0: Já.
1: No jo, ale prosím vás.
0: Já bych ho nehledal, víte, kdybych ho tak nutně nepotřeboval. Já ho mám totiž na kolo, víte? Já mám vzadu takový zámeček
1: na kole.
0: A na to jsem měl právě ten klíček, no. A tím, že jsem takhle vyndal ten kapesník z kapsy ještě, tak jsem slyšel, jak to cinklo najednou a byl pryč.
1: No ale teď...
0: Malej takovej alumíniovej klíček to byl. Takhle veliký z alumínia. Já bych ho nehledal, víte, bych ho tak nutně nepotřeboval. Ale já ho mám totiž na kolo,
1: no
0: víte,
1: to já
0: mám
1: vás zarek, chápu, no jasně.
0: A jen jsem šáhl takhle do kapsy a vydal jsem kapesník takhle a cinklo to a byl pryč. Jsi takhle veliký byl, alumíniový z alumínia.
1: Myslíte hliníkový, ne?
0: Co?
1: Hliníkový.
0: Ne, alumíniový to byl.
1: Podívejte se, hliník nebo aluminium, to je jedno.
0: To je jedno, ano. Ale tohle byl alumíniový, tohle. A já musím domů pojat, manželka vždycky tak kroutí hlavou, když přijedu pozdě.
1: No kvůli tomu, že kroutí hlavou.
0: No jo, ale s mojí hlavou. No.
1: Co je to tak... tamhle dole, jak se to lesně, není to on? No vidíte.
0: To není, to je od holuba něco, jo, nebo tak... co. Ne?
1: Tak mi ale řekněte, kde jste ten klíč mohl ztratit?
0: No tadyhle přesně vzadu, než vejdete dovnitř, tadyhle u toho
1: no, jsem... proč ho hledáte tady, jste ho ztratil vzadu?
0: Tam je tma, tam člověk nic nevidí.

0: Vážení přátelé.
1: Moment, já bych si ráda něco ověřila. Tohleto, jo? Jste dělal na mě?
0: Tohle.
1: Jo.
0: No na koho jinýho?
1: Jste na mě mávnul.
0: Já jsem mávnul, abyste jako šla, rozumíte?
1: Svou těžce odpočatou rukou jste pohnul kvůli mně?
0: No a co?
1: No vidíte, a zlí jazykové tvrdili, že byste pro mě nehnul ani prstem.
0: To byli tedy skutečně no. Zlí, neinteligentní, ošklivý, no. Patrně hovězí jazykové, protože já bych pro vás, kolegyně, hnul prstem kdykoliv.
1: No tak mě teď nejde o vaše končetiny, mě jde o vaši hlavu.
0: Tak hlavou bych hejbal dost nerad, pan, že trošku bolí za krk.
1: No tak to klidně můžete zůstat štajf.
0: Fajn.
1: Já bych potřebovala poradit.
0: Jo, tak to jste tady správně. Já jo. Radím velmi rád a velmi dobře.
1: Ano.
0: Tak co pak? Doma něco neklape?
1: Ale to už jsme vyřešili. Nosíme dřeváky. Víte? Ale já mám sestřenici a ta má syna.
0: Jo.
1: A ten syn chodí do sedmičky, víte? A je to velice chytrý kluk, jenom že má víc talentů. Takže my vlastně nevíme, co s ním až vyjde z jedéšku.
0: Chápu.
1: V tom jsem právě potřebovala poradit.
0: Chápu, no to já bych poradil rád, jenomže to takhle z luftu nejde, víte? To by tady musel být, musel bych se s ním promluvit.
1: Já jsem si právě dovolila ho přivést, víte?
0: No, to jste ho měla přivést sebou, rozumíte?
1: Já jsem ho přivedla.
0: No to jste měla právě.
1: No ne, já jsem ho přivedla sem.
0: Jo, vy ho tady máte.
1: Aha,
0: no tak pardon, já jsem špatně slyšel.
1: Jindřišku, pojď.
0: Tak to je on, jo?
1: To je náš Jindříšek. Hezky se narovnej, Jindřišku, to je náš
0: kluk. Jindro. Jindra, viď?
1: Jindra, no.
0: Tak čím bys chtěl být?
2: Já nevím, naše se ještě nerozhodli.
0: Aha, no tak ono jde o ten základní impuls, víš, o ten základní směr. Jestli chceš být vědecký pracovník, nebo spíš vydělávat peníze, rozumíš?
1: No, já jsem si myslela, jestli byste ho nemohl vyzkoušet, kdybyste...
0: To je nápad, no. Dobrý, to bych mohl samozřejmě, to já ho vyzkouším samozřejmě v rámci svých možností,
1: jistě,
0: že ano.
1: No.
0: Tak nám řekni, Jindro, třeba, jak zní Pythagorova věta?
2: Součet čtverců nad přeponou se rovná čtverci nad odvěsnami. Součet čtverců nad odvěsnami se rovná čtverci nad přeponou, ale to jsme ještě nebrali.
1: Ještě nebrali
0: no, přepony a odvěsny, už má ánu, už má trošku ánu. A jaká je to věta?
2: To jsme ještě nebrali, nebo ta Pythagorova?
0: No tak třeba ta Pythagorova tedy.
2: Rozvitá.
0: Rozvitá, správně. No a umíš, Jindřichu, třeba nějakou básničku recitovat?
2: Jan Neruda, dědova mísa, v kamnech praská, děde každou chvíli své zvadlé ruce zahřívá, kolo vrčí, syn si prací pílí, nádobu si z dřeva vyrývá.
0: No, tak to stačí.
1: My to umíme celý.
0: Já vím, a ono to je dlouhý, rozumíte, to stačí úplně, já to taky dál neznám, víte? No, a teď nám řekni třeba, jaká je, nebo která je tedy nejvyšší hora v Československu?
2: Gerlachovský štít.
1: Jo.
0: Jo,

0: Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz.
1: Horný na tvůj věk, to je na vysokou provazolezeckou tohle přímo. To je výborný.
2: Hračky, víte?
1: Takhle, já myslel původně, že má se cenit se květinářství, víte? A ona balanc.
2: Balanc, ano.
1: Jo, to mám rád, tohle. Vaya con Dios, no. To mám rád. Ale to nemusíš dělat všechno sám. Máme tady orchestr, pane kapelníku Krepsi.
2: No, to bylo...
1: Výborně.
2: Ano, tak. My máme...
1: A co to bylo? Kouzlo. Pozor, moment, já se podívám.
2: Pozor.
1: Že je to prázdný.
2: Čarova.
1: Je to prázdný, ano.
2: Je to prázdný, naprosto, ano. To budete koukat.
1: No tohle, no. Hele, to bylo prázdný.
2: Je to, je tam textil. To budete koukat, co toho tam je. No, hlejte. No.
1: Hezky si kluk hraje, poslouchejte.
2: Víte, no. Hap, hap, hap, hap, hap, hap.
1: To máte v rodině, poslouchejte.
2: Víte to? To je teď pět. Pět je jich. No hlejte, teď čtyři, jo. Teď po dvou, jo. Jo, tak. No, a teď, a teď. No. Tak. Teď. No. No. Děkuji. Hap. Hap. Hap. Hap. Hop! Já jsem tohleto jednou zkoušela, to je těžký. To je velice těžký.
1: Ono to chtělo možná zkusit víckrát, víte?
2: Jo.
1: Teda poslouchejte, kluk je zručný.
2: No. Na to, jak je chytrej, tak je poměrně i zručný. To jo, to jo.

0: Ne, vážím bráno. Tak Jiříšku, počkej na mě vzadu, jo? Počkej na mě vzadu. Hezky, tak
1: tady co, jsi šikovný, šikovný chlapec, ano.
0: Tak co myslíte, co by jako měl jít študovat? Jako na co by měl jít?
1: No já myslím, kolegyně, že to je úplně jasný. Já bych řekl dokonce, že to je jednoznačný.
0: Ale...
1: Jak jsem tak viděl. Tak podívejte, on umí kotrmelce. No. On ovládá balans, on chodí po laně. On umí čarovat, on umí žonglovat.

0: Tak, na ekonomii.
1: Dobrý den, pane. Počasí jak malovaný. To se to lítá, co?
2: Já, co potřebujete?
1: Nic, jenom pár informací o zájemcích o pilotní kurzy.
2: No, tak to vám neporadím. Mrkněte se vedle plochy, tam by měl někde chodit instruktor.
1: Jo, díky. To čubrníš, maňas, co? Aeroplány.
3: Tože i u nás na Moravě máme letuny.
1: No jo, furt.
3: Čiže Helitin s tím dělá brikule, co?
4: Přátelé, nezdá se vám, že to historické letadlo, pro znalce Fokker DR1, neboli Rudý baron, nalétává nějak podezřele v soustředních kruzích blíž k nám?
3: No jasně, si nás prohlíží.
5: A to je poprvé, co vidím takhle starý letadlo s pravýma zbraněma.
6: Haleluja!
1: No, to je poprvé, co vidím takhle starý letadlo s pravýma zbraněma a řídí ho zbrojšek, ty vole.
7: Tak to asi jenom ukazuje, jak mu to pěkně jde.
3: Ježišně se nám hodil.
6: Bomba, Ježíš k zemi. Těma to byla ráda.
1: Já neslyším, navíc jsem si ucvrk do kalhot. Jste v pořádku.
6: Jste v pořádku.
3: No my jo, člověče, a co ty?
1: Jo, dobrý, tak zeptat se snad můžu, ne?
7: Křičel jste ze spaní.
1: No, tak jsem usnul, no.
7: A počúral se.
1: Ne, to mi prasklo v kapse pití. Měl jsem tam jupíka, takovýho toho dětskýho. Bulťák.
3: Ne, jupík jsou 3 deci, tohle je minimálně 5 litrů. Tože aj mě se toto stávalo. Ještě když jsem bejeval malý.
1: Nechte si keci a vůbec, ty vole. Já se s váma bavím.
4: Nechcete si o tom promluvit?
1: Jdu hajzlu u psychoanalytiku. Vystupujeme.
8: Já se vznáším, já si lítám nad zvukovou rychlostí.
1: Hele, zbrožek.
3: Čože, kam asi jdej?
1: Na schůzi jeho českých matek, blbče. Na letiště asi, ne? Když tady žádná jiná cesta nevede. Hergot, ty kalhoty už studěj, čověče. Hele, nenápadně ho budeme sledovat, jo? Nenápadně.
8: Nazdar, mladenci, řehnám vám. No, tak to bylo nenápadný. Kam jdete? Já jdu na letiště prověřovat uchazeče o pilotní průkazy, ale jestli tam jdete vy, haleluja, tak to já bych radši zmizel, no, protože bych vám jenom překážel. Mějte se pěkně, ahoj, haleluja, žehnám vám.
3: Čiže ten vypad jako cukrář. Nějaký divný, zralej na psychiatra. I když ono dneska ty doktoři Češi, moje paní byla včera u doktora, já jsem projevil takový přání, aby si nechala upravit prsa, proto jsem kupoval ty čunačinky, aby měla inspiraci. No a říká doktorovi, že chce zvětšit žihadla, ale že nechce silikon, rozumíš? Máš, to jsem jí zakázal, protože s tím doma lepím kde co a vím, jaký to je prvít. Tak jí poradil ten doktor, aby se třela mezi prsama toaletním papírem, že jí vyrostou. A ona chudák, myslíte, že to pomůže? A on, určitě, když se podíváte, co vám to udělalo s prdelí?
1: No, tak to je ostrý, ale... Hele, dobrý, vy jste instruktor létání?
3: Ano, co pro vás můžu udělat?
7: Ne, hledáme podezřelí.
1: Drž hubu, hledáme podezřelí. Teda, divný uchazeč je o pilotní průkaz.
3: Tady jsou všichni v pohodě. Moment vlastně, chodí sem jeden blázen. Naštěstí teda nelítá, jo, ale schání tady od kluků náhradní součástky z práškovacích čmeláků. Pomáhají mít mašiny a oni mu tamhle někde za hangárama dali nějakou plechovou boudu, jo. Ale jméno vám nepovím. A má nějaký poznávací znamení? No tak je to určitě blázen.
1: A není to tenhle?
3: Ne.
7: Ne, já nejsem blázen.
3: Tož to říkajou všetci.
1: Hele, jdu z dohadování, tenhle cvok to není, tak je to jiný šogon a my musíme zjistit, jaký a co má za lubem. Takže jo, hele, díky, šťastný let, jdeme.
3: Hele, vidíte tamhle ten plecháč?
4: Plechová bouda, na první pohled bez vyššího významu, ale pohleďte to zabezpečení.
5: Řetěz 3x dokola, co se tam asi skrývá?
7: Ježek v klec

0: Uvidíme. Dej mi vercajk, kladivo. Teď páčidlo. Kleště. Dobrý, už to pomohlo.
1: Čiže tak o tomhle Magorovi jsem čet jako malej kluk?
2: Dílna Jana Tleskače.
1: Nelitací kolo.
0: A uby tleskáč, hele, na křídlech.
1: Policie, co to je?
0: No jo, na křídlech policie a na rámu, haleluja. Zbrožek si staví lítací kolo. Hele, dokud ho nechytne přímo při šinu, tak mu to těžko budeme dokazovat.
1: Ne, zamaskujeme ten řetěz, tak jak byl, jo. Tože já zametu stopu.
0: No ale dělejte, budeme ho oťuknout, jo? Dobrý, dobrý, už to není vidět, hele, jdeme, jdeme.
3: Hele, kluci od nás.
1: No jo, češi, ty policajtu jako much, češi.
0: A vedou zbrožka. No tak to musíme vidět.
4: No chlapi, kde jste? Ale vám utekla ta velká sláva.
0: No ta velká sláva nám před chvílí utekla z metra.
4: Jo, vy nic nevíte. Díky tvůrčí píli a vynalézavosti tady zbrožka bude celé naše oddělení přezbrojeno. Fanfáru! Fanfáru! Tak, městská policie získala tohoto spojence v boji proti zločinu. Policistu na bicyklu jste už asi potkali, ale náš nový policista bude moci i letět a proto můžeme vítězně zvolat haleluja!
0: Tak já nevím, tady se snad všichni zbláznili.
4: Ne, zločinci se zblázní. Jednotko, nasedat.
0: Hovno.
4: To je rozkaz.
0: Ty vole, pojďte radši.
4: Jinak prosím vás, ovládání je prosté, jo? Pořádně se rozjet, pak přehodit tadyhle přehazovačkou na vrtulí, zatáhnout klapky a pak už se řídí jenom náklonem těla, jo? Takže vám řehnám, haleluja, vole. Jednotko, šlapat.
0: Ježíš, to je šaškárna.
1: Očiši, takhle trapně bylo u doktorky, když mi kontrolovala to moje nic.
0: Šlapej. A šup. Ty vole, ono to funguje. Já letím.
1: Čiže já taky?
3: Ne, panenko Černá Maria, ty to vidíš, my letíme. Je, to je lepší než všechny poršáky na světě.
5: A ten zbrožek je kanon, čeče. To bych do něj neřekl.
2: To bych si do smrti vyčítal, že jsem tento okamžik propásl vesmírnou misí s prasetem. Jak jednoduché je létat.
0: Hele, jak dole mávaj. Ty jsou z toho na krupici, čověče.
1: Ono fakt nemá chybu, já se pícnu.
0: No tak jednu malou chybičku to má. Nevím, kam mám jít s pískem, potřeboval bych se vycvrčet.
1: A tady ty nikdo nevidí, tady může všechno.
0: No, teď jo, já vím. Hele, a šup, je, čubrníš.
6: No to já teda, nevycházím z údivu celou noc, víš.
0: No vím, no. Matko, co vy tady?
6: Já se snažím spát tadyhle, jo, ale tady to nejde, protože furt řvej ze spaní, kopeš mě nohama a už po třetí si prochcel postel, už toho mám dost.
0: No, tak já vím, no, tak spěte.
6: Tohle fakt není normální.
0: Ale furt. No, tak to teda byly pěkný sny. Pěkně barevný. Už abych se bál zamouřit v oči. Ježíš, jak já se těším ráno do práce. Dobrou noc, Máti. A hezky barevný sny. Dolby stereo.

No ale abych se vrátil zpátky k Frantovi. Jednou si Franta opatřil takový intim spray, vyrábělo se to tady v Brně a on toho sebou vezl kufřík do Francie. Já jsem řekl, prosím tě, Franto, na co vezeš do Francie intim spray od nás? Teď to je zem Christiana Diora, co tam s tím budeš dělat? A Franta říká, to se bude hodit.

0: Já už jsem nepochyboval, že bude. Přijeli jsme tam, šli jsme do města na nákup, každý jsme měli pár flinců, tenkrát to bylo velmi jednoduché, každý jsme koupili nějaký svetřík a všichni byli spokojeni. Vraceli jsme se z toho města do toho hotelu a z té naší 325 se ozývalo: Ježišmarja, já tady umírám, já vůbec nevím, co se mě to stalo, on mě tady zamknul, teďka já vůbec nevím, co mě je, ani se nemůžu otevřít, to je hrozný, pojďte se sem někdo podívat. A teď šel někdo první, že ho podíval se tam, a co je ti, Franto? Já nevím, podívej se klíčovou dírkou. Tak on se podíval klíčovou dírkou a ozvalo se:
1: ty jsi hajzel, Franto, jo?
0: A teď se množilo v tom hotelu počet lidí, těch, kteří chodili s tou rukou takhle, jo? Pač každý, kdo šel z toho města, tak se tam zastavil a slyšel: já tady umírá, podívej se klíčovou dírkou. Ale nikdo neřekl: nechoď tam k tomu Frantovi. Naopak každý: běžte pijat k Frantovi. Asi něco mu je.
1: Jo?
0: To byla přesně ta psychologie, se kterou ten Franta počítal. Takže tam chodil jeden za druhým a furt... Jo? Až přišel Brbla. Brbla byl náš technika, který byl takový stoicky klidný a nic ho nevyvedlo z míry a kouřil z partičky ve tvrdým a v podstatě vůbec nic mu nevadilo, a ten přišel taky a slyšel: já tady umírám, podívej se klíčovou dírkou. Tak tam strčil: podívej se očičkem, to očičko. Se tam podíval takhle, ozvalo se Brbla se zvedl a říká: já nic nevidím.

0: Franta říká, tak se podívej ještě druhým očičkem. Tak brbla důvěřivě druhým očičkem, zase.
1: Akorát to tady strašně smrdí.
0: No počkej, no a to ti jako nic nevadí, nebo co?
1: Co by mě mělo vadit?
0: Počkej, já jsem našel klíč a otevřu, já se podívám.
1: Otevřel dveře a viděl, on si brbla koupil nový sluneční brýle. Samozřejmě, že tenkrát na ty zájezdy, jak jsme jezdili, s náma muselo jet taky umělecké vedení. To bylo přímo nezbytné. Bez uměleckého vedení by ten zájezd nedopadl dobře. A tak i s námi jezdilo vydatné umělecké vedení v podobě náměstka ředitele Státního divadla a našeho šéfa. A ti dva si jeli po krku, oni se neměli moc rádi, že jo, na tom zájezdu si vlastně nevyhovovali skoro v ničem, nebyli k ničemu platní, ale být tam museli. Takže my jsme to brali jako nutné zlo. A ten náměstek ředitele, to byl bývalý důstojník. A tady budil neskutečnou hrůzu a všichni podřízení se před ním třásli strachy, ale na zájezdech se z něho stávalo takové neškodné děcko. A Franta s ním i s tím druhým dokonale manipuloval. Tomuhle tomu bývalýmu důstojníkovi říkal bratře plukovníku, což se mu strašně líbilo, pač byl podplukovník, že jo? A pamatuju si, že on vždycky sedal, on měl 160 kg a seděl na tom prvním sedadle a tak jako funěl a potil se. A my jsme jednou jeli do Remeše a chtěli jsme se taky podívat na tu gotickou katedrálu. A Frantu napadla najednou, on měl ohromně, jemu to furt zapalovalo, to bylo prostě neskutečné, prostě furt ve střehu. Jo? Najednou mu to zapálilo a teď viděl to v tom poli a říká tomu náměstkovi ředitele, tak to je ona, podívejte se, tam stálo silo. Silo na obilí v tom poli, jo. Ten sám podívá a říká, no a člověče, takhle Frantíku, z dálky ti to ale vůbec nevypadá, víš, jako ta gotická katedrála. To ti člověče vypadá jako skoro takový to na to obilí, víš.
2: Prosím vás, na jaký obilí, bratře plukovníku, to je gotická katedrála.
0: Já to vím, že to je ona, ale... Takhle, když se na to dívám jako z dálky, tak tím mě to člověče připadá, jako kdyby to bylo takový to na to obilí. Já si nemůžu pomoct.
2: A co furt máte s obilím, tak my se na to celý den třeseme, těšíme se, jedeme sem, teď vidíme gotickou katedrálu a vy nám říkáte na obilí.
0: No já nevím, ne, mně to tak prostě připadá, přes to sklo to tak vypadá, že to skoro na to takový to obilí. Myslíte silo, jo? No to silo, no.
2: On přišel, ten Franta, vzal ho za ucho a řekl, vy jste zase naletěl, bratře plukovníku, vytáháme vás za ouško. A on byl strašně spokojený, že má pravdu. S touhletou psychologií ten Franta zase počítal prostě. A my jsme přijeli třeba do Florencie a teď jsme šli na procházku s Frantou a tenhle ten, že půjde s náma. Já říkám, ježišmarja. A on říká, Franta, ne, to bude sranda, počkej. Teď jsme šli na to slavné náměstí, kde byli ti Davidové a ti diskobolové a všecko. A on ťapal před náma ten náměstek, jo, 4-5 kroků. A Franta uviděl otevřený dveře a říká, šupni za ty dveře. Tak já jsem se tam schoval, on taky, a ten náměstek šel chvilku ještě a najednou nás neměl.
0: Frantíku, kde seš? Frantíku,
2: a říkám, Franto, neměli bysme jít, to bude průšvih, nebo ať se vyžhaví v tom.
0: Frantíku.
2: Teď ti Italové, jako se sučete, jo, nebo forse rýma na regni sono raso, si riesko aj namorar, mi vendikeru, questo il trancio, quando ce lo si,
0: já nemám Frantíka tady. Já vůbec ani nevím, kde je, kam se ztratil, ani autobus nevím, kde je. Já vůbec vám ani nerozumím. Frantíku!
2: Říkám, Franto, pojď už. Nehor, jdi do Gauner, nebo bejt.
0: Frantíku, já už nemůžu, Frantíku, objev se!
2: Říkám, Franto, pojď, no tak jo, dobře, jdeme, no. No kde se lancáte, bratře plukovníku? My vás hledáme po celém městě a vy se tady vybavujete s nějakýma Italama, jste normální, nebo co?
0: Frantíku, ty jsi mě našel!
2: A zavedl ho až k autobusu, ten Franta, a on říkal,
0: vidíte, já jsem se ztratil ve městě a Frantík mě našel a dovedl mě až sem, takový je to kamarád!
2: Myslím si, že vrcholný rozkol mezi těmahle dvěma pohlavárama nastal, když jsme byli v Jugoslávii, to ještě Jugoslávie byla Jugoslávii a Dubrovník byl Dubrovníkem a my jsme tam přijeli na letní festival. Samozřejmě, že jsme se taky občas šli koupat. My jsme s Frantou se chodili koupat na luxusní placené pláže.
1: to proto, že Franta se všude perfektně zorientoval a věděl, že u té branky sedí vysloužilí jugoslávští vojáci, takže když kolem nich procházel, tak je pozdravil: "Zdravo, drugári!" Oni řekli: "Zdravo!" A ještě dávno, když jsme se opalovali, oni salutovali. A tak jsme se dostávali na ty nejdražší placený pláže. Zatímco tihleti dva, těm Franta poradil nádherný místo. On jim řekl: "Tam je to překrásný, tam sedíte koupa, tam to budete mít nádherný, tam si teda proladíte krkovičku, jo?" A oni tam skutečně chodili a bylo to opravdu tam nádherný. Mělo to jedinou nevýhodu, ale dost podstatnou, a to, že tam ústila městská kanalizace do nás. Čili oni se vraceli z toho koupání takový očáchlý, takový osmrádlý, jako jo, vždycky. A jednoho dne přišel bratr plukovník trochu dřív a Franta na něho nastartoval zase s ďábelským nápadem a říká: "Poslyšte, bratře plukovníku, mě by to nevadilo, rozumíte, jsou to mladí lidi, o co jde, že jo?" "A kdo, Frantíku?" "Ne, no tak oni z Dendy, že jo, ona, Američanka." "Kdo?" "Ten náš šéf, že?" "Náš šéf a Američanka?" "No, na ty pláži, že jo, tam to vidělo spousta lidí, mě by to nevadilo." "No tak co, no tak se tam do sebe zakosli, no tak o co jde, že by..." Je to nejde, že jo, to je v pohodě. Ale proč on jí musí vysvětlovat, kde v Brně je zbrojovka? To mě nejde do hlavy. A on samozřejmě úplně zcepeněl. To on jí říkal, no nejenom to, on ještě jí popisoval a pak jí to nakreslil do písku, kudy se jede na vojenské letiště, a to mě dostal teda, to by neměl, jo? A v tom on šel. Ten náměstek po něm vystartoval, říkal: "Co jste dovolil, vy jste prozradil státní tajemství, okamžitě budete zrušen, jak se vrátíme, vás okamžitě to..." "Ale proč, nebo co?" "Byť já jsem přece to nemohl říct. Já vůbec neznám slova v cizím jazyce, jak bych to mohl říct?" "Frantíku, teď on nezná ani slovo v cizím jazyce, tak jak on to mohl říct?" "Vy jste, bratře plukovníku, zase naletěl, já vás budu muset vytahat za ouško." No, bylo by toho strašně moc, co by se dalo vykládat a vzpomínat na spoustu věcí, ale vzpomínu aspoň ještě na jednu. My jsme jezdívali s provázkem na letní soustředění. To byla vždycky taková docela prima věc, plynulý přechod z dovolené do sezony. My jsme jeli do jižních Čech, většinou to bylo na Komáří louku, ta louka se jmenovala Dobře, protože ti komáři nás navštívili hned po příjezdu a už nás nikdy neopustili. Tam jsme bydleli ve stanech, tam jsme rozeskoušeli hru a přijeli jsme s tím do Brna a tady jsme to vlastně doskoušeli a měli jsme premiéru hotovou. A tam tenkrát, si pamatuju, my jsme šli jednoho večera s Frantíkem z hospody z Jarošova. Byla noc, taková tichá, vlaha, uniletní, jak říkával pan Verich. A jenom občas se ozvala sova a občas šplouchla ryba v nedalekém rybníku a žába kvákla, bylo taky posvátní ticho. A my jsme šli po té silnici a mlčeli jsme, nic jsme neříkali a bylo nám dobře. A Franta najednou říká: "Ty poslouchej, Míro, někdo jede na kole." Říkám: "No to je možný, no a co jako?" "No ne, no počkej. Někdo jede opravdu na kole, člověče. Ty víš co, hopni do rigolu." Říkám: "Proč?" "Hopni do rigolu." Tam se nedalo nic moc namítat, že já jsem hopnul do rigolu, teď jsem tam seděl v těch kudlibabkách a tam a zima byla a to. A najednou se skutečně z té tmy vyloupnul zvuk. A jel takovej dědek na kole a šněroval to od pangejtu k pangejtu. Patrně jel ze stejný hospody, jako jsme my dva šli z toho Jarošova. A blížil se k nám. Já čekal, co bude. Franta ho nechal dojet až na naší úroveň, takhle. A až byl ten dědek na naší úrovni, tak do té posvátné tichý noci se ho zeptal: "Jak se ti šlape?" Kdyby na něho bafnul, jo? My jsme měli jednoho takového dobromyslného technika, ten nás strašil, vždycky říkal: "Baf, to jsi zlikl, co?" Ale ne, on prostě se ho tiše zeptal, jak se mu šlape. Já nevím, do jaký míry se vyznáte v cyklistice, ale jestli vám třeba říká něco jméno Olaf Ludwig, mistr závěrečných spurtů, no ten by na toho dětka neměl. Protože co s tím se stalo, no veškerý dopingový aféry, to nic není proti tomu. Že před ním byl kopec, ten kopec se jmenoval Strmilovák. Ten vůbec neměl daleko do toho jména, spíš naopak velmi blízko. Ten dědek do toho kopce udělal a zmizel. Já jsem přesvědčený, že jestli ten dědek žije, a já bych mu to přál, pak by si to zasloužil, jestli ještě dneska žije, tak ten brázdí jižní Čechy na kole, protože to byl neskutečně raketový start, jo. No ale to bylo prostě to geniální, to furt ve střehu, jak ten Franta prostě mu vstoupil do života, nechal ho vyjet ten strmilovák a řekl, no nic, pomalu půjdem a šli jsme. To bylo na něm to obdivuhodný a musím říct, že teda mě docvakla úplně definitivně ta jeho teorie furt ve střehu v Praze, když jsem jednou se byl podívat na víkend na nějakým představení a stál jsem tam v bufetu, jmenoval se Družba, bylo to na dolní straně Václaváku a tam v tom bufetu ve 3 hodiny ráno jste dostali ještě klobásu s hořčicí na přepáleném tuku a to a po nějakým divadle se tam vždycky každý zastavil a já jsem stál vedle takového chlapa, který vypadal jako brněnský Dolfa, pamatujete si na něho, jo? Doktor Špína, jo? Takový prostě ty fousy a prokvetlý nudlem a to měl, jo? A takový smrdutej kabát a teď tam stál a měl tam vystátej důlek v tom bufetu a díval se takovýma moudrýma očičkama na to dění v tom bufetu a vešel takový patrně úředníček s takovou placatou taštičkou a za ním v závěsu na tehdejší dobu ne zcela ještě úplně tak často vidívaná noční sociální pracovnice. A teď on tam vešel, ten úředník, a bylo mu trapně, nechtěl být viděný, jo. A tak jako říkal jenom, prosím vás, já bych chtěl jenom jednu tu čokoládu Milena, jo. A ona mu říkala, jsi normální, koupíš mi snad hořkou, ne? Samozřejmě, dobrý večer, promiňte, ne, tak mi dejte tu hořkou, jednu za těch 8, jo, jak to máte, jako to, tak mi snad koupíš 2, ne? No jo, pořád, jako, to jsou takové věci, že jo, promiňte, dejte ty 2, ty čokolády, tady máte 16 a my pomalu půjdeme. Já ji ani neznám, víte, ona taková celkem, jako, na mě přivěsila, teď chce čokoládu, je to takové život, no, nashledanou, a odešli. A ten člověk, co stál vedle mě, těma nudlema v těch fousech a to pozoroval, pokýval hlavou a pronesl naprosto fatální větu, kterou jsme potom mnohokrát použili a nakonec i dneska zazní.
3: Jo, jo. Pořád se něco děje.
1: No a tam to dotuklo všecko, protože furt ve střehu a pořád se něco děje mně, jak si patří k sobě. Já jsem s Frantou, když jsem byl, musel být samozřejmě furt ve střehu, protože jinak se pořád něco dělo a většinou na můj vrub, ale bylo to krásné to, co se dělo a říkám zcela zodpovědně a rád, nikdy na to nezapomenu. Nikdy nezapomenu díky Frantovi na to, co jsem tady prožil a nikdy nezapomenu na něj. Říkám, doufám, že jednou v těch piškuntálích budeme moct pokračovat.
4: Moji přátelé mi přezdívají Jenda Zabiják. Jakožto boxer jsem strávil mezi 4 provazy polovinu života. Život mi uštědřoval prudké rány. Hlavně večer. Mezi lidmi se chybně myslí, že při boxování se blbne. Jsem zde, abych vám dokázal, život mi uštědřoval prudké rány. Můj první trenér byl znamenitý taktik. Radil mi, hleď takhle okolo soupeře mávej hodně rukama, možná, že v tom průvanu nastydne. V podstatě cíl mé přednášky, vážení přátelé, je dokázat vám, že box je velmi zdravý sport, který strašně... Já strašně rád knedlíky. A hodně sosu. A pěkně teplý a zamíchat žicí. Tohle mi strašně chybělo na mých boxerských zahraničních turnéch. Mockrát jsem byl z ringu s jásotem odnesen. Jednou na ramenou a zbytek na nosítkách. No, já dovedu prohrávat. Ovšem, když zase jde o nějaký mezinárodní zápas důležitý, tak to se neznám. To jako jsem měl jednou za soupeře toho Cassiusa Kleje. No, co vám budu povídat, chudák Klej. Chudák Klej, ten mi dal. Říká se, že mnoho boxérů končí v blázinci. Je to nepravdivé tvrzení. Já jsem se na to informoval a je tam daleko víc ekonomů. To je důkaz, že box je nesmírně zdravý sport. A když takový boxer absolvuje takových 200 zápasů, a kdyby 300, a kdyby 500, a kdyby 1000, kdyby 1000 klarinetů, to je zase knížka nějaká. No, boxer taky musí žít kulturně. Ano, já například, když jsem v bezvědomí, tak se mi zdá, že čtu. Já už jsem takhle přečet Vodirázka Mezi všemi a Proti proudu. A teďko mám rozečtený Otův slovník naučný. Taky se říká, že box deformuje tvář. A já se ptám, boxoval někdy Štercl? Aha. Nám, boxérům, slouží celá armáda těch chirurgů. Dělají, co můžou. Já například, než jsem začal boxovat, tak jsem byl úplně vošklivý chlapeček. No a podívejte se na mě dneska. Levý ucho, to je platina. Pravý, to je cín. Nebo pozing, nebo něco, co není k dostání, já nevím, tak... Nos z bděti. No, tadyhle to mám všecko plechový. Takže já teďko, když... Takže já, když teďko jedu boxovat do ciziny, tak se za mě na silnici musí zaručit národní podnik Kovošrot. Za celou boxerskou kariéru jsem si zachoval akorát mozek. A na ten jsem pyšnej. Mozek. Mozeček. No, jakový ledvinky, dinstovaný takhle s šupavým rohlíčkem. To taky není. No, já budu muset končit, protože už na mě čeká další soupeř v ringu, to je ten Sidi Ajax, černá perla. No, s tím já si vím rady. Tak, naschledanou. A pamatujte si, že box... Pamatujte si, že... Box, život mi uštědřoval prudké rány.
5: Tak, teďka vám řeknu něco, co opravdu já nevím, já se v tom sám nevyznám. Tak abychom se do toho pustili, tak já vám to teďka řeknu, ale prosím vás, sledujte mě dobře, já totiž sám nevím, já jsem z toho... Opravdu, jelen Daněk a Strnec, tak dávejte pozor. Tak před několika lety jsem se ubytoval na zderaze u jedny vdovičky, která, já nevím proč, ale našel jsem v novinách inzerát, že zkrátka se přijme nabít nějaký slušný pán. No tak já jsem se šel podívat a to je právě to, tam to bylo na tom zderaze, na zderaze a já jsem tam šel na ten inzerát a to bylo to, co jsem vám předeslal, že jsem se ubytoval na tom zderaze. Tak já vám to ještě jako vysvětlím. Tak jsem tam přišel podle inzerátu, do toho domu zazvoním a teď mě přijde otevřít nějaká taková příjemná paní. A pozvala mě dál, já pám moje úcta, ona pám taky moje úcta. Já jsem, prosím vás pěkně, já jsem tady čet v novinách inzerát, je to tady u vás podle ty, a jo, ano, ano, ano, tak se pojďte podívat na ten pokojíček, jestli se vám bude líbit. Já jsem pám, no to já uvidím. No tak zkrátka jsem se šel podívat. No a pokojček byl hezký, moc se mi to líbilo. Já jsem pál, ano, já si to pronajmu, dal jsem jí závdavek, no a za krátkou dobu jsem se tam nastěhoval. No když jsem se tak kapičku zabydlel, trošičku jsem byl zabydlený, jak se říká, tak jsem zkrátka viděl, že ta vdovička je asi 40 let. No a tak jsem se po ní díval. Ona se dívala po mně, já jsem se díval po ní a pak jsme se dívali oba dva najednou. A, no a netrvalo to dlouho, tak jsem zkrátka jí povídám, jestli je zvážená vdovo, jestli nemáte nic proti tomu, já bych byl tak laskav, totiž já bych chtěl, já bych vás požádal o ruku. No tak ona jako nejdřív byla taková, jako se upejpala, pak jsem, já jsem se pak taky, no já už jsem se tak neupejpal. No tak zkrátka po tom pejpání, no řekl jsem, no tak dobře, no a slovo dalo slovo, no a zkrátka dobře byla svatba. No, když je svatba, tak musí být taky samozřejmě svatební hostina. No, tak já pochopitelně jsem taky na tu svatbu pozval mýho otce, který mimochodem byl řečeno, byl vdovcem. No, pak Petík, taky v nejlepších letech, najednou se začne dívat a zalíbila se mu dceruška ty vdovičky, respektive moje nevlastní dceruška. No a za nějaký čas nějak se dohodli a on si ji vzal. Můj otec teda si vzal mou dceru a stal se následkem toho mým zetěm a já jeho tchánem. A teď to začne být zamíchaný. Má nevlastní dcera stala se mou nevlastní matkou, poněvadž si ji můj otec vzal za manželku. A já, muž její matky, teda její otec, stal jsem se jejím synem. Teď ale to začne. Za rok narodil se mý dceři, tedy ženě mýho otce, totiž mý matce syn. Tak já jsem se stal dědečkem syna mýho otce, poněvadž jsem byl mužem matky otcovy ženy a můj vnuk, totiž syn mýho otce, byl zároveň mým bratrem a švagrem své babičky, totiž, jo, totiž mý ženy. Já už je v tom teď tak. A jo, takhle to teď. A v tom se ale narodil taky mě. Totiž co povídám, já už jsem z toho, mý ženě, matce mýho otce, babičce mýho bratra syn. Takovej roztomilej. Ale roztomilej klučina. A teď se stal můj malinký syn bratrem mý ženy, to jest mý dcery, respektive mý matky. Můj tatík, který si vzal mou dceru, stal se švagrem vlastního syna, poněvadž měl jeho sestru za ženu. A poněvadž on, jakožto můj otec, je zároveň dědečkem mýho syna, svýho švagra, jsem já dědečkem mýho syna, ergo pradědečkem, a co pradědeček svýho syna, jsem teda...
6: Dobrý den.
7: Dobrý den.
6: Promiňte, prosím, nejste vy náhodou ten známý zápasník Karel Moždíř?
7: Moždíř? Ne, to nejsem, Moždíř, to nejsem.
6: Vy jste se musel hodně změnit.
7: Tak jdete sem?
6: Ne, já jdu tam.
7: No já jsem myslel tam, jinak byste tady neseděl přece.
6: To máte pravdu, jinak bych tady stál. To je vždycky strašně nasvaknuto.
7: To je fraktura.
6: Ne, to je sádra. Já jsem si trochu nalomil kost.
7: No to jste si nalomil na chodníku.
6: Jste viděl někdy na sídlišti chodník?
7: A, tak jste si nalomil, když jste šel bláto.
6: Ne, když jsem šel, tak ne, až když jsem upadl. Od té doby mám pocity méně cennosti.
7: Jak to?
6: No, on šel kolem nějaký chlap s takovým malým klukem a ten kluk povídal, tatínku, podívej se, přece jsou na světě větší nemehla, než jsem já.
7: On má člověk vždycky radost, když pozná, že je na tom někdo hůř, než on sám.
6: Tak.
7: No, já jsem byl minulý rok taky pěkně zmlácenej.
6: Já koukám, no. Havárie, co?
7: No, něco podobného. Moje nynější žena se seznámila s mou bývalou ženou. Nejdřív se pohádali, pak se usmířila, a pak mě obě strašně zvrátili kvůli mi nastávající ženě. A teď mám z toho takový, no takový různý deprese.
6: Jo, co to máte? To jsou pilule nějaký?
7: No, helejte, tuhle tu zelenou piluli beru těsně před obědem. A tuhle modrou piluli beru těsně po obědě.
6: A na co máte tu žlutou piluli?
7: To je právě ten oběd.
6: Vy jste labušník?
7: Ne, já jsem nemocnej. Já prodělal nemoci, anglickou nemoc, asijskou chřipku, španělskou chřipku, indický zánět spojivek, australskou spálu.
6: No jo, to jste viděl hezký kousek světa.
7: A víte, co mě vždycky postavilo na nohy? Mlíko, jedině mlíko. Já jsem pil pořád mlíko.
6: Dejte pokoj, prosím vás, mlíko, já nemůžu mlíko od jistý doby ani cítit. To je hrůza, já jsem taky porápil mlíko, to hrůza vám povím.
7: No a kdy to bylo, když jste měl delirium, ne?
6: Hned, když jsem se narodil.
7: No jo, ona pestrost ve stravě je strašně důležitá, tak. Ale tak je důležitá střídmost tak. Ve stravě a hlavně pití střídmost.
6: Po čeho máte ten červený nos?
7: Jo. Milej pane, mě život zasazoval tvrdý rámy.
6: Koukejme, a že vždycky rovnou do nosu. A co s paní, jak to máte s...
7: Ta porad polehává.
6: Ne, nemocná?
7: Ne, líná.
6: Já jsem jako myslel, jak to je se spaním, víte, jestli spíte dobře.
7: Jo, zmím, ale špatně, a kolikrát vůbec nemůžu usnout.
6: A zkoušel jste to počítat před
7: spaním? Jo, to jsem zkoušel a tuhle jsem dopočítal do 250 tisíc.
6: A teprve pak jste usnul?
7: Ne, pak už jsem musel vstávat. No,
8: to je. Dobrý vás tu ještě je.
6: Dobrý je, sestřičko.
8: Dobrý.
6: Vlastně sestro.
8: Vám něco chybí?
6: Já počkám, ale tady dědovi je špatně.
8: Chybí vám něco?
7: Jo, dolar, já jsem sběratel mincí a včera mi vnuk spolknul dolar.
8: A jak je starý?
7: 160 let.
8: To je on?
6: Já nejsem dolar.
8: Já jsem... Myslel, že vy jste tady s tou rukou.
6: Já tady nejsem s rukou, já jsem tady de facto se synem. Já jsem se přišel jenom poradit s panem doktorem, víte, takovou maličku.
8: Pak si myslíte, že pan doktor má čas na nějaké porady?
6: Hejte, sestři, to je takhle, víte, můj syn si porad jenom hraje v písku, dělá bábovičky a tunely a jsem se přišel zeptat, jestli se to dá nějak léčit.
8: A proč by se to mělo léčit? To přece není nic nenormálního. No,
6: já si to říkám taky, ale jeho žena se s ní chce nechat rozvíst.
8: To je on?
7: Ne, já jsem tady s vnukem.
8: Jo. Tak teď tomu už rozumím.
7: No,
8: tak si tady chviličku počká, ještě si tady bude hrát, že? No a vnuka vezmeme domů. Kde ho máte?
7: Já jsem ho nevzal sebou. Já jsem se bál, aby kluk cestou dolar nevytrousil.
8: Jo. Takže vnuka tady necháme a syna veme dovnitř.
6: Ježi, já nejsem si... Já mám syna v písku.
9: Vítáme vás u našeho nového cyklu Intimní hovory. Nejprve se zastavíme u problému, který ani na první pohled jako problém nevypadá. Svatební obřad, že?
10: Ano.
9: Bereme ho jako samozřejmost, ve smluvený den a hodinu zkrátka přijdeme.
10: Ano.
9: A navzájem řekneme své...
10: Ano.
9: Jenomže tak jednoduché to zase není, že ne?
10: Ano.
9: Rád bych vám představil svého hosta, Karel Oštěp. Je totiž odávajícím, nebo chcete-li, ceremoniářem. A jeho poněkud stereotypní odpovědi jsou tak trochu i nemoc z povolání. Vašima rukama už prošla jistě hezká řádka snoubenců, že?
10: I snoubenek.
9: Dá se vůbec spočítat, kolikrát jste vyslechl to klasické ano?
10: Ano. Spočítat se to dá, jenomže já to nepočítám.
9: No, já jsem si vás ale pozval, protože vím, že máte několik návrhů, jak svatební obřad inovovat. Co vás k tomu vede?
10: Letitá praxe. Podívejte, on si to málo kdo uvědomuje, ale to, čím svatební obřad nejvíc trpí, je univerzálnost. Víte? My prostě říkáme pořád dokola jedno a totéž. Svatebčané se střídají, ale řeč je stejná.
9: No a přesto stále dojemná.
10: No jenom pro toho, kdo ji slyší jednou. Víte, víte, mně je už kolikrát trapný omílat to pořád dokola. Já si už někdy připadám jak gramofon na kliku. Než vejdu do obřadní síně, tak se natáhnu.
9: Máte na radnici kanape, že jo, svoje?
10: Ne, natáhnu se jako klikou, jako gramofon. Vejdu a jedu. Znáte svůj zdravotní stav, budete užívat společné příjmení, stvrďte polibkem a tak dále. Pořád dokola jedno a to samý.
9: A co tedy navrhujete?
10: Aby naše řeč byla víc osobní. Aby promlouvala ke konkrétním osobám, které právě uzavírají sňatek. Aby nebyla prostě tak anonymní. Já bych, jestli dovolíte, pro názornost uvedl takový příklad svatební řeči, jak já ji navrhuji. Mohlo?
9: Prosím.
10: To si musíme představit, že jsme někde na radnici teď. Já přijdu s tou knihou. Nějaký svatebčan. Vážení snoubenci, rozhodli jste se uzavřít sňatek a kráčet životem společně. Od první chvíle, kdy jste se poznali, což bylo na hasičském bále v sobotu 12. února, to máme zjištěný, trávili jste spolu většinu času v lásce a pohodě. A tak se tě táži, Marie Nováková, uvědomuješ si vůbec, že jsi v té době ještě chodila s Pepikem Veselým, který byl tou dobou, myslím, někde na montážích už asi půl roku? Ty jsi si šla vyhodit z kopítka na ples, prosím. Jenomže Pepik Veselý se držel jako mezek jenom proto, že si tě chtěl vzít. Marie. No nic. A proto se tě táží, ženichu je nevodičko, kterému kamarádi říkají rumová pralinka. Jestli to s odříkáním alkoholu myslíš upřímně a hodláš být Marii obětavým a střízlivým manželem po celý život. Hezká řeč, že?
9: Děkuji za ukázku.
11: Přátelé, dobrý večer. Já jsem v Terezíně poprvé, ale po chvilce, kdy jsem ochutnal zdejší víno, tak doufám, že ne naposled. Dovolte, abych se představil, já se jmenuji Miroslav Horníček a mám tento večer uvádět. Já se představuji proto, aby nedošlo k omylům, protože nedávno právě nad číškou červeného vína mě překvapila velice půvabná mladá dívka na centrálním trhovisku v Bratislavě. To je takový místo, kde se výborně snídá. Pokud navštívíte Bratislavu, tak se výborně snídá na centrálním trhovisku, protože tam mají nejen guláš, ale i víno. Tomu já říkám trhovisko. A tam se dá krásně posnídat a tam je přišla půvabná mladá žena pozdravit zase z obchodu, kde prodávala kytky a podala mi růži, mně, starému člověku, růži. A řekla, to je pro vás, my vás tady máme velice rádi, pane Šterco. Tak jsem to za Jardu vzal, tu růži. Samozřejmě jsem mu ji neodvez, protože kdyby mi dali flašku, tak mu ji odvezu, ale růže zvadne cestou. Tak se mi stalo moc krát, že si mě pletli ze Štercem, ale to je pro mě poklona, protože já mám Jardu rád a jsem rád, když si nás komiky pletou. Já jsem taky rád, že tady můžu být dneska večer a že tato nádherná hudba mě spolu s vaším vínem uvedla trochu do nálady, protože já si myslím, že tato hudba a nálada, vůbec humor, že spolu úzce souvisejí. Víte, ono se říká, že někdo má smysl pro humor a někdo ne. Samozřejmě, že jsou tací, kteří mají smysl pro humor a taky ne. A zase se říká, někdo má hudební sluch a někdo ne. Ale on je tady ještě jeden takový malý rozdíl. On může být, abych tak řekl, aktivní hudební sluch, to je, když umím zpívat, a taky pasivní, když rád poslouchám. A i v humoru to je tak. Já můžu mít aktivní smysl pro humor, že ho dělám, že ho vypravuju, anebo pasivní, že mu rozumím. Nejhorší typy jsou ty, kteří nemají smysl pro humor a nemají hudební sluch. Jo? To je zvláštní spojení takový, že nerozumí, co to je vtip a nepoznají, jestli to je písnička nebo ne. Pokud jde o hudební sluch, tak já mám ten pasivní, já rád hudbu poslouchám, a zvláště tuhletu, ale sám nevydám ani tón. Já velice rád zpívám, velice rád. Já jsem se bál právě, když jste ohlašoval, že zpívák nemůže, že vyvoláte mě. Já velice rád zpívám, ovšem za té podmínky, že není na doslech živej člověk. Já jsem humanista, já nemůžu spírat přítomnosti živých lidí, protože já bych spíš rozháněl třeba nějaký shromáždění nebo tak, než bych ho naložil. Já velice rád zpívám, ovšem to musím být sám doma, mít zaručeno, že nikde v domě nikdo není, a ještě dám slamník na dveře a pak si zpívám. Pak velice rád. Ale veřejně bych zpíval, ale taky už jsem zpíval veřejně, o tom se taky můžu zmínit, jak jsem zpíval veřejně. To byly hrůzy ovšem, když člověk musí na divadle. Já jsem šel k divadlu a měl jsem dvojí hrůzu. Že budu muset mít někdy tvrdý límeček v nějaký roli a že budu muset kouřit, to obojí nesnáším. Já neumím kouřit, s tvrdým límečkem se dusím a zpívat neumím. Všecko už jsem zažil. Hrál jsem dokonce faráře, měl jsem kolárek, musel jsem nejvyšší kouřit a musel jsem zpívat. Hrůza, hlavně pro lidi samozřejmě. No tak ten kolárek, to byla hrůza spíš pro mě, protože jsem byl modrej v obličeji, ale zase reflektorama se to dá vyrovnat. A já jsem rád, že tedy můžu, abych tak řekl, svým skromným podílem sloužit humoru, protože víte, humor to je taková vzácná oblast, kde poznám, jestli se lidem líbím nebo ne. Kdybych dělal celý život vážný divadlo, tak se až do smrti nemusím dozvědět, že jsem byl špatný nebo dobrý. Tam se to nepozná. Když se lidi nezasmějou, tak si říkám, a je, propad jsem, špatný a jdu od toho. Čili až jednou zjistím, že se mi humor nedaří, přejdu k poště. Nebo někam. K něčemu, kde není humoru třeba. Tady. Tím nechci se dotýkat příslušných tady přítomných pošťáků. A protože, jak jsem řekl, hudbu mám rád, ale sám se v ní vyjadřovat neumím, jsem šťastný, že můžu zase předat slovo a šmitec tady

0: Dobrý večer, milí diváci. Vítáme vás u další lekce.
1: A právě dnešní lekce bude věnována vzpomínání. A jak bývá zvykem na konci roku i bilancování.
0: Ano, chtěli bychom dnes vzpomenout desetiletého výročí vzniku československé hranice. Ostatně jsme odborníci na problematiku naší západní hranice.
1: A je logické, že jsme byli přizváni jako odborníci na problematiku východní hranice.
0: Ano, především proto, že všechny naše hranice patří především a hlavně nám.
1: Promiňte nám toto malé historické odbočení.
0: A dovolte, abychom vás přivítali u lekce slovenského jazyka.
2: Všetko dobré!
0: Vítajte, priateľkovia. Možno sa vám bude zdáť táto naša lekcia troška pometená, hej? Alebo napríklad Slovák bude hovoriť česky.
1: A Čech slovensky.
0: Ale my sme chceli túto lekciu urobiť tak troška zábavnejšie, názornejšie.
1: Proto máme tyto lidové kostýmy, ale Egon je silnejší a hovorí lépe slovensky.
0: A keďže Karl je taký chudúčky a hovorí lepšie česky.
1: Tak nám vyšlo nakonec, že Jánošík mluví česky a Švejk slovensky.
0: Ale ono to napokon nie je dôležité, alebo Švejk bol Nemec. Ako hovoril Andy Warhol medzi druhým a tretím medzilaborcom, také príslovie typická nemecká švejkovina, hej? Ale ona to bude tiež asi taká pičovina.
1: No. No, on ani Jánošík nebyl Slovák, byl to Maďar židovského původu János Ők.
0: Ale to tu nebudeme rozmaznávať, hej?
1: No,
0: nebudeme to rozmaznávať. Ale keďže máme dnes to výročie, hej, vráťme sa k problematike rozdelenia našich republik, hej?
1: Jak vlastne došlo k incidentu, ktorý měl za následek rozdelení našich republik? Na počátku bylo malé jazykové nedorozumění.
0: Áno, ale k tomu je treba si vysvetliť taký drobný prekladateľský oriešok, hej? A slovenský kurič sa česky povie topič.
1: A slovenská manželka se také česky řekne choď. Tedy manželka kuriča se česky řekne
0: choď topiče.
1: Dovedete si představit, jakému nedorozumění asi došlo, když byl tehdejší český ministr zahraničí na návštěvě na Slovensku.
0: A bylo o něm známé, že předtím dlhé roky jako disident robil jako topič, hej?
1: Tak nám odpuste tuto malou historickou exkurzi a pojďme dál letem světem.
0: Najskôr si ale presvištíme zo pár sloviečok.
1: Všimnete si, v kolika výrazech môže dojít k nedorozumění.
0: Švédi.
1: Češi.
0: Švédi.
1: Češi.
0: Chudí.
1: Hubení.
0: Chudí.
1: Hubení.
0: Páči sa.
1: Slovenská kasařská hantýrka.
0: Páči sa.
1: Slovenská kasařská hantýrka.
0: Páči sa.
1: Výzva k souboji zvanému páka.
0: Páči sa.
1: Výzva k souboji zvanému páka.
0: Pištabáči.
1: Známý slovenský bankéř.
0: Pištabáči.
1: Známý slovenský bankéř.
0: Prepáčiť.
1: Přepracovat se páčením.
0: Prepáčiť.
1: Přepracovat se páčením.
0: Nemáte péčedle?
1: Nemáte páčidlo? Maďarsky.
0: Nemáte péčedle?
1: Nemáte páčidlo? Maďarsky.
0: Choď do riti.
1: Manželka do nepohody.
0: Choď do riti.
1: Manželka do nepohody.
0: A teraz si zopakujeme niekoľko viet.
1: V dnešní lekci bychom se měli naučit, jak při cestování v zahraničí se správně zachovat ve stresu a v mezní situaci.

0: Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz.
1: Mám vydat drobné. Je možné.
2: To byla dobrá otázka, hej.
3: To je pravda. Ruky dole, navolte prachy, ruky hore.
1: Samozřejmě, nech se páči, pišta páči.
3: To se páči, kde?
2: No tak páči se, alebo se nepáči?
3: Já nemám páčidlo.
2: Aha, nemáte páčidlo?
1: Ne. Neméte péčedle, neméte plétedle.
2: Áno, to je dobré, nemali bychom zabúdať aj na maďarskou menšinu, hej?
1: Vravel jsem, keď nemáte páčidlo, nebude ani platidlo, hej?
2: Hej, viete, čo to znamená slovensky páči? Páči sa? To znamená, vezmite si naše prachy, hej, ale 20% nechajte pre mňa, 20% na pre pána bankára, 20% pre mňa i pre pána bankára za presčasy, 20 pre vrátnika pri odchode a 20 pre vás, ale len keď zaspievate Nad Vávrou sa blízká.
3: Pánové, nezdá se vám, že ten, kdo tady něco chce, sem já?
1: Verte nám, my máme svoje skúsenosti.
2: A my jsme len chudí bankáři.
3: Zapomněli jste, že mám bouchačku, pánové. Takže prosím si, ruky dole, dejte mi peníze a ruky hore.
2: Prosím si.
1: Žartujete.
2: Prosím si, hej. Zkuste zdvorilo, prosím si peníze, povedajte.
3: Prosím si, ruky dole, prosím si, dejte mi peniažky a prosím si, ruky hore.
1: Žartujete, ako sa tak na vás pozerám. Nejste vy ten veľký blondín s čiernou bodkou?
2: Aký vy myslíte, ale chuďúčky.
3: Kdybych byl bohaťúčky, tak sem nelezu.
2: No dobre, pozrite sa, skúsime to inakšie, hej? Páči sa?
1: Buď pristúpite na naše požiadavky, alebo vám dáme jednu dobrú radu.
3: Jakou radu?
2: Národnú radu.
3: Jakou národní radu zase?
1: Slovenskou národnú radu.
3: A jaká je slovenská národní rada?
2: Chod topiče!
1: To je naša
2: slovenská národná rada. Ďakujeme za pozornosť, milí diváci.
1: Tak to je pro tentokrát všechno. A do nového roku vám přejeme
2: všetko dobré. Dovidení a priatelia.
1: A kdybychom se sešli při další lekci,
2: v každém případě se bude volat
4: To chce kľud.

0: Tak tohle je náš Vlasta. Od malička se motal v kuchyni, když jeho máma pekla, a tak pro něj pekařina byla téměř jasnou volbou. Naštěstí včas otočil a stal se českou moderátorskou hvězdou. Voní hezky.
1: Dobrý večer. Dobrý večer, vítejte u dnešních Čobolkovin. A protože dnešní večer se týká slovenské otázky, dovolte mi, abych přivítal našeho prvního hosta. Je to zpěvák, hvězda slovenské populární hudby, pan Zdeněk Dolejší.
0: A tohle je náš Zdeněk Meky Dolejší, bez nadsázky největší současná hvězda slovenské populární hudby. Zdeněk žije střídavě v Praze a v Litomyšli, kde také skládá.
1: Vítejte u nás, pane Zdeňku. A hned na úvod jsem se vás chtěl zeptat. Nebude vám vadit, když budu mluvit česky?
2: Nebude mi to vadit, že i když jsem Slovák, tak umím perfektně česky, protože žiju v České republice.
1: Pane Zdeňku, mohl byste nám na úvod dnešního programu říci, jakou vlastně hrajete hudbu?
2: Můžu vám říct, protože tady mám CDčko v kapse.
1: A z toho plyne moje první rada. Kdo má ruce v kapse, ten si drbe v rabce.
2: Já ho vlastně mám v bundě.
1: A já tvrdím, kdo má ruce v bundě, ten je na tom podobně.
2: No, já vím, co si myslíš. Tady je moje CDčko, který teďka vyšlo. To CDčko se jmenuje Já
1: Hezká
2: nejsem
1: fotka.
2: Já, protože vlastně kdybych na tom CDčku...
1: Já myslím, že čas vlastně, přivítat v našem pořadu dalšího hosta a tím je polský historik a zubař Tadeusz Kamiński.
0: Tadeusz je polský historik a zubař. Za totality nemohl pracovat v historickém ústavu a tak se uchýlil za zubařské křeslo, kterému je věrný dodnes. V polském Byzantu měl přezdívku Zubizareta. A teď už opravdu netelefonujte.
1: Dobrý večer, pane Kamiński, jaká byla cesta?
3: Dobrý večer, co pan mluví, nerozumím? Podróż byla długa, ale fajna. Trošku gorąco w pociągu, ale tak już to jest. Widzę, pan jest piosenkarz, tak?
2: Tak.
3: I to jest panów dyskompaktem. Ja? A co to jest za muzykę? To będzie chyba, mam nadzieję, popularna, nieważna, tak?
2: Tak, popularna, słowenska popularna muzyka.
3: A, pan mówi po polski?
2: Tak, wielce dobrze.
3: A jak się po polski powie A?
2: A?
3: Nie małe, wielkie A.
2: A.
3: Pan pozwoli? Dobrze, jedynka, dwójka, trójka, czterka, w porządku, tak, dziękuję. Przepraszam, to jest taka choroba profesjonalna.
2: O, ale to jest dobrze, że pan jest gentystą.
1: Ja si myslím, że je prawie chwilka, abych przywitał naszego dalszego hosta. Tím je maďarský lingvista János Új.
0: Možná už se k vám doneslo? Že Új jako první na světě rozluštil slovenské písmo. Maďaři na tomto problému pracovali již od doby, kdy se před 40 tisíci lety narodil v Africe první Slovák.
1: Pan Új je jediný vědec, kterému se podařilo rozluštit slovenské písmo.
4: Hej! Hádke se nemhojtle.
2: Paně, to tak...
3: Přepraszam. Co pan pověděl? Nerozumím.
4: Hádke se nemhojtle, ilhatek.
1: Našimi dalšími hosty jsou němečtí bankéři, pan Karl a pan Egon.
0: Pánové Karl a Egon přišli před lety na Slovensko s jediným fenikem v kapse. Začali obchodovat feniklem a dnes jim patří téměř celá země. V současné době pracují na libretu nové slovenské hymny Nad Vávrou sa blízká. Ta již prošla prvním čtením, zatím v němčině.
5: To je mé místo, nebo...
3: Pozvolí pan?
5: Dobrý večer.
6: Já jdám, jak je tam.
3: Pozvolí pan.
1: Dobrý večer.
2: Pánové, promiňte, vypadáte jako bankéři.
5: No jo.
2: Můžu se vás zeptat?
5: No jo.
6: Stop, tohle zkrátíme, kluci, na to nejsou peníze, jo? Pojďme dál, díky.
1: Dobře. A já už musím přivítat dalšího hosta. Je to Slovák, cestovatel a inženýr Pavol Pavol.
0: A posledním naším hostem je bratislavský cestovatel a inženýr Pavol Pavol. Pavol Pavol má před sebou velkou státní zakázku. Přestěhovat sochy z velikonočního ostrova tam, kam patří. Zpět na Slovensko. Inženýr Pavol Pavol je rozvedený, 170 cm vysoký, má tři krásné děti.
7: Dobrý večer, Habrit.
2: Dobrý večer, chalani bo.
1: Inženýr Pavol Pavol se proslavil zejména stěhováním soch na velikonočním ostrově, které v nejbližším čase bude stěhovat do Bratislavy.
7: Protože byly vždy slovenské, tak teraz budu zpět v Bratislavě.
1: A mohl byste nám, pane inženýre, povědět, jak vlastně začala vaše inženýrská odisea?
7: A tak začal jsem, keď jsem stával nášho doktora Husáka Gustava do Prahy.
8: Máš nádherný obvod.
7: Áno, však jasné. Napokon som stiahol Sašu Dubčeka z Prahy do Bratislavy. Nebola vydarená akcia. A potom už som sa uchýlil na tie veľkonočné ostrovia. Tam to pripravujem na veľkú noc, to presťahujem všetko do Bratislavy na Žitný. No mal som taký problém, oni mali byť v Čadci, bo ja pochádzam z Čadce.
1: A tady je moje další rada. Kdo pochází z Čadce, ten si drbe vrabce.
7: Iha.
1: A já myslím, že je čas na pěknou písničku. Zděnku, je to tvoje. Pan Zděnek, vlejší.
7: Obnovuj.
2: To, čo přebolí, to přebolí i láska, která kdysi bolí. Bez lásky není žít, láska, která chybí ve světě.
1: No nic, tak pánové, kdo bude vykopávat? No, vy vypadáte jako bankéři, tak byste mohli vykopávat a tady pan inženýr bude stavět.
9: Azo, já, Azo, jak by gine.
7: Můžeme.
9: Zo. A B C.
10: Pánové mají zęby v pořádku.
2: Čo bolí, to přebolí i láska v nás. Bez lásky není život, který se mají dva rádi.
7: Chcel by som E, ale ne.
2: Tak bez nich to nejde.
7: Dost!
9: S!
1: S! Takže to budou vtipy o Slovensku a o Slovácích.
7: Můžeme ještě raz?
1: No.
9: No.
1: Rychle, prosím. A...
9: Dost!
1: S! S! Takže, jak jsem řekl, budou to vtipy o Slovensku a o Slovácích. Když byste dovolili, já bych začal. Dva Slováci najdou venku na takovém opuštěném místě kostru, zbalí ji a jdou s ní na policii. Když tam přijdou a rozbalí to, a policajt se na to podívá a říká, a kluci, vy jste pitomí, vždyť je to kostra z kola.
9: Ich bitte, bitte, ich kann auch einen Witz von Slowaken, ne? Die fragen sich einen Slowaken, ne? Die fragen sich, da ist er, Diano, čem by si chcel byť, keby si mohol? He, tak, keby som mohol? Tak hadom. A prečo hadom? Tak, lahnem si a idem.
11: Tedy ja mám taky takový jeden. Přijde Slovák do drogérie a ptá se, máte denaturovaný liech? A prodavač říká, nemáme. A on mu na to povídá, a da jaké jiné víněčko by nebolo.
7: To pijeme aj.
2: Uraj, uraj, no, prosím,
7: prosím.
10: Kurheim, most izzadokt, mint a tehén. Mint a malac.
3: Číp, rozumiem. Tež poznám jeden. Slovácký gangster s pistoletem i s kobietou Bronislavou vchodí v pociąg i pýta się konduktora. Panie konduktorze, mogę tutaj z bronią nabitą? I konduktor odpowiada, chodź bronia, ty szczewinia nabita. Pokaż pan, pokaż. Takie piękne zęby.
12: Przepaszcie. Możemy się odskoczyć?
1: Proto moje další rada zní, lepší zuby v puse, než hranice s Rusem.
3: Cholera, co to čuje?
13: Gówno!
1: Pánové, promiňte, ale to už je debata o hovně, takže já to tímto ukončím.
6: Pánové, budeme muset nastavovat, byly tam nějaký potlesky, nějaký smích, to tam nepatří, jo? Takže minutu nastavíme, díky.
1: A jo, dobrý.
10: Rád je na zálec.

0: Dobrý večer, milí tifáci!
1: Vítáme vás u další lekce německého jazyka.
0: Alles Gute! Tak to tam vždycky bývá zvykem, vážení přátelé, na Silvestra si vzít nějaké veselé masky.
1: Ano, a my jsme si dnes také vzali takové...
2: Karl a Egon nás vítají v silvestrovském kursu Alles Gute. Egon nyní použil pěknou anekdotu v hornosaském dialektu, ale to je vlastně taková nepřiložitelná slovní říčka.
0: Ale nám přeci prosím,
2: a už jsou tu slovíčka.
0: Das Spaß.
1: Legrace.
0: Das Spaß.
3: Legrace.
0: Da Gas.
3: Plyn.
0: Da Gas.
1: Plyn.
0: Die Gasmaske.
3: Plynová maska.
0: Die Gasmaske.
3: Plynová maska.
0: Der Maskenball.
1: Maškarní bál.
0: Der Maskenball.
1: Maškarní bál.
0: Ní si řekneme celé věty.
2: A tohle je Lucia Hoda, jeden ze tří dialektiků. A zlobí se. Pánové se dohadují, jestli je vhodné takto zakončit poslední den v roce, no tak to asi opravdu není domluvené, ale tohle je vážně příliš. No, to je povedené. To je jak té anekdotě o dvojnicích po stupinském dialektu, ale to se stejně nedá přeložit. Tady ve Friedrichstadt Palastu to bude asi ještě hodně zajímavé. Teprve teď tady máme naše dialektiky osobně.
4: Dobrý večer! Dobrý večer!
2: Egon omlouvá kolegu Karla, který měl malou nehodu při holení a tak musí dnes celý večer mít zavázanou hlavu. No, spat na žiletky, no.
5: Je vasekop!
6: Dámy a pánové, Karol je nám tedy pro dnešek trochu zavázán.
0: Ahojte, přátelé, pěkného dostali pod komeček.
2: Egon teď vypráví příhodu o tom, jak u nich v Draženech jednou za války vešel plyn. Ale znáte to, plyn vejde vždycky, když to zrovna nečekáte, tedy vejde, nejde, no. To je ten dražďanský dialekt. Vejde, nejde, to je vlastně taková slovní říčka, ovšem v němčině je to vtipné.
7: Tak, dámy a pánové, jste demokrati?
2: No to je asi nošení dříví do lesa, ptát se německých demokratů, jestli jsou demokrati.
7: Správný čas na správném místě?
8: Já!
7: Pak nám jistě dovolíte vylosovat jednoho z nás?
8: Já!
0: Který si bude muset nechat masku na hlavě až do konce roku 2000!
8: Já!
2: A už přichází asistentka, přináší kámen, nůžky a papír klocování s typickým německým humorem, kde se kladívko, kružítko a kámen nám schází. No, tak to přeci asi nebylo domluvené, přátelé, to ne, to ne. To bylo trochu překvapení pro zkušené humoristy. Egon je trochu zmatený, mluví o jakémsi blackoutu. Ostatně takové blackouto právě přijíždí a z náhodných kolem jedoucích se stávají hlavní hosté večera. Tak to je tedy hezký příklad šlezvicko-holštínské improvizace, přátelé.
9: Právě teď je vhodná chvíle na očkování proti klíšťové encefalitidě. Včasné očkování, tvoje ochrana.

0: Tak tady jsme se už dostali dál. To mi připomíná spíše dolnobavorský humor.
1: No tak to jsme vám jednou jeli takhle do Lipska s divadlem Aero Boriana. A kdo tam s námi nejel? František Filipovský a on vám tam
2: Na já, da zvá dáma si Marienbad, ver várn, ver zusam mit Maria.
0: Atmosféra nám tu, přátelé, pěkně začíná housnout.
1: S pivcem na tom pokoji a říkali jsme si, ten František tento snad nepřežije. No a kdo tam nepřišel? Franta Smolí, Zdeněk Štěpánek a celá tato...
0: Tak tohle jsem zažil ve 63. v Lipsku, ale tam to byl jiný plyn. Tak tohle je dnes opravdu maškarní, se vším čudy.
3: Dámy a pánové, nakonec se naučíme hezkou písničku.
4: A naučíme se nasazovat si masky.
3: Tak, máte všichni svoji masku?
4: Taková maska se nám totiž může hodit.
3: Ano, kdyby někdo neměl, máme ještě jednu.

0: Ahoj, já jsem Terry. Nemáš ještě jednu?
1: Tak to je opravdu pěkné finále, přátelé. Ale to už je dnes ode mne všechno a nezbývá, než se s vámi odtud z Friedrichstadt Palastu rozloučit a popřát vám do nového roku alles Gute.

0: jsem si ještě připravil pro vás takovou zprávu z večerní Prahy, která taky mnohý z vás to přejde, černá noc tramvají titulek, že? Tak si přečte něco jiného raději, ale je to psáno velice věcně. Ovšem, když to čtete třeba nahlas, to vám doporučuji, abyste si to doma zkoušeli číst věci z novin nahlas, že pak teprve pochopíte, co je to udělat dobrou žurnalistickou práci i na malém prostoru. Černá noc tramvají. Dnešní noc byla pro dopravní podniky hlavního města Prahy doslova černou. Začalo to už z večera u hotelu Internacionál, kde se linka 18 srazila s osobním autem. V 19.07 hodin následovalo vykolejení v Hloubětině. V 19.47 v Kobylisích. V 19.55 opět Kobylisi. Linka 12 na smyčce. Ráno byla doprava zkomplikována v celém městě. Není divu. Nit nehod se odvíjela dál. Tady autor použil obratu poetického nit nehod, ale hned dál je zase velice věcný. 3.58 byla stržena trolej mezi stanicemi Zvon Klamovka. Do 4.58 byl tak blokován výjezd tramvají z Motolské vozovny. Mezitím ve 4.25 hodin vykolejila linka 22 u Brusnice. Ve 4.30 hodin nové vykolejení. Tentokrát linka 18 na Gorkého náměstí. Tak se stala neprůjezdnou Jindřišská ulice a od původního směru se museli odklonit do 11 hodin. 24, 18, 14 a 15. Ranní výjezd tramvají z vozovny Střešovice částečně zdržovala linka 20, která na dvoře vozovny ve 4.40 se srazila s číslem 8. Ani to nebylo vše. 5.56 vykolila při odbočování z Národní do spalené tramvají číslo 18. Další výjezd tramvají byl přerušen z vozovny Kobylisi, kde po dvojím vykolejení následovalo stržení troleje. Po úplném rozednění u Karlových lázní na Smetanově nábřeží linka 20 strhla trolej a ještě po 8 hodině tam doprava stála.
1: Abyste se nebáli.
2: Tak poté, soudružko, dneska si prvně vyjedete sama, co?
3: Ano?
2: Dneska prvně. Jak se cítíte?
3: Velmi dobře. A vy?
2: Co pak já, pro mě to zaměstnání, že? Co pak, já už vyškolil řidičů, je, to nemáte zdání. A všecko bez nehody. No tak poté. Jestli pak byste věřila, že vy jste můj 879. případ a všecko bez nehody, soudružko, no a že jsem měl žáci, byli mezi něma kolikrát moulové, to kam se na ně hrabete, soudružko profesor, teda bez urážky. To jsem měl jednoho, tomu jsem mohl říkat nahoru dolů, helejte čověče, zahrajte tam jedničku, on furt nic, víte, až mě jednou takhle dožral, tak jsem na něj zařval, hele chlape, tak Hergot, dupneš si na tu spojku, jo nebo ne? A vidíte, na to on reagoval okamžitě, on hrál totiž beka v jednom fotbalovém mužstvu, víte vás, oh. Od té doby taky vím, že na žáci se musí psychologicky. To jsou tyhle cty, jestli jste o tom slyšela někda, podmíněný reflexy.
3: Mě velmi těší, že vás zajímá věda, soudru instruktore. Uplatněním vědeckých poznatků zvýšíte svou kvalifikaci, například ve výslovnosti při instruktáži.
2: Jo. A hlavně bez nehody, víte? Na to já dám nejvíc. Takže, kdybychom se náhodou dostali mi dva do choulostivý situace a já vám trochu přišlap nohu na brzdě, nic si z toho nedělejte. Hlavně, že zastavíme bez nehody. Odstan hlinitej si potom koupíte dodatečně. No, a teď mě ukažte, jak zařadíte jedničku.
3: Ano. Poslyšte,
2: no.
3: Napadlo vás někdy, proč se vlastně říká zařadit rychlost? To je zvláštní, co? Řaditi vlastně znamená stavěti, klásti, rovnati něco za něco.
2: Aha, tohle máte na mysli, no jo, něco za něco to bylo, jest a bude, že? To už je v té starodávné písničce něco za cibuli, něco za křen.
3: Správně. Zdá se, že máte smysl pro etymologii.
2: Jo,
3: víte, že jazykospit a hlavně srovnávací jazykospit je dnes nejdůležitější věda, pomocí které můžeme řešit vědecké problémy zcela odlehle?
2: Helejte, kdybyste mě to neřekla, vy tak tomu snad ani neuvěřím. No a ty tam vražte tu jedničku, soudružku.
3: Hle, co slovo, to překvapivá a hluboce logická souvislost.
2: A perla.
3: Že?
2: No.
3: Řekl jste vražte.
2: Jo.
3: Víte, že ono slovo úzce souvisí se slovem vrah?
2: Ježišmarja, ženská, vy máte nápady.
3: No, Ježišmarja, to by vás nikdy nenapadlo.
2: Tedy to by mě netrklo.
3: Přece, zamyslete se trošku logicky. Vrahem začali označovat i člověka, který druhému co vrazil do těla kopí, nůž,
2: jo,
3: meč.
2: Nebo pár facek.
3: Hle! Opět záhada. Kde se vzala facka?
2: Helejte, já bych o tom radši nebádal.
3: Ale proč ne? Objevujte překvapující souvislosti. Anglicky se řekne tvář face, píše se face. No? Slyšíte v tom naši českou facku, která jak známo dopadá na tvář?
2: Facek já už v životě slyšel, ale...
3: Bože, jaký to zdroj poučení. Indoevropské jazyky vůbec spolu souvisí neuvěřitelným způsobem. Víte, že naše staročeská píšťala se dostala do evropských jazyků jako pistole?
2: Helejte, pistole je do těch píšťal... Chci říct, soudružko, profesorko, hleďte, hodina plyne, to sichr je od slova plyn, tak šápněte, na plyn, ať už se někam řídíme, to sichr s ničím nesouvisí, nebo ať souvisím, chci říct, ať vysím.
3: Prohrál byste hrdlo. Ano, zdálivě ryze české slovo řídití se má nesporný základ ve staroindickém root dog. Správně. Ovšem nikoli v tok jako tokati,
2: ne.
3: Nebo tok jako tokaj, to ne, ale tok jako téci, staroslavěnský rjutiti, dodnes polský rucat, to je vrhati, slovenský rucat.
2: Já vím, le tu pesku, netrucaj, jeďte.
3: Latinský tvar ricio, téci, o tu dodnes ricinový olej.
2: Jo.
3: Ano, z latiny potom do angličtiny jako river, řeka, která teče, cítíte tady tu logiku, ano? Němčině potom navazuje slovo ryter, to je rytíř, neboť jak známo, rytířům se lila na hlavu svěcená voda, že tudíž pekla. Odtud pochází i naše staročeská řiť, no a naše dnešní, co?
2: Ježišmarja.
3: Řítiti se.
2: Kam já se s tou ženskou až dostanu, řítiti se. Zřícení na helejte, soudružko, i když z toho mám náramnou radost, že ten německý rytíř má hodně společného s naší staročeskou řítí, tak prosím vás, napěte na... A jeďte, já vím, co chcete říct. Jedu, jedeš, jedete, jedeme, to je od slova. Jeta, to je otrava.
3: A mýlíte se.
2: Je to otrava.
3: Ne, opět se mýlíte. Slovo jet je alogismus. Jazykově je příbuzný se slovem jídlo. Správně by tedy mělo být nejet. Něco, co není k jídlu.
2: Co není k jídlu, to má zase moc společného s naší závodní kuchyní, kdybyste to uznali. Prosím vás, šlápněte na plyn a jeďte, nebo se z vás blázním. A co blázním? Já už jsem z vás blázen. Blázen, já vím, co chcete říct, to je od německého slovesa foukati, foukněte se do slovníku. A totiž koukněte se do slovníku.
3: Opět se mýlíte. Souzvučnost těchto dvou slov je zcela náhodná.
2: Ne, náhoda, náhoda, nehoda, nepohoda. Hleď, to je zase od slova hoditi boží hod, hody, hody do provody, dejte mě, dejte malovaný vejce, nahoditi, vyhoditi, zahoditi, vyhoditi, to je ono. Ven! Ven mě z vlčů, ženská! Hello! Marš! Už ať vás tady nevidím! Marš!
3: Nekřičte. Vždyť já již jdu, když jinak nedáte.
2: Nedám!
3: Ovšem neměl byste používat i germanismu marš. Česky se říká pochod.
2: Tak pochod, pochod! Už ať se prý!

0: O všemohoucí a vševidoucí, jestli opravdu jsi, pak vyslyš moji vroucí modlitbu. O Bože, nedopust, aby přišla kontrola na moje konzervy, které jsou armádní zakázkou, protože jen ty a já nejlíp víme, co v nich je. Konečně, je to přece jedno. Takovýmu vojákovi je lhostejno, jestli dostane koulí z děla, anebo skoná po naší masové konzervě. Po konzervě značky Smith a Lloyden. Vždyť lidi je na světě jako much a mnohým je to vůbec jedno, že existují. Zatímco, pane můj, o, mně to jedno není a proto ráčíš mě zachovat ti při zdraví a já ti děkuji.
1: Tak je to jasný. Toho profesora zavraždil zrzavý Fred. Já jsem ho podezřívala hned od začátku.
0: Cecílie, když se modlím, řekl jsem, stačí, že máš puštěnou televizi. Neotravuj!
1: A Jamesy, to tvoje modlení je jenom ztráta času. Minule jsi se modlil 2 hodiny a příští den klesl dolar o 7%.
0: A už se vůbec neplej do mých obchodních záležitostí, když tomu nerozumíš. To už jsem jednou byl vždycky řekl. O, pane Bože, neodvracej se, jen protože nás ta ženská věčně otravuje. Už jsem tu zase sám před tvou jasnou tváří a dovol mě, o veliký, abych přičinil ještě takovou malinkou prosbičku ve věci mého společníka Toma Smise, takového darebáka a podvodníka. Prosím, pane Bože, prosím tě velice snažně a upřímně a vytrvale, dej, ať se do rána oběsí, nebo aspoň oběsí, nebo něco takového, v případě, že to udělá, potom mu přeji věčné situaci, svítí na věky.
1: Ach jo. Tak si představ, tím vrahem byla nakonec ta malá Kety, tomu bych nikdy nevěřila, vypadá tak seriózně.
0: Poslechni, Cecilko, upřímně, mě ty tvoje blboviny vůbec nezajímají. Já teď musím jít za chvíli spát, abych byl ráno fit, protože mám jednání se svým společníkem Smithem a kdybych nebyl fit, tak mě ten můj společník zase pěkně namydlí.
1: Jak je pak jednání, Jamesy, když se Smith do rána oběsí?
0: No dobře, ale znáš to, něco mu do toho přijde a budu namydlený.
2: Promiňte, pane, ale nějaká dáma si s vámi přeje mluvit.
1: Teď o půlnoci? Jamesy, ty čekáš dámskou návštěvu?
0: Jo, řezníka od naproti, aby mi dal pusinku před spaním, ty. Kolbíka si čekal, když si to přeští, to je nějaký nesmyslný žert.
1: Michael, anděl strážný, 34. okres.
0: No.
1: Co to je za tajný šifry?
0: No to já neznám, hlavně ta madam mě vůbec tím jménem není povědomá, nevím o koho jde.
1: Uvidíme, Jamesy. A. Jane, ať dáma vstoupí, uvidíme, kdo bude do rána viset, Jamesy.
0: Co?
1: Zdá se mi, že jsi trochu nervózní.
0: To se ti nezdá, jsem nervózní a ne trochu a hodně a hlavně s tebe, miláčku, po celý den.
2: Dobrý večer, madam. A dobrý večer, pane Landne.
0: Promiňte, madam. Ale opravdu nevzpomíná si, kdy jsem měl už tu čest. Stejně mě těší, chci říct, tedy potěšení je na mé straně. I když přiznám se, tahle ta doba se mi nezdá zvláště příhodná pro takové návštěvy. Prosím, račte dál.
2: Jsem tu služebně, tady je má pověřovací listina.
0: Ano, děkuji.
1: Jamesy, drahoušku, opravdu musím uznat, že vám to sluší, ukažte ty bodky. No ne, ty plácačky na zádech, ty bych nenosila, ale jinak jste si módní salon zvolila náramně. Můj manžel je takový tajnůstkář, co jste zač?
2: Anděl Michael jméno mé, od včerejšího dne povýšen na anděla strážného 34. okresu, tedy i rajonu, ve kterém bydlíte vy a váš pan manžel.
1: No tak a teď s pravdou ven, ve kterým klubu jste se seznámili. My jsme u nás takovým andělkům z ulice říkávali...
0: Cecilie, uládej se! Já vím dobře, co chtěla říct. Já vám děkuji za vaše pověřovací listiny. Ji omluvte, prosím, pěkně. A teď mě dovolte, abych vám pogratuloval k vašemu povýšení, jak jste ráčila, nebo ráčil. Já tady jsem, prosím, pěkně v rozpadcích, mám říkat... Anděli nebo andělo, já totiž nedovedu odhadnout, jste-li on nebo ona, paž ta košilka mě v tom nijak nepomáhá, nevím, čeho se chytit, paní.
2: U nás andělu to není důležité.
0: To není důležité, zvlášť, když sem jdete služebně, že ano, hlavně, abychom si rozuměli.
2: Ano, tak,
0: no, tak
2: rozuměli.
0: Je to.
1: To mě říkával slečno taky, kdysi, ale polovina akcí patří mně.
2: Ale ta druhá je vázána na souhlas pana Smise.
1: Informovaná je dokonale.
0: Já vám radím, těhle poznámek si nevšímejte. Ona to, víte, co myslím. No, hlavně, teď se vás dovolím zeptat, jakou jste měla let?
2: Špatné povětrnostní podmínky.
0: Tam je to furt.
2: Velká tlaková výše nad Mexickým zálivem.
0: Ano.
2: No, takže... Navíc jsem se musel vyhýbat kosmickým raketám.
0: Tak musel, přece jenom musel.
2: No, nemohl bych si sednout.
0: Prosím, a vy máte na co? Já právě nevím, jak jste pro sezení vybavená, vybavený. No prosím, poslete, že židlí je tu dost. A dovolte mi, abych vám taky na důkaz přízně nabídl takové malé pohoštění. Ceci, skoč pro konzervičku.
3: Ale pane Lanzo, neváš výrobek, že byste se nestyděl.
0: No, odpuste, já myslel, že jenom tak lítáte, vy jste taky vševědoucí. Ale stejně koukám na vás, madam, takový dálky, takový dálkový lety a takovýhle fórový křídílka, malinký, takový, jak to tam
1: máte. Jamesy, udržuj odstup.
2: Zbytečné obavy, madam, mám přece křídla.
1: Ovšem, můj manžel nekouká jenom na ty křídla, oči mu svítí jako baterky, víte, Jamesy.
0: Miláčku, já se ti řekl už dneska několikrát, neotravuj, buď tak hodná. Pan anděl přiletěl za mnou, tak buď tak laskavá, ty si dělej něco, nebo jdi spát. Řekla si, že chceš jít spát, tak běž spát a nehrás tady, abychom spolu pěkně jednali.
1: To snad nemyslíš vážně?
2: Přicházím úředně.
0: No prosím, tady to
2: ve věci modlitby pana Landona.
0: No, vidíš to, ve věci mé modlitby, tak ty jsi někam za tohleto a... Nech nás tady vyřizovat obchodní věci, abych tedy přešel k tomu, o čem jsme hovořili. Já jsem se modlil ve věci, vy víte, jistě jste informován.
2: Zajisté, ano. Je tady ovšem určitý nedostatek z vaší strany. V hlavní knize totiž není zanesen ani jediný váš dobrý skutek.
0: Jak to, prosím? A vedlejší knihy máte? A tam něco je o mně? Taky ne?
2: Ne.
0: A kdo vám to vede? To je šlendrián, paní. Aha, promiňte, no tak já jsem nerad, ale já dělala přece dobrý skutky od malička. Vy mě přezdívali Dobrskut. Já už jako chlapec pamatuju si, ani jsem ještě neměl rozum a už jsem udělal dobrý skutek. K nám chodil do naší ulice takový žebrák, to byl taky trošku Mišuge. Já pám, žebráku, tady má ťablíčko a dal jsem mu půlku cibule. A on vám to sněd, ten plakal, dva dny plakal. No a lidem ho bylo líto, dávali mu dvakrát tolik, to byl vlastně dobrý skutek, že ano?
2: Výborný.
0: A nebo podívejte se, není to tak dlouho, co jsem musel propustit polovinu svých zaměstnanců, 4 000. A já jsem to snížil, já jsem jich, protože mám dobrý srdce, propustil jenom 2 000.
2: Výborně, no. To si hned zapíš.
0: A to nejsou dobré
1: skutky. Tu druhou polovinu propustil jeho společník Smith.
0: Poslední, ty nedáš pokoj. Já už jsem ti něco řekl, neotravuj mě, buď tak hodná. A ty tvý blboviny není nikdo zvědavý. Zítra jdeš k lékaři, k zubaři, tam se vydovádíš a teď dej pokoj. Běž, šupni si do postýlky a nás tady nech úřadovat.
2: Červenci jste žádal, bylo to 24. ve 22 hodin 5 minut snížení dělnických mezd o 10%.
0: Ano, když jsem se 3 dny modlil, ano.
2: Vaši žádosti se na moji přímluvu vyhovuje.
0: Je, děkuji. Vy jste zlatý a svatý, dovolte, abych vás, andělí, ano, andělko, přivinul na svoji bratrskou hruď. O, dovolte.
2: Ale, tam jsem lidi.
1: Jamesy, nech to, chceš pár facet.
0: Co to povídáš, prosím tě? Kontroluj se.
2: Milostivá paní, na mě to stejně nemá žádný účinek.
0: No nepovídejte, já tam koukám, tam je něco ještě víc než křidílka.
1: Jistě, že já už nevěřím ničemu no. Ani andělu.
0: No jistě, nevěř. Budeme pokračovat, prosím, v jednání. Tady bychom se nedomluvili, to je tady moc zájemců a málo. Těch, co poslouchají. Podívejte se, kdybyste byla tak laskava, já jsem taky měl takovou modlitbu a pěknou modlitbičku, sám jsem si ji složil a několikrát jsem si ji modlil ve dne, v noci, ráno. Jakmile vždycky jsem měl trošku času, jsem se modlil ve věci svého společníka, smise, toho padoucha, toho podvodníka.
2: Ano, víte? Já vím, pane Lange, no, ale v téhle věci vás asi zklamu, je mě hrozně líto, ale...
0: Jak pak to?
2: Váš společník, pan Smith, byl právě před hodinou zastřelen v jednom baru.
0: Je, no to je lepší jako pro vás. Slyšíš to? Slyšíš to? Ceci, Smith natáhl bačkory, to barva je naše.
1: James, přestaň s tím šišláním a řekni si mu ještě o něco, než ti ten anděl ulítne.
0: Než mi ulítnete? Já si na nic nespomínám. Jedy byste mi radšil zachovat jí dlouho, když je teď moje továrna zcela při zdraví, abych si ji užil hodně a...
2: Bohužel k tomu nebudete mít příležitost. Vaše přání, abyste byl dlouho zdrav a živ, tím jsou potíže.
0: Jaký potíže?
2: No, zanedlouho vás totiž, pane Landne, trefí šlak.
0: Ty si děláš...
1: Slečno!
0: Ty si děláš nevrací!
1: S prominutím smím vědět, kdy to bude?
2: Co nevidět, madam, přijměte moji...
3: soused.
0: Prosím tě, neposlouchej ho. Takového divného skřídla má, prosím tě. Já jsem v nejlepších letech, co by mě to, pane, já mám peníze. Já si můžu cokoliv zajistit a zařídit, já se můžu stát čímkoliv. Paní, já můžu být i guvernérem. Nikdo vás se nezval, jděte.
3: To je mi hrozně líto, pane Lagne, ale aspoň jedinému přání musíme vyhovět. A aby vás trefil šlak, to bylo poslední přání pana Smise. Navíc jsem vám zapomněl říct, že vaše továrna na výrobu konzerv právě dohořívá.
0: Já jsem věděl, že nikomu nemůžu věřit.
3: Já už nebudu zdržovat. Naschledanou, já tyhle scény nemám rád.
1: Haló, redakce New York Times. Pište prosím, mladá, citově založená, inteligentní a velmi hezká vdova se seznámí s mužem stejných kvalit. Značka, jakou značku?
0: Značka lochneská potvora s natáčkama.
4: Nepřeháníte to trochu?
5: Já si chci přisednout.
4: No to prosím, přisedněte, no. A to ještě neznamená, že mi můžete číst knížku přes rameno, ne?
5: No, jak toho přece se říká, řekni mi, co čteš a já ti řeknu, kdo jsi, ne?
4: Co mi tykáte?
5: Já vám netykám, ukáž. Bídníci. No teda to je pech. Vedle bídníka jsem na lavičce ještě neseděl. Já mám smůlu na ty konekce, to je pekno.
4: Co to tady povídáte? To přeci, že čtu bídníky, neznamená, že jsem sám bídník,
5: jak
4: ne?
5: Jak to, že ne?
4: To kdybych čekl, když nastali deště, tak jsem mrak.
5: No jistě, přísloví nelže.
4: No
5: přece.
4: Jistě, přísloví nelže, ale to musíte posuzovat čtenáře podle obsahu knihy, ne podle názvu. To bych podle vaší teorie, kdybych třeba četl Klapzubovu jedenáctku, tak jsem syn starého dobrého Klapzuby. Jistě ne, jsem přítelem zábavného žánru, ne?
5: No jo, ale vy čtete bídáky.
4: Bídníky, tak já se jmenuji bídníci, prosím. Protože no. Jsem přítelem historické beletrie.
5: No.
4: A co vy například čtete?
5: Já?
4: No.
5: Já čtu bídníky.
4: No tak to je skvělá náhoda, o tom si můžeme teď pohovořit. Tak jak se vám líbí tak nějak?
5: No tak já jsem zatím přečet asi tak půl stránky, jak jsem vám tam nakukoval.
4: No prosím, a přeci se neptám na knihu, kterou jste mi četl přes rameno. Zajímám se o literaturu, kterou čtete doma.
5: Doma?
4: No doma, co jste četl v poslední době?
5: V poslední době doma, to jsem čet jak ono se zjme, psí hlavy.
4: Psí hlavy. To neznám, já čtu hodně teda, no, ale psí, to je nějaká detektivka?
5: Ne, to je normálně psí hlavy.
4: Nemáte náhodou na mysli psohlavce?
5: No, to je ono.
4: No to není ono, ta kniha se jmenuje Psí hlavy. A
5: co?
4: Teda, pardon, no vy jste mě splet.
5: Co?
4: Psohlavci se jmenuje ta kniha.
5: No, no tak to víte, já už to čtu díl, tak už jim tak nějak důvěrně říkám přímo psí hlavy.
4: No prosím, to je vaše věc. Ale prostě máte tedy k té knize vztah, ano. Máte rád toho kozinu, toho lomikara,
5: no,
4: že?
5: No tak radši mám toho kozinu, než toho lomikara.
4: No pochopitelně, protože lomikar to je záporná postava té knihy. Ale máte rád ty postavy, máte rád ty kolektivy postav, které krouží kolem toho lomikara,
5: no,
4: kolem toho koziny,
5: ano,
4: že?
5: I ty kolektivy mám rád. Akorát ten pracovní kolektiv, který porazil tu lípu, ten mě nebyl moc sympatický. No ale zase musím uznat, že to měli brzy hotový. To by možná dneska trvalo díl.
4: No to je jiná situace, ale prostě tu knihu jste si oblíbil. Ale? Dá se tedy říci, že jste také přítelem historického žánru.
5: Ne, z historií nemám nic společného.
4: Ne, historie vás zajímá,
5: to,
4: ne?
5: Jo, to ne.
4: Ne? Tak jo nebo ne?
5: Ne.
4: Tak jakou máte rád literaturu?
5: Já mám rád krásnou literaturu.
4: Čili vlastně také klasickou beletrii.
5: Ne, to ne.
4: No tak jak to, že ne? Tak jakou máte?
5: No krásnou.
4: Jak krásnou?
5: Já krásnou, hodně krásnou.
4: No, jak hodně krásnou?
5: No prostě, že krása, že je to hezký, krásný, no, knihy, když
4: no, jak
5: to,
4: hezký?
5: No barevný obrázky, když no, jsou tam a když to má zlatý obřízky.
4: Cože?
5: Obřízky a řízky mám rád. Bramborovou kaší.
4: Vy jste se zbláznil.
5: Bramborov má tolik ne, ale s bramborovou kaší.
4: Nechte toho, já nejsem zvědavý na vaše meny.
5: Co? No to jsem rád, že nejste zvědavý na moje many.
4: Meny?
5: Kázalo si dřepnout vedle nějakýho chmatáka.
4: Ale prosím, ale já se vás tady ptám na literaturu.
5: Tak já tady scháním konekce a on tadyhle many by mě šmátil.
4: Já se ptám na vaši knihu, kterou máte rozečtenou. Obsah knihy mě zajímá.
5: Jak?
4: No obsah, o čem v té knížce se jedná, jaká tematika je tam probírána.
5: A matematika ne.
4: Ale tematika.
5: To mě nezajímá, to
4: tematika, člověče. Co? O co se jedná v té knížce, kterou čtete?
5: Tematika? No. To nevím.
4: No jak to, že?
5: Mě zajímá celkově tematika akorát železniční.
4: Železniční no, tematika. Máte snad na mysli jízdní řád?
5: No, jízdní řády a neřády taky. Nešvary mezi kolem, a když jsou papírky, víte, to mě může čert zvít.
4: Proč jste tedy ale četl Psohlavce, tam přeci o železnici není ani zmínka?
5: No, pak jsem to našel na nádraží v Domažlicích.
4: No, to jste měl vrátit. To.
5: Teď já jsem ty psí hlavy vrátil a nejdřív jsem si je přečel, abych se podíval, jestli tam není něco o železnici, no.
4: A pak jste knihu odnesl na ztráty?
5: No, ale pak jsem to vrátil původnímu majiteli.
4: To je správný, knihu měl podepsanou,
5: no,
4: tak se
5: no,
4: to má
5: ano,
4: dělat.
5: Ano. Patřilo to nějakému Jiráskovi Alojzovi.
4: Prosím vás, Alojz Jirásek tu knížku napsal.
5: No tak to vidíte, tak on se s tím píše, jo, a pak to zapomene, jde na nádraží, do Mažlicích, na co ty lidi myslí, já
4: nevím. Prosím vás, Alojz Jirásek už nežije.
5: No tak na co myslel, když je?
4: Tak znova, Alojz Jirásek byl spisovatel, no. Ten měl hlavu plnou závažných myšlenek, no, ten měl na co myslet.
5: No tak víte, a pak se mu zase člověk nemůže divit, že zapomíná, jde na nádraží knihy.
4: No to není jo. Možný, taková no. Ale zabedněnost. Ano. Prosím vás, já to s váma zkusím jinak. Kdybych vám dal tuhle tu knížku, ano? Komu byste ji vrátil?
5: No tak když byste mi ji dal, tak já už bych si ji s dovolením nechal.
4: Kdybyste ji tedy našel na lavice, jak byste s touto knihou naložil?
5: Já bych se podíval, jestli je podepsaná.
4: Tak se podívejte, prosím.
5: No, naštěstí je.
4: Jo, komu patří?
5: Viktor Hugo, Mladá fronta Praha 1, Panská 8.
4: Čili vy byste tuhle tu knížku odnes do Panský Hugovi.
5: Hugovi do Panský.
4: Tak vám moc děkuju, ta knížka je totiž moje. Ano. S váma já se, pane, nemám ano. O čem bavit. Vy jste kulturní analfabet. Naschledanou.
5: Tak a zaplať vám bu, lavička je prázdná. Ty si běž do čítárny, pazdráte starej. Jitko, pojď.
6: Račte, prosím, být Judrčeněk Janský, tedy... Právní poradce, tedy rozumějme, advokát?
7: Ano, ano, prosím, račte dál. Ano. Prosím, posaďte se, prosím.
6: Děkuji, velmi laskav. Velmi laskav, pane doktore.
7: Tak co vás ke mně přivádí, pane... pane...
6: Ale co do jména? Ano, jak říká Shakespeare, že ano. Ale řekněme, že se jmenuji třeba Karel Moravec.
7: Jak to třeba a jak to řekněme? Já nechápu dost dobře.
6: Dobrá, usnadní-li to váš přístup k mému případu, pane doktore, tak budíš, od této chvíli jsem Karel Moravec. Berte mě, prosím, za Karla Moravce. Můžete mě za to vzít?
7: Zajisté, zajisté, pane...
6: Ale Moravec, já
7: pane, jsem zajisté, řekl. Pane Moravče, samozřejmě. Tak, pane Moravče, v čem vám mohu být nápomocen?
6: Tedy, pane doktore, především bych chtěl vyjádřit, že se cítím poctěn, jaksi, že se mohu obrátit o pomoc a o radu k tak věhlasnému a proslulému právníku, jako jste vy, a že jsem velice šťasten, že jaksi se k němu mohu obrátit.
7: To vynechme.
6: Prosím.
7: Adrien.
6: Prosím?
7: Adrien. K věci.
6: Ach tak.
7: Tak jaké máte potíže nebo komplikace, jaké máte starosti? Jestliže já vám mohu být v něčem nápomocen, prosím, od toho jsem tu.
6: Ano, tedy abych začal up ovo.
7: Prosím?
6: Tedy od začátku jaksi.
7: A od začátku, vy chcete začít od začátku, no to je nejlepší.
6: Ano.
7: Nejlépe je začít od začátku.
6: Ano.
7: No pokračujte, prosím.
6: Prosím, ale pane doktore, tedy můj případ

0: Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz.
1: Gratuluji, vy milujete, to je nádherné milovat.
2: Ano.
1: No dobře, ale jak jsi dál?
2: Pane doktore, já miluji vášnivě.
1: Ano?
2: Vášnivě a z celého srdce ženu.
1: No to je chválihodné, že ženu. Já už jsem se poletal.
2: Ano, ale já jsem chtěl říci, že miluji ženu, která je vdana.
1: No to je naprosto banální případ přece. Já ovšem budu muset znát v takovém případě vaše komplikace, a to, co vám dělá obtíže.
2: Ano.
1: Já musím znát okolnosti a do značné míry možná i podrobnost.
2: Ano.
1: No, rozumím-li vám dobře, vy milujete vdanou ženu a patrně si přejete, aby se rozvedla a vzala si vás.
2: Ano? Bůh uchovej, pane doktore. To nikdy, moje láska je totiž příliš ideální a subtilně křehká, než aby se dala jaksi spoutat tak hrubými pouty.
1: Vy si ji nechcete vzít?
2: To mě ani nenapadlo. Tedy, abych se přiznal, jednou mě to, tedy na chvilku, řekl bych, ale jenom na okamžik napadlo, ale záhy jsem to, prosím, definitivně a jednou provždy zavrhl.
1: Dobře, no ale co, jak si chcete, nebo co očekáváte ode mne?
2: No, pane doktore, víte, to je takováhle věc, její ano? Manžel ano? Jí dělá totiž strašlivé vetrené.
1: Co já?
2: Vetrené.
1: Vetrené?
2: Ano.
1: Co to je?
2: No potíže, pane doktore. Vetrené rovná se potíže.
1: Aha. Je italsky?
2: Ne, francouzsky.
1: Tak je to vetrán.
2: No, vetrán, ale pro vás vetrené. Prostě, pane doktore, on jí dělá potíže. Ano. Vlastně ještě jí nedělá potíže, ale brzo jí bude dělat potíže, až celá ta věc praskne, víte? On zatím jenom čmuchá, slídí.
1: Patrně něco tuš.
2: Snad, no. On je vůbec strašlivě žárlivý, ano.
1: No prostě primitiv.
2: Primitiv, ano, on ji kontroluje, špehuje, on prohlíží její kabelky, pane doktore, on prostě se jí vyptává, kde byla, s kým byla, jak dlouho s kým byla.
1: Ale to známe, to všechno známe. To je boha pustý egocentrizm a v podstatě sebeláska a věřte mně. Začasté komplexy méněcenosti.
2: Ano, často plně oprávněné.
1: No, ano. Většinou oprávněné, ano. Věřte mi, většinou.
2: Pane doktore, on jí dokonce i vyhrožuje.
1: Nic nového. Takových případů máme, víte, to jsou všechno takové, jak si řekl bych, středověké reakce, že ano, atavistické, nedůstojné moderního vzdělaného člověka.
2: To ano.
1: Zatím se obvykle tají vlastní nejistota, nedostatek sebevědomí a především majetnický pud. Víte, tyhle ty primitivnější povahy, oni se domnívají, že jejich žena je jejich vlastnictví, jejich majetek. Jako by to byla váza, nebo
2: ano.
1: Něco, co si koupili.
2: Ano.
1: To trapné, to velmi
2: No to je velice trapné. Trapné.
1: Vždycky je to velmi trapné. No, no ale dovolte mi otázku, pane, no, pane...
2: Morave.
1: Pane Moravče.
2: Ano.
1: Pane Moravče, co, jak si očekáváte ale ode mne?
2: No,
1: co já v té věci mohu dělat?
2: To máte tak, pane doktore, tato jaksi vznešená a jemná
1: ano.
2: dáma
1: ano.
2: Má totiž doma peklo,
1: ano.
2: Rozumíte?
1: Ano.
2: A to jí právě kalí radost ze setkání se mnou.
1: No,
2: ona totiž přichází na schůzky naprosto nervózní, uspěchaná, nesoustředěná, roztěkaná. Stále se dívá na hodinky a pochopitelně, že se potom nemůže plně a s vervou své lásce věnovat, že?
1: To naprosto chápu, no. A vy chcete prostě, abych já...
2: No, jestli by prostě nebylo možné,
1: ano?
2: Aby vy jste ano? Tomu jejímu manželu domluvil, aby byl prostě tolerantní, rozumíte? A aby jaksi udělal jí takové hřejivé, teplé, krásné domácí prostředí plné pohody, aby ona o to víc a o to intenzivněji se mohla věnovat...
1: Vám.
2: Ne mně, nejen mně, pane doktore, ale své lásce a tedy sobě, rozumíte? Aby prostě ten člověk

0: pochopil, že každý člověk je svobodný, i když je vdaný. Rozumíte? A že má plné právo si zatokat. Rozumíte? A nejen si zatokat, ale že má plné právo nechat promluvit hlas svého srdce, když se tento ozve. Rozumíte, pane doktore, tomu se přece nedá zabránit zákazem.
1: To bude velmi těžké.
0: No proč by to bylo těžké, pane doktore? Podívejte se, proč by nakonec on, jakožto její manžel, se nemohl radovat z toho, že je ženat a že se smí o ní starat? Proč by například on nemohl vychutnávat tu rozkoš manželského života, přátelského, plného starostí, výdajů, rozumíte? Prostě plného péče o druhého a vůbec.
1: No, tak možná, že máte do jisté míry a z určitého hlediska pravdu. Ovšem bude to vám říkám rovnou, bude to velmi ošemetné a velmi choulostivé a velmi nesnadné. Víte, tihleti muži, jako je ten, ona to asi taky nebude žádná bedna, ten...
0: Ne, bedna to není.
1: Manžel, že ano. Víte, tihleti muži jsou nejenom zaslepení a sobečtí, oni jsou hlavně omezení a není s nimi řeč.
0: Ano.
1: To musíme velmi opatrně našlapovat, máme-li před sebou takového mameluka.
0: To tedy máme.
1: Ovšem, já nutně musím znát konkrétní podrobnosti. Já musím vědět, kdo je ten muž.
0: Ano.
1: A kdo je ta žena.
0: Ano.
1: Byl byste tak laskav, řekněte mi prosím jméno, bydliště a tak. Kdo je ta dáma?
0: Vaše paní.
2: Mezi exponáty této filmové přehlídky nemůže pochopitelně chybět ani postava českého génia Járy Cimrmana. Já jsem chodil po výstavě a ptal jsem se namátkou návštěvníků, jak tady v patře, tak v přízemí, co jim vlastně jméno Cimrman říká. Odpovědi jsou dost zajímavé. Jeden divák soudil, že to byl český dramatik vídeňského původu. Druhý ho považoval za vynálezce. Byl to chlapeček, tvrdil, že prý Cimrman vynalezl bagr. Třetí za průkopníka aviatiky, to byla slečna, která tvrdila, co jsme sami nevěděli, že prý Cimrman na svém avionu dokonce přeletěl Prahu. A to, že prý nejdříve nad ní udělal kruh a pak nad ní udělal kříž. A čtvrtý divák ho považoval za hudebního skladatele. No, všichni měli pravdu. Ono se v Cimrmanově případě skutečně dost těžko střelí vedle. Není snad oboru, do kterého by tento donedávna neznámý velikán plodně nezasáhl. Položme si však otázku, jak si jeho genialitu vysvětlit. My spatřujeme hlavní příčinu v tom, že Jára Cimrman neprodělal období puberty, která, jak víme, myšlení mladého člověka rozptyluje nežádoucími směry. Cimrmanovi rodiče před svým synkem až do jeho 15 let tajili, že je chlapcem, aby donosil šatstvo po své starší sestře Luize. Když mu pak zlomyslné spolužačky na dívčí škole ve Bodičkově ulici prozradili, že není dívkou, měl už Cimrman pubertu za sebou, poněvadž děvčata, jak víme, dospívají dříve. Také letos je tomu 100 let, co se Jára Cimrman narodil. Díky matrikáři 4. vídeňské farnosti Franci Huškovi, který prováděl většinu zápisů ve stavu opilosti, nelze dnes spolehlivě říci, zda se Jára Cimrman narodil roku 1856, 1865 nebo 1886. To právě letos slavíme. Matrikářův rukopis připouští i rok 1887, takže i v příštím roce tomu bude 100 let. Co se Cimrman narodil. Po matce Rakušan, po otci Čech, po první světové válce, takřka zapomenutý velikán začíná svou tvůrčí dráhu ve chvíli, kdy se vymaňuje z pout své konzervativní krejčovské rodiny. Jednoho dne odstrkuje od sebe talíř s nenáviděnou krupicovou kaší a odchází jako 7letý až 37letý z domova. A od té chvíle nacházíme jeho stopy takřka ve všech zemích všech světadílů. Tak ve Stuttgartu staví s hraběten Cepelinem první vzducholoď s konstrukcí ze švédské oceli a s gondolou z českého vrbového proutí z Moravy. V Paraguaji zakládá loutkové divadlo, ve Vídni kriminalistickou a baletní školu, zkoumá život polárních samojedů a na útěku před vyhladovělým kmenem mlasků mine severní pol o pouhých 7 metrů. Vynalézá jogurt. Manželům Kyriovým nanosí na vlastních zádech do sklepa 45 puten smolince. Českému profesoru Burjanovi asistuje při prvních plastických operacích. Edisonovi potom předělá pupík na obýmce jeho první žárovky. Jakkoliv měl Jára Cimrman neklidnou krev světoběžníka, vždycky se rád vracel domů do Čech. Dá se říci, že vlastenectví je základním jeho charakterovým rysem. Pro ně trpěl v habsburských žalářích a pro ně se naučil také skoro plyně česky. Vlastenectví vedlo také jeho štětec, když maloval svůj slavný historický triptych obrazů Bitva u Lipan, Bitva na Bílé hoře a Sedláci u Chlumce, vystavovaný pod souhrnným názvem Naše slavné prohry. Tolik tedy na úvod a o filmové práci pohovoří kolega Ladislav Smoljan.
3: Obrátíme-li teď svou pozornost k Cimrmanově činnosti filmové, musíme hned úvodem konstatovat jeden smutný fakt. To, že Cimrman nevynalezl kinematograf, se stalo nešťastnou náhodou. V roce 1895, kdy byl zrod filmu tak říkajíc na spadnutí, trénoval na olympijské hry a neměl na vynález kinematografu čas. A tak spatřil němé filmy až poprvé ve Vídni a byl novinkou nadšen. Ihned navázal přátelství s Mojmírem Frídou, půdoznalcem, který z nejrůznějších součástí nalezených na půdách filmů, na půdách činžovních domů, sestrojil promítací přístroj. Spolu pak založili ve vídeňském prátru kultury a oddechu promítací společnost. Ovšem filmy, jaké se tehdy promítaly, nemohly Cimrmana uspokojit. Zejména mu vadilo, že němý děj je tu přerušován obrazovými titulky. Cimrman o tom doslova říká, to, co promítáme, je bastard. A na Frídu se rovnou obrací s výzvou. Vyber si, buď obrázky nebo titulky. Frída byl pro obrázky, zatímco Cimrman zvolil titulky. Oba přátelé se rozešli ve zlém a společnou filmotéku si rozdělili tak, že Cimrman vystříhal z filmu všechna okénka z titulky a Frídovi přenechal zbytek. V prátru tak vznikla dvě svérázná kina. Frída brzy zkrachoval, protože publikum se v ději bez titulku nedokázalo orientovat.
4: Nezabudni! Stoj to tam! Stoj to tam! Stoj to tam!
5: Tu doktor Güldenstern.
4: Rosenkranz, tak čo čakáte, starý?
5: Všetko je v poriadku. Hamlet išiel stále za mnou. Ja pred ním.
4: Hovorí mu Hamlet, poď, to som ja. Tvoj mrtvý otec, král, Claudius mi nalial do ucha jed, pol litra. Mám ho pri sebe, poď.
5: ale vy vyzeráte, jaký si unavený.
6: Ale som celú noc ani oka nezažmúrilo, že okolo polnoci by som aj bol zaspal, ale predstavte si, tu zrazu sa niekto vlúdil do mojej komnaty a objal ma.
5: Objal vás?
6: Objal ma
5: a povedal, to nie si ty, Gertrúda. A som povedal, nie, to som ja, Gildenstern, Mojžesova 25. Povedal, damned a odišiel. Toto, ale s kým si vás to mohol pomýliť? Ako vás to oslovil?
6: Gertrúda.
5: No tak ja vám poviem, že to si vás pomýlil s Gertrúdou.
6: No myslíte? Ale kto je Gertrúda?
5: Ježišmária, kto to je?
6: Gertrúda. Počkajte, Gertrúda.
5: Preboha!
6: Čo?
5: To je naša pani kráľovna!
6: Čo?
5: Naša kráľovna sa volá Gertrúda?
6: No áno.
5: Jej manžel sa volá Claudius.
6: Ona si nechala svoje dievčenské meno. Vy pekne vyhoríte, vy ste mali ísť za tým neznámym a mali ste mu poriadne vynadať.
5: Ale som išiel za ním, takto idem so sviečkou v ruke po chodbe, ešte si hovorím, škoda, že som ju nezapálil, aspoň by som dačo videl. A v tom na konci chodby král.
6: Čo tam robím? Začal pred krucifixom a niečo si tam mrmlal.
5: A čo si mrmlal konkrétne?
6: A čo ja viem, dolný horný král tu uzal.
5: A v tom sa ku kráľovi blížil tieň.
6: A jeho vlastný tieň.
5: Nie, cudzí tieň, vlastný tieň mal pri sebe. A zrazu sa nad kráľom objavil tieň dýky. A dýka nikde.
6: No to nikde, prečo nikde?
5: Prečo nikde? Dýku držal v ruke nad kráľom jeho synovec. Tak to
6: ktorý je to? No ten malý blondiak, čo strašíte furt hore.
5: Jaj, viem, ten poďobaný. To je
3: hlavná postava,
5: hlavná postava, k tomu ešte veľmi sčítaný mladý muž.
6: Á, pravda, že často ho vidno v hradnej čítárni.
5: Ale ja vám poviem, takí ľudia, ktorí veľa čítajú, môžu na to len doplatiť.
6: Myslíte?
5: A ja som minulej šiel hore po hradbách, pozerám sa a zrazu ide oproti mne Anna Karenina. Obidva dieli a... Hovorím jej, Anča, čo tu robíš? Až potom som si uvedomil, že to je plný prelud môjho sčítaného mozgu. Aha. Tak sme sa rozlúčili, ja som jej potriasol rukou, ona cišla dolu do jedálne a tak sa napakovala, bola hladná.
6: No sú hladné, strašne. Hlavne, keď je brožovaná, je hrozne hladná.
5: No počkajte, ako to bolo? Tak Hamlet stál nad vami s tou dýkou.
6: Nie, nad svojím strýkom, tak to zvykol.
5: Tak to stál tam.
6: To bola jeho dýka?
5: Nie, to bola tá, čo zdedil po otcovi, taká dýka. Tá, čo si s ňou starým vždycky špáral v zuboch.
6: Neviem,
5: tá hrdzavá. No, a tak to tam stál Hamlet nad tým strýkom a ja si hovorím, Ježišmária, s dýkou nad vlastným strýkom, Ježišmára, ešte mu dačo vybarati, no veď mu mohol aj gombíky poodrezávať.
6: Ja,
5: tak si pravím, zabránim tragédii. A zakričal som na Hamleta. Hamlet, poď sem. A Hamlet prišiel. Prišiel ku mňa, ja som zašiel s ním do takej miestnosti tmavej a tam mu vravím len tak podobrotky, ty počúvaj, Hamletko. No čo to má znamenať? Zdýko sa ti tu modlí, tu chodíš hore dole s dýkom, už veď sa nevie sústrediť.
6: Ale nič.
5: A čo ho na to? A že nič. No. Že je nervózny a že by najradšej každého pozabíjal. Predstavte si, takto sa blížil s tou dýkou ku mne.
6: Ako?
5: Takto. Je. Takto ju držal, takto sa blížil ku mne. A hovorí mi Gildenstern.
6: Čo?
5: Gildenstern. Choď do kláštora. Teraz v najlepšom veku. Ale v tom sa otvorili dvere a vošiel sluha a vraví Hamletovi, vaša jasnosť očakáva vás, jej jasnosť. A ja som hneď vedel, kráľovna Gertrúda volá svojho syna Hamleta k sebe. Tak si vravím, nejdem do kláštora, idem za Hamletom a predbehol som ho takou skratkou.
6: Ktorou?
5: Neviem, či to poznáte. Hore po schodoch do veže a z veže zase po schodoch dolu do skratky.
6: Áno, poznám.
5: Tadia sme chodívali ešte s nebohým kráľom vždy v noci na kvasené uhorky. A tam v tom sklade, tam sú jedy také
6: tajné dvere.
5: Áno, poznám, tajné dvere.
6: No, kto by ich nepoznal?
5: No tak som tie tajné dvere otvoril, pošiel som nimi a viete, kde som sa ocitol?
6: V sušiarni.
5: Ale čo v sušiarni? Priamo v spálni kráľovnej Gertrúdy. Za takou záclonou. Viete, ja tak sa dívam len tak jedným okom cez tú záclonu. Viete, aby ma nezbadala, tak som sa díval len tak jedným okom. Tak to
6: ale druhé oko ste mali pri sebe.
5: Áno, samozrejme, takto som sa díval. A tá Gertrúda, ona vám bola v tej spálni len tak naľahko.
6: Ale hýbajte.
5: Predstavte si... Ona tam stála tak a mala také negliže a začala tak chodiť hore dolu po tej miestnosti takto.
6: A to negliže nosila so sebou?
5: Áno, tu ho mala zrolované.
6: Takto chodila hore dolu.
5: Ale celá kráľovna, tak viete na podobní. Ja som ju sledoval spoza tej záclony, takto zase som chodil hore dole za ňou. Ešte vravím, milostivá pani, pomalšie, ja už nevládzem. A v tom som začul nejaký šramot, obzriem sa, viete, kto pošiel tými tajnými dverami ku mne za tú záclonu.
6: No kto iný? Ja!
5: Ale čo ho
6: vidím? Pardon, ja som
5: otvoril. Záte však, nemá ho. Polonius! ta stará hnusná mazaná líška.
6: Představte si, vtěpěnil se poznal tu zkratku, vošil tam, já poradím, jsem se tvoje nevmestíme, no. A on že nič, že o něm královna vě. A skutečně se vynoril spoza tej záclony a hovorí jej, hneď přijde, povedzte mu doprosta, že to, čo stvára, je už neúnosné a že ho chránila len vaša milosť a stála medzi ním a veľkým hnevom. Ja hneď tu zmlknem, len ostro naň. Ruky boskávam.
5: Tak to ju nahuckával. Vo veršoch.
6: Na čo vy? Ja si hovorím, videl ju huckať. Vieš, vo veršoch. Pripravil som si takú nezáväznú básničku. Ja list vám píšem. No a čože? Čo už riec môžem listom tým?
5: Ale v tom sa otvorili dvere a vrútil sa do spálne Hamlet.
6: A to kým
5: rozdíl? Ja to Hamlet, to ten
6: Hamlet. Ja neviem, čo je taký nervózny ten Hamlet po sedmom čase. Aj sa mu ruky trasú, aj sa na Ofeliu vraj celkom vykašľa.
5: A čudujete sa, že je nervózny, keď ho každú noc strašíte hore na hradba.
6: Ja za to nemôžem, že ma to baví. To strašenie. Ja sa stále len straším.
5: Tak sa tam vrútil a teraz sa začali s tou matkou hádať a naťahovať a hádať, naťahovať a pôjdeš, a pôjdeš po pivo a nepôjdem po pivo a tak. A my sme tam s tým Poloniom, za tým závesom sme s tým Poloniom to sledovali celé, viete?
6: Polonius vám stál na hlave?
5: Aj na hlave, aj na noha, aj na nohe. A ja mu hovorím, počúvajte, Polonius, veď si mohli zostať v sklade, veď aj tam všetko počuť.
6: Počúvajte ho, počúvajte ho!
5: Počúvajte,
6: čo je?
5: A on mi hovorí, čo, ja v sklade? Poďte tam, vy, idiot!
6: On vám povedal, idiot! Zabíme ho, ty, počujte!
5: Počujte, čo si o mne myslíte? Ja som mu povedal svoje, ja som mu povedal...
6: No. Dobre, no, dobre, dobre, dokonči.
5: Čo sa tu nadrapuješ? My, nevidíš,
6: no čo je, čo je, čo je, čo sa díváš? Čo sa nadrapuješ? Čo je, daj mu kopni ho, ty! Daj mu, ty!
5: Takto! A keď mi to išlo na nervy, no tak som mu jednu vrazil do brucha. Ej! A predstavte si... Ja som sa porezal, no
6: aha. Ako, prečo?
5: A tomu prefíkancovi trčala z brucha moja dýka.
6: On nosil vo svojom bruchu zapichnutú vašu dýku?
5: No, no.
6: To je trzvú.
5: No, to som spôsobil.
6: Teda, v zápäti sa zvalil na zem, niekto cez ten záves prepichol. No, pozri.
5: No, kto to mohol byť?
6: No, Gertruda to nebola,
5: nie,
6: no.
5: Nie.
6: Hamlet to tiež nebol. Ja som tiež radšej rýchlo odišiel.
5: Pani Rosenkranz.
6: Ale ja som vám v službách, Gildenstern.
5: Keby sa vás niekto na niečo pýtal, dnes v noci sme boli spolu, hej?
6: No počkajte, tomu nerozumiem, ako? Dnes v noci ja som bol úplne sám.
5: No dobré, ale ja potrebujem alibi. V čase vraždy som nebol vo svojej izbe.
6: Jo, tak vám treba. V čase vraždy má byť každý vo svojej izbe. Si predstavte, že by prišli zavraždiť vás. No, zachystajú na to 3-4 mesiace a potom vás zrazu nie.
5: Ja viem, ale dnes v noci po divadelnom predstavení zavraždili Polónia.
6: No to je známa vec.
5: Po jeho vrahovi sa pátra.
6: To je spravodlivé.
5: No, pátra nevediem ja, no tak...
6: Vidíte pátranie? Tak pardon, pán sudca, mohol by som vám pri zajtrajšom vyšetrovaní povedať, že dnes v noci som bol spolu s vami.
5: No dobré, ale dnes v noci ste boli... Dnes v noci ste boli sám, teda.
6: Ale ja potrebujem na to svedka, že som bol sám.
5: Á, áno.
6: Vražda, totiž to je veľmi vážna vec.
5: To je
6: taká Ofélia. Taká Ofélia, trúfala sirota.
5: Čo Ofélia? Ofélia mi ani nespomínajte.
6: Prečo?
5: Tá sa zas ráno utopila.
6: Zas? No. Málo kto vie plávať v štáte Dánskom. Kde sa jej to stalo?
5: V potoku pod hradom.
6: A vy ste boli pri tom?
5: To dovolte. Samozrejme. Hm. Nikdy nezabudnem na ten pohľad. Trikrát som ju musel ponoriť. A furt spievala Doremi Fasola Sino.
6: Ja som počul z tej pesničky len Doremi. Potom ma Hamlet poslal po cigarety. No, sem naproti to trafiči.
5: Počkajte, po čo vás poslal?
6: Po cigarety.
5: Aké cigarety? Veď cigarety vtedy ešte nevymysleli. Ako? Tak vy nekazte tu na historickú scénku.
6: No, čo tu aj nevykrikujete?
5: Idem domov.
6: Ja nehnevajte sa, vy mne idete niečo hovoriť o Hamletovi? Veď ja som predsa Hamletovi účinkoval. No samozrejme, veď som vám hovoril, že som bol zamestnaný v budove s takými stĺpami a na tom jednom stĺpe bola tabulka a na tej tabulke bolo napísané SND. To je Slovenské národné divadlo. Ja som v Slovenskom národnom divadle hral večer čo večer v Hamletovi tých štyroch kapitánov, ktorí vynášajú mŕtvého Hamleta von.
5: Vy sám štyroch, čo?
6: Áno, ja sám, taký som ja, Jared, sám.
5: Tak mi to predvedte, ako ste...
6: To bolo celkom jednoduché.
5: Ako ste niesli...
6: Takto som niesol tú truhlu, takto začal som na tomto konci, potom som sa nenápadne prehral sem, odhúbol som sa sem a skončil som tu. Ja som to celé založil na nedokonalosti ľudského oka, viete?
7: Ľudia sa takto dívali a kým sa dívali, už som bol preč. Už som bol preč mimo budovy.
8: Takže vy ste tú truhlu odniesli až do šatne, tam ste ju
7: zložili? Nie, nie do šatne, ja som ju takto tú truhlu opatrne odniesol až k ním domov na Zelenú ulicu.
8: Hamletovcom, hej?
7: Áno, k Hamletovcom.
8: A čo? Viete, ako mi vynadala Hamletová?
7: Pani Hamletová. Pani Hamleto, Hamletka, strašne mi vynadala. Hovorí mi, čo mi to sem stále nosíte, veď už to mám plnú pivnicu.
8: No,
7: ja poznám každú druhú každú tragikomédiu, aj komédiu, aj tragédiu.
8: No, tak napríklad poznáte ten Kus?
7: Samozrejme, že poznám, to sa pýtate.
8: Ten bol výborný, čo?
7: No, výborný. Ježišmarja,
8: ten bol výborný. A čo tam? Tam príde, viete, no. Ako ona tam príde a on ju tam nečaká. To bolo ohromné.
7: A potom ako sa ona tak zrazu otočila a pozeral sa na dvere.
8: Na aké dvere? Čo? Ale tam dvere neboli, tam boli schody.
7: No tak nad tými schodami boli tie dvere.
8: A nad tými schodami bolo okno, kde tam sa odohrala tá tragická scéna, preca, ako ona tam tak stojí, má také rozdriapané šaty a je teraz v takom nervovom šoku a zrazu vybehne po tých schodoch, otvorí to okno a hovorí, prší. A potom od toho okna samozrejme sa pozrie zase na tie dvere.
7: Ale čo tá hráte hlúposti, veď sami ste povedali, že tam žiadne dvere neboli.
8: A čo neboli, a kade potom odišla, čo neboli?
7: Práve v tom bola tá tragédia.
8: Čo?
7: No ona nemala východiska. Kade, ona by bola dávno odišla.
8: Máte pravdu.
7: Mala dvere.
8: Ježišmarja, tá ženská to hrala.
7: To bol herecký koncert. Taká malá, tučná,
8: to bola vynikajúca. Táto hra, alebo to miesto, ako si dohovárať, že je príliš mekká.
7: Áno,
8: dajte sa, ano, ako tam ona chodila po tom javisku a hovorí, Ježišmarja, som príliš mekká. Som príliš mekká,
7: Ježišmarja. A nebolo na nej absolútne nič vidno.
8: A to je to najdôležitejšie v hereckom umení, že nesmie byť na vás nič vidno. Áno, vôbec nič, aj keď ju zabili, vôbec nič na nej nebolo vidno. Ona ešte 3 minúty chodila so sekerou v chrbte.
7: Ja, to bola sekera!
8: Sekera, no to...
7: Ja s takýmto Boriskom stavím. A viete, aj šepkári musel dať podnožku, aby spadla.
8: A potom prišiel tam ten, čo sa prišiel pomstiť. Áno. Zaklopal, otvoril, hovorí, dobrý deň, prišiel som sa pomstiť, zabili ste mi tú nás sestru. A oni mu hovorí, no tak si sadnite, najedzte sa, potom sa pomstíte, veď máme čas do 11. ráno, už čo. A to bolo tiež výborné. Čo, my si to môžeme celé zahrať tú scénu.
7: Tak ja neviem.
8: Ako raz myslíte? Ako hovoria umelci, skúsme si tú sekvenciu naevokovať. Ani by ste neverili, aká dôležitá je evokácia v divadelnom umení.
7: Nebudete niečo vyprávať? Cez vojnu evokovali celé rodiny, vy. No.
8: Tak dávajte pozor.
7: No, čo mám robiť? Povedzte mi, ja to
8: Vy ste vrah, hej? Dobre. Máte sekeru?
7: Dobre.
8: Ja som pomstiteľ.
7: Áno.
8: Vy stojíte nad obeťou, tu na práve ste dorazili.
7: Ešte krváca?
8: Pravda, že krváca.
7: Ja nemôžem. Aj keď sa niekomu z nosa pustí krv, ja hneď musím utiecť. Ja to neznášam.
8: V hereckom umení je najdôležitejšie vžiť sa do duše postavy. Ste obyčajný vrah.
7: Dobre, súhlasím.
8: Krváca,
7: tak sa vžijem.
8: Krváca.
7: Čo sa vžijem?
8: No dobre, vžil.
7: Bože, taká škoda.
8: Vy ste obyčajný vrah, ale nesmie byť na vás nič vidno. No.
7: A ja som pomstiteľ, ja potom prídem tam. Dobre, to je ťažké to herecké umenie. Toto.
8: Počúvajte, niekto klope.
7: A to som ja! Hej, no. Vítajte.
8: No, tak
7: dobrý večer, čo chcete?
8: Tak chcem tú scénu zahrať, nechápete, to vy ste vrah.
7: Ja som pomstiteľ, stojíte nad obeťou.
8: To je jednoduché. A keď zaklopem, tak poviete ďalej.
7: Áno. A dovtedy, čo si mám hovoriť?
8: Dovtedy čušte, ne? Keď zaklopem, poviete ďalej s takou predtuchou v hlase.
7: Dobre, s čím?
8: S predtuchou.
7: Ja s predtuchou? Veď ja nemám žiadnu predtuchu. Ďalej. Juj, dačo tuším.
8: Aha. Vidno na mne niečo?
7: Nie, absolútne nič.
8: No vidíte.
7: Zaujímavé.
8: Nič na mne nevidno a ja som vás prišiel zabiť.
7: Hej, ale nie, naozaj.
8: Prečo nie?
7: Čo?
8: Zabili ste mi matku. Pelagiju Nilovnu.
7: To sme sa tak dohodli.
8: Dohodli sme sa, že si ju vezmete.
7: Ale veď ja som ženatý.
8: Aha.
7: Čo?
9: Ty svíňa.
7: Čo je?
9: Ty hnusný, klitný vrah.
7: Čo je? Vy ste sa zbláznili, Milan.
8: Ja som sa zbláznil! O tom, čo si tu porobil!
7: Čo som to porobil?
8: Hnusnej, prefíkanej
7: vrah. Čo som porobil?
8: Mamička moja
7: jediná. Ja som nič neporobil.
8: Bože môj,
7: svadujte, čujte sa, ja si tu môžem kľudne aj dalmozovať.
8: Nešliapte mi po matke. Mamička, počkaj, ja ťa pomstím.
7: Ja to mne blázo. Počkaj, Milan, tu máte pilulu. Fenmetrazín!
8: Nestačilo ti, že si mi matku zmárnil?
7: Čo?
8: Ale nechceš zabiť, to ti nedarmi.
7: Nie.
8: Ty svinia jedna nusná.
7: Dole, ty policajta!
8: Vidno na mne niečo!
7: Daj, nie!
8: Vidno na mne niečo!
7: Hodne nie!
8: A to je to herecké umenie.
7: Áno. Skutočne, to bolo perfektné.
10: Dobrá, teraz si to zkusme naopak, že já budu hned toho vraha, vy toho pomstitela, hej.
11: Dobře, takže já jdem za dveře.
10: A může to zkusit,
11: já no tak, já nevím, já pochybuji, víte, já mám také slabé herecké počátky, já mám málo zkušeností, já jsem hral akurát Vasu Železnou Bobu.
10: Jo, tak, vy jste vrah, ne, já jsem vrah, vy jste pomstitel, chodte za dveře.
11: Dobře, já jdem,
10: hej. No moment, sekeru, necháte to. Čo je?
11: A čo je? Vy máte povedať ďalej, čo?
10: Veď vy ste neklopali.
11: Čo je na tom, že som neklopal? Vy ste mi zabili moju matku.
10: Akú matku?
11: Čo? Akú matku? Vy otcovna? Pozrite sa, čo je to?
10: Čo
11: je to?
10: To
11: je moja matka. Pozrite sa vy. Ja vás zabijem.
10: Krú.
11: Si pír, rieka stará, nenávidíte rasismus. Preč, škvrny z mojich rúk, preč.
10: Škvrny odstráni čistiaci prostriedok Čikuli. Bol mi to treba, ten oidipovský komplex.
11: Hej,
10: Julius.
11: Už aj ty môj milý Brutus. Dnes asi nepôjdem do Senátu.
10: Romeo, Julia, umríme spoločne.
11: Na zdravie.
10: Julia, ale som ju dostal.
11: Keď ste si ma upiechli, ak si ma aj zjedzte. Hej, hore, haj, tolu, haj. Opa!
10: Tak čo poviete? Ako mi to ide s tým pretvarovaním? No, sa už sa to zlepšuje, čo?
12: Zlepšuje, vy ste to celé hrali mizerne, ale toto ste zahrali skvele.
11: Vy patríte na šibenicu, počúvajte.
10: Ale kde? Ja patrím do divadla. Ja mám totiž divadlo veľmi rád.
12: Á, vy máte divadlo, no. A ja mám divadlo veľmi rád, ja divadlo milujem. To je totiž jediné miesto, kde to pretvarovanie sa má aký taký zmysel.
13: Pomaly svitá a o takomto čase na celom svete diváci odchádzajú z divadiel a herci opúšťajú javiská. Som veľmi rada, že dnes odchádzate práve z nášho divadla, i keď ste mohli odchádzať z La Scaly, Oldviku alebo Comedy Frances. Ak sa vám tu páčilo, vráťte sa. Čakáme na vás. Každý večer.
14: Vážení přátelé, Hana Hegerová. Ano. Jak říká klasika, já s ním. Vy jste žena, já jsem muž, to je nejlepší kombinace, kterou si umím představit.
15: Správně.
14: Ano, já bych si chtěl přibít za nás, za všechny muže. Muže sarkastické, ironické, ale milující. Pánové, víno. Chtěl bych si připít na ženy vůbec a na věčné přátelství a spolupráci mezi ženami a mužem. To je poprvé, co piju a lidi tleskají. To je krásná píseň. Víte, kterou myslím? Levandulová. Levandulová. Kdo to zpívá tam? Ten mužský hlas, myslím, vím, že vás poznám.
15: Přímo mistr Habka.
14: Mistr znám, ano. Kdo napsal slova?
15: Opět Michal Horáč.
14: Horáčka znám, ano. Znám mistra i Horáčka. Mistr a Horáček, to je, jako kdyby to někdo napsal. Krásná píseň. Já vždycky jsem toužil potom si tuto píseň trošku zkusit interpretovat, jak se říká.
15: Jo. No a?
14: Já bych možná volil jiný přístup k tomu, protože on opakuje si má Levandulová a zase má Levandulová, nádherný Levandulová a famózní Levandulová. Nebyl on, nebyl o víněn špičku, neměl on špičku, ty si má Levandulová?
15: Ne, nebyl.
14: Neměl špičku.
15: No ale vlastně mohl by jí mít.
14: Mohl by. Ta je tolerantní. Děvčata z této dámy si vemte...
16: Jak jsem byl medákem. Mé výsledky ve škole dávaly tušit, že nebudu právě filozofem. V době, kdy můj stejně starý bratranec Bedřich skládal maturitu, zápol jsem já striky malé násobilky, jsa pevně rozhodnut již tento rok opustit čtvrtou třídu pomocné školy a vkročit do života, abych si vydělal nějaké peníze. Bylo jich už potřeba. Kuřivo se netrhá na louce a do děvčat je také třeba vrazit občas pár korun. Zvláště, když nezabere chytrost a ony hloupé se dívají po těle, které jsem já bohužel neměl právě lákavé. Konečně 30. června jsem s trochou protekce držel v ruce list, který potvrzoval součtem 10x5 jest 50, že jsem ukončil základní školní vzdělání. I ředitel školy byl šťasten, že se mě zbavil. Asi mu bylo trapné, že je mladší než já. Za to dějepisec byl zklamán, neboť ztratil pamětníka položení základního kamene školy. Ale já jsem se na nikoho neohlížel. 22 let vzdělání na 4 třídy mi úplně stačilo. A začal jsem se zajímat o nějaké zaměstnání. Rodiče mi sehnali místo přidavače na stavbě, ale to nebylo nic pro mne. Výplata byla jen 2x do měsíce a co chvíli padala na nohu cihla či dům. Vydržel jsem tam sotva 10 let a scháněl jsem si místo sám. O něčem bych věděl, povídá jednou hostinský, ale musel bys potom rychle skočit. Jsem s tím, řekl jsem, záleží mi na tom. A položil jsem na tácek jakoby nic 400 korun zálohy. Hospodský se ke mně naklonil a špitl, že obec hledá medáka. Díky, vykřikl jsem, beru to. Mnul jsem si ruce radostí, budu medákem. Čistá práce se včelami se mi bude líbit a při troše chytrosti, které mám nazbyt, i med na černo odprodám. Druhý den jsem klepal na úřadě. Avízo z hospody bylo správné. Přijali mě hned. Bylo vidět, že hospodský držel toto místo v tajnosti pro spolehlivého člověka, který má rád včely, protože místo medáka bylo prý volné už 3 roky. A kdo se po tu dobu staral o včelky? Ptal jsem se zájmem. O včelky? Úředník se nechápavě podíval na kolegu. Jen ho ne, poklepal si na čelo ten muž. Takové medáky potřebujeme. Děkuji, řekl jsem šťasten, že ocenili můj zájem o práci. Ten den jsem dostal nové pracovní šaty celé z gumy, zřejmě proto, aby žihadlo neproniklo na kost, a plynovou masku, což se mi zdálo chytré, neboť ochrání tvář před včelami lépe než kukla. A hned jsem dostal první pracovní příkaz. Zítra ráno přijdete na náměstí. V 7 jsem tam stál. Masku nasazenou, uniformu připjatou páskem k tělu a rozhlížel se, kdo pro mě přijde. Asi po 12 minutách jsem se dočkal. Pod mýma nohama se ozvalo temné dunění a křik. Uskočil jsem stranou. Víko kanálu, na kterém jsem stál, se nadzdvihlo a vylezl muž v navlas stejné uniformě, jako byla moje. Ty jsi ten novej, prohodil ke mně. Přitáhl jsem si masku těsněji, protože z jeho šatu šla nepříjemná vůně i přes filtr. Ano, jsem nový medá, kolego, kde jsou úly? Co úly, to je povedené, smál se ten tchoř. Jsem rád, že na to jdeš s humorem. Budeš ho potřebovat. Tady máš nářadí, za hodinu se vrátím. Jdu na melouch. U macáků potřebuji vybrat žumpu. A odešel. Pomyslel jsem si, že se nestydí. On, medák, opatrovník včel, dělá takovou nečistou práci. Podíval jsem se na kbelík, do kterého se zřejmě stáčel med. Byl zanedbaný až hamba. To asi taky používá k melouchům, pomyslel jsem si s hněvem. Běžel jsem domů, já jim ukážu, jak se dělá medařina. Soda, kartáč, horká voda a za chvíli se kbelík leskl novotou. Vrátil jsem se na náměstí. Parťák už na mne čekal. Dobře, že jdeš, dneska už nebudeme dělat nic, mám práci, u kačerů prosakuje ze stáje. Šel jsem domů rozhodnut, že půjde-li to takhle dál, toho chlapa udám. Kamarádství půjde stranou. Druhý den v 7 jsem opět stál na náměstí. Jestli dnes nepůjdeme posloužit včelám, udělám hlášení na výboru, říkal jsem si. V 7:30 přijel parťák z voznicí. Nasedej, Jedeme stáčet, houkl na mne. Konečně ochutná med, zaradoval jsem se. Za vesnicí u zahradnictví parťák zastavil. Napusť vaničku a zazvoň, ať jedeme dál, poručil mi. Tady mají objednaný med, podivil jsem se. Ano, berou ho denně, chechtal se parťák. Připravil jsem vymydlený kbelík a parťák otevřel kohout. Hustá tekutina odporného zápachu se řinula z nádrže a pleskala o džber. Co to vezem, vykřikl jsem, téměř se zalikaje. Med, řval smíchy kamarád, nasaď si masku, když ti nevoní. Zase melouch, rozrušil jsem se. Já si špiním kýbl na med. Vylil jsem to na zem, parťákovi pod nohy, kopl do voznice a zvolal. Pošpinil si čest medáckého řemesla. Pro peníze rozvážíš trus a výkaly. Na tuhle práci si najděte nějakého blbce. Dneškem končím. Svlékl jsem na místě uniformu a jen tak v trenýrkách běžel za Hostinským. Nebyl by nějaký typ na práci a vsunul se mu do dlaně poslední úspory. 300 korun. Potřebují někoho ke včelám, pravil výčepní. To nechci, tam jsou špatní lidé. Zalistoval v umolouněném zápisníku. Pak by tu byl potřeba raz. I dva. Zamyslel jsem se. Raz, i dva. Ano, beru to místo. Od malička jsem chtěl být tělocvikářem. Vyběhl jsem z hospody a prospěvoval si. Raz, dva, raz, dva, raz, dva.

0: Ne, dnes mě není opravdu do smíchu. Natož do řeči. Nezlobte se, odcházím. Pa. Vlastně jaký pak s Bohem, jo? Jaký pak odchod, to vím. To byste mě nechali bloudit bezútěšnou silvestrovskou nocí bez honoráře, co? Naopak vy všichni musíte pozorně vyslechnout, co mě vůbec trápí. Soužír moutí, mučí, hněte. A kde mě bota tlačí? Víc výrazů jsem ve slovníku nenašel. Ano, je strašné, že není možno žít se ženami ani bez nich. Ale sakra, to mám zas na jinou estrádu, to je ke dní žen, Ano, milí přátelé, kdo se je vítr, sklízí bouři. A proto, kdo by chtěl zůstat smuten na naší dnešní veselé dožínkové estrádě... To ne. Promiňte, to jsem zase sáhl vedle. To je zase družstevní den, já to mám. Ano. Ano, vidíte, občané, jaký jsem gigantický somlař. Smolař. No, to je prosím na začátku a hned překlep. To je. Samozřejmě, jako vždycky, mě to potká na třetí stránce, ano. Tedy nejsem pověrčivý, chraň Bůh. Pověry jsou hloupost, tedy. Pokud ovšem nejede 13 namazaných ve 400-dadlovém autě. Ale pevně věřím, že má smůla je původu rodového. Pratetička ze strýčkovy strany Slula Pechová, provdaná Smolíková křtěná Kazy. Šťastná to paní. Kam šlápla tam 7 let, museli meliorovat louky. Když si měla položit základní kámen ke stavbě jeslí a poštěstilo se jí pustit ho panu starostovi na nohu. Starosta se naštěstí jmenoval Kulhánek už předtím. Od té doby ovšem nepřekvapí naši rodinu ni žádný nezdar. Jsme smíření se vším. Sestřenice mlada se ohne pro 4 lístek a udělá si průh. Co jiného se dalo čekat? Bratr Albín navštívil petřínské bludiště. Za 3 dny ho našli, jak hltavě chroustá zrcadlo. Inu, stalo se stalo. A že strýc Ctirad obdržel k svátku masožravou květinu a ta hned večer prokousla tetě Bůček. Nad podobnou prkotinou už ani nemáváme rukou. Mě tedy osobně se tak dlouho lepila smůla na paty, až jsem si musel začít kupovat obuv o 3 čísla větší a tím pádem žít na velké noze. Rozjímám o těchto věcech z hůsta i zřídka, jak kdy, a uvažuji o problémech bytí. Vím, bytím se nic nespraví tedy. Vy smakarenko. Na nejvejš se prodřou kalhoty. Ale mnohé záhady v bytí člověka palčivě jitří mojí senzitivní duši. Co jsem se napřevaloval na gauči i na sofa. Co jsem se naptal hvězd, pokud nebylo zataženo. Když si šofér uhelník skladu dodá uhlí do vlastního sklepa, musí si taky převažovat putny. Je lepší řezané moravské víno, než řezaný hokejový soudce na Moravě? Až se stanou všechny zdejší děti kosmonauty, přiletí k nám někdo z Marsu učit se komíníkem nebo ševcem? Proč nemůžeme vzít trpaslíka do distribuce, když ho bereme do výroby? Tám se úpěnlivě hvězd a chodím denodenně na observatoř. Pardon, na observatoř. Ne, protože se říká obzírati. Ale nebe, to kruté nebe mlčí jako zařezané a dále nechává moje nitro rozdrásané otazníky na kadeřnicích. Na holičkách. Nestýskám si, vím, že nejsem sám. Všude je něco, všude se s něčím potýkají. Každý zápasí s tím bivším. každý má problémy. I přísný vedoucí pohostinství, když se ptá zmoženého hosta. Nejste náhodou šofér?
1: Ne. Ne, pokrajováč.
0: No tak to vám ještě můžu nalejt. U Čirůvku dvakrát vyhořil jenom proto, že si otec rodiny nosil práci domů. Dělal u asfaltéru. I přítel Kustřebka si nežije bezstarostně. V novém bytě získal intimní kuchyňku jako klícku. Chce-li paní dělat nastavovanou kaši, musí zkrátit, aby nevyrazila dveře na balkon. A nemalé svízele jim působí i panelozvuková izolace. Kvůli tchýni. Jednou takhle po obědě tloukla špačky a na to šup tam byl zástupce spolku pro ochranu zpěvného ptactva. Pochopitelně. Pochopitelně mají-li své potíže jednotlivci, nevyhnou se jim ani kolektívy. Okresní stavební podnik v Trdlicovaté Usni se dostal do nepříjemného konfliktu s kolaudační komisí. Nemohla zjistit v novostavbě jednu jedinkou závadu. Jak vešla, propadlo se s ní schodiště. To zase družstvo vynadil. Výroba náhradních dílů k náhradním dílům do zemědělských strojů muselo pro nedostatek náhradních dílů k strojům na výrobu náhradních dílů převzít náhradní díly národního podniku Navnadil. Ano. Ano, chystá se meziplanetární doprava. Věra triumfuje, lidstvo jása. A opět, kdo na tom bude nejhůř? Kdo? Alkoholici. Ve vesmíru nikdy nepoznají, kdy mají dost. Stav ve stíže jim nedovolí, aby spadli pod stůl. Že trpěl pro vědu Galileo, no budíš. Ale dnes? Ještě jednou mě přijdeš ve 2 hodiny v noci domů. Laje rozuřen otec dceři a uvidíš, co se stane. Tatí, sledovali jsme 3. kosmický koráb, říká Věruška. Byl právě v Perigeu. Mlč! Já ti dám astronomický kroužky. Já to potom budu živit, ne? Nic na plat. Humor je vzácné koření. A proto ji i dikobraz odměřuje jako šafránek. Jak jsem již výše uvedl, nenaříkám si. Jiní jsou na tom mnohem a mnohem hůře. Dostavil jsem se pouze proto, že mě cosi nutkalo, abych si zde před fórem odlehčil. Ten fór zní. Patronem zlepšovatelů a novátorů je Karel Hynek Mácha. Již v minulém století zvolal prorocky. Dalekáť cesta má, marnéť voláníť. I já vykonal v tyto dny velkou zlepšovatelskou túru. Moje druhé já zavelelo. Jardo, jdi do sebe, alou. Moc se mi nechtělo, nemám na to boty. Ale vzpomněl jsem si na onoho novináře, který nadepsal článek Více odvahy a pak se utíkal poradit, jestli může ten titulek pustit. Můj známý automobilista par excellence tuhle couval do garáže a když si uvědomil, že za tu chvíli 15x překročil směrnice o jednosměrném provozu, jel v rozrušení do mlíkárny. Výsledný efekt? Zadřel písty prvináčkem. Monterovi opravně nabídl 100, kdyby jako tento, že jo, a tohle to, Monter prý se hrozně nasupil. Pane, tak to ne. S takovouhle na mě nechoďte. No a proč, když to... No dovolte, teď je jenom jedna. Některé výstřelky musíme skutečně vymítit v zárodku. No není přece trvale možné, aby si řidič od popelářů jezdil služebním vozem na nedělní toulky po Sázavim. Aby spousta žen nemohla pracovat na 2 směny, protože jim kdesi odmítají přijmout manžela do jeslí. nebo aby závodní stráž v lomu přistihla mazaného kameníka, jak pronáší v ruksaku žulu, rulu, eventuálně svor? Ano. Ano, nechci stále kýdat ti bláto pouze na jiné. Velmi rád říznu i do vlastního masa. Mou směle rozepnout kabát, košili, nastavit svoji obnaženou hruď a zvolat, kdo si bez viny udeř. Ale šikovně. Aby mě doktor uznal.
2: No, tak...
3: Já jsem říkal na konci minulých novot, že bych byl rád, kdyby mi diváci napsali, jak se jim pořád líbil. To byla samozřejmě legrace, ale myslel jsem to vážně. Já už jsem druhý den v 8 hodin ráno stál před Novou na ulici a čekal jsem pošťačku, jestli nenese první ohlasy. Takže já vám každopádně všem, co napsali, děkuju. Já se musím pochlubit aspoň jedním dopisem. To nemůžu vydržet. Mě napsala dívka s velice hezkým jménem dopravní inspektora. Dobrý. Dívka s hezkým jménem Linda mi napsala dopis. Přečtu vám ho. Praha, 27. srpna 1996. Ona chtěla napsat 97, jo, ale to se takhle splete každý. Já bych na to neupozorňoval, ale upozorňuji na to. To není jediná chybička. Tak. Milý pane Nový, náhodou jsem si včera pustila Primu a viděla váš pořad Novotiny. Smála jsem se, jak už dlouho ne. Líbila se mi písnička Honzy Nedvěda. A nejvíc ta vaše, co jste zpíval s tučňákama, o tom faráři Bilovi. Kde se dá sehnat? Znám od vás balíček karet, ráda poslouchám Už vyplouvá loď Jambil a jiné. Je mi 17 let a tyhle starší desky má doma táta. Tu, co jste zpíval v Ptákovinách, ale nemá. Dala bych mu ji k Vánocům. On neví, že vám píšu. Zlobil by se, že dělám ostudu a tak dál. Ten dopis pokračuje. Já jsem té dívce odpověděl. Zde je kopie mého dopisu. Milá Lindo, dík za dopis. Jsem rád, že se vám pořád novotiny, líbil. Určitě se vysílal na Nově, ne na Primě. Ale to nevadí, vy si ho příště určitě najdete. Písnička o farmáři Bilovi, ne faráři, o farmáři Bilovi se jmenuje Všechno je OK a zpívám jí s fešáky. Písničky, které si doma posloucháte, jsou hezké, ale žádná není ani ode mě, ani od fešáku. Pokud chcete nahrávku, napište si na adresu a tak dál, dopis pokračuje. Přišla mi odpověď. Ne, pozor, adresa, pan Petr Novotný, televize Nova a tak dál. Milý Pavle, děkuju za dopis. Desku jsem už sehnala. Hrozně se teď stydím za to, že jsem taková popleta. Znám vás dobře, ale jenom jméno jsem si popletla s tím hercem Pavlem Novotným, co hrál v tom seriálu o Přehradě. Ale všechno dobrý. Polepším se, už si dám pozor. Na další Novoty se budu dívat a vaši kapelu si už s fešákama nikdy plíst nebudu.
4: Ahoj, puso. Kolik máme dneska času?
5: 3:15.
4: Jak málo na naši lásku, jak úděsně málo. No co naplat? Musíme si pospíšit.
5: 3.
4: Cože? Snad nechceš říct, že jen 3 minuty? No to by bylo ještě méně než včera. Připadám si jako hokejista, který opustí na led a hned ho zase vystřídaj.
5: 3.
4: Cože? Puso, ty žertuješ, to není možný.
5: 3.
4: 3?
5: 3.
4: Ježišmarja, no to je senzace. Za 3 hodiny se dá stihnout věcí.
5: Ano, Karle, za 3 hodiny se stihne věcí.
4: 3 hodiny, no to je senzace. No tak to já stihnu vygruntovat, vyperutí, umeju nádobí, navařím, no samozřejmě. Celý 3 hodiny, puso, to je krása. Jak dlouho se známe?
5: Budou to 4 roky.
4: Krásné 4 roky, nádherné, nádher, plné lásky.
5: Lásky? Karle, máš mě vůbec rád?
4: No, že se takhle... Že se takhle vůbec můžeš ptát, každou chviličku, kterou mi osud daruje, využiju jen pro tebe. Já ti uklidím, navařím, nakoupím, vysmejčím.
5: No právě. Já ti, Karle, pomalu dostávám pocit, že mým milencem je kuchyňský robot. Copak láska je jen kuchyňská trouba?
4: No, není. Jasně, není. Máš pravdu. To je i klepání koberců, ano. Nebo, hele, minule jsem ti přece vyšel na zástěru monogram. Tak co? No jaký jsem, řekni.
5: Hodnej a pozornej, ale to je všechno.
4: No to je všecko, tak mi řekni, jaký bych ještě mohl být.
5: No tak třeba trošku, víš?
4: No co?
5: No vášnivej bys mohl být.
4: Vášnivej? No a co pak nejsem?
5: Ale...
4: Viděl jsi někoho, aby tak vášnivě klepal koberce? Co? Ne? No, představoval jsem si, že mlátím do tvýho manžela.
5: Karle, já mám takový pocit, že něco není v pořádku. Nezlob se, 4 roky už naše známost trvá a no a nic. Ještě jsi nikdy nechtěl...
4: Já vím, puso. No. Chceš říct, že jsem ještě nikdy, no. Že jsem ti nenapekl buchty?
5: Co?
4: No to víš, já chtěl, ale ona to nikdy nebyl čas. Ale dneska to stihnu, já to zmáknu. Hele, máš radši makový nebo takový ty povidlový? Jo, kde máš kypřící prášek do pečiva?
5: Ale Karle, já nechci žádné buchty. Víš, nezlob se, ale já mám takový pocit, že jsem svýmu manželovi nevěrná s kypřícím práškem do pečiva. Promiň, ale to je hrozný.
4: No cože s kypřícím práškem, ale tomu nerozumím.
5: Karle, máš mě vůbec rád?
4: Jo tak, ty to myslíš takhle, no tak já ti něco řeknu. Už nejmín 5 let. 5 let jsem doma nesáhl na smeták. 6 let jsem si nevypral ponožky. A tady? No tady? Tady peru ponožky tvýmu starýmu. A ty se mě ptáš, jestli tě mám rád. No samozřejmě, že ano. Vědě, toto má manželka, tak mě zabije. Díku, ona ani neví, že já umím vařit.
5: No, za to můj manžel to ví.
4: Ježišmarja, jak to?
5: No, neboj se, neví, že sem chodíš, ale to tvý vaření je na něm vidět. Zrovna dneska budeme oslavovat 3. výročí chvíle, kdy jsi naposledy viděl na nohy.
4: Jak to?
5: Už má málem 2 metráky.
2: To je dobrý.
5: Čemu se směješ?
4: No, já se směju tomu, že my dva se milujeme a on tloustne. Není to legrační?
5: Není, není. Už 2 roky žiju jako v klášteře. A odlož aspoň laskavě na chvíli ten smeták, 3 hodiny, to není nekonečno.
4: No právě, hele, pusu, já nemůžu najít rekord. Nezašila si ho někam.
5: Prosím tě, co tě znám, tak jsem na rekord ani nešáhla.
4: Už ho mám, no vidíš, a teď se vrhnu na nádobí trošičku jaru.
5: Karle, počkej, řekni mi, co pak muž, opravdový muž, se vrhá jenom na nádobí?
4: Počkej, puso, to je nějaký kvíz, ne? Nebo co? Hele, já se dám podat, jo? Já, když myju nádobí, tak myslím jenom na nádobí. A na tebe, samozřejmě.
5: Tak jenom na mě nemysli.
4: A teď tahle hromada prádla. Kde pak mám žehličku? Tady je, té bašta, ty máš co, na pářecí.
5: No? Co prosím?

0: Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz.
1: Myšlenky.
2: No počkej, mohl nebo nemohl?
1: Mám jde studený pot, no, tak to se přece dělá podle tváře, ne?
2: Povídám mé tělo. Tvář bych měla třeba zohyzděnou. Mohl? Nemohl? Ne, nemohl.
1: No, tak ne.
2: No jistě, no, že ne.
1: Na tom přece nezáleží, no tak uznej, že kdybys byla mrtvá, tak by ti to stejně bylo jedno.
2: To ano, no jistě, jenomže mě to není jedno teď, rozumíš?
1: Já to nechápu. Ty po mně chceš moc. Ty prostě chceš, abych identifikoval tvé tělo a nejseš mrtvá. Já to nechápu.
2: Ježišmarja. Manžel.
1: Manžel? Co budeme dělat?
2: Klid. Řeknu, víš, co řeknu? Že seš od úklidu. Ne? Stejně se mezi námi nikdy nic nestalo, takže budu mluvit pravdu.
1: Tak, to jsem ale ztracený. Protože takhle uklidit může jenom láska, jenom doopravdy zamilovaný chlap.
3: Byl jsem tuhle kolegyně u jedné mladý, krásný výtvarnice v ateliéru.
4: Ale že si nedáte pokoj. Tak jaký to bylo, co?
3: A tak to tady nebudeme rozebírat, že jo. To první bylo bezvadný, jo, to šlo hezky, jo, ale to druhý to už mě dalo zabrat, teda. A to třetí, o tom bych vůbec nechtěl mluvit, to jsem nemohl popadnout dech, to jsem úplně
4: vyřízený. Jo, ale to je pochopitelný. Ale podívejte se, ve vašem věku máte už to třetí vynechat.
3: No jo, to nešlo, že ona má ten ateliér ve čtvrtém, víte?
4: A proč jste se tam vůbec štrachal? Vy jste snad chtěl koupit obraz?
3: Eventuálně jo.
4: Jo?
3: Jo. Protože abyste rozuměla, u nás doma, já bydím na Smíchově, víte?
4: Já vím.
3: A tam je, jo, víte to?
4: Jo.
3: Blbý, no, ale... Tam vám teď pod oknama mám takových aut, to tam nikdy nebylo. Tam jezdí snad auta z celé střední Evropy. Co postavili ten tunel strahovský, víte? Teda postavili, no, vytunelovali, že jo? A to je takový folklor teď, že jo? Tak všechny ty auta jezdějí okolo nás,
4: ale
3: místo
4: aby... Ale to já chápu, já tu děuru taky nemůžu najít.
3: No takhle, děuru, jde, ha? No a u nás doma je takový kraval, že já kolikrát přeslechnu telefon, já přeslechnu i manželku, přestože má hlas, tedy velice zvučný. A jenom když mluví se mnou, jo? Tak jsem si říkal, pořídím si zátiší a ono se to tak třeba sklidní, jo?
4: No, to je nápad.
3: Ano. A ona měla, ta dáma teda, ta výtvarnice měla, no ona měla i krajinky, jo? Ale mně se líbilo jedno zátiší tam moc, takový zátiší to bylo se šunkou a z lahví Božolé.
4: To se vám muselo líbit, to jo.
3: No hezky to bylo, hezky, no, jo. Ale víte, co za to ta paní chtěla? 20 000 korun.
4: No tak pokud ta šunka byla nenačatá a ta flaška plná, tak...
3: I tak, kolegyně, i tak. 20 000 korun českých, to jsou pořád ještě peníze.
4: No, jo.
3: Za 20 000 se rozšoupnete i v lékárně.
4: Jo.
3: Tak jsem jí řekl, nezlobte se. Ale vy si za ten obraz počítáte, jako kdybyste byla 100 let po smrti. A šel jsem domů.
4: Ale co ten kravál?
3: No ten je furt, no.
4: Jo.
3: Ale ten je zadarmo.
4: Ale hlejte, tak se povohlídněte někde jinde, vždyť malířů je dost.
3: Ano, já se chci zase...
4: Víte, jak vás takový pěkný zátiší esteticky povznese?
3: Ano, ke knížákovi se podívám.
4: No, to už je vaše věc, ale že budete mít pocit, rozumíte, že svět je rajská zahrada.
3: Jo, to je možný, jenomže pak si pustím nějakou televizi večer, víte? A zjistím, že rajská zahrada je na nejvýš ta lokalita na Žižkově, že svět je pořád plný podfuku a že se pořád někde střílí.
4: No, že by se z vás na starý kole nastal takhle útlocitnej altruista. To byste mi připomněl toho rybáře Harvey.

0: Raštu ze Semil. No ne, to je teda Lidumil k pohledání.
1: Jo.
0: Ten vám jednou chytil zlatou rybku a ta ho prosila, aby ji pustil, že mu splní jakýkoliv přání.
1: Jo.
0: A víte, co ten Hrašta na to?
1: Nevím.
0: Povídá, dobře, tak zařiď, ať už se v Zajru neválčí.
1: To je krásný.
0: No, ale ta zlatá rybka zakvílela, povídá, to je pro mě moc těžký. Teď já ani nevím, kde ten Zajr je, přeji si něco jinýho. No tak ten Hrašta řekl, hele, moje žena má mindrák, že není dvakrát hezká. Jo, a vytah její fotografii, jo. A povídá, udělej z ní krásnou ženskou. No a ta rybička se takhle koukla na tu fotku a povídá, víš co, rybáři, sežeň mě radši globus.
1: To byla moc hezká pohádka,
0: no,
1: jo.
0: Tak.
1: Jenom, že oni tyhle pohádky o těch zlatých rybkách jsou stereotypní jednak, a jednak jsou
0: pravda.
1: Nesmyslný, kolegyně, protože, no prosím vás, který rybář chytí zlatou rybku?
0: No, jo.
1: To by musel chytat v akváriu a ještě u někoho zámožného, že jo? To mně se stala jiná věc. Já jsem chytil takovou rybku malou, nevím, co to bylo, jestli grundle, nebo...
0: To byla grundle.
1: Možná malá makrela ještě před uzením ještě. A jak ji táhnu z vody, víte, tak ta rybička najednou se vymrštila na tu hladinu a začala dělat kotrmelce a salta a přemety a dokonce vřískala, jako když zpívá, no blbnula na kvadrát. A najednou vám se vynořil kapr, ještě jsem tu rybku neměl z vody. Vynořil se kapr blízko břehu a povídá mi, pane rybáři, my máme dneska večírek, vraťte nám naši bohdalku. Rybí komenda.
0: No. Tak podívejte se, všechno, co bych vám na tohle řekla, je žalovatelný.
1: Ale.
0: No, já radši uvedu příští číslo. A neuvedu. Mě to nebaví. Já nemám náladu. Poslušte, tohle si nebudete dovolovat. Grundle, jo.
1: Nemůžete... To je pracovní morálka tohle. Neblahý dědictví reálného surrealismu. No tak je to na mě zase, no. Vážení přátelé, dovolte, abych přivítal na scéně televarieté našeho milého hosta z Paříže. Je to populární kabaretier a zpěvák Stefan Chaumont.
2: Dobrý večer. Dobrý večer.
1: Tu Barleček?
2: No.
1: No.
2: Ne.
1: Selman, dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Stefan Chaumont, comment allez-vous?
2: Bien, merci.
1: Stefan Chaumont, třeba vám chce něco říct, voulez-vous dire quelques mots?
2: Oui, je suis très heureux d'être ici à Prague pour la première fois, et puis les filles sont très jolies. Alors ça devrait vous permettre de rentrer dans l'OTAN.
1: Merci. Pan Chaumont říká, že je v Praze poprvé a že je Praha nádherná a že se mu vy taky moc líbíte a že je v Praze spousta nádherných děvčat a že i proto bude po návratu do vlasti velmi usilovat o podporu našeho přijetí do NATO. Stefan Chaumont.
3: Cimrmanovi žáci si v posledním ročníku školy troufli i na útvar tak náročný, jakým je bezesporu opera. On sám nastudoval s absolventy svou vlastní jednoaktovou operu V chaloupky stínu. Je veliká škoda, že se z tohoto úsměvného dílka dochovalo pouze libreto. Hudební složku se nám nepodařilo najít, až na jediný, sice cenný, ale skutečně malý střípek. Totiž za poslední slovo libreta, za slovo ejchuchu, si Cimrman načrtl několik notových linek, myslím, že pět.
4: Pět.
3: A do nich vepsal plánovaný závěrečný akord opery. tenhle den. A to je také vše, co se z té hudby dochovalo. I když nebývá zvykem uvádět operu bez hudby, my se domníváme, že kvalita Cimrmanova libreta nás k tomu opravňuje. Prosím kolegy, aby upravili scénu. A já vám mezi tím přečtu osoby a jejich obsazení. Soused Jíra, hlavní postava opery, Pavel Vondruška, bariton. První soused, Zdeněk Svirák, také dost hlavní postava. Bas bariton. Druhý soused, Bořivoj Penc, bas. Třetí soused, Ladislav Smoljak, tenor bufo. A čtvrtý soused, G.A. Rumlena, soprán.
4: Hej hola, sousede! Hej hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hej hola, sousede! Hej hola! Hej hola! Hej hola!
5: Zdá se, že mě někdo volá. Kdo to může být? Kdo mě tady ruší a nedá mi klid, když jdu domů snouším? Kdo to může být? Není to snad Pěnkavice?
6: Chacha! Chacha!
5: Nebo Zvonek ze Zvonice?
6: Chacha! Chacha!
5: Raději se rozhlédnu, kolem sebe pohlédnu.
6: Raději se rozhlédne, kolem sebe pohlédne.
5: To jsem se lek a zastyděl, že jsem vás hnedle neviděl. Já se tu plahočím, žízní snad zhynu. Vy si tu sedíte v chaloupky stínu.
4: V chaloupky stínu, dobře.
7: Dobře. Dobře.
4: Dobře.
7: Dobře.
4: Dobře.
7: Dobře.
4: Dobře.
7: Dobře.
4: Dobře.
7: Dobře.
4: Dobře.
7: Nám. Pověz, Jiro, kde jsi byl? A jak jsi tam pořídil?
5: Byl jsem ve městě porozhlédnout se po nějaké nevěstě.
6: Hleďme ho!
5: Vyšel jsem hned za rozbřesku.
6: Hleďme ho!
5: Zvolil jsem si mezi poli stezku.
6: Hleďme ho!
5: A i kroky? To vzletěl skřivánek. A zpívá. Zpívá. Až to v srdci hraje. Hlásej, ptáčku, hlásej. Hlásej, dobrý den.
4: Dobrý den.
7: Dobrý den.
4: Dobrý den.
7: Dobrý den.
4: Dobrý den.
7: Dobrý den.
5: Aj, dobrý den. Z trávy raný kvítek vstal, jitra září políben. Aj, políben. Jásej, zpíve, jásej, skřiván. Pozdrav, růže, čarvánku. Jásej, zpíve, jásej, zpíve, jásej, jásej.
7: Tož nevěstu si hledal, povídáš. Pak nám tedy pověz, kde jí máš.
5: Chodil jsem po náměstí, neměl jsem žádné štěstí. Ženských tam bylo jako fůle včel, tu, co jsem hledal, jsem však nenašel.
8: Jaká by byla dle tvého busta? Maličká, dlouhá, tenká, či tlustá?
5: Hledal jsem nevěstu s holou zadnicí, která by nezhrdla chudou světnicí.
7: Pověz, Jiro, na mou duši, proč jsi hledal ženu s nůší?
5: V nůši mám, sousedé, deku na přikrytí, abych ji nevedl snahou žití.
4: Ženy se ti zachtělo, Jiro. K čemu? Není ti lépe samotnému?
5: Domek by mi vysvíčila. Domek by mi vysmíčila. Domek by mi vysmíčila. Ženuška ta moje milá.
6: Což bys to sám nesvedl?
5: Vysmíčiti. Vysmíčiti. S tím si umím poraditi. Zamésti a vymést smetí. Kdo by mi však rodil děti?
7: Pravdu máš.
6: On pravdu má.
7: Pravdu máš.
6: On pravdu má.
7: Pravdu máš.
6: On pravdu má.
7: Děti, jak známo, vznikají, když se dva mají rádi. Smysl pro pořádek však nemají. Vysmíčený domek ti zase zaneřádí.
5: Pravdu máš.
7: Já pravdu mám.
4: Rozmysli si, Jíro, rozmysli. Na své štěstí dobře pomysli. Ty v domečku máš svatý klid, můžeš chodit do hospody, karty mastit, pivo pít. Rozmysli si, Jíro, rozmysli. Na své štěstí dobře pomysli.
7: Ty v domečku rozmysli máš svatý si, Jíro, klid, rozmysli.
4: Můžeš chodit do
7: na
4: hospody,
7: své štěstí dobře
4: karty
7: pomysli.
4: Mastit.
7: Ty v domečku máš svatý
4: si,
7: klid,
4: Jíro, rozmysli.
7: Můžeš chodit na do hospody.
4: Na své štěstí dobře pomysli.
7: Ty v domečku máš svatý štěstí dobře pomysli. Ty v domečku máš svatý
4: štěstí.
7: Na své štěstí karty mastit. Pivo pít. Rozmysli si, Jíro, rozmysli. Na své štěstí dobře pomysli. Ty v domečku máš svatý
4: štěstí.
7: Na své štěstí karty mastit.
4: Já v domečku mám svatý štěstí.
7: Ty v domečku máš svatý klid.
4: Na své štěstí.
7: Na své štěstí.
4: Pivo. Já v domečku mám svatý klid.
5: Budu chodit do hospody. Karty mastit. Pivo pít.
6: Ej, chuchu!

0: Dobrý, jo. Nezdár Windu. A útežba, ještě si včera mankli, čo? Hele, potřebuji namazat panty u dveře, jak to tady vrče.
1: My vám to přijdem máznou.
0: No, to bych jo, zítra sloučím celý den na chodníku, ne? No, jsi dětku nějak chytrý, poradný člověče, ale radí si na šprty hlášení, až přijdou ti moci páni. Ne, nebo s tebou zatočí jako ze Slánský.
2: Už zase a hned ráno, tu se odpoledne nedočkáme, všechny nás čeká předsezený vzduch přes mříže.
0: No, pozdrav pán Buružálko, jo, nevíte náhodou, co to je?
3: A co?
0: Když je to strké dovnitř, je to tvrdý a suchý, a když ven, tak je to mokrý a měkký.
3: Je dobytkové, je takový prasáce.
0: No nic, no, je to žvíkačka.
1: Kam dovnitř?
0: Kam, do prdele, sestry, člověče. Neměla půl?
1: No ne, no, já nevím proč.
0: Hele, neměl půl, co ještě nevím?
1: Čemu je třeba tohle?
0: No, to je šoubovat, člověče.
1: A na co?
0: Na co, až to uraním nosetí. Ne, to je ve jménu jak jaký.
4: Poslední bitva vzplála. Dejme se, nic jsem neslyšel. A to jen proto, že si dnes podám ruku se členy UV. To je památný den, paňatno.
0: No, hele, tu včera nabili zuňák.
4: No.
0: No, tak na hlavák, no. Přijel bratranec, rozumíš, vede mašin fíra, jo. A lokomotivu let celou od vodbu bylí, jo. A já mu poudám, hele, kde jsi s tím jezdil, člověče? A on, jo, představ si. Včera si to asi 150 kiláků v hodině, rozumíš? A utřebují na kolejích jaké, šele? Co bys udělal na mém místě? A já mu říkám, co bych mohl udělat v té rychlosti, víš? Tak asi bych ho normálně přijel. A on povídá, no vidíš, a ten blb mi utěk do pole.
4: To už soudruzi hraničí s pučem, abych si soudruzi neřekl, že vás zničím. Náš aktiv si z rozvraceči výrady, paňatno, i na UV máme, přátelé.
0: Ještě neblbni, hele jo.
4: Hele, bacha, už je tady.
5: Debatujte, abychom se rozsešli na osobním výpovědi. A nebo v mé kanceláři, tam vedou jenom dvě cesty. Jedno dovnitř a druhá ven.
4: A u vás, soudruhu Maxo, mě to mrze dvojnásob.
5: Vy se vysloveně koledujete o vyškrtnutě. Mazíte všichni, zařezávat, ať neuděláme ostudu delegace.
1: A přijede taky jakýž?
5: Zajímalo, soudruh, generálně tajemník jakáž.
1: A v té lokomotivě mokrý, co se strká?
0: No ne, no, ne, my už jdeme, on je takový lidovější.
2: Dělejte, už je to tady, fabrika je popšancovaná, neunikne ani myš. A 613 už stojí u kantýny a Jany se tam láme v pase, kam teď?
6: Pozor, pozor. Všichni zaměstnanci provozu 01, 02, 03, slévárny a údržby nechť se ve 13 hodin zhromáždí v závodní jídelně. Členové strany o 30 minut dříve. Konec hlášení.
7: Dobrý, jo, nepřeřekl jsem se nějak nebo.
4: No vod, pašli.
0: Ne, až za půl hodiny, ty červeňáčku. Ty tamhle tebe nejsou zvědáví.
4: My stranici, na rozdíl od vás, čili Povlu, jsme si rovni. Naše je moc v této socialistické zemi, a ne vaše. Nevím, proč by mě soudruh Jakeš neviděl rád dříve. Ale komsomolci, buďte bdělí, ať není ostuda, ať si všimnou soudruzi z UV, že jsme údržba uvědoměla.
0: Ní, tak už tak ti dža, a bacha, nezabloudíš. Ní, proč by bloudil, ní, tady jsi ználi. Ní, to je strašně nebezpečný, rozumíš, to víte, jak zabloudil Brezně v lese?
4: Nevíme.
0: Ní, tak ho hledali, rozumíš, potkali zadice, a pro jestli neviděli Brezněva. Prej ženě, pak zase líška, takže prej taky nic neviděla, ale že si mají zeptat medvěda, jo, že nějak má rodi, že už týden sere medaile.
2: Dobře, vtipkujte, ale potichu. Já dám taky jeden k dobru, ale nikde ani můk, nikde ticho, já bych to stejně zapřel.
0: No furt, tak povídej něco.
2: Umírá starý cikán, neber to osobně, ale každý ho to čeká.
0: No dobře, děli.
2: No a místo faráře si pozve předsedu KSČ a že chce do strany a ten bolševik se ptá, Ježíš, proč, proč? Svobodný jak vítr, celý život děláš na svým a teď najednou do strany. A cikán říká, já si zase říkám, když má někdo umřít, ať je to komunista. Ale ticho, tichoučko, nechte si to pro sebe.
0: No ale ty počasíčko májový dneska, člověče. Fabrika plná bolševiku, ale hele, dneska by to co se mi zdá, jo? Dneska by mohl jít.
2: Hele, je čas, pojďte, to nepoděláme. To by bylo zlé. Víš, že po nás jde Janis, jak slepice po flusu.
8: No vod, soudruzi. Já tady mám tu čest přivítat stranickou delegaci v čele se soudruhem generálním tajemníkem UVKSČ Milošem Jakešem. Potlesk pro něj! No a předám slovo soudruhovi ředitelovi. Soudruhu Janisovi.
5: Sešli jsme se u příležitosti ze třešího slev svatku pracujících a sice 1. maje. Náš společný podnik bude jedním z prvních na čele provodu. Věřím, že se zetřeši oslava hluboko zareje svoji atmosféru do vašich srdce a že tento den budete mít dlouho ve své paměti.
1: No, nezapomeneme, vždy připraven.
0: Jak ty smrdí plitutně.
5: No a nyní otvírám diskuse se soudruhem Jakešem. Takže veškerá připomenka a dotazy přímo vedle mne. A nebudete se soudruzi být i kritičtí, prosím?
9: Já tady prostě soudruži dítej zkrátka. Předávám řád prostě Klementa Gottwalda za tu tak nějak vynikající práci, co jsme prostě dokázali společně tady v závodě. Potlesk.
3: Já vás taky vítám za všichni.
0: Ní, mluv za sebe, Dilínu.
3: No a tady Anna, máte malou tetičku.
9: Jo, a je hezká.
1: To je Rozárka.
0: Ní, hele, jaký okukuje kozí.
5: Takže prosím, do zkoza.
1: Vy jste tý lokomotivě u té?
9: Já prostě nevím, a co jde, soudruhu, ale utíkají některý prostě, zrácové. Ať si jdou, ač prostě my je nedržíme. Všude je chleba dvou prostě těch hůrkách. Ale jiný kraj, prostě jiný chleba tak nějak. A taky potom i jiný kůrky samo sebou.
1: Děkuju.
5: No, další dotaz. Nastavte se, prosím.
0: Nebudu jít na záchod.
9: Prostě já si myslím, že proč ne. Plán splníme, ani zrno nazmar prostě, ale soudruzi. Důležitý není jenom to mikro, ale i to makro prostě.
0: Ne, já si z ní snad podojí.
2: Vydrž brachu, vydrž, jinak to dopadne zlé. Jany se už mračí.
5: Další dotaz.
0: No, nám třeba tadyhle včera nám třeba řekla kantýna, jo. No a mě by zajímalo, jestli můžeme za peníze fabriky přestavit novou, jako jo. Já ji furt smrdí plyn víc a víc, víc.
9: Soudruzi, tam přestavba to není jednoduchý proces. Není. A málo kdo tomu rozumí prostě.
0: No, tak to má rejt asi. Jo, ještě bychom mohli tady rozárci koupit nový plotny.
9: No, mohli. Ale je nahoře mínění dát si pozor, aby jsme pak nezůstali prostě jako kůl v plotně, tak nějak.
0: No, to ne, já jenom tam, že to je smrčoče.
9: Ono totiž, my to podpoříme, UV to schválí a lidi mlčejí. Těm je to jedna. Páč ne my, ale lidi si to žádá. A ne prostě.
1: Prostě Magnum.
0: No, Magnum čeče. Ale ten kohout včera, ty jsi pak odvíral nebo?
1: Ne.
0: No já, že tady prudně jak ten plyn cítím, ví.
8: Tak soudruzi, ptejte se, tady soudruh vám hlavu neutrhne. No, Rozárko.
3: Já bych teda chtěla říct, že jsem tady na nádobí úplně sama, no. Prostě přebírám salámy, chlebíčky a pak mi přijde pekař Michle, který neví, kde mu hlava stojí. No a prostě vyvářet a teď musím do školky, že kde mám holku, no včera mi...
9: Já vám prostě rozumím, že jo. Ono venku někdo prostě přijde o 5 minut později a vyhodí ho. U nás je to jinak, že u nás je to takový kliďánko, pijánko, plážo, jo, ne, prostě, ale ono dojde na tyhle prostě mesiáše prostě. Žádný z nás nemá takový platy.
5: Další? Sodrhu, otevřete dveře, nějak to co v ten plen.
9: Ne, můžeš se jí převlíknout, už jsem se podoj.
1: Proč? Chtěl ten cikán být komunista a umřel.
9: No já prostě nic o cikánech nezlím, že? Ale prostě lidi by si měli uvědomit, že vždycky to byla naše komunistická vláda. Komunistická. Byla, je a bude.
3: No a tady máte soudru chlebíčky, zákusek a kafíčko.
9: Je, kafíčko prostě. A ke kafíčku cigárko.
5: Samo sebou prosím, já vám přepolím.
9: Ježiši prostě!
5: Ura! Da zdravstvujet krásné armě!
9: Udržba kurva!
5: Hele, tu paráme všichni pryč.
0: No ale dneska je pěkně, člověče, dneska by to šlo zase. Dneska by mohli jít.
9: Někdo zase.
0: No ne, no, já když byl malý, rozumíš, ta part, víc, tak mi táta říkával, že jednoho krásného dne půjdu komunistí do prdel.
2: Je, první máj lásky čas, všude plno fýzlů a on zase reje.
0: Hele, Maňa, co to máš za červenou kuličku v noze?
1: To není kulička, to je ten šroubovák.
0: Jsi z presa, čeče, vyndej to. Umej ho a pojď dělat, ale za chvíli tady Janis a ten nám včerejšek jen tak nezapomene. Hele, ty vole, já o hovně hovno na patě.
5: Máte černý bot na uvaz, odraze, a u mě dva. Vy si koledete o pohovor na osobném, u vypovědi, anebo dokonce v mé kanceláře. Tam vedou jenom dvě cesty.
1: Jedna a jedna jsou...
5: Co je to za vytvor?
0: No, my jsme to včera zmrvili noci, jsme svoukli na dnešek do průvodu alegorický vůz, no.
1: To je alegorická multikára.
5: Rád bych upozornil na ty skvělé symboly komunismu a na heslo leninské učení do našich knihoven. Vidíte, jak se umíte i blisknout. Budeme ozdobou dnešního provodu. No tak honem na nadvoře a zařadit se na čelo. Mám z vás radost, bando.

0: A nyní promluví soudruh prezident doktor Gustáv Husák.
1: Vážené soudružky, vážené soudruhově, milí spoluobčané, vítám vás u příležitosti svátku práce 1. maje. Tento den budete všichni nadělávat, prepočte, oslavovat v robotě doma.
2: Ne, a v putici.
1: Ano, a i tam.
2: Ty budeme určitě slyšeli, jo, nebo... Tak on pendrek vidí, ale zase třeba dobře slyší. Nerušte jim, bajs. Já cítím malé, velké kolosální.
1: Kolosální výsledky našeho hospodářstva.
2: On fakt slyší.
1: Nech žije a zkvete naše socialistická republika. Nech žije a zkvete komunistická strana ČSSR. Nech žije a zkvete pracující lid této krajiny. Nech žije a zkvete naše socialistická republika.
2: Ne, on furt měli to samý, jo. Není divu, ty včera nasrali jak keši.
3: Jak to?
2: Mě se ptali jak keši, co jako, a on, že prý Husan kvůli chodí po nadvoří a tahá za sebou dřevěnou kačenku. No a ty z televize říkali, no jo, je starý kár, už na to má nárok, ne? A jak keši, no jo, ale ona je moje.
3: Hej, Maxam. Odfajfkuj si mě, jo, já mizím, hele, mám noční, přijde mi do vratnici vnuk z večeři. Nechcete jít se mnou, Rožárko?
4: To vy si fakt nedáte pokoj, vy jak jste starý, tak jste prase.
2: Hele, Maňa, nechtěl bych to má vátko vyndat z toho nosu, co?
5: Nechtěl.
6: Radši ven s ním, někdo to uvidí a veme to jako provokaci. Navíc za sebou táhneme ruskou vlajku, už od fabriky, nic nevím, neslyším, mávám mávátkem a jsem takhle malinký.
2: No, člověče, ale ty sicharecky povolili, kdo to předělával?
3: No.
2: No, nebylo ti divný, že do plechový sajtny nejdou zapíchnout špendlíky?
3: Ne, dva jsem zapíchnul.
7: No vod, ničeho. Dáme hřebíky, vruty, připevníme tu standardu fortelně.
2: No, ale kladivo, hřebík, au, další. Tak, je tam na furt, člověče.
3: Ne, vlajka drží, ale písmena ti popadaly.
2: No, to má nic přidělá, ne? Přestane se aspoň vrta v nosi.
6: Kriste, pane, má vátko v nose. Není takovej malér, ale on má na konci srpa kladivo. A každý jedný dírce, mě je zlé.
2: Hrgo, vyjde to z toho hebla, ty prase.
3: Když mu to nejde, ono se to zaseklo.
2: Ne, Demeter, podrž mu ten ovar, já mu s tím cuknu.
3: Au!
6: Lékař, je to někde lékař, teče krev.
4: Já ho když tak rozdýchám.
2: Hele, sestřičky ze Sanopsu, děvčata, rychlej, tady ten mladý má natržený frňák. Hele, hezky si ten čuchometr zrychtoval, čověče.
8: Rybiáte, prvod se pohnul ke strojům.
2: Prdele, to je jelo, hele, drcni do mě.
8: Jo, dobrý.
0: Ženy naše pracovnice věrně slouží republice, hurá! Vítáme lidové milice Prahy 5. Hurá! Závěry 17. sjezdu KSČ splníme. Hurá! Sovětský svaz, bratr nejvěrnější. Hurá! Vítáme pracující závodu 01 a jejich alegorický vůz. Hurá! A jejich heslo Leninské učení do našich hoven.
2: Co to řekl, čiči? Co to všichni vyjral?
7: No vodu poutali jsme pozornost, paňat, no.
2: Ne, jestli je netrkli ty písmenka, co ulítli.
6: Kriste, pane, dupni na to a nezastavuj, máme tam nápis učení do hoven.
9: Ježiši, tak hrajte prostě, seberte je.
2: Držte se všichni, já to strhnu do letenského tunelu.
3: Ne, přitáhni ho tím mávatkem, už nás dobíhá.
7: Není to obrněný transportér?
2: Ne, tě je multikárny.
7: Myslím před námi.
2: Do prdele.
6: A jsme v tribuně, to vidím na madrace u zdi.
2: Jménem zákona neodporujte, jste začeni.
5: Už nás obkličujou.
7: To je slušný malér, paněť, no.
3: No, teď máme na triku celou státní bezpečnost.
2: Jak jsi poznal?
3: No, to není divný, jo, že jdou po nás žižkovský ženy s obuchama a s kulometama.

0: rodiny. Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
1: Halo, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí, už od 55 let jsou tu senior pasy CZ.
0: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinnépasy.cz a už to frčí.
1: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
2: Klub nudistů vypsal konkurs na klavíristu. Udělal to nějaký pan Sedláček a tak běžel za houslistou, který už v tom klubu hrál, a povídal: a to budeme hrát jen tak, bez ničeho? Tempo, no jistě, já už tam hraju 2 roky. Vy to máte jednoduchý, vy si zalezete pod piano, povídá, ale já tam takhle. A tak hned první večer, samozřejmě, ten si zalez pod piano a ten hrál. Za chvilku přijde pán, taky bez ničeho, jen s motýlkem, a povídá tomu klavíristovi: dáte si něco k pití? On pá, no dal bych si 2 deci vína. On pá, prosím, za chvilku jsou tady. On pá, počkejte, pane vrchní, vy máte něco se zubama? On pá, ne, ale nemám kam dávat drobný.
3: V jedné malé farnosti mají kostelíček na spadnutí a tak píšou žádosti o nějakou subvenci, až se konečně rozhoupá nějaká komise a určí datum, kdy se přijede podívat, v jakém stavu ten kostelíček je. Čekaj, a když už má ta komise přijet, má být mše, jako na počest té komise, onemocním varhaník. Muzika musí být, říká pan farář. Kostelník pá, jak to ale uděláme? Támhle v sousední vesnici jsou pelikánovci, ty teda hrají, jedna radost, ovšem neznají noty. A to se snad dá nějak zařídit, ne? Skoč tam k ním, kostelník utíká, pan pelikán povídá: no samozřejmě, zahrajeme, ale neznáme do ty humpa. Já jsem to právě říkal panu farářovi, ale ten říká, že by se to snad dalo nějak udělat, jako třeba u muziky, když vám někdo předspívá, humpa, no tak to jo, to my se zase chytnem. A tam někdo bude zpívat, humpa, no pan farář. Pan farář vždycky předspívá a to je vlastně tatáž melodie, jenomže pokračuje a rozrůstá se, pelikán pá, tak to berem. Je neděle, mše svatá, kněz slouží mši, pak se obrátí takhle ke kůru, kde jsou pelikánovci, a zpívavým hlasem pronese: o, přijdi pane k nám, a pelikánovci, já ti za klobuček pěrko dám.
4: Potká Cvrček Prcka, Prcek povídá: co děláš, Cvrčko? Pá, cvrkám. A co děláš ty, Prcko? Pá, už mi to nějak, člověče, nejde.
5: Minuty s reklamou.
6: Váňu, kde jsi? Natáško, kde jsi? Sibírko, kde jsi?
5: Jsem v každém mléčném bifé, stojím 3 koruny a chutnám všem.
7: Krásné je žít,
5: zpívají moly ve vašem šatníku. Nespívali by, kdybyste použili antimolin AM10 ve spreji.
7: Krásné.
8: Psss, já, ty bestie!
7: Mámo, červená!
8: Táto, zelená!
7: Mámo, flek,
8: barva!
7: Červená,
8: flek, barva!
5: Paradní televizor do každé rodiny.
9: Tak věru, už dělej, ten vlak nestihneme, ujede to.
10: Taťko, já nemůžu tak rychle na nohy, mám svileta.
9: No tak sakrženská, tak hni sebou.
10: Já nemůžu tak rychle.
9: No tak dělej.
5: Píte šaratici. Zrychlí váš krok.
9: Oj, těžko.
5: Slovenská tlač do celého světa.
11: Víte, kdy začíná fantazie kulhat? Když se pokouší vyrovnat komickým historkám, které se opravdu staly. To si člověk prostě nevymyslí. Zvlášť, když jsou ty historky vyprávěny skvělými vypravěči. A my si dnes dopřejeme ten luxus, že začneme přímo králem všech vypravěčů, Vladimírem Menšíkem.
12: No jo, teď je mi to jasný. Náš tatínek, co nedělal doma sám, s ničím nebyl spokojený, si to koupal kerejvů, tohleto, a pořád nás tak všecky jmenoval. Tak my už jsme o to nedělali vůbec nic, to ne, jak říká František Vlček, jako jak říká, že dneska tam mládež. My na to jednou doplatíme. Co jí vidíme na očích, to jim koupíme a oni nemají potom ten správný cit. Jsou cynický, zhejčkaný. Já když si pamatuju, jak my s bratříčkem jsme seděli na zápraži a jsme viděli našeho tatínka, válečního invalidu, jak seká dřevo a sám ho řeže, nebo babičku s troucenou revmatismem, jak nese okovy plné vody. My jsme s bratříčkem plakali. A on pákový vám byl rokovou, bo ano, po vojně jsme byli, no. Ale... To my jsme pomáhali, no, my jsme zkrátka riskovali, že jsme volové, ale museli jsme ty... Jenom jednou prostě, to bylo trošku naopak, když přišlo takový psaní, já jsem z Ivančic, a to přišlo až tady odtud z Prahy, že by k nám Eliška mohla přijet, to byla sestřenička taková pěkná. Tak... Já z toho do dneška žiju. Co mě řekla o životě, přísám Bohu. Literaturu mě určila dopředu, všecko prostě. Že by k nám mohla, psala teta, ale že prostě nesmí ztratit tempo v hraní na klavír. Jakoby to zahodila, bejt měsíc někde, když denně 3 hodiny cvičí a tak dál. Babička po ano, no, máme klavír, teda moje maminka, no, ale to přece na tenhle ten nemůže, když oni tam mají, já nevím, co za značku a to všecko. A teď se podívala a povídá, no jo, pak to má hrát, když to úplně ty paličky filcový prožrali molí. Zavoláme někoho tatínku, víš, a on pak koho by zvolala. Jak to může kdo spravit jinak, než že to prostě opraví, to umím já taky. Šel k tomu nás rozehnal, vzal maminčiny takhle dlouhý rukavice, s takový jemný kůžičky plesový, povídal mi už stejně nikam nepůjde, víš, a už stříhal takhle. A tak krásně to oblepil, že opravdu to vyžraný nebylo vidět. A teď povídá Lído sestře, Lída sedla, hluchoněmej klavír. Tatínek takhle stala, povídám. Skočte někdo pro pastucha. Skočit pro pastucha znamenalo pro radiče pijan, šel pryč. Pak přišel pan pastucha a tatínek, aby příště, kdyby spravoval klavíry, už byl perfektní, tak přece jen takhle stál. Ten pastucha sedl, klep, zvedl to vykošel a povídá, kerej vůl, a tatínek dělá.
11: S Vladimírem Menšíkem vám nabídnu ještě jednu historku. Tu zvlášť miluje Jaromír Hanzlík.
12: Když se Jaroušek Hanzlík rozhodoval, jestli mají skutečně na školu, anebo prostě využít té nabídky, aby šel rovnou do Vinohradského divadla, a radil se a všichni ti adepti toho herce říkali, já bych šel na Vinohrady. A tam mu ještě ti z Vinohrady říkali, je pravda, že tady byste se naučili teorii, ale jenom z knih, kdežto tam jsou lidé, kteří u divadla tu historii divadla přímo tvořili. Jenom mít otevřené uši a oči. A tak se Hanzlíku rozhodl a šel do toho Vinohradského divadla, dával si pozor, jenomže tam přišel trošku pozdě. Když už tam s tou pamětí to nebylo, tak zcela pořád. Tak jednou byl ráno, jak se chodí do rekvizitárny, v rekvizitárně a tam seděl Ilja Prachař a dělal si pomeranč na takovou tu, na to lotosa ano. Takovýho. Tak si to řezal a přiběh tam z Zdeněk Řehoře povídá, prosím vás, nemá někdo ten, to, já tam mám taxík dole, a co nemá, no, ten, tohle, mám tam taxík, ale co tam nemá, no, venku prší, deštní. Prachař povídá, Hanzlíku, uši a oči otevřený, v tom přišel Bláha a povídá, já jsem měl kamaráda, kterého jsem neviděl 20 let, tak jsem neviděl, odstěhoval se někam, nebo se s ním něco stalo, nebo tohle. A já to říkám jinak. My jsme šli s manželkou v sobotu, tam, jak se chodí hodně do hospody, ale do hospody, ne. Tam, jak jsou ty zvířata, do zoologický zahrady, ale ne, jak mají ty dlouhé krky, oni pají na safari, ale plavou po vodě, labutě, tady kousek do průhonic, v průhonicích jsme byli, no. A oni pají, no a co, on pán? No, nebyla to špatná neděle. A jedna moučka povídá, no, ale nesmějte se, já jsem taky, o čem jsi to mluvil? A jsme šli na tohleto, já v tom vstoupil Ilja Racek, takový mírně, je to japa, udělejte mi kafe. Ale odkud pak jdeme, mon pán? Nejradši bych si nefackoval. Řekl jsem si půl rovnou, vyspím se jednou a teď jsem potkal toho, jak tady... No, vždycky dole. A on, že jde tam, jak... No, co tam je? A prachař učí oši otevřený. No, páno, a... co jsem... A co vám to povídám? Udělí mě dvojitý kafe. A mezi tím tam strašná vřava a moučka povídá, tady není možný přemýšlet, já si jdu ven vzpomenout. A vyšel ven a prachař povídá, oči a uši otevřený handlíku a dloupal toho lotosa a pomeranč hodil do koše. A Hanzlík povídá, tady nebudu! A vyšel ven a tam stál schovaný moučka mezi skříněm a pán Hanzlíku, pojď jsem nevěděl, co jsem si šel vzpomenout.
11: Dalším vynikajícím vypravěčem byl Miroslav Horníček, který měl už v 60. letech svou vlastní talk show. Tenkrát se tomu říkalo Hovory H. A vystřídala se tam spousta vynikajících osobností, se kterými vedl rozhovory a vyprávěl historky, které s nimi zažil. O Jiřím Sovákovi vyprávěl tohle.
13: S Jirkou Sovákem by se skutečně dali vyprávět řady příhod. Třeba na té vojně. Jirka Sovák dovedl vojně dát takový zvláštní absurdní smysl, protože vojna samozřejmě není absurdní, to je velmi logická věc, ale on to takovým zvláštním způsobem obracel, jo. On třeba, my jsme spolu vycházeli z brány v Milovicích při cvičení a tam stál ten strážný, že jo, a pozdravil nás, byla neděle odpoledne, čili volno normální, a my jsme prošli ven a za branou se Jirka obrátil a povídá na toho strážného, ty jsi mě pustil? A on říkal, no samozřejmě, co je, běž. Tak říkal, tak ty mě pouštíš ven z kasáry. On říkal, no samozřejmě, máš volno, tak vypadni. Říkal, tak na tvou odpovědnost já jdu pryč. Říkal, no co otravuješ, člověče, vypadni. A Jirka Sovák říkal, jak se jmenuješ? Tomu strážnímu. A on říkal, no co otravuješ, běž ven, máš volno, tak jdi ven. A Jirka Sovák povídá, podívej se, s takhle špinavýma botama si mě pustil z kasáry. Jak se jmenuješ? Budu tě hlásit. A těchto věcí on tam dělá strašný. To on tam třeba vyděsil jednou, my jsme tam byli už jako staří otcové na cvičení a třínedělním, ale přišli nováčci a v Milovicích byla řada různých útvarů a teď ti nováčci jako se vyptávali, říkali, od koho jste vy, od čeho tohleto. A mezi vojákama se to snad smí říct, to jako ven by to Sovák nikdy neřekl, ale... Sovák toho nováčka úplně uhranul, protože mu říkal, že slouží u rákosníků. Nováček samozřejmě nevěděl, říkal, a co to je rákosníci? A on říkal, to jsou zvláštní oddíly cvičený pro boj v rákosníku. My prý se učíme tak tiše pochodovat rákosím, aby se nehejbalo. No? Pak říkal, tam ještě s tím kamarádem říkal, a tenhle kolega, ten je zase u lomozítek. A vysvědoval, co jsou to lomozítka, že to je takový zvukový zařízení, asi jako disk veliký. A to, že se nechá v lese a pluk odjede a to lomozítko ještě 3 dny vydává zvuky jednoho pluku. Takže nepřítel pořád ještě slyší, že ten pluk leží v tom lese. Tak to jsou lomozítka. V Budějovicích Jirka Sovák jednou před hotelem jsme vyšli, že pojedeme na exteriéry, to se jezdilo za Budějovice, a on nakoupil, tam byl výroční trh, a on nakoupil za 30 korun turecký med po balíčkách a všem v autobusu rozdal turecký med jako takovou pozornost, sám si narval veliký kus do pusy a jelo se. A teď každý žvejkal ten tvrdý med a za Budějovice mají koleje, přejezd. Jo. No a autobus podle předpisu musí zastavit. Tak ten řidič zastavil a zezadu Sovák na něj zve, co blázníš, co zastavuješ, člověče? A on říkal, no nevidíš koleje? A Jirka Sovák říkal, to byla taky jediná naděje, že to překousnu. Čili já jsem s ním byl v těch Milovicích, nás bylo na světnici 16, z toho jeden normální a 15 herců. A já jsem měl Bčko, já jsem pro celkovou tělesnou sešlost měl Bčko. Já mám v klasifikaci písař. A já, čili oni ráno odcházejí na cvičák, zdraví borci, a já jsem, protože kancelář začíná později než boj, tak já jsem ještě lehával na slavníku a vždycky jsem, oni mě nenáviděli, že já tam ležím. A já jsem říkal, náhodou važte si zdraví. Co já bych za to dal, kdybych teď mohl jít s váma na cvičák, člověče, a to. A oni mi mlátili botama, tak a jednou jsme přemluvili našeho důstojníka velícího, že jsme vlastně armádní umělecký soubor a že mezi námi je řada hudebníků a že by bylo krásné, kdyby tento oddíl měl svou vlastní kapelu, která by ho vodila na cvičák. A to se důstojníkovi zalíbilo ohromně, že budeme mít jediný útvar v celé Milovicích kapelu, tak kluci dostali 2 dny volna, že si jedou do Prahy pro nástroje. A zatajili důstojníkovi, že všech 6 jsou houslisti. A přijeli a skutečně vodili ten útvar na cvičák. Já jsem poprvé v životě viděl pochodovat 6 houslistů. A hráli pochody, to bylo nádherný. A jednou tahle celá jednotka odešla na takový dlouhý 2denní nebo 3denní cvičení pochodový. Já jedinej nešel, nemocný člověk, že ho starý, jsem nešel. Tak jsem je doprovázel, mával jsem za nima dlouho, ty houslisti je vedli až k bráně, pak se vrátili. No, odcházeli, celé to mužstvo odcházelo jako řada mladých, zdravých lidí. Vraceli se za 2 dny, už ne jako řady. Tu přišel 1, tu 3, tu 6. Tam byly obrázky tak dojemný, že třeba šli 2 vojáci, vedli se kolem ramen, takhle kulhali a za nima jejich poručík nes jejich pušky. A poslední vůbec přišel sovák. Ten přišel večer, když už se s ním nepočítalo vůbec. Už jsme leželi všichni na slámě, tam byly kufry takhle, zatím byly slamníky, tam se pochopitelně nesmělo kouřit, že jo, na slámě. A poslední přišel sovák, vykopl dveře takhle a stál tam v plný polní. Přilbu, tele, lopatku, masku, pušku. Bledej, vysílený, vešel, překročil ty kufry. V té plné polní s tou puškou si leh na slamní. Zapálil si cigaretu. A ten oheň takhle klepe do tý slamy. A povídá, ať uhořím, jen když nejdu.
11: V Hovorech H ještě chvíli zůstaneme. Jiří Sovák vyprávěl pro televizi spoustu různých příběhů a historek, ale historka o loutkáři je typickým příkladem jeho humoru. Její pointa je tak geniální, že odbourala i Miroslava Horníčka.
13: Ty jsi na jednom zájezdě zažil takového nějakého, já nevím, že to byl kouzelník nebo
14: loutkář, jo, loutkář. Ano, ano. To byl loutkář a měl neobyčejně dlouhý fousy.
13: Plnovous.
14: Plnovous bych tak přímo řekl. A to taky jezdil, on se nějak přifařil, já už nevím, ta administrativní spojka, jaká byla, jak se k nám dostal. A on hrál pro děti vždycky odpoledne a mě to zajímalo, protože jednak jsem si říkal, tak je to hezký, tak pro děti hrát, jo, já jsem byl entuziasta takových věcí, jak jsem si šel sednout jednou takhle mezi ty děti a díval jsem se na ty loutky, jak nám tam mládež a tohleto, plnej vlastenectví. A teďka najednou slyším, oni vůbec neměli knížky, mluvili blbosti z hlavy. Kašpárek povídá, Šmidra pásí, pak si čistí zuby kašpárku. A kašpárek má to řekl, a kdybych na to bral peníze? Já jsem odešel okamžitě pryč a byl jsem z toho velice roztrpčen. A nějak se to, jak to obyčejně bývalo, večeru nějak se to tak nějak, že byla sedánka, něco se pilo, já jsem taky něco
13: zepil.
14: No, tak skvašenej.
13: Ano.
14: Skvašenej, tenkrát ještě byl skvašenej. A mě napadla šílená myšlenka. Nechal jsem si ohřát klích v kuchyni.
13: Klích?
14: Ne polivku, klích.
13: Ty máš rád klích, ne?
14: Ne, já to nechtěl na jídlo, ale tak se to dověděli prostě kolegové, říkali, pozor, sovák si nechává v kuchyni ohřívat klích. A já měl tuhle myšlenku.
13: No.
14: Šel jsem s tím klihem nahoru, kde ve 13, myslím, pokoji bydlel tenhle ten uličník, fousatej. A já, tam mě chytli.
13: Jo.
14: Co? Já vám, mládenci, nechte to na mě, je to naprosto zaručená věc a hlavně právně nepolapitelná. Protože jak lze u smrti takového przniče našich dětí? Beztrestně jediná možnost. Jak leží, vyndáme mu vous, naklihujeme, molíme úplně do jehly, počkáme, až stvrdne, a pak ho prudce zbudíme. Jak se posadí, probodne se.
15: Já jsem moc krát tuhle historku o tom je vyprávěl a vždycky říkám, je moc lidí, který by to napadlo, ale je jediný, kdo to provede.
11: Ani historku, kterou vyprávěl Karel Šíp v Bolkovinách, si nevymyslel. Ona se mu opravdu stala.
16: To bylo v době, bylo mě asi nějakých 18 let, jo. A tenkrát, já nevím, jestli to ještě dneska tak funguje, protože nemám už ten kontakt, ale tenkrát na ty víkendy ty rodiče odjížděli na ty chaty a na ty chalupy, takže v těch městech ty byty zůstávaly volný a to už jsme čekali jako supy, to byla příležitost pro nás mladý kluky, že v těch volných bytech jsme právě dělali ty mejdánky, večírky, holky a tohleto. A to jsem právě udělal já jedním se svým kamarádem, že volný byt v Praze na Vinohradech, tak jsme pozvali děvčata ve čtyřech takovej malinký mejdánek. A to musím říct ale důležitou věc, to bylo, říkám, byt na Vinohradech, ale ten byl řešený tak, že se jako z předsíně vešlo do obejváku a ten byl vlastně průchozí a skrz něj se šlo ještě do zadní místnosti, to byla ložnice.
17: A my to u nás?
16: Ne, to nebylo u vás. Tohle bylo u nás. A tam byly prostě dvě místnosti a mezi nimi nebyly dveře. To byla důležitá věc, jenom tam byl takhle závěs, jo. A tak říkám, děvčata přišly a tak chlebíčky připravili a víno a to a reprodukovaná hudba, tak jsme tančili a veselo bylo a pak už jsme koukali na hodinky, protože jako jsme říkali, už by měl nastat ten okamžik, kvůli kterému jsme to celý organizovali. Tak jako jsme řekli, fajn, zábava byla, jdeme spát, jo? A tak jsme se rozloučili do té zadní místnosti, šel ten můj kamarád s tím svým děvčetem, v tom obejváku jsem zůstal já s tou tenkrát aktuální dívkou a tak jako jsme rychle tohleto. A co se dělo teďka, no musím se vyhnout některým věcem, nemůžu teďka popisovat, co se dělo
17: ne,
16: teďka, protože...
18: Proč ne?
16: Ale, tak se...
18: Proč ne?
16: Ale ne, tak to nemůžu už z časových důvodů, protože to bychom tady museli být o dvě minuty díl. A... Proto to neříkám, jo? Proto to neříkám. Já to říkám proto, že tedy ve chvíli, kdy já měl pocit, že věc je vyřízená a už jsem nějaký unavený, už mě padaly víčka jako a že budu spát, jo? Ale protože nastalo naprostý ticho, tak do toho ticha já jsem z té vedlejší místnosti

0: 18 let, jako dostihy jsem to vlastně pojednal, ale musím říct, že to bylo opravdu... Pak jsem úplně odpadl, no já byl, to už bylo ráno, svítalo a já byl na kyslý krovonou do nemocnice v Orvísta a kapačky, víš, ale s pocitem olympijského vítěze jsem říkal, tak teďka z toho. Hele, ticho zase. A já znova do toho ticha slyším, ani to tempo se prakticky nehnulo. Já jsem říkal, ježišmarja, kdo to tam je, teď to nemůže být člověk, to je kombajn nějaký nebo co. Tak jsem si říkal, tohle to, toho jsem si to sem nasadil. Tak jsem, no tak jako, motor to už jsem se ani nepokoušel, jako to bych nenatočil ani klikou už teďka, jo. A tak jsem jako vstal a šel jsem tak jako vedle, jako, ale abych je nevyrušil, tak jsem mluvil už před tím závěsem, říkal jsem, kdyby měl někdo zájem něco pití, můžu z kuchyně přinést, jo. Tak jsem čekal, že řeknu, přines něco. Ne, nikdo neodpovídal, jsem říkal, no neříkejte po takový noci, to musí být žízeň, co. Nikdo nic neříkal, no tak já jsem vešel skrz ten závěs dovnitř, říkám, nemusel jsem v té místnosti rozsvítit, protože už svítalo. Na první pohled mě bylo jasný, ty dva už dávno spali, jo. Jenomže, tenkrát ještě nebyly žádný CDčka, ale cívkový magnetofony, jo. Takže si pamatuješ, že ten, když si nevypnul, tak ten pásek dohrál a ta cívka se takhle, a ten konec toho pásku pleskal takhle do ten magnetofon.
1: Vyprávěním historek získal velkou popularitu Miroslav Donutil. Pojďme si poslechnout aspoň jednu krátkou. Je z období jeho vzdorovité puberty.
2: Mě bylo 15 let, to by nebylo nic tak významného samo o sobě, ale rodiče mě koupili šusťák. A shodou okolností třetí rok byl z módy. A dostal jsem klobouk. A vyrazili jsme na nedělní společnou vycházku s rodiči. V 15 letech není nic úžasnější. My jsme šli, já jsem celou tu cestu dával rodičům najevo, co si tak asi zhruba od jejich vycházce myslím, jo. A můj tatínek byl statečný a držel se zpátky a maminka to jistila. A dorazili jsme na Stránskou skálu, kde celá naše vycházka končila a tam už to tatínek nevydržel a jednu mi vyťal. A ještě mu to nestačilo, vzal si flexaretku, ten fotoaparát s tou zrcadlovkou a takhle si mě vyblejsknul, jo. A já mám dodneška na to památku, jak tam stojím v tom šustáku, ten klobouk takhle na stranu a tím vzdorovitým, uhrovitým obličejem proklínám svého nenáviděného tatíka. A vždycky, když můj starší syn se mnou zapřede rozhovor na téma, tati, tomu absolutně nerozumíš, jsi mimo mísu, jo, ti nemůžu absolutně nikdy vysvětlit, jo, tak si vezmu tu fotku a dlouze se na ně dívám.
1: Jedním z hostů Mirka Donutila v divadle Spirála byl Radovan Lukavský, který dokonale smazal mýtus o tom, že by byl snad představitelem jen vážných a seriózních rolí a báječně bavil publikum dnes už legendárními historkami z Národního divadla.
2: Já jsem vždycky slýchal takovou tu známou historku, nevím do jaké míry, znají i ostatní, o tom, jak pan Vidra v roli císaře Zikmunda osvobodil mistra Jana Husa. Mě by zajímalo, jestli to byla anebo nebyla pravda. Můžete nám to prozradit?
3: Tam nebyl jsem pochopitelně očitým svědkem těch událostí, ale od očitých svědků jsem se dozvěděl, že skutečně došlo k takové situaci, že totiž Václav Vidra jednou odpoledne náhodou v nějaké vinárně se sešel s Voskovcem a Werichem, no a jak tak šla řeč i na to představení, kterého večer čeká, tak ten Voskovec s Werichem se velice jaksi na něj zarputili, že to je ošklivost, když toho Husa odsuzuje a že by aspoň jednou teda měl ho osvobodit. A ten Vidra se nakonec dal tedy přemluvit a dokonce se vsadil, že dnes večer Husa osvobodí. A šel, myslím, rovnou z té vinárny do divadla, tak akorát to časové vycházelo a v zápětí na to i v té dobré náladě a v tom dobrém předsevzetí vcházel na jeviště jako císař Zikmund a už od portálu prý volal Huse, já!

0: Já tě nedám.
1: Vzniklo z toho samozřejmě určité napětí, ano. Císař se usadil a četli rozsudek nad Janem Husem. A když ho přečetli a císař ho měl schválit, tak řekl, osvobodit. To už bylo horší, takže ti nejbližší partneři prostě tomu císaři do ucha šeptali, že by snad bylo lépe, kdyby přece jenom ano. Ale on přitom viděl v loži blízké Voskovce a Vericha, jak tedy se zvědavým smíchem čekají, jak to dopadne. Takže nakonec zas prostě naprosto impozantně řekl, osvobodit! No, takže nezbylo, než toho Husa rychle odsoudit proti vůli císaře a císaře uklidit z jeviště. Nicméně ten vydrat svou sázku vyhrál. Jenom nevím, jestli ta částka, kterou vyhrál, stačila pokryt tu pokutu, kterou dostal od Národního divadla, protože 5 000 korun byla tenkrát jaksi značně vysoká částka na zaplacení.
2: Teď bych vás možná rád poprosil, jestli byste nebyl tak laskav a nezavzpomínal na některého z významných režisérů, s těmi jste se potkával a potkáváte se často.
1: No, myslím, že vůbec celý ten seznam těch slavných historických anekdot je možné zahájit vzpomínkou na K.H. Hillera, který byl jedním z největších prvních režisérů Národního divadla, a je to taková ta absurdní vzpomínka, co všechno může režisér na herci chtít. Vyprávěl to Lála Pešek, že prostě byl na jevišti a najednou ten Hilar, oni ho taky umějí tak jako napodobně, že volal a říkal, a Pešku, teď bych potřeboval, kdybyste na 1 vyskočil, na 2 a 3 zůstal ve vzduchu a na 4, 5, 6 pomalu padal. Se někdy potká strašná situace. Já jenom třeba si vzpomínám, Bohušek Zahorský vyprávěl, měl takovou situaci, kdy měl prostě se vplížit za svým tedy sokem, jo, a najednou měl říct zhyni ničemu a vrazit mu dýku dozad. Takže se blížil, že říkal zhyni ničemu a teď nemohl najít tu dýku. Takže chvíli strnul a zaváhal a teď ten ničema už se tak trošku skoro díval, co bude. Jo, ten dostal geniální nápad prostě a takhle zezadu ho nakop. Povídá tak a ta bota byla otrávená.

0: to je, co dokáže způsobit tedy rekvizita, když není na svém místě, ale třeba kdybych se vrátil jako k vzorku k té situaci Rašilova, jak se snažil vyhovět panu režisérovi, tak si vzpomínám na takovou situaci, zkoušeli jsme ženský boj a hráli jsme konšely, měli jsme takové sezení a teď jsme se radili, co tedy s těmi ženskými, které se proti nám vzbouřily. A Rudolf Rušínský seděl vedle mě, ten jako říkal, no bude to těžká práce, to bude těžké. Vždyť si představte třeba ta jejich náčelnice, co je to za hroznou ženskou, třeba jen ty její ty prsy, teď ona má prostě takovýhle prsa. A ten režisér na to zavolal, prosím tě, Rudlo, tohleto přežeň trošku, jo, pěkně, neboj se toho na to. Tak jsme to vrátili a on říká, to je hrozná ženská, teď ona má takovýhle prsa. Ten volal, ne, Rudolfe, neboj se, přešeň to co nejvíc, jak můžeš. Takže ten Rudla prostě, jako když tak vstal a povídá, teď ona má tak. On prostě přešel od portálu k portálu a teprve, když zmizel, tak jsme zaslechli vidle prsa.
1: Herci občas mívají problémy s textem. Poslechněte si, jaký názor na to má Josef Dvořák.
2: Všichni si myslí, že nejtěžší je se naučit text a pamatovat si ho. Je to těžký, ale víte, co je horší? Zapomenout ho. Věřte mi, dostat ho z hlavy, vygumovat ten text, vyhodit ho, to je skoro nemožný v některých případech. Já, když jsem začínal v televizi, tak jsem shodou okolností první pořad točil s Františkem Filipovským. A měli jsme tam scénku, on hrál lékárníka a já jsem přišel do lékárny pro lék a měl jsem si koupit lék, který se jmenoval Isopropyl propemyl barbitur saures penildy metildy mentol abinopirazonol. No. Já když jsem to přeslabikoval jenom na té první zkoušce, tak mě polil pot, díval jsem se jak vyplašený ptáče na pana režiséra, co s tím budu dělat, a to režíroval Evžen Sokolovský a říká, Ježi, jsem ti zapomněl, Pepiku, říct, řekneš to několikrát po sobě. Protože on, ten lékárník, už je taky starší, viď? Tak aby věděl, co po něm vlastně chceš, tak mu řekneš několikrát tohle po sobě, no. A já jsem říkal, pán, já jsem se bál protestovat. A ten František Filipovský, aby mě zachránil, říká, Evžene, to je nesmysl. Ať je to tady na nějaký krabici napsaný a ten pan Dvořák to přečte. Říká, ty se ho zastáváš, Františku, jo. Tak dobře, tak to bej říká taky. No jo, ale teď nastal trapas, protože já jsem cítil vinu na tom, že jsem toho Františka Filipovského vtáhnul do tohohle maléru. A Sokolovský skončil zkoušelka, za týden se sejdeme, jo? Tak se připravte. A já jsem se týden dřel ten název, napsal jsem si ho na papíre, kudy jsem chodil, izopropyl propenyl barbitur, vrčel jsem to do sebe, až jsem to jakž takž uměl. Přišel jsem na zkoušku a teď už jsem byl nervózní, protože už se to blížilo k tomu místu, kde já jsem měl pronést název toho léku. A když to došlo na to místo, já jsem se nadechnul a ozval se stop! Pepiku, já jsem to škrtnul. Já jsem to škrtnul, to je nesmysl, aby si tam říkal takovýhle věci, prosím tě, soustřed se na něco jiného. A to je důkaz, přátelé, 30 let tohle nosím v hlavě, nedostanu to z hlavy ven a další věci se mi tam nevejdou. Přátelé, já vám řeknu, divadlo je kouzelný. Divadlo je nádherný. Já mám divadlo hrozně rád. Víte, divadlo je, já to řeknu jednou větou, teátr, panstvo. Teátr je prý.

Když už mě všechno leze krkem, mám na to osvědčený trik. Řeknu si, svět je jen pár prken, kterých je škoda pro hřebík. Kulisy z ohranýho škváru, kostým a partner, prostě šok. Co hrajem? Nikdo nemá páru. Režisér, trouba,

to je to starý zaklínadlo, co kouzlí zámky z papíru. A proto já dám na divadlo, na kumštíře i na šmíru. A komu děcko v duši dřímá, těžko těm čárům odolá, řekne si, ten teátr je prýma a dá si se mnou dokola.

0: Znamenitým vypravěčem je i Petr Kostka. V pořadu Pět u stolu takhle bavil své kolegy vyprávěním o svém cestování do zahraničí.
1: Kdysi dávno, když jsem byl ještě hodně mladý a v městských divadlech pražských, tak jsem jel do Jugoslávie s ČSM nebo CKM, nebo jak se to jmenovalo. A tam mě poradili, že kultura je tamhle v tom zámečku, obehnaném zdí, tam uvnitř park, ale obehnané zdí, začínají až po setmění, až v 10 večer, vstupné tolik a tolik, to je vyloučeno, ale když přelezeš plot, oni tam hlídají od pěti, ale když přelezeš dřív plot, tak je to dobrý a dostaneš se, a tam je i striptease a všechno to, já byl uvidění. Takže kvůli kultuře jsem asi v 4:30 přeskočil tu zeď, schoval se tam do křovin u moře, v tom vedru a čekal do 10 hodin. V 10 hodin začal program, tak jsem se vyhrabal z té hlíny, jo, kouknu na to jeviště a tam byl Pepík Koníček a jeho Girls a hráli Meky Messer, pane bože. Já myslím, že umřu, moje kolegyně, jo. Já jsem sebou vozil železnou zásobu 100 marek.
2: Kam jsi to zašíval?
1: 100 marek, dával jsem to do Solviny. Vždycky hned za hranicima k vodě vyhrabat Solvinu, aby mi to nerozežrala. Umejt, vyschnout.
3: To by mohl být celý zvláštní pořad, kam se ty peníze dávaly.
1: Dávaly. Tak já je měl v Solvině. Ale pozor, to jsem dělal, nemůžu říct rok co rok. To
4: jste chtěli naznačit, že pokaždé. Jste robotnického původu, že si dávali Solvinu.
1: Ano, byl jsem dělnického původu. A tam u toho moře, mě nakonec, žili jsme chudobně, peníze vystačily a mě poslední dny bylo líto těch 100 marek. Tak jsem si říkal, to je škoda, já si je nechám na příště, když zase někam mě pustějí. A tak jsem mi zazdal do Solviny a provážel jsem je tajně do Československa. Těchto 100 marek jsem takhle vozil asi 12-15 let. Až potom po revoluci jsem si svobodně chtěl koupit něco v Holandsku a zjistil jsem, že propadli. Ale já bych třeba hrozně rád zaspomínal na Španělsko. Vzpomínáš si v 70. letech, když jsem tam byl poprvé a skoro naposled, já tam byl jenom dvakrát. Za tu dobu normalizace, tak jsem ti přivez suvenýr. Tam dávají takový plakáty. Je tam ten bík, že jo, a toreador, torero, jak ho zabíjí, reklama zítra odpoledne, 6 toros, bude zabito toreadorem a teď tam je volné místo, aby každý turista si tam za pár fuflíků nechal vytisknout svoje jméno. A já jsem tam nechal vytisknout Ludek Munzar. A stálo to 18 korun našich, no, tak to neříkám, abych si to vracel, to kvůli to. A s touhle rourou jsem přišel po prázdninách do divadla a Luďkovi jsem to dal. Luděk byl velice znám v divadle tím, že dělá všecko možné na světě, že sází stromy, staví dům, jezdí autem závodně, jezdí na koni závodně, tak proč by nedělal i jiné věci, skákal padákem a tak, a proč by taky jako nebodal třeba bíky. Tak, a Luděk to ukázal, my jsme měli takovou nějakou opakovačku, takže jsem musel být potichu, tam někteří kolegové právě říkali text a my měli zrovna volno a takhle na piano rozložil ten plakát a ukázal ho panu profesorovi Hegrovi. A ten na to kouk, nechtěl rušit, že tak mlčel. Přes pražské kulturní středisko.
4: Ten tomu věřil.
0: Poslední slovo bude patřit ženě. Slyšeli jste už, jak Jana Hlaváčová vypráví o Luďkovi Munzarovi? Neslyšeli? No to si nemůžete nechat ujít. A jestli jste to už slyšeli, tak si to jistě rádi dáte znova.
5: Když jsem se s Luďkem seznámila, tak jezdil závodně na koních parkury. Nádhera. Kůň, ušlechtělé zvíře, příroda. No, co si umíte představit krásnějšího. Pak přišlo lítání. Tak, protože nemám ve zvyku nikomu nic zakazovat, tak jsem na to musela trpně přistoupit a jenom jsem umírala strachem. A měla jsem pocit, že musím udělat něco pro to, aby se mu nic nestalo, tak jsem se zmohla akorát na takovýto maminkovský jaksi porazení. Když dítě jde ráno nezbedné do školy, tak maminka řekne, že jo, dávej pozor, když přecházíš a tě něco. Tak já jsem se zmohla na dobrou radu, že jsem říkala, Luděčku, prosím tě, lítej pomalu a nízko. Což jsem... posléze zjistila, že to je nejlepší rada, jak se zabít. No, pak nastalo takové období, protože Luďkovi propadly pilotní papíry, ne protože by to už nějak neuměl, ale divadlo a lítání nešlo dohromady z časových důvodů, takže neměl nalítaný hodiny. A já jsem si zlomyslně zamnula ručičky a říkala jsem si, konečně bude pokoj. Ale to jsem svého muže ještě dost dobře neznala. Pak nastalo takový období klidu a potom období klidu můj muž, který jaksi umí stát čelem jakýmkoliv nepříjemným situacím, hrdě chlapsky se k tomu postaví, mi najednou začal uhýbat očima. Já jsem přišla, on to oko nedal, jo? A já jsem si říkala, co se děje? Teď byl ve věku, kdy chlapi si potřebují ještě dokázat, že jsou jurové, že jo? Pro mě představa začínat nový vztah, no ta dřina ani omylem. Tak jsem mírně znervozněla a řekla jsem si, ne, tak jestli je takovej, co si o něm myslím, tak počkám, až přijde a řekne to. Trvalo to rok. Jednoho nedělního oběda slyším, jak moje starší dcera říká, tati, tak už to ty mamince řekni, on už to každej ví, jenom ona ne. Já stuhla. A tento muž se postavil, jak malý chlapec znachověl, cudně sklopil oči a prozradil mi to sladké tajemství, že už rok jezdí do vrchu a že si vyjezdil závodnickou licenci.
3: Pardon, můžu?
5: Podej, první!
3: Nerazkáči do řeči. Když jsem tohleto řekl, tak Jana vystřídala tolik barev jako dámy, když si děláte v obliči, abyste byli ještě krásnější, všechny ty palety. A protože je kuřačka, tak si vzala cigaretu, zapálila si a ten první šluk, s proměnutím to nebyl šluk, na tu půlku sežrala. Pokračuj dál.
5: Asi tak nějak to bylo a říkala jsem si, co mě to zase čeká. Přišlo léto a Luděk povídá, podívej se, tak teď už se nemáš na co vymluvit, pojeď se mnou, prostě měl jet závodit na Nürburgring. A aby mě zmotivoval, tak mi dal úkol, že budu mechanikum vařit. Řekla jsem si, máme snášet dobré i zlé v tom manželství, já se přemůžu, já to teda risknu. Nakoupila jsem hovězí ve vlastní šťávě, chalupářský guláš, výzbroj českého turisty, když jede do zahraničí, nacpali jsme to v Avii do těch lavic, že jo, na kterých se sedí. Vyjeli jsme, já jsem se snažila uvařit denně z hovězího ve vlastní šťávě chlapům a něco, aby měli pocit, že po každý jedí něco jiného. To je výkon, to uznáte. No a přijeli jsme na Nürburgring, otevřela se brána, my vjeli a já jsem myslela, že zešilím ten rev těch motorů. No prostě něco strašného, ale člověk si opravdu zvykne, začalo se mi tam i líbit a když k večeru vždycky mechanici a závodníci odjížděli do těch Nobel hotelů, tak prostě depo bylo naše. My jsme tam zůstali jako čehůni sami. A bylo to nádherný, protože sice byla jediná sprcha na pánských záchodcích, nic se nedělo, hoši prošli, řekli čistý vzduch, já jsem se šla vysprchovat, oni mě pohlídali, pak jsme zasedli, otevřeli lahvinku, rozdali jsme kartičky a řekli šéfíku, dupačky spinkat, protože ráno musíš být čerstvej a my jsme žili do noci. Ráno vytlačili auto, že jo, a jeli na dráhu seznamovací kola a tyhle ty věci, takový, co k tomu patří. A já jsem strašně záviděla těm klukům, oni si sedli na ty blatníky, ta naše Tatra, my jsme jí říkali Viktorka, má takový pozvolný blatníky, a kluci si na ně sedli a teď prostě odstartovali, vystřelili nahoru. Jsem tak závistivě za nimi hleděla. Odjeli, já jsem se rozhledla po depu a najednou vám koukám, že všichni ty závodníci sebou měli tak nádherný baby. No kočky právě vyšly ze salonu kosmetického, vohozený, namalovaný, načinčaný, krásný. Já jsem říkala, no, jestli jsou jejich nebo vypučený. Nicméně jsem si prohlédla sama sebe, ten drdol, takový to, ten teplákový dres, akorát ty lampasy ruský mě chyběly. Tak jsem říkala, chudák, chlapče, měl si taky něco vypučit, takovou ostudu mi dám. No a ten Luděk nějak si všiml, že se nějak necítím, pak jsem říkala, co, nikdo mě tu nezná, tak se na to vykašlu. a aby mě odměnil a dal mě pocit sebevědomí, tak když jel tedy na ten start toho prvního závodu, tak řekl, sedni si. A já v těch teplákách si sedla, ale jak vystřelil, tak jsem zjistila, že bych ujela, já jsem se držela tou levou ruku, ale že bych z toho sjela, tak jsem si přehodila nohu přes nohu, ono to líp sedí. No a najednou jsem zjistila, že stačí kynout pravou rukou a měla jsem pocit, že jsem nejkrásnější sedmnáctka v celém depu, protože to ty druhý si neokusili. No a... Přijeli jsme na ten start a já jsem to v životě zažila poprvé. To je taková krása a tak zvláštní zážitek vidět ty chlapy v těch nádherných veteránech, každý tu kuklu jiný barvy, ale za těma barevnýma kuklama jsou oči. A ty oči, ty něco vypovídaly. To vám bylo zvláštní, to soustředění před tou chvilkou, tou vteřinou pravdy. Jeden se modlil, druhý bubnoval na kapotu, třetí zavřený oči a já jsem koukala, našla jsem ty oči toho Luďka. A já jsem říkala, to je úplně člověk, který ho vůbec neznám. To byl strašně zajímavý start a vítězství. Luděk stál na nejvyšším stupni, já v těch teplákách jsem brečela, československá hymna. Přijímal ten pohár, pak se stoupil z toho, sedla jsem si na blatníky, pohár v ruce, sjížděli jsme do depa, já řvala zase jak pubertální dvanáctka. Vyhráli jsme, prostě jsem ječela, jako kdybych za to mohla. A jak sjíždíme do toho depa, tak koukám, že ti závodníci, kteří si měli závod, byli už dole, opouštějí ty stolečky u těch vágnů, těch Mercedesů a těch Nobl autáků, ta Tatra naštěstí byla pěkně schovaná v koutě. A o těch svých krásných ženských a stavějí špalír. A jak jsme projížděli tím špalírem, tak já slyším v tom větru bravo Čeko. A už jsem zase bulila. Jsem k tomu nemohla uvěřit, že je to pravda všecko. A teď jsme zastavili a všichni ty závodníci k tomu Luďkovi přišli a poklepávali po rameni a říkali Luděk. No a teď mu gratulovali. A teď já holka z Čech zírám a vidím tu upřímnost, tu radost těch mužských, který on vlastně přezávodil. A když to utichlo a oni se vrátili k těm vizourkům a k těm kočkám krásným, tak já pám, Luďku, jak je to možné, ty lidi ti to přejou, oni tě neznají, oni ti to opravdu přejou. A byla strašně dlouhá pauza a pak Luděk povídá, jestli to není tím, že nemluvějí česky.
0: Doufám, že jste se dobře bavili. Zas někdy naschledanou.
2: Dobrý den. Je náhoda, co?
6: No, to je. Člověk tady tak sedí.
2: A jo, najednou kouká, vidí známýho.
6: No, já vás hned poznal.
2: Tak, já vás taky.
6: Tak.
2: Hned jak jsem vás viděl, tak jsem vás poznal. Podle obličeje. Tak vy taky tak trochu jako...
6: No taky, to víte, taky. Člověk musí zas pro změnu jaksi...
2: Ano, to se musí, ano. No. Není možný pořád jenom, já nevím, třeba tadyhle to, že vás dostáváme něco a pořád z jednoho do druhého, no ne?
6: No, právě, no. Pro změnu musí člověk třeba chvíli tohle, víte, nebo tuhleto a...
2: Ano, a... nebo tamto, že
6: ano,
2: jo?
6: Tak.
2: Zkrátka, jak to člověk zrovna tak nějak, jak bych tak řekl...
6: Já vím, co myslíte, jo, to máte pravdu.
2: No jo, no. To je právě ono tohleto. No. To víte, člověk si třeba někdy myslí, já nevím, třeba, Bůh ví co, že jo, třeba tohle nebo takhle nějak, víte, ale jo. Depak, víte, ono to nikdy tak nepřijde.
6: Jo, depak. To je jako u mě, víte.
2: Taky, že jo, no.
6: Jednou vám do toho přijde tohle, a, nebo tamto.
2: Ano.
6: A,
2: nebo i něco jiného, no, že jo. No.
6: Zkrátka se to tak nějak nahrne.
2: No já vím, a jste v troubě.
6: Ano. No a když ne, tak se zas něco nachomejtne.
2: Ano, to je ono právě tohleto. Takže... Jednou je to tak, že jo, pak zase třeba, já nevím, takhle nějak, že jo, ale nikdy, a na to můžete vzít jet, pane, nikdy to není tak, víte, aby to bylo tak nějak prostě, víte?
6: Jo.
2: No ne?
6: No, to teda no. Nikdy.
2: No, víte. No jo, takže je to tak, jak to říkám, že jo. No jo.
6: Baba.
2: Co říkáte?
6: A říkám, baba.
2: A jaká baba?
6: Ale ne, žádná ne? Baba, já myslím ba a zase ba. Baba, tak jako jo jo.
2: Je tak baba jako jo jo, já ne, no jo,
6: tak
2: jo.
6: Tak jsem to myslel.
2: Jo jo.
6: No.
2: Jo. Co jsem to chtěl říct ještě? Sakra, něco jsem chtěl říct, teď ani nevím. Člověk jedno pro druhý zapomene.
6: No jo. No jo. No tak řekněte něco podobného.
2: No, a víte, že teď nepřijdu ani na nic podobného. No. Vy náhodou taky ne?
6: Já? A? Taky ne, ne. No jo. Jo, počkejte, no. To jste slyšel.
2: A co?
6: Jouda zemřel.
2: Jouda?
6: Jouda.
2: Jaký Jouda?
6: Franta Jouda.
2: Jo, Franta Jouda. Prosím vás, je to možný?
6: Je to tak, zemřel.
2: Prosím vás, a úplně?
6: Jo.
2: Jo. Tak to on už nežije, co?
6: Teď prej už ne.
2: Prosím vás, jak je tohle to jenom možný?
6: Já nevím, najednou prej byl pryč.
2: Prosím vás, a kde?
6: No co kde?
2: No kde byl?
6: No já nevím.
2: No jste říkal, že byl najednou pryč?
6: Ale ne, já myslím pryč, jako že byl najednou umřelej.
2: Jo, umřelej, jo, tak jo. Takhle, no. A od té doby nežije, jo? Prosím vás, jak je tohle možný?
6: Já nevím.
2: Takovej hodnej člověk to někdy byl, no. Víte?
6: Ještě minulej týden byl naživu.
2: Prosím vás. Tak to on krátce než umřel, musel být ještě živ?
6: Jo.
2: No tohle. Jak je tohle? A na co vlastně umřel?
6: Ale umřel. Na traverzu.
2: Prosím vás. Zápal, jo?
6: Ale ne. Spadla na něj.
2: Jo, spadla na něj. Prosím vás. A proto já ho poslední dobou tak málo viděl. Tohle je zajímavý.
6: Tady vidíte, jak někdy to jde skutečně rychle.
2: To je pravda, tohle to. No jak je tohle to jenom možný? Jouda, jo?
6: No Jouda.
2: A poslyšte, který to vlastně byl ten Jouda?
6: No vy jste ho neznal?
2: No já myslím, že jo.
6: No, tak to byl on.
2: Jo, tak. Takovej malej černej, že jo?
6: Ale ne, takovej vysokej, blondiák, Franta Jouda.
2: Jo, ta Franta Jouda, já už vím, no. Jo. Tak toho jsem neznal. No.
6: A já myslím, že jste ho znal?
2: No já taky myslel napřed, víte, ale chudák asi umřel a já ho ani neznal.
6: No jo.
2: Já znal jinýho, víte, ale ten se zase nemenoval Jouda, ale Rambousek.
6: Jo, Rambousek. No. A co pak, ten taky zemřel?
2: Ne, pak s ním je to horší.
6: Prosím vás, jako horší?
2: A ten ještě žije, chudák.
6: Jo, tak. A takových dneska ještě ale hodně.
2: No jo, kolik hodně. Počkejte, Rambousek, jo, budete znát, Rambousek, ten řezník tady na rohu.
6: Jo, Rambousek, aby ho neznal. No, takový no. Malej pihovatej, no jo. No, jo. No. A co pak je s Rambouskem?
2: Ale říkají se o něm teď různý takové věci, víte?
6: Prosím vás, kdo by to do něj řekl? No. Tak to on bude asi jako ona.
2: No jo, to bude to samý. A koho vlastně myslíte?
6: Ale tu je ona stávající.
2: Jo tak tu, no jo, to je taky no. Taková, no jo. A víte, že ji ani neznám?
6: Ale jo, budete ji znát, jo. Ona je taková vysoká. Má takovou divnou pusu.
2: Jo, já už vím, jak rozšláblej pomeranč. Tak
6: no, tak. Ona je taková korpulentní.
2: No jo, já už vím, no. No tak kor, tak pulentní, ona není jen tak... jen tak kapku pulentní,
6: no,
2: že jo.
6: Tak no, tak nějak, no. To je totiž tak, vždycky říkávala, že z poctivostí člověk nejdál dojde.
2: No jo, já už vím, no jo. No vidíte, a pak věřte příslovím, že jo. Ona s ní prej nedošla ani na kraj lesa.
6: No. A tu si teď bude brát, jemu už bude 50, jí sotva 20.
2: No. No pak teď to ještě půjde, že jo, za takových 10 let.
6: Jo, za 10, to už mu bude 60.
2: No, a bude mít na krku 30-letou bábu.
6: No, kde pak, věřte, že není přešťastný manželství.
2: No jo, v manželství to musí klapat, pane, jak někdo dostane tuhle slepičí nemoc, víte?
6: Jak slepičí nemoc?
2: No jako když zanáší.
6: Jo tak,
2: no. Tak to je konec, víte?
6: To je pravda, to je konec.
2: A je to smutný, že takových lidí ještě hodně dneska.
6: Jo, to jo, máte jo. Pravdu, hodně.
2: No, já budu muset pomalonku, poněvadž...
6: Ježišmarja, jak to letí.
2: No jo, taky.
6: Tak taky musím utíkat, tak zatím naschledanou. Jo, a že jsem se zapomněl zeptat, co pak je doma novýho?
2: Ale všechno? Celkem nic, no, narodil se mi kluk.
6: Kluk, no to no, vám gratuluji, no. A co paní?
2: Ale ta to ještě neví, až se to doví, to zazvěrám.
7: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
8: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
9: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
8: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
9: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
10: Zadržte. Miláne, my jsme se tě zapomněli zeptat, čím jsi chtěl být, když jsi byl malý?
11: Od malička jsem túžil stať sa manželom velvyslankyně. To jsem odbyl, keď to bylo aktuálne, tak vlastně k tomu došlo potom a zažil jsem tam velmi příjemné příhody. Predovšetkým najprv jsem mal velký problém s tím, že jsem nevěděl, ako by ma mali oslovovat. Protože manželku velvyslanca oslovují paní velvyslancová, hej, alebo paní velvyslankyňa. Ale manžela velvyslankyně, na to jsem dodnes vlastně neprišiel, ako by mali oslovať, či pán velvyslankyň. Jeden pán mi dokonce poradil, že pán velvyslankôň by mohol. Ale neprišlo se na to, no už je to za nami, netreba teraz už nad tým rozmýšľať, je to neaktuálne, ale toto bol problém, ktorý sa teda nevyriešil. Potom ďalší problém bol s tým menom, pretože my sme prišli, napríklad zobrala ma so sebou do Innsbrucku a išli sme navštíviť starostu mesta Innsbruck a ten si dal veľmi záležať na tom, aby jej meno vyslovil tak, ako sa to správne vysloviť má, teda aj s prechylovaním. Čiže prišli sme tam, on sa uklonil a po nemecky samozrejme povedal: srdečne vás vítam, Frau Vašariova. Hej, bol hrdý na to, že to povedal správne. A potom prišiel ku mne a povedal: aj vás srdečne vítam, Herr Vašariova. Ja som sa strašne začal smeť a bolo to celé teda, no, nechcem povedať kde, no strašné, to bolo, ja som sa nemohol zdržať, tak som sa musel smiať, že mi slzy tiekli, on vôbec nič nechápal. Teraz moja žena sa mu to snažila vysvetliť, ale to nešlo. Skrátka, nešlo to vysvetliť, že v čom je tá sranda, no nešlo. Potom prišlo iné obdobie. Po rozdelení Československa som mal jednu túžbu, to sa mi už tiež nesplní, stať sa prvým slovenským veľvyslancom v Prahe. A síce len z jedného jediného dôvodu, potom som, skutočne živo som si to predstavoval a túžil som potom, že by som prišiel na Pražský hrad, tam teraz bežne chodím samozrejme, nechajme to tak, že by som prišiel na Pražský hrad s tými poverovacími listinami ako slovenský veľvyslanec, odovzdal by som ich, takže by sa otvorili tie dvere a vošiel by český prezident. A odovzdal by som mu tie poverovacie listiny, on by ich odovzdal tomu Špačkovi alebo tomu. A teraz by mal ku mne krátky privítací prejav. A keby skončil s tým prejavom, ja by som sa obrátil na svojho tlmočníka, spýtal by som sa, čo hovoril?
12: Vážení a milí přátelé, dovolte mi, abych dnes večer mezi vámi přivítala známého cestovatele, profesora doktora Karla Škaredého, který vyluštil hieroglyfy v Bogotě. Dobrý večer.
13: Dobrý večer.
12: Pane profesore, mohl byste nám říci, jak jste se k tomu luštění vůbec dostal?
13: No tak podívejte se, já už jako malý chlapec jsem záhy pochopil pytel, že? Jsem záhy pochopitelně luštil křižovky. No a až mi to moc nešlo, tak jsem se později zdal na ty fujdilhofy.
12: No, na ty hieroglyfy.
13: No, na ty hujdilfory.
12: Na ty hieroglyfy. Pane profesore, jaký je rozdíl mezi luštěním křížovek a luštěním hieroglyfů?
13: No tak pojďte se, když luštíte křížovky, tak u toho musíte myslet, že jo?
12: No, to je celkem pochopitelné.
13: No, hlavně rozumem. Zatímco, když leštíte parkety...
12: Počkejte, asi luštíte...
13: Luštíte parkety...
12: No, hieroglyfy.
13: V Udilhofy. Tak už u toho myslet nemusíte.
12: Ne?
13: Ne, máš ten rozum, při tom luštění není vážně, ano, není soukromý, je státní.
12: A jak to?
13: No tak to, máš ten rozum, on vám při tom luštění sice zůstane, že? Ale stát.
12: Počkejte, ale tomu já nerozumím.
13: No a když má něco stát, tak už se nemusí nic dělat, ani myslet přece.
12: No, tak to je zajímavé, ale to je možné pouze v Kolumbii.
13: No páč, tam jsou ty luštěniny.
12: Počkejte, jaké luštěniny?
13: No na luštění.
12: Pane profesore, vaše manželka měla jistě velikou radost. Vy prý jste za to luštění dostal nějakou cenu a máte ji dnes zde u sebe.
13: A to nevím, jak tohle co manželka mohla říct. A když ona mě sama nedávno říkala, člověče, já už u sebe nemám vůbec žádnou cenu.
12: No.
13: U tebe.
12: No tak asi manželka myslela tak, že si vás moc neužije. Vy prý jste často v rezervaci mezi Indiány.
13: No jo, to je pravda, já jsem velmi často v restauraci mezi Indiány.
12: Já myslím v rezervaci.
13: V rezervaci mezi Indiány. Jsem s nima často u táboráku, takže by se dalo říct, že jsem vlastně pořád v čoudu.
12: No. Pane profesore, máte mezinárodní věhlas. Byl jste kdysi delegován akcí UNESCO. Co to bylo za akci?
13: No to byla taková akce UNESCO, UNESCO.
12: Prosím.
13: Prostě co kdo popa, tak to odnes, no. No tak u nás takový akce probíhají taky, ale zcela neorganizovaně. Tohle to je v Egyptě, to bylo v Egyptě při příležitosti přestavby Cheopsovy pyramidy.
12: Prosím.
13: Cheopsova, to je taková propsa. Bouda veliká. Jo, a ona byla prostě přenesená za pomoci mnoha tisíců otroků.
12: Prosím vás.
13: A bagry a nákladňáky z celé Evropy. Protože ona stínila a černoši se nemohli opalovat potom.
12: Tak proto byla přenesena. No. No my bychom se asi raději přenesli do té Kolumbie. Pane profesore, když jste v pralese, určitě se tam dostáváte do prekérních situací.
13: V pralese se velmi často dostávám do perfektních situací.
12: Já myslela prekérních, ano. Víte. Například, když jdete v pralese a nemůžete najít východ, co děláte?
13: No bojíte se, může se to stát, jo.
12: No, tak proto se ptám, že jo.
13: No proto odpovídám, že jo. No může se to stát, hejte se, já nevylučuju nic tady teď. Ale může se to stát. Tak už nejsem nejmladší. Ale... Mně, kdyby se to stalo, že nemůžu najít východ, tak víte, co já udělám?
12: Ne.
13: No, tak já si hned vzpomenu, co mě učili ve škole.
12: No to je hezký.
13: Jaký švédský?
12: No, že to je hezký.
13: No hezký, no a hned sám si úplně říkám, prostě říkám, co mě to učili, představte si, no. Říkám, co mě to učili v té škole, co mě to tam učili v té škole, sám si to říkám, co mě to tam učili v té škole.
12: Co vás tam učili?
13: No to si právě nikdy nemůžu vzpomenout. No ale jednu věc nemůžu zapomenout, to, co oni mě učili, že když nemůžu najít východ, tak si musím zjistit, kde se mi dělá sever.
12: Ne, kde se vám dělá sever, ale zjistíte si jako, kde je sever.
13: Kde je sever a sever, oni mě učili, se mi vždycky bude dělat tam, kde mi současně se mi dělá lišej.
12: Kde asi roste lišejník?
13: Kde mě roste lišejník?
12: Vám někde roste lišejník?
13: Na severu, no.
12: Ano.
13: No, tam to mám porostlý, na severní straně, jo. Tam je to porostlý, no.
12: No, to by mě zajímalo, co teda na jižní straně.
13: No, to taky mě. No, tam to mám holý, teda. No. Ale na severu to mám porostlý, tam je lišejník, tam je sever. A pak už jenom logicky, že ano, se odvodním.
12: Určitě nebudete se odvodňovat.
13: Si odvodím, kde je východ a vypadnu z pralesa ven.
12: Počkejte, logicky, ale jak logicky?
13: No logikou.
12: Ale jakou logikou?
13: No mojí, já jinou nemám, no prostě jde někdo okolo v pralese.
12: No, kdo by chodil v pralese okolo? No, smysl úplnej, že?
13: Právě, a kdyby no. šel, tak se ho zeptám, kde je východ a vypadnu z pralesa ven, jo. Horší, když nevím, kde je záchod, jo. A trapo, totiž...
12: No dovolte, prosím vás.
13: A propo, kde je tady východ?
12: Tady.
13: Já potřebuji do restaurace mezi Indiány.
12: Tak východ je tamhle, vy jste nám zůstal, pane profesore, ještě něco dlužen.
13: No tak to nejste ani první, ani poslední.
12: Ne, počkejte, já jsem se vás chtěla zeptat, kdy se nám zase vrátíte?
13: No až mě pustěj.
12: A kdo, Indiány?
13: Ne, lékaři.
12: Tak vám děkuji a nashledanou.
13: Nashledanou.

0: Dobrý den, pane kapelníku. Mě posílá Vondrejc.
1: Vondrejc? Poklona. Vy mi nesete písničku.
0: Ano, pane kapelníku, prosím, tady je.
1: To znám, Vondrejce. Tak. Vondrejc má na talenty čuch, jak se na to podíval, a veselá kopa to je. On vždycky říká, pane popelníku. To je jako pane kapelníku, taková slovní říčka.
0: Aha.
1: Pane, jak se radši...
0: Břidlo. Zbyšek Břidlo.
1: Ten umělce hodně blbý jméno. No. Rytíř takhle to zní, ale Břidlo. Hejte, kdo vám píše slova?
0: Já sám, prosím, pane kapelníku. Pan Ondřej říká, že to nevadí.
1: Nebo teď by to vadilo. Hejte, aspoň... Se nemusíme s nikým dělit, že jo?
0: Prosím?
1: Dělit s nikým!
0: A, se teď nemusíme. Už rozumím.
1: Tak ukažte, to je tohle, víte, to je tohle, jo. Tak jmenuje se to Noc v sadě. To je název, název.
0: No, to je název.
1: To je hezký název.
0: Že jo?
1: Sedím tu jako na laně, sedím a čekám na laně. On sedí na laně a čeká taky na laně.
0: Ne. Ne, prosím, to první to je jako pro vás a to, ta laň to je jako...
1: To je poezie.
0: To je štěpný rým.
1: To je štěpný rým, hele, a teďko. Měsíce ke mně naklání, já prahnu po lani. Zase po lani.
0: Ano, ano.
1: Ty jste myslivec, víte.
0: Ne, prosím, já jsem začínající inženýr.
1: A čeho jako čeho?
0: Lidských duší.
1: Ne, dobrý. Já prahnu marně patrně po lani nebo po srně. Laň a srň. To je to samý.
0: Ne, prosím. To je jiný.
1: Srň je jiný než laň?
0: Ano.
1: A máte tady cis. To vám materníček nezaspívá, to je text pro materníčka, víte?
0: No, já nevím, snad, jak myslíte.
1: Materníček nenávidí cis, tak to byste měl vědět. V jedné písničce jsme měli narcis, a museli jsme mu udělat borovice. On má rád tře, v okultonu, níž aspoň. Kde to jsme? Po lani nebo po srně? Není to totéž tedy, jak jste říkal, ano, to nevadí, já to nepochopím, jak se zdá, že srň a laň, prosím. Leč ta jde právě s jelenem po lánu s celerem.
0: Promiňte, pane kapelníku, to není s cerelem, ale po lánu s celeném.
1: A proč je tam ten lán s celený?
0: To, aby bylo jako dnešnější.
1: A víte, že se vám to povedlo, my to můžeme dát klidně někam do soutěže. Taková rokycanská kotva, nebude zahozený. No. Televize, rozhlas, desky, to pofrčí, pane.
0: Břidlo.
1: Břidlo. O tom si pro... Vaše paní je břidlice, víte. To se mi povedlo.
0: Pane kapelníku, já nejsem ženat.
1: Tak helejte, jak to máme dál, pane Břidlo?
0: No.
1: Měsíc své světlé rozsvěcí na paseky i na lesy. Helejte, nemohlo by to být, napadá mě, navěší. Měsíc své světlo navěší, to je něco pro Češi.
0: No je.
1: Muzikantsky by to byl dobrý fígl.
0: Ale, no, prostě.
1: A mrak pak. Mrak pak.
0: Ano.
1: Mrak pak.
2: Je to.
0: To je mrak, no to... mrak potom.
1: Já myslím, že je to jedno slovo. S tím můj veme si. Mrak pak to je dobrý, to zaspívá i materníček. Mrak pak, nebo ne. A teďko. Já budu zase sám. A zase sedím tu jako na laně, sedím a čekám. Na... Zase na laně, sedím a pláču. Do laně, ne, do dlaně, že tebe jen, že tebe jen rád mám. Konečně hezký rým, neocelej obraz, věčně krásný, to by se líbilo Vondrejcovi. Jam!
0: Ano, Vondrejcovi se to velice líbilo.
1: Vondrejc má čuch a jak vidí talenta, hned mi ho pošle a já pak s ním pracuju, tak my začneme mladej. Pracovat.
0: Ano, proto jsem za vámi, pane kapelníku, přišel, že bychom pracovali. No a co říkáte té mé písni?
1: Moc.
0: Co moc?
1: Se mi to líbí.
0: Tak.
1: Výborná věcička. tu melodii večer trochu ještě protáhneme něčím, ale ty slova, slova, slova, hrajte, já bych to udělal takhle, kdyby to bylo. Sedím, pim, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, hledím, pam, pam, pam, pam, pam, sedím, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Teď by to chtělo zbor pánkovce, bakterie, nebo takové. Dalo by se to zopakovat a sedím, pim, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, hledím, pam, pam, pam, pam, pam. Co tomu říkáte? Hrajte, nechte to na mě. Budete mít po starosti, to bude hit jako víno. Počkejte, počkejte, teď mě napadlo něco. Vidíte mi, tam místo toho pim pam pam pam pam pam pam put, tam můžeme dát hip bum bam bum bum buš buš. Kerry Horn.
0: To tady jo.
2: Dobře zašitej frajer. Když se u mě Marina zastavil, aby mi řekl, že ve městě je cirkus, nějak to se mnou nejelo. Nemám cirkusy moc v lásce, je tam buď horko, nebo zase zima, a v každém případě puch. A ke všemu to, co k nám jezdí, ani pořádný cirkus není. Je to obyčejný, o něco větší stan, plný záplat a zbytečného hluku. To já mám mnohem radši, když jsem někde pěkně v teploučku a takhle uklízený si vymýšlím různý ptákoviny. Nade všecko mám rád tohle vysedávání, připadám si jako naložený v nějaký zvláštní marinádě, která mě omývá a prostupuje jak utopence v láhvi. A jestli něco nemiluju, tak je to násilí a kravál. Takže jsem jenom mávl rukou, když mě Marina říkal o tom cirkusu. Jenže tentokrát, i když na mě jinak celkem dá, si prostě nenechal poradit. Učil do mě jako Bernam, že tam spolu musíme jít. Řekl jsem mu, vykašli se na to, nech to plavat, je to volovina. Ale nemohl jsem se věčně dohadovat s chlapem, který má skoro 2 metry. A ruce má, jako já jsem celý. Je totiž 14. Ještě chodím do školy. Mám brejle. A jak říká Marina, jsem takovej inteligentní suchar. On je ze mě vůbec tak trochu vedle, protože jsem mu jednou napsal pár dopisů a to na něj udělalo nesmírný dojem. Zkrátka, my jsme s bejvalým šífákem Marinou kámoši. No tak jsem nakonec volil a šel se s ním podívat na náměstí, kde právě stavěli stan. Byl tam ještě pár baringotek a jeden kolotoč už fungoval, no ale pršelo a byl na něj smutný pohled, jak se tam tak prázdně točil. Stáli jsme před stanicí autobusu, kde moknul první vylepený plakát. Podívej se na to pořádně, řekl záhadně Marina. Tak jsem si ho důkladně přečet od zhora dolů. Tak co na to povíš, hochu, šeptal důležitě. Zůstal jsem na něj koukat. Ty chceš zápasit s tím medvědem. No konečně, ulevil si a šťastně se usmál. Už ses někdy s medvědem pral? Povídám a polilo mě horko, zachmuřil se. Jo, jo, párkrát už jo. Už jsme se s Arturem v životě viděli. I když si pokaždý říká jinak. Zabodl prst do písmen před sebou. Tady taky píšou, že pro vítěze je 300 korun, je to tam? Potvrdil jsem to, ale namítl jsem taky, že se mi to zdá celkem slabá náplast na ty šrámy, o ostudě nemluvě. Díval se na mě jako na blázno. Tak moment, ty vážně věříš tomu, že je to medvěd. Ty si myslíš, že by tahle banda, která co viděla, to proleje hrdlem, uživila medvěda? Nevěděl jsem vůbec, o čem mluví. Musel to na mě poznat, protože mě poplácal po hlavě. A vážně dodal, žádný Artur, ale podvodník, co se nechává zašít do kůže. Já ho dobře znám. Nevěděl jsem tenkrát, že to dělá taky tak trochu pro mě. Marina si při řeči olizoval rty. Budeš se na to dívat z první řady, suchare, aby ses přiučil. Kdyby si takhle ty rty lízal kdokoliv jiný, tak bych přísahal, že má strach. Nemělo smysl se s Marinou přijít, protože když si něco umanul, tak to byl konec. Těch několik dní před zápasem se fakt poctivě připravoval. Přestal pít pivo, běhal a cvičil. Spal se masem a zeleninou. Spal 10 hodin denně. A pak zase cvičil. Jednou jsem se za ním přiloudal na dvůr. Stál opřený hlavou o stodolu a ze všech sil do ní tlačil. Tohle je izometrický posilování, hekal. Pak se svalil do trávy a stěžka fůněl. A když si trochu odpočal, vyskočil a znovu se opřel hlavou do té stodoly. Jenže tohle ten medvěd trénovat nemusí, protože ten to už dávno umí. Jedině, že by se nemohl na tu svou sílu rozpomenout, ale tam dost pochybuju. Vyjádřil jsem svůj názor. Marina se tvářil, že neslyšel. Podívej se, co mám na toho syčáka přichystaný v záloze. Šlapák Kongo. Tak jsme tomu říkávali. Když tě někdy bude otravovat nějaký chasník, který čirou náhodou váží o pár kilo víc než ty, tak je tohle jedna z cest, jak se z toho dostaneš. A ten blbej bude on. Rozkročil se přede mnou. Musíš se mu upřeně dívat do očí a vzbudit v něm dojem, že přemýšlíš, jestli ho sundáš hákem nebo vezmeš na direkt. Přitom nenápadně přeneseš váhu do levý nohy a pak uděláš tohle. Vyskočil do vzduchu a zaril patu asi tak 3 čísla od mýho palce na pravý noze. Kdybych se ti na něj trefil, prozradil mi se zvláštním pohledem, tak budeš volat na kmotřičku smrt, aby si pospíšila. Musí se tohle provést rychle, hlavně

0: Pak spokojně zakýval hlavou, odkud si se ozval úder na buben, záplatovaná opona se rozevřela a do arény vtrhnul medvěd. Ze dvou stran ho jistili dva světský, který ho drželi na řetězech. Medvěd byl jasně pravý, všichni jsme to viděli. Jedinej, kdo to nechtěl uznat, byl Marina. Na čumáku a drápech měl ten medvěd kožený chrániče. Kolíbal se na zadních a vypadal všelijak. A do toho pořád tak hrůzostrašně chrastili ty řetězy. Principál mával v ruce třema stovkama a opakoval, že je to cena pro vítěze. Tedy v případě, že by Artur nevyhrál. Pomocníci se na sebe ušklíbili, pak tlesknul rukama a uskočil stranou. Stan stichnul. Marina se nárbil. Díval se dlouze na medvěda a pevným hlasem řekl: "Ty ses na to vypadáděl, komediante." V prvních řadách to zašufnělo, ale Marina pokračoval: "Vzpomínáš si na mě ještě, ty ubožáku?" Medvěd si ho skoro nevšímal, tedy zatím ne. "Tak pojď, ať tě z té kůže vytřepu," hrozil mu Marina dál. "Pojď si pro Marinu, pojď si pro nářez." Principál znejistěl, ale snažil se, aby to nedal najevo. Úplně zbytečně znovu zahulákal: "Souboj medvěda Artura se zde přítomným atletem prohlašuji za otevřený." Marina vykročil, šel s rukama až na zem a v obloucích se blížil k Arturovi. Oba světský natočili medvěda tak, aby s Marinou proti sobě stáli na jedné lejně. Ve stanu to úplně stichlo, když medvědovi vysvětloval ponuře: "Tady na místě tě spráskám za to, že si hraješ na medvěda a se jen v obyčejná veš." Principál byl bledý a nervózně si mnul ruce. Marina se zastavil před Arturem a upřeně se na něj zahleděl. A pak vyskočil metr vysoko a dupnul mu vší silou na levou zadní tlap. Medvěd vykolil bolestí v oči a ohnal se po něm tak mocně, že jeden muž s řetězem se dostal do prudkého smyku a zmizel po břiše za oponou. Ale Marina se šikovně uhnul a udělal věc, která musela medvěda nesmírně zarmoutit. Znovu mu přidupl na levou zadní. Přitom se zmocnil volného řetězu a zlověstně s ním potřásal. Pak Marina medvěda obešel a civěl mu na záda. Hledal zip nebo náznak nějakých stehů. A když na nic nemohl přijít, zkusil to naslepo. Chytil Artura za chlupy v místech, kde předpokládal nějaký spoj a rval je od sebe. Medvěd udělal kotrmec. Druhý pomocník ho udělal taky. Ve stanu to zatraceně vožilo. Lidi na Marinu pokřikovali, povzbuzovali ho a vůbec byli bez sebe radostí. Marina si znovu stoupil před Artura, ale principál mu rychle vrazil ty 300 a všichni i s medvědem vyklidili pole. Marina se šťastně ukláněl na všechny strany a vypochodoval ven. Všechny děti běžely za ním a tak jim z vděčnosti kupoval u jednoho stánku balónky. Utratil tam tenkrát celou tu víru. Nakonec jsme tam na náměstí zase zbyli sami. Marina se protáhl a řekl: "Tu kůži se mu nemohl za živýho boha roztrhnout. Asi používají nějaký speciální nitě, člověče."
1: "Nepoužívají samo sebou žádné nitě," povídá mu. "Nebudou medvědovi, který je pravej, zašívat kožich nitěma."
0: Marina se zamyslel. "Podívej se, takhle se nikam nedostanem. V té kůži byl prostě chlap, stejně velký, stejně silný jako já. Jinak bych tam v životě ani nepáchl, člověče, chápeš to, hochu? Nemůžu si vzít na svědomí, aby se vykračoval životem s představou, že na potkání zmlátím medvěda."
1: Poplácal mě při řeči po tváři, ale najednou už to přestávalo být příjemný. Už to byly doopravdický facky. Zkoušel jsem uhnout, ale druhou rukou si mě přitáhl ještě blíž a šklebil se mi do...

Kliče, věděl jsem, kam míří. Chtěl mě věcovat, chtěl, abych pochopil tu jeho uhozenou teorii. Tak jsem se teda snažil, říkal jsem si, Marina je brilatej suchar a zase naopak, já jsem ten, v kterým je zašitej opravdický frajer, skoro dvoumetrový pořez, který se nebojí ani medvěda. Na to, že jsem šlapá Kongo, zkusil vůbec poprvé, to nedopadlo zle. Ovšem je fakt, že mi dost pomohly boty. Nevěděl jsem, jestli je to takhle ono, jestli jsem dobrý žák. Maríny jsem se na to ptát nechtěl. Bylo vidět, že na mě nemá náladu. Seděl na zemi a díval se nahoru na kostel. Tak jsem tam ještě chvíli přešlapoval a pak jsem šel domů. Od Maringotek se ozýval smích cikánky, co prodala za 300 balónků. Ta by se dneska smála asi všemu.

0: euren Gemmler, meine Pfiedeli. Aber Herrgott, es geht doch da die Marsch.
1: Gott, nein, wirklich, Matzesti, das ist mir lieb.
2: Но ты нам не кукаша купить меня не
0: знаешь. Али бодриться мне знаешь. Это распомпнуть, поспоминай.
3: Хотя мне муж и знает, Ритмейстер Киллиан in der Pension. Ein alter Kriegskamerad, стоит в Шатебу.
4: Чем могу служить, пане Ритмейстер?
0: Служить. А уж бы тебе одну трескнул. То пока ты же жил, между старым камерадом, а служить? Ein alter Kriegskamerad, как у семья? Jdu se na tebe podívat, jako tady máš zařezený, no? Jako dobrý soused. Já tady bydlím za rohem, víš? U toho křivonohého pekaře. Mě si kamarády nevšimli, víš? Díl jako doma, já sem teďka budu chodit každý den. Já totiž mám dlouhou chvíli a musím furt s někým mluvit, víš? Tadyhle bych mohl každý den sedět na tom pytli. To mě vždycky nech rezervovaný, víš?
1: A nebudu sedět každý den, aha. Tady mám rozhled jak z Petřina.
0: No a abys neřek, stará vojno, já ti dám hned počinek. Hastin guten Slivovice?
5: Prosím, prosím.
0: Máš dobré Slivovice? Šine, pochlubit, ale jak si myslím.
5: Prosím, prosím, pane Rostice.
0: No, já jsem zvědavý. Já jsem veliký kena. O, milý přijdeli, až jaký máš mák.
1: Jaký máš rizik.
0: Pojď ti řeknu, to je za štof. To je prima materiál. Nelej mi rychle ještě jednu. Nebo dej sem tu flašku. Já si můžu, co by ty se zdržoval. Já si budu nalejvat sám.
6: Dovoleně, pane rytmistře, já se podívám, jak se mi praží káva.
0: Samozřejmě, klidně si odeří, já ti tady ohlídám. Co víš, jako starý voják, vím, co je vartovat. Jen si klidně arbeituj, jen si klidně pracuj. Moje líbo, pane Žemlě, dokavať budeš čepovat takovýhle prima čistý materiál, budeš mít vždycky báčnou klientelu. Jo, Jocho, já jsem byl ein flotter Knabe. Já jsem byl milý. Ježišmarja. No dneska už to víš, teďka, když člověk stárne, tak už se je takový.
4: No, pan rytmistr vypadá ještě teď velmi dobře a zachovale.
0: Moc mi nešmajchlu, já vím, s tím jim, ten velký už není. Já to cítím, to mě máš vidět také v zimě, když mě drapne ten reumatismus. Já ti kroutím očima, jak dročkářská kobila po bovce. A to mám z války. Z válce. Z války, víš? Já jsem sedil 24 hodin na koni ve vodě. Je to moc, viď? Nějak. Já byl fešák. Kupci Gledu, podívej se na moje pepity. Podívej se na moje pepity, no. 20 rokov starý a je to jako nový. Čo mu je? Kuke.
1: Počkej, rurejš.
0: Jo, špášen. Já už vím. Na ujením toho byl.
4: U toho jsem prožil své učení, mučení, na něž nerad vzpomínám. Jak jsem vždycky toužíval po domově. Třeba, že jsme měli doma nedostatek. Často jsme se ani chleba nenajedli. A tu maminka strkala nám svůj krajíček a říkávala, tu máte, já už nemohu. A byla jistě hladová. Takové věci člověk pochopí teprve, když dospěje. A pak bývá dopláč.
0: Prosím tě, předtím, to nemůžu lajdovat, tohle to nemůžu vidět. To není důstojnický. Když někdo z nás dvou má, tak to jsem já.
1: Milí příteli, já mám taky pěknou historii.
7: Pane Brašnáři, to je dobře. Už jsme mysleli, že nedorazíte. Pěkně vítám.
8: Pojďte. Jsme se zapovídali ve vrátnici. Vrátný je taky chovatel, tak jsme se zapovídali.
7: No, hlavně, že jste tady.
8: My jsme se zakecali.
7: Ano, ano.
8: Měl párek zrovna svačil, nabít mi nožičku, jsme do toho řízli, jsme se celý zakecali.
7: Jo, takhle. No, tak co pak bychom dnes diváku měli nabídnout? Co pak jste to přinesli?
8: No, já jsem vám přines ukázat Michala, že kdyby byl zájem, že bych ho ukázal.
7: Pane Brašnáři, necháme si ho na závěr, ano? Že bychom nejdříve dali do pořádku tu poštu. No, dejte ho třeba chcete na ten druhý stojček. Přišla zase řada dopisů na vaše vystoupení, já jsem je rozdělil zase na záporné a kladné. Tak z těch kladných bych vám přečetl dopis od Františka Bláhy ze Stupna. Píše, on se zajímá o vaše povolání. Píše, kde jste toho člověka vyhrabali, Čím se asi živí, to by mě teda zajímalo.
8: No tak já jsem vystřídal řadu povolání, já se zajímám prakticky o všecko. A na pracovišti mi vycházejí vstříc. Já vždycky, když někam nastoupím, tak mistr už tak po týdnu, po 14 dnech se mě zeptá, jestli bych to nechtěl zkusit někde jinde. Abych to jako nejvíc poznal, že jo. Přímo takhle oni mi jdou na ruku.
7: A kde pracujete teď? Nebo kde jste všude pracovali, byste nám ten přehled řekl?
8: No tak pracoval jsem například v podniku Les a lov. Teda nejdřív v lovu a potom v lese. Tam jsem vymyslel jeden zlepšovák, sušák na piliny. A hned po tom lesním požáru jsem nastoupil v obuvnickém průmyslu.
7: Kde?
8: V obuvnickém průmyslu. Tam jsem dělal boty do rakve.
7: To jsou nějaké speciální boty do rakve?
8: No, to jsou, v těch se prakticky nechodí, v těch se prakticky jenom leží. A tam jsem taky vymyslel jeden zlepšovák, šití horkou jehlou. Oni to používají doteďka i na boty na chodění mimo rakev.
7: To jsem si všiml.
8: Hned po tom požáru jsem nastoupil do papírenského průmyslu.
7: Do papírenského průmyslu? A tam jste pracoval v kterém oboru?
8: Tak tam jsem lepil pytlíky. 2 roky. A když mi to skončilo ten výkon, tak jsem nastoupil ve školství jako školník. To bylo krásné místo. Bylo to i s bytem, proto jsem to bral. Až na to neustálý zvonění, tam se prakticky nezdřímnete. I pěkná škola to byla. Teď, když ji postavili znovu, to už není moderní. Krabice moderní.
7: Tu školu, kde jste působil, tu postavili znovu?
8: No, hned na tom spáleništi postavili novou. Taková moderní krabice, mně se teda osobně nelíbí.
7: Pane Brašnáři, nezlobte se, ale mně připadá, že vy máte na ty požáry nějakou smůlu, ne?
8: No, tak to teda mám. Tohle to bylo třeba kvůli mým vousům, tenhle poslední požár. Já mám totiž strašně...
7: To je asi ten králík, ne?
8: No jo, to je Michal, on dupe, protože on by je nervózní, už bych chtěl ven.
7: No, kvůli vousům jste říkal? Jak může kvůli vousům vzniknout požár?
8: No, já mám totiž strašně tvrdý vousy. Jestli chcete, můžete si šáhnout.
7: Jsi teda sám.
8: Jsou drátky, co?
7: To je teda neuvěřitelné.
8: No já se normálním elektrickým strojkem neoholím, protože ty panžety to úplně roztrhá.
7: A prosím vás, to vám rostou po celém obličeji, tak tvrdé vousy?
8: No ano. No tak jenom tady pod očima mi nerostou. Na čele taky ne.
7: No a čím se tady holíte, tady to ostatní?
8: No tak jeden můj kamarád z toho podniku Les a lov mi opatřil elektrický strojek na kance.
7: Na štětiny.
8: No, normální elektrický strojek, kterým se holí kanci. Jo, to bylo jediný, s čím já jsem se oholil. Ovšem, ten strojek měl jednu jedinou nevýhodu. On měl takový vibrace, že když já jsem si ho přiložil k obličeji, tak jsem se tak rozkmital, že jsem se v tom zrcadle vůbec neviděl. Teda viděl, ale rozmazaně. No a když se při oholení nevidíte, já teda nevím, jestli byste se někdy holil, nebo jestli... Máte ty fousy takhle od malička?
7: No od malička ne, už jsem se taky holil, takže vím, co to je. No a jak to dopadlo?
8: No a tak já jsem tedy přemýšlel, jak bych to udělal, abych se v tom zrcadle viděl, i když kmitám. Jo, a přišel jsem na to, že nejlepší je dát stejný vibrace, i tomu zrcadlo, víte?
7: Aha, to je dobrý nápad, to by mě nenapadlo. Zase se hlásí.
8: No to je Michal, on už je nervózní, on totiž by pořád ven.
7: Tak dočká se. Mě by zajímalo, jak to dopadlo s tím zrcadlem.
8: No tak já jsem to udělal tak, já jsem to zrcadlo uložil do pryžového lože, který bylo z gumy. No, a připojil jsem na něj vibrátor. A ještě jsem ovšem na to musel připojit usměrňovač kmitu UK23, aby to zrcadlo kmitalo stejně, jako kmitám já, že jo? Když to zrcadlo kmitá jinak, než kmitáte vy, jo, tak no, tomu se pak nevidíte vůbec.
7: No a výsledek?
8: No tak já jsem se oholil, vypnul jsem ten strojek a šel jsem solit chodník. Jenže jsem zapomněl vypnout to zrcadlo, jo? To, jak vibrovalo, tak za chvilku z něj začaly padat takový ty skleničky a flaštičky, co tam má manželka na obliče, že jo. Jedna padla na UK 23. Udělal se kraťas, to víte. ten líh to hoří hned. Pěkná škola to byla. Postavili znova, to už není ono, tak no, moderní.
7: Aha. A potom jste asi nějaký čas zase pracoval v papírenském průmyslu.
8: No tak tam už jsem nastoupil jako předák. Předáci ty pytlíky volizujou a zadáci si na ně sedají.
7: No. A teď máte v plánu co?
8: No tak teď rozvazuju pracovní poměr s barvama a lakama a navazuju pracovní poměr s asbestiárnou.
7: Tak to je, myslím, rozumné. A pane Brašnáře, v místě bydliště už pominuli ta závist, že jste v televizi často?
8: No jo, to už se uklidnilo, jenom švagr mi to pořád závidí. On by totiž rád v televizi soutěžil ve znalostech, jo? Takže závidí.
7: Ale proč se nepřihlásí, vždyť je řada soutěží ve znalostech?
8: On by se přihlásil, ale žádný znalosti nemá, ten by dopadl.
7: Ale to by se jistě nějaká oblast našla, ne, které rozumí.
8: Prosím vás, teď on je to úplně... Ta nenašla.
7: No a teď snad, že bychom ukázali toho králíka.
8: Tak já jsem vám přines ukázat jednoho samce ze svého chovu. Je to králík beraní francouzský a jmenuje se Michal.
7: Tedy Michel, ne?
8: No tak můžeme. Oni mají ty uši takhle
7: ten je krásný.
8: Od přírody splihlý a prostě za živýho boha je nevstyčej nebo ano. S nima nezastřihaj. Ale tady Michal, to je úplná rarita, na toho se chodí dívat celá ulice, protože on ty uši zvedne. Aha. Já jsem ho naučil na určitý slova, to já teď nebudu říkat nahlas, protože on kdyby to slyšel, tak on by hned špicoval. Já vám to teď pošeptám, jo, a takže když já mu řeknu,
7: jo,
8: tak
7: jo.
8: On hned ty uši zvedne.
7: No to jsem zvědav. Tak prosím vás, je Michal v záběru?
8: Michal, pojď, no.
7: Je v hodný, záběru?
8: Hodný.
7: Je, aby tam byl takhle dopředu. Tak, aby bylo vidět, jak je zvedne.
8: Michale, je telíček. Michale, je telíček.
7: Nevím, já myslím, že nereaguje.
8: Michale, je telíček, zelený, čerstvej, papáničko bude.
7: Jestli není trémista trochu.
8: Není. Michale, je tel, žrádlo tady máš. No to je Eliška.
7: Prosím?
8: To je Eliška.
7: Takže to není Michal.
8: No on mi v té přenosce vyhandloval. A mně bylo hned divný, že nešpicuje.
7: Někdo vám to vyměnil. Tak.
8: No švagr, mě jí vyhandloval.
7: Takže...
8: To je Eliška, ona je výborná samice, ale s ušima neumí vůbec nic.
7: Já myslím, že panu Brašnáři poděkujeme, že nám ukázal
8: prosím
7: tak pěkného králíka. No.
8: Nemohl bych něco vzkázat švagrovi?
7: No ale jenom krátce, prosím vás, velice krátce.
8: Srabe.
9: Zosnívalo se mi. Po 5,5-hodinové cestě sa v istý deň Radošinské naivné divadlo ocitlo pri Prahe v divadle v Slaném, kde na javisku stál, spieval a vtipkoval sám zasloužilý umelec Karel Gott.
10: Děkuji. A teď uvítáme tady v divadle ve Slaném mezi námi vzácné hosty. Radošínské naivní divadlo. Nelekejte se jich, přijeli jenom s domácími zvířaty. Konkrétně donesli včelu.

0: Mi. Rebarbora. Ježíš, kde ta baba je zase?
1: Yeah. Ahoj, lásko moje.
2: No tak prosím, teda.
0: My už jsme spolu dlouho nedělali, veď, no zase děláme spolu. Já se na tebe těšil, teda ty si ukaž se
2: ty
0: mi.
2: Lháři,
0: ty seš kočka dneska, no já se musím držet. No to víš, já tě dlouho neviděl, ale ty vypadáš. Porra.
2: Já dabing prakticky nedělám, že jo, to přece není umění. To dovede každý, že jo, otvírat pusu podle toho druhýho, no. No ale co tobě budu povídat, že ty tu stojíš od rána do večera. Tak co to je dneska za film, co děláme?
0: Jo, to ti můžu říct.
2: No.
0: Takže ano. Tady to někde napsaný název toho filmu, počkej. Pach smrti, drama.
2: Ježišmarja, pach smrti.
0: Jo.
2: A dokolika tady budem smrdět? No to je jedno, hele. Já mám svačinku s sebou. Nechci si svaknout?
0: Ne, já bych potom šumloval. To víš,
2: to já jsem, no to já ne, já jsem zvyklá.
0: Dobře. Tak já myslím, že by nám mohli napřed pustit ten kousek, který tady máme
2: dobře,
0: nadabovat.
2: Dobře.
0: Rejžo, puste nám zatím ty obrázky, ať se na to podíváme, jo?
2: Ježišmarja, on v tom dělá Nicholson, toho...
0: Toho mluvím já. Oni jaký říkají, že jsem mu dost podobnej, tak proto mě ho často dávají.
2: No teda... No jistě, jako bys mu z boka vypadl. Hele, co je to tam za babu? No v té posteli.
0: To je jeho maminka.
2: Jeho matka?
0: No.
2: Jako Nicholsona?
0: No.
2: No to je vyloučený, ten vůbec není podobný. A kdo jí bude mluvit? Žež ta je ošklivá. Nějaká stará herečka, že jo?
0: Jo.
2: No a to na ní budeme čekat? No to snad ne. A kdy tam přijde ta milenka?
0: Čí milenka?
2: No toho Nicholsona přece.
0: A proč jako?
2: No proč? A koho tam teda vlastně dělám já?
0: Já myslím, že ty právě máš namluvit tu moji starou, rozkošnou, sympatickou, umírající maminku.
2: Já jsem sem vůbec lezla.
0: Já si myslím, že to nebude takovej problém, to budeme mít hned hotový. Ale tady, tady máme někde ten text, tak pojď si to zatím na nečisto přečíst, aby jsme si to omluvili a pak to sfoukneme na poprvé, jo? Tak pojď, hele, tady.
2: No vidím, tady, no.
0: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
2: Byl tu byl, tak byl nebo nebyl?
0: Můj bratr byl, tu ještě není. Snad později. Mami. No, to je jednoduchý. Takže já si myslím, že můžeme, jo?
2: Smrkneme,
0: takže...
2: Ne? Sluchátka si vememe, ne?
0: Jo, dobře, abychom to slyšeli. Ten. Tak Rejžo, my jsme celkem ready, tak nám to puste, my to zkusíme, jo? Jsem tu u tebe, mami. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
3: Byl tu byl, tak byl.
0: Můj bratr tu ještě není. Snad později, mami.
2: Co to?
0: Musíš rychlejc.
2: Ale no prosím.
0: Musíš podle ní, jinak já se do toho nevejdu. Rozumíš?
2: Ale ona sotva hejbe hubou. Já se do ní nemůžu vejít.
0: Ona umírá.
2: Ale no prosím tebe, tak umírá, ale pořádně teda vyslovuju při umírání, ne? Teď ona musela vědět, že ji taky někdo bude dabovat. Víš, kolikrát já jsem umírala? Rozumíš? A vždycky, vždycky mi bylo rozumět, až na posledním balkóně, ježiš, třeba v dámě s kameliema.
0: Rejžo, my jsme připraveni, můžeme, jo? Puste nám to ještě jednou, jo?
2: Mně to je jedno. Počkejte, moment. No, už.
0: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami,
2: byl tu byl?
0: Já tě
2: tak
0: neslyším.
2: Tak byl nebo nebyl? No
0: to je brzo zase,
2: co
0: ale... Nech mě domluvit. Musíš přesně podle ní, musíš
2: no
0: na ní koukat.
2: Ty?
0: No a jak to, že ona to stihne?
2: No protože ona mluví anglicky. Já bych ji chtěla vidět umírat česky. Tohleto málo která herečka, rozumíš, tohleto umíme. No, tak znovu, jo?
0: Můžem, jo? Rejžičku, my jsme připravení, ještě jednou, jo? Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
2: Byl tu byl.
0: No teď si tam náhodou byla přesně.
2: Jo, no.
0: Ale s breptem.
2: No jo. No to je to jedno, ne? To je jedno. Ten byl může být klidně ožralej. Rozumíš? A ta matka je z toho, rozumíš, i těsně před smrtí, jí to trápí. No.
0: Rejžánečku, můžeme ještě jednou?
2: Jo, Rejžánečku. A dej, koukej. Tak.
0: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
2: No já jsem teď nic neříkala.
0: No ale to musíš, ale...
2: No počkej, já jsem to nenašla, pro Krista pána. Protože tobě se na toho sexy Nicholsona kouká. Mě z té baby blbě. Rozumíš?
0: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
2: Byl tu byl, tak byl nebo nebyl?
0: Ježiš, to bylo rychle, ale
2: zase...
0: Ale
2: no, ale ty jsi...
0: To bylo
2: rychle.
0: Ale já říkám, ty musíš koukat na ní, no, a strefit se do ní, tak se na ní podívej, jak ona to mluví.
2: To
0: tam je
2: takhle.
0: Pauza, ona tam dělá pauzu. Pak jako zachroptí, protože ona umírá.
2: Je.
0: Jo?
2: A no ona zachroptí.
0: No ona zachroptí.
2: No to já neviděla.
0: No a pak teprve byl nebo nebyl,
2: čili,
0: jo?
2: Čili ona vlastně, jo, já už vím, nedělej. Dobře, pojď do mě to na moment.
0: Rejžánečko, lásko, můžeme?
2: Rejžánečko, to se...
0: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
3: Byl tu byl. Oh.
0: Můj bratr byl, tu ještě není. Snad později, mami. Ty musíš kašlat podle ní, ale... Prosím tě.
2: Já teď kašlu podle sebe, ty. Rejžo, ještě jednou.
0: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
2: Ahoj, zlato. Miláčku, všude jsem tě hledala.
0: To ale není tvůj text, tohleto. Ta, co tam přišla teďka, tam, tak to je jeho milenka. Toho
2: no, jistě, no konečně moje role. Rejžo, můžem. Rejžo, můžem.
0: Můj bratr byl, tu ještě není. Snad později, mami.
2: Ahoj, zlato. Miláčku,
4: všude jsem tě hledala.
0: Jsi hodná, zlato, že jsi se přišla rozloučit s mojí starou, umírající matkou.
2: No prosím, já tady nemusím bejt. Já jsem klidně mohla dělat ty role v obě.
3: Byl.
2: Miláčku, všude jsem tě hledala. No ale to by museli tady někdy přemýšlet. A vůbec já bych ten váš dubbing zrušila. Ať se lidi učí cizí řeči. Má úcta. sprostý. Je tak sprostý.

0: hmotičky. Padáte mi z ruky, padáte mi z ruky, z ručičky. Co myslíš, teďko přijdou všichni?
1: To nemůžu vědět. Přemýšlím, jak je oslovit. Pro začátek jim řeknu přátelé. No a pak se uvidí.
0: Řekni jim drazí, taťko, za to nic nedáš.
1: Drazí? No to by šlo.
0: Ty, taťko, ještě můžeme zhasnout a dělat, že nejsme doma.
1: Nic takového. Je to sice kruté, ale musí to být. Kolik přijíždí ten vlak, mamko?
0: 7, taťko.
1: To znamená, že ten, kdo přijel vlakem, už je tady. Dobrý večer.
2: Dobrý večer. Mé jméno je Pícha Ladislav.
0: Láďa!
1: Já jsem Žíla a to je moje choť. Posaďte se, pane Pícha.
2: Já jsem dostal tady ten dopis, abych se dostavil, že nebudu litovat.
1: Souhlasím. Dostavil jste se na správnou adresu.
2: A vypadá to, že nás přijde ještě víc.
1: No tak není jisté, kolik se nás sejde, ale doufáme, že tu nebudete sám.
2: A co vás vedlo k tomu, pane Žílo, že jste napsal zrovna mě?
1: Jen trpělivost, všechno se včas objasní.
2: Aha, tajemství. A víte, že jste kápli na toho pravého?
1: To víme zcela bezpečně.
2: Já totiž sám rád takové věcičky organizuji.
1: Jaké věcičky máte na mysli?
2: No, výlety s překvapením, bojové hry a tak.
1: Výlet s překvapením? No, dalo by se to tak nazvat. Viď, mamko.
0: Bože, bože.
2: To není vůbec nic hrozného. Loni jsem organizoval bojové pochodové cvičení pro naši školu. To se dělá úplně jednoduše. Každá třída dostane několik obálek. Teď v první obálce třeba stojí ostrým pochodem na mšeno.
1: Kolik máte hodin, pane Pícha?
2: 70 přesně.
1: No, dobře. V kolik přijíždí ten autobus, mamko?
0: 7:07, taťko.
1: To znamená, že ten, kdo přijel autobusem...
0: Už je tady.
2: Hejte, neměl bych se schovat, já se schovám, ne?
1: Seď a neblbni.
3: Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
3: To jste mi poslal vy to psaní?
1: Ano, já. Vy jste, tuším, pan...
3: Síra Bedřich.
0: Beda!
3: No já vlastně nevím, kvůli čemu sem jedu, protože já toho prodávám víc, ale počítám, že máte zájem o tu parcelu.
1: Klidně se posaďte, pane Síra, tohle je pan Pícha.
3: No podívejte se, co bychom kolem toho chodili. Místo je to pěkný, je tam rybník, je tam les, no pochopitelně nejste sami. Kdo o to má zájem, takže levný to nebude.
0: Jak je daleko na dráhu?
3: Ta parcela leží hned u trati.
0: Tak to je krásné.
3: Na nádraží to s Katkou přes les hodinku a půl. Mimochodem, zaplatil jsem 20 korun za autobus, to mi doufám nikdo uhradí.
1: No jo, to víte, že ne.
0: No.
2: No tak já vás tedy na jednu stranu chápu. Vy jste dostal dopis, abyste se dostavil na určitou adresu a vás teď pochopitelně zneklidňuje, že nevíte, co se z toho vyklube.
3: Tak to mě pochopitelně zneklidňuje.
2: No jo, ale to je na tom právě to pěkné, pane Dreslík.
3: Síra.
2: Síra. Podívejte se, co byste ku příkladu dělal dneska večer, nebýt toho dopisu?
3: Tak hlejte, do toho mám vůbec nic není, co já bych dělal. Jestli chcete cement, seženu cement. Jestli vám jde o krytinu, bude krytina, ale v tomhle to musí mít jasno. To.
2: Já bych například teďko koupal děti. Tedy mám děti rád, to je pochopitelné. Jinak bych si taky těžko zvolil učitelské povolání. No ačkoliv. Ale víte, někdy je toho trochu moc. Po celodenním vyučování koupat 3 děti najednou, to vám taky z ničeho nic ujedou nervy, a jak tak ty ranice piští a vřeští, tak já šup hlavičku pod vodičku.
0: Ale ne.
2: A je klid. No ne, že by se utopili, to ne. Ale napijou se.
1: Kolik přijíždí ten parník, mamko?
0: 7:20, taťko.
1: To znamená, že ten, kdo přijel parníkem...
0: Už je tady. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Doktor Turnovský.
1: Žíla.
0: Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
0: Doktor Turnovský.
2: Pícha Ladislav, učitel Lužná Lišané.
0: Doktor Turnovský.
1: Žíla.
0: Doktor Turnovský.
3: Žílová.
0: Doktor Turnovský.
1: Žíla.
0: Vás tady ale je. My, sexuologové, máme v dnešní době pomalu víc práce než praktičtí lékaři.
3: Poslyšte, nejste vy z Děčína?
0: Jistě.
3: A vzpomínáte si na mě?
0: Abych pravdu řekl, teď hodem nevím,
3: no, kam vás... No, to já si vás pamatuju.
0: Ano?
3: No, vy jste mi tenkrát moc dobře poradil.
0: Ano?
3: Moc dobře.
0: No, to jsem rád. Víte, ono je toho skutečně moc. A zvláště u nás, v severočeském kraji, je manželství v kalamitním stavu. To máte to nahuštění průmyslu, mlhy, exhalace, do toho noční směny, v tom nám ta nevěra bují. My s kolegy v poradně často nevíme, kam dřív skočit. Vás, pane Šilo, jsem si musel vzít jako takový melouch. Naštěstí tady mám kousek vedle jednu velice silnou erotomanku. Těžký případ, takže vás vezmu jedním vrzem.
1: No, mamko, přines to kuře a láhvičky. Hmm. Mám dojem, že se nás víc nesejde.
2: Jestli dovolíte, prosím. Já jsem velice rád, že jsem se setkal s člověkem právě vaší profese, pane doktore. Víte, mě totiž zajímají dospívající žákyně.
0: Aha. Neřejmě... Tak na to pozor, pane učiteli, na to jsou dost vysoké tresty.
3: Vážení a milí, já jsem z toho jelen. Nejdřív jsem měl za to, že se jedná o parcelu, pak mi bylo řečeno, že bude společenská hra a teď do toho doktor začíná s erotikou. Já vám říkám na rovinu, že jsem ochoten to kuchátko tady ještě sníst, ale pak jdu domů.
1: Tak, tak. Začněme, chlapci. Začněme. Zrazu. Jsem malíř.
2: To jsem si myslel.
1: Vystudoval jsem, můj milý, u profesora Suchdolského. A přišel čas absolventské výstavy mého ročníku. Mě tam tehdy visel jeden akt.
2: Aha,
1: Sednout a sedět. Ten akt se nezachoval. Respektive někdo ho koupil a já nevím kdo. Něco se však přece zachovalo. Článek kritika Wintra v rozvedech. Mamko.
3: Žílova síla je bezesporu v aktu. Rasance a vášeň tahů jeho štětce v jediném tak robustním aktu, který vystavil, jsou prostě famózní.
1: Koho by to nepovzbudilo, chlapci? Pustil jsem se do práce. Mládí, chlapci. Odvaha, chlapci. Síla, vášeň.
3: Chlapci.
1: Všechno bylo. Objevil jsem krásnou modelku. Byla úžasná. Stojí před vámi, chlapci.
3: To jste ještě nebyli na světě.
1: Ano, ano, to jste ještě nebyli na světě. Potkal jsem Markétu na Žlutých lázních a hned jsem věděl. Je to ona. Paže, chlapci, boky, chlapci. Všechno měla takové, jak jsem potřeboval.
3: Ale dlouho mě musel přemlouvat. Styděla jsem se.
1: Styděla se, poštolka moje plaká. Ale nakonec přece jen přilétla do mého podkrovního ateliéru, v něm jsem také bydlel, a já mohl začít svůj osudný obraz. Říkám osudný. Máte možnost dílo spatřit. Mám to já sám.
0: Jistě.
2: No, nejsem sice odborník, mám češtinu dějepis, ale to je obraz.
3: Co byste za mě chtěl, mistře?
1: Není dokončen a nikdy nebude.
2: Tedy to je škoda. To je škoda, pane Žílo. Je to piplečka, já vím. Někdy totiž supluju kreslení. Ale kdybych to dotáhl takhle daleko...
1: Všichni sednou, všichni. A honem. No ty taky. To musím vědět já, jestli to za to stojí, anebo jestli to za to nestojí.
0: No tak, není, pane Žílo, klid, klid. Nic se neděje. Vás možná trochu znepokojuje, že si neustále dělám poznámky. To je tím, že já o těchto těch věcech chystám knihu.
2: Ano, a jak se bude jmenovat, pane doktore?
0: No tak, o názvu nejsem ještě definitivně rozhodnut, ale myslím, že to názvu, tuhle mě to tak napadlo. Co se všechno schumelí mezi dvěma manželi? Chtěl bych se na tu problematiku podívat takovou úsměvnou, možná vtipnou formou.
2: To je hezký název, ale jestli nebude na titulu knížky trošku dlouhý. Já bych to, jestli vám do toho mohu mluvit,
4: prosím.
2: Já bych to zestručnil. Co se skumelí mezi manželi?
1: Zrazí,
3: jo. Já bych to nazval kumelenice.
1: Zrazí. Víte co? Myslete si, že tu nejste.
2: Zavřeme oči, jo? Nebo já se schovám. Když hrát, tak hrát.
1: Láďo, ty mě štveš. Pamatuj si to, ty mě štveš ze všech nejvíc. Drazí, myslete si, že tu nejste. Je květnové odpoledne roku 1936 v mém podkrovním ateliéru. Zde, v těchto místech, pohovka. Přichází Markéta. Toto plátno, chlapci, bylo čisté a netknuté. Čekalo na můj štětec, o jeho štazích napsal kritik Winter v Hrozladech, že mají razanci a vášení. Bylo mi 24 let.
0: A mě 19,5.
1: Říká vám to něco, chlapci? Cítíte to se mnou?
2: Já to cítím.
1: Nebývale teplý květem. Téměř dusno. A pod oknem žalují černí kosové. Dokázal jsem nakreslit jen kontury hlavy. Nic víc. A tak ses narodil i Láďo.
2: Já jsem tomu teď trochu nerozuměl. Jak zněla ta poenta, pane Dílo?
1: Právě jsem ti tady názorně předvedl, jak došlo k tomu, Láďo, že jsi vůbec na světě.
0: No povídej, vypravuj, Ládíčku, jak ses celou tu dobu měl. No,
3: třeba na stravu, jak jsi se měl.
4: Tak moment, já si to tady potřebuji kapku utřídit. Tak vy, pane Žilo, tvrdíte, že tady pan Pícha Ladislav...
1: Je můj syn, ať vám ukáže pravé zápěstí. Mamko, ukaž chlapcům také pravé zápěstí.
4: Aha, a dokládá to mateřským znamením na pravé ruce.
2: A víte, že je to možné?
4: Přiznávám.
2: Ano, je to možné. Vyrostl jsem v rodině prostého železničáře Píchy.
0: Jak se k tobě chovali, a... neubližovali ti.
2: Vyrostl jsem v rodině prostého železničáře Píchy a tatínek, to si pamatuju, jednou na zahradě povídal. Až budeš velký, něco ti povím. Ale když jsem to potom chtěl vědět, otec řekl, že už na tom nesejde. Ale já jsem věděl, že v tom něco takového bude. Já mám totiž prazážitky.
3: Co má?
2: Prazážitky, takové rozmazané vzpomínky na rané dětství. Já k vám přijdu, pane Žíla, a vidím tamhle ten stojan. A něco mi říkalo, hrome, že já ho od někud znám.
0: Ale budeň bys ho neznal. Vždyť se pojď podívat blíž. No pojď sem. Vidíš tady tu čmáranici inkoustovkou? No kdo pak myslíš, že to jsem taťkovi udělal? A kdo byl za to bacanej? No?
1: To jsi mě tenkrát nasral, kamarád. Teď jsi mi šel vůbec na nervy.
0: A jak to uteklo? Dneska je kluk učitelem.
1: A říkal jsi, že máš nějaké děti.
0: Tři. A jak se jmenujou? Teď bába chudera ani neví, jak se ty chudery jmenujou.
2: Alenka, Klárka a nejmladší je Barborka. Tady mám barevnou fotku.
0: O, oh, pěkný. Vy.
1: Samý holky. Jak jsi to dělal, chlape mizerná?
2: Dělal jsem to na orvo.
1: Cože je z tebe učitel?
2: Tatínek totiž, pane Žílo, chtěl, přesně řečeno, pan Pícha tatínku chtěl, aby byl ze mě učitel.
1: Vidíš, to bych byl do tebe nikdy neřekl.
2: Ne.
1: Ne, ty jsi byl takovej, jaký on vlastně byl, mamko?
3: Takový připitomělej.
1: Vždyť ty se s nám do 4 let podělával. Bylo to s tebou k nevydržení. Ne a ne se naučit na nočník. Vždycky to bylo v kalhotech.
3: Já jsem ti pořád musel vyměňovat plevy.
2: Já vím, to mi nemusíte říkat. Co já kvůli tomu zkusil ve škole. Ale ve druhé, ne, ve třetí třídě, jako když utne. Ale to mi řekněte, jak to, že jsem se vám takhle zaběhl.
1: No všechno se dostaneme, chlapci. Tak tedy modelka otěhotněla. Já jsem se ještě mnohokrát pokoušel pokračovat v práci na obraze, ale pokaždé s týmž výsledkem, který jsem vám tu demonstroval. Nebylo mi souzeno malovat ženské tělo, neboť kdykoliv jsem je spatřil, zhoubný démon mi vyrval paletu i štětec z ruky a poručil mi běsnit.
3: Taťka byl hrozný.
4: Tomu se říká zvýšená erotická aktivita.
3: To já znám, tohleto. Erotika, proč se nás tak mocně týká? Oč by bylo méně bolu kolem kamen, kolem stolu, oč by bylo více síly pro sekiry, dláta, pily, pro lopaty, pro motiky, nebýti té erotiky. Já vám řeknu, já nemí tohleto hříšný tělo, tak tady s vámi nesedím.
4: Řekněte, pane, no? Pane Síro, vás já si potom vyšetřím zvlášť. Teď pan Žíla.
1: Celého aktu jsem dokončil pouze hlavu. Takhle pocať to bylo, když jsme v obchodním domě Arra koupili kočárek tadyhle pro Láďu.
2: Nebyl bledě modrý s bílým štupováním?
3: Byl.
2: Vidíte, prazážitek.
3: A v tom bledě modrém kočárku s bílým štupováním jsem vás, chlapci, odchovala všechny.
4: Všechny.
3: Počkejte, to... To jako myslíte nás všechny?
2: I tady tohle.
3: Vás, co jste tady, a ještě Manču a Karlíka. To jsou dvojčata.
1: A žijí obě, právě poslali telegram.
3: Ty moje drobátka, jak už jsou samostatný. Jdou na poštu a pošlou telegram.
1: Prosím tě, dítě jim každému 32.
4: Pane Žíla, prosím vás, netrpíte vy občas halucinačními stavy?
1: Ne, já tady při plném vědomí prohlašuji, že ty Láďo ses narodil tady, ty Bedřichu tady, ty Pepo tady a Manča s Karlíkem zde, byť mamko.
3: Níž.
4: Podívejte se, my sexuologové máme takovou zdravou zásadu. Ničemu se nedivit. V naší profesi bychom vlastně z údivu ani nevyšli. Ale dnes mi dovolte, pane Žílo, abych udělal výjimku. Já už jsem se dlouho tak nepodivil jako u vás. Dávejte dobrý pozor. Jmenuji se doktor Turnovský Josef.
3: Pepa je doktor, taťko?
1: A co jsi myslela?
3: Vypadá jako holič.
4: Narozen v Klánovicích v rodině krejčího Turnovského Jana. A teď mi tady najednou tvrdíte, že jsem se narodil někde tady. Myslím vás, máte proto nějaký sebemenší důvod, nebo snad důkaz?
1: Důkazy jsou připraveny, ho. No? Ty máš, Pepo, jen dvě možnosti. Buď přiznáš, že máš na zadnici výraznou stopu popáleniny ve tvaru pravidelného kruhu, anebo budeš muset tady především dokázat, že ji tam nemáš. Tak co?
3: Hele, bráku, tak tohle bych přiznal radši.
4: Tak si to, prosím tě, to já nakonec nepopírám to, co se tady snaží pan Žíla naznačovat s tou kružnicí, ale to přece ještě neznamená, že je to můj otec.
1: Znamená ho.
4: Tu jizvu, tu mám náhodou ještě z porodnice. To mi udělali při porodu, poněvadž jsem měl dost komplikovaný takzvaný kruhový porod.
1: Kruhový porod, mamko.
3: Pepo, vždyť ty jsi přišel na svět jako hrášek z lusky. To bylo za 5 minut hotový.
1: Ukaž mu ten kastrol, mamko.
3: Jo.
1: Byl na vařiči, když mě mamka opékala škubánky od oběda. No, můžeš si ho zkusit, Pepo. A protože stál vařič na podlaze, ty susedo na kastro v domnění, že je to nočník.
3: Páni, my jsme ale museli být rodina. Tady bratr učitel se nám do třetí třídy neudržel stolici. Teď ty bratře doktore s tím obtiskem na zadnici. A co já, taťko, taky jsem se něčím vyznamenal.
5: Ty jsi věčně lízal stěny.
3: Stěny, jo.
1: Vypadalo to u nás, jako když nám vlhne zeď.
2: To bylo nedostatkem vápníku.
1: Starou belu, nedostatkem vápníku. Vápníkem se u nás nikdy nešetřil. Lumpárna to byla. A dvojčata? Dvojčata se navzájem jen škrtili.
2: Škrtila.
1: Když nespali, tak se škrtili.
5: Ale byla roztomilý.
1: A v tom blázinci jsem měl dokončit svůj obraz. Ukažte mi génia,

0: jiná živila, tadyhle mamka, neboť je vyučená kloboušnice. Chodila do závodu First a Synové a tam od rána do večera píchala kloboučky, zatímco já jsem vám vařil, přeboloval tebe, Láďo, trestal Bedřicha, aby nelízal tu zeď a odtrhával od sebe dvojčata, aby se navzájem neuškrtila.
1: Dobře, pane Žilo, ale prosím vás, k věci.
0: Tak, ty jsi byl taky pěkný pravý Pepo. Neustále si čmáral pozdích kosočtverce.
1: To je běžná chlapecká pubertální záliba.
2: Jo. Takže co by poradil tady bratr doktor?
3: Co? Pepa je doktor, taťko?
2: Přišel jsem za ním a povídal jsem, pane doktore, manželství se mi sype, žena vyčítá nevěru, co byste radil? On povídá, dopřejte manželce určitou volnost, jo, a jde do zaměstnání, přijde na jiný myšlenky. No, ta přišla pěkně na jiný myšlenky. Bagrista Adamec na toho přišla. Spolu mají dvě děti.
0: Drazi, vás nezajímá, jak to bylo dál? Vám hostejno je, kam vás osud hnal.
4: Mě to zajímá, tati.
0: Je listopadové odpoledne roku 1941. Jste malý, z velké části se batolíte. V kaštanu pod naším oknem opadával list po listu. Díval jsem se na ně, jak zvolna padají k zemi. A tu mi poskytli příměr. Také já nenávratně padám dolů. Je se mnou konec. Zbývá mi, než srolovat to prokleté plátno s žalostným torzem 19leté Markéty a přiznat si, že můj olbřímý genus si dokázal přivést 4x do jiného stavu a nic víc. Ale nějaký spodní pramen, chlapci, nějaký spodní pramen se ve mně náhle vzedmul. Žílo!
3: Někdo tě volal, taťko!
0: Žílo! Řekl jsem si.
3: Jo.
0: Což pak je opravdu konec s těmi tahy plnými razance a vášně? Zkus to ještě. Však nemohl jsem za uměním světí. Byla tu smečka rozjívených dětí. Hle, jedno s druhým bez ustání žvatlá, třetí pak barviné na tváře si patlá, další to batole poplátně vyčmárá. V srdci put umělců s otcovským se hára. Raď můzo kum štíři, jak tu nezešílet. A můza pravila, stačí malý výlet. Jak vy jste, chlapci, povyskočili, když jsem vám to oznámil. To bylo nějaké radosti, to bylo nějakého těšení. Jako orly jste se rozletěli z rodného hnízda do všech stran. Tebe, Láďo, tebe jsem poslal do Lužné Liša. Tebe, Bedřichu, a ty ses na ten výlet těšil ze všech nejvíc, tebe jsem poslal až do Děčína. A tadyhle Pepu to jsem posadil do vlaku na Kolín a požádal jednu starší dámu v kupé, aby ho v Klánovicích laskavě předala výpravčím. Dvojčata byla ještě tuze malé. Posadil jsem je do lanovky a ta je vyvezla na vrch Petřín. To jsem udělal, chlapci. Tak co bude? Nestojí vám starý táta za pár slov?
1: Pane Žilo, už jste byl někdy trestán.
0: Ne.
1: Tak budete.
2: To je neuvěřitelný, on by klidně udal vlastního tátu.
1: Vlastního tátu, Bedřichu. Povinností rodiny přece není jen pouhé plození potomstva, ale i jeho řádná výchova, včetně hmotného zabezpečení. A zákon nám tu naštěstí jasně říká, kdo neplní požadavky výživného, bude trestán.
2: Sazbou od 2 do 3 let.
1: No, vidíš, jak to znáš.
2: No, když jsem taky 3x seděl, kamaráde.
4: Mě by spíš zajímalo, co tady mamka. Nezlobte se, ale 5 dětí zmizelo. Vám přece muselo být po návratu z práce nápadné, že někdo chybí. Proč pak jste to nešla hlásit?
3: Já jsem to šla hlásit!
0: Ale klid, mamko, já sám.

0: Ukaž chlapcům čelo, mamko. Dobře si ho prohlédněte. Co vidíte?
1: Takové, jakoby čtverečky.
0: A teď se podívejte na tohle. Co vidíte?
1: Takové, jakoby čtverečky.
2: To je ovšem jasná brachiální agresivita.
0: Cože? To je normální palička na maslo. Volil jsem úder tak, aby mamka ztratila paměť. Prostě jsem jí řach.
3: Taťka byl hrozný.
0: Mamka je naprosto nevinná, chlapci. Když se jí předloni paměť vrátila, trvala na tom, abych po vás okamžitě zahájil pátrání a převzal vaši zaostalou výchovu.
3: Taťka za to taky nemůže. To už je osud.
4: Ale tohle to já nemám rád. Já mám rád veselý lidi. Jsme na světě, jsme, tak se napijeme.
3: Pojďme. No prosím, no. Jemu prostě stačí, že je živ a zdravý. Hlavně, že je co jíst, že jo. Prosím, to si neuvědomuješ, co s tebe mohlo být, kdyby tě nepohodili.
4: No co třeba?
3: Kdybys byl vychován řádnými rodiči, jak si dneska mluvím ku příkladu, nejmíň.
4: Jo.
3: No, nebo aspoň, že jo. Ano, no. Průmyslovku, no.
4: Průmyslovku, no tak to ti pěkně děkuju. Největší pitomci, co jsem znal, byli Kocián a Bílek. Oba měli průmyslovku a oba jsou do dneška zašití v kartouzách. I s tou jejich průmyslovkou. Průmyslováci.
2: Stejně se mi to všechno nějak nezdá. Tak tady pan Žíla.
4: Hele, myslíš taťku?
2: Podívej se. Podívej, Bedřichu, já si vyprošuju od teďka, aby mě někdo neustále přerušoval, když tady vyšetřuju pacienta. Hej, babku už!
4: A já si vyprošuju, aby někdo, kdo má odsejchovaný zadek, říkal vlastnímu tátovi Žílo.
2: Podívejte se, pane otče, vy jste přece musel vědět, že tady s matkou ten obraz nedoděláte, když vám to vždycky končilo porodem. Tak proč jste si po prvním, maximálně po druhém dítěti nevzal jinou modelku?
4: To bys nebyl na světě, ty hlavo.
1: Ale nedošlo by k trestnému činu.
4: Tak to je radši trestný čin, jen když jsem na světě.
1: Pozor. Ono to není tak jednoznačné. V případě, že by si tady taťka vzal jinou modelku,
2: no.
1: Možná, že by tady Pepa taky přišel na svět, ale pravděpodobně...
2: Pomalu, ať to stačím snad.
1: Pravděpodobně by to byl úplně jiný Pepa. A možná, že by to ani Pepa nebyl.
3: Pepo, jak se stal na tu jinou modelku, tak ti musím říct, že taťka chtěl, ale já jsem nechtěla.
2: To byla ovšem základní chyba.
3: Co pak by jí maloval?
2: To je fakt.
3: Zase by ho popadl ten jeho démon, hochu.
0: Má pravdu, mamka. Byl jsem hrozný, ale dnes, a to musím zaklepat, dnes už nade mnou nemá démon takovou moc jako před léty. A věřím, že brzo přijde den, kdy se mi bude moci sebe krásnější modelka směle postavit a pak moje plátna nezůstanou prázdná.
2: Pane Žilo, a co, já nevím, co lidé z okolí, sousedé, úřady, nebylo jim divné, že jste z čista jasna bezdětní?
0: Okamžitě po činu jsme se přestěhovali sem. Nikdo nás tu neznal. A také jsem, a to připouštím, provedl nějaké drobné retuše v osobních dokladech.
4: No, taťko.
2: Tak tím je to jasné, pane Žilo. Jak já to vidím, jediný, kdo vás může zachránit před trestním stíháním, je schopný psychiatr. Je dobře, že jsem sebou vzal toto vyšetřovací kladívko. Dávejte dobrý pozor a mluvte ve vlastním zájmu pravdu. Nemáte vy občas takový vtíravý, neodbitný pocit, že jste někdo jiný? Třeba se vám zdá, že jste svůj vlastní dvojník. Co říkáte?
0: Ne!
4: prosím vás, já nevím, co pořád máte. Já už si myslel, že se nikdy nedovím, komu jsem se vlastně narodil, a najednou tady taťka s mamkou přišli a řekli, tady nás máš, Bedřichu, no co pak to není pěkný?
1: No dobře, ale my jsme mohli prožít úplně jiný život, tady já například, nebo doktor Pepa.
5: Pepa je doktor, taťko.
1: Hele, ty, Bedřichu, se tváříš, jako by se tě to netýkalo, ale možná, že se tě to týká víc než nás dvou.
4: Jak jsi to myslel, že jako víc?
1: No promiň, bylo naznačeno, že jsi už byl trestán.
4: No a,
1: došlo by bývalo k tomu, kdybys byl vychován řádnými rodiči. No řekni, Bedřichu, komu děkuješ za to, že ses odstl našit mé půjčky?
4: No řekni, Bedřichu, komu děkuješ? Čoče, ty mi připomínáš jednu ředitelku z dětského domova.
1: Slyšíte?
4: Tam měla taky takovou netrvalou.
1: Trvalou. To mi ovšem napovídá, že jsi byl vychován v dětském domově.
4: Jo, ty šikmá plocho.
1: Slyšíte?
4: No já vám řeknu, že až na těch pár let v Klátku jsem si nežil špatně. Jednou jsem se seznámil s nějakým Frantou Pávkem a ten dělal s vodíkovejma bombama.
5: Cože?
4: No s těma plynovejma. On mě zadarmo poskytoval ty bomby a já si na poutích plnil balónky. Balónky za 2 koruny jeden, maminko, dítě vám pláče, až se cizí ustrne a vy mu to potěšení nekoupíte.
5: Ne.
4: A jednou, bylo to tuším v Lounech, jo, v Lounech. Taky takhle vyvolávám a najednou koukám, mezi 2 lípama někdo stojí a dívá se na mě. A to byla Máňa. My jsme se na sebe s Váňou podívali a hned jsme věděli, co bude. A bylo.
5: No jo, Louny, severočeský kraj, tam je to hned.
4: No. To je právě ta Máňa, co teď je s bagristou Adamcem, jak jsi mi tak dobře poradil. Víc?
1: A proč se nám to, Bedřichu, celé tady tak sáho dlouze, že jo? Ale zajímám je.
4: Tak to jsem říkal proto, aby bylo jasno, že jestli tady někdo lituje, že ho rodiče pohodili, tak já to nejsem. Měl já bych ty krásný okamžiky s Máňou? Neměl. Místo toho bych měl možná i tu tvoji průmyslovku, ty šikmá plocho.
5: Neboj se, Bédo, taťka by tě do školy nedal.
4: Že ne?
6: Přátelé, když vás tady tak poslouchám, něco na tom je. Tak ku příkladu já shodou okolností jsem jako jediný z vás graduovaný.
5: Ježíši, ochu, kdo ti to udělal?
6: To znamená, maminko, že mám akademický titul.
5: Aha, ale tak z toho si nic nedělej.
6: A z tohoto hlediska za to. Já bych v podmínkách této, pravda, zvláštní rodiny dost těžko mohl pomýšlet na studium medicíny. Čili já bych měl vlastně panu Žílovi poděkovat nejen za to, že mě splodil.
0: Ráda se stalo.
6: Vlastně i za to, že mě pohodil.
4: Víš to, brácho, takhle se mi líbí. Důležitý je, že jsme na světě, to je důležitý. Mimochodem, nedal bys mi adresu na tu erotomanku, co k ní jde?
6: No, tak nemá se to, no. Ale pro bratra...
5: Co chce Béda?
0: Vyměňujou si adresy.
1: Nemůžu si pomoct, mě to dojímá. Vyrostl jsem v rodině prostého železničáře Píchy. A je to můj otec, to mi nemůžeš mít za zlé, tati.
0: Řekl jsem něco takového. Já naopak pana Píchu pěkně pozdravuju.
1: Děkuju, taťko, já to taťkovi vyřídím. Ale chtěl jsem vám říct, když si tak pomyslím, že bych v tom životě běžel docela jinou pěšinkou, víte, že bych nikdy nešel tou naší ulicí v Lišanek, že bych nikdy nejedl rozpíčky.
5: Ty prosím tě, co to je rozpíčky?
1: Tak, to si napiš, to jsou buchty se švestkama.
5: No.
1: Dělá se to z normálního těsta.
5: Těsto nezajímá.
1: Tedy, jsou věci, které by na té jiné pěšince byly třeba lepší. Dejme tomu, že bych nepotkal svoji manželku. Ale, no, když si zase pomyslíš...
4: Smrdí, že jo?
0: Ale to je něco příšerného. Láďo!
1: Nezlob se, tati. My se to stává jenom, když jsem dojel. Co bych vám to neřekl? Nakonec to zůstane v rodině. Já jsem se vám například jednou na jedné školní oslavě tak dojel, že museli vyklidit tělocvičku.
0: Chlapci, mám z vás radost. Obejdete nyní mamku, chlapci. To ona vás nevychovala. A na čele má napsáno proč. Ale je to zásluhou jejího krásného mládí, že jste na světě vyblbouni.

0: Vrchní inšpicient Národního divadla Cintl mě jednou po představení chytil za ruku a povídá: Rolande, chceš si vydělat 150 korun? No jak pak ne, chci. A co za to budu dělat? Konferenciéra ve Varieté. Je tam modní přehlídka, já potřebuji někoho, kdo by uváděl ty manekinky a ohlašoval je. No nic to není, sem tam do toho můžeš dát něco svýho, nějaký vtip, to se vždycky dobře poslouchá. Kouky, dostaneš takové cedulky, srovnané za sebou, a na nich bude vždy popis toalety, z jakého je materiálu, jaká je obuv k ní, doplňky a vůbec celá ta ženská paráda. Poučoval mě, jak manekinka přijde, otočí se jako holub na báni, to nic není, a zasvětil mě do všech podrobností. No, znělo to lákavě. Přišel jsem do Varieté a Cintl se mě hned zmocnil. To je dobře, že už jdeš, Rolande, to je fajn, to je fajn. Tak kouky, tady máš ty lístky. Víš, a začni asi takhle. Vážení, teď něco uvidíte, co jste v životě ještě neviděli. Nebo tak nějak podobně. Já se na tebe spolehám, ty jsi šikovný. A tak dále, řeči měl jako vody. Zeptal jsem se, kdo to pořádá, ale několik firem odpovídá. Podíval jsem se zběžně na ty lístky, čtu francouzská, anglická pojmenování. Jak tě živ, jsem to ani neslyšel. Crêpe Moire Breitschwanz. Nemohl jsem to ani přečíst, ale hlavně to anglické, copak francouzsky, to jsem ještě trochu znal ze školy. No tak a už to začalo. Opona se rozhrnula a já volám. Číslo první. Bílá plesová toaleta bez rukávů, dlouhé glaze rukavičky, bílé atlasové střevíčky se zlatými přeskami, firma ta a ta. A jak jsem to řekl, vyšla dáma oblečená, jak se mi vylíčil. Bílá jako holubička, jen se třpitila. A tak to šlo dál, vždy jsem dal lísteček do spodu a četl jsem další. Když měla přijít asi desátá manékinka, ohlásil jsem. Nevěsta v bílých atlasových šatech s čelenkou, myrtový věneček nad pravým ouškem, bílé atlasové střevíčky, v rukou lilie a bílý bez. Obecenstvo i já se díváme v očekávání, a najednou se objeví dáma od hlavy až k patě v hlubokém smutku.
1: Cintl šeptal skvůz, hluboký smutek! Rolande, hluboký smutek, jaký se nosí, když zemřou rodiče anebo manžel?
0: Já tedy honem ohlásil, opravuji, hluboký smutek, jaký se nosí po smrti rodičů. Malinký smích, který zazněl, když smutečně oblečená dáma vystoupila, stichl. Hlásím další.
2: Mladá dívka oblečená do divadla. Malá večerní toaleta ve vlasech fialky. Látka, barevný crêpe de chine.
0: A vyšla dáma oblečená v krátkých černých šatech.
1: Cintl zase z kulis. Rolande, polosmutek, Rolande, ty přehazuješ lístky, ty troubo, dávej pozor.
0: Ale já si nebyl ničeho vědom. Já četl poctivě lístek za lístkem, jak byly složeny, a nic jsem nepřehodil. A hned jsem opravil.
2: Opravuji! To je prosím dáma v polosmutku. A přidal jsem si. To je poloviční smutek, jaký se nosí, když zemře starý manžel. To je takzvaná veselá vdova.
0: Když jsem tohle řekl, obecenstvo propuklo v huronský smích a Cintl si pochvaloval.
1: Ty fajn, ty fajn, člověče.
0: A už to šlo dále. Ani jediná manekinka, kterou jsem popsal, nepřišla správně. Lidi čekali s napětím na barvy. Anglická pojmenování, no ty jsem vždycky zamumlal. Nemohl jsem to vůbec ani přečíst. Obecenstvo se svíjelo smíchem a přímo řvalo. Volám, dáma v podzimním upjatém plášti, kostka, hnědá kabelka a anglické střevíčky. Obecenstvo napjatě očekává a v tom přihopsá růžolicí buclatá blondýnka v koupacím úboru. Cintl v kulisách jako blázen říkal,
1: to je fajn, jej, to je fajn,
0: ale já byl spocený hrůzou. A tak jsem skončil. Měl jsem ohromný aplaus jako v opeře. Musel jsem se několikrát děkovat a když naposledy spadla opona, přišel ke mně Cintl a povídal, to je fajn, Rolande, to bylo moc dobrý. Podívej se,
2: Povídám já, ty ubohé manetinky, jak pláčou. Jak můžeš říct fajn, takovouhle vostru jste nikdy nezažili. Ale on povídá, to nic není, z toho si nic nedělej. Koukej, jeden z pořadatelů nás chce žalovat. Nic se neboj, nic se, ať žaluje. Ať žaluje. I on to sám všecko zavinil. Přišel opilý, měl ty též lístky jako ty, přeházel je. No a tím to všecko zavinil. A stejně lidi, člověče, ty se bavili. Tady máš, Lande, 150 korun honorář. A já mu na to povídám. Ale co já vytrpěl, to za těch 150 korun nestojí. Já vždycky s hrůzou přímo se třásl, která barva zase vyjde.
3: Měli bychom vzít dědu také do kina. Navrhli jednou otec matce. A matka, která si nebyla jista, zda by děda měl o něco takového zájem, se ho teprve zeptala, zda by do biografu chtěl jít. Děda si vzpomněl, že byl v kině dvakrát. Jednou, když dávali pěkný film Svatý Václav, o kterém psali tenkrát v Katolickém kalendáři, a podruhé, když ukazovali nějaký film z první světové války. Řekl matce, že by s námi do kina šel docela rád, zejména půjde-li o vzdělávací nebo zábavný film, jinak, že by si nerad kazil oči. Když se dozvěděl, že dávají starou veselohru s Vlastou Buriánem, byl pro. A pak listoval v zápisníku a chtěl vědět, kdy se má do kina jít. A matka pravila, že je to jedno, že to může být kterýkoliv den v týdnu. Děda se znovu podíval do zápisníku a zjistil, že by se mu nehodil čtvrtek, kdy se má sejít s jedním penzistou, který mu má opatřit papírové odřezky. A také ne pátek, kdy má schůzku s jedním inženýrem, co mýval továrnu na mýdlo a teď je metařem na Žižkově. Nakonec souhlasil se středou a napsal si modrou tuškou do zápisníku poznámku. Pozván dcerou a zetěm na biografické představení. Pozvání přijal. VV. Pamatuji se, že to bylo jedno z těch mála představení, kdy jsme přišli do kina včas. Patrně to bylo právě tím, že s námi šel také děda, který neustále sledoval své velké kapesní hodinky Omega a hlásil matce správný čas. Otec, který jako vždy chtěl vidět týdeník, byl velmi rád. Ale právě týdeník způsobil komplikace. Nejprve ukazovali vysoké pece a kolem nich rozesmáté dělníky, kteří podle komentátora plnili skvěle plán. Děda je sledoval s nedůvěrou. Pak se objevila na plátně továrna na jakousi výrobu. Nebylo vidět, co se v továrně vyrábí, ale za to bylo slyšet mistra, který v hluku strojů křičel do mikrofonu reportéra, že těžkostem, které mají, budou rozhodně čelit. Děda se začal vrtět na židli a pak se ptal matky, jak dlouho se ještě na takové věci bude muset dívat a vyčítal jí, že mu neřekla, co ho v kině čeká. Matka ho uklidňovala a šeptala mu, že týdeník už brzy skončí. Zřejmě rušila nějakého pána za námi, který několikrát sykl. Na muže, který sykl, zasyčel někdo jiný na konci řady. Otec, který se snažil matce pomoci, nabídl dědovi, že mu půjde koupit oříšky nebo bombóny, aby ho nějak zabavil, ale děda pravil, že nic nechce ani nepotřebuje, že by si jen přál, aby se nemusel dívat na plátno, protože je to stejně všechno podvod. Muž za námi opět zasyčel a navrhl dědovi, aby šel raději domů, když ho film nezajímá. Ale dopustil se chyby, protože přitom dědovi tykal. To přirozeně rozčílilo otce, který muži také tykl, a navrhl mu, aby šel domů laskavě sám. Mezitím ukazovali na plátně nový fejeton o pilných dětech, které někde na Moravě nazbírali několik tun různě barevných kovů a pomohli tím našemu hospodářství cosi překročit. Nebylo dobře rozumět, protože otec se přel s člověkem za námi, který mu začal tykat. Někdo přivolal uvaděčku, která obcházela řady a svítila lidem do obličeje ve snaze najít toho člověka, co ruší. Protože však už syčelo víc lidí. Ztratila uvaděčka přelet a pobíhala kolem dokola s rozsvícenou baterkou jako světluška. Na plátně naskočil obraz černých horníků s bílými zuby. Vyfárali právě z dolu a reportér byl nadšený, protože horníci si dali nějaký závazek. Muž s mikrofonem obcházel horníky, kladl jim otázky, jak se jim těží a ujišťoval je, že si jich společnost velmi váží. Horníci se na reportéra dívali nedůvěřivě a odpovídali skoupě. Jeden z nich se neustále otáčel dozadu, jako by měl chuť zmizet opět v dole. Pak se reportér otočil do hlediště s otázkou, kdo je víc, a někdo v hledišti mu něco odpověděl a lidé se tomu smáli. Zmatená uvaděčka vybízela nějakého staršího pána, aby opustil kino, protože rušil. Ten člověk se velice zlobil, říkal, že si zaplatil a že jediný, kdo ruší, je právě uvaděčka. To už se na plátně objevil film z nějakého zemědělského družstva. Komentátor chodil po stáji, vyhýbal se loužím a pak se zastavil u nějaké krávy. Vypadalo to, jako by už znal z jiného týdeníku. Tvrdil, že družstvo plní plán na více než 300%. To je sprostá lež, vykřikl děda, který už měl všeho dost. Někdo se zasmál. Z druhé strany se k nám řítila uvaděčka. Posvítila matce do obličeje a chtěla vědět, zda k ní děda patří. Když matka přisvědčila, požádala jí uvaděčka, aby si dědu odvedla pryč. Ten vstal, zdvihl hůl proti proudu světla vycházejícímu z promítačovy kabiny, takže vypadal jako nějaký věštec, když se jeho tmavá postava objevila na plátně a velmi spisovnou češtinou se představil udiveným divákům. Dámy a pánové, jsem bývalý drobný, nyní vyvlastněný rolník. Pracoval jsem 50 let na poli i v chlévě. Začal svůj projev. Pak řekl, že to, co ukazují ve filmu, je lež a to bohapustá, jaké se mohou dopustit jen lidé, kteří zničili poctivé dílo mnoha generací, lidé, které on jako křesťan a poctivý rolník nemůže nazvat jinak, než lháři a křivopřísežníky. Matka se snažila dědu nějak uklidnit, ale bylo to docela marné. Nějaký pán dědu hájil a křičel, ať ho nechají mluvit. Na plátně pobíhala kolem dědovy postavy prasata. Komentátor nadšeně vykřikoval cosi o skvělých přírůstcích, kterých bylo dosaženo prací družstva. Děda komentátorovi odpovídal, že lže, že by se měl stydět, že on to musí vědět, protože na vesnici vyrostl a pracoval na poli celý život. To už uvaděčka sehnala posilu a přiběhla i s promítačem. Oba křičeli na dědu, ať okamžitě zmizí z kina. Otec žádal muže, který seděl vedle něho, aby ho pustil ven. Ten otci vysvětloval, že se může kvůli dědovi dostat do pěkného maléru. Hlediště se rozdělilo na skupinu dědových příznivců a odpůrců. Vzájemně si hrozili, kdo komu co udělá. Děda se prodíral z řady ven. Na plátně vypadal jako velký Chaplin, který se ohání holí mezi kojenci, protože právě běžel nějaký film z porodnice. Pak jeho silueta zmizela, protože zmizel i z proudu světla. Na druhé straně hlediště volal někdo, výborně. Vzadu se ozval dědův spojenec, který vyběhl z řady a tiskl dědovi ruku. Ke dveřím nás doprovázeli promítač s uvaděčkou. U východu se děda otočil a zvolal. Pravda vítězí! Do šatny jsme už nemuseli. Šatnářky na nás čekali a házeli na nás kabáty i šály. Jedna držela dokonce dveře a šeptala matce, že nás stařec přivede ještě do maléru. Už se stalo, pravil otec, který to zaslechl. Po cestě domů se děda velmi zlobil. Tvrdil, že si ve svém věku nezaslouží, aby ho někdo při kinematografickém představení takhle urážel. Krom toho znovu vypočítával, kolik čeho za léta hospodaření vypěstoval a co všechno bolševici zničili za těch pár let, co jsou u moci. Ještě na schodech domu se dovolával Churchilla a Roosevelta a proklínal Stalina. Pak odjel k tetě Aně do Liberce, aby se tam trochu zotavil. Poslal nám pohled, v němž sděloval rodičům, že nepůjde tak dlouho do kina, dokud tento režim bude existovat. Matka dědovi napsala v dopise, že bude lépe, když bude své pohledy příště posílat v zalepené obálce. Děda uposlechl. Za nějaký čas přišla obálka, Na jejíž zadní straně děda připsal. Drazí, posílám pohled chrámu svatého Pavla v obálce, abyste neměli nepříjemnosti s režimem.
4: Uplynulo 20 let, my jsme dozráli, někteří přezráli a už jako neděláme tyhle ty absurdní klaunské dialogy, že jo. Dneska už se pouštíme i do vážného umění, do vážné tvorby dramatické.
5: Prepáč, že prerušujem, ale v podstatě jsme se nezmenili. Vstaň.
4: No, trošku schudnu. Po vašem.
6: No. Já jsem byl na materské.
4: Já myslím, že půjdeš teprve. Ale opřeli jsme se do takových vážnějších dramatických úkolů, že jo? Já čtu takové věci jako odborné, tak a dočetl jsem se, Milane, že ty hraješ třeba Moliérova Dona Juana.
5: Ano, ano, ano.
4: No, to mě ne šokovalo, já.
5: A i mě.
4: Mě to překvapilo, říkal jsem si, krucifix, kam se toho jako žene, že jo? Ale četl jsem tolik chvály na to, že jenom lituju, že jsem to neviděl. Prosím tě, Moliérův Don Juan, tak každý to zná, že jo? I když nezná Moliérova Dona Juana, tak zná, kdo to je Don Juan, že jo? Co jsi pro tu roli měl ve svém životě jako předpoklad, jako zkušenost?
5: Tak to nevím, ale snažil jsem se, keď už má osud dovedl k tomu, že jsem tu rolu mal hrát a sám jsem byl, jako jsem už povedal, najviac prekvapený, tak jsem se snažil postupovat, tak jako jsem počul, že mají postupovat velký dramatický umelci podle Stanislavského metody. Vtedy se vyučovala Stanislavského metoda, takže herec, který hrál nějakou postavu, tak najprv musel si napísať životopis tej postavy, aby potom mohol na javisku pokračovať.
4: Ja dúfam, že si tam nenapsal všetko.
5: No nie, práve to chcem povedať, že ja som si napísal životopis toho Dona Juana a vyšli mi z toho, ako sa po česky hovorí, také prasárny, že som sa z toho radšej vzdal. A pristúpil som k tomu úplne opačne, teda hral som...
4: Prakticky.
5: Hral som toho Dona Juana ako človeka, ktorý už len spomína na tie svoje milostné výboje a ešte má celkom dobrú pamäť, ale to je asi všetko.
6: Don Juan, ktorý je trochu yeti, hovorí sa počas. U nás sa to píše s Y-om na začiatku, yeti.
4: Áno, yeti, yeti. Snežný muž.
5: Áno, snežný muž.
4: Ešte to nebyl smiešný muž. Ale i Julo prešiel na veľké postavy svietové dramatiky a svietových dejín vlastne. Ty prehraješ Stalina.
6: Josefa Vysarionoviča. Ano, oni ma presvedčili, ja sa podobám. Ale to bola moja stará túžba, pretože ja sa rútim do 50-ky a stále som strašný dobrák. Každý so mnou vybabre. Ja som si povedal, že zahrám toho uzurpátora, toho ukrutného vládcu, Stalina, aj som to začal skúšať, nacvičoval som to.
5: Ale
6: som...
5: vyšiel mu z toho strašný dobrák.
6: No, no. Každý deň po skúške som sa pýtal kolegov, tak čo je, bali ste sa ma trošku? Nikto sa nebál. Tak ja som potom skúsil ešte poslednú možnosť, lebo vedel som o Stalinovi, že on si mrmlal v gruzinčine. On nevedel dobre po rusky, bol Gruzín, a on si, aby mýlil ľudí, tak sám pre seba si mrmlal po gruzínsky. A vraj strašne škaredo hovoril po slovensky. Teda po gruzínsky. Ja som sa musel naučiť trošku po gruzínsky. Ja som bral lekcie, takže tak som potom dosiahol ten úspech, že sa pohybujem po javisku a občas niečo poviem po gruzínsky a ľudia sa trošku zlachnú.
7: A jak sa řekne gruzínsky, ja sa ti dostanu na kobylku.
6: Šenidená gamačoba. A čajce ešte.
5: To pripomína trochu tu.
4: To nemecký šajce.
6: Aj to.
5: Tá dačtina vôbec má mnoho spoločného s tými východnými jazykmi. Ja som napríklad svojho času bol niekoľko týždňov. Vtedy sa to ešte volalo Kampučia a teraz sa to volá Kambodža.
8: Ano.
6: On byl jeden z posledních, čo byl ještě v Kampuči.
8: No, co změnili?
5: Tam jsem se naučil některé velmi zaujímavé slova, které se tak obtierají aj o tu češtinu a slovenčinu. Například po kmérsky, lebo tam žijí kméry v Kambodži, sa povie súdruh Samrt a súdružka Mamrt. To je dosť také príbuzné, keď sa to tak vezme.
8: Takže konec, když nastoupí řečník, tak řekne drazí Samr a Mamr, jo?
5: Áno. A neviem, ako sa povie pokmersky drahý. To neviem.
8: To neviem, ja taky neviem.
5: Tak myslím, že dačtina patrí do tej...
7: Do tej rodiny.
5: Do tej rodiny indoeurópskych jazykov.
6: Áno. No možno, že by sme si my mali raz zahrať.
7: Zahrať, což o to, ale já to z nelibostí tady poslouchám, no. Že hrajete každý na vlastní pěst. Protože mně by se líbilo, kdyby se pokračovalo v té původní úloze dvojice, co kdybyste udělali Stalina a
8: Juana,
7: takovou dvojici komickou.
5: A ta hra by se mohla volat Otázky leninismu.
6: Nie, my hráme, my máme svoje představy.
5: My pokračujeme v tom, co jsme robili. Vlastně robíme to už 30 rokov a tak jsme si teraz povedali, že snad by jsme trošku mohli aspoň trošku inovovat tu našu dvojicu, tak se teraz uvažuje o tom, že zmeníme názov našej komickej dvojice a že se azda od 1. januára budeme volat Matica a Satinsky.
6: My už radšej pôjdeme, teraz sa tak krásne kráča v noci, slobodne, všade je ticho.
8: Cesty volný, nikde nikdo. Víš, co se mi líbí, že před 20 lety jsme se loučili stejnými slovy. Já vám popřál šťastnou cestu a říkal jsem tedy dovidění v Bratislavě. A já si myslím, že když někdo po 20 letech říká totéž, že je to vzácný. Ahoj.
9: Štědrý den s celou familiou.

Jak jsem v sobotu po krátké melancholické procházce po Komeňaku dorazil k našim, byla tam ve vzduchu cítit taká ta vánoční atmosféra. Mama nenápadně, ale tak, aby ju každý slyšel, vyryvala v kuchyni, fotra nebylo vůbec vidět, v obývačce seděla nasmolená segra s tým svojím, kysňa vyřvávala naplno, před ňou seděla malá kopia segry a čuměla na ňu jak králik na zmiju, mezi tým její bracha obhlížal stromek, jestli už tam cosi kajsik není schované. Pod oknem seděl upřímný synovec, jak vstekli, co si mačkal na telefoně a nereagoval na moje dotazy, jak se má a jestli už má jakusi děvuchu. Zeptal jsem se segry, co je nového, a to jsem neměl, bo začala mleť bantem jak šlajfíra a mlela a mlela. Jak skončila, chvíli jsem to odmocňoval a vyšlo mi, že se asi po cestě s tým jejím chytrolínem pohádali, kdo je lepší šofér a kdo by neměl vůbec sahat na volant. Šel jsem radši za mámu, která právě mluvila o fotrovi, co je to za nespolehlivého gízda, který před hodinu šel do sklepa pro ogurky a furt není ogurek ani fotra. Blízklo mi hlavu, jestli se mu cosi nestalo, bo roky už na to má. Ale máma pravila, že jak dlouho nešel, prošmejdila celé přízemí a od Kovalského se ozýval hlasitý zpěv. Kovalský žije sám, bo za celý život nenašel tu pravu a vždycky kolem Vánoc má deprese a zaháňa je s každým, kdo je po ruce. Tuž to foter robí dobrý skutek, pravil jsem, ale měl jsem se to nechat pro sebe, bo máma pravila, že jsme oba stejní gízdi a já ho ještě v tým chlastu podporuju, tuž celá máma. Potem přišla do kuchyně segra a zas spustila o tým jejím, že jak tu jeli, ten vůl projel všecky křižovatky na červenu a že se nikdy od ní nedá řeknout. Mama ji začala přizvukovat, že také gízdy neznáša, bo nedávno jeden takový malým přejel na přechodu. Radši jsem se vrátil do obyvačky. Švager se ku mě spiklenecky lapnul a priže chápe, že to je moja segra a jestli by se mi nemohl vysvětlit, že v rámci urychlení provozu je třeba využít světel, co to dá a že se podle vyhlášky může jedna poslední problik oranžové. Tuž to zuhádnul. Já se tak nechám zatáhnout do vašich hadek. Co si sem zabručel a převed řeč na to, co koštujeme dneska. Každé svatky jeden z nás chlapů přinese cosi výjimečného. Loni jsem investoval vánoční prémie a koupil visku za 500, ale radši jsem ju měl vychlastať doma sám, bo s fotrem jsme byli jaksi rozhadaní a on celou dobu vyryval, že to je divné a že to chutná jak voda s mydlem a podobné duperele. Předloni švager dotáhnul jakusi k frnžalicu ze Slovenska, bo tam má familiu. Konec večeře mám jaksi mlhavy. Mama nám třem tenkrát odmítla dát kapra, že ledva vidíme jeden druhého, natož tak vidět kosti a dostali jsme řízek. Letos to bylo na fotrovi, akorát, že furt byl kajsi pro ty ogurky. Tež se ale pomalu začínalo tmiť a děcka už začaly otravovat s tým, že už mají strašný hlad. Segra pravila, že pro něho zajde ku Kovalskému. Za chvíli ho dotáhla. Táta měl oči, jak by bral kilo cibule, a začal mámě vysvětlovat, že sused už se skoro věšal a že ho foter tak zachránil na poslední chvíli. Máma chvíli váhala, potom k němu čuchla, mávla ruku a poslala ho smažit kapra. Foter se odechnul, počkal, až máma zapadne do obývačky a začal na nás mávat jak vodní mlyn při povodni, aby jsme my chlopi šli za ním. Nevím, kaj zehnal takou fajnou slivku, ale byla zároveň jemná a i ostrá jak břitva. Házali jsme kapra a řízky na brutváň, dali jsme si do druhé nohy a probírali rozdíly v řízení rob a chlopu. Mama ze segru rovnali cukrové na talířách, vyměňovali užrané kusky a ze srandy se předhaňali, která se horší vdala. Tož aspoň doufám, že ze srandy. Kolem pobíhali dva malí pajtašci, které už omrzeli pohádky v kysni a co dvě minuty se ptali, kdy už bude večeřa a že už umírají hlady. Jak bylo nasmažené, foter nás slavnostně pozval k štědrovečernímu stolu, my jsme se namačkali lokeť na lokeť a začalo se jesť. Mama nalela ryby polívku a malý bracha začnu hned kopii segry popisovat do detailu, co všecko plave v tým hrncu, jak se to vaří. Mala začala natahovat, že ty rozpuštěné oči jesť nebude, švager se nasmolil, bo na polívky on se potrpí, dal malému baňu a malé pravil, že tu bude tak dlouho, dokud nezí celý talíř. Ta se v tým začala nímrať a upřímný se jí zastal, že ať ju aspoň o štědrým dňu táta nenutí.
Švager se po ní menem ohnal, ale mama ho zdrbala jak financ kozu, že jestli tu bude ještě chvilku mávat rukami, jako žrali regulovčík, vyhodí ho a i stalířem na mraz. Asi se mami zleknul, bo zbytek večeře už držel pezga krok. Mali se na upřímného vděčně podívali a začali robiť v polivce kolca. Ostatní jsme robili, že nic nevidíme, ale mama, jak ostatním zbírala talíře, vzala nenapadně a i jejich nedojezené zbytky. Jak jsme se dávali na druhé, mali už nemohli ani sedět, jak to s nimi šilo. Dali se 3 malé kusky z ryby, 2 lišky kobzolového salátu a už chtěli ku stromku. Včil ale začalo oblíbené varietní číslo fotra, které jsem v dětství nenaviděl. Zjed jeden kusek kapra, přidal si salátu. Dojed salát, přidal si řízka. Potem znova trochu salátu. Jak by vůbec nevnímal ty malé nasupené ksichty, které mu v duchu přali 20 kostí v krku a jednu v oku. Nakonec odsunul talíř, že už je najezený. Mali se celý žhávy vrhli ku stromku, ale za chvíli byli zpátky, že tam nic není. Upřímný zesmutněl, že určitě Ježíška vyplašili a včel budeme mít pod stromkem všetci akorát kulové z přehazovačku. Malým zátlo trochu se sklidnili a zatáhli upřímného do ložnice vyhlížat z okna Ježíška. Roby mezi tým pomily talíře a já s chlopami jsme nahazali zabalené krabice pod stromek. Než jsme zavolali zvonkem malé, chtěl jsem ještě zapalit prskavky, ale mama s gzichtem nasrané Marfuše ukázala na velký vypalený flek na knihovně a mi cuklo v kutkách, bo jsem se vzpomněl na naše první Vánoce s umělým stromkem z Polska. Segra potom zazvonila na zvonek a do obyvačky se nahrnuli všecké 3 děcka. Bo ať se hraje upřímný na dospělého jak chce, rozzařené oči měl tež. Hromada porvaných vánočních papírů rostla, děcka nadšeně vřískali nad každým dárkem, já jsem se dočkal od upřímného potěšeného povytahnutia obočí, jak rozbalil ten MP3-kovač. Já jsem dostal za hromadu tých tekutých hovadin napis k poholeniu, jakési knížky, pletený svéter, šálek a čapku, od koho asi, od koho si v obalce tisícovku, typuju švagra, bo to je taky vůl bez nápadu, a od malých 2 průpisky. Jak už byl za stromek vidět celý, mali se šli hrať do předsíně s novými hračkami, mama vytahla vánoční zakusek a čuměli jsme na pohádku. Moc jsme z ní ale neměli, bo švager sem tam nahlas zachrápal. Jak jsme kolem 10. konečně dokoštovali ten půl liter slivky, segra z rodinu se pomalu chystala dom, tuž jsme jich šli vyprovodit ven. Před autem jich ještě upřímný zkusmo vytočil, bo se zeptal, jestli ho hodí na stodolní. Oba ho doštěkali jak rintintini. Švagrovi už ale nebylo moc rozumět, bo nás statu předtím předběhnul o pár kol a prý, že o Vánocách má být z rodinu. Enem nám je mrknul a prý, že se robil srandu. Pozoroval jsem segru, jak všetkých nadspala do žigula a došlo mi, že jak bych se měl vybrat, jestli je s ňu nebo se švagrem, vybral bych se ju, bo ona je prostě lepší šofer. Akorát se mi to nikdy neřekl. Jak jsem potem dorazil dom, ještě jsem jí po 11. zavolal a řeknul jí to s tým, že to je můj poslední dárek k Vánocám pro ňu. Měla jste ho

se tři malí kluci hádali, kdo má bojácnějšího tátu. Ten jeden říká, kluci, můj táta, ten se bojí. Jiu, ten, když v noci u nás někdo zazvoní, tak veme kuchyňský nůž a jde otevřít. Ten druhý říká, dědě, to nic není, můj táta je vystrašený, ten chodí spát se sekerou. A když se zatřesou v okna, jak jede auto kolem, veme sekeru, říká, halt, počkat, nikdo sem nesmí, tady se spí, jsou tu pokojní lidi, každý ho zabiju. A ten třetí říká, a to vůbec nic není, to já mám vystrašenýho tátu. Ten se doma bojí, že když moje maminka má noční směnu, tak chodí spát k sousedce.

No a to byl příběh ze života, teď vám řeknu anekdotu. To je to... Ono je to strašně těžké vyprávět anekdoty, že? Přišel Jarmil Hňáca, vedoucí drůbežárny za promovaným zootechnikem a povídá: podívej, Karlíku, já už si s tím nevím rady, chcípají mě slepice. No počkej, chcípají slepice. A mají takhle ty hřebínky tak a nebo tak? Povídá: hele, jedna tak a ta třetí štajf. Pravíš co? Dávej jim do mlíka rum. Přišel druhý den Jarmil Hňáca, říká: zootechniku, je zle, já to zkusil, chcípaj klidně dál. Ale nevadí, když to nepomohlo. Víš co? Ty je na den zažeň do kurníku, přikryj dekou. A v noci je pust na dvůr. Přišel další den, říká: ty zootechniku, já to zkusil, chcípají klidně dál. Pa nevadí, vem koště, hoň je po dvoře, až začnou takhle vyplazovat jazyky, tak je postříkej studenou vodou. Přišel další den, říká: zootechniku, já jsem uhoněnej víc než ty slepice, ale nic platný, chcípají dál, dneska chcípla poslední. Zootechnik říká: tak to je škoda, já měl ještě tolik krásných nápadů. Thank you.

No a můj kamarád, ten má ze Sasky teda mění. Ten ale krásnýho mopeda. Než to začal sázet, tak měl 3 domy, ale jemu jde o ten španunk. Já vím, je to lákavé, proč dělat, když by to šlo takhle nějak, že? 200 000 a nemusím nějaký ten týden dělat, že? Ale nedělejte to, víte? I ten, kdo pracuje od houkání do houkání, ohrožuje přímo svůj vlastní život. To si nedělám legraci, protože jsme měli strejčka, Zedník, Lojza Kobr, neznáte? Krásný, to víte, Zedník, to byly svaly, než tu cihlu, takhle sem a teď tu five a takhle, to jsou svaly. Toho unesli 2,5 litry, teda Zedník, jel jednou na lodi, já vám chci zdůraznit, jak je to nebezpečné pracovat od houkání do houkání, jel na lodi. Ta loď z neznámých důvodů něco narazila, že? A začalo se to potápět. Na té lodi byla směsice různých národů a různého náboženského vyznání. Tak to víte, začal fofr, to víte, co dělají lidi, když jim teče voda do bot. Byl tam Mohamedán, roztáhl kobereček. Allah, Allah, v životě už nebudu jít vepřu, Allah, záchraně, skočil do vody, utopil se. Byl tam křesťan, říká, pane Bože, já mám auto, kdo by v tom jezdil, já mám chatu, kdo by v tom bydlel. Pane Bože, takovouhle svíčku budu posílat do kostela, pane Bože, jenom mě zachraň, skočil do vody, utopil se, že? Jenom strejda, Zedník, ten se nemodlil, ten se spolehnul na ruce, tak jak to má být. Skočil do vody a plaval. A plaval a plaval. Už vám byl 150 metrů od břehu. Už viděl na břehu, jak lidi schánějí rum s čajem a lodičku, aby mu jeli naproti. 150 metrů, takový cancour jako fotbalový hřiště, že? A plaval a plaval, najednou loď, než sklouzla pod hladinu, naposledy bolně a táhle zahoukala. Strejda, Zedník, zařval, padla, přestal plavat, utopil se tady.

Václav Potůček. Povídá, u nás v Oplavicích máme teda takovou patálii, máme tam nějakého ventilšlauška. Já říkám, ventilšlauške, co blbneš? Vždyť ty tu svoji starou vlíkáš všude sebou. My jedeme na služební cestu, ty ji vemeš sebou. My jedeme na služební cestu do Prahy, do divadla, ty ji bereš sebou. Co blbneš? Ventilšlaušek říká, Potůčku, nezlob se, ale teda moje stará je tak vošklivá, že než bych jí dal pusu na rozloučenou, tak ji radši vemu.

0: kamarád můj, není tady. 20 let šťastně ženatej, přišel domů, říká: miláčku, miláčku, drahoušku, miluj mě jako psa. Říká: Toničku, co tě to napadlo? No vážně, miluj mě, aspoň dneska večer mě miluj jako psa. A jak tě mám milovat? No dej mi nažrat a pust mě ven.
1: Kdysi dávno se mě opravdu podařilo vylákat Miroslava Horníčka na hudební koncert.
2: Hudební koncert? To je pleonasmus.
1: To není pleonasmus, to je pěvecký koncert, že?
2: To není hudba, jo, zpěv podle tebe.
1: To netvrdím, ale hudební.
2: No tak mluv,
1: koncert je terminus technik.
2: Tak povídej, no povídám.
1: No nešlo to hladce, dalo to trošku práce dokonce, tak si náhoda mě musela sama v tom pomoct. Totiž bylo to tak. Já jsem měl dva lístky na koncert. Hrál jsem Beethoven, Debussy a Schubert. No já čekám, čekám, ta dívka jako obvykle nepřišla. Patrně jí do toho něco vlezlo. Mně to bylo strašně teďko najednou líto.
2: Žinantní,
1: ta vstupenka propadá. Najednou, koho nevidím, Miroslav Horníček. Povídá: Mirku, pojď se mnou na koncert, to máš jedinečnou příležitost, to se ti nestane každý den. A on se začal ošívat, jakože ne, a že má důležitější věci.
2: Měl jsem důležitější věc. A měl právě zkoušku s tou dívkou.
1: Že má něco kulturnějšího.
2: No, no.
1: A nakonec jsme, jo, hlavně prej, kdo hraje proti komu.
2: Ano, to já vždycky chci vědět. Já když jdu na nějakou takovou podívanou, takové to show, tak musím vědět, kdo s kým, proti komu, za kolik a tak.
1: No, já povídám, podívej se. Tady je to trošku jinak.
2: Ano, ano.
1: Teď tady dneska hraje Anšerl s Českou filharmonií.
2: Tedy ne proti České filharmonii.
1: A ona to povídá, ano, to bude nejlíp.
2: No,
1: a ještě říkal, no vlastně proč bych nešel, hudba vždycky byla mým koníčkem.
2: Tak jo.
1: Ano, a vždycky mě to mluvilo k duši, co bych vlastně nešel. A šli jsme.
2: Ano. Já jsem ti říkal, vylož mi určitý takový princip, jsem mu říkal, protože on je znalec hudby, že jo, viď?
1: No to neříkám, no, tím, no. Já jsem
2: já nemám rád takový, oni napíšou do programu Rašení jara, a teď se v tom vyznej, čeče. Když se otvírají Petr Klíča, kdy bledule a co tamhle ten pták, že jo, a tohleto.
1: To je a takhle to šlo porad. Já jsem byl za chvilku propocenej. Tak jsme si sedli a já jsem začal jaksi od Adama ho zasvěcovat. Povídám, podívej se, když hrajou dva, tak to je duo.
2: Ne, že... duel?
1: Ne, duel, to je duel, je, když zpívají dva v opeře.
2: A takhle, tak, a pardon.
1: To je duo.
2: Duo.
1: Když hrajou tři, je to trio. Mm-hmm. Když čtyři, je to kvarteto, nebo kvartet. Mm-hmm. Kvintet, to už je pět.
2: Já mám nejradši, když hraje šest.
1: Proč?
2: Já jsem měl si takovou tetičku, moje teta vyučovala na klavír. Veliká tedy odbornice na hudbu. A ta už se mě před lety ptala, co ty máš vlastně jaksi nejradši? A já jsem řekl, sex, teto.
1: No to už musí být dávno.
2: No jo, to bylo. To jsi ještě ty nebyl na světě.
1: No. A říkám, no a když je jaksi pódium plné muzikantů, no tak to je orchestr.
2: To mě zajímá, to jsem už taky viděl. Tam bylo muzikantů, čiče, hlava na hlavě, nabito bylo. A jak oni je sežerou, ty lidi? To je na inzerát, nebo přijou dobrovolně zahrát, nebo znají se ty lidi vůbec, zkoušejí to,
1: no,
2: předem?
1: Takhle to šlo pořád.
2: Jo.
1: Teď si představte, my se posadíme, najednou obecenstvo stichlo, přichází dirigent s taktovkou v ruce, takhle pokyne hlavou. Mirek povstal, uklonil se a řekl: dobrý večer.
2: No samozřejmě. Jsem četl Guta Jarkovskýho, oba jsem četl, a tam je psáno, že když pán zdraví, tak ten druhý má odpovědět.
1: No, načiž se začalo hrát a on se ke mně nakloně povídá, co hrajou? Já říkám, devátou. On povídá, už? To jsme přišli pozdě.
2: No ne, ale já jsem musel říct, že on mě vykládal naprostý nesmysl. Pamatuj, ty jsi mi on mi říkal, že prý se po jednotlivých větách netleská. Říkám, to vím. To dá rozum, že se po každý větě netleská, to vyhráli Marišu dva dny, kdyby se... To je blbost.
1: Představte si, že se ke mně nakloní a říká: hele, ten vedoucí, nebo kdo to je, se mě teda dvakrát nelíbí. Jo. Frak má, to jo, motýlka má, ale vychování mu trošku chybí.
2: Ano.
1: To bude tu celou dobu k nám zády povídat? A na co má tu, že ten na ty lidi zholí?
2: Ano.
1: On jim hrozí.
2: Samozřejmě. Četl jsem Makarenka, vím, že se to nemá. Jo. Jinými postupy se má.
1: Jo. A všimni si, prej povídá, že zatímco ten vedoucí ignoruje nás, tak ty muzikanti taky na něj trošku kašlou a čtou si tam prostě něco. Jo, a co prej odbory na to, že má v ruce rákosku?
2: No to by mě taky zajímalo. Dokonce si tam dělali zlomyslnosti, ten jeden hrál a ten druhý mu obrátil tam to čtení.
1: Aby ho si tam...

0: ještě ani neprázdnu do bubnu.
1: Ano.
0: Ale pojďte se, ten vedoucí je boxikuje některý z nich, to není fér. Prý jsme v demokracii, každý má plné právo se stejně
1: na práci, ano, že? Zrovna
0: ano, ano, no.
1: Který si nevrz za celý večer tam seděl.
0: Samozřejmě, že se začal zajímat o to, jak jsou placeni. Říkal, jako jestli mají všichni stejně, anebo jestli z té pauzy se jim jako strhávají z honoráře. A
1: ten bubeník uhodil jednou za celý večer. Tak mi neříkej, že má to tež, když ten tam furt hraje celý večer. Nemůže mi to tež, to je samozřejmě.
0: Můžu vám říct, že jsem se propotil. Pak jsem se mu snažil vysvětlit, že někdy se třeba taky stane, že se objeví solista. V tom případě, že to je třeba orchestr pro... koncert pro orchestr a housle, nebo pro orchestr a klavír,
1: no,
0: nebo
1: čelo, nebo, kdo to rozhoduje? Tam přijde solista a teď říkáš housle nebo klavír. Kdo rozhodne, na co to bude hrát? To mě. Při fotbale to hodí korunu, padne pana nebo lev a ty jdou buď tam, nebo tam se vidí. Ale tady, to mají házet korunu v koncertní síni, čiže jestli on bude housle nebo klavír.
0: Já ti to vysvětlím, až půjde po cestě domů.
1: Dobře, to...
0: Poslední jeho otázka byla, co prej bude příští číslo. Já povídám nedokončená v H-mol. Víte, co mi na to řekl?
1: No.
0: Že prej to je drzost, když někdo jenom protože je na mol, nedodělá své práci a jde s tím ven.
1: Ano.
0: Že prej v jiným podniku by s ním pěkně zatočil.
1: A taky jo, taky by si zatočil, samozřejmě, že jo. Ovšem nejkrásnější vůbec... Mildo, bylo, když hráli tu nedotaženou, nebo jak se to, tak jak ta hudba, jako kdyby se vzdalovala, jak tak byla pořád slabší a slabší a slabší z větší dálky.
0: Jak tě vynášeli.
1: Jak
0: mě nedají pokoj ani o přestávce, těch dotazů. Těch otázek a některý tak drzí otázky, například kdy vrátím vypučený peníze a takhle. Co pak se to vůbec sluší? Tak, na. Vážení diváci, chce z vás někdo něco vědět, co bych snad mohl zodpovědět? Ano, prosím.
2: Pane Kopecký, čím byste chtěl být, kdybyste nebyl hercem?
0: Herečkou.
3: Mistře, jak byste se bavil se sobou?
0: Řekl jste mistře?
1: Ale...
0: Vidím, že jste muž mimořádné inteligence. Prosím?
3: Jak byste se bavil, kdybyste byl se Sophie Lorenou sám?
0: Kdybych byl se Sophie Lorenou sám, tak podívejte se, to si tak moc vymýšlet nemusím, protože já jsem s ní opravdu večeřel. Když jsem, ano, v 58. roce jsem byl na filmovém festivalu v Cannes s filmem Muž z prvního století, byla veliká recepce, já to vidím jako dnes, nádherný na takovém ostrůvku, přenádherný prostředí, krásný to bylo. Takhle naproti mě seděl Alain Delon a Romy Schneiderová, tehdy ještě byli manželé, a ta Romy Schneiderová, já jsem furt na ní tak koukal, nejenom protože to je mimořádně krásná ženská, ale taky protože ona mě připomínala moje mládí, totiž její matka byla herečka, slavná herečka německého filmu, Magda Schneider. No a tak jsme si lámanou němčinou povídali, ona německy umí, povídali jsme... A potom jsem se tam nějak nachomejt, kdo si, už nevím, myslím, Anita Kajlichová, nebo kdo si mě přivlékl k té Sophie Lorenové, která se mnou ztratila několik chvílek rozhovoru. Ale ani na moment se mě nepodařilo s ní být o samotě, furt se tam plet mezi nás nějaký malej chlap, takovej plešatej, nějaký ponty, prej. A nenechal nás o samotě a nenechal. A ona takhle to... No a abych ji pobavil, tak jsem ji vyprávěl o Barandově.

0: Mimochodem, jednou už se mě skutečně někdo ptal na tu Sofii Lorenovou, jo? A já jsem tohle to vyprávěl a z obecenstva přišel dotaz. Co myslíte, jak by se zachoval Horníček s tou Lorenovou? Jako bych já to mohl vidět? No já jsem říkal, no co by Horníček? Především by se začal vytahovat, že zná mě. No a ukecal by ji, to není problém, to u něj není problém, že? No. Kdybych vyhrál milion, no, řekl bych si, taky dobrý. No. Řekl bych si, lepší něco než nic. Lepší než když kopne kůň. No a přiřadil bych to k svým už vydělaným milionům. Prosím, co byla ta otázka? No, ale moc to neříkejte, jo, nahlas. Aby se to jako neujalo. Kdybych měl být popraven, tak moje poslední přání by bylo, aby se poprava nekonala. A kdyby to neprošlo jako nápad, jo, pač takhle jako nápad, takhle je to blbost, ale jako nápad je to výborný. Tak bych žádal elektrické křeslo. Určitě by nefungovalo. To mám před každou premiérou. To si vždycky přísahám, říkám, proč já jsem se naučil, proč já jsem se neučil. Proč já jsem, táta, otec mi to říkal, uč se chlapče, špatně dopadneš, už je to tady. Ano, můj otec chtěl, abych byl průmyslník. On si přesloval, už to viděl, Kopecký and Company. Kožešiny ve velkém, Paříž, Londýn. Paříž, Londýn, Amsterdam, New York, všude velká firma kožešiny, no. Já jsem mu říkal, tati, slyšel jsi někdy slovo říjnová revoluce? Víte, když jsem se na tu dobrou tvář svého otce... Když jsem se na tu bezelstnou tvář svého otce podíval, tak jsem viděl, že to neslyšel. No, vidíte, dneska by ho stejně už nějaký obrovský koncern nebo monopol kožešinovej stejně rozemlel jako prášek a stejně by z toho nebylo nic. Zajímavý, já jsem nic nevěděl, ale jakýsi čuch. Řekl by takový instinkt, co si tam mě napovídalo, že tudy cesta nevede. A tak jsem prostě, tak jsem ty kožešiny trošku flinkal. No, ještě něco? Ano?
1: Jak snášíte ženský tělo, co si myslíte o ženském pláči?
0: O ženském pláči si myslím, já bych vám to řekl, já vám to řeknu líp, ústy básníka. Jestli si vzpomenu. Ano, plakala byste. Je hroznější věc v světě celém, než dům, kde žena zklamaná se denně trápí nad manželem v své samotě jak prodaná. Plakala byste. A co zmůže slzí prout, než vzuřivost mě uvrhnout? To je Puškin. Ženský pláč je něco nesnesitelného. Nesnesitelné. Mimochodem, to je nejstrašnější tyranie sas. Žena svým pláčem vám dovede zkazit všecko. Kolikrát já jsem šel na zálety a měl jsem dobrou náladu. Ne, ona mi to zkazila pláčem. Já jsem z toho večera neměl nic, ona mi prostě vlastně plivla do toho vína. Je to nejstrašnější. Kdyby řekla partnerka, kam jdeš, a ti to zakazuju. Bych byl na koni, řekl bych, co mi zakazuješ? A šel bych, jako Jánošík, tvrdě čelem bych šel za svým. Ale když vám začne ženská brečet, tak jste bezmocný. To jste bez... Co s tím? Ano?
2: Jedna slabá žena se hlásí o slovo.
0: Aha, když řekne žena slabá žena, tak vytáhá ty nejsilnější kalibry.
2: Jsem od Tisku.
0: No vy to říkáte, jako jsem od Neštovic, mám.
2: Ráda bych vám položila několik otázek na tělo.
0: Na tohle?
2: Máte snad jiný?
0: Ne.
2: Škoda.
0: No, začala jste výborně, jo. Tak tím jste si mě koupila, prosím.
2: Jak jste se dostala k divadlu?
0: To je dobře, že se ptáte a že ta otázka není napsaná, protože tady strašně záleží na tónu. Tón macht Musik. To je jako v té anekdotě, jak rodiče dostanou telegram od svého kluka, který je na vojně, jo? A otec říká mamice, podívej se, tak se podívej, jakýho nevychovanýho drzýho spratka jsme si to vychovali. On si prostě pošle telegram, táto, pošli peníze. A maminka veme ten telegram a říká, teď ty neumíš číst. On přece píše, táto, pošli peníze. A zrovna tak je to s touhletou otázkou. Ta otázka taky může znít, no jak, vy jste se dostal k divadlu?
2: Co si myslíte o vlastním herectví?
0: No, můj názor na vlastní herectví, řekl bych na vlastní tvorbu, na určité prohlubně, řekl bych, a sondy, které provádím do lidských duší, na určitá stvárňování a na určitá přetělesňování, ano, která tedy dělám ve svém, tak a protože pochopitelně hraju sice rychle, ale nikoli v povrchně, to vždycky, ano, říkám kolegům každý večer před představením, hele, budeme hrát rychle, ale nikoli v povrchně, jo? No tak můj názor na vlastní tvorbu prodělal určité změny. Když mě bylo 20, tak jsem říkal Chaplin. Když mě bylo 25, tak jsem říkal Chaplin a já. Ve 30 jsem říkal já. Ve 40 letech jsem říkal já a Chaplin. A teď už říkám jenom Chaplin.
2: Mildo, mají být ženy snadno nebo těžko získatelné?
0: Co to mají? To žádný předpis není, no tak některá je taková, jiná je zvonaká. Podívejte se, u některé ženy je síla v tom, že je jakoby nedobytná, že jo? A že tedy dělá ciráty. A u jiné je zase ta síla v tom, že nedělá ciráty. Že to bude, řekl bych, ano! Že to bere útokem. Přiznávám se vám k tomu, že, ale prosím vás, na mou duši nechápejte to teď lascivně, ani dokonce pikantně, to je fakt. Tento druhý typ žen, které nedělají ciráty, jsou v mých očích malý stupínek mravně vejš. Oni, jak si řekl bych, nekšeftují se svým ženstvím a nehrajou ten teatr, kterou někteří muži, bohužel většina mužů má ráda a potřebuje, aby si to vážila. Jsou lidi, kteří nedovedou ocenit, když ta žena je upřímná a nedělá se rád. Jo? Jo, je to tak. No, já si myslím, že tak jako muži se vychloubají tím, koho všeho dobili, tak ženy zase se vychloubají tím, koho všeho odmítli. A myslím si, že takovou obranou pózou je to dát najevo, já jsem nedobytná. Já jsem nedobytná. Tady marně děláte obchvat, pane. Marně koulíte očima. Marně vysunujete bradu, pane. Já jsem nedobytná. A jsou ženy, které s tím pochopitelně dosáhnou velikých úspěchů. Kromě toho, některé ženy odolají i těm nejsilnějším náporům. Pánové, já vám mohu říct neocenitelnou radu. Čím dobydete většinu ženských srdcí? Čím se vetřete do ženských srdcí? Já vám to řekl. Květiny, orchide nebo růže. Koš květin, ale pozor, uprostřed ovar. Ano, uprostřed vepřová hlava. Něco k snědku. Ale místo citronu útlý svazek básní. Velmi rafinované. Něco pro cit, něco pro fantazii, něco k snědku. No, teď i v přírodě to vlastně je tak zařízené. Když to pozorujete, ty sladké lásky hry, to je nádherná podívaná. Podívejte se, dejme tomu na náš kur domácí, jo? Taková slepice a kohout. Viděla jste někdy, když kohout po dvoře honí slepici?
2: To jsem viděla.
0: Já jsem z venkova, viděl jsem to milionkrát a vždycky jsem si říkal, co pak se asi v té slepičí hlavě, v tom mozečku děje. Já jsem na to přišel.
2: Ne.
0: Když kohout běží za slepicí, tak si říká, tak teď jí potvoru dostihnu a zmocním se jí. A kdyby náhodou ne a nevyšlo to, tak jsem se aspoň proběhnul, no. Furt lepší než nic. Slepice naproti tomu si říká, teď musím ještě dvakrát oběhnout ten dvůr, aby on si neřekl, že jsem lehká.
2: Děkuji za odpověď, ale vy jste mě strašně překvapil, milý.
0: Čím pak? Že mluvím primule, no?
2: Ne, ne, to je naprosto samozřejmě u vás to, ne, ale vy jste mě překvapil tou odpovědí v půlce té odpovědi. Já jsem se domnívala, že vy máte raději ženy rafinované než upřímné.
0: Ne, no tak to není pravda je, že už jako kluk jsem měl raději takzvané vampy. Když si to byla v americkém filmu Joan Harlow, slavná teda, protože zemřela. Já jsem vždycky miloval tyto vampy, nikdy mě nic neříkalo čisté, otevře, blankitné oči, modré, to je to nic nevím. Ano, ano, ne, jak si netrpím tím stařeckým komplexem prznit mládí. Tak pravda je, že jsem vždycky měl radši ženy vampy. No já jsem s tou Harlowovou chodil, ale ona o tom nevěděla.
2: A teď se vás mohu zeptat, co soudíte o stáří?
0: No, to je nádherná otázka. O stáří soudím, že je to jediný způsob, jak se dožít dlouhého věku.
2: Mildo, chtěl byste být krasavec?
0: Chcete tím říct, že nejsem?
2: Zapomeňme na to, ano?
0: Výborně. No, chtěl bych být krasavec. Samozřejmě, zkusmo, experimentálně, na nějakou dobu, ne furt. Chtěl bych to poznat, řekněme tak půl roku, dejme tomu. Protože jsem duše zvídavá a zajímalo by mě to, jako by mě zajímalo třeba, co se děje v hlavě koně. Jo? Tak bych chtěl taky poznat, co to s lidma dělá, když je člověk krásný. Jaký efekt to hodí, protože vím, že to hraje velkou roli. Obrovskou roli to hraje, větší než lidi tušej, ani si to neuvědomují, protože vnímáme svými smysly a krásný člověk lahodí našim smyslům. Ten má napůl vyhrán. Jenom si zase na druhé straně říkám, abych potom jako krasavec nenosil nějakému ošklivému kufry.

0: Poraďte mi, jak má vypadat ideální muž. No, na první pohled.
1: No tak to nevím. Na první pohled to nevím.
0: Tak na druhý pohled.
1: To bych věděl, ale je mi ženatní to říct.
0: Tak mi to napište.
1: To je velice těžká otázka. Protože ono je nás pár.
0: Jste šťastný v manželství? Neodbytná otázka.
1: Já jsem se domníval, že to má být veselý večer. No, prosím. No, ale když jinak nedáte... Já vám odpovím, no. To je taková otázka asi jako, kde pak račte mít mateřské znaménko. Především, má drahá, já si myslím, že to je absolutně špatně a falešně položená otázka. Manželství přece není od toho, aby byl člověk šťastný. Manželství je spíš od toho, aby člověk vůbec byl. A to v přímém i přeneseném slova smyslu. Podle mého názoru by manželství mělo být uchráněno před dvěma extrémy. Před přílišnými nadšenci a přílišnými pomlouvači. Obojí spolu souvisí víc, než byste řekli. Jsou to spojité nádoby. Ti první se velmi záhy mění v ty druhé. Podívejte. Jestliže dva mladí lidi jdou do toho, ale nevědí, do čeho to lezou. Jestliže si to pletou s něčím jiným, se zlou se potáží. Jestliže mladí lidi, kteří se berou, nevědí, o čem ta povídka nebo ta píseň, kterou nazýváme manželstvím, o čem je, že to není o lásce, že to není o erotice, no to už vůbec ne. Že to je o zodpovědnosti, o výchově dětí a prostě manželství, že je zcela rozumná, praktická, utilitární, sociální instituce, když toto nevědí, velmi brzy dojdou k určitému rozčarování a kydaj na to hnuj. Najednou ty očička prostě se divějí, co se to vlastně děje. Ale to není vina manželství, to je vina jejich. Manželství je o dětech. Podívejte se. Národ, společnost, stát potřebuje další pokolení. A vy na vlastní útraty mu je vychováte. A navíc to ještě prožíváte jako své subjektivní štěstí. Abych to řekl stručně, no manželství, no není to nic ke chlubení, ale není to taky žádná hamba. Podle mého názoru manželství je jedna z nejrozkošnějších, nejrozumnějších a nejpraktičtějších věcí na světě. Manželství přece není od toho, aby člověk žil pořád na vlně neustálého blaha a rozkoší, v neustálém slastném rozkochání. Spíše je od toho, aby snáze v duševním i morálním zdraví mohl přežít všechny obyčejné, všední, nesváteční a neslavnostní chvíle života, kterých je drtivá většina. Protože, to si přiznejme, lidský život se neskládá z nedělí a svátků, ale z všedního dne. Že ano. Podívejte se, být milenci, to není tak těžké. Je to umění. Je to také umění. Ale to už je luxusní umění. Přijít dvakrát denně nebo dvakrát týdně na schůzku, navoněnej, naparáděnej, naloženej, načechranej, že ano, no to umí každej, to dovede každej. Každej Honza najde svou káču, samozřejmě. Ale mít vedle sebe někoho od rána do večera, vidět ho ve všech možných situacích a nestratit jeho úctu, nikdy tomu nedat klesnout pod hranici vkusu a určité kultury, panečku, to je umění. Podívejte se, ta óda, ten chvalospěv, který tady říkám, to platí o manželství. Ale kromě toho existuje ještě něco, co všichni dobře znáte. Pardon, pozor, nemyslím z vlastní zkušenosti, to ne, ale z doslechu, z ústního podání, z druhé ruky, z literatury, filmu, z humoristických časopisů. Existuje taková karikatura manželství, taková maloměšťácká spotvořenina manželství. Maloměšťák spotvoří vše, čeho se dotkne. Každá kytka mu zvadne v rukou. Jak by mohl nespotvořit taky manželství? Podívejte se. Maloměšťák z manželství udělá takovou nesvobodnou komunitu, ve které chřestí okovy. To je ten případ, kdy dva lidi, kteří spolu žijí, si vzájemně otravují život. Místo, aby si ho zpříjemňovali. Každý z nich je současně žalářník a vězeň. A to zároveň. Takovéto manželství se skládá, to je moje jaksi terminologie vlastní, že ano, já to dosud tedy nemám jaksi patentováno, nedal jsem si to, no ale prosím, já vám to řeknu. Takovéto manželství se skládá ze dvou základních typů. On, to je ta maskulinní část, to je takzvaný ženáč. Pozor, ženáč není člověk ženatý, ženáč je člověk nadmíru ženatý. Příliš ženatý. Pán Dantem, doplňkem, partnerem ženáče je potom, jak já tomu říkám, žena slepice, neboli kvočna, čili puťka domácí. Že? To má svůj dobrý důvod, proč urážím ten nevinný kur. Mimochodem, takováhle ženská, když si dá k obědu kuře, tak je to vlastně kanibalismus. Víte, on taky koeficient inteligence slepice a takovéto manželky není tak příliš rozdílný. A za druhé, prosím, to všechno, co taková žena říká svému ženáči doma, takové ty řeči, já už se to nepřeju, a tady, když jsi přišel pozdě z řehne, tak jde to smil, kamarádi, ať mu klíče, a to ne. No to všechno se dá prakticky odgdákat. Na to je škoda používat lidské řeči a naší krásné češtiny. To má svou hodnotu zvukomalebnou, to jistě ano, ale kdybychom to zapsali, zjistili bychom, že myšlenková a intelektuální potence toho je na úrovni slepičího kdáku. Takováto slepice domácí, pozor, takováto domácí slepice není neškodný tvor, a právě naopak. Velmi nebezpečný tvor, velmi nebezpečný. Ona má totiž takové veliké fiktivní, imaginární, pomyslné, ale o to nejméně účinné nůžky, kterými přistřihuje tomu svému ženáči křídla. Kdyby mu náhodou narůstala, kdyby hrozilo nebezpečí, že by se v té hlavě ještě mohla narodit myšlenka. Nějaký vznět, touha po rozletu, ještě potřeba něco od sebe nebo od života chtít, vezme slepice nůžky a šmik, křídla ustříhne, aby se životem spíš ploužil, než létal. Má to logiku, taky se líp do té cely vejde. Když takový ženáč má volno, když má vycházku, tak si vyjde do hospody mezi ostatní ženáče a fotry. Musím vysvětlit, fotr to není otec někoho, ačkoliv je to tedy od německého fáto. Fotr to je mentalita, to je předčasné odumírání smyslů a duševní lenost. To může být 20letý kluk a vy poznáte, že to je fotr. Že to po 30 zabalí, stáhne roletu a řekne, maminko, zavíráme, karneval se nekoná. A teď už si jenom bude plnit břicho, polírovat automobil, valit si svou kuličku, ten svůj kapitálek, erotiku i sex pověsí na hřebíček, anebo aby to bylo ještě bezpečnější, to zavře do šuplíku a fotrovat jí dál. Ten si vyjde do putyky mezi ostatní ženáče a fotry, tam si uleví velice tlustým, uzeným fórem o manželství, o své ženě mluví moje stará, nebo mamina, velmi, velmi povznášející, že ano. To navozuje přímo erotické dusno, že ano. No, vrátí se domů a živoří dál. Máte-li dost trpělivosti, já vám povím historku, která se opravdu stala. Byli dva. Typický ženáč a typická slepice. Tato paní nejenže byla přeukrutná satorie, ale ona byla i přeukrutně pořádná. No, vy řeknete, co má vejít. Pořádku, milovnost, to je přece nádherná a krásná ctnost. Jářku, to je. Každá ctnost je krásná, jen se to s ní nesmí přehánět. Se ctností to je asi jako s parfémem. Několik kapek to je rozkošné, ale polít se celou lahví voňavky, to je nesnesitelné. Tato paní nahony páchla ctností. U nich doma to nebyl byt, to nebyl domov, to byla vitrína na ukazování. Jak říkám, všechno, když se to přehání, tak se nakonec zvrhá ve svůj pravý opak. Všude vzorná čistota, nikde smítko, nikde prach. Každá sklenička měla své místo, každý hrneček, ale co hrneček? I to ouško muselo směřovat určitým směrem, ona by to poznala, kdyby s tím někdo pohnul. Koberec musel ležet na určitém místě, na určité parketě, ona by to poznala, a tak dále, a tak dále. Samozřejmě, že se u nich nepil alkohol, to je samozřejmě. Karty se hrát nesměly, kouřit, no to už vůbec ne. Od kouře žloutnou záclony. Ty plíce, to by jí nevadilo, ale ty záclony. No, takže žloutnul manžel. No, jakž takž se v tom bytě smělo trošku dejchat, ale zas ne moc, aby nebyl vítr. Tahle ta paní měla jedinou dobrou vlastnost, a to tu, že měla maminku. A ta maminka měla druhou dobrou vlastnost, že bydlela za Prahou. Z toho plynula ženáči jedna výhoda, že vždycky jednou za měsíc v sobotu, první týden v měsíci, si ta paní zabalila saky paky a jela za tou svou maminkou s proviantem na návštěvu. V sobotu odjela, v neděli dopoledne se vrátila. Ženáč mezi tím, jak vytáhla paty, uspořádal doma mohutný flám, byt potom uklidil, paní se vrátila a nepoznala nic. Tak to šlo léta a ona nevěděla nic. Netušila, nevěděla nic. Až jednou. Přišla sobota, paní zabalila kufry, ženáč jí doprovodil na nádraží, pohladil tu lokomotivu, prohodil pár slov se strojvůdcem, zeptal se opatrně, jestli mají dost uhlí, aby se náhodou nemuseli vrátit, zamával své ženě mizející v dáli a spěchal domů. A kamarádi se teď začínají slézat jako šváby na pivo. Jeden má flašku pod paží, druhý nese karty, třetí si vede slečnu. A teď vám v tom bytě nastanou orgie. Mazali se karty, plivalo se na zem s pažitkem. Ta rozkoš. Ženáč si zapálil doutníka a odklepával popel na koberec. No, herm paradís, pánský to ráj. Oni měli takovou nepsanou, ale vždycky velmi korektně dodržovanou úmluvu, že když ten flám končil, tak v jednu, ve dvě, ve tři hodiny, to je jedno, všichni muži beze slova na sebe mrkli, sundali si saka, oblékli si zástěrky a jali se dávat ten byt do původního stavu. Jeden měl nádobí, druhý luxoval, třetí dával na místo hrnečky, ta ouška to už měli zakreslený a tak dále. Byt dokonale uklidili, nikdy na nic nezapomněli, v pokoji a míru se rozešli a všecko bylo v pořádku. I stalo se, že v neděli ráno šel jeden z účastníků toho flámu se svým malým klukem na procházku. A tu si uvědomil, že bez děky proti své vůli se ocitl poblíž toho domu, kde včera v noci řádili. Zazvonil, nad vizitkou se zvedla záklopka a objevilo se takové studené rybí oko. Dveře se pootevřely, tam stála ta paní, no, Elza von Brabant, ale v takovém kyselém octovém nálevu, řekl. A pravila, tak jen pojďte dál, holoubku. Ten pán měl jemné ucho a už v tom tónu postřehl cosi zlověstného. Proboha, co se stalo? A ta paní pravila, tak jen pojďte, já vám něco ukážu. A vedla ho ke koupelně, otevřela dveře, A tam ve vaně spala zapomenutá slečna. Abych skončil v duchu Ezopových bajek, to jest moralitou, co z toho vyplývá, lajdáctví a šlamperaj při úklidu se nevyplácí.
0: Trapas. Trapas.
1: To bych řekl, to je trapas jak?
0: Jak dům. Nemohl byste mě říct nějaký trapas ze svého života? Dejme tomu divadelního života.
1: Dobře. Je tomu velmi dávno, kdy jsem byl členem Studia Národního divadla, jeho šéfem byl Jindřich Honzel. Muž s velikou autoritou, my jsme si ho všichni velmi považovali a právě byla to veliká osobnost. A já jsem měl vždycky, a ještě mám furt takovej zvyk, že před představením vždycky jdu k oponě a dívám se tou proslulou, každá opona má tuto dírku pro herce, dívám se dírkou v oponě do obecenstva, abych věděl, pro koho ten večer hraju. Jednou večer, před začátkem představení, já se dívám tou dírkou a vedle mě stál kolega Brousek. Jo? V páté řadě vám seděla černá, krásná holka, rasy. No něco pátkovýho, já jsem se koukal. Něco tak krásného, to by byl přímo hřích to hospodinovi nepochválit. Já povídám Brouskovi, podívej se. Brousek přiklek a taky se podíval a povídám, no jo, to je holt věc. Já říkám, no tak co uděláme? No to je jednoduchý. Tak jsme vzali takovou škartičku, letříček, brýfeček a napsali jsme tam, já jsem tam napsal. Krásná, neznámá. Já byl ještě blbější než teď. Krásná neznámá. Jestliže vaše krása láme mužská srdce, nesete za to zodpovědnost. Počkejte na nás po představení ve foaje divadla. Vaši Miloš Kopecký a Otakar Brousek. Zavolali jsme uvaděčku a řekli, aby té dívce v páté řadě ten lístek dala. A teď jsme se dívali a pozorovali. No a viděli jsme, jak ta dobrá žena jde tou uličkou v Mozarteu, tenkrát to bylo rozděláno takhle napůl, jak jde a hledá, a konečně tu dívku spatřila, dojde k ní, předává jí ten lístek, ta dívka takhle ten lístek vzala, otevřela kabelku, dala ho dovnitř a kabelku zaklapla. A my jsme skoprněli. Říká, no tak to je tedy, co teď? Ona si to ani nepřečtla. Já říkám, to si to přečte o přestávce, teď se s tím nechce jaksi rozptilovat. Prostě uvidíme. A hrálo se. No my jsme hráli. Skončilo představení, my vyšli do foaje. Tam nikdo nebyl. Na ulici nebyl nikdo, ve foaje nikdo. Byli jsme trošku zklamáni, chvilku jsme zaraženě čekali, já jsem úplně přemýšlel, v čem jsme se dopustili chyby. Ještě jsem si říkal, že by snad naše umělecká kreace tu dívku jako odpudila, no to je vyloučený, to jsem zavrhnul. Nepřišla, povídá Brousek, půjdeme. A já říkám, její škoda, ona se okradla. A šli jsme domů a zapomněli jsme na to jako na smrt. Asi za týden se hrála opět Mášenka a já a Brousek jsme seděli v šatně před zrcadlem, tak jsme se líčili. Když tu najednou vstoupila sekretářka ředitele Honzla, slečna Karasová, a pravila. Pánové Kopecký a Brousek, prosím do kanceláře, k soudruhu řediteli Honzlovi. My jsme se na sebe udíveně podívali a já povídám, Oto, to je výborný, den, dostaneme přidáno. A šli jsme. Já jsem se v té chvíli podoval trošku oné krávě, která vedena jsouc na jatka pravila druhé krávě, to dámo bude asi kvůli očkování. V kanceláři už seděl u stolu Jindřich Honzl a vypadal neprostupně. Brousek se posadil naproti na židli, já v moutném plnovousu profesora Okajemova vedle něj. Slečna Karasová se tiše zasunula do kouta k psacímu stroji a bylo ticho. A já jsem uvažoval, jestli ten Honzel teďko hledá vhodná slova, jak si sdělit nějakou radostnou zprávu. No, na moment mě taky napadlo, že by to nutně třeba ani nemusela být radostná zpráva. Ale hned jsem to zase zavrhl. Konečně Honzel promluvil. Za pravidelného dotýkání se prsteníkem pravé ruky špičky nosu, jak měl ve zvyku, spustil velmi obšírnou a naprosto vědecky fundovanou přednášku o vzniku a vývoji divadla, o jeho smyslu a společenském poslání. No a my dva jsme tam seděli úplně v recesi. Já jsem si ještě říkal, hele, no jo, on chce vzdělávat soubor a začíná u těch nejlepších. Ten humor mě měl záhy přejít. Na to Honzel prudce odbočil a přešel k jiným formám jevištního umění, řekl bych periferii, jaksi ke kabaretům, šantánům, barům a podobně. Jsou takové profání podniky, pravil, kde si pánové ze svých lóží zvou pochybné ženštiny, tanečnice nebo artistky po jejich produkci k sobě do chambre separé. To je známé a odpovídá to tomu prostředí. Ale je neslýchané, pokračoval se znatelně zvýšeným i silnějším hlasem, je do nebe volající a kuriózní představa, aby si pokrokový a vážný umělec, notabene socialistický umělec, aby si zval a obtěžoval počestnou ženu z obecenstva. A zase bylo ticho. My jsme tam seděli úplně na větvi jako zařezaní. Když to ticho najednou jaksi dostatečně vyčerpalo naše nervy, pokynul Honza slečně Karasové a řekl: podejte mě prosím to svinstvo. A slečna Karasová mu podala malou, nám povědomou obálku. On z ní vyňal lísteček a četl, musím říct, rozkošným způsobem četl: krásná neznámá, zraňuje-li váš oslnivý zjev mužská srdce, nesete za to zodpovědnost. Nenechte nás vykrvácet a počkejte na nás ve foaje po představení vaší Otakar Brousek a Miloš Kopec. My jsme byli paf. My jsme stáli před největší záhadou, jakou si můžete představit. To bylo nevysvětlitelné. Jak ten člověk přišel k tomuhle? Já to zkrátím, já vám řeknu poentu. Ta dívka, to byla hospodyně Jindřicha Honzla, Maďarka, neuměla slovo česky, myslela, že to je vzkaz pro svého šéfa, šla domů a dala mu to.

0: Dobrý večer, vážené a milé obecenstvo. Pohled na vaše rozdychtěné tváře mě přivádí poněkud do rozpaků. Snad by bylo nejlépe, kdybych vám úvodem něco zaspíval. Ovšem tolik legrace zase ode mě chtít nemůžete. Na tanec mám příliš olšové nohy, takže s tím taky nebude nic. Takže jak na to koukám, já se vlastně živím jenom mluvením. To dělá víc lidí, že se živí jenom mluvením, ovšem já s toho musím platit daně. Spatřujte v tom polehčující okolnost. Nicméně vás na dnešním večeru vítám ze srdce a rád, protože vy, to znamená obecenstvo, vy jste na každém kulturním podniku činitel nejdůležitější. I když si to třeba ani neuvědomujete, a i když se s vámi mnohdy a mnohde tak nezachází, ale v moci obecenstva je skutečně všecko. Může svým zájmem ze zcela průměrného programu vytvořit docela snesitelnou zábavu, v což v dnešním případě doufám. A nebo naopak svým nezájmem může věc dobrou a vynikající docela popravit. A podle této schopnosti, nebo chcete-li tedy neschopnosti obecenstva, dotvořit si představení, abych tak řekl, k obrazu srdce svého, máme obecenstvo rozděleno do určitých kategorií, asi tak dejme tomu, jako mají číšníci rozděleny své hosty. My herci bohužel ne podle výše spropitného. Tak takovým nejnápadnějším typem diváka je divák zimomřivý. To je takový, který tleská všemu, ne že by se mu to líbilo, ale prostě proto, aby se pohybem zahřál. To bývají v přechodovém období, jaké teď prožíváme majitele bytů s ústředním nebo s etážovým topením. Jím podobný je divák, kterému říkáme milostný, ten by taky nejradši seděl doma. Ovšem ve dvou a do biografu, kde je větší tma, tam už nebyly lístky. Tomuto obecenstvu, jak vidíte, o kulturu vůbec nejde. A v tom se právě podobá některým našim kulturním referentům, osvětovým inspektorům a nebo novinářům. Další kategorii je divák, kterému říkáme vyjevený. To je někdo, kdo se kouká na něco, na co si vůbec nekoupil lístky. Při naší složitější distribuční síti je možné opravdu ledacos. Například, že dotyčný sedí na leteckém dni v Ruzyni, ačkoliv chtěl vidět varhaní koncert u svatého Jakuba. A nebo je to někdo, kdo šel opravdu na to, co je uvedeno na plakátech, a pak jaksi ve srovnání se skutečností vyjeven ještě víc. Takovou českou specialitou je divák, kterému říkáme psavý. To je takový, který píše pořadatelům a někdy také do novin, že se pořad pracujícím nelíbil. Dopisy na toto téma začínají většinou takto. Pracující celého kraje X jsou plným právem rozhořčení a tak dále a tak dále. Šetřením se obyčejně zjistí, že se pracujících nikdo neptal a že dotyčný sám vůbec nepracuje. Pak je divák tajnosnubný. To je takový divák, který sedí, tady to nepřichází pochopitelně v úvahu, ale někde ve větším sále, někdo, kdo tam sedí na černo, buď s cizí paní, nebo s cizím pánem. Ten z toho nemá vůbec nic, protože trne jenom hrůzou, aby ho neviděl nikdo známý. Pak je divák naivní, čili duše bezelstná. To je buď tedy někdo, kdo ještě nikdy na žádném kulturním podniku nebyl, což by byla záležitost raritní, a nebo je to fantasta, který přes četná životní zklamání stále ještě doufá a věří, že uvidí to, co vidět chtěl, že se pobaví a že se zasměje. Takový divák je velice vzácný a nemusím vám ani říkat, že dnes už snad ani neexistuje. A konečně takovým interním označením pro naprosto mrtvé, tupé obecenstvo je název Holanďani. To vzniklo za druhé světové války, kdy skupina českých estrádních umělců účinkovala pro české dělníky nasazené v Reichu. Bylo to představení velice úspěšné, až na to, o kterém mluvím. Tam, kde jinde byly salvy smíchu a bouře, potlesku, tak tam sedělo obecenstvo tentokrát naprosto tupě a mrtvě zíralo. Dodatečně se zjistilo, že čeští estrádní umělci jakýmsi organizačním omylem účinkovali pro obecenstvo národnosti holandské. Dnes je tomu mnohdy jinak, v hledišti sedí české publikum, ale snad my na jevišti hrajeme holandsky. Zdálo by se tedy nad výčtem těchto kategorií obecenstva, že už vlastně není pro koho hrát, ale pravý opak je pravdou. Jako červená nit se všemi kategoriemi obecenstva proplétá ta odrůda nejvzácnější. To je takový divák, který dosud chodí zbožně do divadel, odaně naslouchá, kterému ještě všechno není jedno a který touží být očarován a okouzlen. A uvnitř této lastury
1: je divák perla. To je takový, který si ke všem zmíněným atributům navíc kupuje lístky za vlastní peníze. Sláva mu, protože jeho bude i hlediště nebeské. Ovšem, aby měl divák na co chodit, tak se pochopitelně musí hrát. A všemu tomu, co divák vidí, i tomu, co by někdy bohužel vidět neměl, si jaksi souborně říká představení. Ta jsou pak různá, například operní, kde se za doprovodu hudby pouze zpívá. Tady by ovšem dopředu neinformovaný divák patrně těžko porozuměl, a proto má pro něho opera dopředu připravený natištěný program, ve kterém je vytištěn i obsah zmíněné opery. Tyto obsahy mají roztomilý sloh 5. ročníku základní 9. školy a jsou přibližně už 100 let na této literární úrovni. První dějství. Ve starém mlýně žije mlynář vdovec. Má dceru Růženku, která vroucně miluje Františka, chudobného to učitelského pomocníka. Otec jí oznamuje, že ji hodlá provdat za staršího bohatého mlynáře ze sousední vsi. Růženka pláče a posléze padá do mdlob. Druhé dějství. Na starém hradě žije kníže. Růženka přichází prosit, aby její František byl jmenován definitivním učitelem. Kníže se rozlítí nad její opovážlivostí a vykáže Růženku ze zámku. Růženka plačíc odchází. Proměna. Růženka bloudí po lese, hladová a unavena usíná. Zjevuje se jí víla, která má podobu její zemřelé matky a slibuje Růžence pomoc. Růženka se radostně probouzí do nového dne. Třetí dějství. Přicházejí svatebčané a starší, bohatý mlynář, ženich. Je velmi parno. Mlynářovi se udělá nevolno a umírá. Přichází František a oznamuje všem, že mu byl právě doručený jmenovací dekret. Růženka děkuje víle matce a provdá se za Františka. Všichni se veselí. Někdy ovšem i po přečtení programu divák neporozumí stejně, protože některé opery, například Verdiho Trubadur, jsou zcela obsahu prosté. Dále tu máme k dispozici balet, kde se opět za doprovodu hudby pouze tančí. Tady bude dobře, osvojí-li si divák dopředu určité baletní samoznaky. Například, když se milují, uchopí se v pase, střídavě kmitají nožkama sem a tam a ve skocích dovedně laškují. Když se naopak chtějí dát rozvést, zakrývají si obličej rukama, couvají od sebe pospátku a kývají se ze strany na stranu, jakože tomu sami nemohou uvěřit. Opereta. Ta hraje, zpívá a tančí vše v jednom. Ovšem, děje operet bývají, jak se říká, trošičku přitažené za vlasy. Takže operetu provozujeme hlavně kvůli hudbě, protože jsou v ní takzvané evergreeny, to je z anglického evergreen, tedy písně věčně zelené, například Zelení hájové nebo Na dílouce zelený. Opakem je pak nevergreen, tedy písně nikdy zelené, což může být třeba Černé oči, proč pláčete, nebo Kladno, ty černé kladno. Pak jsou představení, kterým se říká přesilovka, to je vzato z kanadského hokeje, v originále se tomu říká power play, a znamená to, že na jevišti je víc účinkujících než v hledišti diváků. A pak jsou představení prázdná úplně, ovšem tomu se už potom neříká představení, ale umělecký čin. Docházíme ke královně, tedy ideologické královně divadelních zbraní, kterou je nesporně činohra. Také činohra má pro diváka dopředu připravený vytištěný program, ovšem zásadně v něm neprozrazuje divákům děj dopředu. Naopak, divák by cítil jako určité fópa vůči sobě, kdyby se, dejme tomu, z programu na Lucernu dozvěděl, že si nakonec mlynář nevezme bohatou kněžnu, že opovrhne jejími nadměrnými metry v zámku a že si vyvolí docela prostou a chudičkou Haničku. V programu je pouze pojednání ke hře, které obsahuje základní údaj, kdo kdy koho v té hře hrál. A je tam zároveň uvedeno, proč se ta hra hraje, když by se vlastně ani hrát nemusela a vůbec nic by se nestalo. Tato pojednání píší většinou naši spoluobčané české národnosti a najdeme v nich třeba toto. Patří už tradicionálně k protagonistům, že na inscenacích participují svým grandiózním a innuce dominujícím histrionstvím. V autorových intencích, bez iritujících transkripcí, v dimenzi hyperboly, striktně realisticky a bez fiktivních axiomat se dobírají merita. A podepsán je Jiří Párátko.

Ano, ukážu vám cestu rájem, zavedu vás do zkoušky. Aby se totiž mohlo hrát, musí se pochopitelně zkoušet. A nácvik jedné takové nové hry trvá přibližně 6 až 8 týdnů. Záleží to tedy jednak na povaze hry a samozřejmě také na povaze pana režiséra. Ještě než se začne zkoušet, musí se pořídit rozpočet hry, který se pak stejně překročí. Dále jde-li o hru v cizím jazyce, zejména o hru klasickou, například o Shakespeareova Hamleta, musí se pořídit nový překlad, protože ten loni pořízený je už jazykově zastaralý, nezní dost moderně a pan režisér by se jim nemohl vyjádřit. Dále je nutné vypůjčit si z okolních divadel několik herců a hereček, protože pan režisér v tom nikoho ze souboru nevidí. A nakonec se vyvěsí obsazení. Dříve se herci třásli, aby v tom byli, dnes se třesou obráceným směrem. A konečně se jednoho dne na pracovním rozvrhu objeví toto oznámení. 10 až 14, zkušebna 2, přihodilo se zařepné kampaně, čtená zkouška, všichni podle obsazení. V jednu hodinu se tedy všichni na udaném místě sejdeme. Na první zkoušce bývá přítomen i pan šéf s panem dramaturgem. Všichni se na sebe líbezně usmíváme, jako bychom se ještě nikdy v životě neviděli. A pak pan režisér řekne, vítám vás všechny na hru Přihodilo se zařepné kampaně. A ještě než začneme číst, poprosil bych pana dramaturga, aby nám ke hře něco řekl. Pan dramaturg, který začne povídat, ale má slabý neherecký hlas, takže ho není příliš slyšet a navíc se začnou courat herci sem a tam a přináší si kafe. Z výkladu se obyčejně dozvídáme, že ona hra je nejlepší hrou onoho autora a že její inscenování bude velice tvrdý oříšek, protože autor něco jiného napsal a něco jiného si myslel. Ale my, že v konečné fázi budeme muset hlavně hrát to, co si myslel a ne to, co napsal. Ovšem, jaksi pomocně ze začátku musíme přece jenom víc toho, co napsal, abychom si jaksi sekundérně pak nakonec mohli z toho vyloupnout, co si vlastně myslel. Když je hra úplně jasná a nakonec se vezmou, říká se, že je to příliš průhledné a že to nemá co říct k dnešku. Když nikdo neví vlastně, o co jde, říká se, že je to zajímavé a že záleží hlavně na tom, jak se to udělá. A když se dopředu předem ví, že na to nepůjde ani noha, říká se, že je to hra zvláštní, podivně viděná, až bizarní, ale ne příliš divácká. No a pak tedy se začne číst, diskutovat a začnou se studovat jednotlivé postavy a role. Prosím, nepleťte si pojem postava a role, protože to není jedno a totéž. Vynikající český herec, profesor Akademie muzických umění a můj přítel Miloš Nedbal byl jednou peskován panem režisérem. Vás to nebaví, pane profesore? Vždyť jste sám říkal, jaká je to krásná postava. Načež pan profesor Nedbal odpověděl temně. Ano, postava je to krásná, ale role stojí za hovno.

Tohle je, jak jistě někteří tušíte, předehra k námluvám Telopovým. Je tedy na čase, abych vám ukázal, jak se studují role. Ta role, o které budu mluvit, se jmenuje Strážce hradeb a je to role neobyčejně významná a důležitá, protože na celém jevišti není vlastně nic jiného, jen samé hradby. Text role zní takto. Zpět, cizinci. Zpět ještě jednou. Což neslyšeli jste ten jásot, kde by vlastně bíjící? Dnes konají se v pízách svaté hry a než se skončí, nesmí noha cizí práv tento přestoupiti. Pak se ještě Pelop zeptá, zda by je strážce nevpustil přece jenom dál, a strážce odpoví. To nemohu, jak začali, uzavře se brána a tak zůstane, až výsledek her zvědavému lidu ohlásí zvůle krále hlasatel. Až do té doby dobře se tu mějte, pak volný v město průchod bude všem. To je celé. Autorem po verbální stránce je Jaroslav Vrchlický, po stránce muzikální Zdeněk Fibich. Roli jsem tedy převzal, podepsal její přijetí a pak jsem si jednoho dne přečetl toto oznámení. 10 až 12 korepetice. Klavírní doprovod zní takto. To je leitmotiv tohle? Teď leze strážce nahoru na hradby. Ozve se ještě jednou leitmotiv.

Muzikolog významu doktora Václava Holzknechta by o této hudbě asi řekl. Je to hudba neobyčejně působivá. Až uhrančivá. Není to přirozeně Jaroslav Ježek. Ani Išak Rejčí. Tím méně Leoš Janáček. Je to jakýsi průřez světovou operní tvorbou se zvláštním zřetelem české klasice a především tedy k poému. A tohleto jsem 14 dní korepetitoval. Už druhý den jsme dospěli s korepetitorkou do takové dokonalosti, že jsme se střídali. Chvíle mi hrála ona na piano, já mluvil text, pak jsme šli na kafe, role jsme si prohodili, já mlátil do piana a mluvila ona. Mezitím taky pletla, já jsem si četl, abychom jaksi ubili čas. A pak jsem to dva měsíce, jsem to aranžoval a zkoušel. To znamená, že jsem si téměř denně vylezl ve zkušebně na židli, asi takto. To je jaksi, abych panu režisérovi naznačil, že potom to nebude dole na podlaze, ale nýbrž někde nahoře na hradbách. Váš pan režisér si to nedovede představit a já taky ne. V ruce jsem třímal veliké kopí a řval jsem ze židle ve zkušebně na plné pecky. Zpět, cizinci! Zpět ještě jednou! Což neslyšeli jste ten jásot, kde by hlasně bíjící? Jak vidíte, k dramatickému a barbarskému tónu jsem přidal i něco romantismu, abych jaksi zachytil i období, ve kterém hra vznikla. Celé dva měsíce, pokud se pamatuju, jsem se cítil duševně naprosto zdrav. Dokonce jsem navštívil závodního lékaře, abych se o tom dal ujistit po odborné stránce. Rovněž pan režisér Jernek platí za velice seriózního člověka a žádné známky duševní choroby se u něho neprojevují. Ale tohle, to, s tou korepeticí, s tou židlí, s tím kopím, to jsme provozovali dva měsíce naprosto vážně. Tvářili jsme se, že to tak musí být, že je těch zkoušek tak akorát. Možná, že jich je dokonce málo, je pravda. Mezitím se nám vyměnil dirigent. Namísto dirigenta operního to převzal, jak jste slyšeli, vzhledem k povaze díla, dirigent jazzový.

0: inkvizitárně, ale to pravé kopí, to zůstalo v pojetí, ve výrazu, takže teď to znělo takto. Zpět, cizinci, zpět ještě jednou, což neslyšeli jste ten jásot k nebi hlasně bíjící. Slyšíte, ta ostináta v tom bíjící, to je právě hrot toho kopí. Pak jsem chodil asi týden zkoušet kostým na flóru, takový jsem snad v životě neměl na sobě, co jsem u divadla. Jsem si ukrojil z té subvence Národního divadla pěkný krajíček. Prostě boty kůže, sukně kůže, tady kůže, navrch kůže, všude kůže, každý se podívat může. Ne, nemůže se podívat, to bych mluvil do větru, protože hradby dovolili ukázat země jenom horní půlku mého obličeje. Takže 3/4 té kožené nádhery zůstalo na věšáku v šatě. Je to škoda, ale divák je napjat. Říká si, co má asi ten barbar tam na těch hradbách na sobě. Zimník, pyžamo nebo dres SK Slavie. A pak po 2 měsících došlo ke generální zkoušce, kterou jsem odehrál a měl jsem 39 stupňů teploty. Zaskočil to za mě za pár hodin kolega, samozřejmě bez korepeticí, bez piana, bez pletení, bez kafe, bez kůže, bez dirigenta, bez orchestru. To jen já s panem režisérem Jernekem jsme si spolučasovali sloveso blbnouti, a to ve všech možných časech a formách. Mea culpa! Mea maxima culpa.
1: Kde to je divadlo, to je stejně krásná věc. Mě, víte, co mě strašně zajímá na tom, co mě fascinuje přímo, jak lidi v divadle, jak pozorujou děj. Jak sedějí v těch řadách takhle, koukají na oponu, teď opona se zvedne. Teď celý hlediště udělá, les. To neuvěříte, tam je pár klacků takhle, jo. Pár papírů pomalovaných, chodí, les, podívej se. Teď tam někdo klepe takhle s plechem, jako dělá bouřku a takový ty, jako prosím tě, mámo, drž mě, mámo, hele, bouřka, prosím tě. Teď přijde Cyrano, má klobouk z čistírně, tadyhle, že má ceduly na tom, jo. Tam stojí, lidi, Cyrano, to je ten Cyrano. To je Cyrano. No. Teď tam se ozývá. Jo, vzadu 2 chlapy klacek a držou to takhle vohadr, že jo, dělají vítr. Teď vrata obrovský na jevišti, jo, ten Cyrano jde k tím vratům, ty vrata dělají. No. Tam leží technikář, 2 chlapy mu šlapou na krk a on. Lidi se bojejí, vykulený oči, že jo. Tady ten Cyrano jde pomalu k tím vratům, jo, za těma vratama, tam je 10 chlapů, mají klacky takhle, jo, ten Cyrano jenom roztrhne ty vrata, ty chlapi udělají Teď lidi, ježiš, jak to dopadne, ten Cyrano udělá výpad, ty chlapi udělají výpad klackama po sobě, spadne opona, jo, a vy chodíte v tom foaje a teď každej Marlboro. A nevíte, jak ono to dopadne, prosím vás? Nebo mně se líbí ty hrdinové, právě kvůli tomu to celý vyprávím. Ty hrdinové nejvyšší, ty chlapi, jak tam stojí, takhle trhají si košile, že ono není to jejich, proč by to nervali? Rvou to a teď křičejí tam, prostě řvou, větře duj, smrti nebojím se tě, vysměju se ti, Ale on takovej chudák nejednou šlápne na napínáček. Teď on řve, ale on na sobě nedá najevo, že řve kvůli tomu napínáčku. On furt řve na tu smrt, jo, co? Teď opona spadne a teď k němu jde doktor a říká, ne, injekci ne. Dva vomdlí takovej chlap, ne. Nebo Vávra. Hejte, Vávra, to je úplně kardina, to je školní, to je kabinetní ukázka toho, kam to až člověk může dotáhnout. Vávra, Mariša, myslím. Ten Vávra, on už to hraje po 150. On po 150. jde, ta Mariša mu tam po 150. nasype jedno toho kafe. On jde a to kafe do sebe sekne. No to je neuvěřitelný. No to je, já nevím, i ta myš, podívejte se, i ta myš, když na ní nalíčíte pastičku doma, dáte tam mandličku, jo, tak ta myš jde, kouká tady, říká si, no to je zajímavé. Mandlička, panečku, hej, a teď kouká, strčí do toho takhle tou prackou, pastička spadne, říká, pozor, tady nemůžu. Ale ten Vávra, ten jde prostě, on je úplně jak tupej, on leze prostě. On v tu chvilku, on se sápe po tom kafino, to kdyby mu ne...

0: prdeli, prosím vás. Já už mám pocit, a Mariša mu tam ani ten jed nesype do toho. Kdyby mu aspoň po každý dala ten jed jinam, jo. Tak to vemu, vypiju kafe, nenajdu to, kousnu do chleba, jsem tuhej. Já byl na představení, takhle viděl jsem hrát zase Vávru, jak leze teď, ona mu tam sype ten jed, teď on stoupne, už se hrne po tom kafi, tak jak kdyby týden hladovej tadyhle. Tak já vstal, říkám, Vávro, nepí to, je to otrávený. Ale on čel furt, já si říkám, on chudák neslyší asi, jo. Možná je to Moravák, tak dialektem, Vávru, nepí to, je to otrávené. No on les furt za tím kafem, teď já vlít najviště, ty technikáři mě rvali zpátky, jo. Teď ten Vávra, já držel jeho, on se sápal po tom kafi. Mně to připadalo, že vidí 1000 korun, on potom les takhle. Já už nevěděl, co, teď jsem mu kop do toho kafe aspoň, jo. To se rozlilo, ona spadla opona, ten Vávra po mně. On mě držel pod krkem, škrtil mě takhle, říkám, pane Vávra, co to děláte? Vždyť človíčku, já jsem vám zachránil život. Zachránil život. Zachránil život. Kamaráde, ty jsi mi zničil život, protože jsi mi zkazil smrt. Proč si myslíš, že sem ty lidi chodějí?
1: Nákup. Nakupovat chodíme v pondělí a ve čtvrtek. Když měl zlomenou nohu, chodila jsem sama. Ne, že bych si přála, aby si zase zlomil nohu, protože v našem věku to není žádná legrace, ale nakupovat sama, to byla radost. Když to nakupovat s ním je utrpení. Tlačí ten vozejk mezi regálama, protože se o něj může opírat a líp se mu dědkovi jde. Nikdo nepozná, že pokulhává. Mně by se taky s vozejkem chodilo s nás, poněvadž mám trombózu, beru varfarin a nosím ty protivný gumový punčochy, ale toho nezajímá. Teď je u masa a ohledává svoje oblíbený kuřecí prsíčka zatavený v igelitu. Mžourá na cenu a hledá nejlepší a nejlevnější. Jen mi je podá, už je chce zpátky, protože našel lepší. Dám je do vozejku, ale on se dál přehrabuje v regálu, skoro celý se tam nacpal, aby dosah až dozadu. Vidím jen tu jeho pleš, jak se mu leskne potem a vošoupanej zadek kalhot. Musím je dát zase vyčistit. A podává mi jiný prsíčka a ukazovákem na ně ťuká přes tu napnutou blánu. Vidíš to? A co? Ptám se. 4 porce. Všude jsou po 3, tady jsou 4. A cena, podívej. 79,50. A tady máš jen 3 porce a chtějí za to rovných 80 korun. Protože to mají podle váhy a ne podle kusů, povídám. Ty tomu tak rozumíš, ty a ještě jedna, řekne tu svou nejblbější větu, co zná, a hodí do vozejku svoje prsíčka. Pak si všimne, že už tam jedny máme, a vyjede na mě. Co tu dělá tohleto? To jsou ty první, co jsi vybral. Jedny prsíčka bereme, ne dvoje, to by se ti líbilo, to věřím, řekne a mrskne balíček zpátky do regálu, až to mlaskne. Jenomže, jak špatně vidí, hodil tam ten svůj 4-porcovej. Chtěla jsem to tak nechat, ale doma by na to přišel a zase by to byla moje vina, tak povídám, nevadí ti, že svrátil ten svůj poslední objev? Tím jsem těla do živýho. Protože mi do toho žvaníš, zrudnul vstekem a znovu se zapasoval mezi masa, aby našel to svoje. Magor, ach jo. Co ho znám, nosil pod nosem tenhle ten svůj knírek. Teď je šedivej, ale bejval černej a vždycky takhle nakrátko se střiženej, aby nepřekrejval horní red. Prej proto, aby dobře líbal. Z toho jeho horního pysku se mohla už dávno poznat, co je to za poživačního člověka. Když se napije piva, olízne si ho celej blaženej jako kocour. A když se mu nějaká ženská líbila, tak si ho taky pomalu olíz. To dneška to dělá. Ale už mu to není nic platný. Já jsem vyrostla v Nymburce. Nymburk byl železniční uzel. Kdo nebyl zaměstnaný u dráhy, byl podezřelej. Maminka byla železniční vdova. V prvním patře našeho domku jsme měli 2 pokojíky a v nich jsme ubytovávali svobodný nádražáky. Hned po válce tam bydlel Jiří Mlejnek a Josef Bukovič. Mlejnek byl kudrnatý hustovlasý blondáček. Tomu, když jsem dala ruku do vlasů, to bylo, jako když hladíte ovci, tak byly hustý. Do něj jsem se zamilovala hned, jak se ubytoval. Řekla jsem mu, tady máte dva ručníky, tenhle je na nohy a tady je mejdlo. V tomhle kbelíku je čistá voda a tenhle je na špinavou. Voda teče jen dole. A Jiří potěžkal kostku mejdla Helada a řekl, ale vy se jistě nemejete tímhle mejdlem pro špinavý chlapy, že tak voníte. A bylo to. Měl modrý oči. Když byly na zahrádce kosatce nebo mečíky, dávala se mu jeden do vázičky na noční stolek, kdežto Bukovičovi nic. Z toho maminka poznala, že jsem do Mlejnka zamilovaná. Říkala, madlo, nevinnost máš jen jednu, mužskej přivoní a zahodí. Strojvůdce Mlejnek jezdil na mašině prvním rokem a byl na to pyšnej, protože strojvůdce na páře to byl někdo. I když zatím to byla jenom menší lokomotiva, který se říkalo Čokl. A velkou rychlíkovou měl jen na obrázku nad postelí. Byla tak velká, že mašinfíra s topičem, jak stáli u těch obrovských kol, vypadali jako trpaslíci. S Jiřím Mlejnkem jsem chodila na sokolský šibřinky a na jiný taneční zábavy. Netancoval moc dobře, říkal, že má volšový nohy, ale byl milej a krásnej. Cestou domů jsme se u hrade plíbali a nic víc. Když mi chtěl sáhnout na prsa, bránila jsem se, protože jsem je měla proti jiným holkám malý. Ve svobodným slově byl inzerát na mast firmy Kemény Košice, podle kterého se měli malý ňadra za měsíc zvětšit. Tak jsem si tam napsala a ta mast mi na dobírku přišla. Ale pak jsem v nočním stolku Bukoviče našla stejnej kelímek od firmy Kemény Košice. Ta jeho mast byla úplně stejná jako ta moje i stejně voněla, jenže byla proti pocení nohou. Tak jsem se přestala mazat, protože mi to bylo divný. S maminkou jsme spali na manželských postelích. Jednou byla taková teplá noc. Otevřeným oknem byly slyšet vlaky, nárazníky, jak do sebe narážely, píšťalky posunovačů a houkání lokomotiv. Když měl Jiří noční, říkala jsem si, že to třeba houká zrovna on. Ale teď jsem věděla, že to nemůže být on, protože spí hned nad tím lustrem, co na něj všeru koukám, kousek ode mě. Nemohla jsem v té horké noci usnout. Maminka pravidelně odfukovala, jako když vlak čeká ve stanici a mašina občas vypustí páru. A já si kousala klouby na ruce, až to pak zabolelo a na jazyku jsem ucítila krev. Tak jsem vstala a šla bosá po studených schodech nahoru a celá roztřesená jsem si říkala, pane bože, co to dělám, protože jsem věděla, že až se budu po těch schodech vracet, už nebudu pana. Jiří taky nespal. Došla jsem po špičkách k jeho posteli a on řekl, to je dobře, Madlenko. Jako by ho to ani moc nepřekvapilo. Jako kdyby noc co noc čekal, kdy už konečně přijdu a teď se akorát dočkal. Když mi svlíkal přes hlavu noční košily, zavadil o obraz nad postelí a ta těžká rychlíková lokomotiva na nás spadla. Lekla jsem se a z toho leknutí mě přešel ten třas. Takový nedůležitý věci já si pamatuju. Taky si pamatuju, že když to naše první milování skončilo, oba jsme brečeli. Jiří mi šeptal do ucha, že takový veliký štěstí ještě v životě nepoznal a pořád nemohl zastavit slzy. Já jsem taky brečela ze samého štěstí, ale taky ze strachu, že budu mít dítě a z pomyšlení, že budu muset tajně vyprat a usušit prostěradlo. Když jsem se ho celá vystrašená zeptala, jestli si dával pozor, vzpomínám si, že mě pohladil po tváři a řekl, strojvůdce musí dávat pozor pořád. Můj manžel konečně našel svoje kuřecí prsíčka a vyrazil s vozejkem k sardinkám. Bože, co my máme ve špajzu sardinek. Jestli je v jedný plechovce nacpáno 6 těch ubohých rybiček, tak když to vynásobím, nám jich plave ve špajzce 300 a už zase loví další. To je jeho mánie, chorobná. Táto, povídám, ty sardinky nespotřebujeme, kdyby jsme tu byli do 100 let a ty je ani nejíš. Když ti řeknu, že otevřu k večeři sardinky, tak ohrnuješ nos? Sardinky se nestratěj. Ty vydrželi netknutý celou válku. Hele, norský a v rostlinným voleji, řekne. A já ho nenávidím. Dětku, jak já tě nenávidím, říkám si v duchu. A musím si dávat pozor, abych to neřekla nahlas. To se mi totiž stává, že si něco myslím a říkám to nahlas. Naštěstí je nahluchlej. Teď se narovnal a zastrčil břicho. Je mi jasný, že je nablízku ženská. A taky jo. Holka tlačí takovou tu plošinu se zbožím. Co pak nám to vezete, slečno? Zatoká starý tetřev. Smetanu, odbude ho ta holka. Vy jste si toho ale naložila. Taková drobná a takovej náklad. Skřehotá můj 85letý obleza. Proč já nemůžu chodit nakupovat sama? Proč já nemůžu být ani chvíli sama? Proč musím být celý čas ve dne v noci s ním? To je tím, že se teď dožíváme tak vysokýho věku a to není dobře. Tatínek umřel brzo, a maminka na něj do smrti vzpomínala jako na zlatýho člověka. Měli by postavit takový sanatoria pro starý lidi, kteří už jsou spolu nesnesitelně dlouho. Pro mužský zvlášť a pro ženský zvlášť, aby si od sebe odpočinuli, když už jim všechno vyprchalo a nemají se rádi. Protože tohle se nedá vydržet. Ale to žádnej poslanec nenavrhne, poněvadž jsou ještě v plný síle a nevědí, co je čeká. Jenomže, když byla ta naše láska s Jiřím Mlejnkem v nejlepším, povolali ho na vojnu a ještě k tomu na Slovensko. Když jsem ho vyprovodila na nádraží a ten vlak s brancema zahoukal a dal se do pohybu, brečela jsem tak, že jsem ani nevěděla, který z těch opilejch mládenců, co mávají z oken vlaku, je ten můj, tak jsem to měla všechno rozmazaný. Na dvorku seděl Bukovič, kouřil a opaloval si obličej. Tak jste se rozloučili, řekl se zavřenýma očima a olíznul si horní red. Rozloučili, řekla jsem a šla jsem uklidit Jiřího pokoj a převlíknout tu naši postel pro dalšího kunčovta. V tom pokojíku s rychlíkovou lokomotivou, kterou si tu nechal, až se vrátí, jsem si pak sedla a ještě se vybrečela. Když přišel dopis ze Žiliny, hned jsem rozvázala bílou stužku na takový růžový soupravě obálek a dopisních papírů, kterou jsem koupila v papírnictví pana Štorcha a napsala Jiřímu první psaní na vojnu. Když jsem tu dopisní soupravu kupovala, řekl mi pan Štorch, že bych si jich měla koupit víc do foroty, protože 2 roky jsou dlouhý. Ale já jsem měla peníze jenom na jednu. A ani tu jsem já husa pitomá nespotřebovala. Bukovič nepospíchal. Taky věděl, že 2 roky jsou dlouhá doba a že má čas. Začal tím, že mu na nočním stolku něco chybí. Myslela jsem, že popelník nebo sklenice na vodu, ale on řekl, že květina. Ta není pro každýho. Odpalestrovala jsem ho a dal pokoj. Josef Bukovič byl taky zaměstnaný u dráhy, ale jako řidič osobního auta na ředitelství. Já, jelikož jsem vyučená švadlena, jsem pracovala v krejčovství pana Zacha. Tam se šilo pro pány i pro dámy. Když jsem měl zkoušet nějaký nový dámský model, který by šel do výlohy, zkoušeli ho na mě. Pan Zach říkal, že mám postavu jako z módních listů a že se toho musí využít, než mě někdo zbouchne. Takhle on mluvil, když na mě špendlil látku. a jak mohl, tak mi rukou přejel po zadku. Pamatuju si, že jedny béžový šaty se sámkama kvaltovaly a já musela šít až do večera. Venku pršelo a bylo takový šero, že jsem musela nad šicím strojem rozsvítit lampičku. A když jsem celá polámaná vyšla před krám a protáhla se, abych si narovnala záda, ozvalo se z auta, který tam stálo. Unavená? Za volantem seděl Bukovič. Zavezu vás domů, nechcete? Řek a otevřel dveře, abych si mohla sednout vedle něj. Kdyby nepršelo, řekla bych, že děkuju. Ale pršelo. Tak jsem si do toho služebního auta sedla a vyjeli jsme. Bukovič měl na hlavě šoférskou čepici se šňůrkou nad kšiltem. To tenkrát řidiči nosili a voněl kolínskou. Tenkrát po válce nebylo osobních aut moc a já v něm seděla prvně v životě. Líbilo se mi, jak tiše jede. A když Bukovič rukou v kožené dírkované rukavici otočil páčkou a před očima mi najednou zamávali stěrače, vyjekla jsem leknutím. Zajdeme na čaj nebo na sklenku vína, povídá, když jsme projížděli kolem restaurace Záložna na náměstí. Ne, řekla jsem rychle. Maminka už je jako na trní. Tak jel dál a zastavil až před naším domkem. Tam se ke mně naklonil tak prudce, jako by mě chtěl políbit. Ale on jenom potřeboval dosáhnout na kliku těch dveří u mě, abych mohla vystoupit. Tak příště, řekl a odjel. V neděli u nás byli kunčovti i na stravu. Bukovič se ráno oholil, přistřihnul si ten svůj fešácký knírek, stříknul na sebe kolínskou a že mi pomůže se škrábáním brambor. Šlo mu to od ruky a vyprávil přitom vtipy a příhody. Maminka říkala, Bukoviči, kam vy na to chodíte? Vy jste se minul povoláním a smála se, až si musela utírat slzy do zástěry. Když jsme dali brambory vařit, šel na dvorek a my slyšeli, že seká dříví. Jako náš neboštík táta, řekla maminka, pořád musí něco dělat. Po obědě řekl, že nařeže starý noviny na záchod. A kuchyňským nožem šikovně nařezal svobodné slovo na obdélníčky, až z toho byl štůsek. Protože tenkrát se nekupoval toaletní papír jako dneska. A tak se k nám Bukovič nepozorovaně vetřel, až jsem se ho přestala bát. V Lázních Poděbrady byl promenádní koncert. Když Bukovič v sobotu navrhnul, že by mě tam vzal, maminka řekla, jdi holka, ať přijdeš na jiný myšlenky. Furt se jenom trápíš a to taky není zdravý. Do Poděbrad je to od nás kousek. Na neděli si Bukovič nemohl dovolit služební auto a tak jsme jeli vlakem. Slušelo mu to. Koupil si klobouk slamák. A v něm vypadal větší než já, což ve skutečnosti nebyl. Měl tmavomodrý sako se zlatýma knoflíkama a bílý kalhoty nažehlený do puku. Já měla lehoučký letní šaty s volánkama a s dekoltem. Nastříhala mi je naše mistrová a pan Zach, když mě v nich viděl, řekl, že ty šaty v něm probouzejí hříšný pudy. Byl to koncert vojenské hudby. Muzikanti měli ty nástroje do zlatova vycíděný a některý po mně koukali. Bukovičovi to dělalo dobře. Říkal, donot koukejte a trupte, trupci mlsný. Takhle on byl vtipnej. Pili jsme nejdřív grenadínu s ovocem na dně a potom vinný střik. Bukovič kouřil dlouhý americký cigarety a bavil mě tak, že se lidi od sousedních stolků otáčeli, když jsem se smála. Bylo mi po dlouhý době krásně a veselo. Kolem nás seděli samí lázeňský hosti. A já jsem se nemusela tak bát, že tu sedím s Bukovičem, když mám chlapce na vojně. Po koncertě jsme ještě zašli na procházku klaby a pak do hotelu Černá růže. To šumivý víno, co nám přinesli v plechovce s ledem, jsem už neměla pít. Nebyla jsem na alkohol zvyklá. Myslela jsem si bláhově, že je mi pořád líp a líp a že jsem šťastnější a šťastnější. A zatím jsem byla opilejší a opilejší. Když jsme odcházeli, řekl Bukovič, že mi něco ukáže. A vedl mě ke dveřím, na kterých byla zlatě napsaná trojka. A to byl hotelovej pokoj číslo 3. Tam mě Bukovič svlík z těch letních šatů s volánkama a já se nechala líbat úplně všude. I tam, kde jsem myslela, že se to nedělá. A všechno mu dovolila a nechtěla jsem, aby přestával, protože všechno, co se mnou dělal, bylo nad moje chápání a nedalo se to s ničím srovnat, ani s Jiřím. Bylo to sprostý a svatý v jednom. A já z toho křičela tak nahlas, že mi musel zakrývat pusu dlaní. A byla jsem uhranutá, byla jsem jeho. Brzo se ukázalo, že už si nemusím dělat hlavu s malýma prsama, protože se začaly zvětšovat a já byla v jiném stavu. Bukoviči, myslela jsem si, že máte víc rozumu, řekla maminka. Rozumu mě zbavila vaše dcera, paní mámo, řekl a tím jí dal najevo, že počítá se svatbou, protože paní máma se u nás říkalo místo tchyně. Nejhorší bylo, jak to napsat Jiřímu. Staly se případy, že se kluk na vojně následkem takový zprávy oběsil. Maminka poručila, abych Mlejnkovi v dopise všechno vysvětlila a že ho do Žiliny doveze sama. Když jsem to poslední psaní skončila, byl inkoust na jednom místě rozpitej od slzy. Maminka si ho přečetla a než ho dala do obálky, šáhla do hrnce s vodou na plotně a ještě ho trochu pokropila jako prádlo při žehlení. Když jí Mlejnek před bránou kasáren uviděl, prej zblednul, poněvadž si myslel, že se mnou něco stalo. Nestalo se jí nic, chlapče, akorát jí Bukovič přived do jiného stavu, řekla mu a on prej na to řekl, vemu si ji i s dítětem. To nepůjde, Mlejnku, budou se brát, řekla maminka a podala mu svůj kapesník. Když se Jiří na maminčině rameni vybrčel, maminka řekla, ať ji zavede k veliteli. A ten důstojník, Sobko se jmenoval, když všechno vyslech, řekl, ať si nedělá starosti, že dá Mlejnka na marotku, aby byl pod lékařským dohledem. Takhle to moje moudrá maminka zařídila. A v létě, v tom suchým roce 1947, jsem se vdávala. Pamatuju si, že na radnici byl plakát s básničkou V nouzi dá ti radu každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel. Ten přítel byli Rusové, protože nám prej poslali vlaky s pšenicí, aby jsme měli na chleba, jelikož na polích všechno uschlo. Bábo, hele šlehačka, volá na mě Josef od regálu. Nesnáším, když mi před lidma říká bábo. A tak mu hned pěkně nahlas, aby to slyšel vpálím. A co má bejt dětku? Protože jedině tak s tím přestane. V každý ruce má jednu šlehačku ve sprej. Na tu nikdy nezapomene, abych mu mohla dělat po obědě kafe Vídeň. Pojď se na něco kouknout. Hele, tahle ta je za 28,50 a za tuhle chtějí 30 a jsou úplně stejný. Tahle je v akci, povídám. Brzy bude prošlá, tak jí zlevnili. Ale není prošlá, není, ale bude. Vemem dvě, to se ve finále vyplatí, řekne. A dá dvě zlevněný pixly do vozejku. Nevyplatí. Než tu jednu spotřebuješ, druhá bude prošlá. Vrátím plechovku k ceduli akce. Ty tomu tak rozumíš, ty a ještě jedna. Zamečí ten mezek a máme dvě. A já jenom vzdychnu, zabila bych tě. Ve finále se to prej vyplatí. Místo, aby řekl nakonec, říká ve finále. Jak vozil ty různý ředitele a náměstky a poslouchal jejich řeči, tak vždycky přitáhl domů nějaký slovo. Třeba prekérně, nebo řádově, nebo rámcově. Kdo ho neznal, mohl by si myslet, že je sečtělej, ale jeho jediný čtivo jsou křížovky, blesk a inzeráty o autech veteránech. Slečno, zakrákorá vlezle na blondýnku s batohem a olízne si pisk. Taky máte ráda vídeňskou kávu? Já ji prekérně zbožňuju. A já si říkám, ale jenom v duchu, pane bože, za co mě trestáš? Za to, že jsem ublížila Mlejnkovi a vzala si tohodle blba. Ale to byl přece jiný Bukovič, který mě svet. To byl milej a zábavný fešák, který zmizel já nevím kam a není po něm stopy. Musím si na tyhle ty svoje úvahy dávat pozor. Tohle jsem si říkala, jak ráda bych ti chodila s konívkou na hrob. A Bukovič to slyšel, protože jsem to řekla nahlas. To byl malér. Jen co se narodil Jeník, dostal Bukovič místo šoféra na ministerstvu dopravy a přestěhovali jsme se do Prahy. A k tomu dostal taky byt v Palackého ulici ve Vršovicích, která se přejmenovala na Moskevskou. Já byla doma s Jeníkem. Bukovič nechtěl, aby chodila do práce. Prej, že chlap, co neuživí rodinu, není u něj chlap. Ale hlavně byl žárlivej a furt mě chtěl mít pod dohledem, protože ženská v práci navazuje známostě. Proto já mám tak malej důchod. Poněvadž jsem v továrně na patentky a zipy Kohinor začala dělat až pozdějc, když se za mnou chlapi přestali otáčet. Ale zase jsem měla čas na kluka a dobře jsem ho vychovala. Jednou jsme seděli s Jeníkem na lavičce před kostelem svatého Václava a já koukám jako blázen. Přede mnou stojí Jiří Mlejnek. Ani nevím, jestli jsem zbledla nebo zrudla. Smeknul nádražáckou čepici a měl pořád tu plavou ovčí vlnu na hlavě, akorát už se mu začaly dělat kouty. Že prej dělá ve Vršovický výtopně na seřaďovacím nádraží a že už mě tu párkrát zahlít, ale netrouf si. Měl smutný pohled, jako mají ty modrooký psy hasky. A řekl, že jsem mu moc ublížila. Řekla jsem, že to dobře vím. A on řekl, že je ženatý, ale že by se rozvedl a vzal si mě i s dítětem. Já jsem řekla, že to nejde. Že to hold život takhle zařídil a musíme to tak nechat. Ten pán řídí mašiny, řekla jsem Jeníkovi, což jsem neměla. Doma se Bukovič jako vždycky vyptával, co jsme celý den dělali. A Jeník řekl, že jsme u kostela mluvili s pánem, co řídí mašiny. A neměl vlasy jako ovečka, zeptal se Josef. Měl, povídá Jeník, a já zrudla. Než jsem se zmohla na slovo, Bukovič mi dal facku na levou tvář a zařval: kurvit se mi nebudeš! Když se otočil a už byl ke mně zády, rozmáchla jsem se a vytěla mu ji taky. Dostal to na pravý ucho a jak to nečekal, upad na kredenc a když se postavil, sáhl si na to ucho a uviděl na prstech krev. A krev on nesnáší a tak omdlel. A od té doby na to ucho neslyší. Já si to vysvětluju tak, že tenkrát jsem každý pondělí prala a ručně ždímala. A když ždímáte prostěradla nebo cejchy, máte pak v rukách sílu. Proto ta moje rána byla taková děsná. Doktor Soldát říkal, že se v té mý dlani udělala vzduchová kapsa a ta způsobila v uchu tu paseku. Hezká doba našeho života byla, když Bukovič koupil Felicii. Na poukaz byla levnější než volně a on si to na ministerstvu zařídil. Felicie byla sportovní kabriolet. Vzadu bylo málo místa na nohy, ale Jeník se tam pohodlně uvelebil a tak jsme o nedělích jezdili za maminkou do Nymburka nebo jen tak do přírody. Naše Felda měla krásnou červenou barvu. Bukovič ji měl furt naleštěnou. A jen co bylo krapet teplejc, stáhnul plátěnou střechu a já si uvázala červenej hedvábnej šáteček, abych byla do barvy a jezdili jsme krajinou. Bukovič se na mě při řízení občas otočil, vlasy se mu třepetaly ve větru a bylo vidět, jak je šťastný, že mě má. Že má Felicii a mě. A může se s náma chlubit. To ženská cítí, že jí má mužský na chlubení. a proto potom tak těžce nese, když to pomine a je mu na obtíž. Když jsme se zastavili v lese na čurání a Bukovič uviděl pařez, hned jsme museli počítat léta, až jsme došli k nejtenčímu roku 1947, kdy bylo to sucho a stromy nepřirostly, a on říkal Jeníkovi, tady jsme měli svatbu. A Jeník dal na to hubení léto prst. Jeník je hodnej člověk, ale málo kdy zavolá. Je v Německu a říká, že nemá čas, protože má život jako horskou dráhu. Na tý jsem jednou byla a už bych to nechtěla. Tu Felicii máme pořád. I když jsme potom měli jiný auta, ty se nikdy nezbavil. Říkal, že takovou elegantní kasty už Škodovka nikdy nevyrobí. A tak platíme na Bohdalci u hřbitova garáž, kde je vlhko a každou chvíli na tom autě něco zrezaví a on to odrezuje a kituje nebo schání nový součásti, protože je to vzácnej veterán a stoupá v ceně. To auto, řek mi, a tomu do smrti nezapomenu. To auto, čím je starší, tím je dražší, na rozdíl od tebe. Myslel, že řek něco, Bůh ví, jak vtipnýho, a vůbec si nevšim, že mi vyhrkly slzy. Kdyby se teď Felda prodala, dostali bysme nejmín 200 000 a nemuseli bysme tady v tom krámě koukat, co je o 50 halířů levnější. Ale to by taky nemohl jezdit na ty srazy veteránů, kde mu každej tu jeho lásku vokukuje a vychvaluje a dědek se nadouvá jako páv. Párkrát jsem na tom srazu byla, naposledy v Mladý Boleslavi. Byli 3:0 a Bukovič 5 kilometrů před městem stáh střechu, aby jsme přijeli v plný parádě. Měla jsem šátek na babku, ale z toho auta mě pak museli vyprošťovat, jak jsem byla zmrzlá na kost a ani grog v restauraci mě nezachránil. A 14 dní jsem proležela s průduškama. A jsme umraženýho zboží. Mám ráda zmrzlinovou roládu poezie s nugátovou příchutí. Vydrží mi týden, protože si ji beru po kouskách jako sladkou odměnu za ten můj hořkej život. Jiná radost, kromě tý, že Bukovič zajde do garáže a já bejvám chvíli sama, už mi nezbyla. Odšoupnu skleněný dvířka a šáhnu si pro tu poezii. Už zase? Plácne mě Bukovič přes ruku jako malou holku. Co už zase? Žádnou nemám, řeknu. Protože se ti celá roztekla a musel jsem jí vyhodit. A proč se roztekla? Protože si vypnul lednici. Ano, protože když je na balkóně mráz, nemusí běžet lednice. Víš, kolik má řádově spotřebu? Ječel na mě, až se lidi otáčeli. A víš, co stojí moje poezie? 47 korun a tvoje pitomý prsíčka 80. Řekla jsem a tu krabici jsem vyndala a pevně ji tiskla na prsa, protože už jsem toho měla na mou duši dost. Ale on mi ji vyrval, až jsem se zapotácela a levou nohou, jako by mi projela jehlice. Ježíš Maria, vzala já jsem si dneska ten varfarin. Musím se doma podívat do té dávkovací krabičky. S tím lékem se musí opatrně, říkal doktor. Nesmí se toho brát moc, protože to má stejný složení jako jed na krysy. Mám první vycházku. Po vězeňském dvoře chodí 3 ženský a já se k ním přidám. Taky vražda manžela? Ptá se mě ta nejstarší. Taky, odpovím. A čím? Práškama, řeknu. Já kuchyňským nožem, řekne vězenkyně, zapálí si cigaretu a ještě se zeptá. Taky jsi v cele sama? A já řeknu, ano, já potřebuju bejt sama. To s tím vězením není pravda. To já si někdy jen tak fantazíruju.

0: pracuješ jako vedoucí mimořádně kvalitní prodejny partiových výrobků.
1: Ne, já jsem vedoucí partiové prodejny výrobků mimořádně kvalitní.
0: Tak Plazíku, víš, já tomu nerozumím vůbec. Jak to, že nám výrobky mimořádné kvality končí v prodejně partiových výrobků?
1: Protože když je některým zaměstnancům zadán úkol vyrobit výrobek mimořádné kvality,
2: ano,
1: tak se zaměstnanci strachy, protože jsou zlaté české ruce, a vyrobí nám zmetek.
0: Lazíko, jak to, že se zlaté české roztřesou?
1: Protože se odnaučili pracovat.
0: Říkej, Plazíku, a kdy k tomu došlo?
1: V roce 1848, kdy byla zrušená robota.
0: Plazíku, přestaň žertovat a řekni, kdy se naši řemeslníci odnaučili pracovat?
1: Tak to vám dnes už nepovím nikdo přesně. Byl to dlouhý proces, ale podařil se.

0: je v důchodu. Mladá generace vexluje. Na střední to nikupuje.
1: Nikupu. Hledá se nějaká cesta k nápravě.
0: Hledá. Všichni důchodci, kteří ještě nezapomněli své profese a udrží se na nohou, jste koncentrovaní, soustředili do národního podniku Starší Kula. Ale je to hovno platné.

0: protože se tam nepracuje. No. Kde mě pohřeb.
1: To je smutné.
0: Ale zvážíme, že posledním dvěma učňům, které v NP Šikula mají, je 86. Ale... Tak je to logické.
2: To je, ale Platíku, proč se tedy neinspirujete? Proč nepodchytíte mladé? Proč nezřídíte učňovské středisko mladý Šikula?
0: No, jste je podchytili? Jo. Některé
2: pod krkem, ale... Není
0: to nic špatné, protože učňovská střediska jsou mezi mládeží nepopulární. Zavánějí prací.
2: Proč mladí nechtějí pracovat?
0: No, dělali jsme průzkum, odpovědi učňů jsou různé, některé až dize.
2: Tak nějaké řekni.
0: Také jeden učeně odpověděl na otázku, proč nechceš pracovat. Protože bych si prací mohl vydělat peníze a peníze kazí charakter člověka. Ten druhý učeň, když je v pracovní době, se plákal tam a skupovával od cizinců valuty, odpovědě do protokolu, cituji, dolary jsem od Američanů skupovával proto, aby nemohli zbrojit.

0: troufli. Ale není taky chyba trochu na vás, Plažíku? Ruku na srdce. Co agitace, nevážné?
1: Olej!
0: Jo. Nástěnky jsou v pořádku.
1: Olej!
0: A co mládežnická organizace? Pracuje?
1: Není to ono.
0: Jak to?
1: Někteří mládežníci jsou také nešikovní, že si nedokáží nalepit ani rovně známky do pivu.
0: Plazíku, Plazíku, tak já jsem se těšil, že nám tady řekne, že se výroba zlepší a jak tě tak poslouchá. V nejbližších 24 hodinám nám rozkvět řemesel nehrozí, vy.
1: To tedy nehrozí. Jediné, co umíme vyrobit perfektně a v dostatečném množství, je figurka Švejka.
0: No vidím, tak aspoň něco. Plazíku, prosím tě, proč to neřekl hned? Zase je důvod k oslavě, takže to chce klid.
2: Dobrý večer, milí přátelé, je Silvestr, poslední den v roce a na Silvestra jsme zvyklí se bavit. Někteří se baví tak intenzivně, že si ani nevšimnou, že už jsou v novém roce. Je to v pořádku, ale já vám řeknu upřímně, já Silvestra nemám moc rád, právě protože Silvestr mi přikazuje, abych se bavil a to se mně osobně moc nelíbí, protože já se rád bavím kdykoliv, kdy se mi chce. Ale pevně věřím, že dnešní den bude výjimkou a že se budeme všichni společně dobře bavit právě navzdory Silvestru. Já vás ještě jednou vítám, dobrý večer. Tohleto, to je balíček otázek, které jsem si vybral z těch, které byly nejlepší. V představení ptejte se mě, na co chcete, já na co chci odpovím. Dost často se mě diváci v uplynulém roce ptali na to, jaké jsem měl dětství, jaké jsem prožíval dětství, kde jsem trávil dětství a tak dále. Já na dětství vzpomínám strašně rád. Já jsem se narodil v Třebíči, nedaleko Brna, v takovém malém městě. Většinu času v dětství, většinou prázdnin jsem strávil v Třebíči u svých dvou babiček a u svého dědečka. Toho druhého jsem bohužel nepoznal. Ten zemřel dřív, než já jsem se narodil a jmenoval se Kašpar. A už tam v tom jméně je obsaženo něco z toho, co mě v budoucnu potom čekalo. A vůbec si myslím, že spojením potomku těch dvou dědečků, z nichž jeden se jmenoval Kašpar a druhý Donutil, vzniklo logicky to, co teď máte před sebou. Děda Donutil byl báječný vypravěč a vyprávěl nádherné věci. Vyprávěl nám o první světové válce, protože ji pamatoval, byl jejím aktivním účastníkem. A my jsme ho poslouchali s napětím a s očekáváním a rádi jsme poslouchali i jeho historky, o kterých jsme věděli, že nejsou úplně pravdivé. Ale věděli jsme, že on třeba nebyl v Rusku a seděli jsme a napětě jsme poslouchali, jak nám vyprávěl, že jednou šli přes zamrzlý Dněpr 7 metrů ledu. A najednou zleva se objevili Rusáci. My jsme nevěděli, co máme dělat, říkal děda. Tak jsme se zamysleli. Náš velitel zavelel, my jsme přeběhli přes ten zamrzlý Dněpr a na druhém břehu všichni pěkně šup do žita. A my jsme říkali, dědo, co nám to říkáš? Do jakého žita, když říkáš, že ten Dněpr byl zamrzlej. A děda se zarazil jenom na chvilku a říkal, v Rusku tam bylo všecko možné. A měl naprostou pravdu, protože my, když jsme potom o mnoho let později s provázkem do toho Ruska jeli na dlouhé turné a jeli jsme na Ukrajinu a jeli jsme kolem lánů pšenice, které byly nesklizené a byly velké jako Morava a my jsme se ptali, proč jsou nesklizené, oni nám říkali, nebyla nafta, možná příští rok, tak jsme pochopili, že takové věci se tam prostě dějí. A ten děda to taky věděl a měl o tom zprávy a dovedl o tom hezky vyprávět, proč to neposlouchat. A navíc, když si tak vzpomínám na to dětství, tak k tomu dětství patří celá řada dětských zranění. Určitě všichni to pamatujete. Já si vzpomínám na jedno své zranění, které bylo zvlášť významné, protože bylo bolestivé. To byla operace menisku. Můj otec mě tenkrát přivedl do nemocnice, já jsem měl takovou tu ohnutou nohu, kterou už ani nenarovnáte, ani neohnete a strašně to bolí, nikomu to nedoporučuju. A dovedl mě tam proto, protože tam tenkrát působil vynikající ortoped, který to výborně operoval, ale byl divnej. My jsme si sedli na tu lavici a teď jsme čekali, co bude. A otevřeli se dveře, takový ty ňou, ňou, ty lítačky. Vyjel vozíček, na vozíčku ležel dědek, ten vozíček tlačila sestřička. Vedle něj kráčel ten doktor, měl bílej plášť, logicky. A takhle těma prackama plácal podél toho pláště a měl je porostlý černýma chlupama. No jak z hororu, jo. A to ještě zdaleka nebylo všecko, protože ten doktor se najednou takhle rozhlídnul po té chodbě, vzal tomu dědkovi ruku a vorantl toho vozejku mu ji zlomil. Ten dědek udělal... Vomdlel, můj otec říká, vidíš, to je ten pan doktor, co tě bude operovat. Já jsem málem vomdlel taky, jo. Ale ten doktor mi to potom vysvětlil, protože když jsme byli u něho v ordinaci, tak on seděl, kouřil doutník a pil rum. No byl divnej prostě, jo. A říkal mě, rozumíš, že mu to blbě srostlo. Než já bych mu vysvětlil, že mu to blbě srostlo, tak se mu to nečekaně zlomilo, už mu to zase srůstá, no. A pak se začal věnovat mimo kolenu a říkal, říkáš meniskus, který meniskus to je, vnitřní nebo vnější? A říkám, já nevím, on mě tam šáhnul, já jsem udělal, on nervy, hajzle, řví do zdi. Takhle v nás utužoval sebevědomí, tam potom každý den, že jo. A já, když mě operoval, jsem ležel na pokoji a přišla sestřička a řekla, donutil na převaz? Já jsem si říkal, no tak převaz, no tak mě vymění obvazy a bude to. Oni mě odvezli, přivezli mě k té sestřičce do jejího pokoje a ona už měla jeho školu toho doktora. Ona vzala nůžky, takhle to nasadila, udělala. Já, a ona, ale přece byste nekřičel, šampione. Den co den to v nás takhle masírovali, to sebevědomí, až to skončilo rehabilitací. My jsme potom po té operaci chodili na rehabilitační cvičení a chodili jsme s těma bez svalnatýma nohama, v oberlích jsme se takhle opírali a teď jsme přišli na tu rehabilitaci a tam jsme berlí otevřeli ty dveře a najednou jsme skoprněli, protože tam seděli nejkrásnější baby z Brna. On to měl tak zařízený, že na oddělení měl úplně normální sestřičky v normálním oblečení, ale na té rehabilitaci tam měl sestřičky s nejkratšíma sukněma, s nejhlubšíma výstřihama a my na ně koukali, jak na svatý obrázky a ta sestřička řekla, sedněte si. My jsme si sedli a oni nám na tu bezsvalnatou nohu zavěsili 10 dekagramový závaží a sestřička řekla, zvedněte to. A my jsme dělali. A říkám, sestři, nejde to. A ona, no tak to se musíme podívat. A jak se podívala, mě ta noha vyletěla. Já jsem ani nevěděl, čím jsem to zvednul, jo. Takhle on to měl zařízený, ten doktor. Tohle je taky dost častá otázka. Můžete nám říct nějakou veselou příhodu s Bolkem Polívkou? To bychom tady byli celý večer jenom kvůli tomu, protože my jsme s Bolkem strávili 20 let v jednom angažmá, v jednom autobusu a v jednom hotelu. De facto jedno manželství jsme spolu strávili s výjimkou těch následků, které po manželství zůstávají. Ale já si vzpomínám strašně rád na jednu historku, když jsme spolu jeli autem, Bolek si koupil auto, nový auto. Je to tak 17 let, nás nikdo neznal, my jsme jeli z Prahy do Brna po dálnici a někde u Velký Býteše nás zastavili SMBáci. A měli triedr na krku a my jsme k ním dojížděli a Bolek říká, to je blbý, já mám papíry v Praze. Říkám, no to je opravdu blbý. Teď nás zastavili, on, dobrý den, řekl ten SMBák, dobrý den, tak vás už delší dobu sledujeme, po dlouhý době auto s brněnskou značkou, my jsme taky z Brna. Nevzali byste nás tam? No tak, kluci nasedli a už jeli s náma. Bolek říká, blbý je, že nebudeme moc jet rychle. A on říká, ne, klidně valte, to je úplně jedno, jo. Tak jsme jeli rychle. Oni byli zamáčklí takhle v těch sedadlech, teď nečekali tu rychlost, jako kolem nich se míhala ta krajina, jo. A my říkáme takhle, prej do těch kopců se ty radary nedávají, je to pravda? A ten jeden policajt, jak byl zblblý z té rychlosti, tak říká, já nevím, ale oni ty hajzdy jsou všeho schopni. Tohle je krásný dotaz. Jak byste upozornil dámu na fakt, že zřejmě po návštěvě toalety si skřípla část sukně do zipu a tudíž bylo vidět část pozadí? Já bych tedy dámě naznačil, že zřejmě po návštěvě toalety si skřípla část stupně do zipu a tudíž jí bylo část pozadí vidět, ale já jsem tu situaci zažil. Já, když jsem studoval Janáčkovu akademii muzických umění, my jsme tam měli takovou profesorku, ona nás učila takový velmi decentní předmět, tam měla takový melodramatický výraz a ona jednou v zimě, u nás na Janáčkově akademii se málo topilo a ona šla na toaletu a měla na sobě kožich persián. A ona šla na tu toaletu, tam vplula, to ještě bylo v pořádku, a potom zase vyplula ven. A ona přes ten persián měla natažené ty růžové teply. A teď se jí to všichni báli říct, jo. Kolem ní všichni tak jako naťapkávali a báli se jí to naznačit. A šel prorektor a z titulu své funkce říká, paní kolegyně, já nevím, jak vám to mám říct, ale máte tam vzadu, no však vy už se podíváte. A odešel, no vás se podívala, 4 dny baba nebyla ve škole. Už jsme zase u toho. Máte nějaké veselé zážitky s policií? Dneska už mám i veselé a pěkné. Měl jsem i jiné. Ale fakt byl ten, že my jsme točili jednou v televizi takovou inscenaci, detektivka to byla, a s náma tam bylo hodně SMBáků tenkrát a pomáhali nám v tom a točili tam s náma a taky řídili dopravu. A my jsme všichni čekali, až přijdeme na řadu před ty kamery a těšili jsme se na to. A tak jsme se bavili tím, že jsme jim vyprávěli vtipy od nich. A jim se to líbilo, jo? My jsme jim říkali třeba takový ten klasický, jak ti dva jedou v tom autě a ten jeden říká tomu druhému: ty prosím tě, podívej se, jestli nám bliká majáček, jo? On: bliká, nebliká, bliká, nebliká, bliká, nebliká, jo? A oni se chechtali strašným způsobem, hrozně se jim to líbilo, jo? Ale co čert nechtěl, tam byl jeden praporčík a ten se zamyslel. Ono už to teda samo o sobě je vtip, jo. Praporčík se zamyslel. No ale on se zamyslel a říkal, no poslouchejte, to není možný s tím majáčkem, protože my tam na ten majáček v tom autě máme kontrolku. On ten vtip vlastně povýšil na druhou, což se mi teda strašně líbilo. A těch vtipů vzniká spousta, a vy to víte, všichni si je pořád vyprávíme. Já jsem včera slyšel novej, jak policajt sedí na služebně a najednou se ozve. A on: kdo je? Já. Já. To je každý den novej, že jo? A teď je spousta lidí, kteří ty vtipy vypráví, vlastně jsme to skoro všichni, kteří si je vyprávíme, a je spousta lidí, kteří vtipy neřeknou. Já mám jednoho kamaráda, režiséra, ten se marně několik let snaží říct vtip. Ještě se mu to nepovedlo ani jednou. Taky jsme mu říkali takovej jednoduchý policajský o tom, proč policajti si volizují hodinky, že tik tak osvěží. A on... jemu se to hrozně líbilo, jo? A přišla jedna naše kolegyně do natáčení a říká: potřeba, já ti řeknu vtip, jo? Představ si, jestli pak víš, proč si policajti volizují hodinky. A ona říká: no to nevím. No to je proto, že ty pfefrmintové bonbony jsou zdravé. Neřekne ho prostě ten vtip, nemá nárok, no, ale já jsem vždycky přemýšlel, jak ty vtipy vznikají, a věděl jsem, že v životě, to je jasný, ale dvakrát jsem byl u toho, přátelé, já byl dvakrát u toho, když ten vtip vzniknul, to nedlouho, tady v Praze na policejním ředitelství jednou jsem byl, a jsme tam byli kvůli filmování, a já jsem tam byl jako maskot, a teď jsem se díval, a tam, jak jsem tam tak stál, a mluvili jsme s těma úředníkama o tom, jestli to tam bude, nebo nebude to natáčení, tak tam v rohu stál policajt a furt mě pozoroval, jo? A já jsem dostal záchvat smíchu, protože já jsem si říkal, já jsem si vzpomněl na ten vtip, proč oni, když je zima, lezou do rohu, že je tam 90 stupňů. A já... Já jsem se mohl umlátit smíchy, jo? A teď, když už to celý opadlo a skončilo to, já jsem se konečně uklidnil, já to nemývám často, ale tady se mi to stalo prostě, jo. Tak ten policejní ředitel mě říká: promiňte, vy umělci, vy jste takový zvláštní, já jsem se chtěl jenom zeptat, prosím vás, můžete nám vysvětlit, proč jste se tak smál? Já jsem mu to vysvětlil, on to nepochopil. Fakt je ten, že třeba v Brně jednou, tam byla, musím začít ze široka trošku, tam byla poměrně silná a je do dneška řecká komunita. A my jsme tam měli

značkou. Dobrý den, kontrola. Ona se na něj podívá a říká, a co kontroluješ? Ten na něj koukal, tak říká, proč vás, co to máte za otázky, tady je pěší zóna, zákaz vjezdu. Nedělej takový obstrukce, no tak prosím tě, můj manžel, on ještě nikdy v životě neviděl centr města, já bych mu to chtěla ukázat, no tak tam prostě s ním jedu, no tak se stát z toho nezblážníš, ne? Proč vás, paní, já jak vás tak pozoruju, vy mě dejchnete do balonku, jo. Prosím tě, takový velký chlap jako ty a nevydejchá balon? A ona říká, no jestli ti to pomůže, no tak dej mě balon, já ti tam fuknu, no. On jí dal balon, ona tam fukla. Ten balon zmodral, zfialověl, zezelenal, on taky teda říká, okamžitě vystupte, odevzdejte klíče, takhle dál nebudete pokračovat v jízdě. A ona říká, ale já neřídím. A on se tam takhle sklonil do toho auta, narovnal se, říká tomu kolegovi, Tondo, oni mají volant na pravý straně. To vzniklo na místě, tenkrát moc těch aut z té Anglie tady neprojelo, že jo. On to viděl poprvé v životě, ale podstatně na tom bylo to, že na tom volantu spal úplně ožralý ten její manžel. Ona do něj stačila takhle rukou, říká, Johnny, here we go. A my jsme vyrazili přes náměstí Svobody a dojeli jsme do Kontiku, já jsem nepředpokládal, že se to někdy stane. S těma řekama vůbec byla sranda, protože já si pamatuju, že jsme tam měli jednoho kamaráda, Banglis se jmenoval, on šel na operaci s kýlou a oni trošku málo rozuměli, tak musel se na ně pomalu a on přišel do té nemocnice a ta sestřička mu dala holicí strojek a řekla mu, pane Vangelis, jděte za plentu a vyholte se. Odešel za tu plentu, tam pobyl nějaký čas, vyšel s takovým blaženým úsměvem. Říká, tak co, sestry? Dobrý? Máte rád dabing? Ano, mám rád dabing. Já jsem ho dokonce měl velmi rád a sám jsem ho dost často dělal. Jsem tam ještě i do dneška dělám, ale trošku se mi nelíbí, jak některé ty filmy jsou dabovaný pořád vlastně, jakoby řekl jedním takovým přízvukem pořád. Občas to slyšíte, to je furt jako, ano, Jennifer tam taky byla, já tam taky zítra půjdu a uvidíme se všichni, OK, ano, samozřejmě, na 6. bulváru se sejdeme, jo, proč bychom tam nepřišli, samozřejmě tam přijdeme. A furt dokola, já mám pocit, že to jak na kolovrátku, jo, ale taky jsme takový filmy dabovali, my jsme dabovali vietnamský, korejský a mongolský film. To jsme dělali v brněnském studiu, na to se nikdo nedíval a my jsme to dabovali. A teď si dovedete představit, jak to bylo těžké, pač tam byli ty Asiati, že jo, oni mají ustálený výraz, jo. A oni furt mluví všichni. A tak je ty ono, no jiní, no, no, daj si si, ty si jo, ma na tě, by to ono, jim byl ty, a tam ono, ani kala, a tak jim byl byl ty, mení a sa jí ti, ty kroni, jo, no, lebe, tak o to, jo, ty kele, no, jí ti, jí, jo, oj, ma, no, jí, a pod tím v textu nenávidím tě, zabiju tě, a já jsem si říkal, no je to možné, jak to tam do toho dostaneme. A oni nám říkali, umělecky si s tím musíte poradit. Tak jsme si s tím umělecky radili a taky jsme byli mladí a čekali jsme, až na nás přijde řada a čekali jsme venku před studiem a kolikrát jsme tam byli v silný sestavě. Jednou tam se mnou seděl Zdenek Mariška, můj starší spolužák a seděla tam s námi naše spolužačka Silva, krásná holka. Jsme byli mladí, tak jsme ji ošahávali a ona řvala, nevím proč, a vyběhl ten režisér z toho studia, říkal, nevidíte červenou, kazíte mě záběr, a ta Silva normálně nás práskla, řekla, donutila Mariška mi šáhaj na kozy. A Mariška jedinej zachoval ducha přítomnost a řekl, tak je nemáš nosit do dabingu. Z toho vyplývá, že mám dabing rád. Ale opravdu ho mám rád. Jak se vám líbí ráčkování? No, mně se ráčkování líbí, protože mně se líbí všecko, co člověka nějakým způsobem ozvláštňuje. Já mám jednoho kamaráda, ten mi vyprávěl krásnou historku o tom, jak měli dvě roty na vojně složený z lidí, který ráčkovali. Zvláštní, že to byly dvě roty, jo? Ale bylo to krásný, protože ty, kteří ráčkovali ostře, tak ráno troubili budíček a ti, kteří ráčkovali

Kovali tupě, tak večer troubili večerku. A oni ráno nastoupili a zatroubili tram ta. A ta večerní rota zase nastoupila večer a zatroubila tam ta da da. Nádhera. Tohle je neuvěřitelný. Pane Donutile, miluju vás. Co s tím uděláme? Karel. Karle, já jsem přesvědčen, že s tím 100% něco uděláme. Byli s vámi rodiče vždy spokojeni, nebo jste jim dělali někdy problémy? Já jsem říkal, že jsem měl dětství krásný a rodiče mi připravili krásné dětství, na tom trvám, ale spokojení se mnou vždy nebyli a problémy jsem jim dělal, stejně jako problémy dělali oni mě. To já nepopírám. Mě bylo 15 let, to by nebylo nic tak významného samo o sobě, ale rodiče mě koupili šusťák. A shodou okolností třetí rok byl z módy. A dostal jsem klobouk. A vyrazili jsme na nedělní společnou vycházku s rodiči. V 15 letech není nic úžasnější. My jsme šli, já jsem celou tu cestu dával rodičům najevo, co si tak asi zhruba od jejich vycházce myslím, jo. A můj tatínek byl statečnej a držel se zpátky a maminka to jistila. A dorazili jsme na Stránskou skálu, kde celá naše vycházka končila a tam už to tatínek nevydržel a jednu mi vytěl. A ještě mu to nestačilo, vzal si flexaretku, ten fotoaparát s tou zrcadlovkou a takhle si mě vyblejsknul, jo. A já mám dodneška na to památku, jak tam stojím v tom šustáku, ten klobouk takhle na stranu a tím vzdorovitým, uhrovitým obličejem proklínám svého nenáviděného tatíka. A vždycky, když můj starší syn se mnou zapřede rozhovor na téma, tati, tomu absolutně nerozumíš, jsi mimo mísu, jo, ti nemůžu absolutně nikdy vysvětlit, jo, tak si vezmu tu fotku a dlouze se na ně dívám. Jaký je váš nejhrůznější zážitek se zvířaty? Tak to bylo v Austrálii, já se směju, protože tady vidím Petra Vítka, protože to je můj kamarád z Austrálie. A mě pozval do Austrálie, já jsem tam hrál představení pro naše krajany. Ono už to bylo hezky, než jsem tam přijel, tak ten pán, co tam předsedá tomu krajanskému spolku, tak mě tam ohlašoval a říkal, vážení přátelé, dámy, pánové, já jsem ladies and gentlemen, vás chtěl upozornit, že teďka jsem přijede náš nejpopulárnější český komik, pan Vyhňátal. Dohňátal. Domlátil. Donutil ty vole, jsem to... thank you, donutil ty vole, jo. A já jsem tam přijel a oni mě to říkali a mně se to hrozně líbilo. Já jsem říkal, to je úžasná reklama. A on za mnou přišel a říkal, prosím vás, promiňte mi to, já jsem spletl vaše jméno, ale už se mi nikdy to nestane, protože teďka už to vím, že jste donutil, už to nespletu. A já jsem dohrál to představení, bylo to úspěšné, lidi se smáli, jeho to vymrštilo na pódium, že mě jde poděkovat. Říkal, já se ještě jednou omlouvám, že jsem spletl to jméno a děkuji mockrát tady panu Musilovi za to, co pro nás. Potom jsme s Petrem nasedli do letadla a letěli jsme na sever Austrálie, do Cairns a tam jsme vystoupili z letadla a tam už bylo vedro, protože oni to mají Austrálení opačně všechno, že jo, na severu je teplo. A on to nenechá. Já nevím, že se ty lidi pouštějí, tak to je celá rodina takhle. Pojď, kdyby to byl jeden, já myslím, že to je jenom ten zelený, ale oni jsou... Celá rodina na Silvestra, oni si vyrazili, rozumíš, prostě. Celá rodina kompletně se zhulákala už předtím, než šli. Říkají, hele, kdyby nebyla sranda, radši se pumpnem, ne? Kluci, udělali jste dobře, jo? Já čekám, kdy maminka nám taky podkleskne v kolenou. Zatím se statečně drží, pač měla jenom becherovčičku, no. Ale my jsme dorazili na sever s Petrem, vystoupili jsme tam na nádherný pláže, že jo, překrásný, s ničím se nedá srovnat ta australská pláž. On mi to říkal, že tam jsou takovýhle nádherný pláže, já jsem tomu nevěřil, myslel jsem si, že to je takový reklamní prohlášení, ale tam byla nádherná taková laguna,
Modrý moře, překrásně. Jsem říkal, Petře, můžeš se tady vykoupat? On říkal, proč by se tady nemohl vykoupat? Jsme demokratická země, ne? A říkám, no ne, no jestli tam nejsou žraloci, proč něco by tady dělali žraloci? Ten tam skočil vedle mě, tak 4 metry sebou plácnul krokodýl. Já jsem běl. Říkám, ty vole, ty jsou tam krokodýly. A on říkal, na ty ses neptal. A to bylo furt s ním takhle, jo, protože pak jsme se vyhřívali jednoho dne, protože ty krokodýlové se tam vyhřívali, tam byla řeka a ústila do moře, oni se tam vyhřívali. My jsme se taky vyhřívali jednoho dne, jsme leželi na louce a vyhřívali jsme se a já se takhle podívám vlevo a tam had lezl. Ale jaký, to byla hadice takováhle, jo. Teď to lezlo ke mně a říkám, Péťo, on... No, Péťo, had. On co? Had, kde? Tady. Ježišmarja, říkám, co je? To je náš nejjedovatější. Říkám, co mám dělat? On říká, dívej se na něho vztekle. Já jsem nevěděl, jestli si dělá srandu nebo ne, no ale zachránit život jsem si chtěl, tak jsem dělal na něho. Ono i pro toho hada to muselo být silný kafe teda, až on se vstyčil takhle, otočil jsem, on to v životě neviděl, ten odjel teda, odsud. Já říkám, děkuju Peťo, zachránil jsi mě život, on říká, ještě ne, podívej se nad sebe. Já jsem se podíval nad sebe, tam byl druhej, visel takhle nad námo, říká, pojď, ten je skutečně jedovatý. Nebo jsme jeli potom, v džípu jsme jeli pralesem a tam byly dopravní značky takové a na těch dopravních značkách byl pták a pod tím bylo napsáno very dangerous. Já říkám, Petře, co to znamená, že to je velmi nebezpečný? On, to nevíš? Ten ti vyklovne mozek, ten pták. Já prosím tě, člověče, už jsem mu nevěřil. Říkám, já zastavím. Říkám, ne, no počkej, to nemusíš zastavovat. Ne, no já zastavím, ať to vidíš, jo. Tak jsme zastavili, tam vyběhlo něco, tak řekl bych, 5násobně rozvsteklený krocan. Jsem v Austrálii, tak krocan. A začal do toho auta. Tím zobanem říkám, co to dělá? Vidíš to, ty vole, kdybys tam měl mozek, tak už ho nemáš. Petr Vítek, Australan, no. Tady je otázka, že jsem už několikrát vyprávěl o lyžování, jaké s ním mám nejčerstvější zkušenosti. No, já s ním nejčerstvější zkušenosti mám takový, že se zase vážou k Silvestru. Tady v Praze pár skutečných lyžařů, kteří doopravdy umějí lyžovat, se rozhodlo, že na Vinohradech sjedou na lyžích činžák po schodišti. A tak si na starý lyžáky připnuli lyže a v 5. poschodí se odrazili a jeli po těch schodech směrem dolů na těch lyžích. A ve 2. poschodí porazili nějakou bábu, která šla pro uhlí. Vystřízlivěli, bábu vlezli do nemocnice a 2. den na Novej rok tam šli s kyticema na návštěvu a primář jim říkal, máte štěstí, chlapci, protože ona má jenom naraženou kostrč, to dáme do pořádku, ale my jsme díky vám přišli na jinou, podstatnější věc. My jsme ji museli poslat na vyšetření do Bohnic, ač ona nám bába tvrdí, že ve 2. poschodí ji přejel lyžař. Přátelé, i takhle se dá skončit o Silvestru. Já bych vám přál, abyste tak rozhodně neskončili. Přál bych vám, aby se vám letos Silvestr vydařil. Přál bych vám, abyste úspěšně tím Silvestrem přes půlnoc propluli do toho dalšího roku. Přál bych vám, abyste se bavili. A přál bych vám, abyste se bavili po celý rok. A hlavně, abyste k tomu měli důvod. Mějte se hezky, šťastný a veselý. Naschledanou.

0: Dobrý den, dámy a pánové, je tu další pokračování už ne nedělního, ale sobotního vydání pořadu Co týden dal. Po rozdělení republiky jsme si na chvíli odmlčeli, nejsnad proto, že bychom se divákům zprotivili, ale naopak, ale především proto, že Zuzanka pobývala proti své vůli ve sběrném táboře spolu s ostatními běženci. Nakonec si všechno vysvětlilo, naštěstí Zuzanku poznal náš rumunský kolega z maďarské televize, který vysílá pro Spojené státy americké z Bratislavy, tudíž Zuzanka je zde po mém boku a jak jsme zaslechli, je to náš comeback, ano, nevím sice o co jde, ale dříve, než představím dnešní hosty, namátkou se přehrabu v koši s vašimi dopisy, kterých dostáváme mraky, skutečně, ano, a většinou nás chválí. Už ho tahám vin, ano, a čtu. Anežáv ekader, ano, ekader, to je a latina asi.
1: Nie, otičku, prepáč, ale máš ten list opačne.
0: Ano, to je náhodička. Vážená redakci, to je nejspíš pro tebe, Zuzanko. No nic, představím hosty, je tu s námi Miloš Zeman.
2: Dobrý den.
0: A Ivan Fíšera a další hosty se dostaví v průběhu pořadu. Už asi tušíte, o čem bude řeč. Boj o koryta sociální demokracii, ano. Takže...
2: Pane redaktore, myslím si, že byste měl dobře volit slova.
0: Dobře, já budu volit dobře slova, ano, ale vy byste mohli špatně zvolit předsedu, ano? Nebude to škoda?
2: Tak to se mi zdá, že jste špatně informován, protože pane Škoda je členem strany socialistické.
0: No ne, já si myslel, abyste v tom zmatku nezvolili blbého předsedu.
2: A vy si myslíte, že blbec může dělat politiku?
0: No, to byste se divil, ano. Pane Černý, myslím si, ano, pane Fíšera, prosím, myslím si, že po tomto vašem výroku se řada politiků přinejmenším urazí. Potryfina Husa se vždycky ozve.
2: Docela mě udivují reakce kolegy Fíšery, který je, jak je jeho zvykem, dělen z komérku velbloudy. A nejen to, dokonce není schopen vlastní myšlenky, což je výrazem jeho naprosté impotence.
3: Pane kolego, když už je řeč o impotenci, podle sdělení paní poslankyně Buskové, jste, pánovi opatrně, ano, nejsme Minér magazín, ano.
2: Já nejsem povinen poslouchat nemístné urážky od zkrachovalého referendisty.
3: Pane kolego, opět jste projevil značnou dávku humoru, která ovšem nepoukazuje na vaše politické kvality, ale spíše odhaluje váš talent co by kabaretiéra.
0: Jak to tak poslouchám, přáteli, ať už vyhraje kdokoliv z vás, čeká na sociální demokracii při nejmenším pogrom. Dámy a pánové, už jsou tu další hosty. Je tu premiér Klaus. Dobrý den.
4: Dobré poledne.
0: Premiér Mečiar.
5: Čau ti.
0: A člen Romského demokratického kongresu Emil Farkaš.
6: Dobrý den.
0: Pánovi, vezměte židlí, ano. Ne, pane Farkaš, vrátěte, to bylo myšleno obrazně. Tak, děkuji. A hned palba otázek. Na úvod jedna kuriózní otázka pro pana Mečiara. Pane premiére, u vás se říká, že nikdy při žádných jednáních nepoužíváte písemné podklady a že všechno, tak říkajíc, máte v hlavě. Je to tak?
6: Já v hlavě nic nemám.
0: To jsme chtěli. A ještě jsem přihlédl jednou hosta, ano, je jim zoufalý vodohospodář Julius Binder. Zoufalý, proč?
7: Ako možno viete, madary búrajú nad Maroš, ano. To mi až tak nevadí, aj keď je to somarina. A viem, že mi to robia náročky. Ale čo ma namosúrilo, že madar chce odkloniť Dunaj. To je v rozpore nielen s medzinárodným právom, ano, ale aj so zákonmi fyzikálnymi.
0: Jak to myslíte?
7: Vy by ste vedel vyrábať na vodnej elektrárne prúd bez vody?
0: No tak to nevím, páč nejsem vodohospodář.
7: No ani ja už som není. Pán premiér ma definitívne zbavil všetkých funkcií, áno, majetku a dvojky vpravo dole. Áno, na Slovensku si už nepostavím ani pienskové bábovičky. A navyše povedal, že Binder je vraj butatot a že má IQ brzdiča hojdačik.
0: Tak tu nás mrzí, ale teď, pánovi, ukázka.
2: V budově poslanecké sněmovny proběhla dnes volba českého prezidenta, kterou řídil předseda poslanecké sněmovny Milan Uhde. Slavnostní akt byl narušen nevybíravými útoky na koaličního kandidáta ze strany poslaneckého klubu SRPŠ, pro něž byl jediným možným kandidátem jejich vlastní kandidát doktor Chládek. Přítrž nechutnostem udělalo až vystoupení místopředsedy vlády Jana Kalvody. Já rezolutně odmítám projevy kolegů poslanců, ač se zdráhám v této nejapné frašce je nazývat kolegy. A vůbec nehodlám poslouchat takové impertinence, zda koaliční kandidát se ve dvou letech pomočoval, ve čtyřech pak insultoval kamaráda na pískovišti kyblíčkem, zda k šesté třídě tajně kouřil na klozetu a trhal mouchám nožičky. Zároveň tímto žádám předsedu, aby striktně dodržoval 15-minutový časový limit a zároveň využil práva odnětí slova tomu poslanci, který zcela zjevně a záměrně od projednávaného tématu uhde. Jak dopadla volba, dnes už víme, ano, že pan prezident, pan Václav, pan Havel byl zvolen, ano, ale co vy u vás, tam byly problémy, nebo nebyly, pane Mejčary?
6: Bolo, nebolo, dávno tomu, ano. Boli stanoveny některé požadavky na prezidenta. Poprvé, vo světě uznávaná osobnost. Po druhé, nadstranický kandidát. Po třetí, ano, člen HZDS. So všetkými kandidátmi som mal osobné konzultácie. Kandidát za KDH vypadol už v prvom kole RSC, druhý kandidát, Roman Kováč, vypadol v druhom kole KO a Prokeša som tak konzultoval, že mu zuby vybehli. Napokon všetko sa dobre skončilo, máme prezidenta, áno, je to Kováč, hoci je to není ten Kováč, ktorého som ja preferoval, 4 kola, ale je to druhý Kováč. A tu je vidno, že sa demokratizácia nevyhnula ani Slovensku a že prezidenta u nás môže robiť hoci ktorý Kováč.
2: Dobrá, pánovi, další ukázka na ožehavé téma spojená s naší mini-anketou.
4: V severních Čechách opět vypukly rasové nepokoje. V Jirkově došlo k tvrdým střetům mezi Skýny a Romy. Krvavé srážky se později přesunuly i do okolí Jirkova, zejména pak do Chomutova a Mostu, kde rovněž byly zaznamenány těžké boje, v nich se utkaly holé lebky a holé zadky.
2: Jsme v Jirkově, kde postává hlouček skinheadů, ano, provolává hysla jako bílé Čechy, pryč cikány a hála na hrad. A my teď půjdeme se štábem přímo do jámy Lvově zjistit, co a jak. Dobrý den, paní skinhead. Násilnosti tady u vás pokračují, romský kongres vyhlásil hladovku. A co ví na to?
5: Já jim držím palce, vole, ať to vydržej.
2: My jsme si zeptali i druhé strany. Došlo ke krvě prolití, co ví na to? Ano?
8: Jdi s tím video do prdele, vole. Třeba to tak ti souvil. To byla nešťastná náhoda, bodnu do kabátu a v něm byl chlap. Upad mi na kudlu a pak ještě 9krát, no. To byl vyprovokovaný incident. Jdi s tou video, aby tě rakovina točila.
2: Pánovi, slovo do pranice, viděli jsme ukázku, ano. Setrvalé boje mezi Romy a Cikány, pardon, mezi Romy a Skýny. Kdo začne, pane Klauzi?
9: No, tady v minulosti docházelo k umělé migraci Romů ze Slovenska, kteří jim zde získávali u nás, zejména pak na severu Čech, ubytování a podobně.
8: Ubytování? Viděl jste naše rozmlacené paneláky?
9: No, to jste si udělali úplně sami. To si myslím, že tady v minulosti docházelo skutečně ke střetům nejen dvou rozdílných etnik, ale především rozdílných kultur.
8: Kulturu máme stejnou jako vy, Gadžovi. Ano, včera jsem byl v Kini. Na Cikáni jdou do nebe.
2: A kdy půjdete, tak říkajíc, na film Cikáni jdou do práce?
8: Já nechodím na vědecko-fantastický.
9: Tady opravdu nezáleží na barvě pleti, pokud se každý bude chovat ku prospěchu nové České republiky. Nezáleží, jestli je modrý, žlutý, ano, nebo černý.
2: I tak to se mě týká, ano, konečně budu mít svá práva, ano. Zuzanka, jakým dobrým zvíkem se dnes opět nedostala ke slovu, ale čas se pomalu krátí. Na závěr bych si vzal slovo také já a ještě jednou bych se vrátil k vašim dopisům.
0: Co se objevilo skoro ve všech, že náš pořad je přetáčen, že to není živé vysílání, dokonce někdo z vás napsal, že nevysíláme live, takže tímto vás chci ujistit, že
10: skutečně
11: vysíláme v přímém přenosu, že si politici své příspěvky pouze vyukali, no, aby se nalepší nesou.
0: Vážení přátelé, a nyní uvádíme tipy televize na příští týden. Letná, Košíře, Vršovice a Černý most mají jedno společné. Tímto společným jmenovatelem je František Pařízek. Po elitním fotbalovém střelci Tomáši Skuhravém nám v dalším dílu oblíbeného televizního seriálu Gen, Galerie elity národa, režisér Fer Fenič představí elitního popeláře z Libně, Fandu Pařízka, na ČT2 v 19.30. Ti z vás, kteří mají zájem o svůj televizní medailon, pište na známou adresu Jindřiška 16, Praha 1, 3 jedničky 50. Do slosování budou zařazeni všichni a nezapomeňte na korespondenční lístek připsat heslo GEN. Program ČT1 připravil v okénku zahraničních filmů jeden ze skvostů slovenské tvorby.
12: Jaj, Boha Máriu!
0: Svíňa stará škaredá. Uvidíme film Juraje Jakubiska Tisícročná včela. Úterý. V úterý se na programu ČT1 ve 21 hodin a 30 minut podíváme společně do semaforu.

za mostem v úzké ulici je králek z dálky vonící, meduňkou letmeme z kořicí, ale

Dobrý den, vážení přátelé, oni mě taky pozvali, jo, do semaforu, neřekli mi, do kterého, já jich prolez, blbec, než jsem přišel na to, že to je divadlo, oni mě pozvali, abych tady řekl nějaký vtipy, jo. Slušní říkali, jo, to je problém, já žádný slušní neznám. Já vám řeknu, o kterých si myslím, že jsou slušní. Mají takhle myslivci ples, jo, a jeden myslivec říká, frajeři, vsaďte se o flašku vodky, jo, že když mi zavážete oči, já šáhnu na kožešinu a poznám, co je zač, jo. Tak mu zavážou oči, on šáhne takhle na kožešinu, říká, to je srnka, střelená před rokem, jo, cena 2500. Tak mu dej flašku, on ji vypije, jo. Ráno se probudí z mrtvice, jo. Manželka mi je nádobí, brečí a říká, že si přišel ve 3 ráno, to bych ti možná odpustila, jo. Ale že jsi mě celou noc ošahával a řval si krtek za 3,50, to ti nikdy nepromítu. Pokaží si dva kamarádi, střízlivý, a jeden říká, čověče, tak jsem bez práce. A ten druhý, to nevadí, podělat krám, tam je prča. Já dělám v pohřebním ústavu, jo. A on říká, počkej, co tam můžete užít za žvandu? No představ si, ve Štěpánský v Praze, včera, jo, umřel chlap na ženský. Tak jsme tam přijeli, dali jsme ho do rachve. On jak mu ještě porád... Tak jsme nemohli zavřít víko, jo. Já jsem vzal pohrabáč, dvakrát sebou majznul, jo. On vylít a všechny nás tam zmlátil. A on říká, počkej, to jako neboštík božil, jo. Ne, my jsme si spletli patro. Já vám radši zaspívám písničku, která se jmenuje Z obavy, z obavy.

0: Musej postavit, já furt myslím na ten pohrabat.
1: Tolik tedy úterý, no a nyní k dalšímu dni. Středa. Jeho tam třeba... Sobota.
0: Cože?
1: V sobotu v rámci vzdělávacích pořadů zhlédneme televizní kurz ruského jazyka. Opakujte v pauzách po učiteli. Kam jdete?
2: Kde vy, idioty? Kde vy, idioty? Zeptal jsem se vaší ženy. Já zprosil vašu ženu. Já zprosil vašu ženu.
1: A nyní složitější fráze. Nerozumím otázce, nechápu souvislosti. Nerozumím otázce, nechápu souvislosti. Neděle. Na neděli je připraveno další vydání písničkového pořadu Rytmik, který uvádí Miroš Birka.
3: V listě, který došel z Břeclavy, nám píše Kateřina Cesnáková. Miro, kdy už konečně v tom tvém rytmiku přitvrdíš? Katrín, já ta velmi lu... A teraz už vážně. Ozaj mi čítáš myšlenky, lebo je tu prvé město skupina Crayson. Ladislav Křížek a vzdialená.

0: končí typy televize. Věřím, že si z pestré nabídky vyberete a v neděli opět. Naschledanou. Dobrý večer, vyslechněte si ještě poslední zpravodajství ČT1. Ve světě, ale hlavně v posttotalitních zemích, komunisté mění nejen ideologii svých stran, ale i jejich názvy. Zatímco u nás se nejspíš KSČM bude jmenovat Platforma za socialismus, v Itálii Diavolo Rosso, ve Francii Le Miserable a v Polsku Cholera Jasna. Na michiganské klinice v USA se podařilo specialistům vyvinout přístroj, který dokáže velmi kvalitně a bezbolestně vykonávat opichy páteře a nemocných kloubů. Jeden exemplář získala i fakultní nemocnice v Hradci Králové. S tímto technickým zázrakem dokáže jedna zručná zdravotní sestra bezbolestně opíchat i 60 pacientů za směnu. Policii České republiky ovlékne módní návrhář Teodor Pištěk do nových uniform. Měnit se bude i označení hodností. Málo kdo totiž ví, co stávající označení na výložkách znamená. Vězte tedy, že jedna hvězdička znamená, že policista umí číst, dvě, že umí číst a psát, a tři hvězdičky, že zná někoho, kdo umí telefonovat. Minulý týden si v pražské Stromovce dali dostaveníčko orientační běžci. Závod skončil triumfem našich barev a bez větších problémů. Ve třídě A mužů se nejlépe orientoval Blažek, který doběhl v čase 1 hodina a 27 minut. Naopak nejhůře dopadl Polák Perececky, který doběhl před chvílí promrzlý a pokousaný od ledních medvědů. Neuvěřitelná smůla zamíchala pořadím při poslední časovce závodu Paříž-Dakar. Ovšem celý kalich hořkosti vypili největší favorité. První v pořadí Ital Perlini nedojel, neboť mu klekl diferenciál. Druhý Loprais s Tatrou rovněž nedokončil, neboť 2 kilometry před cílem mu klekl motor. A poslední aspirant na titul Egyptian Sinuhet nedokončil o neuvěřitelné 2 metry, neboť mu klekl velbloud. Na tenisovém mezinárodním mistrovství USA náš Petr Korda postoupil do finále přes Petra Semprase. Dařil se mu jen servis, ale v posledním setu zahrál 5S a 4 filky. Zítra končí švédský pohár. Po debaklu 6-1, který dostali od našich Rusové, a po naší prohře s domácími Švédy 3-2, nás čekal zápas s Kanadou, která je kolébkou hokeje. Proto jsme se telefonicky spojili s naším trenérem Ivanem Hlinkou. Slyšíte nás?
1: Kokoti, ještě tyhle, to hrajete opravdu jak ponocný.
0: Haló, slyšíte nás? Tady je Studio Sport Česká televize.
1: Ano, tady Hlinka, dobrý večer.
0: Dobrý večer, trenére, co se děje zrovna v družstvu?
1: No právě chválím obránce, jak to zahráli se švédskýma útočníkama.
0: Trenére, zítra hrajete s Kanadou.
1: Čeho?
0: Zítra hrajete s Kanadou.
1: A Hergo, to jsem ani nevěděl. No nic, nastoupíme s obvyklou taktikou.
0: Můžete prozradit, s jakou taktikou?
1: No, vymyslel to Standa, já ho podržel, klukům to sedí, zkrátka jde o to dát aspoň o jeden gól víc než soupeř.
0: Snad vám to vyjde. Ještě by diváky zajímalo, co je pro vás největším překvapením poháru.
1: No, vyplašili mě 3 věci. Za první Švédi tady ve Štokholmu se cítí na ledě jako doma. Za druhý mě překvapilo, ale to asi všechny, který se točí kolem hokeje, s jakou sem přijeli Rusáci.
0: Jak to myslíte, trenére?
1: No, protože Rusáci tady byli absolutně nejhorším manšaftem, takže po tomhle debaklu můžeme čekat letos horký léto.
0: Proč myslíte horké léto?
1: No, páč budou Ivani pálit hokejky. No, a za třetí, co mě tady zarazilo, už jsem kvůli tomu byl včera s prdnou Jerry, že nám tady hrajou nějak kratší hymnu.
0: Samozřejmě, jak zápas s Kanadou dopadl, dnes už víme. Po první třetině jsme prohrávali o branku a vypadalo to škaredě, ale do druhé třetiny se zdálo, že mužstvo hraje jako vyměněné. A skutečně. Přišla 15. minuta druhé třetiny a hlavní rozhodčí si všiml, že místo Kašťáka se Ščerbanem na ledě střídali Jarvele a Jalonen. I Hlinkovi bylo divné, že svým svěřencům nerozumí. Inu, Finové si spletli tréninkovou plochu a nastoupili na led Hali Globen. Zápas se později dohrál tak, jak má být, a naši vyhráli 8-7, čímž obsadili druhou příčku za Švédskem. Mohlo být i zlato. Co tomu bránilo, trenére?
1: No hlavně obránci Švédů.
0: A co si myslíte, že by přispělo k zásadnímu zlomu a naší výhře?
1: No, čert ví, ale stříbro je super, si myslím, no. Hlavně to ukazuje, jak jdeme s hokejem nahoru. Jsme tady všichni jako jedna velká rodina, jo. Nějaký stresy nebo hlákání, řvaní, jak jsme to leta viděli u Tichonova, to u nás prostě neexistuje, jo. A pokud nám dobrá nálada vydrží, tak jakože asi jo, z mistrovství světa povezem zlatý placky my, no.
0: Ivane, díky za rozhovor.
1: Není za co, no. Ty vole, zrovna teď bude nějaký Ferda opruzovat z televize, ty vole.
2: Kurva, že mlaječ! Přihraj mu to! Naser to tam do dech!
0: No a nyní zpravodajství o počasí. Při pohledu z geostacionární družice jste si jistě povšimli, z jaké výšky byl záběr pořízen. Jsou zde velice dobře patrny hluboké brázdy na poli v Klecanech a střed tlakové výše, která ovlivní počasí u nás v ranních hodinách. Na své si tedy přijdou zejména srdcaři. Denní teploty, jak kde, noční o něco nižší. Smogová situace se mírně zlepšila v Praze, kde nejlepší rozptylové podmínky hlásí Strašnice a Motol. Naopak k mírnému zhoršení došlo v pálivní oblasti severních Čech, kde sice 5 měřících stanic hlásí zvýšené koncentrace oxidu siřičitého, a to zhruba 63 kg na metr krychlový, ale výraznějšího zlepšení se dočkáme již ve druhé dekádě příštího roku. Na závěr zpráv ještě jedna aktuální informace z České tiskové kanceláře. Další závažný případ trestné činnosti byl objasněn a přední politici se již nemusí obávat atentátů, prohlásil český ministr vnitra Jan Ruml. Včera jsem poučil dozorce, jak mají vězňům sdělovat ukončení výkonu trestu. Došlo totiž k nepříjemnému nedorozumění mezi Milanem K. a dozorcem, který mu sdělil, cituji, zítra jdeš na svobodu. Propuštěný se nejprve zastavil v hostinci, kde na posilnění vypil 4 piva a velkého rumla a poté neprodleně vyhledal bydliště jmenovaného předsedy KSČM a pokusil se jej zabít. Milan K. si nyní odpikává svůj trest. Amnestie nepřichází v úvahu a propuštěn bude za 9 let, nejdříve však na Štěpána. To už byla poslední informace dnešního zpravodajství. Přeji vám ničím nerušenou klidnou noc. Vážení diváci, nyní jsme operativně zařadili tajně pořízený záznam z konspirativní schůzky obou premiérů z jednoho nejmenovaného místa.
3: Takže místnost je skutečně zabezpečená.
4: Samozřejmě všechno je v pořádku, místnost je zabezpečena, nikdo o tom neví, takže chvilku počkejte, každou minutku by tady měl být.
3: Dobře, tak já počkám. Už má zpoždění, že by snad mlha nebyl. Prosím?
5: Tu jsou.
3: Já nikoho nevidím.
5: Tu, vo vedlejší kabině.
3: Kdo jste?
5: Co jsi ma nespoznal? Mám na vyšší bafůd z Janku Liary.
3: No, to je zajímavý převlek, ale pojďme k věci. Musíme se domluvit na zásadních věcech. Zejména na rozdělení měn.
5: Tak ma napadlo, že v tomto prostoru nikdo lidé mají na Slovensku radu. Ano, opýtám se, či tam jsou. A Bůh jich chrán, či počuje mě šo zlého sebe.
3: No dobrá, ale teď k té odluce. Jak to chcete provést?
5: Co já vím?
3: No, já bych navrhoval rychlé, koordinované rozdělení, abychom neovlivnili vzájemný obchod.
5: Ještě ma napadlo dojít s dřevěnou nohou. To by mi dávali prachy už na cestě sem.
3: No a dále navrhuji přepočítat naše platby na EKU.
5: Počítaj si, na čo chceš, ano. Hoci aj na počítadle, ale teraz vážně. Jsme tu sami dvaja, pohovorme si, jako premiér s premiérom. Tak čo, Klaus, prachy máš?
3: No, něco málo snad.
5: Tak mi použij 20.
3: No, to by pro mě neměl být problém, takže...
5: Čo se hrabeš, vouvačku? Já chcem 20 miliard.
3: No tak to je velký úvěr, to by musela schválit vláda, ano, parlament. Musíte podepsat prezident, ano, a...
5: Já bych jich nakopal do rytí.
3: No, východisko bych viděl v dobře fungujícím obchodě na principu clearingu.
5: Ano, to je výhodné. A já mám auto na clearing.
3: No tak to jste tyto principy příliš nepochopil.
5: A co myslíš, kradnout?
3: Já bych se nejdříve zabýval otázkou té nezaměnitelnosti vašich a našich kolků, protože jak celou záležitost sleduji, tak ten váš deficit v poslední době skutečně značně narostl.
5: To je další dezinformace, ano. Taky deficit mám už od 15 roku.
3: No, pojďme se už konečně domluvit a podepíšeme rovnou platební dohodu.
5: A půjdeme na pivo.
3: Ne, bohužel já spěchám, já odletám do Davosu na ekonomické fórum, kde budu mít referát v angličtině.
5: Co? V angličtině? Ty nebudeš hovorit, jako ti zobák narastl?
3: Ne, jednací jazyky jsou angličtina, němčina a francouzština.
5: Čo se hambíš za svůj jazyk?
3: No to v žádném případě, ale v drtivé většině mezinárodních institucí se hovoří převážně anglicky.
5: Tak to by som si veru velmi nepokecal. A jen po anglicky iba tak maximálně hello dolly. Chod si tam sám, ano, mezi těch svojich hotnototů, čo nevěděl po našom, ano. Kolko je?
3: No bude 15:30, já už budu muset skutečně letištěm.
5: A já půjdem. Nemám fúdzi odlepiny. Ještě ma počúvaj. Však si kamoš Klaus. Kebyže sa ťa moja stará upýta, áno, musíš jej povedať, že sme boli spolu v Davose.
0: Tolik už tajný záznam a nyní pořad neméně zajímavý na téma Sněžná kalamita, který připravil redaktor Jindřich Honzík.
6: V ulicích Prahy napadlo včera přes 35 cm sněhu. Většina ulic byla neprůjezdná, problémy měly i tramvaje a vozy záchranné služby. Nejvíce nás zarazilo počínání technických služeb, neboť šéf krizového štábu Rudolf Jety nevydal příkaz k zásahu pluhů a sypačů, ale naopak nechal celý den přivážet do Prahy haldy sněhu z Krkonoš. S aktuální reportáží z pražských ulic se nám přihlásil reportér Ota Černý.
7: Vážení přátelé, ano, Praha byla včera doslova zavalena sněhem. My jsme se Zuzankou vyrazili, tak říkajíc, na místo činu, ano, přisvětit si, jak technické služby se vyrovnaly s tímto nadělením, a když to tak vidím, no potěž košti.
8: Já, Jatičko, držma, lebo mi jde ten sněh nohu a dlami.
7: Neboj se, Zuzankou, já jsem pevný v kramflecích, ano, člověče, dávajte pozor na cestu, kam koukáte.
5: Pripačte.
7: Viděla se Zuzankou černoch, ano, a ještě je to slova. No nic, tady se nám klouží jeden náhodný chudec. Co říkáte, pane, to je sněhu, co?
9: Nechte mě být, mě politika vůbec nezajímá.
7: No ne, já jsem si chtěl utěpit. No nic, jeden neúspěch, ano, jaro nedělá, tak říkajíc. Tak se zeptáme, tady ten neuteče, pan se tady válí dokonce bez jedné boty. Co pak, vy jste ztratil botu?
10: Ne, já ji našel.
7: Ano, tak ten sice neuteče, ale zase si nic nedostane. Páče jak cepelín. Ano, takže se ptáme tadyhle, koukej. To jsou hezký holky, víš, Zuzanko. Děvčata, co vás vyhnalo v takovém nečase?
10: Ne, pasací, vele.
7: No jo, tak to jsem šlap trošku vedle. A co ty, holčičko, to je sníčku, víš? A ta zima do toho. Ty to budeš mít dráhy, děda, 700. A sakra, tak mě to dneska nějak nejde. Ano, stoupněte to proti vás. Ať to neskusit raději Zuzanka, protože nejsem měl reformy, takže kamera?
9: Jede.
7: Dobrý den.
9: Já, Wi-Fi?
7: Já těším, a Bubilková. Stop, zastavte tu, ano, zbalte tu. My už si končíme, protože ještě pár takových exotů, ano, a zítra už by mi hráli. Takže pánové, odvěste ten cejt do televize a ty, Zuzanko, radši pojď. Nebo mi tě tady ještě někam obtáhnou.

0: vydání pořadu Co týden dal, ano. I když dnes se budeme věnovat událostem u našich sousedů, také bychom se dnes mohli nakrásně jmenovat Duel, protože naši hosté jsou Vladimír Mečiar.
1: Dobrý den.
0: A Milan Kňažko.
2: Dobrý den.
0: Ukázka napoví, o čem bude řeč.
3: Slovenský premiér Vladimír Mečiar řekl v rozhovoru novinářům, že uvažuje o odvolání Milana Kňažka z funkce ministra zahraničních věcí. Své rozhodnutí odůvodnil tím, že Milan Kňažko nebyl schopen za 2 roky vypracovat koncepci zahraniční politiky. Milan Kňažko v odpovědi sdělil, že podle jeho informací je ministerstvo zahraničí jediným ministerstvem, které koncepci má zcela jasnou.
0: Takže dozněla ukázka a já bych od vás chtěl slyšet, má pan Kňažko koncepci politiky nebo nemá?
1: Či má koncepciu, alebo antikoncepciu, to má vůbec nezaujíma. Já nepotřebujem takého ministra, který sedí vedle mě, ano, uškrňá se a zazerá jako bazilišek. Já už jsem ti nieraz jasně povedal, Milan, že to máš čertovsky nahnutý. Před 2 mesiacmi jsem tě varoval, alebo budeš počúvat, alebo poletíš, ano, a s tebou je ten druhý fiškus, alebo filkus, jako se volá.
0: Pane Kňažku, já mám s tou takový pocit, že se na vás splnilo to známé řečení o čertovi a pekle. Co vy na to?
2: Tak já se nebudem obhajovat, protože moja koncepcia je úplně jasná. Jednoznačná orientácia na západ.
1: To boha, víš ty, somar, kto je na západe? Čehuni. Za to jsme vatry palili. Pozri se, co se tam robí. Cigáni běhají za Klausem, ano, hore na hrad.
0: Já bych si dovolil opravit, ano, pan Klaus nesedí na hradě, ale tak říkajíc, dole v podhradí.
1: To je mi jedno, ano, celkom jedno černý, kde kdo sedí. Keby si byl na Slovensku, tak už sedí šajty. Či běhají za Havlom, alebo za Klausem, to je jedno, ano, lebo obi dva jsou rovnaký. Jeden jako druhý je vašo. A my máme svoje vaše, ano. A když to je není prezident, je to vašo patejdl, sa volá, ano. Vyhrává, zpěvá, na jarmoky chodí. A nekrkve sa do politiky jako ty, Kňažko.
2: Já jsem samozřejmě nemyslel sa iba orientovat na Českou republiku. Já jsem myslel západ jako taký, evropské spoločenstvo, NATO.
1: Na čo?
2: Tak to nemá väčšmi cenu sa o politike rozprávať, keďže také pojmy, ako je NATO, pánu premiérovi nič nehovoria. Lebo to môže Slovensku iba škodu narobiť.
1: Škodu? Akú škodu? Ja som nikdy neurobil žiadnu škodu. Akože, tak to bolo iba raz, áno, keď som v Jugoslávii vyvalil dvere od hajzlu.
2: Prosím vás, ak má byť toto štýl našej zahraničnej politiky, potom nechce mať s takouto politikou nič spoločné.
1: Ani mať nebudeš. Čo skoro pôjde zas naspäť do divadla, šaša robiť. Politika je není divadlo, ano. Tu sa nedá nič robiť na skúšku.
0: Ale mne si zdá, pane premiére, že by si Slovensko mělo orientovať přece jen více na hospodársky silný západ, ano, a ne třeba na Ukrajinu, ktorá je na tom ekonomicky veľmi špatne.
1: Neboj sa nič. Stačí chvíľku počkať a budeme na tom rovnako. Čo máme robiť? Áno, Poliaci vexľujú, Čehuňov sme nasrali, Maďarov tiež, Rakúšania nevedia hovoriť po našom, tak to nám ostáva.
2: Samozrejme, Nik, ak si budeme predstavovať, že Slovensko je voláký pupok sveta.
1: Ty kurva, Milan, už ma ale nevytáče, lebo ti rebra dolámem.
0: Pánovi, klid, je to akademická debata, áno, diváci se dívají.
1: Čužuš, kurva. Držte ma, jaj, držte ma 2-3, lebo ich 5-6 pobijem.
0: Pánovi, čas se sice nenaplnil, ale já si raději rozloučím. Díky a příští týden. Pánovi, díky a příští týden na vidění.
4: A na závěr opět naše oblíbená reklama, o kterou nám všichni píšete. Proti imitátorovi Zdeňkovi Izerovi se sice již začínají ozývat některé politické kruhy, ale nic se neděje. Neboť, jak vidíte, jste právě svědky natáčení dalšího dílu našeho populárního seriálu s názvem Ve dne zataženo, v noci roztaženo.
0: Takže začneme. Dobrý den, dámy a pánovi, je tu další vydání, už ne nedělního, ale opět sobotního pořadu. Co se děje, co tam máváte?
4: No, tady jsou nějaký lidi s kuklama.
0: Co se tam děje?
4: Já nevím, jestli budou točit Rambo nebo co.
0: Takže znova, nebo počkej, co tam nějaký helikoptery lítají, nebo
4: no to je hruza.
0: Letadla, probo, co tam dělají ty lidi?
4: Strašný.
0: Vyhoďte je z té režie, co tam dělají v té režii?
4: Já nevím.
0: Ulítněte tam odsaď, no, tady se nedá dělat.
5: Izora. Vidíte s rukami von, nad hlavou, nic se vám nestane. z Božoch a Dobrodinsky už odvolali.
6: A co je to za lidi zase?
5: Som tvoja stará mama. Máš 15 sekund. Toto štúdio je obklúčené. Nemáte šancu. Však musíte vedieť, že to dělá smysel. Vidíte, von, dajte ruky nad hlavu, si môžete aj nohy. Dosť bolo srandy, Izer. Dosť už bolo srandy, teraz vážne. Izer, vážne.
7: Dobrý den, pane referente, dobrý den.
8: Pan Lustvisián.
7: Dobrý den.
8: Co pak mi nesete, snad nemám ve vrátnici návštěvu.
7: No, teď ne, ale ráno tam byl nějaký chlap.
8: No a?
7: No já ale nic nepřines, tak jsem ho rovnou vyhodil. Hledajte, já jdu za váma dneska úředně.
8: Jo, úředně, vy mi přímo lekáte.
7: No tak sláva, konečně se mě taky někdo bojí. Pane referente, já jsem pověřený momentálně jako podnikový statistik, víte? No jo, ale to se nemusíte lekat. Hledajte, statistik, to je vlastně takový lékař, před kterým se nemusíte slíkat. Jo, kdybyste byl taková ta vendulka hnidou zemzdovýho oddělení.
8: No tak to bych musel.
7: No nemusel, ale špatný mi to nebylo. Tak hlejte, vy mi jenom tak odhalíte duši a já vám do ní tak kapánek číhnu, jo? Tak koukněte, tady mám pár takových otázek.
8: No tak ukažte.
7: Nešahat, to... nekoukat, to je přísně důvěrný tohleto.
8: A dovolte, vy mě ty otázky stejně musíte přečíst. Tak bych si je mohl aspoň promyslet.
7: A to právě nesmíte. Milý zlatý, kdyby si každý všechno napřed důkladně promyslel, tak jsme tady třeba my dva ani vůbec nebyli.
8: Jak to myslíte?
7: No, já myslím jako vaši rodiče, víte? Kdyby tehdy tušili, jak dneska budete vypadat, tak šli radši do kina. Je tady otázka, jo? Jedna, jo?
8: Jenom jedna?
7: Ne, číslo jedna. Tak a ta otázka zní, co čtete?
8: No já...
7: Hele, Safra, vy tady máte knížku nějakou zrovna, s dovolením, ale na to mrknu. Co pak to je? Komtesa Hortenzie, souce pouze v kombiné, se bránila chlípníkovi, seč mohla. Nebo to je nějaká zprostěrna tohleto. A nakonec neměla na sobě nic, než to dvě růžových poupátek, který se chlípník zmocnil a plenil je jako krtek zahrádku. Vypůjčte z dovolení to, co přečtete. Tak co napíšeme, co čtete? Já napíšu krtek zahrádkář, jo? No, tak. Otázka číslo dvě.
8: Prosím.
7: Jak jste spokojen s platem?
8: A je, to by člověk plakal.
7: Dobrý, píšu spokojen až k pláči. Dále otázka číslo tři. Co si myslíte o svém nadřízeném? To je pitome, co?
8: Jo, vy ho znáte.
7: Ne, to já píšu rovnou tohle. Taky pije?
8: To nevím, já jsem ho nikdy pít neviděl.
7: Nevadí, já napíšu pije, ale přede mnou to tutlá. Dále, otázka číslo čtyři. Kam byste nejraději příští rok na dovolenou? No. Takhle někam daleko od starý, víte?
8: No, takhle k moři.
7: Do Bulharska.
8: Ale ne, k moři.
7: Do Rumunska.
8: Ale ne, počkejte, k moři piva.
7: No tak konečně první solidní odpověď. Píšu k moři piva. Tak.
8: Počkejte. To o tom pivu tam nepíšte. Ne? Napíšte doma má je.
7: Dobrý, píšu. K moři piva nechce, jo? Má je doma.
8: Ne, má je doma. Doma má je.
7: No, to je jedno, doma má je nebo má je doma. Já na nějaký ten slovosled nekoukám. Tak dál, je tady otázka další.
8: No prosím.
7: Jak máte velký byt?
8: Byt?
7: Byt.
8: Tak malý, že když domů přijdu s opicí, tak se tam oba nevejdem.
7: A takže milostivá paní bydlí dosud u rodičů.
8: Já bych nutně potřeboval pracovat, abych mohl i doma trochu pracovat ve svém oboru.
7: Ale milé znáte, to nesmíte být taková fajnovka. Pracovno, prosím vás, teď máte takový hospod kolem sebe, ne? Jako tuhle za mnou přišel jeden malíř, víte, že prej by chtěl ateliér, že by potřeboval ateliér. Tak jsem mu řekl, milí malíři, maluj takový mrňavý obrázky jako ten Aleš, jo? A nebo maluj známky. To můžeš i na záchodě, ne?
8: A co nám řek?
7: No tak, myslím, že mi zrovna chtěl něco dát, ale já už musím odejít.
8: Jo.
7: Tak dál, je tady otázka číslo 6, tady bezprostředně po otázce číslo 5, víte? Ano. Jak vychováváte dětka?
8: Dětka?
7: Ne, jak vychováváte děcka?
8: Já děcka nemám.
7: Počkejte, to mi v tom nesmíte dělat takovýhle zmatek. Tady není otázka, jestli máte děcka nebo nemáte děcka, tady je otázka, jak vychováváte děcka.
8: A kde bych je chutinky mohl mít? Bydlíme v garsoniéře, v 7. patře, babičky nemáme, výtah 2 roky nefunguje.
7: Je, tak moment, já to napíšu takhle. No. Vychovává chudinky, jo?
8: Jo.
7: Aniž by je měl, víte?
8: Jo.
7: Bez babiček, jo?
8: Jo.
7: A výtah nefungující.
8: No. Ano.
7: Tak.
8: Ale to je nesmysl.
7: To nevadí, hlavně, že se mi to sem vejde. Otázka číslo 7. Chodíte na ryby?
8: No, jednou jsem chytal štiky.
7: Jo, kolik jste chytil?
8: Žádnou.
7: A jak to víte, že jste chytal štiky?
8: Protože kamarád vedle mě chytil 3.
7: No vidíte, to je můj případ, to se mi stalo taky, podívejte se. Celý den u vody, jo?
8: Jo.
7: Já nic a kolega vedle tahal jednu za druhou.
8: Ano.
7: Tak jsem vstal druhý den ráno ve 3, abych tam byl sám, jo?
8: Ano.
7: A ono vám 7 hodin nic, 8 hodin nic, 9 hodin nic. Ve 9:45 na mě vykoukne jedna ryba z vody a povídá: tak co je, pan kolega vedle nepřijde?
8: Víte, mě je vždycky divné, jak se někdo může uživit rybolovem.
7: Milý pane, kdyby jenom někdo, ale celý národy se tím živí, jo? Chytání ryb, to je strašný nervák.
8: Nervák?
7: Já to vím podle sebe.
8: Nervák mě to naopak uklidňuje.
7: No jo, protože máte rybářský lístek.
8: A jo.
7: Dále, otázka číslo 8. Jak se díváte na současnou mordu?
8: Mordu?
7: Ne, modu, to tam někdo napsal, rozhodně. Modu.
8: Vy myslíte maxi sukně, mini sukně, tak mini se mi moc líbí. Moc, to
7: mini,
8: má moc.
7: Mě taky, ano. Pojďte sem, ale mezi náma, můj starý jsem to zakázal. Mini,
8: no,
7: víte.
8: A proč?
7: No, ono není hezký, když se odkraje 109 kilo na jednou. To by se ta erotika mohla omrzet taky, víte. No. A je tady další otázečka, která souvisí s tou předcházející.
8: Ano.
7: Jaký je váš erotický život?
8: No prosím vás, co je komu do toho?
7: Milý pane, statistika jde za člověkem všude. S tím mám jakožto statistik bohatý zkušenosti.
8: No a jak už dlouho tu statistiku děláte?
7: No dlouho.
8: Jo?
7: Já jsem začínal, počkejte, kdy já jsem to začínal?
8: No?
7: Včera dopoledne.
8: No
7: tak co tam napíšeme k tomu erotickému životu? Uspokojivý nebo neuspokojivý nebo méně?
8: No jak kdy? Vy to znáte. No,
7: je, jak bych to neznal. Spíš jak než kdy.
8: No a kde stojí psáno, že na tohle musím odpovídat?
7: No tady, v tomhle dotazníku.
8: No to vidím, ale co se z toho bude vyvozovat?
7: Jo, to já nevím, to je asi takovej koutek pro zasmání, víte? Hledy, já tam napíšu, že je nejvyšší čas, aby vám přidělili sekretářku.
8: No, to byste udělal dobrý skutek. No. Poslední dobou mě přibylo strašně práce.
7: Fajn, tak já píšu. Erotický život na ústupu,
8: jo.
7: Že jo? Nutno řešit personálně. A je tady konečně poslední otázka, a sice otázka poslední. Sázíte Sportku nebo Matesa?
8: Pravidelně a dokonce vášnivě.
7: No jo, milé zlaté, když tu vášeň takhle profrcáte, to vám nezbyde nic na sekretářku.
8: A myslíte, že by mi mohli na základě tohle dotazníku přidělit?
7: Vy jste jak malý, co pak si myslíte, že tohle bude někdo číst?
8: Tak proč to píšete?
7: No přece kvůli premiím.
8: Aha, no a co když přece jenom si to bude někdo chtít přečíst?
7: To buďte klidnej, po mně to stejně nikdo nepřečte.
8: No tak.
7: Tak pojďte, podepíšete mi to, tady levou rukou, jsem pravou rukou, tady oběma, tak. Já vám děkuju a teď jdu za naším přednostou, to se zase spolu služebně zasmějeme.
8: Naschledanou.

že on jí vompá ve čtvrtek přijedu směrem od Půchova. Čekaj, já máš Montgomerák. Já jsem čekal, skutečně prvního, koho jsem uviděl, rychle se tam otevřeli dveře, vykou Kostek a pan Hergo, ten je přesně jen, že on vyskočil z toho raku, jak kdyby mě neznal, utíkal pod jeden mě a pan Lubošku, tady Montgomerák, on pán, utíkej, prý, prosím tě, po mě jde policie. Takže já jsem neměl ani nemi, že on nebo neměl lík a Montgomeráky o tom vůbec už se nám jako nezdálo. A tenhle ten Luboš Kostelka byl takovej ohromnej číman. On vždycky jak něco tak viděl, jemu se zdálo, že tamhle mezi domama je nevyužitý nějaký prostor, tak tam vybudoval kurty. Měl to být bazén, ale pak jsme málo vykopali, že bylo... Bylo asi takhle vody, tak z toho byly kurty, potom hrál se tam tenis a tak dále. A tenhle Kostelka jednou přišel a povídá, Laďo, co kdyby se zeptal tatínka, že bychom šli k vám na Knínskou přehradu na chatu, vzali partu takových prýma lidí, já mám 50 litrů vománkového vína a protože v té době se v ústředním deníku brněnským v Rovnosti objevovali takové rubriky, pač ještě nebyly, jak Slováci říkají, izbičky pre opilcou. Záchytný stanice. Tak vždycky toho, kdo prostě dělal nějaký virvál, tak vzali, tu fotografii z toho občanského průkazu fotografovali a bylo sdělení v novinách. Pan, ten a ten, dejme tomu Adolf Jebavý, jinak řezník a uzenář, v noci zboural tři obrubníky u chodníku a tohle plným jménem na plný pecky prostě. A tohle, tak aby jsme z toho neměli takovýhle nějaký tyhle opovídá, na té přehradě se všecko ztratí. A tak já jsem řekl tatínkovi ten pán, tak chlapci hlavně, aby se tam nezapálili, že jo. A taková parta z divadla brněnského jsme tam šli a nesli jsme skutečně velikánský demižon 50 litrů vína, jednak to bylo těžké a pak takovýhle množství, že jo, kde by ten Kostelka v jiný sklepy neměli a tohle, to zase nebyl jeho artikl, on pracoval, říkám, v čistým líhu a v textilu a to. Lubošku, co to je za víno? A on říkal, vománkový víno. A někdy říkal, jo, vománkový, no jo. A zase ti, kdy se ptali, jaký vománkový, tak těm neodpověděl. Čili jsme přišli všichni celkem takový čistý, neskažený věděním. Přišli jsme tak na večer, udělali jsme táboráček takovej, sehnali se v chatě, kde byly od hořčický skleničky, že jo. Teď se nalejívalo a teď víno vám to bylo lehké, jak se říká na Moravě, lehké, ale veselé. Lidi hned začali tohle, tam někdo hrál, aniž měl kytaru, víte? Tohle. Jenže chutí bylo takové zajímavé. To víno vám chutnalo něco jako, částečně jako víno, ale taky jako griotka, víte? A jako vermut, takže, Lubošku, jaký jsi říkal, že to je? Říkal, vománkový. Vománkový, no a když někdo se ptal, už potom asi potřebuje, dej už s tím pokoj, prosím tě. Jestli to nechutná, tak to nepínám, to chutná, a zase tohleto. Ohromný veselost, v ohně, jiskry lítali až do té doby, kdy najednou z lesa, kam si předtím odskočil, výběh celý bledej asistent výtvarníka ze Státního divadla v Brně, nějaký Kraus, a povídá, co to pijeme za svinstvo. Co si povídají, to už jsme tady jednou řekli, když ti to nechutná, tak se zbalou pán. Pozor, pánové, já jsem byl v lese a mě svítí hovno. Pa, pojďte se podívat. Všichni jako, že bude nějaká legrace. Tak šli, ale zděsili se. Tam na takovým malým paloučku ležel něco, jako když upadne roura od toho, od neonu. Že jo? Jako taková od kostelních hodin na věží fosforesující ručička, víte? Nebo je svěst světlušek, prostě něco divného. My na to koukali, paj, jak je to možný? A on povídá, no ať nám řekne Kostelka, co to pijeme? Jaký pak prostě, když slyšeli vománkový víno? Paj, to je pravda, jaký prosím tě tohle. A najednou jsme dostali strach, protože v té době probíhají takový různý ty procesy s těma Eisenponákama. Co když viděli na cisterně, která stála v nádraží, ty umrlčí hnáty si řekli, no nás, na nás, tímhle tím umrlčí, čepovali a oslepli a umírali potom, že jo? Tak najednou jsme dostali strach, jestli nepijeme dřevitej líh nebo něco. Pač stejně jsme nemohli poznat, jestli vidíme nebo nevidíme, pač byla tma jako v pytli, že jo? Někdo povídá, Kostelka, co to je za víno? A není to žádná legrace, podívej se na to. A Luboš Kostelka povídá, přísám vám Bohu, ta základní surovina je skutečně víno, ale podívejte se, můj strýc mu to skysalo. A protože on je takový, tohle on by to býval vyhodil, a protože já žádný sklepy neměl, takovýhle množství vína taky ne, tak vám strýčku, nevyhazuj to. No tak je to bože, trošku kyselý, tak tohle to při nějaký příležitosti se to dá a on mi to dal. A naše správcová, která na všecko zná recepty a tak dál, povídá pane Kostelka, do skysaného vína je nejlepší naložit léčivý byliny. Ty jednak tu kyselost stáhnou a nevezme to vínu tu jeho chuť.
Nedá to tomu žádnou chuť ze sebe. Víte? Pak to

0: seberete, scedíte a máte víno takový, jaký bylo, než skysalo, že jo? A kostelka pán Jindřich, já jsem nesehnal nic než vománkovej keřík. To je na revma. On do toho narval do toho demižonu a ono mu to zhoustlo, zželatinovalo. Tak zase běžel za farmaceutama a ty mu dali čistý lík a on to ředil, hned se mu to zdálo moc řídký, tak zase tam dal keřík a tohle. A vznikl z toho takovejhle myšmaš pohálení, tak kluci je to skutečně nezávadný, od dřevitým líhu to nikdy ani neslyšelo. Jenže my už jsme mu nevěřili, protože ten důkaz pravdy tam byl hrozný. Že jo, světla přibývalo. Někdo povídá, pánové, to chce doktora. Já pám, tady je takovej, ale ne zrovna Lidumil, ten nás vždycky posílá tohle. Já jsem tam ale šepat, jsem měl strach i o sebe, že jo, tak jsem šel, zabouchal jsem, tam se ozval, co je zase? Já jsem pá, pane doktore, první pomoc, on pá, jděte s tím někam, já jsem pá, ne, opravdu, první pomoc. Pani doktora pá mě poslala někam tohle, já jsem to neslyšel, protože nám šlo o zdraví, řekl jsem si, musím něco spolknout, vydržet a bouchal jsem dál, až on se vykonil, pá, co to člověče děláte? Já navazoval na policii, já jsem povídal, že o první pomoc. My tam pijeme nějaký víno, o kterým říká majitel, že je vománkový, ale my máme spíš strach, že pijeme nějaký dřevitý líh, protože kamarádovi v lese z toho svítí stolice. Opa, co to povídáte? Z chrastu povídá mladý, můžou svítit jedině v oči. Ale už mu to nedalo, jak slyšel dřevitý líh a bylo, říkám, toho tenkrát plno, tak se oblík, dost nadával, ale šel. Co vám to s ním udělal, když přišel na tu mítinku, to nemáte představu. Postavil se. Kouk po těch mých kamarádech, kteří tam stali jak funebráci, pač už se jim promítal ten film, jak se loučejí s rodinama, tohle slepý jsem nevidím. Kouk zas na to a povídá, pánové, to hovno skutečně svítí. Oni povídají, pane doktore, a nepřestává, my tady už také dobře. Půl hodiny to pozorujeme, je to furt lepší a lepší. On šel k tomu blíž a povídá, komu to patří. Ten Kraus najednou takovej skromnej povídá, ale to nestojí za řeč, povídá. Ten doktor povídá, pojďte sem, mládenče, že vy jste tady o něco zakop. A on pánu, já skoro upad, a on povídá, o tenhle pařez, vidíte, tam byl strouhnělej pařez, který sám od sebe fosforeskoval, zvlášť, když dostal takovýhle hit ze zdola. My šťastný, že neoslepnem. Ten doktor povídá, to mi musí dát ochutnat, z čeho vám tohle. A ochutnal a měl pravdu, druhý den nám svítili skutečně jenom v oči. Tak to je vománkový víno.
1: Mohu se zeptat, chci se zeptat, musím se zeptat. Marie, jak jsem vás doprovázel na hlas?
2: Jak byla ta diplomatická fráze?
1: No, vy jste říkala, Bolku, obávám se, že o vaší klavírní hře by se dalo s úspěchem pochybovat.
2: Obávám se, pane, že o vašem pěveckém umění se prostě nedá pochybovat.
3: Jo, no tak to ber to, já to beru, no. Slyšeli jste, to byla ovšem poklona, to byla lišotka kapelníku. Já vám děkuji, Marie, že máte cit pro talenty.
2: No, tak zase si to tak neberte, co jste neuspíval, to jste uhrál.
3: No tak to ovšem, ona mě takhle vyzvene, to mě někde pustí. No tak to já beru, no, tu harmoniku sám. Sám harmoniku.
2: No, žež, tak uhrál, no uhrál jste to, ale krásně. Bolek Polívka.
1: Marie Rotrová.

0: A herec, který teď přijde, je vlastně legenda.
1: Dále.
0: Ty dále.
1: Ty mě pleteš. Hej, Šibol.
0: Dobrý večer. Jiří Sovák.
1: Neber to vážně. Tedy Jiří Sovák jsem, ale jinak. Tohle nebylo uvítání, to byla vlastně trizna za mě.
0: Ale no tak. Jiří, o tobě jde mnoho legend. Řekni, jsou pravdivý a nebo ne?
1: Ovšem, jsou pravdivý. Až na ty vymyšlený.
0: To je hezká odpověď. Posaďce, já tě vítám a děkuji, že jsi přijal moje pozvání na dnešní večer.
1: No, proč bych neměl přijmout tvoje pozvání na dnešní večer? Ty si myslíš, že já nemám žádný svoje oblíbence, svoje hvězdy, který zbožňuju? Že to divadelní a filmový monstrum sebou tam všude jako kyslíkovou bombu? Ha, ochu, já ve svým soukromí jsem nejvděčnější a nejcitlivější divák. Já jsem přímo někdy až naivní.
0: Jsi takový malý děťátko.
1: No, takový hlavý.
0: Ano.
1: Já mám svoje idoly všude, mezi sportovci, mezi kolegy a tak dále. Já prostě obdivu a fandím každému, kdo něco umí, něčím vyniká, od toho se můžu něco poučit. Nebo můžu se snažit, abych ho nějakým způsobem dohonil. Je takový heslo, rádoby filozofický, takový fojtajbl heslo, který říká, že chceš-li něco dokázat, nesmíš nikoho uznávat. Hmm. Což je velice tedy smutný heslo. Já jdu dokonce tak daleko, že já ty svoje idoly si prověřu. Já si dělám takový psychologický testy a z nich si potom sestavuju povahy. A vždycky, když mám možnost se dostat k někomu, jako při nějaký, když jsem dělal pro ty průvodní slova, tak jsem ty zpěváky a ty zpěvačky poznal, tak ti řeknu, že mám s tím dobrý zkušenosti, že to dostrefuju. Ovšem stane si případ, že třeba se domnívám, že ten nebo ona je, jo, on, že je makové a on je úplně tvarohové. A to mě strašně mrzí. To se vždycky až úplně namíchnu na toho člověka nevinného, protože ten nic netuší, on kouká, proč koukám jako bubák na něj. To mě ovšem za dva dní přejde a je to zas pořád.
0: A prosím tě, trefil jsi se někdy 100% do někoho?
1: No tak 100% ne, ale nejvíc mi to vyšlo při Jirkovi Štajdlovi. Jiří Štajdl to byla výrazná postava pop music. To byl skutečně textař, básník. Nahoru jsme se seznámili, byli jsme velký kamarádi spolu. To bylo skutečně takový dítě s rozdářenýma očima. Ten šel životem jako rozkvetlým sadem a byl neustále vzrušený. Všecko kolem něj, co se dělo, to bylo prostě podivuhodný, neobvyklý. On byl takový Don Quixote, ale obrácený. Zatímco Don Quixote viděl obry a obludy, tak Jirka Štajdl každému, koho potkal, připisoval neobyčejné vlastnosti. To nebylo možné, aby on potkal průměrného člověka. To neexistovalo. Já si vzpomínám, že jsme šli spolu v Jevanech po ulici a najednou mi povedal, podívej tu babu, vidíš, vypadá normálně jako obyčejná baba, to je genius, člověče, to je, já ti upozorňuji, že ta pěstuje takový jídle, má zelí na zahradě, takovýhle kedlubny, to by mohla klidně zásobovat celý Jevany. No samozřejmě, normální bába, normální zelí, on to viděl. Jednou jsme šli spolu takhle u nich po zahradě a tam je taková železná mříže a petlice. Povídá, vidíš tu petlici? Já jsem do té petlice, říká on, řezal 14 dní s přestávkama. Jednou tady byl takový děda, něco nám tady dělal, tak 70 let, koukal na mě, vzal mi to kladivo a tě upozornil, že do něj dvakrát klipnul ze spoda, jednou ze zhora a petlice byla dole. Penzista ovšem kovář. Dokonce jednou, a nespomínám si tu souvislost, v cizině se dostali do nějaký šlamastiky a museli se nechat převést přes řeku. A on říkal, no tak viděl jsem loď, tam je přívoz taky, tam baráček, tak jsme zahalekali, vyšlo takový odrostlejší dítě, já si myslím, přijde tatík, že ho převeze nás. Teď koukám, to dítě bralo bydlo do ruky, mě vstali vlasy hrůzou, pán, no kluci to přeplavem rovnou v šatech a nebudeme čekat, až nás ta holka udělá. Já tě upozorňuji, že ona píchla jednou, byli jsme v prostřed řeky, píchla po druhé a byli jsme na druhé straně. Prostě geniální dítě. To byl Jirka Štajdl, ještě dlouho bych musel povídat, abych ho tak vystínul tak, jak skutečně, jaký on byl. Měl jsem ho rád. Už mezi námi není, jsou mezi námi už jenom jeho písničky a budou tady ještě strašně dlouho, generace od generace. Neměl jsem ho rád jenom já, ale všichni, kdo ho znali, protože Jiřík měl srdce, který hřálo. A vždycky, když si na něj vzpomenu, tak mi přijde na mysl to řecké úsloví. Koho bozi milovali, umřel mlád. Ale teď mě omluvte, mám tady malé řízení s Valdemarem. Já jsem se tě, Valdemar, mohl taky zeptat přímo v šatně, ale já jsem si to nechal tady až na veřejnost. Prosím tě, řekni mi jednu věc.
2: Bohlíš ty se někdy?
0: Zatím jsem ještě o tom neuvažoval, ale je to možný.
2: Prosím tě, kdyby k tomu došlo, zavolej mě. Já bych totiž strašně rád viděl, komu vlastně celý život fandím a tleskám. Míče, ty kluku, vidíme pořád jenom kousek.
0: Dobře, tak no, já určitě zavolám, kdyby k tomu došlo. Můžu mít teď otázku já?
2: Prosím.
0: Hrál ty jsi někdy vodníka?
2: No, abych pravdu řekl, jednou se o tom uvažoval, ovšem. Našli se tam lidi, kteří tvrdili, že jsem na starýho vodníka moc mladý a na mladýho moc starý. Takže z toho se
0: Ale víš, že ty seš na starýho vodníka dost starý?
2: No, to jsi mě uklidnil, tak to ti teda děkuju. Tak prosím, starýho vodníka máme. Kdo bude hrát toho mladýho?
0: No přece já.
2: No vlastně, proč ne, když je to legrace.
0: Přátelé, já jsem nedávno čet ve starých listech a našel jsem tam krásnou árii vodníka z Lucerny. Písničku tu budete jistě znát a zlidověla. Jenom kousek ji zaspívám. Haničko, dušičko, nekašli, aby mě u tebe nenašli. Ta zlidověla. Ovšem našel jsem tam taky duet, který vůbec nikdy nebyl zveřejněný. A tak nám dovolte s Jiřím Sovákem, aby jsme ho uvedli. Teda kratičkej dialog v lesní tišině a posléze teda ten přenádherný duet, který bude mít v televizi premiéru.
2: Ivane! Ivane, Ivane! Oj, zase do mlejna. Zase za Haničkou. Máš lidskou slabost. Porád vňukáš, kuňkáš. A oni tam zatím na tebe líko líčí. Pojď raději se mnou k zámečku do jezírka. Tam je tišina, klid a mír. Tam nám bude dobře.

0: vážný, ten prám, co mi náleží.
1: Ten prám, co mi náleží.
0: A na něm se skrý.
1: A na něm se skrýt.

0: Já moc krát děkuji. Děkuji moc krát.
1: Víš, že jsem si s tebou moc hezky zaspíval? Já nevím, jak si diváci poslechli, ale já jsem si moc hezky zaspíval s tebou. Kolikrát mi to vlastně už spolu zpívali? Počkej, já to spočítám.
0: No, poprvé.
1: No, no. Vidíš, ale sespívaný jsme, jako by jsme byli z jedné vesnice. A není ti nápadný, že jsi mě, kromě tedy tebe, nikde neslyšel zpívat?
0: No nápadný mi to je, ale nevím, čím to je.
1: Protože já v sobotu a v neděli chodím s Andulkou do lesa a tam zpívám. Tam je hluboký les, klid, tam já se tak nestydím, víš?
0: Ano.
1: A zpívám až 7 hodin.
0: To hledáš houby 7 hodin?
1: Ale ne, houby hledám 2 hodiny, ale 5 hodin hledám auto. Ale zpívám pořád, aby jako Andulka na to nepřišla, že hledám auto.
0: A hlavně taky, aby tě našla, že jo?

Někteří lidé jsou postiženi zvláštní zlomyslností osudu. Říká se jim nešikové. Jako by oni za to mohli, že věci v jejich rukou jaksi oživnou a projevují svévolný a poněkud ďábelský temperament. Spíše by se mohlo říci, že jsou to kouzelníci. Jejich pouhý dotek vdechne neživým věcem nevypočitatelnou bujnost. Zatloukám-li hřebík do stěny, oživne mi kladívko v ruce tak divným a neskrotným životem, že buď rozbije stěnu nebo můj prst, anebo nějaké okno na druhé straně pokoje. Pokouším-li se zavázat balíček, propukne v provázku úzkočnost přímo hadí, svíjí se, vymyká se mi s rukou a nakonec provede svůj oblíbený trik, že si k balíčku pevně přivážu prst. Jeden můj kamarád, který se plete do vysoké politiky tak, že se tomu všichni nahlas diví, si prostě netroufá vyndat z láhve zátku. Ví, že v tom okamžiku by mu zůstala zátka v ruce, kdežto láhev by se mu s nečekanou obratností vymrštila z dlaně a skočila by na zem. Lidé jsou hloupí. Místo, aby uznali tuto zvláštní magii, posmívají se lidem, kteří mají tento oživující vztah k věcem a považují je za nešiky, budíš k ničemu, nemotory, vrtáky, nekňuby, pletichy a nemehla. Ve skutečnosti celý rozdíl je ten, že tito nešikovní lidé jednají s neživými věcmi, jako by byly živé. To jest neskrotné, nadané vlastní vůlí a vzpůrné. Kdežto šikovní lidé jednají s neživými věcmi jako skutečně neživými, se kterými mohou dělat, co chtějí. Takový příručí v obchodě nezachází s provázkem jako s divokým a úskočným hadem, nýbrž jako s poslušným a mrtvým provázkem. Jedna, dvě a má to hotovo. Kladívko v rukou zedníka není jankovitý tvrdohlavý beran duc, který trkne, do čeho je mu zrovna libo. Je to neživý a pasivní nástroj, který dopadne, kam je mu určeno. Z hlediska nemotorů je ovšem toto skrocení věcí skutečné čarodejnictví. Ale stejně by měli lidé šikovní uznat, že nešikovnost je magická a tajemná. Mám například za to, že pohádky o věcech, které mluví, nevymyslili lidé šikovní, nýbrž právě magičtí vrtáci. Myslím, že Andersen někdy spadl ze židle, anebo ze židlí, což mu vnuklo ideu, že židle je občas živá a může mluvit. Hloupý Honza, který pozdravil lávku a přál jí mnoho štěstí, se nepochybně bál, že ho řečená lávka může schodit do potoka. Kdyby byl členem klubu turistů, nemluvil by s ní, neboť by si byl jist, že po ní přejde jako by smet. Šikovní lidé vnášejí do našeho světa hrdinou představu neomezených možností. Vrtáci však přinášejí a udržují epickou a přímo pohádkovou představu neomezených potíží, příhod, překážek a odporů. Představa skleněné hory, jež se tyčí za propastmi, černými jezery a nepropustnými pralesy, vyjadřuje živou zkušenost nešiků, že je strašně těžko někam dojít nebo něco udělat a že se člověk přitom může zmáchat nebo potlouci. Ale pro tuto obrazotvornou přednost nechválím vrtáky. Jejich význam je větší. Rád bych řekl, co učinili pro vývoj a pokrok světa. Ano, byli to nešikové, kdo způsobili největší vynález lidstva. Byli to vámi opovrhovaní nemehlové, kdo přivedli na svět dělbu práce. Musel se zrodit první hrozný nemotora, aby ho jeho šikovnější spolupračlověk odstrčil od obrábění pazourků nebo vydělávání kůžeřka. Posty, vole, já to udělám za tebe. Byl to nešika, kdo stvořil specialistu. Kdyby všichni lidé byli stejně obratní, nebylo by dělby práce. Následkem toho by nebylo pokroku. Zatímco někteří pralidé
uměli otloukat pazourky a jiní zabíjet mamuty nebo soby, byli vzácní a pokrokoví jedinci, kteří neuměli nic, nebo snad uměli něco, co nebylo k ničemu. Jeden z dlouhé chvíle počítal hvězdy, druhý budiž k ničemu dělal na hubě všelijaké zvuky, kterým se ostatní smáli a které pak začali napodobovat. Třetí si hrál, dejme tomu, s barevnou hlínkou a sazemi a načmáral v altamíře první fresky. Byli to patrně docela bezmocní a podivní vrtáci, kteří nedovedli ani rostlouc morkovou kost. Šikovní lidé objevili, že je možno vyrobit z kamene nůž. Nešikovní však učinili další objev, že je možnost tuto práci přenechat jiným. Stvořili společnost, která se o sebe opírá. Silní a obratní mužové shledali, že je nutno být lovcem a válečníkem, aby byl člověk živ. Vrtáci však ukázali, že stačí pár lovců a válečníků, aby byli také jiní lidé živi. Člověk přestával být pouhým lovcem tehdy, když se zrodili jedinci, kteří byli velmi špatnými lovci. Kdyby všichni lidé uměli šít boty, nebylo by ševců. Kdyby nebylo nás nemehlů, nebylo by ani Prometea, ani Edisona.

0: Já jsem skoro okolností obdržel záskok ve hře, kterou jsem neviděl. Věděl jsem akorát o té postavě, že je to postava komická a že je to bratr Martina Růžka, který s jeho rodinou žije celý život v jednom paláci. Vyznačovala se ta role tím, že měla spoustu příchodů, odchodů, přeběhů a všelijakých takových špílců. Tak jsem si řekl, musíš se držet Martina, protože Martin, tvoje záchrana. Odjel jsem klidnej do divadla, ve vrátnici jsem se zhroutil. Dali mě do šatny, čekal jsem na Martina. Martin Růžek přišel majestátně, podíval se na mě očima zubního lékaře, který už předem slibuje, že to nebude bolet. Povídá, hošičku, hošičku, moc toho ode mě nečekej, byly prázdniny, mám tam spoustu nejasností. Vytáhnul lejstra, začal listovat, opakovat si roli, chodil po jevišti, za kulisama, po chodbách, já jsem v kostýmu, on v kostýmu, chodili jsme spolu, zašel taky na pizuár, já v roztržitosti za ním. Tam jsem samozřejmě předstíral, že se mi taky chce, abych nevypadal úplně tak hloupě. No a představení se blížilo v začátku. Nastupovali jsme takhle z levé lože, já tam byl připravený, a poslední, co si pamatuju, bylo to, že najednou slyším na jevišti Munzara zpívat. A hezky. Uvědomil jsem si, že jsem ho vlastně nikdy v životě neslyšel zpívat, ale to už mě události strhly. Ten děj mě vtáhl do sebe, kolegové si mě podávali jako merunu. Já jsem tu něco řekl, tam jsem se zasmál, rozlobil jsem se, nebo jsem se zase divil podle toho, jak jsem uznal za vhodný. A tahle ta vřava trvala 2 hodiny. Pak mi oznámili, že je konec, abych se šel děkovat, čemu jsem se velice divil. No ale to je jenom taková předehra. Pár dní jsme hráli něco jiného. A když jsme měli začít hrát tuhle tu osudnou hru, Martin Růžek onemocnil. Jediná moje záchrana, moje mateřská loď, a naštudoval během dopoledne za něj tuto roli Václav Švorc. Má výbornou paměť, o aranžma neměl ponětí, já, co jsem věděl, už jsem zase zapomněl, takže to slibovalo velikou švandu. Připravili jsme se, až jsem znal jeho psychologický stav, jakým je, až jsem v něm byl, tak mám Danoušku, nic, ničeho se neboj, hezky se mě chyť, zaklesli jsme se do sebe a vyrazili jsme na jeviště. No tak samozřejmě jsme dělali pro diváky dojem, jako že některý z nás nemůže na nohy, jenom se nevědělo, který. No tak, já jsem s ním šmejkal po jevišti, tak jak jsem zase uznal za vhodný, suverénně, když mluvil tedy, a Václav chrdlil text, bezpečně chrdlil text, já ho natáčel, když mluvil ke knížeti, když mluvil jako s hrabětem, zase jsem ho natočil na hrabětem, ať v té době já už věděl, kde je kníže, kde je hrabět, no, já už jsem ovládal. No a takhle jsme se probojovali ke konci. A už to vypadalo, že se nemůže nic stát, tak jsem ho pustil. A on má poslední větu, povídá, tak bratře, a teď půjdeme domů. A šli jsme každý na jinou stranu.
1: Počkejte, já už to začínám kapírovat. Tak vy myslíte, že bychom to vaše prase bacili dohromady na posvícení a to moje prase, že bychom honili sem tamtou dírou, aby zhublo.
2: Hlejte, my bychom si teďka každej porazili půlku svýho prasete. Vy byste si porazil půlku svýho prasete, já bych si porazil půlku svýho prasete. A v tom patentním chlívci bychom krmili každej půlku svýho prasete. Vy byste krmil půlku svýho prasete, já bych krmil půlku svýho prasete.
1: A co pak, o to toho já bych nebyl nepřítel, mě jde jenom o to, aby jsme to nespletli, až přijde ta kontrola, aby nám ty půlky pasovaly k sobě.
2: To už si vyprobujem. Tak plácnem si, anebo si neplácnem?
1: No tak plácnem.
3: Sledujete dva vynalezavé sousedy, kteří s pomocí společného chlívku chystají zabíjačku na černo.
2: Zkuste si párkrát mávnout, jestli to není vyvyklaný.
1: Jde jenom o ten moment, kdy to prase zaječí na celou ves, jinak já jsem klidnej.
2: Tak, kastrol mám, provaz mám, nůž mám taky.
1: Porád mě mailí, že píchnout prase potichu, to je secakramenská štrapáce.
2: Všechno mám promyšlený. Budete s tím mlátit o sebe a přitom můžete něco zaspívat, aby to nebylo tak nápadný. A já ho v tom bouchnu.
1: Dělejte, než někdo přijde. Pod našimi okny teče vodička, napoj mi mamila mýho koníčka. Já ho nezapojím, já to, co říkáte?

0: druhé strany!
1: Ano, tak přestaňte vrátit! A běžte! Jděte ho!
2: Ano, to si vzpomínám, to je vlastně první rok televize, to je asi před 29 lety.
3: Ale tenkrát jsme tě museli líčit hodně na staro. A nebo teďka máš make-up speciální?
2: No, děkuju, děkuju pěkně. Neber to vážně, pochopitelně, takzvaný režisér, psycholog. No, ovšem před tímhletím oficiálním prvním vysílání bylo takzvané vysílání pokusné. To bylo mnohem dřív v Libocích, tam v těch laboratořích. A já s Františkem Vnoučkem jsme byli vlastně dva herci, první herci, kteří tohoto pokusného vysílání se zúčastnili, tedy jako pokusní herci, pochopitelně. Situace byla taková, že tam bylo několik baletek, asi 7, tam poskakovali, aby bylo prostě vidět, co to udělá, rychlej pohyb na dálku, až po Praze bylo asi 12 televizorů celkem a hodnotili to odborníci, jak to dopadne. A my jsme tam s Frantou Vnoučkem měli udělat dialog ze čtvrtého jednání Maxima Gorkého Na dně, které jsme v té době hráli u Buriana. No tak ovšem, tenhle ten celý pokus televizní zachránila úplně jiná osoba. A sice Franta Trefný, který tenkrát dělal medicínu, myslím, už byl hotov, byl lékař, nebo nebyl, to už jedno. Dneska je to prostě primář příbramský nemocnice, rentgenolog, vynikající, můj přítel, dlouholetý. A ten to vlastně zachránil. Situace byla taková, že my jsme si tam přinesli Fousy samozřejmě, jako já jsem hrál barona, Franta hrál saténa, Franta měl Fousy i paruku, a jenom Fousy, klobouček. No to víte, teď jsme tam přišli a pan, když přišla na nás řada, kde máme nějakou lavici nebo palandu, přece musíme mít nějaký prostředí. Ale ne, že to je zbytečný, tady je ta bedna, tam koukám, mejt in Čechoslovakaj, tedy Máde přesně, já otočím to na druhou stranu, zas Máde, ze všech stran Máde, nepoužitelná prostě bedna, ano, to jste nás pěkně odflinkli, v tom případě to hrajeme bez Fousou. Tak nás přemluvili, tak jsme se přece jenom nalíčili. Oblíkli. A samozřejmě tedy maska pro divadlo, kde je divák vzdálen, že? A v televizi to je pěst na oko, tak oni tvrdili, že ačkoliv to nebylo barevné vysílání, že já jsem vypadal jako zelený lučišník a Franta jako kupka sena. No, přišla řada, začali jsme mluvit a najednou v tom okýnku, to ještě nebylo takový akvárijní veliký okno, kde jsme koukali do režie, takový menší, a tam se objevovaly tváře šílenců, vyvalený v oči, jak na nás nehlasně signalizovali nahlas. Jeden to dokonce napsal na škatuli od tu krabici, na hlas. Teď my jsme nevěděli, co se děje, až stojíme vedle sebe, teď jsme zvali už tak, že se mysleli, že jsme v Karpatech, každý na jiném kopci. A najednou právě přišel na řadu Franta Trefný, který těma svýma rentgenologickýma očíma přesně odhad situace a povídá, pánové, není to tím, že ten chlap s tím mikrofonem, s tou šibenicí tamhle kouří na chodbě? No samozřejmě, vypukla panika, ono se po něm vrhli. A to jsem poprvně viděl zbít člověka šeptem, potichu. On měl totiž v ruce mikrofon, takže oni ho fackovat nemohli, pak to by bylo slyšet. Tak do něj bušili dozad a jak tam do těch dveří jeli, tak mu ještě někdo šeptem prostě nadával. A to mě zlomilo. To už jsem viděl, že nevydržím, že se dám do smíchu, tak jsem se tak trošičku jako povotočil a Franta Vnouček, který byl mnohem zkušenější herec než já, vystihl situaci, jak se to uklidnilo, povídá, poslyš, barone, ty jsi před chvíli něco povídal a já jsem ti špatně rozuměl. Já mám jeden z těch černých dnů, to si půjčil z Palíčovy celý tuhle větu, že bys mi to zopakoval. No a začali jsme znova. Končili jsme to, veliká radost, veliký nadšení, líbali jsme se tam všichni ten zbytej. No a tak jsem si potom kolikrát říkal, když procházím teďka těma Kavčíma horama, tím monumentem, tím science fictionovým prostředím, abych tak řekl, protože tam se těžko já vyznám, já mám orientaci jako slepice. Je tam jedno pife, který jsem ještě vůbec nenašel, vždycky zabloudím, pak mě přivedou zpátky. A když tam procházím ty zvukočasní studia a vzpomenu si na tyhle průkopníky, jak se tam televizní průkopníky, speciálně zvukový, jak se tam perou ten mikrofon v těch dveřích, no tak pravda, už se jim nesměju, ale jenom usmívám.

0: Dobrý den, Hermínko.
1: Dobrý den.
0: Vy mě nepoznáváte? No, před 40 lety jsem odtud odešel jako jinok sotva 20 letý. No.
1: Před 40 lety jako ano. Jinok sotva 20 letý?
0: No.
1: To jste za...
0: Já jsem Karel.
1: Karel?
0: No ovšem, já jsem Karel.
1: Očistil jste si boty!
0: Ale já jak si...
1: No mě se to snad jenom zdá, já jsem teďko pastovala, teď jsem pastovala. Helejte se, tady vám dám ťapky.
0: Ale vy mě nepoznáváte.
1: Prosím vás, dejte sem tu.
0: Já říkám, před 40 lety jsem odtud odešel.
1: Já tady nejsem přece žádnej otrok.
0: Jako jinok. Jinok sotva 20 lety, já jsem Karel, Hermínko, podívejte
1: Karel.
0: Se
1: mnou.
0: No všem.
1: Karel.
0: No Karel Truhlářů.
1: Karel Truhlář.
0: Ano, Karel Truhlář.
1: Ten poděbaný blondňák.
0: Ale ne, ten poděbaný blondňák to byl Josef Hrobníků. Já byl takový vážný, takový tmavovlasý, no. Karel Kovář, tedy Truhlář.
1: Tak kerej, Truhlář nebo Kovář?
0: No tak Truhlář, Hermínko, Truhlář.
1: Ale Karel Truhlář byl přece blondiák.
0: Ale no tak, Hermínko, přece se znám.
1: Teď vy vlastně nevíte ani, jak se jmenujete, že jo?
0: Počkejte.
1: Možná, že vy už si na ty svoje vlasy ani nepamatujete.
0: Ne, tak s tím na mě nechoďte. Já totiž mám dobrou paměť, protože já piju proti skleroze takový čaj. Víš, co ho znáte, ten...
1: Neznám.
0: Antisklerotín.
1: Jo, tak ten, no.
0: No.
1: Tak vidíte, no. A po 40 letech mi sem vlezete do napastovaných kuchyně v botek, že jo?
0: No, ale já moje obuv jaksi...
1: Ale prosím vás, mlčte, jste všichni stejný. A Karel Truhlář byl blondiák, to mi nikdo nevymluví.
0: Nebyl jsem blondiák.
1: Ale byl! Vy jste měl vlasy žlutý jako slámu.
0: Neměl.
1: Helejte se, vy se mi sem po 40 letech přijdete hádat.
0: Pardon, já
1: tak jsem... to teda ne, jo. Lezete mi sem bagančatek a budete se tady ještě hádat.
0: Tak já se nehádám, Hermínko, nezlobte se, já jenom tedy, že jsem nebyl blondiák, no.
1: No, nebyl jste blondiák, helejte se, mě to jedno, jste vždycky stejný. Posaďte se.
0: Děkuji vám, děkuji.
1: Ach, jo. Tak co?
0: Teď zrovna jsem si vzpomněl na to, jak jsme spolu my dva chodili pod kaštany. Je to víc jak 40 let, já to vidím, jako by to bylo teď.
1: Pod kaštany, jo?
0: Ano.
1: Tak pod kaštany já jsem teda nikdy nechodila, já ne.
0: Hermínko.
1: Já vím, vy si mě s někým pletete,
0: ale...
1: já vím s kým. S Aničkou Cvajhamlovou. Helejte, dej jí pávu, věčnou slávu, ale co ne, co mělo kalhoty a neuteklo před ní na strop.
0: Oj, Hermínko, já a Anička Cvajhamlová, vyloučeno. Tenkrát po těmi kaštany jste byla určitě, vidíte, já si vzpomínám, jakou jste měla krásnou červenou mašli, jak se vám rozvázala, jak já ji potom zavazala. Sám jsem vám ji pomohl zavazovat. To víte, mladá krev.
1: Vy si pamatujete úplně pendrek teda. Fakt, já jsem mývala takovou mašle, ale ta mašle byla žlutá. A vy jste mi ji sám rozvázal, no. Takhle se vám přitom třásly ruce.
0: Hermínko,
1: takhle, no jako dneska, Hermínko, no. Jako
0: to říkáte, něco takového já bych si vůči vám nikdy nemohl dovolit.
1: A nebylo to pod kaštany, ale bylo to dole u řeky, u Vachtlova mlejna.
0: No tak fuj, to fuj, prosím. U Vachtlova mlýna a s vámi, no tak to bylo proti mým morálním zásadám. To je nepřichází vůbec jako v úvahu. Teď vy jste byla proti mně úplná světice. Vy jste byla anděl víla.
1: Jo, to určitě vy, kozle starý. Tak světici by tenkrát přece nehnal starý Vachtl ze stodoly hráběma a vás přitom přetáhnul pěkně po zádech. Vy jste z toho dva roky, ale ne dva roky, tak půl roku jste z toho kulhal.
0: Já jsem nikdy nekulhal.
1: Ale kulhal.
0: Ale kulhal, Josefu. Hrobníkův Josef.
1: Co?
0: No Hrobníkův Josef, ten kulhal.
1: Že by?
0: No ovšem.
1: A kdo ví, jak to tenkrát vlastně bylo?
0: Ach, já jsem vás skutečně miloval, vy jste byla moje veliká láska, Hermínko. Bohužel vyhrál to jiný, no.
1: O koho máte na mysli?
0: No koho, vašeho manžela Jindřicha, ne?
1: Jo, toho.
0: Hned, jak jste měli po svatbě, jsem odešel z města jako jinok sotva 20 letý. A přísahal jsem, že se tam nikdy nevrátím a s vámi, že již nepromluvím ani jediného slova. Vidíte, teď tu sedím, mluvím.
2: No jo, co pak o to, huba vám vždycky je. A teďko nevíte, už víte, jak to
0: ale,
2: bylo tenkrát.
0: Já vám řeknu upřímně, bylo to stejně šílenství ode mě. Chtít soupeřit s Jindřichem o vás, s ním, když on měl křídla. On se vznášel v oblacích, zatímco já měl jenom křídílka. On byl sportovec, básník byl hlavně.
2: Já vám prostě vůbec nerozumím.
0: Bez šance.
2: Nerozumím. Nášel.
0: Jak to? Co pak Jindřich už... Máte nějaké básně? Já kupříklad už si pamatuju několik veršů a ty nezapomenu do nejdelší smrti. Jako ten, jmenovalo se to, nezapak to je vedlejší, ale stál u okna a probodával jeho slunečně, nebo měsíčně, já už ne.
2: Teda na pitominky to vás vždycky člověk užil, to jo. Řečičky, žvás, ty básničky. A pak mi vlezete do napastovaní kuchyně v botách. To se nestydí.
0: Prosím vás. Co Jindřich je tady, píše básně, mohl bych obědět.
2: No to tak ještě, já bych mu dala teda. My jsme slušná rodina, víte.
3: Tak, králíci jsou nakrmený. A já teď, Hermíno, půjdu do toho, do zahrady.
2: Hele, kdo to je? To je Karel. No pamatuješ se na něj? No Karel Truhlář, hele, takže.
0: Jindříšku, já ti moc krát děkuju.
4: Vážení přátelé, já se domnívám, že bude vhodné, když vám nejprve ukážu svého datla. Je obyčejný normální pták, jaké jste viděli, 10, desítky, stovku, některý i víc. A přesto to byl můj učitel a stál u kolébky mé velké kariéry. Dneska již nežijem, je víc spaný, jak vidíte. Vážení přátelé, já než přijdu k samotnému výkonu, rád bych vám řekl několik slov o svém životě, jen tak rástinu, jen tak kraťonce. Já jsem se shodou okolností narodil v Křivoklátských lesích jako dítě, kde byl můj strýc, tam byl tchořem a forstem. A už jako malé dítě u prsu, jako ciciak, jak se to řekne česky, kojenec. Jako kojenec jsem projevoval veliké imitátorské schopnosti. Moje tetička se mnou pravidelně jezdila do Křivoklátských lesů, krásných, hlubokých lesů, provoněných Fryskyřicí, a tam by takhle rumplovala kočárkem, takže já jsem stejně spát nemohl. Pozoroval jsem okolí, jestli někdo nepůjde, on nikdo nešel, tak jsem začal z dlouhé chvíle napodobovat mouchy. A tak to vlastně začalo. Já jsem velice jako malé dítě napodoboval drobný hmyz. Já si vzpomínám, já jsem takhle byl v kočárku, jsem takhle ležel, někdy seděl a po levé straně jsem měl hračky. No, rozumějte, hračky tenkrát. Dřevěnou špůlku a pár hadových knoflíků. Kde pak tenkrát? Chrastitko, tenkrát? Chrastitko. Já jsem chrastitko. Chrastitko, já jsem vůbec nepoznal.
5: Oni dokonce nevíme, jestli nějaký ty chlapečko mají milý taky chrastitce, nebo nečo.
4: Promiňte mi moji slabost. A po pravé straně mi vysel dudlík, na kterého jsem uměl vynikajícím způsobem napodobit mi čvenáka. Až se po mně teta několikrát ohnala. Ona to nebyla teta, ona to byla maminka, no ale... Já jsi říkal, teta, až jsme byli na samotě, tam na tom tak nezáleželo. V 6 letech jsem uměl fenomenálním způsobem napodobit prase. A sice tak, že mě jednou strejda zavřel do chlívka a vůbec nechtěl věřit, že jsem člověkem. No tak, to jen tak pro zachmání. potom už přišli ptáci. To byla jiná. Ve 12 letech po mně říkali, že jsem zázračný dítě, protože jsem jediný dokázal napodobit sluchu. To se napodobuje velice těžko, tak ono je furt vztahu. Tak pozná se snadno, protože se jí nevykuchaná, ale napodobit sluchu, ona ta nesedne, to znamená, musel jsem být pod ní, špicovat uši a poslouchat, a teď vám tam sem tam profrčí brabec a máte z toho chaos. Já jsem byl dokonce zván na zámek knížete Hohenloha, když stáhli sluky, jenom když stáhli, jinak jsem tam nechodil, ale ono se teďka ukázalo, jaký to byli prvníci. A potom už nastala ta chlopotná cesta k mistrovskému titulu, o tom bych se nerad šířil, ač jsem byl dost utrpení v tom bylo, já jsem mnohdy nejet, ne že bych neměl co, ale prostě nervy, budu mistr. Skutečně nakonec na tom švýcarském bienále jsem obdržel mistrovský titul.
0: No, ale já jsem nespich. Já jsem to tady doma tajil. Já jsem dělal jako spíš, že neumím vůbec nic. Teď pracuju ve výzkumu.
4: Já mám zakázku od našeho safari, budu imitovat pštrosí samici. Jak vy jste víte, pštrosí samice je pták velice stydlavý a plachý a její milostný trenek je tak slabý, že ho samic mnohdy přeslechne. A nebo ho nevzruší, jako nerozdivočího pořádně a ona má potom podá jenom jedno vejce. A my jsme to s inženýrem Wagnerem rádi dotáhli na dvě, tímto zdravím pana inženýra. A chtěl bych vyzvědět, že ty tretry už jsem sehnal. Ona totiž pštrosí samice dokáže běžet až 80 km rychlosti. Takže se budu muset trochu přizpůsobit. No, a teď už bych rád přistoupil k výkonu, jenom bych chtěl upozornit, že Radka neumím. Ne, že bych se ho nemohl naučit, ale já v Bulharsku jsem potkal jednoho Radka, to vám byl takový blbec. Takhle po nábřeží jsem šel, on tam seděl na kameni, ale na něj koukám, ještě si tak v duchu říkám, tebe bych si mohl taky střihnout. Tebe nemám, ale on to byl hechtář, on se vám hechtal a jako blbec. To mě se dala od vody zima, tak jsem šel domů. Ten tak pro zasmání. Teď bych si dovolil konečně už tedy, ovšem upozorňuji, že jak si nehodlám zde pořizovat nějakou zvukovou fotografii, to jste jistě ani nečekali. Já jako malíř, který taky nemaluje jenom to, co vidí, ale to, co cítí. A jsou velice důslední někteří, já znám dva, ty malují, jsou krajináři. Ty malou vyhradně v noci vycházejí do polí, v noci, aby nic nerozpiloval. Tak já, podobně jako oni, já nebudu napodovat to, co slyším, ale nejbrž to, co cítí ten pták. Při vzletu, při přistání a tak podobně. A jenom už, abyste si nemysleli, že mám jenom jednoho ptáka na cvičení. To si můžete říct každý svého ptáka, já vám ho napodobím. Tak bych prosil, ovšem hezky, rychle za sebou. Tak první tak. Kdo si zvolí nějakého ptáka?
6: Vrána.
4: Vrána. Jo, vrán, to je takhle. Další. Tak.
6: Špaček.
4: Civan. To je, pardon, se to smálem. A teď bych vám ještě nakonec, až vidím, že se vám moje produkce líbila, napodobil svého psa Rolfa, který mě celý život doprovázel. Ovšem už ne tak umělecky náročně, jen tak realisticky, tak jak skutečně ten pes to. No já musím si kleknout, aby ta iluze byla dokonalá. Páč pes normální má u vás i tadyhle, Rolf byl větší, tak bude stačit asi takhle. Prosím, Michale, absolutní klid. Haf! Haf!

0: Oslaďte si podle chuti, pane Bucala.
1: Magdičko, řekni panu Bucalovi ten vtip, co jsme slyšeli včera o tom, tam u těch...
0: Jo, no my jsme slyšeli včera báječný vtip, který vám musíme povědět.
1: To se zasmějete. No.
0: Tak jistý mladý muž, turista.
1: No tak.
0: Zabloudí v Karpatech.
1: No spíš v horách, jako.
0: No jistě, tak v Karpatech nebo třeba...
1: Na Praděnu nemůže nikdo zabloudit.
0: No, no dobře, no tak já myslím, že v Karpatech, ale na tom celkem tak nezáleží. Tak ten mladý muž jde lesem, najednou vidí před sebou světýlko, namíří si to k němu, objeví se chalupa. V té chalupě bydlí sedlák se svojí manželkou, viď? On je starý, ona je mladá a hezká.
1: Mladá?
0: No, to jsem už říct.
1: No já vím, ale já to zdůraznuju, pač, strašně důležitý.
0: No. Tak, oba už leží v posteli. Ne, neleží ještě, viď?
1: Jeden kospet zase. Ne, počkej, já to povím za tebe. Manželka neumí tak vyprávět vtipy jako já. Je to takhle, pane Pusala. Tak jistý mladý turista zabloudí v Karpatech.
0: Jsem říkala. No.
1: A najednou vidí světýlko, no pravda, to jsem převzal, tak když to neví, tak řeknu, já to nevím a depletu. Je to takhle. Dva starý lidi bydlejí v horách, který, on je starý, ona je mladá.
0: A hezká.
1: No to už si říkala, A bydlejí tam ve srubu, nemají tam celkem nic k jídlu, akorát jednu konzervu a tu si musí šetřit až do příštího trhu. Najednou někdo zabuší na srub.
0: Ne, začuká.
1: Začuká, prosím tě, zkus začukat na srub, zmrzlej. To neuslyší. Může slyšet nikdo vevnitř. Musí zabušit, aby ho slyšeli, odevřou, že on žádá o přístřeší. A oni říkají, nemáme místo, mají tam akorát jednu postel a v té leží.
0: Oba dva.
1: No samozřejmě, že on tam není na bobku. Samozřejmě, leží, páč je to daleko příjemnější.
0: Ježíš, tak to já bych nesnesla. Ne, fakt. Ležet vede někoho, kdo třeba v noci kope ze spaní, to já bych nesnesla.
1: Pusínko, o tebe se taky nejedná.
0: No já jenom, že ty si říkal, že to je příjemný, já na tom nic příjemného nevidím.
1: Nepřerušuj. No prostě...
0: Zase si to nasypal na koberec.
1: No tak sakra. A turista...
0: To není problém odkvetnout
1: do kopeň. Magdy, to neotravuj. A najednou je turista v přecíni. Úplně promočený, nastydlý a žádá toho sedláka, aby ho tam nechal přespat. Sedlák říká, no jo, mohl byste tady přespat, ovšem s mojí manželkou v posteli.
0: Ne, tak... Karle, takhle to není. Přece ten turista má spát uprostřed mezi sedlákem a jeho ženou.
1: Pro mě, za mě třeba uprostřed, ale já nechápu, proč by měl jednoho z nich přelejzat. To je úplně jedno, ne, kde spí.
0: No ono jedno to není, protože v tom je ten vtip právě, víš.
1: No v tom vůbec není ten vtip,
0: že ten... A na tom je to založený, prosím tě, nech mě, já to dopovídám, pane Bucala, tak tomu vůbec nebudete rozumět. Podívejte se, ten turista má ležet v posteli uprostřed vedle svý ženy a jejího sedláka. No blbnu, no.
1: To samozřejmě.
0: Nech to, prosím tě. Vy mi rozumíte, pane Bucala. Ten turista bude ležet uprostřed mezi sedlákem a jeho manželkou. No. Venku je bouřka.
1: Ale vůbec žádná bouřka tam není. Je klid, ticho. Oni spějí hlubokým spánkem a v tom zaborácí hrom.
0: No.
1: Ale až teprve teď začne bouřka. Sedlák se posadí a povídá ženě, zvoní telefon.
0: Jo, zem. Horák.
1: Nepovídá sedlák, to povídám já. Zem. Telefon. Kdyby někdo hledal, tak to nejsem, nebo až zavolej pozdě.
0: A ten sedlák, ahoj, Pavle.
1: Povídá, ne? Podívám se na kozy.
0: Karle, po koza.
1: Podívám se na kozy.
0: Musí se jí podívat po kozách. Ale Karel, ne.
1: Podívám.
0: Karel, ne, ty kozy patří tomu sedlákovi.
1: Protože kdyby se nám utrhli,
0: on není doma.
1: Mléko.
0: Večer, jo? Promiň, že ruším. Pavel říká, že když nejseš doma, takže zavolá večer. Už to dopověděl.
1: Jak to můžu robit, pořád do toho skáči. No tak prostě ten sedlák jde ven. A jak byli je venku?
0: Nepřijete si ještě kávu, pane
2: Vůcku? Ne, děkuji.
0: Jo, vy máte ještě.
1: Jak byli je venku, tak ta selka povídá...
0: Nepovídá, přece ne hned poprvé. Ona to řekne, až když von jde ven potředí, to mě právě na tom připadalo tak směšný.
1: Na tom vůbec není nic směšného. Ten sedlák jde ven a hned se vrátí.
0: Nevrátí.
1: Vrátí.
0: On tam zůstane dlouho. Mezitím ta mladá žena strčí do toho turisty a řekne...
1: Vůbec nic neřekne, sedlák se vrátí.
0: Nevrátí.
1: Vrátí.
0: Nevrátí.
1: Vrátí, jenomže hned jde zase ven se podívat na kozy.
3: A to si říkal, prosím.
0: To To si třikrát říkal, nejmíň. No. A zapomněl si říct, že ten turista mezi tím dostal hlad a oni říkají, že mají doma kousek sejra.
1: Ale žádnej sejra, konzerva tam je jedna, jediná.
0: Jo, jenom, že tu si musí nechat do příštího trhu. No.
1: Správně, no, tak vidíš, tak jsme se dohodli, no. A teď to jde. Lezou do postele, jo, a ta, když ten sedlák se dívá jako na ty kozy, strčí do toho turisty a povídá, na.
0: Ježiš, blbost, prosím vás, neberte ho vážně, vůbec neřekne na. Ona strčí do toho turisty a řekne, teď by byla příležitost.
1: Ta selka strčí do turisty a řekne na.
0: Prosím tě, ne. Hrgot, nech je to dovypravovat, ty úplně zničíš poentu.
1: Prosím tě, nežme, já zničím poentu, já jsem ten vtip začal, tak taky dokončím.
0: Ty jsi ho začal, já jsem ho začal, vidíš, jak seš pitomej.
1: Ať jsem třeba blbý, ale dokončím to sám, až ty to nedáš dohromady.
0: A ty ty s tou sklerózou, viď, ty jo.
1: Ty ale sprostý, ty se vyznamenáváš tady před panem Bucálkem.
0: Lidi se, prosím tě.
1: Já, že mám tu paměť, že nemám. Nesmíš se takovým svým idiotským smíchem, ty hysterko, hysterická.
0: Víš, co o tobě říká moje máma?
1: To mě nezajímá.
0: Že jsi hulva.
1: No jo. Tvoje máma, to je drbna, ty se bojí celá ulice.
0: Za to tvoje maminka je fajnová. Minulý Vánoce se servala s jednou bábou, bo zajíce až ho přetrhli.
1: Ne toho, ale tvoje maminka, ačkoliv jsem jim zval, neviděla ani jeden díl Eiffel věka.
0: Viděla to u sestry. My jsme náhodou česká rodina, ale vy...
1: Co my?
0: Vy!
1: Co my?
0: Vy jste rodina alkoholiků! Nebejt mě a mojí mámy, tak jsi skončil ve škarpě!
1: Bože, proč já jsem radši v té škarpě neskončil?

0: král a ten měl strašně ošklivou dceru. Princezna byla tak ošklivá, že v celém království nebyla ošklivější. Taková to byla krása. Navíc ještě byla zlá, ukvičená, měla ákné, senou rýmu, psát neuměla vůbec a číst jenom ženské časopisy. Prostě hloupá tak, až oči přecházely. A právě do tohoto království, kde se vzal, tu se vzal, přiletěl strašlivý drak. Řval, klel, nadával, mával křídlama a zaletupil rum.
1: Den po drakově přistání přišel ke králi komorník, jehož úkolem bylo přinášet jenom samé smutné zprávy. Říkali mu katastrofiol.
2: Přináším velmi špatné zprávy vašemu vysokému urození.
3: Já vím, ty starý ponurý černý pavouku. Blídnám jsem drak. No, chce sežrat princeznu. Máme nějaká opatření?
4: Ovšem, že máme vaše sáhodlouhosti. A dokonce jenom jedno.
1: No?
4: Dát můj.
1: Co?
4: Teda, já bych mu ji třeba jenom ukázal a obluda se zděsí a odletí.
1: Tak to nejde. Přece princezna neumí létat.
4: Ale ne, já myslel draka.
1: A tak, ale i to se mi zdá poněkud riskantní. Tenkrát si králové říkali my stejně samozřejmě, jako my si dnes říkáme já. Pravda, naše princezna už není hezká. Ona dokonce už není ani ošklivá. Ono prostě na ní ještě nebylo vymyšlené slovo. Ale konec konců je to naše dcera a není vyloučeno, že bychom ji oplakávali. A my důrazně neradi oplakáváme. Ergo čuvix. To pak se tady nejde nějaký princ, který by se drakovi postavil? Nebo nějaký chuťas s vidlema, pluhem? Kurník šopaný to nebude dělat zadarmo. Dostane půl království a princeznu za ženu, no.
4: Je, to poslední bych jaksi vaše osobní odpovědnosti vůbec nezdůrazňoval. Hrdina by se mohl zaleknout a utéct.
1: Tak teď začínáme být zuřivé, teď začínáme být nepříčetné. To, co my tady máme, vlastně co děláme? No, co děláme?
4: Ten drak vaše pracovní neschopnosti zdá se mi být poněkud blbý. Co kdybychom ho odbili nějakou jinou dívkou? Tedy ve smyslu, že bychom lapili nějakou poběhlici, za princeznu ji převlékli, no a máme vyhráno. Obluda se nažere a vaše koza zůstane celá. Tak co? Jsem váš malý sladký intrikant?
1: Dítě jo, co pak o to, ale ono to není jen tak vzít nějakou holku a udělat z ní princeznu. To musí být inteligentní děvče, musí mít maturitu, musí umět 3 jazyky, musí mít několik vysokých škol, musí umět hrát tenis a zpívat arie u piano. Máme vůbec něco takového v našem feudalistickém revíru?
4: Z toho, co jste s dovolením, jak si vaše záchranná brzda ráčila jmenovat, nemá naše princezna vůbec nic. Dá se říci, že obstojně hraje rugby, slušně střílí z minometu, ale jinak vůbec nic.
1: No, teď to je taky v pořádku, je to naše dcera, ne? Ale já mluvím o té, kterou bychom si jako naadoptovali, jako dceru.
4: A uvědomuje si váš nechráněný přejezd, že ta poběhlice by byla vaší dcerunkou jenom na chvilku? Na malou chviličku, potom se objeví obluda, drak, chrám s ňám zkoust a holka má tak říkajíc po funkčním období. Tak co, neslevíme trošičku?
1: No, já nevím, poslouchej, a je to opravdu takový blb?
4: Koho má na mysli vaše podlahová krytina?
1: No toho draka, je to opravdu takový blbec.
0: No, to je velehňup.
4: extraliga tupců, supermo.

0: Kukul s hvězdičkou. Co vám mám povídat? Na třikrát přistával ve vaší oboze. A přestože, že viditelnost byla úplně dokonalá, stejně byl na přistání dlouhý. Co vám budu povídat? Jedna hlava vygumovanější než druhá. A popravdě řečeno tu sedmou, tu má jenom kvůli rovnováze. Já vám garantuji, ten nerozezná princeznu od pošty.
1: Katastrofio, to já rád slyším. Poslouchej, že tak hovoříme. Já tě viděl včera hrát tenis. No, dobré to bylo.
0: Pravda, trochu jsem se rozpinkával u zdi a zkoušel servis, ale vaše osvětová beseda je příliš laskavá.
1: A zpívat taky umíš. Jednu školu máš vyšší než druhou. My tě zkrátka adoptujem na princeznu.
0: Ne, ne, ne, dovoluj si blekotat, prosím to ne.
1: Ticho, babi dám. Ty kuří noho, nosíš mi se jednu zprávu za druhou.
0: Tete, prosím.
1: Jednu špatnější než první a teď budeš najednou fňukat.
0: Milost, vaše vysokoškolské stipendium, milost. Prosím, dejte mi milost.
1: Ne, konec, již jsem řekl.
0: Nebo mi aspoň dejte klid, aby lidé věděli, že jsem princezna, tedy vaše dcera, aby mě chátra neopivávala, až půjdu převleku.
1: Ale to je nápadíček, klid ti dáme na tu chvíli, co by ne, dokonce ti ho dáme i s královským razidlem. Večer přišel komoří do obory, kde drak byl na mol, dvě hlavy spaly, pět jich řvalo. Komoří se postavil před draka, drak se ho prohlídl a lekl se. Povídá.
2: Ty jsi ten, ta princezna? Ano.
0: Odpověděl komoří sváně hnusným hlasem.
2: Jsem zlá, stará, šlachovitá princezna. Samá flaxa a v kloubech mám revmatické změny.
0: A dodal téměř slavnostně.
2: A navíc jsem chlap. Rad ti říkej. Mě říkají česneková panenka.
1: To se na to vykašlu, kde je tady první hospoda s držkovkou.
0: Komorní mu ji ukázal, drak se vznesl, rozbil si několik rypáků o věž a zmizel.
1: Mezitím seděl král na trůně, šťastně se usmívaje přemýšlel, když v tom se rozletěly dveře a dovnitř vesele vběhl komoří jako princezna.
3: Táto, tatínku, já jsem tak šťastná, statečný komoří mě zachránil a ty mu dáš půlku království, já jsem tak šťastná, tačko.
4: Co si to dovoluješ, ty vohrábla? Ty šlajšno, ty tuho, ty tunele, ty horochu v týna.
3: Ale já jsem přece vaše dcera, dcerulinka, a statečný komoří mě zachránil.
1: Co ty to tu? Ty jsi komoří.
3: Nejsem. Jsem tvoje dcerulinka, přídivčím penzionátu a stokrát jo. A mám na to glejt.
1: Už tomu rozumím, jenomže já mám tadyhle, víš? Za ušima, tak chci vidět komořího. A hned, aha.
0: Tady jsem vaše posuvné bednění.
1: Tak chci vidět svoji adoptivní dceru.
3: Tady jsem, tato, tatínku. A dáš mě komořímu a dáš mu tu půlku království. A ne tu zaostalou, tu progresivní, jak tam mají manufakturu komína, retenční nádrž.
1: Já jsem tě upozorňoval, že mám za ušima. Ceruško, ukaž mi ten glejt, až si ověřím jeho pravost.
4: Ale my nic nevidíme, ne. My žádný glejt nevidíme a v tuhle dobu královská dcera bere hodiny boxu v zámecké gorilí kleci, takže ty jsi podvodnice a my tě dáme otrávit rybím tukem žluklým.
3: Milost, Milost, jsem to já, váš černý pavouk, váš černý kořen, Radik Snigger, to já jsem, komoří, to já jsem zachránil princeznu.
1: No vidíš, že to jde, komoří. No tak mi teda to království, tedy půlku toho království dáme.
3: Díky, vaše osvobozená domácnosti.
1: Ale zároveň k tomu ti přidáme taky svoji jedinou apokalyptickou dceru.
3: Pomoc! Ne! Hilfe! Traku! Prace! Já chci být sežraný! Pomoc!
1: Milé děti, jistě jste si všimli, že tato pohádka ze začátku byla hloupá. Nicméně ke konci byla mnohem hloupější. A víte proč? No, protože se jmenovala Hloupá pohádka. Dobrou noc.

0: Tak, plevy odešly a na jevišti zůstává zrno. Jestli dovolíte, my bychom hned v úvodu dnešního setkání s vámi vyřídili takové věci vážnější. Zkrátka obrátili se k přítomným ženám a dívkám v sále a poprosili je, aby nás muže a chlapce vedli ve 20. století k jemnosti. Já myslím, že všichni se mnou musíte souhlasit, když řeknu, že jemnost se tak nějak bohužel z našeho století vytrácí. Je to škoda, ovšem asi se s tím nedá nic dělat. Stačí přeci mnohdy pozorovat jenom takový rej na tanečních zábavách. Přítomní pánové a chlapci, prosím vás, uvědomte si, my nemůžeme dívkám při tanci stále do omrzeň nabízet jenom hořčák, cigárka a slivovic. Je přeci třeba mít v zásobě široká témata kulturních rozhovorů. Zmínit co literatuře. Pohovořit o zemědělství, o průmyslu. Recitovat verše. To byste nevěřili, co to s dívkou udělá, když ji ve správné chvíli začnete verše recitovat. Namátkou jmenují verše Nezvala, Křižíka, Edisona, bratranců Veverkových, Komenského, Mičurina a dalších básní. Samozřejmě nejlépe, když píšeme básně sami, ovšem takových nás je málo. Já sám jsem s ním přestal a tak jsem uvítal, že Luděk Sobota, jak jsem mi aspoň pochlubil, verše píše. A dokonce mě požádal, abych mu dělal důstojné antre, že by ráčel v té věci příkladem a nějaké pěkné verše přednesl. Tak, Luďku, že by si vzal něco dobrého a hlavně kratšího, ano?
1: Děkuji pořadatelům, že mám možnost tady přednést své verše.
0: No tak to poděkuj hlavně mně, protože mě to stálo nějaký peníze, no ale já jsem to pro tebe rád udělal.
1: Děkuji teda všem, kteří se nechali podplatit. Jsou to pěkný věci, napsal jsem to sám, teda respektive ještě s jedním. Hlavně sám. První verš, který bych vám chtěl přednést, má název Sedí pana. Je to prostě o takový paně, že ano, která prostě jaksi sedí, že? Ani se nehne.
0: Je to kratší verš, co si vybral.
1: Kratší.
0: Úvod to má delší.
1: Úvod to má delší.
0: Tak to zkrať.
1: Tak to zkrať.
0: Neopakuj všechno po mně.
1: Neopakuj všechno po mně. Sedí pana.
0: Co je zase?
1: Já koukám, že se nebudu moct uklonit.
0: Proč by si se nemohl uklonit?
1: Kdyby se praštil do hlavy. Po mikrofonu.
0: To už by bylo asi po druhý v životě, že jo, jak tak koukám.
1: No tak já se praštím, až půjdu pryč.
0: To nebude třeba, on to někdo rád udělá za tebe.
1: Sedí pana. A nebo já už ten nápis říkat nebudu. Tím bych to prodlužoval a rovnou radši do toho vletím rovnejma nohama.
0: No.
1: Rovnejma zrovna ne. Nohama. Běžnejma. Sedí nohama.
0: Myslím tě, jak se soustřeď trochu.
1: Sedí pana vedle mne. Jo, ještě jsem chtěl říct jednu věc, než do toho vletím nohama. Ale ono to totiž začíná stejně jako ten nadpis, ale už to teda není nadpis, aby si nikdo nemyslel, že jsem na to zapomněl, na ten slib, že už nebudu opakovat nadpis. A...
0: Je to možný. To je zoufalec.
1: Sedí zoufale.
0: Prosím, jak se zpamatuješ trochu, slavnostní nálada, nabitej sál, opakuješ všechno jak papoušek, chytáš se každého slova, řeknu bandaska, tak řekneš, sedí bandaska, ne?
1: To by to říkal se vláze,
0: no,
1: nebo
0: asi
1: co?
0: Asi jo, vypadá to tak, že prv, že zdravej, ten tam měl být půl roku ještě. Radost touhle figurou objíždět města. Bude, ti jim tam stačí.
1: To víš, jo, nevím, byl sympatický až po.
0: To se nedivím, takových tam měj málo asi.
1: Já dostával přídavky. Já tě nedostal, ty. Zabývat s ním.
0: Přestaň huhlat, huhlo, a recituj.
1: Sedí panda.
0: No, už je to tady, to povídám.
1: Já jsem půl hromlík od toho. Já jsem s nervama v tahu. Jsem úplně vyřízený. Vynervovaný, že to dál nejde. Já snad rozkoušu mikrofon. Sedí pana vedle mne, těžce dýchá do ucha. Prosím vás, klid. Jak malí kluci některý. Nebo mezi vás vletím. Nic ze mě nezbyde. Slyší ucho a už je z toho navědli. Myslel jsem, že miluje, ale je to záducha.
0: Opravdu teda, to se má s tím klubu. To se opravdu živím, že vůbec ti páte. To si se vycajchnoval, já tady vojemnosti o slušným chování a ty vybalíš tohle. To nemáš nic lepšího?
1: To bych nemal.
0: No tak to koukej zachránit, i tohle byl trapas.
1: Mám teda ještě jednu věc, to je ještě lepší, ale je to teda zas, to není o paní, ale je to zas o jednom chlapovi. Ten nesedí, ten seděl předtím. Už ho pustili. To se ani nemenuje sedí chlap, to se jmenuje... Nemůžu vzpomenout. Já si vzpomenu, ale nevím kdy. Posledně jsme čekali do 9:30. Ježíš Maria, to začíná. To měl na jazyku. Ježíš Maria Josefe, to mě píchlo u srdce. To je celý.
0: No ne, tak já se omlouvám, začátek se prostě nepovedl, teď je to úplně jasné. Tobě děkuju taky. To měl ještě tu drzost, že mě nabádal, abych na ty verše nezapomněl, že to odpíchne program, že se dostaneme do obrátek. To jsme se dostali do vývrtky. Co jsi sem vůbec chodil na začátku? Klidně si mohl počkat v šatně v kleci, než na tebe dojde řada. To jsem tady rovnou mohl recitovat verše, který jsem zabavil ještě v době, když jsem učil jednomu žákovi pod lavicí. To vám svalně řeknu. Ty si to poslechni taky. To se vůbec neliší od těch tvých veršů. To bylo takhle. Borec Gustav Frištenský z okna skákal na ženský. Jednou skočil na ženskou, udělal z ní Frištenskou.

0: to přicházím znovu, aby se zdálo, že nás tady víc a pořad je bohatší. Vážení přátelé, bývá takovou zvyklostí našich pořadů, že při nich nechybějí písničky. Tuto zvyklost nechceme porušit ani dnes. Nebojte se, sami zpívat nebudeme, my chceme, abyste vydrželi až do konce. Ale pozvali jsme na dnešní veřejnou nahrávku naší desky hosty. Dva zpěváky, které patrně zatím ještě neznáte, ale my doufáme, že se vám budou líbit stejně, jako se líbili nám, když jsme objevili na konkurzu v Semaforu. A tak vám dnes budou zpívat a hrát Katka a Peter z Bratislavy, naši přátelé. Katka a Peter. Vážení a milí přátelé, můj kamarád Luděk Sobota, absolvent divadelní fakulty Akademie muzických umění v Praze, připravil si pro dnešní nevšední příležitost slavný monolog z neméně slavného dramatu Sid. Mohu vás ubezpečit, že se bude jednat o nevšední zážitek. Luděk si s přípravou monologu dal mnoho obětavé práce. Přesto, kdyby mu snad vypadlo nějaké slůvko, je připraven jako nápověda za oponkou Petr Nároží. Luděk Sobota, Sid. Pojď, Luďo, půda je připravena.
1: Vážení přátelé, jedná se o klasické drama, citové drama, Sid. Klid. To je nějaký cancel. Na mě někdo zapomněl, nebo co? Já to tam nechám, doufám, že to nikomu nevadí. Nebo bych to ze zoufalství musel urvat. Tak já to tam radši nechám, jestli to teda nevadí. Já si začnu znova a uvidíme. Vážení přátelé, jedná se o klasické... Nekašlejte mi na to, prosím. Vážení přátelé, jedná se o klasické drama, citové drama, canco. Já vím, je těmnej. To je jeden od nás. My ho vozíme sebou. Kdyby bylo nejhůř. Ale on je hodnej. No to máš rádlo. Dbát lásky.
2: Dbát lásky, já si chtěl
1: přišel. Já vím, děti, to byl zase on. Už je pryč. Dbát lásky. No zůstaň, dělej. Dobře.
2: Mám začít?
1: No.
2: Dva lásky se si jistě a přišli, jak sama z matky duší, když nám přišli se zvrátit na říct a osťahli stýmy za nic.
1: Já mu nerozumím ani co.
2: Dbát lásky. Ztracený skrývá.
1: Zatracená.
2: Zatracená
1: práce.
2: Skrývá
1: prasklou duši.
2: Hej, já udělal chybičku. Obrava. Tam je promu duši, já řekl prasklou duši, já to předtím zkazil.
1: Opravda. Kde se skrývá opravda prasklých duší?
2: Jak sama v zmatku duší?
1: To sama matka duší?
2: Ale ne, zmatek jako chaos.
1: To sama matka duší? Chaos!
2: Duši nedáme si
1: duš číslet. Nemáme.
2: Ne, duši jako hola.
1: Hasí.
2: Set meči.
1: Moment.
2: Zachraňme si aspoň čest!
1: Zachraňme jich aspoň šest!
2: Čest!
1: Tak... Čest!
2: Cože?
1: A to je jedno.
2: To je to jedno.
1: 6 nebo 7. Čím víc, tím líp. Zachraňte je všecky.
2: Když nám
1: již
2: mizí
1: láska.
2: Ksimenina.
1: Co to?
2: Ksimenina. Ksimenina.
1: To se čte Ksimenina.
2: Já si držím textu, já bych sám nepřijal ani písmenko, tady je přece ksi jako šraňky.
1: Já bych. Ne, o to vydejte, vy jste svědomitej, ale to se čte Ksimenina, to je jako kdybyste chtěl číst Don Juan, teda Don Juan, Don Juan. Ne, španělsky, to musíte číst, jak se to čte, jak se to píše, čověče.
2: Chocholou se nečte Ksoxolou. Já se držím textu.
1: Ale ty to musíš číst, jak se to čte, jak se to píše.
2: Co na mě číš, ty konzervatoristo? Na koho, na koho, na mě, na zaměstnance?
1: Na tebe, když to celý zkazil ten výstup, ty chytrej. Když ty lidi nevědí, o co se jedná. A já taky ne. Nás všecky zblb tady.
2: Já jsem napovídal jiným hercům, ti už dávno nehrajou. Můj Slavidov se kamal žel. Můj Slavidov se kamal žel. Tedy ne můj Slavidov, můj Slavidov, ale já to nechci říkat, protože můj Slavidov se Můj Slavidov se kamal žel. Netrucuj!
1: Na vás ovaku trafiku.
2: Můj Slavidov se kamal žel. Řekni to těm lidem! Můj Slavidov se
1: kamal žel. Otravuj! Slavíduk se klamá. Tupec jeden potrhlej. Sufler povatenej.
2: Víc než nemil si svatá.
1: Já vím. Víc než ty milence. Jsem vázán od studí, od sídíkem.
2: Ať jsem žalostí. Ať jsem žalostí.
1: Hele, já si budu
2: volat. Tohle
1: to představuje, já půjdu k šrámkovi nahoru.
2: Mlčí říká, mlčí říká. Odevdám čistou krev, jak jsem ho držel. Jak jsem ho držel krev. Mám věru výčetky. Proto mlč, proto lík nebalostí. Pset, teď. Ty hraješ!
1: No tak co mi to vedeš?
2: V pomstě!
1: V pomstě!
2: Bez milosti!
1: Bez milosti! Na jej!

0: Dobrý večer, vážené a milé obecenstvo. Pohled na vaše rozdychtěné tváře mě přivádí poněkud do rozpaků. Snad by bylo nejlépe, kdybych vám úvodem něco zaspíval. Ovšem tolik legrace zase ode mě chtít nemůžete. Na tanec mám příliš olšové nohy, takže s tím taky nebude nic. Takže jak na to koukám, já se vlastně živím jenom mluvením. To dělá víc lidí, že se živí jenom mluvením, ovšem já s toho musím platit daně. Spatřujte v tom polehčující okolnost. Nicméně vás na dnešním večeru vítám ze srdce a rád, protože vy, to znamená obecenstvo, vy jste na každém kulturním podniku činitel nejdůležitější. I když si to třeba ani neuvědomujete, a i když se s vámi mnohdy a mnohde tak nezachází, ale v moci obecenstva je skutečně všecko. Může svým zájmem ze zcela průměrného programu vytvořit docela snesitelnou zábavu, v což v dnešním případě doufám, anebo naopak svým nezájmem může věc dobrou a vynikající docela popravit. A podle této schopnosti, nebo chcete-li tedy neschopnosti obecenstva, dotvořit si představení, abych tak řekl, k obrazu srdce svého, máme obecenstvo rozděleno do určitých kategorií, asi tak dejme tomu, jako mají číšníci rozděleny své hosty. My herci bohužel ne podle výše spropitného. Tak takovým nejnápadnějším typem diváka je divák zimomřivý. To je takový, který tleská všemu, ne že by se mu to líbilo, ale prostě proto, aby se pohybem zahřál. To bývají v přechodovém období, jaké teď prožíváme majitelé bytů s ústředním nebo s etážovým topením. Jím podobný je divák, kterému říkáme milostný, ten by taky nejradši seděl doma. Ovšem ve dvou a do biografu, kde je větší tma, tam už nebyly lístky. Tomuto obecenstvu, jak vidíte, o kulturu vůbec nejde. A v tom se právě podobá některým našim kulturním referentům, osvětovým inspektorům a nebo novinářům. Další kategorii je divák, kterému říkáme vyjevený. To je někdo, kdo se kouká na něco, na co si vůbec nekoupil lístky. Při naší složitější distribuční síti je možné opravdu ledacos. Například, že dotyčný sedí na leteckém dni v Ruzyni, ačkoliv chtěl vidět varhaní koncert u svatého Jakuba. A nebo je to někdo, kdo šel opravdu na to, co je uvedeno na plakátech, a pak jaksi ve srovnání se skutečností vyjeven ještě víc. Takovou českou specialitou je divák, kterému říkáme psavý. To je takový, který píše pořadatelům a někdy také do novin, že se pořad pracujícím nelíbil. Dopisy na toto téma začínají většinou takto. Pracující celého kraje X jsou plným právem rozhořčení a tak dále a tak dále. Šetřením se obyčejně zjistí, že se pracujících nikdo neptal a že dotyčný sám vůbec nepracuje. Pak je divák tajnosnubný. To je takový divák, který sedí, tady to nepřichází pochopitelně v úvahu, ale někde ve větším sále, někdo, kdo tam sedí na černo, buď s cizí paní, nebo s cizím pánem. Ten z toho nemá vůbec nic, protože trne jenom hrůzou, aby ho neviděl nikdo známý. Pak je divák naivní, čili duše bezelstná. To je buď tedy někdo, kdo ještě nikdy na žádném kulturním podniku nebyl, což by byla záležitost raritní, a nebo je to fantasta, který přes četná životní zklamání stále ještě doufá a věří, že uvidí to, co vidět chtěl, že se pobaví a že se zasměje. Takový divák je velice vzácný a nemusím vám ani říkat, že dnes už snad ani neexistuje. A konečně takovým interním označením pro naprosto mrtvé, tupé obecenstvo je název Holanďani. To vzniklo za druhé světové války, kdy skupina českých estrádních umělců účinkovala pro české dělníky nasazené v Rajchu. Bylo to představení velice úspěšné, až na to, o kterém mluvím. Tam, kde jinde byly salvy smíchu a bouře, potlesku, tak tam sedělo obecenstvo tentokrát naprosto tupě a mrtvě zíralo. Dodatečně se zjistilo, že čeští estrádní umělci jakýmsi organizačním omylem účinkovali pro obecenstvo národnosti holandské. Dnes je tomu mnohdy jinak. V hledišti sedí české publikum, ale snad my na jevišti hrajeme holandsky. Zdálo by se tedy nad výčtem těchto kategorií obecenstva, že už vlastně není pro koho hrát, ale pravý opak je pravdou. Jako červená nit se všemi kategoriemi obecenstva proplétá
1: ta odrůda nejvzácnější. To je takový divák, který dosud chodí zbožně do divadel, oddaně naslouchá, kterému ještě všechno není jedno a který touží být očarován a okouzlen. A uvnitř této lastury je divák perla. To je takový, který si ke všem zmíněným atributům navíc kupuje lístky za vlastní peníze. Sláva mu, protože jeho bude i hlediště nebeské. Ovšem, aby měl divák na co chodit, tak se pochopitelně musí hrát. A všemu tomu, co divák vidí, i tomu, co by někdy bohužel vidět neměl, se jaksi souborně říká představení. Ta jsou pak různá, například operní, kde se za doprovodu hudby pouze zpívá. Tady by ovšem dopředu neinformovaný divák patrně těžko porozuměl a proto má pro něho opera dopředu připravený natištěný program, ve kterém je vytištěn i obsah zmíněné opery. Tyto obsahy mají roztomilý sloh 5. ročníku základní 9leté školy a jsou přibližně už 100 let na této literární úrovni. První dějství. Ve starém mlýně žije mlynář vdovec. Má dceru Růženku, která vroucně miluje Františka, chudobného to učitelského pomocníka. Otec jí oznamuje, že ji hodlá provdat za staršího bohatého mlynáře ze sousední vsi. Růženka pláče a posléze padá do mdlob. Druhé dějství. Na starém hradě žije kníže. Růženka přichází prosit, aby její František byl jmenován definitivním učitelem. Kníže se rozlítí nad její opovážlivostí a vykáže Růženku ze zámku. Růženka, plačíc, odchází. Proměna. Růženka bloudí po lese, hladová a unavena usíná. Zjevuje se jí víla, která má podobu její zemřelé matky a slibuje Růžence pomoc. Růženka se radostně probouzí do nového dne. Třetí dějství. Přicházejí svatebčané a starší bohatý mlynář ženich. Je velmi parno. Mlynářovi se udělá nevolno a umírá. Přichází František a oznamuje všem, že mu byl právě doručen jmenovací dekret. Růženka děkuje víle matce a provdá se za Františka. Všichni se veselí. Někdy ovšem i po přečtení programu divák neporozumí stejně, protože některé opery, například Verdiho Trubadur, jsou zcela obsahu prosté. Dále tu máme k dispozici balet, kde se opět za doprovodu hudby pouze tančí. Tady bude dobře, osvojili si divák dopředu určité baletní samoznaky. Například, když se milují, uchopí se v pase, střídavě kmitají nožkama sem a tam a ve skocích dovedně laškují. Když se naopak chtějí dát rozvést, zakrývají si obličej rukama, couvají od sebe pospátku a kývají se ze strany na stranu, jakože tomu sami nemohou uvěřit. Opereta. Ta hraje, zpívá a tančí vše v jednom. Ovšem, děje operet bývají, jak se říká, trošičku přitažené za vlasy. Takže operetu provozujeme hlavně kvůli hudbě, protože jsou v ní takzvané evergreeny, to je z anglického evergreen, tedy písně věčně zelené, například Zelení hájové nebo Nad klouče zelený. Opakem je pak nevergreen, tedy písně nikdy zelené, což může být třeba Černé oči, proč pláčete, nebo Kladno, ty černé kladno. Pak jsou představení, kterým se říká přesilovka, to je vzato z kanadského hokeje, v originále se tomu říká powerplay, a znamená to, že na jevišti je víc účinkujících, než v hledišti diváků. A pak jsou představení prázdná úplně, ovšem tomu se už potom neříká představení, ale umělecký čin. Docházíme ke královně, tedy ideologické královně divadelních zbraní, kterou je nesporně činohra. Také činohra má pro diváka dopředu připravený vytištěný program, ovšem zásadně v něm neprozrazuje divákům děj dopředu. Naopak, divák by cítil jako určité faux pas vůči sobě, kdyby se, dejme tomu, z programu na Lucernu dozvěděl, že si nakonec mlynář nevezme bohatou kněžnu, že opovrhne jejími nadměrnými metry v zámku a že si vyvolí docela prostou a chudičkou Haničku. V programu je pouze pojednání ke hře, které obsahuje základní údaj, kdo kdy koho v té hře hrál. A je tam zároveň uvedeno, proč se ta hra hraje, když by se vlastně ani hrát nemusela, a vůbec nic by se nestalo. Tato pojednání píší většinou naši spoluobčané české národnosti a najdeme v nich třeba toto. Patří už tradicionálně k protagonistům, že na inscenacích participují svým grandiózním a innuce dominujícím histrionstvím. V autorových intencích, bez iritujících transkripcí, v dimenzi hyperboly, striktně realisticky a bez fiktivních axiomat se dobírají merita. A podepsán je Jiří Párátko.

Ano, ukážu vám cestu rájem, zavedu vás do zkoušky. Aby se totiž mohlo hrát, musí se pochopitelně zkoušet. A nácvik jedné takové nové hry trvá přibližně 6 až 8 týdnů. Záleží to tedy jednak na povaze hry a samozřejmě také na povaze pana režiséra. Ještě než se začne zkoušet, musí se pořídit rozpočet hry, který se pak stejně překročí. Dále jde-li o hru v cizím jazyce, zejména o hru klasickou, například o Shakespeareova Hamleta, musí se pořídit nový překlad, protože ten loni pořízený je už jazykově zastaralý, nezní dost moderně a pan režisér by se jí nemohl vyjádřit. Dále je nutné vypůjčit si z okolních divadel několik herců a hereček, protože pan režisér v tom nikoho ze souboru nevidí. A nakonec se vyvěsí obsazení. Dříve se herci třásli, aby v tom byli, dnes se třesou obráceným směrem. A konečně se jednoho dne na pracovním rozvrhu objeví toto oznámení. 10 až 14 zkušeb na 2, přihodilo se zařepné kampaně, čtená zkouška, všichni podle obsazení. Furt jenom hodinu se tedy všichni na udaném místě sejdeme. Na první zkoušce bývá přítomen i pan šéf s panem dramaturgem. Všichni se na sebe líbezně usmíváme, jako bychom se ještě nikdy v životě neviděli. A pak pan režisér řekne, vítám vás všechny na hru Přihodilo se zařepné kampaně. A ještě než začneme číst, poprosil bych pana dramaturga, aby nám ke hře něco řekl. Pan dramaturg tedy začne povídat, ale má slabý neherecký hlas, takže ho není příliš slyšet a navíc se začnou courat herci sem a tam a přináší si kafe. Z výkladu se obyčejně dozvídáme, že ona hra je nejlepší hrou onoho autora a že její inscenování bude velice tvrdý oříšek, protože autor něco jiného napsal a něco jiného si myslel. Ale my, že v konečné fázi budeme muset hlavně hrát to, co si myslel a ne to, co napsal. Ovšem, jaksi pomocně ze začátku musíme přece jenom víc toho, co napsal, abychom si jaksi sekundérně pak nakonec mohli z toho vyloupnout, co si vlastně myslel. Když je hra úplně jasná a nakonec se vezmou, říká se, že je to příliš průhledné a že to nemá co říct k dnešku. Když nikdo neví vlastně, o co jde, říká se, že je to zajímavé a že záleží hlavně na tom, jak se to udělá. A když se dopředu předem ví, že na to nepůjde ani noha, říká se, že je to hra zvláštní, podivně viděná, až bizarní, ale ne příliš divácká. No a pak tedy se začne číst, diskutovat a začnou se studovat jednotlivé postavy a role. Prosím, nepleťte si pojem postava a role, protože to není jedno a totéž. Vynikající český herec, profesor Akademie muzických umění a můj přítel Miloš Nedbal, byl jednou peskován panem režisérem. Vás to nebaví, pane profesore? Vždyť jste sám říkal, jaká je to krásná postava. Načež pan profesor Nedbal odpověděl temně. Ano, postava je to krásná, ale role stojí za hovno.

Tohle je, jak jistě někteří tušíte, předehra k Namluvám Pelopovým. Je tedy na čase, abych vám ukázal, jak se studují role. Ta role, o které budu mluvit, se jmenuje Strážce hradeb a je to role neobyčejně významná a důležitá, protože na celém jevišti není vlastně nic jiného, jen samé hradby. Text role zní takto. Zpět, cizinci. Zpět ještě jednou, což neslyšeli jste ten jásot, kde by hlasně bíjící? Dnes konají se v pízách svaté hry a než se skončí, nesmí noha cizí práh tento přestoupiti. Pak se ještě Pelop zeptá, zda by je strážce nevpustil přece jenom dál, a strážce odpoví. To nemohu, jak začali, uzavře se brána a tak zůstane, až výsledek her zvědavému lidu ohlásí zvůle krále hlasatel. Až do té doby dobře se tu mějte, pak volný v město průchod bude všem. To je celé. Autorem po verbální stránce je Jaroslav Vrchlický, po stránce muzikální Zdeněk Fibich. Roli jsem tedy převzal, podepsal její přijetí a pak jsem si jednoho dne přečetl toto oznámení. 10 až 12 korepetice. Klavírní doprovod zní takto. Strážce nahoru na hradby. Ozve se ještě jednou leitmotiv.

Muzikolog významu doktora Václava Holzknechta by o této hudbě asi řekl. Je to hudba neobyčejně působivá. Až uhrančivá. Není to přirozeně Jaroslav Ježek. Ani Iša Krejčí. Tím méně Leoš Janáček. Je to jakýsi průřez světovou operní tvorbou se zvláštním zřetelem české klasice a především tedy k poému. A tohleto jsem 14 dní korepetitoval. Už druhý den jsme dospěli s korepetitorkou do takové dokonalosti, že jsme se střídali. Chvíle mi hrála ona na piano, já mluvil text, pak jsme šli na kafe, role jsme si prohodili, já mlátil do piana a mluvila ona. Mezitím taky pletla, já jsem si četl, abychom jaksi ubili čas. A pak jsem to dva měsíce, jsem to aranžoval a zkoušel. To znamená, že jsem si téměř denně vylezl ve zkušebně na židli, asi takto. To jaksi, abych panu režisérovi naznačil, že potom to nebude dole na podlaze, ale nýbrž někde nahoře na hradbách. Váš pan režisér si to nedovede představit a já taky ne. V ruce jsem třímal veliké kopí a řval jsem ze židle ve zkušebně na plné pecky. Zpět, cizinci! Zpět ještě jednou! Což neslyšeli jste ten jásot k nebi hlasně bijící? Jak vidíte, k dramatickému a barbarskému tónu jsem přidal i něco romantismu, abych jaksi zachytil i období, ve kterém hra vznikla. Celé dva měsíce, pokud se pamatuju, jsem se cítil duševně naprosto zdrav. Dokonce jsem navštívil závodního lékaře, abych se o tom dal ujistit po odborné stránce. Rovněž pan režisér Jernek platí za velice seriózního člověka a žádné známky duševní choroby se u něho neprojevují. Ale tohle to, s tou korepeticí, s tou židlí, s tím kopím, to jsme provozovali dva měsíce naprosto vážně. Tvářili jsme se, že to tak musí být, že je těch zkoušek tak akorát. Možná, že jich je dokonce málo, je pravda. Mezitím se nám vyměnil dirigent. Namísto dirigenta operního to převzal, jak jste slyšeli vzhledem k povaze díla, dirigent jazzový, kterému to zpět, cizinci, zpět ještě jednou, což neslyšeli jste ten jásot k nebi hlasně bijící, tomu neznělo dost dramaticky. Takže jsme to úplně přestudovali a teď to znělo takto. Zpět, cizinci, zpět ještě jednou, což neslyšeli jste ten jásot k nebi hlasně bijící, slyšíte ten markantní rozdíl. Teď je to úplně jiný kafe. A konečně nám po dvou měsících na jeviště postavili ty hradby. Ukázalo se, že se mezi ty hradby to kopí nevejde. Ale náš český divák ošizen být nesmí. To dřevěné kopí, pravda, to zůstalo v rekvizitárně, ale to pravé kopí, to zůstalo v pojetí, ve výrazu, takže teď to znělo takto. Zpět, cizinci, zpět ještě jednou, což neslyšeli jste ten jásot k nebi hlasně bijící. Slyšíte? Ta ostináta v tom bijící, to je právě hrot toho kopí. Pak jsem chodil asi týden zkoušet kostým na flóru. Takový jsem snad v životě neměl na sobě, co jsem u divadla. Jsem si ukrojil z té subvence Národního divadla pěkný krajíček. Prostě boty kůže, sukně kůže, tady kůže, navrch kůže, všude kůže, každý se podívat může. Ne, nemůže se podívat, to bych mluvil do větru, protože hradby dovolili ukázat země jenom horní půlku mého obličeje. Takže tři čtvrtiny té kožené nádhery zůstalo na věšáku v šatně. Je to škoda, ale divák je napjat. Říká si, co má asi ten barbar tam na těch hradbách na sobě. Zimník, pyžamo nebo dres SK Slavie. A pak po dvou měsících došlo ke generální zkoušce, kterou jsem odehrál a měl jsem 39 stupňů teploty. Zaskočil to za mě za pár hodin kolega, samozřejmě bez korepeticí, bez piana, bez pletení, bez kafe, bez kůže, bez dirigenta, bez orchestru. To jen já s panem režisérem Jernekem jsme si spolu časovali sloveso blbnouti, a to ve všech možných časech a formách. Mea culpa!
Mea maxima culpa. Jedním z prvních, s kterým jsem se ze staré gardy Národního divadla blíž a důvěrně seznámil, byl mistr Jiří Steinmar. To byl Pepíček Pér, důvěrníkem nás konzervatoristů, kteří jsme statovávali v Národním divadle. A jednou mezi nás přišel se stížností, že členové Národního divadla se cítí dotčeni, že jaksi náležitě nezdravíme a že se k ním nechováme s náležitou úctou. Příště tedy, když jsme rukovali do divadla na zkoušku a ve vrátnici stál pan Steinmar, úctivě jsme se uklonili a zahlaholili jsme z plných plic. Dobrý den, mistře! Pan Steinmar nám vlídně pokynul a pak řekl: ale prdlajs, mistr uličníci, pamatujte si, já jsem vždycky hotelier z Černošic. Pan Steinmar byl záskokář legendární, dokázal zaskočit všecko, v čemkoliv a cokoliv. A měl jednu výjimku, to je kuriozní. Každý herec dostanený záskok touží alespoň najít čas na jednu jedinou zkoušku. Ovšem pan Steinmar to hrál vždycky vabank. Bez zkoušky, rovnou šup na to. Z provozních důvodů, a o ty v Národním divadle nikdy není nouze, bylo nutné zaskočit roli běžce ve druhém díle zmíněné trilogie, o které jsem už tady mluvil, a sice Vesmíru Tantalově. A pan Steinmar se ujal tohoto záskoku. Tedy ten běžtec, to je celý jeden obraz dialogu s Pelopem v takových skaliskách v divé přírodě. A je to velice obtížné, protože to je vázáno na hudbu. Pan Steinmar si tedy výjimečně vzhledem k těmto okolnostem vyžádal zkoušku. Udělal však podle mého názoru jednu malinkou chybu. Na povědku si posadil 2 metry vedle sebe vpravo a korepetitorku s pianem 2 metry vlevo. Zkouška proběhla jako po másle, samozřejmě, tady odsud poslech, tady odsud taky, ale večer už to bylo o poznání horší. Ta napovědka se octla 15 metrů v portále od něho, takže ty zbytky, které ještě bylo slyšet, dokázal znamenitě přikrýt burácející orchestr. Pan Steinmar tedy mluvil velice málo. Tedy text hry velice málo, za to z něho šly jakési pazvuky, hiaty, abych tak řekl, nebo slovní hieroglyfy, chcete-li. Říkal, proč mluvíš? Ty mluvíš? Tak nemluv. A proč nemluvíš? Když nemluvíš, tak promluv. A, o. Konečně, tak jak to běželo, orchestr k tomu, a mluvil vlastně Pelop sám, tak to celé nemělo smysl. Pak nakonec skutečně spadla, v tomto případě opravdu milosrdná opona, zničený, synalý, spocený a bledý pan Steinmar se připotácel do šatny, majznul sebou do křesla a začal na sebe lít kýbly sebekritiky. Pro Krista pána! To jsem se v tom pěkně vycachtal, kolegové. Mám já jeden dědek pitomá, tohle to na starý kolena zapotřebí. Teď ze mě šla jenom horká pára, bláboli. Za to snad ani od zprávy nemohu chtít honorát. Ale zpívající mi kusy civilního oděvu rostlo i jeho civilní sebevědomí. Takže když si dovazoval uzel na kravatě, prohlásil už naprosto suverénně. No, když se to tak konec konců vezme, on ten věštec je takovej dědek černokněžnická, teď on může trochu blábolit. V tom se otevřeli dveře a do šatny vpadnul zbledlý, rozsuchaný, spocený dirigent Pepiče Kuchyňka, zamnul si spokojeně ruce a povídá: zaplať pánu, tak jsme to dneska měli naposled, načež pan Steinmar z rohu šatny se ozval zničeně: pro Krista pána, a na co jsem se to teda já blbec vlastně učil? Alkohol za volantem, jak víte, je velice přísně zakázán a že tomu je tak i v divadle na jevišti, to jak si samozřejmě předpokládáte. Ale přesto, protože čert nikdy nespí, se tu, tedy za tím volantem, i onde na tom jevišti, občas stane, že nějaký ten nešťastník tento zákaz překročí. A mohu vás ujistit, že na tohleto jsou v divadle ještě horší tresty, ještě drakoničtější tresty, než na dopravních inspektorátech, i když se u ředitele defouká do balonku a neodebírá se tam krev.
Já to vůbec neomlouvám, přátelé, vůbec ne, ale jsou mezi zpěváky, herci a vůbec mezi lidmi, kteří veřejně vystupují, trémisté, kteří potřebují opravdu tu skleničku na kuráž. Je to jenom jejich psychologická představa, protože si tím nepomohou. A nebo dojde i k určitému onemocnění, abych tak řekl, k indispozici. A to se člověk dokáže pro jeden večer upsat třeba i čertu. V divadle, řekněme mu divadlo X, abych nejmenoval, se hrála Carmen. A titulní roli zpívala představitelka Y, abych nejmenoval. A ta si dala před představením opravdu nějakou tu skleničku na tu kuráž. A v neznalosti nealkoholika, jak si dávkování poněkud přešvihla. První jednání proběhlo ještě jakž takž. Jen opravdu někdo v muzice honěný poznal, že se dopustila několika, abych to řekl velice mírně, muzikálních omylů. Za to ve druhém jednání nastalo pravé rodeo. Najednou z ničeho nic, paní Y, tedy nyní už Carmen, začala zmateně pobíhat po jevišti sem a tam, bez ohledu na to, co bylo domluveno s partnery, bez ohledu na to, co bylo domluveno s režisérem, odborně se tomu říká, měnit si o své vůli aranžmá. Dona Jose zpíval onen večer tenorista jugoslávské národnosti, který toho česky moc neznal, a jeho hra spočívala v tom, že zpíval a neustále honil Carmen po jevišti a mezi zpěvem cedil skrz zuby srbské kletby: bogati, majku ti, dušu ti. No, v terčetu, když roztančí se nad cymbál, tam už Carmen nespívala svůj part altový, nebož zpívala unisono se soprány. Kvintetu, kde jaké šejdy tu i tam, tam už nespívala vůbec a rvala jenom od sebe své podloudnické druhy Dankajra a Remendáda a řvala na ně úplně civilně: nedejte se, kluci, je to ohromný, zpíváte to výborně. Pak přijde, jak známo, květinová árie, to je takové parádní číslo Dona Jose, ale mezi tím je předepsáno, že Don Jose má smíknout Carmen vztekle o zem, což už Jugoslávec vůbec předstírat nemusel, protože jí měla až po zuby, takže s ní mají svoje liště, až zaduněla podlást, dvih se kotou čprachu. A navíc, a to je důležité, Carmen měla na krku, na provázku takové veliké dřevěné korále, ten provázek se při tom pádu přetrhl a korále se volně rozkutálely po jevišti. Carmen tedy ležela na jevišti, Don Jose zpíval o tom bílém květě, že ano, ale je to trošku dlouhá. Carmen se začala nudit a začala provokovat napovědova svítivá a lesklá pleš. Takže se volně plazila po jevišti, hledala rozkutávené kuličky a cvrnkala do nich a trefovala se do napovědy. Což se jí skutečně tu a tam podařilo, protože do zpěvu Jugoslávce se občas ozvalo napovědovo zničené au. Ve čtvrtém jednání se Carmen dokonce podařilo spadnout z předscény do orchestru. Ale ve zpěvu pokračovala dál, držela se kontrabacisty takhle kolem krku, aby byla jako legrace, tak uskovávala part, no to ví za záda. Páté jednání nespívala vůbec, udělala se pauza, Carmen nebyla schopná, udělalo se jí náhle nevolno, jak se praví vždycky obecenstvu. Přivezli náhradní Carmen a ta to dospívala. A následky ty už ani nechtějte vědět. Tak nejvíc radosti za celá léta svého působení v Národním divadle nám činil tenorista Bohumír Vích, kterého jsme milovali pro jeho bezelstnou povahu, pro jeho radost z každé legrace a hlavně pro trpělivost, s jakou si dal všechny ty naše drobné či větší urážky na cti líbit. Mirek, jako všichni tenoři téměř, je poněkud menší postavy. V jeho případě bych dokonce řekl velmi poněkud menší postavy. Tedy úplný tedy pidi mužík. Obtloustlý ještě navíc. A tímto směrem byly orientovány veškeré naše legrace a vtipy, pochopitelně. Mirek totiž kdykoliv zpíval Dona Jose v Carmen někde venku, když tedy hostoval, jak se říká, tak si předem vyměňoval výšku Carmen. On měl takový seznam, kde měl uvedeny všechny operní scény v republice a tam měl uvedeny možnosti Carmen s udáním v centimetrech. A tím se naprosto řídil jako kompasem. Jednou ho volalo Brno
Ptá se samozřejmě prvního, bylo ano, mohl bych, ale prosím, kdo zpívá Carmen, když mu řekli, že paní Řezničková, tak říkal, že to jde, protože ona je jenom o 20 cm vyšší než on a to se ještě tak na tom jevišti ztratí. Přijel tedy do Brna, měl malou zkoušku u piana s korepetitorem jenom kvůli tempům a večer tedy skutečně se nalíčil, oblékl, šel se do dámské šatny přesvědčit, jestli ho neoblafli, jestli skutečně ta paní Řezničková zpívá a představení inšpicient spustil. Mirek se dopustil jedné malé chyby, která vyšla najevo až v průběhu prvního jednání. Asi

0: pak vyprávěl, jak to dopadlo. Říkal, když jsme ten duet končili, kluci, tak já stál na stole a ona seděla na lavici a to jsme byli tak akorát.
1: Když zpíval Mirek Donach-Chose poprvé v Praze, byl jsem na premiéře. Mimochodem dostal tehdy od nás, od kolektivu Činohry, darem chůdy. My jsme mu trošku zvýšili úroveň. A já mám dojem, že mu ublížila krejčovna naše, protože na něj ušili tu strážmistrovskou uniformu velice špatně. On totiž nemá téměř žádný krk a oni mu ten límec udělali široký takhle a hodně vysoký. Takže tomu přikrylo bradu i část úst a navíc mu režisér posadil na hlavu jakousi helmu. On tomu říkal Pickelhaubna. A ta zase mu přikryla pochopitelně vlasy, čelo, obočí, oči a nos. Takže když zpíval, tak to vypadalo, jako když zpívá Sněhuláka nebo Kostlivec. Když zpívá třeba jsem líp, jsem líp. Ale vedle ty vojáci Natales, Morales i ten poručík Zuniga měli ty španělské, takové ty frankistické čepičky s tím třapečkem. A já jsem v pauze přišel k němu do šatny a povídám, ty Mirku, poslouchej, tu helmu si na sebe neber, víc jste bez toho ksichtu není vůbec nic vidět. A on seděl před tím zrcadlem, koukal se na sebe a říkal, když to máš těžký, rozumíš, on ten kašlík je vůl, on je pak helmu dolů, člověče, to on jako tím naznačuje, rozumíš, že ten chodze je ve službě. Ten Natales Morales i ten Zuniga, ty budou mít ty čepičky, pak oni to jako mimo službu mají volno. Teď to ten chodze je ve službě. Rozumíš, on taky ten pokletek tou Carmen udělá ve službě a pak je za to zavřený. A tím jako každý tu službu naznačuje tou helmou. Já taky vím, že je to volovina. Tak jsem to vzdal, protože jsem si říkal se zesnulým přítelem Zdeňkem Štěpánkem, režisér a maminka mají vždycky pravdu. A začas jsem potkal Mirka na ulici, z dálky na mě radostně mával, pusu měl od ucha k uchu a když jsem k němu přišel, povídá, Bouti, tak ten tě poslech. Už na sebe tu helmu neberu, kašlík, nekašlík, rozumíš? Já jsem se na sebe podíval v té helmě do zrcadla a já vážně vypadal jak ruský samovár. Toto byla, jak jste si všimli, slovenská lidová píseň. A tam mám připomenout, že jsem byl mladý, hloupý a neskušený a že mě jako celou spoustu mých českých předchůdců zavál divadelní vítr na Slovensko, kde jsem byl angažován jako herec ve středoslovenském divadle Vo zvoleně. Dnes se to jmenuje Divadlo Josefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici, pobočný závod 001, Činohra Zvolen. Jak říkám, byl jsem mladý, hloupý a neskušený a v této době jsem zasáhl takovým vynikajícím způsobem do slovenské bytové výstavby. Je to neuvěřitelné, že herec zasahuje do výstavby, nicméně je tomu tak. Já jsem totiž, dělám to dodnes, to je jako můj koníček, kterým obveslují občas své okolí, že napodobuju své kolegy a tehdy jsem si dokonce troufal na některé zahraniční i naše státníky. A tehdy byl předsedou vlády soudruh Antonín Zápotocký, blahé paměti. Říkám, byl jsem mladý, hloupý, neskušený, ve zvolenu byl podnik, který se jmenoval Stavoprojekt. Ten působil v tom smyslu, že jaksi se staral o plánování výstavby v celém Banskobystrickém kraji, byli tam vynikající mladí kluci, jako jsem byl já, inženýři z Prahy, z Brna, z Bratislavy, výborná, skutečná taková československá parta. Flámovali jsme spolu, jezdili jsme na sliač a tak dále. A já jsem jim jednou v hospodě toho Zápotockého předváděl. Jim se to strašně líbilo. A pak jeden kluk, ten inženýr, dostal geniální nápad, říkám geniální v uvozovkách, povídá, poslouchej, víš co, my tu máme, totiž náš starý má v šupletí ležet už 2 roky akci.

Z. To je vystavit 10 jednoposchodových domků pro zaměstnance v zemědělství, kteří nebydlí. Víš co, zavolej ho jako Zápotocký a zeptej se, jak je daleko s tou akcí Z. Říkám, byl jsem mladý, hloupý, neskušený, tak jsem jednu sobotu z jedné kanceláře v tom podniku zavolal domácím telefonem do té místnosti, kde seděli ty kluci s tím vedoucím, který tam měl nahoře takovou katedru. Ten se jmenoval inženýr Jano, křestním jménem. Nebudu mu dělat ostudu, nebudu mu říkat, jak se jmenoval dál. No a já jsem prostě zavolal a protože jsem tajemníka soudruha Zápotockého neznal, vypůjčil jsem si tajemníka soudruha Kopeckého, soudruha Bendu a říkal jsem, tady je Benda, osobní tajemník soudruha Zápotockého. Ovšem předtím ještě ten inženýr dělal velký divadlo tím, co byl ten, co byl se mnou domluven, že dělal meziměsto do toho telefonu. Říkal, čo slečna, já vás dobře nepočujem. Já jsem se totiž musel naučit slovensky, víte? Proto mluvím slovensky. A vidíte, co se člověk mladý naučí ve stáří, jako když najde? Já se dneska dívám na televizi bez větších obtíží. Tak on dělal to meziměsto, říkal, čo, prezvon tě ještě raz, slečna. Tu, ano, tu je samoprojekt zvolen, ano. A kto, ktože volá? Já vlastně počím, Praha, ano, ale kto, kto? A úrad čoho? Aha, predsedu vlády. Ano, odovzdám. A povídá tomu inžinovi, Jano, zober si to, máš tu telefon, volá tě Praha, předsednictvo vlády. A teď jsem dělal toho Bendu, říkal jsem, tady je Benda, osobní tajemník soudruha Zápotockého, příští týden přijedeme do Zvolena na oslavy Slovenského národního povstání, soudruh Zápotocký chce vědět se s tou akcí Z. Já příliš informován nejsem a já vás s ním spojím. A jedním tím kolečkem na tom telefoně jsem cvakl takhle, aby to dělalo dojem přepojení. A pak bylo ticho na obou těch koncích mezi tou Prahou, jako tedy, a tím Zvolenem. A já jsem do toho řekl, Zápotocký, čest práci. U příležitosti oslav Slovenského národního povstání navštívím se svým doprovodem Zvolen a byl bych rád, kdybyste mě předložili, v jakém rozsahu a do jaké míry pokročily práce na akci Z. Teď bylo na druhém konci mrtvolné ticho, poněvadž na něj šly 4 infarkty, každý z jedné světové strany. A pak začal blábolit, říkal, ale ano, samozřejmě, bude nám cťou, nech se len páčí prísudu, predseda. Samozřejmě, všetko vám ukážeme, pěkně vás povodíme, pravda, máme všetko připravené, pěkně nachystane, nech se len páčí prísť. Tak jsem jako ještě chvíli něco povídal a pak jsem říkal, tak tedy příští sobotu v 9 hodin ráno se stavím u vás v kanceláři a byl bych rád, kdybyste mě mohli zavést i na staveniště, abych se osobně přesvědčil o rozsahu vykonané práce. Děkuji vám, naschledanou, čest práci. A on už byl tak zblblej chudák, že mě řekl, dovidenia, čest práci a ruky boskávám. No a pak jsem v té kanceláři chviličku počkal, aby to jako nebylo kách, jak se říká správně česky. A přišel jsem jako tam do té místnosti na návštěvu, byla sobota, tenkrát se ještě v sobotu pracovalo, což jsem dělal, což bylo běžné, že jsem je chodil navštěvovat. A teď to tam vypadalo tak, že ty kluci, kteří to věděli, byli skovaní za těmi rýsovacími prkny a on neseděl za tím stolem, on byl zlomený jak rákos. Já jsem přišel pán, Janko, čo se ti porobilo, chorý si či čo? Pál, ne, satkaj si. Že se. Vytáhl to dvojšuple, vydal flašku slivovice, nalil to 3x za sebou do toho krebského servisu od Hořčice, vypili, už jsme se tak viděli trošku La Habanero. A já povídám, no čo je, Jano? Ale, bohužko moj, máme tu taký bordel v jednej veci. Sprostá taká akcia Z z priamého popudu Zápotockého vystava 10 jednoposchodňových domčekov pre pôdohospodárov, ktorí nebydlia. Malo 2 roky už sa s tým malo začať. My sme nespravili ani len figu. A teraz on príde. Pán, on tu byl? A nie, len bude prísť na budúcu sobotu. Už ako si sa s ním vyprával? Po telefóne. A ako? No, že príde. A pán, prosím tě, na to má přeci úředníky, to s tou nepotřebuje mluvit. A nie, keby si mohl skoro 5 minut přišel, tak si mohl sám ten hlas vypočuť, veď já ten hlas dobře poznám z rádia. Sakra, nedal si to vymluvit, ten člověk. A teď mu prostě najednou dopad šesták do Forbesu a začal řádit, dostal šok.
a začal řvát na tu sekretářku. Marina, doněs šanon Z. Tam mu to přinesla, on tom začal listovat, teď to našel, to, co hledal, říkal, aha, chlapci, tu je kopia. Už v marci, lani, marci jsem tím idiotom na kraj do Bystrice písal, aby něco v té věci urobili. Hovno spravili, chlapci, někdo bude zatvorený, ale já to nebudem. A už vytrh tu kopii a skoval jí do kapsy. Teď organizoval ve velkým, ty plánky byly jednotné, ty byly v Praze na předsednictvu vlády, v Setinách. Říkal, Janko, zabešteluj si letenku, půjdeš na pondělok do Prahy, vyzveď ještě plánky, však všechno to tu pěkně rozrobíme, ofotografujeme Ivalen, tak nikde ho nepovedeme, nikde nepůjde, tu bude sedět s námi v kancelárii, tomu všechno jen tak ukážeme, tak nafarbené pěkně, však vystrojíme mu to, on chtěl tímto způsobem toho chudáka Zápotockýho poblafnout. A pak se najednou v tom zmatku zjistilo, že vlastně ty pozemky, na kterým dnes ty domky stojí, to je, když se letí na Sliač, tak vpravo je takový kopec, Borová hora se jmenuje, a tam jsou ty domky. Že ty pozemky nejsou ještě vůbec vyvlastněný. Tak volal předsedkyni Národního výboru. A teď začal tak krásně, říkal, Marťulienka moja zlaťučka. Po obědě o pol třetí spravíš mimoriadné zasadnutí MNV, věž, dušička moja zlatá, a musíme surně vyvlastnit tě pozemky na Borovej hore. A ona si odpoledne prala nebo pekla, takže protestovala do telefonu, říkal, ale nie, to musí být, o pol třetí ti vravím, ale Marta. A ona zase, říkal, husa jedna sprostá, keď ti hovorím o pol třetí, tak aj o pol třetí bude, vybavené, to je věc štátného záujmu, a bacil telefon. Co bylo dál, já nevím, já jsem odešel, rozloučil jsem se, pozapomněl jsem přes tu sobotu, neděli na to, a v pondělí ráno vstanu, stojím na tom Zvolenském náměstí mezi těma dvěma kostely a vidím Hronskýmu mostu nahoru na Banskou Bystricu. Autoštěrku, autopísku, autotašek, autocementu. Jsi hyml? Za chvíli zás. Štěrk, písek, tašky, cement, vápno. A to není jen tak. Jdu tam na tu Borovou horu se podívat. Tam byla louka zelená. Běhali tam ty inženýrci s těma teodolitama, měřili tam pásma, dělali ty růžky z prkínek. Ale tam bylo všecko, nejenom štěrk, vápno, cement, cihly, tašky. Tam byly umyvadla, tam byly klozetové mísy, tam byly dveře i s futrama, ve dveřích klíče, což nebývá při kolaudaci. On totiž zastavil v celém Banskobystrickém kraji práce a nakrát to ze všech stavet na tu louku, aby toho Zápotockýho tímto způsobem mohl ošálit. No když jsem viděl, co jsem udělal, že jsem odpoledne k němu do bytu a povídám, ty Jano, toho Zápotuckýho do toho telefonu, to jsem dělal já. Teď zase on mě nevěří, říkal, já tě poznám, ty jsi taký figliar, věš? Já se kvůli těbe zavřet nedám. Tak jsem mu to slovo od slova opakoval, co jsme jako do toho telefonu mluvili. Pak jsem ho nakonec přesvědčil a řekl mi, no, čo se dá robiť? Zastavit se to jednako nedá. Dokončíme v Pánu Bohu. Tak tedy v Pánu Bohu dokončili v listopadu, se lidi stěhovali, nic by se bylo nestalo, byla to taková vnitřní legrace, ale šlo to od úst k ústům, od ucha k uchu, až se to dozvěděl i ten chudák Zápotocký. A při jedné příležitosti, když byla zábava na předsednictvu vlády, tak mě pozval a všechno pěkně, jak to vypravuju vám tady, jsem vypravoval jemu a té jeho společnosti. On byl ohromný člověk, on měl velký smysl pro legraci. Já jsem neviděl v životě člověka tak se smát, jak se smál ten Zápotocký. Tomu tekly slzy, takhle mu tekly slzy smíchu. Takže jemu to prošlo, mě taky tím pádem, ale nejhůř na tom byl ten inženýr, ten Jano. Protože ještě 3 roky potom, co se to stalo, kdokoliv ho z jeho známých potkal ve Zvolenu na náměstí, křičel na něj. Jano, choď na poštu, volá tě Praha, Zápotonda se chce s tebou vyprávat.

0: Prosím, račte si hačnout, tak co to bude?
1: Ostříhat.
0: Velmi správně. Tak jak to vezmeme, tady bych udělal takovou hezkou roztomilou pěšinku, tady trošku ubereme, že ano, pan jeho vy, ale máte porost, takovou hlavičku, to je radost stříhat, nebojte se, budete spokojený, prosím, moc spokojený. Udělám vám přímo anglický trávník.
1: Ale dejte pokoj, já bych s tím něco na to.
0: Jo, tohle už jste slyšel. Víte, kdo je sám sobě hrobařem?
1: Ne.
0: Ten, kdo fandí sláví. Dobrý, co? No. Pane, to není Mančák, to jsou funebráci. Poslyšte, nejste vy náhodou slávista?
1: Ne.
0: Tak vidíte, já jsem to hned poznal. Na první pohled, pán je inteligent, tudíž nemůže být slávista. Teda řeknu vám, vy mi to nebudete věřit, ale já slávistu poznám na první pohled. Já mám totiž na ně čuch. To byste koukali, jak já se na nich vyzádím. Já každýho odstříhám na blbečka.
1: Ale to snad... Jo, au, au!
0: To nic, trochu jsme zluftovali, že? Měl jste tam takový malý pupínek, no a šup, je pryč. Jde rád. Kdybyste s tím šel do kosmetického salonu, tak se nedoplatíte, no a u mě to v taxe.
1: Jo, zase, au, jo! No prosím vás, dávejte pozor!
0: Pardon, já za to nemůžu.
1: Jo.
0: Já když si vzpomenu na sláví, tak do mě vjede taková zlost, že bych vraždil.
1: No proč?
0: Podívejte se, já vám řeknu takhle. Proč ti saláti nevytvoří dudáckou kapelu? No řekněte. Pane, já vám něco řeknu. U mě slávista ani není člověk. Ne, to nejsou lidi. Ať se doma ládujou knedlíkama, ale na fotbal ať nechodějí.
1: No, to máte... Jo, no tak prosím vás.
0: To nic, to byl jenom takový malý renonc.
1: Zase pupínek,
0: ale
1: ne?
0: Ne, trochu jsem to vzal i z kůží. No. Ale já vám řeknu, já ty kluky slavistický tak nemám rád.
1: No, ale proč mě? Mně teče krev.
0: Ale to nic, jenom kousek kůžičky to odneslo, no tak já vám ji dám na památku.
1: Ale to je super.
0: Aspoň si vždycky vzpomenete, že za to může slávista?
1: Pane, ale jak na to tak makám, vy jste mi ustříhl kus krku.
0: Ale ne, kus jenom trošku, ale hlavička drží, to je nejdůležitější. Nebojte se, v neděli půjdete hezky na Spartu.
1: No ale co bych tam dělal, prosím vás, bez kus krku, to je prosím.
0: A co byste tam dělal, vy se ptáte, co byste tam dělal? No koukal na ten koncert, na tu parádu. Tak moment. Nejste vy náhodou slávista?
1: Ne, to bych se neodvážil.
0: A to byste
1: ne.
0: Taky byl blázen, byl byste blázen, když jsou to lazaři.
1: Jau, to bolí, to mě bolí.
0: Sakra, já vám řeknu, sakra, to vaše ucho mi pořád přikáží.
1: To vidím, to cítím.
0: Nic, tady přece mám někde pitralonek, tak trošku to...
1: Já to bolí, to pálí.
0: No, pálí pitralonek, správný pitralonek musí trošku pálit, je to taková malá ranka, no. To byste měl vidět pořádný sportovní úraz.
1: Malá ranka, já tam mám otvor, prosím vás. Prosím vás, mně už by to stačilo. Já už jsem úplně dobře ostříhaný.
0: To vás ani nesmí napadnout. Takhle oštucovaný vás přece nepustí. Ne, pane, to ne, ze salonu ne. Já jsem, prosím, profi.
1: Ano, profik jste mě několikrát.
0: No, kdyby vás takhle stříhal nějaký slávista, prosím, no tak to se nepoznáte.
1: To
0: nic, to se muselo stát, když se takhle vrtíte. Je to kousek nosu, já ho hodím do košičku, tady vám to zavážu. Pane, co to děláte? Teď vás pořežu, kam jdete? Ale počkejte, já vám chci zatřínout kotlety.
1: Ne, nikdy.
0: Sakra je pryč. No a nezaplatil. A ke všemu utekl s ručníkem. Jaký bláze, nebo co? Ježišmarja, že to byl slávista.
2: Teď jsem měl tělocvik v šestéce. To jsou neuvěřitelní darebáci. Představte si, já jsem 15 let neskákal přes kozu. Taky už žádnou v životě nepřeskočím. I kdyby byla takováhle. Ne? No, nevadí. Milí žáci, já vám teď představím mladou vaši učitelku, mladou kolegyni Struškovou. Prosím. Jak vidíte, kolegyně mladá, s výukou teprve začíná. Navíc má aprobaci na matematiku, ovšem já ji teď nutně potřebuji na češtinu. Taková je situace prostě. I ona bude suplovat. Kolegyně, já tu první hodinu zůstanu s váma, abyste ztratila ten respekt. A já myslím, že jak v mém, tak ve vašem zájmu, abychom jí nedělali potíže, vyšli vstříc. Čili kolegyně, tvůj. Pardon.
3: Děkuji.
2: Tělocvik. Tvůj, čeština, prosím.
3: Děkuju, pane řediteli. Tak chlapce a děvčata, já bych se vás nejdříve spočítala, kolik vás chybí. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, to máme 5 žáků chybí. Jestliže je vás ve třídě 35 a 5 vás chybí, to máme 35, bez 5 se rovná 30 žáků.
2: Kolegyně, moment, pardon, to není matematika, to je čeština. Já jsem inzeroval češtinu. Čili spíše kobila, babika, bík. Tímto směrem.
3: Ano, ale já mám aprobaci na matematiku.
2: Já vím, kolegyně, ale čeština, nedá se nic dělat.
3: Tak, že bych zkusila dát diktát.
2: Výtečně, čeština a diktát od jak živa spolu souviseli.
3: Tak děti, pište si. Silný a bystrý bík z Nového Bydžova byl odvezen do Přibyslavy.
4: Prosím, paní učitelko, proč tam byl odvezen?
3: Jak pak se jmenuješ, chlapečku?
4: Kalhous.
3: Podívej se, Kalhouzi, to ti snad může být jedno, proč tam byl odvezen, ne?
4: No a mě by to zajímalo.
3: No, tak já nevím, no tak tam byl odvezen třeba na porážku. A ty si, Kalhouzi, dej pozor taky. Nasycený syn lysého předsedy družstva se postavil k Novému Silu.
4: A co tam šel dělat?
3: To se hned dozvíš, Kalhouzi. Syn tam šel zívat a zírat. Paní Sýkorová z obytného domu sypala syrové brambory do bytku.
4: Prosím, já nestačím. Co mu sypala?
3: Brambory do bytku. Bosý silák Sýkora sykl. Kam se sypeš, synu? Sypu si to na sýpku, prosím, to budu sít, prosím. Já se asi sesypu.
2: Počkejte, to řekl syn?
3: Ne, to říkám já.
2: Ale kolegyně, co byste se sypala? Vždyť se tak krásně začala. Pokračujte dál. S, ale vždyť čeština nejsou jenom vyňatá slova pos. Vždyť čeština, to je procházka rajskou zahrádou. No. Taky čelíte, koksartrosis. No, to je, tak jděte do jiné souhlásky. Jděte třeba do p. No, jděte do p. V češtině pop tvrdejch a měkejch.
3: Tak p, pilný syn pílil na lesní pych.
2: No, no, není, ne. Příliš současné to není, kolegyně. Něco takového, tak jděte do jiné souhlásky, valírujte v těch souhlásky, v.
3: Vír houkal a víly ve vile byly věnce.
2: Třeba.
3: To nebyly víly. Já už nevím, jak dál.
2: Ale kolegyně, vám chybí. Vy navodíte téma a pak vám chybí ta legenda. Vy musíte spustit vodopád těch nápadů, těch slov, vždyť v té češtině toto... No, počkejte, já vám napovím. Sválně, vidíte, třeba, co se dá vytřískat z toho loveckého motivu, jak jste nakousla? Jak jste to říkala?
3: Pilný syn pílil na lesní pych.
2: No, neřekl bych pilný syn, řekl bych pytlák. Takhle, pytlák, prosím, pych. Tak, navodím téma a jedu. Pilný pytlák pílil na lesní pych. A teď jedu. No. Chtěl lovit a honit. I vydal se do hlouby lesa. Neměl však zbraň. Zbraň. To je cvičení na... No. Chtěl ale lovit a honit. I vydal se do křovisek. Ale nic nenacházel. Tu jako kdyby zaslechl, že víly volají, ale to nebyly víly. To jeleni se byly svými paroly. A hlaně běželi. Kdyby měl pušku na bilbiji, já nevím, jak se to s tím dělá, no na bilbiji, a kuli by vypálil. To je cvičení na citoslovce. To nebudou vědět, jak to mají napsat. Ale neměl pušku, měl jen píky, pytel a ký. Pronásledoval laně dál, unikali mu. On však cílil a pílil, ale nemohl je dosíci, protože měl jen píky, kytel a pytel a ty tři věci. Tu, jako kdyby se mu zazdálo, že víla volá synu, pí. I pytlák zpytoval svědomí, zatřpitili se mu v očích slzy, vrátil se do vsi a již nikdy nepoužil píky, ký a svůj pytel si až do smrti přehodil přes rameno. A pak vstoupil do pioníra. Vidíte, kolegyně, všechno jde, když se chce.
3: Teda, pane řediteli, je vidět, že máte velikou praxi.
2: Jak to myslím? No, kolegyně, ne, já mám aprobace ještě z jiných disciplín. Třeba všimla jste si nové sbírky motýlu v našem přírodopisném kabinetě?
3: Ano, všimla.
2: Všimla? No a nic to s vámi neudělalo. Kolegyně.
3: Nic, vy jste mi tam ale něco říkal o císařské louce.
2: Ano, císařská louka, to je oblast, kterou, etnická oblast, kterou bychom navštívili časem. Nebojte se, kolegyně. Tam je fauna, flora. Teď si, mládenci, ze mě vemte příklad, jak se galantně chovám ke své nové kolegyni. A ne jako vy někteří pronásledujete děvčata po chodbách a tohle jim děláte za hlavou. Jak by to vypadalo, kdybych kolegyni podrazil v kabinetě nohy a začal se s ní na zemi prát a ještě jí ukrát svačinu. No. Naopak, vidíte, jak k dámě pouštím jí první prosím.
5: Někdy píší noviny nejen tedy profesionální novináři, ale i amatéři, čtenáři novin, píší dopisy, třeba do Večerní Prahy. Například tady mám dopis čtenářky Večerní Praze. Děti z Hrvátovy ulice se to jmenuje. Nedávno jsem procházela františkánskou zahradou. Taková věcná informace. Já jsem procházela. Čtenář neví, jako kam to směřuje. Proti mně šli chodci. A tady už je taková zajímavá, taková objevná věta. Vyprávěli si, jaké je to neštěstí potkat nejméně 30 hluchoněmých dětí. Dozvídáme bezděčně, že se na čtenářku, která nechodí po ulici nevšímavě. Která když slyší chodce si o něčem povídat, tak neustane při prvních slovech. Nechá je dokončit myšlenku. Přidala jsem do kroku, abych se na děti podívala. Šla jsem vedle nich až do průchodu světozoru a najednou jsem uslyšela jedno děvčátko, jak si s druhým pološeptem povídá. A to je jistě překvapující obraz, co mi právě. Poznala jsem, že jsou to naprosto zdravé děti. Byla jsem doslova šokována. Určitá naděje se nesplňá. Přání vidět 30 hluchoněmých dětí najednou. Tady dodává ženě pod vlivem určitých literárních konvencí, dodává v dobrém slova smyslu, že byla šokována. Jak byly ukázněné? Neodolala jsem a zeptala se soudružky učitelky, jak je to možné. Dozvěděla jsem se, že jsou to děti z 3. A základní devítiletky v Harvátově ulici.
6: Prosím vás, budete tak laskav, kde tady stěžovací oddělení?
7: To my nemáme.
6: Já totiž jsem dostal zuby. A já zuby nepotřebuji, páči, já mám zuby jako hladová zeď. A já bych právě vám to rád
7: říct. Chce mi do toho první dveře vpravo.
6: Tak dobře. Má poklona, prosím.
8: Co si přejete?
6: Má poklona. Já jsem, prosím, abonent nemocenské pokladny. Já jsem k vám poslán, já tady mám všechno sebou.
8: Stručně.
6: To jsem si nevzal.
8: Pane, nejedná se o žádný dokument, abyste stručně mluvil.
6: Ano, já taky jsem ty zásady. Já nemám rád rozvlákné hovory, já to vím, jak to vypadá, když člověk, řekněme, chce, aby se přišlo k pointě.
8: Račte ke kořenu.
6: A oni ale říkají, aby šel k vám. Vy jste kořen?
8: Dovolte, já?
6: Já jsem totiž si před třema nedělema podal žádost.
8: Upozorňuji vás zásadně, že urgence se u nás nepřijímají.
6: Ano, zcela správně. Dočkej času jako husa klasu. Čili trpělivost přináší růže.
8: Pane, kdyby tohle měla být pravda za tu dobu, co vás tady poslouchám, byl bych dávno zahradní.
6: No, a možná, že byste viděl víc, než tím škrábáním tady,
8: že? Pane, nemám času se s vámi bavit, jděte domů a čekejte, až dostanete úřední vyřízení.
6: Já jsem, prosím, úřední vyřízení, ale už dostal, já ho mám.
8: Co sem k čertu tedy lezete?
6: Tak podívejte se, já jsem dostal tohleto. Pete.
8: To jste vy?
6: Že to jsem já?
8: To pochopíte.
6: No vidíte, a domovník říkal, že je to počta Turno.
8: To jo.
6: Tak tady mám. Povoluje se protéza v jednoduchém provedení pro horní a dolní čelist na kaučukovém patře.
8: Tak vidíte to, pane. Zuby máte, co chcete tady víc?
6: A co s ním mám dělat?
8: No patrně je potřebujete.
6: Já mám zubu plnou hubu, já nevím, na který dřív kousnout a já si budu žádat o zuby.
8: Tak pane, proč jste tady zneužil dobrodiní nemocenského pojištění a žádáte si o ty zuby?
6: Já jsem si o žádný zuby nežádal. Já mám v pravý noze ischias a na to budu žádat zuby. Na co? To by se na tu nemocnou nohu těma zubama ukousl.
8: Prosím, nerozčilujte se.
6: Já to nerozčiluju, já to konstatuju.
8: U nás se vina nestala.
6: U nás taky ne, já jsem sám doma.
8: Myslím v kanceláři.
6: Aha.
8: Byl jste u úředního lékaře?
6: Ano.
8: No patrně jste se mu špatně vyjádřil.
6: Je, já jsem se mu špatně vyjádřil, já jsem mu tam 50 minut záhodou se vykládal, že mám v pravý noze ischias, že mám tadyhle bolení a tadyhle a tohle a že mám tohle a v noci, že nespím a kde si, co si, a když mě prohlíd, tak mě dal zuby a já šel.
8: Dejme tomu, že to nejde dohromady.
6: No to nedejme tomu, to nejde dohromady.
8: Tak to tedy nejde dohromady, ale úředně vaše žádosti bylo vyhověno, co se dá dělat?
6: Tak si vemte zuby a dejte mě bahno.
8: Ne, pane, to je vyloučeno, úředně vám byly přiděleny zuby, máte tady zuby.
6: Kluci, no, ale teď toho už mám ale opravdu dost. To jste mě zrovna tak mohli dát skleněný oko a já jsem si kvůli němu musel nechat na čele extra vidlaba Džuliček, ne?
9: Prosím vás.
6: A je, už je tady druhej, tenhle už je utáhnej, tak poslali rezervu.
9: Prosím vás, nerozšujte se zbytečně, už je toho pomaloučku dost, ano?
6: Jestli to má někdo dost, tak to mám dost já.
9: Pane, žádám vás, abyste si neotevírala mě svá nevymáchaná ústa, ano?
6: Já nemám žádná ústa, já mám hubu. A tu si budu odvírat a hodně si ji musím odevřít, aby se mi tam do ní od vás ty zuby ještě vešly.
9: Tak krátce a jasně, co si přejete?
6: Vyměnit zuby za bahno, a to hned.
9: Tak, jak si to představujete? Vy si myslíte, že nemocenská pojišťovna je jaké ASO, TETA nebo bazár?
6: Tam aspoň vím, co za svý peníze dostanu a tady u vás jsem jako v tombole.
9: No tak se podívejte, abychom se spolu dlouho nebavili, že ano? Vy půjdete nahoru do druhého poschodí panu šéfékaři.
6: A co tam bude dělat?
9: Ať on rozhodne.
6: A co?
9: Uználi, že trpíte jinou chorobou, pak snad se dá něco dělat. Když máte ischias, dostanete...
6: Brejle, to já vás znám, že jo? Ono bude nejlepší, když si zase budu dál dávat teplej pytlík s otrubama, že jo?
9: Prosím, tak si dávejte otruby.
6: No kde mám vzít?
9: Vaše věc.
6: Obilní monopol mě chce dodávat otruby jenom na vagóny. Já když potřebuju otruby, tak to musím na ulici krát s koním z pytlíku.
9: Pane, to vypravujte někde jinde, ale ne u nás. Poroučím se vám.
6: Pokono.
9: Malca.
6: Čert, kdyby tohle ružen víc. Hugenoti.
10: Je. Je. Au. Nemůžete. Nemůžete dát pozor.
6: To jste byl vy?
10: No ovšem.
6: Já jsem se to byl já?
10: Vždy jste mi vyrazil palec.
6: Ukažte. Ale to nic není, je to jenom povrchní.
10: Povrchní?
6: Tamhle si podejte žádost a dostanete na to pupeční pas.
9: Kláním se, pane Rado. Buďte nám srdečně vítá.
10: Uctivá poklada, pane tajemníku. Málem mě vyvrátil celý palec.
9: Nějaký odmítnutý žadatel, tak bych sem přijde strašná spousta.
10: Tak. Mimochodem řečeno, pane tajemníku, měl bych vám malou prosbu.
9: Prosím.
10: Telefonoval mě můj přítel, předseda Procházka, stran žádosti primáře z nemocnice svatého Jakuba.
9: A to je doktora Marka.
10: Doktora Marka. Ano. Prosím vás, kdyby přišel, ujměte se ho laskavě.
9: Samozřejmě, pane Rado, tu věc jsem mu sám za svou.
10: Velmi laskavě.
9: Pane Patočko, slyšel jste?
8: Prosím, pane Rado.
9: Když přišel pan primář z nemocnice svatého Jakuba, tak jsem mu ve všem vyhovím.
8: Ano, pan primář z nemocnice svatého.
9: Pozorujte si.
6: Tak jsem tady. Tak já jdu od toho doktora nahoře.
8: Co vám říkal?
6: Neříkal mi nic, vzal mě zuby a dal mi tenhle to, tohle to. A já to ale nemůžu přečíst, co to tam je napsáno?
8: Já vám to rozluštím. Jo, tak si máte dávat teplý.
6: Aha, no to je teda nebážný nápad. A na to chce dovat doktora. Na teplý. Tak, ale teďka, kde je to bahno?
8: Jak je bahno?
6: No on mě přece vzal zuby a dal mě bahno. A to tady...
8: Pane, tady o bahnu vůbec nic není.
6: Ale musí tam být...
8: Není, prosím.
6: Tak se dívejte, tadyhle někde, no. No tady, no, ad vitrum a blátum. Blátum, sairaitum, marastum, no.
8: Ad vitrum a blátum, to znamená do přinešené nádoby. Prosím. Hmm.
6: Tak vy bahno nedáte?
8: Ne.
6: Tak zuby zpátky.
8: Dovolte, pane.
6: Zuby zpátky, já už na ně někde hubu najdu a já je prodám.
8: Pane, ty zuby vám vůbec nepatřily.
6: Ale bahno mě patřilo.
8: Pane, od toho je směrodatný lékař, prosím.
6: Tak kde je ředitel od tohohle tobogánu?
8: Dovolte, jaký tobogán?
6: To je to tobogán, protože nahoře tam vždycky vlezu a dole mě to vyhodí.
8: Náš pan ředitel má ve druhém patře kancelář, prosím.
6: Taky jdu. Já už jdu dneska podruhý do druhého patra. Jestli tam ale půjdu ještě jednou, tak se s tím barákem rozlučte, nebo vám z něj udělám chyšienovou. Pokona. Ano, prosím, promiňte, pan ředitel, prosím.
11: Já nejsem ředitel, Já jsem definitivní kancelářský sluha.
6: Aha, tak to je něco jiného. A kde prosím pan ředitel?
11: Pan ředitel tu není, nebyl tu
6: a nebude tu. Z toho já ovšem vyvodím důsledky. Pochona.
11: Tak nahoru jsem letěl po 4 schodech a dolů jsem jel po kandu. A musel u vás tady nahoře prý od roku 1924 nebyl.
8: Pane, potom vám vůbec nic není, náš pan ředitel má také ještě jiné povinnosti.
11: No tak to je správně, a kdyby to měl málo, tak u nás se uvolnilo místo nočního hlídače a nemocnice u svatého Jakuba, to není k zahození, pane.
8: Vy radšíte být z nemocnice od svatého Jakuba?
11: Ano, já jsem z nemocnice od svatého Jakuba.
8: No ale proč jste nám to neřekl dříve?
6: Když mě nepustíte ke slovu, jste nám jako rasy
8: poradili. Promiňte, laskavě, všechno dáme do pořádku, co budete potřebovat, dostanete.
11: Já
8: každopádně.
11: A dostanu bahno?
8: No zajisté, zavolám pana tajemníka.
11: Pan tajemník šel do sklepa, říkal mi sluha, že přišel stáče šaratici.
8: To bude omyl. Prosím, račte dát, zavedu vás, pane tajemníku, prosím. Všechno dáme do pořádku, prosím, račte. Pane tajemníku, je tady ten pán.
9: Jaký pán?
8: Ten pán.
9: Uzas. Prosím vás, to si nevíte s tím člověkem rady sám. Pane, žádám vás naposledy a slušně, abyste nás přestal obtěžovat.
8: Jo.
9: Bez debat, prosím, tam jsou dveře.
8: Panečku, to je omyl, ten pán je z nemocnice od svatého Jakuba.
9: Tak proč to neřeknete hned? No jak teďko vypadá? Prosím, račte dál, jen račte.
6: Já se držím za rukou.
9: Prosím, račte dál. Prosím, buďte nám srdečně vítán. Malé strpení, prosím, úplně všechno zařídíme, ano? Tak pane Patočko, co jsem říkal? Panu primáři se vaše vyhoví, ano?
8: Ano, pan asistent doktora Brunera to zamítl.
9: Ale blbost. Prosím. Nahoru, ať to přepíše, ano?
8: Okamžik, malý okamžik.
9: Malé strpení, už jsme ovšem uvědomění.
6: Ano, ano.
9: Ano.
6: Bom přece telefonoval.
9: Ano, panu Radovi, a ten nás ovšem uvědomil.
6: Aha.
9: Kdybychom byli dušili, to račte být.
6: Ne, ne, jo. Ne, on se tady žádný nikoho na nic nezeptá, i tady se to vyhazuje inkognito.
9: No, prosím, promiňte mě, prosím.
6: No, jo.
9: To víte, přijde sem taková spousta různých žadatelů s různými malicharnostmi.
6: Ano, ano.
9: A kdybychom měli každému vyhovět,
6: tak... to by musel pan říct, slevit z gáže.
9: No, na to, jak to kdo bere?
6: Každej takhle.
9: pan Rada, zapomněl jsem si zde rukavice.
12: Rukavice, děkuji srdečně.
6: Pokonám.
12: Málsta, zase vy?
6: Zase vy.
12: Pane tajemníku, prosím vás, řekněte mi, co je tohle za chlapa?
6: Ne, neříkejte mu to, ať hádá.
12: Pane?
9: Dovolte, pane Rado, to je přece váš chráněnec z nemocnice svatého Jakuba.
12: Cože, z nemocnice svatého?
9: To je on.
12: Vy hráčíte být z nemocnice svatého Jakuba?
6: Ano, já jsem z nemocnice od svatého Jakuba.
12: No to mě ohromně těší, prosím,
6: ano.
12: Že poznávám nositele tak slavného jména.
6: Vy víte, jak se jmenuju?
12: Ale strašně již dlouho, jenže bohužel jsem nevěděl, komu vlastně to jméno patří.
6: Mně, voják živa mě.
12: No to mám velikou radost.
6: A co pak dělá prstiček?
12: Ale to je maličkost. Sám jste říkal, že to rázu docela povrchního, na když to řekne odborník vašeho zrna.
6: No, odborník to se nedá říct, tedy trošičku tomu rozumím, protože člověk sem tam za ta léta něco pochopí.
12: To je rozumil. Člověk za ta léta sem tam něco pochopí.
9: Ale myslím, že nemístná skromnost.
12: Ano, krajně nemístná skromnost. No, ale teď bohužel musím se odporoučit.
6: Můžete pryč?
12: Ano, musím. Odvážím dcerušku do Lažan, do naší vily. Protože ona by se tady chudinka přes sobotu a přes neděli nudila.
6: No,
12: já jedu totiž do Plzně.
6: To si dáte prezentí.
12: No, jen s mírou. Tak bylo mě skutečně velkým potěšením.
6: A vám to nezmáš.
12: Velkým potěšením, že jsem vás poznal.
6: Potěšení na mět.
12: Kladím se. Nasledanou, pane tajemníku.
6: Pane Rado? To je zajímavý a zvláštní člověk, co? Ze začátku byl na mě jako raz a teď úplnej mílius. Taková změna.
8: Pane tajemníku, pan doktor Brunner prosí, aby ten pán laskavě přišel nahoru k prohlídce.
9: Výborně, doprovojte pán.
8: Ano,
9: prosím, laskavě, hned jsem za vámi.
8: Laskavě, prosím.
9: Uklon.
13: Pánové, přijde sem kolega primář z nemocnice od svatého Jakuba. Kapacita takhle, abyste se některý přebrepnul. Pozor.
8: Hražte dál, hražte
13: dál. Pan kolega. Vítám vás, no tak ještě dál. Tak kde pak máme to revma?
8: Ischias, pane doktore.
13: Aha, ischias, no tak to se na to musíme podívat. Tak ještě se laskavě obrátit.
8: Aha.
13: Tak,
6: mám se stříknout.
13: Ale ne, to je zbytečno, pane kolega. Postavit rovně hezky, tak. Prosím, pánové, to je klasický rigorózní případ vleklého zánětu sedacího nervu, pánové. Evidentní ischias, každý na první pohled to musí poznat. Tak hotovo, pane kolego.
6: Já to mám na vrchu. To je zajímavé, tohleto. Já před chvilkou jsem vypadal jako simulant a teď je to docela... Něco jiného. Jestli to nebylo tím, že mě prvé prohlíželi zepředu.
13: A víte, pane kolego, že můžete mít pravdu? Protože zepředu jeví se končetina proporcionálně zcela odlišně, tak i příznaky zepředu nejsou tak jasně patrný, protože tomu brání, abych tak řekl...
6: Puky na kalhota.
13: Průběh nervů, pane kolego!
6: To je nerv? No to je vážně, jaký máte poznatky. A ty uzávěry? Na vás může být pojišťovna hrda.
13: No, pane kolego, příliš mi lichotíte, to víte člověk za ta léta praxe, jaksi, no ale zázrak se nedějí.
6: Ale vy jste zázračný člověk, opravdu. Jenom mě mrzí, že jsem sem vůbec jezdil. Já jsem vám mohl poslat kalhoty počtou a stačilo to.
13: Pane kolego, takový genium ze mne sotva kdy bude. Pane Patočko, vyplníte formulář, pojďte.
9: Tak, spokojen.
6: Jo. Prosím vás, co tohle je za doktora?
9: Náš, to je doktor Brunner.
6: To je Brunner?
9: Ano, ano.
6: Je to já znám. Brunner!
13: Prosím, pane kolego!
6: Poklona, já jim váš sejra. To je pěknej smraďok.
14: Prosím vás, kde jste tohle doktora vzali?
9: No, to myslím, že je zásla našeho generálního ředitele. Oni jsou totiž nějak zpřízněni, víte, švagr nebo tak nějak.
14: A, tak proto on je tak dobrý.
9: No tedy hlavní věc, že představenstvo je s ním spokojeno.
14: No, ale oni tady nejsou pojištěni u vás.
13: Tak napište diagnózu D15.
14: Prosím vás, co to je?
9: D15, to je naše úřední statistická značka, tedy D nemoce čivstva a 15 tuším neuralgie sedacího nervu.
14: A tak, já myslím, to nějaká ponorka.
13: Tak pane kolego, tak co bychom tak předepsali?
14: No, já bych vás moc prosil o pár kostek píšťanskýho bahna.
13: Ale pane kolego, to přece nestojí za to ani škrtnout pérem, já myslím, že vaše choroba potřebuje takového odborného léčení, řekněme, takový pobyt v lázních, v rádiových lázních, v Rochově.
14: A to byste mě dali hned?
9: No ovšem, co nejdřív, ještě dnes.
13: Prostě.
14: Dobře, to je pohled.
15: Půjčte mi prosím ten časopis.
14: To je pro pana primáře Marka. Prosím.
16: A děkuji.
15: Dovolíte prosím, abych si přisedla.
16: Prosím, a vy jste seděla tamhle, ne?
15: Ano, svítí mi tam slunce. Bylo mě řečeno, že račte
16: být. Vy zaměstná, dobře vás informovali.
15: O, jistě, že. O, to je docela pochopitelné. Člověk vašeho zrna je přece vyhledáván. Máte jistě v nemocnici plné ruce práce. Zdravý člověk nikdy nepochopí, jaké má nemocný svízele. Mně příkladně hrozně sužuje hlava. Mám takový zvláštní pocit, jako když mi najednou z hlavy vyrůstá strom.
16: Strom? A úplně máte pocit stromové takhle a vítr taky také s váma clouma? A taky brabci na vás, taky se dají na vás brabci? A prosím vás, mohla byste mě říct, jakýho druhu ten strom je?
15: Jabloň je to.
16: Tak to máte fajn. To máte ohromný, to se můžete vždycky česat až na podzim.
15: Věřte mi, že mám někdy úžasné bolesti. Přes den to jde, ale večer, jak přijde 10. hodina, začne mi to v hlavě dloubat, vrtat. Do 3 hodin nezamhouřím oka, v posteli nemohu vydržet.
16: A proč si nehlednete na kanapě? Třeba máte v posteli tyhle ty...
15: Ale to ne, chtěla jsem se vás jenom zeptat.
16: No.
15: Mohlo by to snad být vážné?
16: No, víte, já vás nechci strašit, protože to není mým úmyslem. Ale nikdy se nemá žádná věc, krát z nepatrnosti se může vyvinout dalekosáhlý následek. Jo, a já už musím jít von...
15: To já si to z toho operaci ještě rozmyslím, děchovám srdečně.
16: Já ti dám babo otravovat.
13: Tak, výborně. Nechte tady tu lahev, co byste se zbytečně namáhal. Úspornost především. A panat kolega, tak co? Co pak děláš? Co myslíš, kolik tak může vážit takováhle sklenička?
16: Jo, milé kamaráde, asi 30 gramů to má.
13: 30 gramů, výborně, 30 gramů. Tak to máme 30 gramů whisky, je 15 gramů alkoholu. Kolik jsem vypil tak skleníček?
16: Jo, kamaráde, to nevím, kolik vypil?
17: 7, prosím.
16: 7, prosím.
13: 7. 7, výborně, tak 7x 15 je 105, tak řekněme tak přibližně 100 kalorií. Rozumíme? To je ovšem málo pro mě. Tedy já musím mít nejméně 1000 kalorek v sobě, abych se dostal do takové formy, rozumíme?
16: Pozdě, kamaráde, víš, co se mě od tebe hrozně líbí? No. Že na tohle jdeš vědecky, víš? Člověk teda může být notorický alkoholik, no. Ale jak proto má vědecký podklad, tak mu to veřejnosti projde, víš?
13: Výborně, jenomže tohle to není žádný alkohol.
16: Nýbrž?
13: Nýbrž utajené teplo, které se teprve uvnitř v organismu uvolňuje.
16: Vezení, kamaráde, a pěstuješ ti už hodně dlouho tohle vnitřní vytápění?
13: Jo, proč?
16: Že, víš, že nemáš ještě propálený kotel a stržený manometr, víš?
13: No tak zlý to není, kamarádičku. Tu máš na napis.
16: Depok.
13: A napis.
16: No, já to nepiju.
13: Ať je to whisky.
16: Já, ať je to lidský, víš, a já to nesnám.
13: Ale no lidský, whisky.
16: No.
13: Whisky, na, napis.
16: Není to moc silný. Voda z akumulátoru. Ne, no. Ozehni, nemáš ty tohleto plechový, když to není možný. Pane, já jsem se tě chtěl něco zeptat. No. Jak oni ti vlastně říkají? Křestním jménem.
17: Oswald.
16: Osman?
17: A Osman, zopak jsem nějaký Turek. Oswald.
16: A Oswald, jako Schwarzwald, vím?
17: Jo.
16: Pozorně, ale řekni mě jednu věc. No. Proč ty vlastně tady máš takhle tu flašku stát, když ti stačí 1000 kalorií?
17: Emilka, 1000, aby si se zvedl od stolu a šel domů. 1000, než vlezeš do postele, 1000, než usneš a máš po flašce. To je přesně všechno vypočítané.
16: No tak ty vlastně ani tak moc nepiješ, když na tebe nepospíchu.
17: Ale jo, jde to. Já ti naliju.
16: No.
17: Já ti naliju.
16: Já jsem příjemně vytopenej, víš?
17: Tak já sám. Ale koňak. Haló, koňak.
18: Ty si myslíš, že já jsem špatný doktor, když jsem tam piju? Jsi moc dobrý doktor a já ti řeknu, veřejnosti musí být vděčná, když se také zrychtuješ a ještě jdeš operovat, že jo?
17: Výborně. No to nejš to, je tady takovej hic?
18: Ale není, takový... ale když ti přikládáš pořád jak blázen. Já ti řeknu, to je hrozně, já se jenom v tobě bouchnou sas. To bude rána, to bylo mi komunitní brajíčka.
17: Výborně, mám si ještě nalejt?
18: Ale ne, pozor, já ti řeknu, víš, že to bude hrozný, až ti dostaneš delirium tremens.
17: Jak to? Já že dostanu delirium?
18: Ještě 10 flaček a máš ho. Pozor, Švajdi, znáš ti tu baladu o delirium tremens?
17: Štofi, nemám pojetí.
18: Tak já ti recitnu, dávej pozor.
17: Buď tak láska.
19: Do šera večera bílé kachlíky vrhají matné pablesky. Ta nemocniční cela vyhlíží tak nehezky, tak neintimně a neútulně, že tesknota jak ověné ještě ubožejší nese. A celek v hrozném neklidu se třese, jako když číšník sulc na talíři nese. A široce rozevřených očí dvojice vybalené jak dvě vodnice. A všech děje se v hrozném tremoru, kotla nahoru, odpadí po zuby tisící záškovy, jaký pak orace, hladce a obrace. Však zkušený lékař na první ráz by řekl tu, vydat to mrákotné zastření intelektu, jež funkci duševní brzdí a zastaví. Delirantní představy. V tom slyš, jak s vychřicím závodně ke Karlštejnu jezdecu háně. A kde si v koutku ve víru křeči se zachvěl trup. Již ze všech stran se průvod myši rojí, uprostřed 4 stupy se 8 stupy bojí. Tak vpravo, vlevo, cíč, 2 bojů bočně v síli a vpředu jejich vůdce. Myšák bílý a s vyžným pochodem za melodie skočné těch myší tisíce svou defilírku počne. Rapatam, prapipipapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap jiné hnusné stvůry. Z děrzenských vězají housenky štíří vůry. Otvorní chrobáci, lepkaví slimáci, vyzábilých pakobilek, stíny mátožné a s rukama sepjatýma kudlanky nábožné. A všechna ta zvěř po vyhublém těle vzhůru se šplhá zuby a kusalí na bezvládné tělo se vrhá. Ten ráz, jak pod čarovným proutkem, všechna ta hnusota mizí, když ozvou se tóny od někud jaké zpsisí. Nikde si vtajemnu, jak něžné jsou a luzné. Tam ozve se volání od někud jakési hrůzné. Ech ti! tvým výstrahou to končí.
16: Ty povaho čunčí. Bál jsi se?
17: Bál.
16: Tak pojď spát.
17: Kamarádičku,
16: no.
17: Prosím tebe, doprovod mě do mého pokoje.
16: Tak pojď,
17: já ti přísahám, já už alkohol pít nebudu.
20: Promiňte, prosím vás, že ruším, mohl bych si tady na chvíli vypučit tu židli, ona stála tady vzadu.
21: A samozřejmě, půjčte si, já ji nepotřebuji.
20: Ano, děkuju, on tam totiž aj potřebuji pro kluka, víte, ona je tam jenom taková rozkinklaná a kluk by z toho mohl spadnout, takže bych si ji na chvíli vypučil.
21: Prosím, vemte si tu ano, židli, ano, ano. Nepotřebujeme, ano.
20: Já ji za chvíli zase přinesu, za chvílenku, abych tady nerušil zbytečně, jenom abyste o tom věděl, ano, děkuju.
21: No prosím.
20: Promiňte, prosím vás, já bych tady tu židli přece jenom nechal, poněče, já koukám tady z té židli čovář řebík a kluk by si o tom mohl roztrhnout kalhoty, tak já ji tady přece jenom nechám, abyste o tom věděl jenom.
21: Ale že... prosím, nechte ji tady.
20: Ano, to jenom, abyste o tom věděl, chcete, ano, on má totiž nový kalhoty, kluk ví, tady by si je, i kdyby si je roztrh, tak bylo by škoda samozřejmě, že jo, tak já ji tady nechám.
21: Prostě, tak ano, tak ji tady nechte.
20: Ano, ano.
21: Prostě chtělo by to...
20: Já nechám tady takhle stát, abych dlouho nerušil nějakým couráním, tak ji nechám tady takhle, že jo, ji nechám.
21: Ale prosím, ano, nechte ji tady.
20: Ano, ano. A nebo semhle takhle jí dám kousek, semhle takhle jí dám, to bude nejlepší, ano, takhle to bude.
21: Já jsem to přestal.
20: Já bych si tu žili přece jenom vypučil. Pač já jsem ten dřevík zatlouk a takže můžu kluka krásně na to posadit zase, jestli byste dovolili. Tak...
21: Prosím vás, dělejte si s tou židlí, co chcete.
20: Ano, to jenom abyste o tom věděl, abyste nemyslel, že jsem ji ukradl nebo něco takového, takže se ano. On totiž, kluk tam stojí, já ho nechci nechat tak dlouho stát, víte. On čeká, až bude po programu, on by chtěl nějakou fotku od vás.
21: A fotografii?
20: Fotografii, ano. Tak... Pokud možno přímo nějakou vaší, jestli by to šlo. Ano, nějakou, jak jste na tom vyfotografovaný, chtěl bych nějakou.
21: Tak to tady... bohužel, je mě hrozně líto, ale nemůžu vám žádnou dát, protože žádnou nemám.
20: Je, vy nemáte žádnou, vůbec žádnou tady nemáte?
21: Nemám, je mě líto.
20: Je, to ale škoda, to je... ani poprsíte, no, nic takového tady nemáte?
21: Skutečně ne.
20: To je ale opravdu, ani hlavu taky ne, nebo něco, to je... To je... Teda on by měl nejraději nějakou fotku, jak na tom zpíváte ten mistrál, jestli by to šlo.
21: Prosím vás, když vám říkám, že žádnou fotografii nemám, tak vám žádnou nemůžu dát.
20: Ano, no to je pravda,
21: mě nemůžete. Skutečně dát. Líto.
20: Ano, takže.
21: Promiňte.
20: Ano, tak se nenajde. A nebo nemohl byste mě jít třeba poslat poštou třeba nějakou fotku, jestli by to šlo, abyste nemusel tak daleko s ní chodit až k nám. Stačilo by poštou, kdybyste jí poslal. Šlo by to?
21: Prosím vás, víte
20: ano?
21: Co? Počkáte tam vzadu.
20: Tady vzadu, ano.
21: A po programu já si napíšu vaši adresu.
20: Ano, tak ano? Děkuji vám, tak, ano. A nebo si to napište hned, to je pár vteřin, že jo? Já vám to jenom rychle řeknu, jestli dovolíte, to je pár vteřin, já řeknu jenom mou adresu, abych dlouho nerušil program, to je
21: prosím
20: hned.
21: Prosím vás,
20: ano.
21: Já si napíšu tu adresu.
20: Ano, napište si adresu, ano. Tak to je, chcete adresu, že jo, ano, abyste
21: no,
20: aby to nezdržovali, tak to je hned. Tak to je, teď napřesnat jméno napíšeme, že jo, jméno.
21: No ovšem, jméno, samozřejmě, tak.
20: Tak to je křestní taky, že jo, křestní, aby to bylo všechno
21: komplet. No ovšem,
20: komplet.
21: Dohromady i křestní,
20: i křestní, ano, já jsem se myslel. Tak to je křestní, tak to je Holzmann.
21: To snad není křestní.
20: Ne, to není křestní, jak to víte, to není křestní. To
21: je... Tak snad, prosím vás, dohromady,
20: je dohromady celé, celé jméno, celé jméno. Tak to je dohromady Felix Holzmann.
21: Holzmann?
20: Ano, s X se to píše.
21: Holzmann s X?
20: Ne, Holzmann je bez X, Holzmann.
21: No tam přece žádné X není, že jo?
20: Ne, tam není, žádný X tam není.
21: Myslíte, u Felix je pak vzadu X, ne?
20: Ne, u Felix je pak vzadu Holzmann. U Felix.
21: To samozřejmě, tak ano. Prosím vás, a píše se to s dvěma N?
20: To Felix, nebo...
21: To Holzmann samozřejmě.
20: Jo, to Holzmann, ano, ale vzadu jenom, vzadu
21: ano,
20: se to
21: přijde. Ano, to samozřejmě. Vzadu, ano. A to Holzmann je s C nebo se Z?
20: Ne, s H, s velkým H vepředu. Holzmann, H.
21: To vím, ne? Ale já myslím uprostřed.
20: No tak tam už žádný H není, že jo, to jsou z jiný písmena, tam to je víc, to je, o, je tam a takovýhle různý.
21: Víte co, prosím vás, nechme to, Felix Holzmann, tu adresu bych
20: jo,
21: si napsal,
20: tu adresu, ano. A nebo chcete raději jméno mýho kluka, nebo moje, on má úplně stejný jméno jako já.
21: Tak pak je to jedno.
20: No to je jedno vlastně, to je jedno, ano. Tak napište moje, já mu to stejně dám potom tom, tu fotku, ano, tak to
21: tak,
20: napište.
21: Tak tu adresu.
20: Ano, tu adresu. Vzal, ano. To víte, on ještě jaksi, nemohl byste dozadu, prosím vás, napsat ještě milému kolegovi. On totiž taky zpívá kluk, takže by byl hrozně rád, kdybyste mu tam
21: tak,
20: napsal.
21: No, samozřejmě velmi rád, napíšu dozadu milému kolegovi, ale
20: tak,
21: tu adresu bych
20: jo,
21: potřeboval.
20: Adresu,
21: ano.
20: No tak zpívá, to víte, on nějaký virtuos, on ještě není, že jo, tak to víte, je mu 6 let teprve. Takže on to ještě kor tak neovládá, že jo? Jako by to ještě nedovede. Až tak nějak za 2-3 roky, že jo? To on ještě tak nedovede.
21: Tak to víte, všecko potřebuje svůj čas.
20: No jo, ano.
21: Jo,
20: tu adresu tak, to je, teda on je spíš teprve u té teorie, víte, kluk jaksi. To je stejně, on chodí na tu teorii.
21: Ano.
20: To je zajímavá věc vám, ta teorie, to byste nevěřil.
21: Ale že by ta teorie byla nějak zajímavá, to se nedá říct.
20: To vám je úžasně zajímavý. Jo. Úžasně, no jo.
21: A tak to bychom si rádi něco poslechli o té teorii.
20: No jo, ano. Tak to já vám řeknu, jestli chcete. Tak například ten učitel jeho mu vykládal, kde například myslíte, že vzniká tón, jenom tak jaksi namátkou.
21: No tón přece vzniká v krku.
20: Ne, jde vražený v krku. Ani v krku, tón vzniká v žaludku.
21: V žaludku?
20: No jo, v žaludku, ano, tomu právě vykládal ten jeho učitel žaludeční.
21: Myslíte učitel zpěvu, ano?
20: Zpěvu, no dávejte pozor, já vám to vysvětlím, to je zajímavý. Tak když chcete zpívat, to vás bude zajímat, až taky trochu zpíváte, to vás bude zajímat. Tak když chcete zpívat, tak musíte stlačit napřed tady ty žaludeční svaly, víte? Ty se stlačejí a to potom žene ten průvan semhle nahoru.
21: Myslíte vzduch?
20: Nebo vzduch to žene sem nahoru a ten se zachytí potom tadyhle, na té švestce se to zachytí.
21: A na hlasivkách.
20: Nebo na hlasivkách se to zachytí. No a ty hlasivky, ty vám začnou tak nějak jako rachotit tady.
21: A odborně vibrovat.
20: No, začnou odborně vibrovat a tak vzniká ten tón teda původně vlastně v žaludku. To je zajímavý.
21: To je skutečně, ta vaše teorie je velmi zajímavá.
20: No,
21: a už to zkoušel ten váš kluk podle téhle teorie?
20: No jo, taky to zkoušel už, ano.
21: Jo?
20: Taky on tenkrát, ale to víte, je mu 6, on to ještě tak přesně stlačil takhle ty žaludeční svaly, víte? Jenomže u něj právě tenkrát ten tón nešel horem. No zkrátka, on to ještě tak nedovede, že jo? On to ještě tak to neumí, ano, on to ještě tak neumí. No,
21: tak to já chápu to. Samozřejmě všechno potřebuje svůj čas,
20: ano,
21: že?
20: Ano, potřebuje svůj čas.
21: Ano, ale já bych si napsal tu adresu, prosím.
20: Jo, tu adresu, tak to si, anebo víte co, pane Gott, vy byste mě mohl poslat. Já chodím do pěveckého kroužku, tady mám vizitku našeho pěveckého, já totiž chodím taky do pěveckého kroužku, že byste mě to poslal tam.
21: Dobrá, tak jo, já vám anebo, to pošlu na tu.
20: No, anebo někdy tam mezi nás přijďte, tam je veselo, tam se vám bude určitě líbit.
21: Dobrá,
20: přijďte
21: uvidíme,
20: tam někdy mezi nás.
21: Uvidíme.
20: Já si tu židli vemu pro kluka,
21: si no, tu
20: ale určitě tam přijďte, víte, my tam vždycky spousta vína tam vypijeme a tančíme vždycky až do rána, karty tam hrajeme v tom pěveckém kroužku. Takže krásně, to se tam se vám bude líbit, tak naschránu, určitě tam.
21: Je, prosím vás, kdy tam teda potom zpíváte?
20: No kdy, no pak přeci po cestě domů.
0: A máte nějakou konkrétní stížnost?
1: No například nejsou tak galantní jako dřív. V tramvaji nepustí sednout ani stařenku.
0: To se vám vážně stává?
1: Ale no... No, tak já mluvím o stařenkách.
0: Jsem přeslech, já rozuměl mařenku.
1: Kavalíři vymřeli. Dneska chlap ženě ani ruku nepolíbí. Luční kvítka nenatrhá. A přednost to by dal leda tak v minovém poli.
0: Pardon. Halo.
1: No?
0: Upadl vám šnup tychlíček.
1: No a čekám.
0: Na co?
1: A to je...
0: Jo tak, promiňte, můžu, já vím.
1: No a ten kapesníček si mám zvednout sama, jo?
0: No tak, taky to by to bylo teda, řešení,
1: no,
0: že?
1: Ukázka.
0: Prosím, tady je...
1: No, děkuju.
0: Znáte, jak ten pán takhle zvihl kapesníček ze země, dá no. Mě, a jak ho podával, jo, tak povídá... Milosti vám, promiňte, ale to jsou pravý benátský, že?
1: Yeah.
0: Ona povídá, vy se zajímáte o krajky a on povídá, ne, o holuby.
1: No. No, ale to jste celý vy, dnešní muži.
0: Holubář to byl.
1: Ale holubář, chybí vám úcta k ženě. A ještě, že jsme se aspoň trošičku emancipovali,
0: jo,
1: že ve všem nespoléháme jenom na mužský, že taky myslíme na zadní kolečka.
0: Jo.
1: Je jedna moje neteř, nechce od žádného svého přítele jiný dárek, než lovecký nůž.
0: prosím.
1: No, a už jich má plný šuple.
0: Ona, ta vaše netež sbírá a už vyrechne to vecký nože.
1: No.
0: Blbá, aha.
1: Ale ne. Ne, naopak. Chytrá. Naopak. Povídá mi, podívej, teďko je mi 22, ale jednou mi taky bude 50. A víš, co udělá všechno takovej skautík za pořádnou kudlu? No.
0: Ona ta vaše neteř bude asi posedlá sexem, že
1: jo? Ale houby posedlá sexem. Vidí, jak to s mužskýma jde z kopce. Ve 30 už si 5x denně měřej tlak a přitulej se leda tak k mobilnímu telefonu. Jo, jo, bejvali Čechové, statní jonáci, takovej bivoj, si hodil kance přes rameno, skočil na Ševíka a hurá za Šárkou.
0: Máte ty pověsti hezky popletený.
1: Jenomže, jenom,

0: už jí to ani nebavilo.
1: A to se taky nedivím.
0: No, a protože on ten se... protože on ten řeháček dělal na stavbě, jo? Tak si ta jeho došla tajně za polírem. A povídá mu, pane polír, ono je to hezký, že mě má Víťa rád, ale když on furt, jestli mi rozumíte. A prosím vás, dejte mu nějakou těžší práci, ať mi nechodí domů tak svěží. A polír to pochopil a povídá spoleně se sem, mladá paní. Kolegyně, večer přišel ten řeháček domů. Ona ho první chvíli nepoznala vůbec, on byl celý takový skřivený, jo. A už ve dveřích povídá, ten mi dal ten kretén, Ježíši Kriste, teď já se nemůžu bolestí vůbec narovnat. On mě nechal tahat pytle s cementem, to je vůl, přeci teď je to hrozný. A ona povídá, ty můj chudáčku malej, tak pojď ke stolu, já jsem ti udělala dobrou večeři. A on povídá, nepak holka, ani jíst nebudu, jenom si vrznem a jdu spát.
1: Oni po večerech hráli na housle, jo?
0: Jo.
1: Jo.
0: Čtyručně.
1: Jo. Co to bylo?
0: Vy jste ještě nikdy neslyšel, jak tluče Slavík?
1: A.
2: Dobrý večer.
1: Nech to. Ano, správně. Konečně pravej muž s velkým M. Karle. Jak se máš?
0: Ona se s ním podělá, to je dobře.
1: Jak se máš?
2: Komsí, komsá.
0: Hele, česky, francouze už jsme tady dneska měli.
1: Ale no, ne, Karle, nevšímej si ho, on ti závidí.
0: Jo, co asi, to
1: umíš,
0: asi.
1: No.
0: Ty ženský mu závidím.
1: Ne,
0: ale to já víc mu závidím, se každý dokáže zbavit vždycky.
1: No jo, ale hlavně... Ne, víš, co ti... Karle, víš, co ti závidí hlavně? Že umíš zpívat,
0: no.
1: Malovat, milovat.
0: Jo, jak to víte tohle?
1: Jo, čtu story. No. Ale on umí ještě jinačí věci. On například Karel umí imitovat,
0: ne.
1: Jako napodobovat.
0: Karle, vážně?
1: No.
0: To jsem nevěděl, to jsme nikdo nevěděli, že jo?
1: No.
0: Karle, udělej nám někoho teda. Hele, víš co, udělej nám Gota. To dělá kde kdo už dneska.
2: Dobrý večer, vítám vás v Karlínském divadle.
1: Ještě jedno.
2: Dobrý večer, vítám vás v Karlínském divadle.
0: No, to je dobrý.
1: To je úžasný.
0: Celý got.
2: Tak, ne. Dost legrace. Já jsem poslouchal tu vaši hudební hádanku. Mně se to zdá až trapně lehký. Jo.
0: No,
2: to je
0: dobře,
2: přeci jasný, že jde o písničku Dejte mi pár růží pro smutnou paní.
0: Na to jsme se neptali, Karličku. Jsme se ptali, který americký film ta skupina připomněla, že?
2: No, ale to je ještě lehčí.
0: No,
2: no tak ty chlapci hráli na čela, takže jsou to čelisti.
1: No, tak. To jsi zrovna říkat nemusel, ale máš samozřejmě pravdu.
0: Milí přátelé doma, už je to venku, ano, byli to čelisti. Už nám prosím vás nepište. Nevolejte, až nic nevyhrajete. Do prkinka, to je smůla, aby do toho...
2: Co mu je?
1: No co mu je? Vypadá to, že mu pošta slíbila provizi a že oni právě díky tobě teď přišel.
2: Tak to, abych se mu měl jít omluvit asi, ne? Nebo...
1: Nikam nepůjdeš. Tady zůstaneš, ani se nehneš a okamžitě začneš zpívat.
2: Když mě o to tak mile žádáš, Jiřinko...
1: Karelko.
3: Hej, kde jsi? No já jsem si to tam vzadu celé precvičil.

Vás. Vás, oj, krásavica moja.

0: Tak ako vítam svojich hostí, všetky dobre vychované divadlá, od Oxfordu až po Cambridge. Pri dverách stojí totiž olivrejovaný uvádzač a vždy, keď vojde divák, buchne palicou a oznamuje hercom. Lord Merriman, strážca pokladu. Lord Chesterton, strážca pečate. Jan Ždiebik, nočný strážca. Účinkujúci potom hneď vedia, s kým majú tú česť a medzi javiskom a hľadiskom nastane žiaduci kontakt, ktorý je tak veľmi potrebný práve v takýchto divadlách. Niekto z divadelnej spoločnosti potom oznámi obecenstvu, o čo divadelníkom vlastne ide. Ide totiž o to, aby všetko bolo na jedno kopito. Aby tráva, aby ruža, aby hnedý jeleň, aby mokrá voda, aby všetko, ako vravím, bolo na jedno veľké a krásne kopito. Ha, to je ľahké, vraví učiteľ z 3. B. Treba len docieliť, aby tráve narastla napríklad noha. Aby rúži narastla noha, aby jeleňom narastla noha, aby mokrej vode narastla noha a potom, ako vravím, všetko bude v poriadku. Všetko bude kráčať jedným smerom. Raz, dva, ľavá, ľavá, tráva na jednej nohe, rúža na jednej nohe, hnedý jeleň na jednej nohe, mokrá voda na jednej nohe, nikto nevybočí z radu. No iba zo pár ľudí príde o nohu. Ale to je nič, to je predsa maličkosť. Keď sa rúbe les, odjak živa lietali nohy.
1: Haló, to je Meziměsto. Dobrý den, slečno. Prosil bych na Savrky porodnici. Ano, já tam rodím. Prvně rodím. Tedy manželka rodí. Ano, tak to víte, jsem takový nervózní. Tak kdybyste to mohla urychlit. Já vím, že porod nemůžete urychlit, ale ten telefon byste mohla... A, ano, děkuji vám. Děkuji vám, slečno. Ano, na Savrky. Na Savrky.
2: Buongiorno. Giacomo Rescio, buongiorno.
1: Boleslav, těší mě.
2: Slekna, duo, tre, tre, cinque, tre, tre, tre, tre. Buongiorno, buongiorno, signore redaktore Giglio Bonanno. Buongiorno, sì, reporter Marescio. E la promenata, la piccolo, piccolo, piccolo spaziero della musica di Praga. Sì, sì, e della Domi Umelzo, la cantata, la cantata, sì, tragedia, la cantata, sì, sì, sì, sì. Sì, sì, è Nazionale Teatre, magnifica opera folkloristica.
1: Hallo!
2: E Fredo Nane Viesta, sì, sì, perché niente, ah, perché niente, ah, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Sì, sì.
1: Ma hallo, hallo! Ne, ne, prosím, to není Řím. Tady je, to nějaký pán tady vedle zve. Halo, halo, slečno, tady Boleslav. Ne, Praha, Boleslav mé jméno. Ne, tak pronto, ne, tak pronto spíš, andante. Dělá na Savrko. Bambino, bambino, narodí.
2: Narodí, bambino, narodí.
1: Halo, halo. Halo, slečno, prosím vás, ty na Savrky. No, vždyť jste mi to slíbila. Co prosím? Jo, vy jste jiná slečna. Aha, já jsem prosil na Savrky porodnici. No nemám. Jo, že mám, hláskovat mám. Jo, tak já hláskuju. Nás, jako německý nos. Německý. Jo, vy neumíte německy. No, tak. Što po rusky, gavaríte, dá, no, krás, tak nos rusky, to je taky nos, no jo, tak to, počkejte, tak jinak, slečno, tak jinak, naša škola, ponímajte, naša škola, no, tak ten háček a tu školu vypustíte a je NASA, NASA, vrky, jak, no, jako dělají holuby, vrky, cože, že holuby dělají vrků? No některý, no. Já zase znám plno holubů, co dělají vrky. Na Savrky! Na Savrky! Na.
2: Guten Tag, Hans von Mares.
1: Jo, Boleslav.
2: Als junger Mensch, ja.
1: Boleslav, ty. Ah, hallo.
2: Bitte schön. Hamburg, ja, Hamburg. 2-3-3-3, 4-4-4-4, 1-2-3, ja. Ja. Servus, Fritz. Ja, ich mach dein großes Geschäft. Ja, mit General Franco. Ja.
1: Hallo.
2: Zehn Danken. Aber nö, schön Dank und 10 Dank und mit Kanonen. Und Dank und Dank, ja, ja. Und 100 Maschinen quer. Einschreibmaschine, Maschinen quer. Ja, ja, ja, ja. Und 1000 Bomben. Bomben.
1: Hallo. Hallo, Sie.
2: Bomben.
1: Hallo, Slečno. Já tam mám možná někde dítě.
2: Bomben.
1: Hallo.
2: Bomben. Ja, ja, ja. Ja, ja.
1: Bitte, bitte nicht viel Krieg. Ein paar Minuten Frieden.
2: Ja, natürlich. Ja. Freundschaft. Freundschaft. Freundschaft. Freundschaft. Ja, ja.
1: Freundschaft. Hallo.
2: Ja, ja, ja. Hallo. Ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Bitte, ja.
2: Und ich checke. Bomben.
1: Ich checke. Die NASA wirken kleine Bomben.
2: Was?
1: Kleine Bomben.
2: Was? Du bist ein Militarist, ne? Aber nicht du.
1: Ah, hallo.
2: Hier mit, ja, ja, ja.
1: Bomben, ja, ja. Kleine Bomben.
2: Ja, ja. Ja. Ah, du bombardierst die Kinder, was?
1: Ja.
2: Pfui Teibel. Aber nicht Pfui Teibel. Nee, nee, nee. Kannst nicht. Ja, gut, gut.
1: Hallo.
2: Gut. Bomben, 1000 Bomben. Ja, ja. Servus, tschüss.
1: Hallo.
2: Ihr macht einen großen, guten...
1: Guten Tag.
2: Aber guten, nein, guten Chef. Ja. Mit General Franco.
1: Nazdar Franco.
2: Ja.
1: Hallo. Hallo, slečno. Prosím vás, ty NASA vrky. No, když jsem vám to říkal. NASA škola a ty holuby. No. Cože, vy neumíte rusky? A když jsme se tak krásně dohovořili. Cože, jo, ona tam ta slečna šla... Na oběd, no jo. Slečno, prosím vás, vy už jste obědvala. Sláva, sláva. A co pak jste měli dobrého? Dalmácké čufty.
2: No, no jo.
1: Tak vám přeju příjemné zažití těch dalmáckých čuftů. A teď mě, prosím vás, dejte ty nasavrky. Slečno, já nevím, kolikrát vy jste rodila, ale... Ne, pardon, já vás nechtěl urazit, ale já rodím prvně, chápete? Já, tak to víte, jsem nervózní. No, strašně. Na savrky. Ano, na savrky, no.
2: Kapitán, máš se? Jack Marsh, já. Jsi volný?
1: No, to prten, prosím.
2: Please. Chicago, two, yes, four, two.
1: Vy to máte obsazený, tak to prozvoňte.
2: No, two, one. Oh, hello, George. This is Jack. Yeah, yeah.
1: Hello.
2: You find two ways of music. Oh, yeah, that's Charlie Crawford, man. Doom day. Yeah, yeah, yeah. Sing a Mian Schlagil. Oh, yes, yes. Schlagil, minka, doze lie. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha,
1: ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, jo, to je centrála.
2: Oh, hello. Prima telefon.
1: No, prima, ještě vy mě provokujte, čověče. Halo. Slečno, to se říká pořád populace. Spojte svý životy, darujte jiným a vy mě nespojíte ani s nasavrkama. Halo. Tohle to vědět, tak jsem si Marušku nikdy nebral. Halo. Slečno, prosím vás, kdyby tady nebyl takovej svinčík, já kleknu. Já kleknu na kolena, já vás na kolenou budu prosit. Slečno, jo, promiňte, pane. Jo, cože? No jo, slečna šla na školení, aha. Pane, já na... No jo, to víte, mně se hned ten váš hlásek zdal na slečnu divnej. No jo. Já vás prosím, já na vás apeluju jako muž na muže. Já na vás apeluju heslovitě. Žena, dítě, na savrky, porodnice, nervy, hergot! Ano, počkám, počkám.
2: Bonjour, Jacques Marais, oui, ça va?
1: Bonjour.
2: Allô? Allô, mademoiselle, s'il vous plaît, oui, Marseille, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 3, 3, 3. Bonjour, c'est toi Madeleine? Oui, c'est moi Jacques. Ah, je suis très heureuse. Ah oui, c'est mon bonheur. Mais je pensais pas que t'as tu. Je pensais que t'as dans ton train. Ah, mais c'est magnifique. Mais je pensais pas.
1: Centrala! Centrala! Allô? Allô? Prosím vás, pane.
2: Oui?
1: Pane, já jsem vám...
2: Oui?
1: Jo, promiňte, slečno, vy už jste se vrátila ze školení.
2: A c'est pas possible.
1: Slečno. Slečno, slečno, a která vy jste ta ruštinářka? Kakoj, a vy krasiva děvočka! Kakoj, vy medový hlásek!
2: Čašte a grand puget de fleur!
1: Puget, puget kytice vám koupím! Puget kytice! No za co, za ty nasavrky? No, prosím vás, spojte to třeba přes Hongkong, když to bude rychlejší! Ale porodnici!
2: Kámo, na můh! A vy, když ho posypali, jste si to tomu, na můh!
1: Na savrky! Na můh! Na savrky!
2: Na můh!
1: Na savrky!
2: Na savrky!
1: Mon amour!
2: Pardon!
1: Na savrky!
2: Mon amour! Mon amour, mon amour! Alors, mon amour!
1: Mon amour! Na savrky!
2: Hergot, na savrky!
1: Dolů, na savrky! Porodně, na savrky! Na savrky!
0: Janku, ty mě zvádíš!
1: Toničku! Tak jsem si tě... Tak jsem se tě přece dovolal!
3: Vážení přátelé, na všeobecné přání jedné slečny, která právě odešla, vám řeknu něco takového zajímavého o takovém pokusu, který jsem provedl s rybičkou a s kanárkem. Já vám to řeknu jen tak docela stručně, abych kolem toho zbytečně nemluvil. Tak já jsem mýval doma takové akvárium, asi takhle veliký akvárium, ano, počkejte, já vám to řeknu od začátku. Já bydlím v Litoměřicích, Mrázova ulice číslo 28. Tam v Litoměřicích jsou totiž různé ulice, víte, a každá ulice tam má nějaký název. No a ta ulice právě, ve které já bydlím, ta se jmenuje Mrázova. Mrázova číslo 28. No a tam totiž každý dům má nějaký číslo, víte, ty domy jsou očíslovaný, aby se to líp našlo, každý dům tam má nějaký číslo. No a ten dům právě, ve kterém já bydlím, ten má číslo 28. No a já tam bydlím ve druhém patře. Napřed přijde první patro, víte, a nad tím prvním patrem potom je druhý patro. Tam já bydlím ve druhém patře. No a tam jdou takhle schody nahoru. No tak jdou, oni tam vlastně nejdou, my chodíme po těch schodech. To se tak říká jenom, že jdou schody jaksi. No a tam máme potom takovou předsíňku. Tam máme dveře do té předsíně. A takhle doleva potom máme pánský pokoj. No a v tom pokoji, jo, tam taky máme dveře do toho pokoje, taky máme dveře do toho pánského pokoje. No a v tom pokoji právě jsem měl na stole stát takový akvárium. Asi takhle veliký akvárium asi. No, ne, takhle asi bylo, takhle asi veliký. Takhle veliký akvárium asi. No a, no ne, přeci jenom takhle bylo, takovýhle, asi takhle veliký bylo to akvárium, čtverhraný, čtyři stěny to mělo, čtyři stěny, takový dvě delší a dvě kratší stěny to mělo, ze skla, skleněný, víte, aby tam bylo, že tam bylo krásně vidět takhle ze strany, že tam člověk nemusel čumět takhle ze zhora, že tam bylo krásně vidět takhle ze strany, ze skla. No a v tom akváriu jsem měl vodu, jo, a dole to mělo dno taky, to akvárium, dole, víte? Až kdyby tam nebylo to dno, tak ta voda by tam totiž nikdy nedržela. To by se tam mohli lejt třeba celý den vodu, tak ta by tam nedržela. No, anebo týden třeba, aby se tam mohli lejt vodu, tak ta by tam nedržela. Tak tam mělo dno, aby to líp drželo. No a v té nebo leta páně by se tam mohli lejt vodu, ta by nedržela tam, kdyby tam nebylo to dno, víte? Tak tam bylo dno dole, právě aby tam ta voda líp držela. No a v té vodě jsem měl takovou zlatou rybičku. Znáte zlatou rybičku? Tak ono to pravý zlato to není, to se jenom tak říká. To je nějaký duble nebo co, já nevím, to se tak říká jenom zlatá rybička. No a ta rybička zkrátka v té vodě plavala všelijak v té vodě, víte? Třeba doleva nebo různě plavala v té vodě. Nebo doprava taky, všelijak zkrátka plavala. No a potom jsem, jo, nebo dolů taky plavala, víte, různě, zkrátka, jak jí to zrovna napadlo, tak tam plavala. A potom jsem měl, jo, nebo nahoru taky plavala, víte, všelijak, jak jí to napadlo, tak tam ta rybička plavala v té vodě. No a potom jsem měl ještě kanárka, ale toho jsem neměl v akváriu zase, toho jsem měl v takový kleci jako, klec, víte, znáte klec, jo. To je takový jako drát, víte, a pak je chvíli nic a zase drát a zase nic a zase drát. Samý takový dráty a nici a to je takhle kolem dokola zkrátka a tomu se říká klec. No a tam jsem měl toho kanárka. Tam ale nebyla žádná voda v té kleci, až ta by tam nedržela samozřejmě, ta by těma nicama unikala, víte, to bylo jenom takový vzdušný, bez vody zkrátka. No a tam jsem měl takový dva šprincliky, a ten kanárek tak skákal vždycky z jednoho šprincle na druhej a zase z druhého, různě tam tak skákal a pípnul tak. No a já jsem vám to tak pozoroval a myslel jsem si, co by to asi udělalo, kdybych toho kanára, víte, dal do toho akvária a tu rybičku, kdybych dal do té klece. No tak jsem vám to tak udělal, ale to bylo zajímavé, například ta rybička tam ani nepípla vůbec tam v té kleci, víte. Neskočila na šprinclík vůbec nic takového.
4: Co je to platný? To je odborník, to bude trvat ještě moc dlouho.
5: Tak se na vás koukám, pane Verich, tedy už delší dobu se na vás koukám, pozoruju vás a studuji. A připadáte mi jaksi, jak bych to, já nevím, jak bych to vyjádřil, respektive, jak bych zasáhl ostrým satiry, jak se na nás požaduje. Já bych to řekl tak, že mi připadáte jako Mikuláš kombinovaný s Pítí.
6: Ale... Fuj.
5: Ovšem, až na ty fousy, to je skutečně Hemingway. No na mou duši, pane Verich, celý Hemingway. Člověk tím pádem jaksi neví, mate to, chápete?
6: Mně se zdá, pane Horníčku, že vy zase šťouráte, víte? A abstraktně, jako obyčejně, prach abstraktně. Zatímco já tady přemýšlím o naprosto vážných věcech.
5: Ale jděte, prosím vás, a o čem?
6: No podívejte se, například mě napadlo, jdete po ulici. Šel jste někdy po ulici?
5: Velmi často chodím.
6: No tak, představte si, že jdete po ulici.
5: Už to mám, dá.
6: Vidíte to?
5: Vidím to.
6: Jdete a tuhle losy, tamhle losy, všude losy.
5: Co, vy vidíte losy?
6: No ano.
5: I s parohama, tedy ty polární krávy?
6: Ale ne, já myslím ty, co se...
5: Jo tak, chápu, vy myslíte lozy.
6: No prosím, jeden los, no. Dva losy.
5: Ano, tak dobře.
6: A nebo lozy, jak si
5: vy myslíte lozy, tedy na který je možno vyhrát tu auto, tu skútr, tu peníz, že?
6: Ano, prostě škopek, cokoliv, že ano. Ano. No, tedy já proti tomu nic nemám, pochopitelně. Ale připadá mi to nějaké takové pochybené. A řekněte mě, pane Horníčku, proč třeba nejsou takové lózy, jak vy říkáte tedy, lózy, na které by člověk vyhrál hromadu štěstí?
5: A vy myslíte jako vyhrát třeba takový štěstí, že by na vás nespadla vomítka, nebo že byste nešla do kanálu?
6: Ne,
5: nebo...
6: ne, to není štěstí, to je klika, o čem vy hovoříte.
5: Já a tak mluvím... dobře, tak jaký štěstí vy máte na mysli?
6: No, o tom právě důvěrně přemýšlím a chci vám to teďka sdělit, já totiž hodlám podat lepšovák.
5: Kam?
6: No, pochopitelně tam, kam se podává.
5: Tedy nahoru.
6: Nahoru, samo sebou. Podívejte, já si myslím, že je veliký štěstí, když člověk, teď ať muž či žena, ať dítě, stařec či tak, vůbec všeobecně člověk jako takový, když člověk není blbej, no.
5: To je veliký štěstí. To
6: já
5: ano.
6: Myslím, že když...
5: Když myslíte, když je člověk vzdělaný.
6: Když je, to je štěstí, když je vzdělaný.
5: Když má...
6: Když je moudrej.
5: Ano.
6: Když má fantazii.
5: Výborně. To je velký štěstí, jenže to má háček.
6: Já určitý. Vím, to má dva háčky. Totiž někteří lidé o takové štěstí nestojí a druzí lidé o něj stojí a zase se k němu nemohou dostat.
5: A přece je to strašně jednoduchý.
6: No podívejte právě.
5: Se, vemte například knížky, no? No v těch máte všecko, v těch máte moudrost, fantazii.
6: Vzdělání.
5: Ano, poezii,
6: no,
5: všecko.
6: No o tom chci mluvit právě. A pane Horníčku, teď ten můj nápad, podívejte se. Kniha a lózy, aby každý vyhrál a nikdo neprohrál. To je nápad, rozumíte?
5: To je...
6: Že by vyhráli se knihy.
5: No poslyšte, to vás teď tady napadlo.
6: To mě napadlo.
5: No to je fantastické, jaký vy máte nápady.
6: Ano, to mě napadlo.
5: No to je obrovské. A poslyšte, jediná ovšem chybička na tom je, že mám dojem, že tenhle nápad už napadl dřív někde někoho jinýho.
6: Ale ne.
5: No radši se podívat na tenhle plakát, čtěte. Nikdo neprohraje na výherní knižní poukázku.
6: A to znamená, že tedy...
5: Že to je hotovka.
6: Jo, to je hotovka.
5: Ta akce, to jede, to je hotová věc.
6: To jede, to mám teda po zlepšováku.
5: No, z toho si nic nedějte, možná, že vás napadne zas jinej.
6: A víte co, pane Horničku?
5: No.
6: Nový nápad, nový zlepšovák. Koupíme si každý po losu.
5: Na knížku?
6: Ano.
5: A co když vyhrajeme?
6: No, musíme vyhrát, pan se prohrát nedá.
5: Pravda.
6: No a budeme moudrý, budeme šťastný a budeme vzdělaný.
5: To se dá risknout.
7: Přátelé, dnešní pořad Ozvěny týdne bychom chtěli věnovat zamýšlení nad pražskými chodníky. Hned zpočátku přečtu podstatnou část jednoho dopisu. Když vystoupíte na Karlově náměstí z metra, žasnete, kde se vzala na chodníku opravdová dlažba. Skutečně celých dlouhých 20 metrů směrem k mostu i na druhou stranu jsou chodníky vydlážděny opravdovým kamenem. Po 20 metrech ovšem kamenná jídla končí a chodník připomíná koryto rokytky po povodni. Uvolněné kostky, sešlapaný jíl a asfaltové ostrůvky se střídají v neuvěřitelně pestré mozaice. Pražští chodci připomínají houbaře. Se sklopenýma očima poskakují, zakopávají, padají a zase se vstyčují, vzájemně se přeskakují, spílají si, klejí a polohlasně nadávají. Někteří sedí na obludnících, fačují si odřeniny, jeden se drží za ukopnutý palec a upí, druhý si sundal botu a drátem spravuje žralka. O výrony není nouze. Maminka, která byla na chodníky s kočárkem, beznadějně uvízla v bahně. Po chvíli marného vyprošťování posiluje dítě sunarem, pak ho vyndává a oba tlačí. Zřízenec zvaný Šedý mor vše sleduje a přemýšlí, komu by udělil pokutu, aby měl na výplaty. Tolik je R Praha 1. Docent Pavel D. z ortopedie na Bulovce nám píše. Situace pražských chodníků je bezútěšná, lidé nám padají jako hrušky. Tolik zlomení na výronu nepamatujeme. Půjde-li to takhle dál, dojde nám sádra a budeme nuceni dávat lidem nohy do cementu. Z dalších dopisů snad jen krátké úryvky. OV Praha 6, Ksindle. No to vlastně, jak vidím, není úryvek, ten celý dopis. Věká Praha 5, píši vám z pošty, před kterou ležím. Je Praha 8, ať se vyhojím v Kladrubech, těšte se, zatím nazdar. No tady, nazdar ty starý padoháči. To mi je soukromý dopis. Píše manželko, na léčení ve Františkových Lázních. Já myslím, že by to stačilo. Z dopisu stejně jednoznačně vyplývá, že Pražané mají ke stavu chodníků svého města oprávněné výhrady. Pozvali jsme proto k nám do studia vedoucího městského podniku služeb údržba havarijního stavu pražských chodníků soudruha Josefa Dlašku. Dobrý večer.
8: Dobrý večer.
7: Soudru Dlaško, zlepší se v dohledné době stav pražských chodníků?
8: To bych nerad sliboval. Chodníků je moc a jejich stav se nám neustále zhoršuje a zhoršuje.
7: Tak zatím jste nám neřekl nic nového. To víme, že se zhoršuje. Nás by zajímalo, proč se zhoršuje.
8: Protože lidé mají ve zvyku moc chodit. To je zřejmě zlozvyk ze starých časů, kdy lidé byli zvyklí zeblovat po
7: bulmách. Já vám nechci nějak oponovat, ale já se domnívám, že k tomu snad chodníky slouží, aby po nich lidé chodili.
8: To jistě, že ano, ale lidé by měli jen tak zlehka našlat. Ne tak dupat. Chodníků je moc, jejich údržba je náročná a nejsou lidé. V současné době máme pro celou Prahu pouze dva dlaždiče a s těmi jsou ještě problémy.
7: Jaké problémy?
8: Ten první se nám obíjí.
7: Co ten druhý?
8: Ten mu nalévá. V současné době ne, s posledními dvěmi už nemá, jsme se rozloučili minulý týden.
7: Jaký byl důvod?
8: Ten menší, hezčí, zdatnější učeň se nám po prohlídce u psychiatra projevil jako sexuální manina.
7: To je nebezpečná uchylka, ale jak se to promítlo do jeho práce s kamenem?
8: Tak sestavoval nám dlažbu. Já nevím, jestli to mohu to československé televize říci.
7: Já myslím, že by se v naší televizi mělo hovořit o televizi.
8: On sestavoval nám dlažbu výhradně do kosočtec. A kolem ještě dělal blesky. Lidé se zastavovali. Někteří mládežníci při pohledu na to předčasně dospěli. Dílní staříci kolem radostně poposkat. Někteří mládežníci dokonce něco přimalovali. Chodníky se vstávaly neprůchodné, cizinci si tyto kamenné fujtajblhambárny fotografovali. A jeden takový fujtajblhambárna hambárna vyšel dokonce na titulní stránce časopisu Playboy.
7: Ano, já jsem rozuměl. A vy jste, soudovedoucí, ten časopis viděl?
8: Jako vedoucí jsem byl nucen.
7: A díval jste se také dovnitř?
8: No tak jen tak v rychlosti, ale jenom jednou.
7: Ne, to já nechci zkoumat, jak dlouho jste se s tím laskal. Mě jenom zajímalo, co bylo uvnitř.
8: Nebudete tomu věřit, ale uvnitř byl pak nahý učeň sám ze všech světových stran.
7: Takže z tohoto důvodu jsme se s tímto učněm rozloučili.
8: No ale tento učeň si v nahotě liboval natolik, že odmítal obléci si montel.
7: Co ten druhý učeň?
8: Tak ten u nás vydržel pouze do té doby, než zjistil, že si při dláždění musí klečet.
7: Proč mu to vadilo?
8: Ty se v polepšovně naklečel dost.
7: Ale proč tedy neuděláte soudovedoucí mezi mladými nábory? Vždyť možná jsou mladí, kteří chtějí pracovat. Já si vzpomínám jednou jsem dokonce takhle z dálky jednoho viděl.
8: Já zatím ne. Tak nábor jsme zkoušeli například přímo na diskotéce v Praze 9 na tanečním parku jsme uspořádali výstavku kamenných výtvorů našich učňů, ale dopadlo to katastrofálně.
7: Jak to můžete to nějak vysvětlit?
8: Mládežníci výstavku rozebrali a kamennými útvary nás hnali na
7: chce říct, že po vás házeli dlažbu.
8: No, nejen dlažbu, ale i kost. Já jsem kličkoval jak zajíc na vládním
7: hodu. To je krajně nebezpečné. Nebyl někdo raněn?
8: Většina dozad.
7: A vy jste byl zraněn také dozad?
8: Já ne, já do hlavy, já jsem vedouc.
7: Katastrofální nedostatek dlaždičů a jak vidíme i učňů, ale já si vzpomínám, že pěší zónu se vám podařilo vydláždit celkem dokonale.
8: Pěší zónu ano, protože tam byly vypsány vysoké prémie. Tam dláždili rádi i lidé z kanceláře.
7: Víte, tady je návod, soudru Dlaško. Proč nevypíšete prémie znovu?
8: Z čeho? Pytlík je prázdný.
7: Vaší řeči tady vyplývá, když máte prázdný pytlík, že tím kamenným mozaikovým chodníkům definitivně odzvonil.
8: No konečně hovoříte rozumně. Vězte, že kostky na perských chodnicích by dnes nedal dohromady ani maďarský inženýr Rubik se svým
7: politikem. A je nějaké řešení?
8: Je. Ohřát asfalt a záplatovat a záplatovat.
7: A to není hezké, ty asfaltové záplaty. Nemohli byste aspoň vyasfaltovat chodníky celé?
8: Myslíte takzvaný té bych dechtěl? Tak ten byl v plánu, ale bohužel asfalt vodí jako šafrán, no nikdy ho nepřivezou vůbec.
7: Co potom ve vašem podniku děláte, když nemáte materiál?
8: Takhle potom neohříváme asfalt, ale vodu. A vaříme si kávu. A zpíváme si tu naši.
7: Kterou?
8: Díra, nedíra, půlce zalívá.
7: Zpíváte často?
8: Často, hlavně dlouho. Někdy celé týdny. Zpěv utužuje kolektiv. Promiňte, ale já musím do podniku.
7: Co se stalo, přivezli materiál?
8: Ne, no ty.
7: Aspoň poslední otázku.
8: Ale poslední.
7: Což když se během vašeho zpěvu neutěšený stav pražských chodníků ještě nadále zhorší?
8: Pak je zrušíme.
7: Zrušíte chodníky, no nezlobte se na mě, soudruhu dva škole. To je trošku radikální řešení, ne?
8: Zrušili jsme veřejné domy. Nevím, proč bychom nemohli zrušit veřejné chodníky.
7: No, si nechci pýtat, to je trošku demagogie, to je přeci veliký rozdíl, veřejný dům a veřejný chodník.
8: Já v tom žádný veliký rozdíl. Bordel jako bordel.
9: Vidu, jako že se andělka jmenuju. Kynutej knedlík, to bejvalo moje. Kynutej knedlíček, panečku, politej povidlama. Já jsem všem měl držet kynutej knedlíku. Jo, ale to... A tam to přišla tato, tadyhle Luci. Ještě jí povědám, Luci, strava musí být měkká. Jsem člověk letitej, stravu musím mít k sobě. Kynutej knedlíček, nějakou tu kaši, řekněme rejžovou ze skořici, bramborovou s cibulkou a polivky. Lucinko, já jsem polivkový. Jo, hrachová polivčička. Hrachová polivčička. Tak prosím, no, přišla ke mně jako hospodině, ale taková byla jako samý pokušení. Já říkám, Lucinko, já jsem člověk letitej, já už žádný dílo v životě neprovedu. Kaši ovař. A ona, prosím, jen tak se smála. A furt se jen smála. Uvařím prej, udělám prej kašičku našemu dědečkovi. Bramborovou kašičku s cibuličkou. Pěkně kašičku zavaříme, cibuličku osmažme, osmáhneme. No, on je to náš dědeček a ono to už kousat, a ono to už kousat nemůže. A taková ta holka byla samej špás. Do kašičky prej nasekáme šuntičku. Pěkně prej na droboučko, poněvadž ono už je to ten náš dědeček, ono už je to takový bezubý, ono by to už nemohlo papát, no, no. Tak, slavnej soude, no tak ani nevím, jak se to mohlo všecko stát. Tak pořád mluvila a pořád se smála a mně najednou přišla lítost z těch všech kašlí. Přišlo mi líto mladosti, Jášku Luci. Co bys tak na droboučko šunčičku seká? Však já ještě nejsem takovej bědnej, jdi? Jdi jako pořádnej kus uženýho a je to... Ne, já nic drobného ještě nepotřebuju. No a večer, slavnej soude, až se... No tak tento, tak se... No tak já jsem... já jsem sám zamknul, no a pěkně jsem to ještě zavřel. Na petlici, jo, slavný soudy. Já jsem spišněl, to je to. Tenkrát jsem spišněl, ke všemu se přiznávám. I k tomu děťátku se přiznávám. Však se mě taky tenkrát slavný soude zmocnila pejcha. Luci jsem řekl, taše přestane, žádný kynutý knedlíky s povidlama, kují jsou neúhledný, neapetitlich, žádná vovesná kaše a nic. Má vina. Prosím, má největší vina. Jak tak spišněl jsem, moc jsem spišněl. Starý člověk má mít stravu k sobě, kynutej knedlíček, kaši.

0: uděláme recesi,
1: ano,
0: tak?
1: Tak ten člověk si uvědomí buď, že je chytrej, anebo naopak úplně
0: méně chytrej.
1: No.
0: A to se právě stalo, když jsme jednou, navštívil jsem jednou moji kamarádku.
1: Aha, myslíš Jaruš?
0: Jaruš, no.
1: No ale měl bys asi říct, kde to ta Jaruš je.
0: No Jaruš je, já myslím, že každý divák, který sleduje třeba pořád, možná přijde kouzelník, ví, že Jaruš je moje partnerka, hraje moji ženu právě v Kouzelníkovi. A hodně lidí se ptalo, opravdu už hodně lidí, kdo to ta Jaruš je, jako co, jestli to opravdu je moje žena, tak jsem popravdě řekl, že není. A jedna paní dokonce řekla, zaplať pánbu, ale ne, já to musím osvětlit, to je moje velice dobrá, letitá kamarádka, my se známe přes 20 let, se známe, my jsme spolu ochotnicky hrávali divadlo.
1: Ano, to je pravda, já u toho tam nebyl, ale...
0: No. A je to paní, která má opravdu veliký, veliký smysl pro humor a pro recesi, což právě, myslím, je důkaz to, že v tom pořadu vůbec vystupuje. A já vám teďka řeknu takovou jednu příhodu, co jsme tam jednou vyvedli u ní v bytě.
1: Počkej, no. Myslíš, že se to hodí?
0: No, jsme tu mezi sebou.
1: Tak jo, tak jo.
0: Tak. Já jsem k ním jednou přišel na návštěvu, ona Jarka výborně vaří, byl červenec, parné léto, bydlí na Palmovce v Libni. A tak povečeříme, taková pohodička a najednou zazvoní telefon. A telefonoval jeden náš kamarád. No Jarka říká, no tak celkem u nás nic novýho, je tu Jirka Lábus. Jestli chceš, tak se stav, on nedojde, že bys to po něm doluxoval. A on říkal, tak dobře, já jsem mu taxíčka a přijedu. Tak jsme položili telefon. A já říkám, člověče, to bych chtěl nějakou recesi na něj vymyslet. On v tom bytě byl hodněkrát, že ty Hanušu velice dobře znal, ten kamarád. No tak nás napadla taková věc, že jsme s Jarkou šli na ulici a uprosili jsme dva cizí lidi. Jo, ale fór byl v tom, že uprosím, jestli by na chviličku ty lidi jako nehráli ty Hanušovi, až on přijde do toho bytu a my potom byli skovaní v koupelně a poslouchali jeho reakci. Jo. Jarka říkala, to je báječný, tak jdeme, tak jsme šli, že jo, teďka tam dlouho nikdo nešel, tam taková ulička na Palmovce, že jo, pátek, lidi na víkendech, že jo, krásný den, večer, a najednou proti nám jdou dvě ženy. Tak já říkám, Jarko, já to zkusím, tak jsem přistoupil k jedný, říkám, prosím vás, mám takovou prosbičku na vás. Što? To byly dvě sovětské turistky. Já říkám, děvušky, v ete domě živět můj padruk. 10 minutoček. Nevaz možno mi na pragulke, mi inturist, nevaz možno, už utíkali. Já říkám, děngy vám dám, děngy.
1: No jo, no, ty jsi nabízal český prachy.
0: No, no tak samozřejmě utekli, že jo, to se nedivím, že jo. Pak takový dva opilci šli místní, tak říkám, tak to by jako nebylo zrovna dvakrát dobrý. A najednou proti nám se blíží manželé cikánské národnosti. Já říkám, Jarko, to by bylo terno. No, než se mi to stačil říct, on k nám přistoupil a povídá, nemáte zapalky? A Jarka říká, a máte smysl pro humor? No, co budu říkat, za chviličku byli v bytě a tak jsme jim dali instrukce. Vy se jmenujete Jaroslava Hanušová, vy jste Jaroslav Hanuš, je to jako váš byt, dělejte si tady, co chcete. Přijde člověk, jmenuje se Honza, teď mu dejte, co bude chtít, je tam v ledici pivo, víno, chlebíčky, všechno, obslužte ho jako doma, opravdu jako doma. Zeptejte se, co dělá jeho kamarád Honza Dvořák, jestli ještě pořád píše do scény, to je kritik divadelní, že? A za chvíličku zvonek. Tak jsme se skovali do koupelně a teďka to začalo. Ona otevřela dveře a povídá, Honza, pojď dalej, takovou dobu čekáme, kde si pojď dalej. Tam strnul těch dveří, se ještě podíval na jmenovku, prosich a říká, no Hanušovi, no to je divný, no tak to asi nějaká jejich kamarádka, že jo, asi se dívají vedle v pokoji na televizi, tak se přezul, že teďka vešel do pokoje a tam se na posteli válel tmavej černý chlap. A holil cigáro, říká, Honza, sadni. Teď on strnul, říká, no to snad není možný, tohle, to přece nemůžu být, je jich s námi. Tak se jako posadil a říkal, no kde jsou Hanušovi? No my jsme Hanušovi, to víš, časy se mění. No a ten reakce, že? Teď se mírně opotil. Povídá, čo budeš pít, dáš si pivo, víno? No pivo bych si dal. Jarka, prněs pivo, chlebíky doněs z ledničky těž, chlebíky. Ty tak přinesla, že? Tak, na zdraví. A kamarád Honza říkal, na zdraví, jako Jardo. Říkal, čo zdůrazněš, Jardo, jsem Jarda, tak o čo jde? Tak se napili a bylo dlouhý tíživý ticho. To byly nejhezčí chvíle, nejhezčí nádhera. To jsme sklízeli plody jako recesistí nádhera. Za chvíličku.
2: Co dělá Honza Dvořák ještě podat škrábe do té scény?
0: Teď on strnul Honza, říkal, ty znáš Honzu Dvořáka?
2: No poraď mi ne, my jsme spolu maturovali.
0: To už opravdu nevěděl, čí je, že on za chvíličku, jak seděl kamarád Honza, se uvolnil opěradlo u židla, spadlo na zem, jo, bylo špatně zaklihovaný. A on říkal, nechajte to, já zajtra zalepím, to je dobré toto. No a pak to ještě pokračovalo, já už si přesně nepamatuju. No, vylezli jsme prostě z té koupelny usmátý, no bylo to báječný, opravdu dělali skvěle, skvěle to sehráli. Kamarádovi Honzovi se viditelně ulevilo, jo. No a pak odešli.
1: No a my jsme si říkali, jak to asi muselo vypadat, když tenhle ten člověk s tou svou půvabnou slečnou vešli do Já nevím.
0: Druhý den do nějaký ty místní restaurace, třeba do automatu Palamovka, dejme tomu, jo. No. A tam vyprávěli tuhle historku. Tam to těžko asi někdo mohl pochopit. Tak si představ, že já jsem ten člověk a ty si jeho kolega, jo.
2: Fero, představ si. Včela jdeme. No. No, včela jdeme z automatu a proti nám rumburák a nějaká

0: baba.
1: Jaká baba?
0: No nějaká baba.
1: No a kde byl Kajzer?
0: A ten tam nebyl.
1: Tak ty jsi úplně vylízané. Ta baba, to byl Kajzer.
2: Můžete vyprávět historku o tom, jak jste v moři utopil zuby?
3: To je vrchol mý kariéry, tohle, přátelé. Tomu se říká Bulharsko. Proč neustále mluvím o Bulharsku? Bulharsko není spojené s tím, že bych miloval Bulharsko jako turisticky, ale asi před 6 lety jsem se rozhodl se svojí dcerou, se svojí přítelkyní a její dcerou odcestovat do Bulharska, protože nám připadlo, že pro mladý holčičky a malý holčičky je úplně jednou, jakýho moře jsme, a to Bulharsko ve městečku Primorsko připadalo cenově tak nejpřijatelnější. Jenomže já mám paradentózu a mě tenkrát 3 dny před tím odjezdem do Bulharska vytrhali všechny zuby. Jo, a teď, aby si ta dáseň sedla, aby mohli nastřílet ty nový zuby, tak vám dají klapačky. Takový úplně ty jednoduchý pryskyřicový klapačky. To mi dali. A já jsem odjel do Bulharska, letecky jsme odletěli do Burgasu, z Burgasu do Primorska a hned první den, protože Gruzie je taky u Černého moře, jsem předváděl 7letým holčičkám, jak se stojí ve vlnách. Černý moře je hodně bouřlivý. No a pochopitelně, jak jistě víte, 9. vlna udělala. A vyrazila mi to z pusy všechno ven. Teď, když ztratíte zuby, vypadáte úplně jako někdo jiný. Děti z toho měly legraci, moje přítelkyně zpočátku taky, a pak říkala, s tebou se člověk nenudí. Hledali jsme asi hodinu v těch vlnách, to nešlo, to víte, takováhle záležitost malinká a ztratí se v těch vlnách. Takže jsem byl odeslán na pokoj, kde jsem strávil 12 dnů. 12 dnů na pokoji, o čuftech a bramborový kaši. Moje dcera Klára mi předžvejkávala žvejkačky v noci a já jsem si z těch žvejkaček, z těch hollywoodek vytvářel takový jako náznak jako čelistí, abych vůbec vypadal jako člověk. A chodil jsem podvečer, když už Češi zalezli, jsem chodil hledat zuby. Měl jsem tam takovýho Ondru Vetchýho, teda on se mu podobal, takový plavčík, který měl pochopení. A s klackama všude, víte, jak jsou ty náplaveniny těch kamenů, klacků, plechovek, tak mezi tím jsme hledali zuby. Troška má trošku podobnou povídku, ale já mám úplně jinou. A hledám ty zuby a nenašli jsem, furt se mi nenacházel a teď se nevěděl, co mám dělat. A shodou okolností už jsem tenkrát začal být jemňounce populární, protože jsem točil seriál RP, Rodinná pouta. Hrál jsem starostu Šmída. Jo, takže už mě lidi v tom Bulharsku i poznávali, čeští občané. A teď se divili, třeba když mě potkali v noci, jak jdu z té pláže, takovej... Je, tady je pan Klepl, starosta Šmíd. A co jste takovej zamlklej? Vy jste takovej ukecanej a teď... Teď jsem dělal takovýho Louis Define. No, nenašli jsme nic. Letíme tedy do Prahy. A to bylo v sobotu a v pondělí ráno, v 8 ráno jsem měl nastoupit do studia a točit zase starostu Šmída, že jo, jako v pohodě. Takže jsem celý nervózní zavolal svýmu doktorovi a říkám, pane doktore, je takový průšvih, ty klapačky vyplavaly někde, prostě jsou u Primorska a já v pondělí, pozor, teď mluvím takhle plynule, já jsem tenkrát říkal, prosím, pane doktore, všechno je v prdole, moje zuby uplavaly. Já v pondělí točím starostu Šmída a vůbec nevím, teď vypadám jako Karel Gott, ale to jsem nechtěl. Říkám, tak pane doktore, prosím vás, jako, a on říkal, no Klepl, co s váma? No mám tady nějaký klapačky po nějaký mrtvý Horákový. A já říkám, ano, a nešlo by to. A on říkal, no dobře, ale to byla nějaká 78-letá paní, ta měla úplně jinou dáseň a tohle. A říkám, pane, tak to nějak sešroubujte našou. Tak on vzal tu Horákovou. Nabrousil jí, dobrousil jí, vrazil mi to tam, chytil mi to nějakým tím lepidlem, jak vidíte ty reklamy na tu herečku, jak říkáš, že si kousne do jabka, vůbec to není pravda. A s těma zubama, tý Horákový, jsem šel točit Rodinný pouta.

vzpomínáte, takový ty tantry a s tou herečkou a takový to, všechno bylo s Horákovou. Já jsem tam nikdy nebyl sám a všecko jsem to natočil s tou paní mrtvou Horákovou. A doteďka dostávám pohledy do televize Prima, tam je napsáno, nenašli.

0: Františku, posaďte se u nás. Moc vás tady vítáme. Váš podpis už tady máme na té stěně.
1: No já byl první dokonce.
0: Vy jste byl první dokonce. No, první jste nám to podepsal na tu cihličku, i když cihličku papírovou. Je to všechno vlastně náznak Brandovského ateliéru. My jsme se prostřednictvím Františka Filipovského dozvěděli takovou věc velice zajímavou, že písničkář Karel Hašler nebyl jen písničkářem a hudebním skladatelem, že jeho základní profese byla vlastně úplně jiná. Zkuste nám to teď na mikrofon tady říct i pro naše diváky, filmové ctitele, protože se jménem Karla Hašlera je samozřejmě filmové dění u nás nesmírně spjato.
1: Samozřejmě. Já jsem se s Karlem Hašlerem poznal samozřejmě osobně, rozumíte, přestože bylo daleko starší, jsou to dvě generace vlastně přede mnou. A Karlovi Hašlerovi já osobně vděčím za svoji první filmovou roli.
0: Úplně první filmová...
1: Úplně, no ano, mluvím o roli, ne epizodě. Ano. Že? No, my jsme... V Osvobozeném divadle samozřejmě si přivydělávali tím, že jsme chodili do filmu dělat malé figurky, nebo dokonce i statírovat, že? A já jsem jednou byl obsazen jako statista v podstatě, i když jsem byl hotový herec, do filmu, který se jmenoval Hordubalové, to je podle předlohy Karla Čapka, a tam jsem měl dělat přísedícího u soudu. A na Barandovské chodbě se do mě zavěsil Karel Hašler a říkal, mladý muži, nechtěl byste si zahrát roličku takovou, pěknou roli, rozumíte, je to dost obtížné, prosím, ale nemusíte na to kejvnout, protože je to svým způsobem odvaha. Nám se stalo, že najednou nemáme obhájce Hordubalova. Rozumíte, to byla veliká role s obrovským monologem, až ten obhájce tam říká celou obhajovací řeč státního zástupce, tenkrát dělal Jaroslav Marvan. Čili to bylo moje první přímé partnerství s Jaroslavem Marvanem. A já jsem samozřejmě podle rady Dodi Pištěka, že jo, který byl už starý kozák, takový filmový herec, který působil vlastně v českém filmu od jeho úplných začátků, že ještě v hodně němých filmech, tak podle jeho rady jsem na to kejvnul, protože to bylo tak, to byly takový rady Dodi Pištěka, říkal, když se tě zeptají někdy ve filmu, jestli něco umíš, nikdy neřekni ne. Umíte jezdit na koni? Umím. Umíte řídit letadlo? Umím. Skáčete padákem? Skáču. Rozumíte? A říkal, kamaráde, ono k tomu stejně nikdy nedojde, rozumíš, ale dostaneš se tam. No a já jsem podle téhle jeho rady kejvnul na to a najednou jsem se ocit před velmi odpovědným úkolem s tou celou obhajovací řečí. No a dopadlo to dobře. Takže Karel Hašler vlastně zapříčinil moje další působení ve filmu.
0: Vy jste doslova taková legenda české kinematografie. Já občas pochytím nějaký termín, který nevím, co znamená. Třeba, jak jste říkal o tom, když se ale statuje.
1: Koukejte se.
0: Co to znamená třeba, když se řekne ve filmu, to je velká bedna, nebo uděleně bednu tady?
1: To jsou věci, které vznikly na pracovišti, taková ta terminologie, a tu razil obvykle, to byl znamenitý člověk a taky můj kamarád, kamerman Rod, termíny, který se ujali a dodnes se říkají. Dneska se velkému detailu říká bedna. Jestli pak víte proč. Jedna slavná česká filmová hvězda měla matinku a ta matinka s ní neustále chodila, že jo, samozřejmě, až ji obdivovala jako svoji dceru slavnou a neustále do poslední chvíle, když Rod měl namířenou kameru, že a dělal téhle z té hvězdě detail, tak ta dotyčná matinka do poslední chvíle pořád ji upravovala, pořád ji vlásky hladila a tadyhle ještě máš něco a tadyhle ještě něco. A Rota to dožralo, pač mu lezla mu do toho záběru, říkal, mrzčá paní, dejte tu bednu pryč. Rozumíte? A od té doby se velkému detailu v českém filmu říká bedna.
2: James!
3: Prosím, pane.
2: Je vonku teplo?
3: Svieti tam slnko, pane.
2: James, vieš o tom, že ti absentuje mozog?
3: Netuším to, pane.
2: Skúsime to znova, James. Je vonku teplo?
3: To slnko tam ešte stále svieti, pane.
2: James... Ty málo charakterný rožný statok. Ja sa ťa nepýtam, či tam svieti slnko, ale či je tam teplo.
3: Neviem, pane, teplomer je na balkóne.
2: Že by som sa tam skočil pozrieť, James?
3: No, ak sa vám chce, pane... Ta...
2: James! Švíhaj na ten balkón, kým z teba neurobím lunochod.
3: Ako rozkážete, pane?
2: Niekedy mám pocit, že zabiť toho človeka by ani nebol hriech. Tak čo, James? Je vonku teplo?
3: Nie, pane, teplo nie je.
2: A slnko? Slnko svieti?
3: Áno, pane, zatiaľ svieti.
2: James, ty priamy účastník dostihov. Už si niekedy videl svietiť slnko bez toho, aby bolo teplo?
3: Prepáčte, pane, musím povedať, že áno. V Lani, keď ste robili tú výpravu na Severný pól, tak tam slnko svietilo a Boh vie, ako teplo nebolo.
2: Možno preto, že si bol iba vo fraku, James.
3: Áno, pane.
2: Tam som ťa chcel nechať, James, však?
3: Áno, namiesto vlajky, pane. A ešte ste mi ráčili povedať, že keď pôjde prvý vlak, môžem sa vrátiť.
2: Dodnes neviem, prečo som ťa zobral naspäť, James.
3: Ráčili ste postrievať všetkých psov, pane.
2: Ale čo? A prečo?
3: Vyplazovali na vás jazyky, pane. A tiež sa vám zdalo, že som nevyužitý.
2: Aha, už si spomínam.
3: A ja som potom musel ťahať vaše sane.
2: To bolo zábavné, ako si sa potil.
3: 1800 míl, pane.
2: A potom som ťa chcel zastreliť však.
3: Áno, pane, že vraj som vám vyplazoval jazyk.
2: Ale nakoniec som ťa nezastrelil však, James.
3: Nie, pane, nemal by kto ťahať vaše sane. Ako ste ráčili povedať, bol som váš najlepší pes.
2: James!
3: Prosím, pane.
2: Zasa machoruješ.
3: Prepáčte, pane, nechal som sa uniesť.
2: A čo Lady Fusakelová? Dnes nepríde?
3: Sotva, pane, ešte je dohryzená.
2: Zase som robil Drakulu?
3: Ako obvykle, po druhom litri whisky, pane.
2: Áno. A čo barón Fusakel?
3: Toho sme vložili do truhly, pane. A potom ste ho ráčili zakopať.
2: Ale čo? A kde?
3: No žiaľ, na to si už nikto zo spoločnosti nevie spomenúť, pane.
2: No čo? Veď možno na budúci rok ho vykopeme, no nie. Ty si na tom večierku čo robil, James?
3: Vlka, pane. A potom netopiera.
2: Ach, už viem. Hádzali sme ťa z veže.
3: Áno, pane.
2: Ale ty si švindloval, James. Nechcel si lietať.
3: Išlo to dosť ťažko, pane. Zviazali ste mi ruky.
2: James, dostal som nápad.
3: Blahoželám, pane.
2: Urobíme si polovačku, James. Dnes budeš líška. A nie, že hneď odpadneš, musíš vydržať aspoň hodinu.
3: No, budem sa snažiť, pane. Mám vám pripraviť guľovnicu alebo brokovnicu.
2: No, vezmi oboje, James.
3: Oboje.
2: A nezabudni na gule rôzneho kalibru. Nejako minule. Ani si ich nenabil.
3: Ako rozkážete, pane. A vyrazíme hneď teraz, alebo sa ešte idete doraziť do pivnice?
2: Najskôr pôjdeme k rybníku, James. Čo myslíš? Vieš plávať rýchlejšie ako náš hladný krokodíl?
3: No, skúsim to, pane. Myslím, že ja som hladnejší.
2: Mimochodom, James, je vonku teplo?
3: Zase tam svieti to slnko, pane.
2: James, ty albánsky chovateľ opíc. A čo by tam malo podľa teba svietiť?
3: Ani neviem, pane.
2: Tak poďme k tomu rybníku, James. Teba skutočne škoda nebude.

0: jak jsme potírali nemravnost. Statistika, kterou náš národní výbor vždy koncem roku sestavuje, dopadla letos velmi neutěšeně. V obci, která má 540 čísel, došlo k 256 rozvodům. Pravda, populace stoupla, ale z narozených dětí bylo 98 nemanželských. Nalezinec byl přeplněn a obecní nevěstka Lojzis, populární mezi spodinou svými mravnostními delikty před první světovou válkou a nyní zaměstnaná v domě služeb, měla stále nabito. Pornografická albíčka, která pokoutně rozšiřoval fotograf Noheil, šla z ruky do ruky, podobně jako zastánkyně moderních mravů svazačka Květa. Pojem panenství se udržoval pouze v pohádce o červené karkulce. Hodinový hotel u Světce byl zaplněn více než agitační středisko v listopadu a vývěsky plaveckého oddílu Dynamo Čochtan zaplnili rekordmanky v monokinách. Veškeré akce podnikané pro zvýšení mravnosti obce dočkaly se neúspěchu. Přednášku profesora Vaňka o zdrženlivosti navštívilo 6 80-letých stařenek a impotentní kovář Baruch, zatímco v přeplněné kůlně kulaka Brůny sklízala ovace striptýzová tanečnice Mimi. Také toulavý mnich misionář Ondřej neobrátil naše občany na spořádanou cestu, jak si předsevzal. Příliš brzy podlehl půvabu Mlojzis a vybaven jejími portréty odjel za řeku Ipel hlásat volnou lásku. Obecním starším však tato spoušť nedala spát. Jak hluboko jsme klesli, rozlobil se na schůzi tajemník Vřes, ať sám nebyl bez hříšku. Vědělo se o něm, že nadšeným propagátorem hry vadí, nevadí a nikdy mu nevadilo. Sodoma a Gomora byli proti naší obci klášterem. Tomu se udělá přítrž, vykřikl předseda Oslizlo a udeřil do židle tak silně, až mu z kapsy vypadl umatlaný balíček proslulých fotografií od Noheila. Zrudl a začal situaci zachraňovat. Toto jsem dnes našel u Lojzis, teda v Konzumu. Veřejně tu špínu spálím. Vrhl pruce snímky do kamen a začal plakat. Škoda toho materiálu. Jaké krásné snímky z brigády dali se za něj pořídit. Neníž pravda, soudruzi. Všichni souhlasili, i když neradi. Pak předseda pokračoval. Máme tady návrh blokové čety číslo 6, kterou vede nám známý soudruh kovář Baruch. Navrhuje zřídit ligu proti smilstvu. Já hlasuji proti, řekl pokladník myslivec, muž delikátních kousků zvaný Kasanova. Nesmíme tu mládež postrašit. Nebo se ukryje do komůrek a tam teprve vykvete semeno neřesti. Dokud činí ty nehezké věci veřejně na náměstí či před krámkem, máme na očích ty zhýralce a můžeme ji zasáhnout. Překročilo-li by to míru vkusu. Váš vkus nese všechno, rozčil se jeden z mála čestných občanů po noční dílo. Ale kdybych já měl vyprávět své zážitky, než projdu rajon, nazvali byste mě sprosťákem. Jen vyprávěj, soudruhu, i kreslit můžeš. Vybídl ho jednatel a chystal se poprvé za svou kariéru zapisovat. Hambou bych se propadl, řekl ponocný. Ale chcete-li, pojďte se mnou. Výborný nápad, volali všichni. Alespoň viníky na místě potrestáme. Ponocný otroubil klekání a vyšli jsme do tmy. Nějak jsme se ale rozprchli a sešli se znovu až druhého dne na schůzi. Všichni vypadali sklesle, ale přeci jen odhlasovali, že věc musí vzít do rukou Baruch. Přijal naše usnesení zamračen a bylo na něm vidět, že mu blaho naší obce leží přímo v srdci. Na otázku, co učiní, odpověděl sebevědomě. Dá mládeži, co jej jest, knihy, Dvořákovu hudbu a běhy na dlouhé tratě. Tak jim vyženu z hlavy myšlenky na neřesti, že to ani nepoznají. To vše bude pod rouškou Československého svazu mládeže. Druhý den vyvěsil Baruch na kovárně skřínku, ve které oznamoval založení skupiny ČSM Modrá kovadlina. Zároveň vyhlásil písemně i v rozhlase závody v běhu maratonském, to jest 1206krát kolem kovárny bez zastávky. Pak pustil magnetofonový pásek se svazáckou písní, kterou sám složil. Zněla takto. Vše se u nás nyní změní, máme své svazácké dění. Proběhneme se 1206krát kolem kovárny a zaženeme myšlenky na sprosťárny. A refrén, hola hý, Baruch je náš vedoucí. Nutno říci, že o celé akci se po obci mluvilo. Obecní rada s napětím čekala od soboty u startovní čáry, kolik Baruch získá závodníků. 5 minut před startem nestála na dráze ani noha. Márně Baruch reprodukoval na plné otáčky svoji masovou písničku a údery do kovadliny dával signál, že už je čas. Pak se stalo něco neočekávaného. Na startovní čáře zaujala běžeckou polohu Loizis, oblečená v modré tepláky. V tu ránu se startovní linie zaplnila k prasknutí. A když i svazačka Květa oblékla závodnické tílko, udeřil spokojený Baruch vší silou do kovadliny perlíkem a zaujal místo v občerstvovací stanici. Mlčky jsme mu tiskli ruce. Viděli jsme na vlastní oči, co to znamená citlivě pracovat s mládeží. Pravda, byly drobné organizační potíže, ale i ty dokázal Baruch, jeden z cvičenců na Maninách, jak se nám později přiznal, překonat. Po 5 hodinách běhu musel zkrátit trať o 3 kola, neboť občerstvovací stanice byla úplně vyjedena až na trochu šípkové marmelády. K večeru proběhl vítězně cílem fotograf Nohail, těsně sledován lehkonohou Loizis. Baruch rozsvítil lampiony a postavil stupně vítězů. Pak rozdal ceny. Vítěz Nohail dostal stříbrnou podkovu, kterou Baruch vykoval během závodu. Druhá Loizis obdržela knihu Jak se kalila ocel. A třetí v pořadí starostu synek Oslizlo junior přijal z Baruchových rukou lešetinského kováře. Spokojenost byla všeobecná. Ještě večer se konala v kovárně schůze nově zvoleného svazáckého výboru a v obci začal nový život. Příští neděle byla zasvěcena železu, týden na to se plnil Fučíkův odznak. A jednou za měsíc vždy Baruch pořádal hrátky mládeže a tehdy přimouřil oči a mládež si drobně zalumpačila. A když Baruch vystrojil Loizis a Nohailovi první svazáckou svatbu, utrousil zamračený pokladník myslivec zvaný Kasanova před Národním výborem. Soudruzi, zapomeňme na mou minulost. Pak vzal rýč a nesměle zahájil akci Z. Po 2 hodinách se zahambeně otočil a s tváří plnou spokojenosti z vykonané práce dodal. A chcete-li mi udělat radost, říkejte mi prosím Timure.
1: Tady tohle, to je Nová Příbram. O kousek dál je Stará Příbram a tam je hotel Horymír. A tam já jsem před 13 lety propil sako a pověst. My jsme tu totiž točili film Práče, který si dovolím nepochybovat, že všichni dobře znáte. Je to film o takovém malém prádelníčkovi a o 6 štátskriplech, nevím, proč se jim tak říká, kteří prostě ho dostanou skoro ke sklonku války k vychování. My jsme točili některé scény tady poblíž Příbramy a tu hlavní, o které chci vyprávět, v takovém údolí, byl to myslím vojenský prostor, jmenovalo se to údolíčko Jordán. Ta scéna byl to asi obraz 66., byla popsána takto. Prádelníci, abych tedy ještě vysvětlil, co to je, to jsou ti, co mají, dejme tomu, plochý nohy a tak by to plácalo, že by se prozradili nepříteli. Tak nejdou v první línii, jdou vzadu a za to, že kamarádi střílej, tak oni jim perou podvlíkačky, košilky a takovýhle prostě ty věci, bez kterých se pořádnej mužský neobejde. Když říkám podvlíkačky, myslím, je grhózny. No tak my jsme šli a dostali jsme toho chlapička, který ho někde osvobodili v nějakým koncentráku. On mluvil česky, tak ho dali k Čechům a protože v těch prvních liních neměli čas se zabývat tím chlapcem, tak ho dali těm prádelníčkům, tedy nám, aby mu byli do konce války matkou i otcem. Zatímco my jsme měli války až po krk, tak ten chlapec kde co viděl, to se mu líbilo, pořád by chtěl býval střílet, dával si plynovou masku, sám si dělal plyny, sám se otravoval. Potom zase křísil. A jednou si tak vyšel někam do lesa, kousek od té divizní prádelny. My jsme právě stali u takového nějakého srubu, u kterého jsme měli ty necky, rozumíte dobře, necky. A tam jsme brali to prádlo. On v tom lese najednou kouká a tam jde nějaká zbloudilá slovenská holčička s krávou. Ona pořád naozaj. Kráva vůbec nemluvila. No tak je zatknul a myslel si, přivedu, pochválej mě, mám dva diverzanty. A tak je vede a jak tu krávu pořád tak pocukává za provaz, který má ta kráva kolem krku, kráva se splaší a tady už je to popsáno v tom 660. obraze. Prádelníci najednou nechají prádla a koukají. Od lesíčku ze zhora z kopečka běží polospašená kráva, na krku má provaz, na kterém visí ten malý prádelníček. Prádelníci se smějí, až se za břicha popadají, ale když vidí, že je to vážné, berou nohy na ramena, zůstává tam jenom jeden, ten tu krávu zastaví a říká tomu malému prádelníčkovi, kde pak ulovil toho bizona, ty divoku. Já vám zaplať pámu, kdo to bude tohleto hrát, s krávama se ohromně hraje, to se domluvíte, krávo, ty přijdeš zleva, já zprava. Tady. A to já jsem ještě netušil, že tahle ta scéna připadne na mě. Takže jsem klidně stál v tom údolíčku, koukal jsem se, říkám si, je to pěkně vybraný, je to taková slepá ulička, kde ten, kdo tak bude zastavovat tu krávu, může vydechnout naposled. Protože tady byla zadní stěna srubu z takovýchhle klád, vlevo jedno poschodový kurníky, tam byl nějaký fajnový chata, že to měl do prvního poschodí vyhnaný, tu drůbežárnu. Vpravo plot z takovýchhle pošen a mezi tím škvírky, že by ani ustrašená myš neproběhla. Vojáci to pochopili, v tom přišel režisér Kachni a povídá, tak hele, tamhle právě přichází pan Znamínko, my koukli tam takovýhle řeznické vazba Znamínko a pan, my takovýhle mateřský Znamínko, tak furt na tu stranu přepadávám. A ved krávu, ne normální krávu, ta kráva byla skoro jako bejk. Taková macatá, nadělaná, pěkně oni ji pečovali, že ano. A povídá, my tu krávu tamhle s panem Znamínkem vyvedeme na ten kopeček, tam bude stát taky kamera, tam přivážeme toho malého koblíce, ten hrál práče, k té krávě, trošku ji rozvsteklíme, ona se rozběhne tady sem do této uličky, vy se budete smát, až se budete za břicha popadat, a když uvidíte, že to je vážný, jak je to tam napsaný, vezmete nohy na ramena a utečete, jenom menší tady zůstane a zastaví tu krávu a šli ode mě pryč. já špatně slyším. Pane ministře, co jste to říkal, že já tady zůstanu a co s tou krávou? On pá, zastavíš ji a pak řekneš to s tím bizonem. Já vám kdo to slyšel, já jsem v životě nezastavoval krávu. Jak bych to udělal? Když ta kráva, to je nějaká hmota. Když to bude řídit, tak říkáte, že to rozsteklíte. Já to i přece, on pá, četří scénář, já pám pečlivě. Mám ho i počketaný barevnýma tuškama. Ale tohle to, že s tou krávu, ausgerechnet já, a on povídá, četří scénář, zaplacení to dostaneš, tak ji budeš zastavovat. Já povídám, ale kde jsem si to mohl naskoušet? Já jsem ze zelinářství, my měli spoustu takovýchhle okurek, ale krávy žádný. Já sice znám z fyziky zákon o neprostupnosti hmot, ale tam nikde není řečeno, že by mě neprolí troch. Podívejte se, já to nebudu dělat, dokud mě to někdo neukáže. Co by ze mě tady

0: vypil na této stěně takový malý mastný flek a z té krávy trocha hovězího promisí roty. Mám 7 dětí, jak dlouho s tou krávou vydržej. Já pán, skutečně, já to... Kachyňa už to nebral v potaz a povídá se takový náš vtipálek od lidsky tohleto, tamhleto, ale potom nakonec. Já pán, nakonec vůbec nic. Ale oni ode mě odcházeli. Tak on se ještě zastavil a povídá, pane znamínko, vysvětlete mu, jak se zastavuje spašená kráva. Ten znamínko se na mě tak pohrdavě podíval a povídá, no mladý, podívejte se, když se spaší kráva, já pán, to je horší než kůň bomba, to máte pravdu. Tak je nejlíp koukat jí upřeně do očí. Já pán, to víte, že jo? Ta kráva má oči po stranách. To bych musel mít ještě asistenta na dva upřený pohledy. A nebo tu krávu obíhat. A kolikrát bych jí obíhal, když mi mě narazila na tuhle tu stěnu, bo já to neplatí. A on pán, nechte mě mladej domluvit. Jednak jsem starší a potom, podívejte se, je pravda. Máme zkušenosti, někdy ta kráva nereaguje. A pán, no to by bylo právě dneska asi. On pán, v tom případě jí bereme za rohy a skroutíme jí hlavu v některý z předních nohou. Já byl tenkrát takovej štíhlounkej, takovej holkama vyhledávaný. Já povídám, s touhle postavičkou já můžu kroutit krávy. To můžete vy, který máte svaly z ocele. A ještě takovýhle jméno. No, já nemůžu jít takovýhle, ale oni už zase odcházeli a pám, já tu krávu stavět nebudu. Až to uvidím, že to skutečně jde. Nikdo mě nebral v potaz, víte? Šli na ten kopeček, tam co s tou krávou udělali, to já nevím, jestli dali velký lomcováka. Ta kráva se rozběhla, samozřejmě na zkoušku jí na ten krk přivázali jen takovej pytel, o to lehčej ta kráva běžela. Já tam stál, vojáci daleko dřív brali nohy na ramena, já tam byl sám, jen tam zezadu se vozíval asi z 5 hrdel, koukej jí do očí, nejhorší tohle, já jsem si zaspal, úzky, jen jsem koukal, jak to hovado se ke mně řídí, a když byla tak asi na 10 metrů, já to nevydržel s nervama, hup, a už jsem byl v tom kurníku. V prvním poschodí, to jako v divadle, kráva téměř zabodnutá do srubu. Oni na mě křičeli, já na ně taky, a pám, já nevím, jak to vypadá tamhle z toho kopečka, ale odtud je to hrozný. To je tak na široký film, ale hodně široký, abych mohl utíct do toho, do té kantny nebo té kantny, ale tady já stát nebudu. Když viděli, že z toho kurníku mě nikdo nedostane, i za cenu, že se vzdám honoráře, tak ten kachyňa se takhle rozhlídl a protože nejvíc na mě křičel do očí a za rohy, takový bledoučkej asistent Toms, tak povídá, Toms, jděte mu to ukázat. Ten zbled ještě víc. A povídá, ale pane režisére, já přece, on povídá, co přece, on pán, já jsem tady přece o toho, abych řídil druhý plán, jako to, co je v dálce, víte tohle, aby slunce správně začalo, mraky přešly a to. On pán, tak vás povyšuju na první plán, běžte mu to ukázat. A ten Tom zbledej šel k tomu srubu a povídá, dobrle, kvůli tomuhle, já jsem studoval vysokou školu, abych tady teď stavil krávy. Maminka furt povídá, půjdeš k filmu, je to fajnový zaměstnání a teď co mě tady, já pán, ale radit jste uměl, víte. On pá, já jsem nevěděl, já jsem taky nevěděl, jen se hezky postavte, hlavně koukejte jí do očí, ale to už ta kráva běžela. Já pán, koukáte jí do očí, on pá, mě se udělal snad šedej zákal. Pane menšíku, nemáte pocit, že prší, já pám, ne, on pá, tak sám vlhnu. Ta kráva to rvala prostě, tráva lítala. Povídá, prosím vás, já mám na to, já pán, dejte mi ruku, hup, a už jsme byli dva v kurníku. Pompa, tady je to prýma. A koukám, je tady plno vajec. Já pán, to je ze mě strachem. Kachyňa povídá, no tohle je neuvěřitelný. Kráva je bezvadná, herce mám v kurníku. Teď každá rada byla drahá. Teď už nikdo neradil, každý tam stál jako, že myslí právě na nějaký vzdálený příbuzný, aby si ho nikdo nevšiml. Tři utekli, že se přejedli třešní, předstírali. A ten kachyňa povídá, podívejte se, my nemůžeme riskovat, že se to ještě jednou nepodaří, protože sluníčko nám utíká, pane znamínko, my to uděláme jinak. Z ty dálky se stejně nepozná, kdo tu krávu zastavuje. Najednou viděl, že to nepozná, já už mohl být třikrát probodený. Menší vám tamhle hodí ten svůj mundur, vy si ho oblíknete, zastavíte nám krávu, pak uděláme střih, menší se zase převlíkne a řekne to s tím bizonem. Já jsem ochotně házel už do dálky prostě sako, čepici, všecko, ty sunky. Ten se na mě díval velice opovržlivě, poblíkal to malý sáčko, švy na něm praskali a teď tam stál zapikolovaný, tím myslím zabodnutý v zemi jako skála. Hra svalů, slunce se odráželo v té jeho bejčí ší. já jen tak špitnul, povídám, hlavně koukat do očí. O, nechte si to, mladý, nechte si to. Já už tam jel tři krávy a pak hlavně si jste je zastavil, jestli ještě neběhají někde. A to už ta kráva z toho kopečku běžná, to už ji vůbec nemuseli rozteplovávat. To už museli chrácholit. Ty krávě, když slibovali, že se umírní, že pojede na mamáj. A víte, co to je pro krávu mamáj, že ano? Ta kráva taková krotká, ale stejně od nás to vypadalo, že to není kráva, ale nukleární hovado. To vám, na tu tresku jsme neviděli, ale něco strašného se řítilo, on tam tak stál, koukal, oči k nebi, dolů to, já pám, a v nejhorším případě jí skuďte, ale to už ten kurník pod náma třema tu tíhu neudržel. A my jsme se odstli všichni v prasečím chlívku dole. Řeznický asistent Tomsa i já. Co měl ten režisér Kachyňa dělat? Stál tam takhle a povídá, no to je neuvěřitelné. No tak snad natočíme jiný film. O slepicích nebo o šnecích. S tou krávou jsme teda definitivně nepochodili. A ťapák k němu přišel a povídá, soudruh režisér, to byl slovenský herec. A čo to nakrútit obráteně? On ten Kachyňa je bedna jinak, ale protože byl v takovýhle nouzi, tak na to skočil a povídá Martinku, a jak obráceně? A on povídá, však rozdivočte, menší káť ho zastavuje ta kráva.
1: Skinhead v robotě. Na šichtě jsem byl první. Tu jsem si na chvíli zdělal spalit tu hnusnou čapku, kterou doma pravidelně obědvají moly, bo už si pár roků na začátku zimy vždycky řeknu, že si koupím novou, ale skutek utek. Nevím, čemu jsem ju nevyhodil, jak podobné rukodělné pletené výrobky od mami. Ona, jak se doma v důchodě nudí, tuž si našla zalibu v oblíkaní celé familie do pleteného. Ta je schopna uštrikovať aj oblek. Raz jsem neprozřetelně prohlásil, že idu na ples a šlajvku už mám od matury do zdietu. Na druhý den stala u dveří vytlemená mama s čímsi k oranžovým v pazurách. Tuž jsem poděkoval a vyexpedoval ju ven, bo jsem nechtěl, ať vidí, jak to hážu do smeťa. Tuž přece syně vemu na plesk tmavošedému obleku pomerančovou šlajvku z vlny, no ní. Využil jsem těch 10 minut, než dovalil kdosi další, abych si na hajzlu zkusil, jestli bude lepší na tu palu šatek, případně kšiltovka, kterou jsem si pro zichar přibalil do tašky. Zkusil jsem paru variant, nejlepší se mi líbil styl pirát, nejhorší styl uklizečka na hajzlach ve Vítkovicách na autobusovém nadražu. Jak jsem to tam zkušal, začal jsem se připadat jak na přehlídce a nepostřehnul jsem, že dorazil Kamil. Asi se ráno doma přepil čaj, bo vrazil na hajzel, jak surfař na tsunami. Jak mě viděl, zarazil se, co si zablekotal, jak si smutně se na mě podíval, omluvil se a vypadnul ven. Mrknul jsem na buntek, jestli mi co si nepřečnívá, ale nikde nic nebylo vidět. Tuž jsem se uklidnil. Narazil jsem k šiltovku a šel robiť. Pomalu dorazil zbytek partie. Čekal jsem jakési posměšky a vtipné keci, ale nic. Enem se po mně všetci tak divně dívali a nikdo nekomentoval ani kšiltovku, ani těch paru vyčuhujících vlasů vzadu, když jsem si pořádně nedosáhnul strojkem. Měl jsem roboty jak na kostele, tuž jsem byl rád, že mám klid. Na svačinu mi Jaruna přinesla kusek jakési babovky, či co to bylo růžového, a pohladila mě po rameniu, tež s takým divným gzichtem. Tuž, že bych ju zas přitahoval. Na obědě jsem zaslechnul u vedlejšího stola, jak se partia z druhého patra bavila, že kdosik v podniku má raka. To mě zaujalo, tuž jsem se zeptal, který chudák. Naraz byli zaraženi, jak srani po černým uhlu, a jeden z nich mi jaksi k vyhýbavě odpověděl, že toho asi neznám. Po obědě se stavila Šárka, to je ta sekretářka od řídi, a pochválila mě, že je fajné, že mi chutná. Pravda, žaludek jsem měl po tým víkendovým vyplachu ještě trochu na vodě, ale čemu by mi nechutnalo? Však mám školu od mami. Žer, bo nic jiného nedostaneš. Po odpoledním turku jsem zbalil tu silikonovou dortu a zašel za robami. Předtím jsem si vyměnil kšiltovku za šatek a jakási změna. Robky mě furt hladili, dortu chvalili, akurat Marta pravila, že jsem z toho syra mohl vykrajat co si jiné než kosto čtverce. Například kolca nebo srdíčka. Zaostřil jsem a fakt. Ten vůl Marek to ozdobil kolem dokola koso čtvercami ze syra a aj tu čaru do prostředka každého nožem zrobil. Ho asi příště zabiju. Tuž jsem ženským navrhnul, že by jsme to mohli společně zežrať. Viditelně s nimi hrklo, jak by jsem jim nabídnul mrtvu krysu. A pri ní, že jsem šikovný, ale ať si to zdlabu sám, bo jedna nic třepacího nemůže, druhá drží dietu a třetí drží oběd. Paru razy mě ještě pohladili po šatku a doprovodili mě do kanclíku. Už přiznám se, že jsem z toho byl mimo, jak ten most, co spojuje porubské mosty s nádražím. Tuž jsem to převykladal Frantovi. Ten se uchechtnul a upozornil mě, že jako těžký marod si musím na také chovaní zvykať. Tuž jaký já jsem marod, no ní? Za chvilku z něho vylezlo, že jak mě potkal ráno Kamil na tým hajzlu, zecvakla mu v pale moja nemocenská, moje krátké vlasy a jejich schovávání a došlo mu, že asi umírám. A rozhlasil to po podniku. No a ty ropuchy přece nebudu žrať dortu, co zrobil na smrť chorý člověk, no ní? Tuž to se mnou zamávalo, jak mamula mávatkem. A tak jsem mu povyprávěl, čemu vypadám, jak by mě přejela splačená sekačka na travu. On nakonec dodal, že co si k podobného čekal, bo mě zná, a společně jsme zežrali ten aspik. Domluvili jsme se, že babám nic nepovíme, bo mi na zítřek slibili jakusi dobrotu.

0: jsme se s Jirkou Krampolem vlastně sešli náhodou, protože já od roku 72 hraji v Semaforu, takové představení Zavěste prosím volá Semafor, který je založeno na otázkách diváků. A Jirka Krampol tam začal docházet jednoho dne jako host, ještě jako člen divadla Na zábradlí. A nějak se mu ta atmosféra Semaforu zalíbila, začal mě nosit takové drobné dárky, potom větší dárky. Potom přines úplně veliký dárek a požádal o angažma. Jsem říkal, výborně, Jirko, můžeš tady zůstat, ale my si tady všechno píšeme sami, tak než něco se píšeme spolu, tak jsem vyndal se šuplíku hru, kterou jsem o společné dovolené napsal s doktorem Plzákem. Tedy to byla normální dovolená, on tam měl svoji ženu a já taky, ale oni byli spolu a my dva taky a tak jsme psali. A to je hra, jak znáte doktora Plzáka, plná sexuologických problémů. Jirka Krampol tamhle hraje hlavní roli a jde mu to velice dobře. Jirko, prosím tě, ale pojď sem, já bych si s tebou přeci jen ještě chtěl pohovořit. Odcházíš jeviště, mně se zdáš dneska nějaký takový smutnej, co je s tebou?
1: Já jsem se ráno probudil a zjistil jsem, že vypadám jako eskimácká babička po velice dlouhým zimním spánku.
0: Jestli chceš, abych ti to vyvracel, tak to nebudu. No, ačkoliv ty nevypadáš jako eskimácká babička. Ty vypadáš jako babička eskimácký babičky.
1: Hele, Slávku, jak na tebe koukám takhle z profilu, tak ty, kdyby si do toho raťafáku dostal žihadlo, tak ty by si vypadal jako náčelník Sioxu, rychlý brejle na váleční stezce.
0: To je možná dobrý, ale to není možný, protože já mám modrou knížku, víš?
1: Já si dělám legraci. A víš, co je nejlepší?
0: No.
1: Nejlepší je být mladá, krásná holka.
0: No to asi jistě, no to jo. Jenže to nám dvěma už se nemůže podařit. My s nima můžeme na nejvíc tak trochu kamarádi.
1: Jo, ty myslíš jako vylepšit si podzim života?
0: No jistě.
1: No tak to nejsem proti, ale jak bys to chtěl udělat?
0: No o tom se právě chci poradit s tebou, ty jsi měl přeci se ženami vždycky úspěch.
1: Jo,
0: no. No ne, buď skromný, to ne, na tebe to přeci už prozradil na besedě profesor Zdeněk Nédlí. Je to pravda, ne? Já si myslím, že bychom na děvčata měli jít nějak přes řeči. Těžko je můžeme brát třeba na plovárnu.
1: Proč?
0: No to jsem zkoušel.
1: A co?
0: No co?
1: Studená voda nebo co?
0: Ale voda byla dobrá, tam jsem ani nevlez. Ale dal jsem se s jednou dívkou do řeči, vypadalo už to slibně a najednou ona se mě zeptala, pane Šimku, proč vy jste vlastně dneska nechal doma svaly?
1: A co ty na to?
0: Začal jsem se trapně vymlouvat, že jsem ti na den půjčil a takový ty. To nebylo ono. Prostě já si myslím, že my, co pracujeme převážně hlavou, my bychom se měli svlíkat jedině u lékaře. A to ještě za plento, aby jsme nepostrašili sestřičku.
1: Hele, a co je vzít na lodičky?
0: Lékaře?
1: Ale. Děvčata?
0: Na lodičky, jo. No. Hodně daleko od jezu.
1: Proč?
0: Když chce to veslovat proti proudu a ještě se vytahovat a ve světácký hovory, to v našem věku nemůžeš stačit.
1: No dobře, tak lodičky škrtám a nedávám jiný návrh. A co oslovit děvčata takhle v metru?
0: Radši mezi stanicemi, aby nemohli vystoupit.
1: Proč?
0: No proč, já už jsem je v metru taky oslovil.
1: A co říkali?
0: Nic, pustili mě sednout.
1: Ale Slávku, neříkej mi, že neexistuje způsob, aby dva kluci, teda myslím kluci našeho věku, nesehnali dvě mladé hezké holky.
0: To víš, že ten způsob existuje.
1: No tak.
0: A stojí to děsný prachy. Prasknou na to veškerý úspory, musíš takzvaně rozbít prasátko.
1: Tak to ne, na úspory nešáhnu, protože já peníze potřebuju na léky.
0: Jo, jak na tebe koukám, to už si na ně šáhnul, ne?
1: No zatím ne, ale počkej, hele, já mám nápad, co odvez děvčata na Petřín do Bludiště.
0: Do Bludiště, a co, to tam budeme ráno schovávanou nebo se hledat?
1: Ne, no tam bychom mohli svý obličeje svést na zrcadla.
0: To jo, a co potom venku? To by si holky myslej, že jsme si vzali zrcadla sebou.
1: Tak počkáme, až se setmí a odvezem děvčata rovnou do domu hrůzy.
0: Mně se to zdá blbý, ne první večer je tahat ke mně domů.
1: A já nemyslím k vám do paneláku, já myslím k nějakou, k Matěji, na pouť.
0: Jo, ty myslíš do strašidelného zámku.
1: No.
0: No to by šlo možná, protože tam už mě nabízeli, jestli to nevíš, angažmá před 5 lety.
1: Proč to nevzal?
0: A já to vzal. Odbory se tenkrát postavili proti, že prej se mě ostatní strašidla bojej.
1: Ale nepřeháněj, ty jsi docela milá osoba.
2: No já si to taky myslím, pan Šrámek taky říká.
1: Jo.
2: No jistě.
1: Já totiž, ale ty potvrzuješ dokonce jednu moji teorii.
2: Jakou? Ty máš teorii
1: nějakou? Jistě, no, že každý člověk připomíná nějakou figurku z Disneyovky.
2: Neříkej, kterou ti připomínám já.
1: No ty právě jsi výjimka, která potvrzuje pravidlo, žádnou.
2: Jak to?
1: Tebe, kdyby Disney chtěl nakreslit, tak si udělá na ruce uzel.
2: No jo, to je výborný for. Hlavně, že nakreslil už tebe.
1: Ne.
2: No jistě, ty jsi úplnej pes Pluto, hlavně když kejcháš. Hele, Jirko, dohadujeme se stejně zbytečně. My si musíme už konečně přiznat, že nám dvěma může zpříjemnit podzim života už jedině teplou kamen.
1: To je fakt, ale budeme se snažit, aby nám přikládali mladý, nesmírně krásný, ale hlavně inteligentní děvčata.
2: To je ona mezi náma. Na ty inteligenci bych vůbec netrval.
1: Taky ne.
3: V našich intimních hovorech jsme nemohli vynechat interprety populární hudby. Karel Outsider je stálicí na hvězdném nebi naší pop music, takže ho nemusím dlouze představovat. Zpíváte rád o lásce?
4: No, podívejte, na lásce stojí vlastně celá moje image. A dostávám spoustu dopisů, ve kterých moji příznivci píší, že to dělám dobře.
3: No však také už nejste žádný nováček, máte letité zkušenosti.
4: Jo, tak zkušenosti tu určité jsou. Rád bych také pozval touto cestou všechny své příznivce na podzim do pražské Lucerny, kde oslavím kulaté výročí své umělecké činnosti koncertem nazvaným 30 let zajímám mladé.
3: Dnes se o lásce hodně mluví. Jaký je váš názor na lásku?
4: Víte, já neumím moc mluvit, já umím zpívat. Odpověď na tuto otázku najde každý, prosím pěkně každý, na mé poslední LP desce, která se jmenuje Z lásky nám slezly vlásky. A nebo vám řeknu jinou věc, poslechněte si můj nejnovější hit, jehož děj je zasazen do operačního sálu v nemocnici. Jmenuje se Láska prochází žaludkem. Víte, a já tam v tom refrénu se vracím k prvním láskám. Jo?
3: Ano. Mladí lidé vidí ve vás, zpěvácích, jo, své vzory. Snaží se vás napodobit. Víte, jaký jste ve skutečnosti, v soukromí?
4: No, tak jako každý jiný. Žiju skromně. Malou vilku. Malé autíčko. Malou plachetničku. Já vlastně nemám nic velkého. Kromě daní teda.
3: No a obligátní otázka. Jaké jsou vaše umělecké plány?
4: No podívejte, právě jsem dokončil svůj televizní recitál, který se jmenuje Jsem obyčejný, jsem jeden z vás. Jde o fiktivní příběh, ve kterém se zvolna vracím do pracovního procesu.

Dovolte mi takové malé žně z mého životního klasobraní. Mladší to nemusí poslouchat, ty to ještě nepotřebujou. Poněkud zralejší muži, ať nastraží svá ouška. Jsou to, řekl bych, rady k nezaplacení. Jak se zbavit milující, leč nemilované ženy? Tedy především, a to je nutno vytýčit jako generální zásadu, musíme vyloučit všechny nepříjemné, hrubé nebo urážející prostředky a pracovat pouze pomocí vlídnosti, oddaných očí, laskavosti a všech banálních a nejotřelejších nástrojů lásky. Hrubost nebo špatné zacházení má účinnost pouze tam, kde je stejně již předem rozhodnuto a kde je to jen otázka času. Samozřejmě má-li nemilovaná bytost někde nějaký zájem či vyhlédnutého již milence, nebo zabývá-li se již stejně v duchu myšlenkou, jak odejít, a váhá-li, nebo nemá-li odvahu sama si tuto touhu přiznat, pak ovšem každý chybný krok z naší strany je vodou na mlýn, je uvítán a nenáviděná bytost se ho ihned a s pudovou obratností chopí. Usnadnili jsme jí to, protože nyní má takzvaný objektivní důvod. Futrál to všech sebeklamů a lží. Ona si totiž potřebuje svou nepřiznanou tužbu racionalizovat, to jest dodatečně zdůvodnit. Ale tam, kde nemilovaná bytost ještě je poutána citem, ať už skutečným a nebo iluzorním, jemuž o to více věří, tam každé násilí, hrubost i sprostota ještě více, nebudete tomu věřit, ještě více, v nejhorším případě to může dokonce vyvolat i obdiv. Jistě, že přitom bude nenáviděná a nemilovaná bytost trpět. Ale jak krásně trpět. Proto je nejlépe být uhlazený a skoro něžný, ale s onou procítěnou a neohrabanou něžností skutečně zamilovaného studenta z 20. let. Tedy toto vše, co jsem vám řekl, může-li být položen příměr, to je jakási základní kostra. Dále pak máme nástroje, pomůcky a posléze koření. Mezi nástroje dáváme v první řadě neumdlévající zájem o nenáviděnou, leč toto netušící bytost. Musíme s mistrovským smyslem promiance opříst ženu svazující pavučinou pozorností, která jí dá pocítit, že je jí ubírána svoboda. Ale pozor, existuje také něco jako sladké vězení lásky a sladká pouta lásky. Aby těmi se nestala naše péče, o to se musí postarat dovedně maskovaný, leč neúprosně klesající zájem sexuální. Mezi pomůckami neocenitelnou službu prokazují vždycky projevy jakoby potlačené a skrývané žárlivosti. Kořením potom je dovedně nasazená hra na pitomce. Spočívá v tom,

0: Div, kde jsme na takovou pitomost přišli, je nejlépe svůj názor bezcharakterně ihned odvolat. Doporučuji tato slova. Jistě se mýlím, jestliže tobě, miláčku, se to nezdá. Toto všechno musí být opravdové a upřímné. Vůbec vždycky a za všech okolností musíme mít na paměti míru všech věcí. Jinak se celá operace může zvrtnout v pravý opak kýženého cíle. Být opuštěn tím, koho nechceme, a hrát ublíženého. Je nutno uvést se do stavu jisté bačkorovitosti či tvarohovosti, kořeněné střídmě, pozor, střídmě pro větší věrojatnost, kořeněné citem. Musíme dát najevo, že své hluboké city ještě držíme na uzdě, protože k sakru jsme přece chlapi, ne? Záruku za výsledek poskytnout nemůžu, protože nejde o vědecký recept, ale o umění.
1: No, tak co to máme? Neznámý pachatel poškodil svým vozem vrátnici národního podniku Destruktiva a ujel. No, tak vyslechneme svědky. Hlavní svědek, pan Hlustvisihák.
2: No. Pochvalka. Pochvalka, pane komisaři.
1: Dobrý den, posaďte se.
2: Ale děkuju, já už jsem nasezenej.
1: No ne, jen se posaďte.
2: Jo, tak abych vám nevynesl paní, jo? Tak děkuju. Tak vy chcete vědět, jak to bylo s tím tento, jo? Pane komisaři,
1: tak moment.
2: To bylo tak.
1: Moment.
2: Prosím.
1: Nejdřív projdeme to nacionále.
2: Kam?
1: Vaše nacionále.
2: Jo, tak já poslouchám, že pojedeme do internacionále.
1: Proč bychom měli jezdit do internacionálu?
2: No to já nevím, jak to teďka při vyšetřování chodí. Já už dlouho nebyl začenej.
1: No ale vy přece nejste začenej, pane Lustvisián.
2: Ne, no tak sláva, vidíte, a stará už doma gruntuje.
1: Jak to gruntuje?
2: No čeká domovní prohlídku.
1: Prohlídku?
2: No.
1: A proč?
2: No já nevím, ona vždycky, když jsem začenej, tak čeká domovní prohlídku.
1: Ženatý?
2: A jak, milej pane zlatej?
1: Jak to a jak?
2: No to se porád říkalo, že v socialismu bude člověk svobodnej a já jsem porád ještě ženatej.
1: Máte děti?
2: Nemám, akorát Vendu.
1: No. To není vaše dítě?
2: Ježišmarja, to vůbec není dítě. To už je větší holomet než já.
1: Ale váš syn to je.
2: No to víte, soudruhu, to člověk nikdy neví, že ano. Já mýval tenkrát často noční a...
1: Mě budete něco povídat. Já mám 3 dcery.
2: Jděte, a vypadáte tak na nejvíc na jednu pastorkyni.
1: No. Tak abychom se dostali k věci.
2: Ano.
1: Tak jak to bylo?
2: No, tak to bylo takhle. Tak sedím v kukani, jo, a najednou bumbác.
1: V kukani? Vy teď taky pěstujete slepice?
2: Ne, dýně.
1: A to je máte v kukani, ty dýně?
2: A nepa, to se u nás říká vrátnici, víte?
1: A tak,
2: vrátnici. Jo, tak se jdu podívat, jo?
1: Okamžik, já to znamenám.
2: Jo, jdu se podívat?
1: Jo, uslyšel jsem náraz.
2: Co, vy taky?
1: Ne, já píšu výpověď.
2: Výpověď? Aha, to jste si našel něco lepšího, víte?
1: Ale svědeckou výpověď vaší. Tak jste vyšel ven.
2: Ale depak, nevyšel.
1: Vy jste říkal, že jste se šel podívat.
2: No jo, šel, ale ono to nešlo. On mi zatarasil dveře.
1: Aha, tak moment. Chtěl jsem být na ulici, ano. Ale zatarasil mi dveře soudruh.
2: Soudruh automobil.
1: A tak, jaký to byl vůz?
2: Zmuchlanej.
1: Já myslím značka.
2: Jo, v tom já se nevyznám. Hlejte, ono, když se tomu zmačne čumák, tak je to na jedno Brno.
1: Tak to byl náš vůz.
2: Jo, to já nevím, on vám ho někdo ukrad?
1: Já myslím, jestli to byl vůz naší výroby.
2: No, já myslím, že takhle zmuchlat se dá jedině vůz naší výroby. Jiný by mi klidně projel krz kukáň a ještě by mě vzal sebou do fabriky.
1: No a co řidič?
2: No ten by panečku koukal.

0: A myslím toho, co tam byl.
1: Jo, toho, co tam byl, tak ten tam vůbec nebyl.
0: Přece ten vůz někdo řídil, ne?
1: No jo, ale on vypadl už na silnici. On zřejmě věděl, že s autem se na chodník nesmí, víte? Tak ještě včas vystoupil.
0: No. A nic se mu nestalo?
1: Ježiš, jak pak ne, zmuchlal si auťák. No nic horšího se mu přece stát nemehlo. Nemohlo.
0: No jak to, že nemehlo?
1: Nemohlo.
0: Já vím, nemohlo. No. Mohl se těžce zranit, ne?
1: No a třeba ho to nenapadlo.
0: Myslíte, že dostal smyk?
1: Od koho?
0: Od koho smyk, jakože mu to sklouzlo.
1: Jo tak, mě to bylo hned divný, že by u nás dostal obyčejný člověk něco zadarmo.
0: Chápejte, sklouzlo mu to po mokrém, vždyť přece každou chvíli prší, ne?
1: No, to je fakt, to je čas, víte, soudruhu, blbej.
0: No, jednou přijde doba, když si budeme počasí řídit sami.
1: No, a to už budeme zaplať pánbu na Volšanech.
0: Myslíte, že se toho nedožijeme?
1: Jože, vy byste mi dál, já tam nastupuji od prvního ve vrátnici.
2: A stará tam bude prodávat kytičky.
0: No. Tak dál, mohl byste mi říct barvu?
2: Toho autáku, jo? Tak helejte, tak to byla taková barva, víte, jak bych vám to řekl, taková, jako když se připálejí škubánky s mákem.
0: Taková jako trochu lila, ne?
1: Taková jako když lila trochu česnečky do kafe.
0: Číslo jste si nepoznamenal?
1: Nepak, já jsem si předtím schrupnul a někdo mi ukradl tušku.
0: A jak vypadal ten řidič?
1: Jo, to já nevím, jak vypadal. Já ho viděl, když už byl vypadlej.
0: Já myslím, jak vyhlížel, víte?
1: No tak, on vyhlížel, jako jestli nejde policajt.
0: Zapamatoval jste si jeho vizáž?
1: No to pak, on mi žádnou neukazoval. A doví, jestli mě vůbec u sebe.
0: Ale já myslím postavu.
1: No tak, postavu měl takovou jako 7 statečných po 10 pívech.
0: A co obličej?
1: No tak v obličej měl takový jako vynetou v pravý poledne po 20 letech. Takovej v obličejně zdrchanej. Asi jako vy, pane komisář.
0: No dovolte. A potom odjel, že?
1: Ano, ano.
0: A to se ani neomluvil?
1: No já nevím, on něco říkal, ale já jsem tak strašně nadával, že jsem ho ani neslyšel.
0: A proč jste nadával? Že vám poškodil budovu,
1: ale
0: co?
1: Ne, že mě zbudil. Já se nesmím lekat, já to mám zakázaný od promovaného lékaře.
0: No ovšem, ve službě nesmíte spát.
1: No pardon, já spal na osobní příkaz soudruha ředitele.
0: Jak to?
1: No, já mu volal zrovna, když tam měl nějakou dámskou návštěvu, jo? A on mi výslovně řekl, jdi se vyspat.
0: Počkejte. Třeba chtěl říct, jdi se vyspat.
1: A víte, že to je možný?
0: No.
1: On trochu šišlá.
0: No tak zkrátka nic bližšího nám říci nemůžete.
1: Jo, myslíte třeba o tom, že má poměr s tou Pičulkovou? Tak to vám nemůžu říct, to je podnikový tajemství.
0: Já myslím o tom řidiči. Tak on odjel v zápěti, že jo?
1: Ne, v tom autáku.
0: No tak to jste nám to moc neřekl, pane Lustvisiák.
1: Ano, ano.
0: Tak můžete jít.
1: Děkuji, uctivě.
0: Jděte. Ano. A my jsme s vámi počítali jako s koruním.
1: Ježišmarja, to byl taky nápad, čověče. My jsme dneska spíš takový halířový. A ještě k tomu se srážkama.
3: Hudebních pořadů je celá řada. Ale pořad, kde soutěží náhodně vybraní amatérští zpěváci z ulice, je jen jeden. A na ten máme práva jenom my. A možná nějaký Čičmunda v Americe. Pořad má nezaměnitelný název Carreras Show.
4: Dobrý večer, je tady další díl oblíbené soutěže Carreras Show a s ní opět Pavel Strávníček. Dobrý večer. Přátelé, jaká by to byla kariéra show, kdybych tu byl sám, kdyby tu chyběl můj kolega, člověk, který plyně ovládá 6 světových jazyků, ale dodnes má problémy s češtinou. Radek Kašpar! Radku, já tě vítám u nás v kariéra show, ty máš určitě připraven na úvod nějaký inteligentní bonmot, takže pojďme do toho.
5: Kariéra show lidi není, nic stejného jinde není. Bavte se nám všichni skvěle, já už běžím do prdele, za kulisy.
4: Do zákulisí, dobře to dopadlo, Radek Kašpar. Přátelé, dříve než odstartujeme dnešní soutěž, než zahájíme první kolo a přivítáme prvního soutěžícího, tak musím odpovědět na jeden takový velice nepříjemný kritický dopis, který k nám přišel do televize. Pisatelka v něm píše, že zneužívám této soutěže k osahávání soutěžících, že si tím snad kompenzuje nějaké mindráky z mládí a podobně. Není tomu tak. Já ty soutěžící pouze přidržuji v tomto malinkém prostoru, který máme vymezen pro ty rozhovory, aby nám tak říkajíc utekli ze záběru. Takže není to žádná úchylka, tolik odpověď na dopis šéfredaktorky feministického časopisu Chlapna a móda. No a my můžeme odstartovat první kolo, protože přichází první soutěžící dnešního večera. Dobrý večer.
6: Dobrý večer.
4: Dobrý večer. Můžete se nám představit?
6: Já jsem jmenuji Bohumil Šimáček.
4: Pan Bohumil Šimáček.
6: Šimáček.
4: Odkud jste přijel, pane Šimáčku?
6: Praha 1, Václavské náměstí.
4: Václavské náměstí, to znamená, že jste přijel přímo z Čentra.
6: Z Čentra.
4: Dobře. Mohu se zeptat, pane Šimáčku, jaké je vaše povolání?
6: No taky, já pracuji v pražské teplárenské v oddělení pro styk s veřejností. Ano.
4: Styk s veřejností, ano. Styk se zákazníkem. Ano. Tomu se teď myslí módně říká public relations, nepletu se?
6: No, homosexu.
4: Tak to bychom ani nepoznali. Mimochodem, nevadí vám, pane Šimáčku, že vás takhle přidržuju?
6: Naopak.
4: Aha, tak teď to vadí za mě. Dobře, poslední otázka. Jaké jsou vaše záliby a koníčky?
6: Tak v současnosti je to hlavně skupina Lunetik.
4: Ano, tak skupina Lunetik.
6: Hlavně Vašek.
4: Dobře.
6: I Aleš, ale.
4: Prosím vás, kontrolujte se, ať se vám tady něco nepřihodí. Já teda nevím, já osobně jsem slyšel Lunetik zpívat jednou, no. Bylo to z playbacku a že by to byl nějaký zázrak.
6: Tak oni zpívají pouze z playbacku, ale jsou to krásné hesy.
4: Aha, dobře, takže raději nějaký jiný koníček.
6: Písničky Vaška Neckáře.
4: Vašek Neckář, takže to je bohužel ten týž případ. Takže co nám zaspíváte?
6: Projdem spolu s Vaškem Václavák.

0: Pan Bohumil Šimáček z Prahy, zaplať pánbu dospíval, písnička z repertoáru Vaška Neckáře. No a my jsme zvědavi, co jeho výkonu říká odborná porota.
1: Pán Bohumil to vzal hákem, provedl na se Václavakem. Z Václavaku zpátky sim, poradcům se líbil všem. 2356 bodů.
0: 2356 bodů. No, přátelé, tak to je překvapení. Už to tak vypadá, že někteří členové naší odborné poroty budou zaměřeni podobně jako pan Šimáček. No, co se dá dělat? Než odstartujeme druhé kolo, musím odpovědět na velkou skupinu vašich dopisů, které k nám chodí a mají jedno jediné společné téma. Často nám totiž píšete, že byste se rádi zúčastnili naší soutěže, že byste si rádi zaspívali v televizi, ale že máte strach, že před tolika lidmi v přímém přenosu by vám například mohlo vypadnout nějaké to slovíčko z textu. Tak toho se nemusíte bát vůbec. Vidíte, že tady máme takovou bedínku, to je takové moderní americké zařízení, je to dovoz ze Spojených států amerických, má to tam dokonce velký nápis Made in USA. A je tam také taková malá televizní obrazovka. A na té se soutěžícím neustále promítá text, takže kdyby jim nějaké to slovíčko vypadlo, mohou se tam podívat a klidně zpívají dál. Takže vidíte, že se nemáte čeho bát. Pište a hlaste se do naší Carreras show a my můžeme odstartovat druhé kolo, protože přichází druhý soutěžící dnešního večera. Přichází druhý soutěžící. Prosím vás, tady tudy jste měl vylézt. Týden vás to učej na těch zkouškách, no. A co pak ty zkoušky jsou? No, na hovno, no. Dobrý večer.
2: Jo.
0: Dobrý večer.
2: Jo.
0: Pozdravte.
2: Tož vítaj.
0: Dobrý večer.
2: Vítaj.
0: Můžete se nám představit?
2: Já jsem Jarin Rukavica.
0: Pan Jarek Rukavica.
2: Rukavica.
0: Odkud jste přijel, pane Rukavico?
2: Z Bučovic.
0: Bučovice, počkejte, to je tuším na Moravě, ale teď si nespomínám, to je Severní Morava nebo Jižní Morava?
2: To je Jižní, ne, kurňa.
0: Dobře,
2: ne,
0: nemohl kurňa. Jsem si vzpomenout. Přijel jste z Jižní Moravy, jak se vám líbí tady u nás v Praze?
2: V Praze je blaze, ale u nás jsou lepší lidé, takový srdečnější, pohostí.
0: Ano, ano, říká se to, že na Moravě jsou lidé mnohem srdečnější než v Čechách. Mimochodem, nevadí vám, že vás takhle přidržuju?
2: Já už jsem se toho všiml, ještě nechtěl lísknu ty šuliny, aby jsme tady už...
0: Prosím vás, jak se to vyjadřujete? Jste v televizi v přímém přenosu, tak se podle toho laskavě chovejte. Komu máváte?
2: Hogarům na hospody.
0: Budou mít radost, že mají kamaráda v televizi. Co, bolí vás hlava?
2: Tož oni mě neuvidí, jo, my tady nemáme televizu, hospodě.
0: Tak si ji prosím vás kupte, to teď tady nebudem přece řešit. Mimochodem, chtěl bych se zeptat taková soukromá otázka. Neměl jste trošku trému před tou dnešní soutěží?
2: Už ji nemám.
0: Už ji nemáte a máte nějaký osvědčený recept, jak se trémy zbavit?
2: Burčák a slivovice.
0: Burčák a slivovice. A tvrdil jste hodně míchat.
2: Hodně míchat.
0: Nemáte pocit, že jste to dneska malinko s tou léčbou přehnal? Ne, máte to pod kontrolou, tak to má být. Dobře, pojďme dál. Pane Rukavico, jaké je vaše povolání? Povolání...
2: Soukromý podnikatel.
0: Soukromý podnikatel. Máte Měl jste dokonce mobilní telefon. Jak jste s ním spokojen?
2: Že nende, já ho neplatím.
0: Ano, takže správný soukromý podnikatel, jak má být. No. Mohu se zeptat, jaký je obor vašeho podnikání?
2: Prodej, nákup, sochař.
0: Tak prodej, nákup, to je celkem běžné, ale ten sochař, to už je zajímavější. Co socháte?
2: Sádrové trpajzlíky.
0: Sádrové šprtajzlíky. A jde to vůbec dneska ještě někde na odbyt?
2: Tož Němčoři to kupují a mám stánek aj v čínském Těšíně.
0: Stánek v čínském Těšíně, takže to máte zřejmě skutečně práce nad hlavu. Zbývá vůbec čas na nějaké koníčky? Máte koníčky? Jaké?
2: Slivovica.
0: Ano, dál.
2: Tož vínko.
0: Hezký koníček, dál.
2: Tož aj červené.
0: Také mám radši červené, ano, dál.
2: Sklépek.
0: Pane Rukavico.
2: Špek.
0: Prosím vás, to nemáte jiného koníčka?
2: Jim Bean.
0: Pane Rukavico, prosím vás, jiného, úplně jiného koníčka nemáte?
2: Babi.
0: Ano, tak to já mám také, ale proto tady přece dnes večer nejste. Jinak, proč jste dnes večer tady?
2: Už kamoši mě přihlásili.
0: Dobře, a proč vás kamarádi přihlásili?
2: To jsou kreténi, pobouchani.
0: Ale ne, prosím vás. Kamarádi vás přihlásili, protože údajně velice dobře.
2: Už kamošama ne.
0: Pane Rukavico, prosím vás. Údajně velice dobře zpíváte.
2: Spívám.
0: No, co zpíváte nejraději?
2: Tož nejraději zpívám písničky.
0: Aha, už jsem se lekl, že diapozitivy. Samozřejmě, že písničky, ale jaké písničky?
2: Goťácha.
0: Karla Gota, konečně je to venku. Co se zase děje?
2: V Bučovicách se říká, že jsou Goťákovi aj podobný.
0: Tak to se tam asi pěkně chlastá teda. Dobře. K tomu Karlu Gotovi ještě poslední taková poznámka. Vy totiž v té přihlášce máte napsáno, no, že umíte jako Karel Gott nejen zpívat, ale dokonce i mluvit. Je to těžké.
2: Na tím nic není.
0: Nic na tom není. A mohl byste teď tady diváky v sále pozdravit tak, jak by to udělal sám národní umělec Karel Gott, protože to by mě zajímalo.
2: Tuž vás dětka zdraví vyslaným, kurně.
0: Ano, tak to byl Karel Gott, to jsme poznali všichni. Takže teď se těšíme na tu písničku. Co to bude?
2: Tuž Goťák. Co jiného, Goťák.
0: Písnička. To jsem tak nějaký tušil, ale jaká písnička?
2: Tuž o tým ptáčkovi.
0: Ptáček je rabáček.
2: Ne, jak nevěděl, kde ho má.
0: To jsem vás co Gott nevěděl.
2: Ne, ptáček.
0: Jo, ptáček hledal Karla Gotta, prosím vás.
2: Ne, to je hnízdo.
0: Jaký hnízdo?
2: Tož takové malé šprota, oni v tím bydlí v Rině.
0: Kdo?
2: Tož ptáčkové malý modří.
0: Počkejte, malý modrý ptáčkové, to je nějaká ODS, ne?
2: Ne, toto jsou chytří ptáčkové.
0: To už vůbec nevím, o co jde.
2: Kde jsou ty písmenka?
0: Tamhle to máte v té bedně, taky jsme vám to říkali.
2: Stamávali, jo?
0: Jo.
2: Tadík?
0: V tutaj tak, já nevím, jak se to řekne u vás v Bučovicách.
2: Já neměl ty strupy a vál. Podnikatel, já nemůžu být tři dní, ty cajzle pobochané. Švěďáku, hlápe, kurňa.
0: Prosím vás, přečtete to aspoň?
2: Ne.
0: Tak si k tomu jděte blíž.
2: Už to je malé, to nevidím.
0: Vy jste tvrdil, že to je velký dost.
2: Už to nebylo si šaté, ale...
0: No, podle mě to je rovně.
2: Podle mě ne, jestli se to včil, tak hope.
0: Podle mě se tam nic nehope.
2: Na nemelky strupe, nemůžu být tři dní, časolové ty. Hrbe pobochané, kurňa. Ty to možné, takhle hloupé člověk v televizi? Už nikdy nedondu ty, číšku.
0: Žádná škoda, vole.
2: Až skončíme, tak mě řekni, jak se jmenuješ, synku.
0: To by mě moc zajímalo, k čemu vám to bude teda.
2: Tak pomenuju moju svinu. Už mám v chlévku mačka s grebeníčkem. Šliny. Okej, už valí, jo.
0: Aspoň, že zaregistroval pohyb, blbec jeden.

0: jste si jistý tou melodii?
1: Já jo, ty to hraješ v blbě, ty. Kde jsou ty písmenka?
0: Asi se to nějak kouslo, já nevím.
1: Tesla Rožnov pod Radhoštěm, 50 W. Z takhle můžu jít do řitě a nesoutěžit, ty.
0: Pan Jarek Rukavica z Bučovic dospíval. No, neměl to lehké, byl to ale bojovný výkon, bojoval až do samého konce, ale to umělecké hodnocení zřejmě přece jen bude slabší, takže jak to dopadlo?
2: Skvěle zvládl to Karla, až pro to pocnu spadla. Jestli tohle Karel vidí, za svůj zpěv se jistě stydí. 8653 bodů.
0: 8653 bodů, no přátelé, tak to je šokující. To je úžasné. Znamená to, že překvapivým vítězem naší dnešní Carreras show se stává pan Jarek Rukavica z Bučovic. No a nám dvěma nezbývá, než se s vámi rozloučit. Takže inteligentní bonmot na závěr.
2: To byl dneska název, vole, naschledanou si s tím kole.
0: Naschledanou, přátelé.

0: Dobrý večer. Já jsem rád, že jsem zase po čase mezi vámi, mezi svými, abych tak řekl, a že můžeme pokračovat v našich tolik oblíbených zdravotních kurzech. Dnes bych rád s vámi probral problematiku první pomoci tak nějak všeobecně. Já doufám, že máte ty záznamníčky, ty tušky, kohinorky, jak jsem vám minule rozdal, tak si pište. První pomoc by měla být v zásadě taková, aby to nebyla zároveň pomoc poslední. Na živém modelu si proto nyní předvedeme několik základních záchranných akcí. Prosil bych nějakého dobrovolníka, aby se mi neprodleně přihlásil jako model raněného. Tak co je? Čekal jsem les rukou. Že by ostych? Nevadí, určím sám pro začátek. No, dívejte se mi do očí.
1: Neuhýbejte pohledem, stejně po vás šáhnu.
0: Pojďte mi, mladí, pojďte, přišelte pozdě, zdržujete besedu. Rušíte, pojďte rychleji, no. Používejte obou nohou laskavě. Instruktor sekera. A vy jak se jmenujete? Překvapil jsem vás otázkou. Máte jméno? No máte jméno? Tam se vás, máte jméno? No? No máte jméno?
2: Mám.
0: No tak, no tak ven s ním. Tak prosím, jak se jmenujete?
2: Já se jmenuju Petr Středa.
0: Proč to říkáte tak skromně a bojácně? To je docela hezké jméno, tak to řeknu hrdě. Petr Středa! Navíc máte každý týden svátek, že?
1: Teda, nezalamujte se tady, prosím vás, takový vtip to zase nebyl.
0: No, výborně, tak podívejte se, já vám navodím situaci. Já vám řeknu, co od vás potřebuji, Středa, no. Jsme sami dva v hlubokém lese. Široko daleko není živáčka kromě mě. Vyzbíráte houby, zranil jste se, ležíte, úpíte. Já zaslechnu vaše volání, vyslídím vás a zachráním. Situace je jasná, Středa. Lehněte si a úpěte. Co je, Středa? Nerozuměl jste otázce? Lehněte si a úpěte.
2: Jako lehněte si a spěte.
0: Úpěte, volejte mi au, au. No zkuste si to, Středa. No? No? No? No špulíte dobře, ještě zvuky. Pojďte sem. Jaký hu hu hau hau? Co pak jste sova křížená ze psem? Jste raněn jako zvíře, Středa. Volejte o pomoc, vejte. Rychle, Středa.
2: Jsem to ale zvíře.
0: Přátelé, takhle ne. Musíme vybrat někoho nadanějšího, obratnějšího, ochotnějšího. Tohle... Středa, já jsem vás vyrazil, ne? Jak to, že jste se vrátil, Středa? Jak to, že jste tady, Středa?
2: Já jsem tady zase.
0: To vidím. Jak to je možný?
2: Protože já jsem se vrátil, protože...
0: Protože co?
2: Co?
0: Co?
2: Protože mě je to líto.
0: Co je vám líto?
2: Mně je líto to.
0: Co?
2: Co?
0: Co je vám líto?
2: To. Líto to, že když už jsem jednou byl vybrán jako prakticky jako nejlepší.
1: No ne, teda, ne jako nejlepší.
0: To jste špatně pochopil. Jako krajní jste byl vybrán, Středa, jako krajní.
2: No jako nejlepší z celého našeho kraje.
1: To víte, že jo, to by ten kraj vypadal. To bych mu nepřál. Jako nejlepší od kraje, od zdi, od omítky, víte, Středa. A nikdo jiný tam nebyl, tak jsem šáhnul po vás. A to jsem si dal. Tady já do vás vidím, Středa. Tam se tady zalíbilo na prknech, co? Se chcete producírovat. Vytahovat se chcete. Koho máte v sále? Máte v sále děvče?
2: Já ještě nemám děvče.
1: To rád slyším. To je veliký štěstí pro národ. Tak koho máte v sále? Příbuzný?
2: No jsou to zpřízně.
1: No zpřízně lidi to jsou příbuzní, on je jich ví, co?
2: Lidi.
1: No lidi, je jich ví, co?
2: No, my jsme přijeli autobusem.
1: No, chápu, dostali jste vycházku, že jo? Mají taky takovýhle svetry?
2: To je zpříze.
1: Mě nezajímá, čo to je, mě by zajímalo, kde jste to ukradl, Středa.
2: Jsem dostal od Ježíška.
1: Jo, to je od Ježíška. Ta si celý rok zlobil, co Středa? Přijde zase letos Ježíšek?
2: No, já už mám otevřený okno.
1: No, spíte pod ním, co? Přidejte pozor, aby vám nenamrzla hlava, Středa, víte?
2: To se nemůže stát, já si do ní leju Fride.
1: Děláte moc dobře. Tak až zase přijde Ježíšek, tak mu ten svetr vraťte. Protože si z vás ošklivě vystřelil. Vypadá tak manekín z domu hrůzy, Středa. A teď vážně, vy mi neumíte zařvat. Je to tak? No je to tak, nebo ne? No řekněte to.
2: Je to to.
1: No, tak vidíte, tě, že to uznáváte. Jak byste letěl, víte. Ale abyste viděl, že jsem dobrák a ne jak se o mě rozhlašuje, že jsem hrubián. Tak si vás tady ponechám. Ale někdo vám musí ukázat, jak se řve, a vy to napodobíte. Tak pojďte mu někdo ukázat, jak se řve. Tak dva tu míte všichni, ne? To je ochota, pane. To je spolupráce. Smetánka si vyrazila na kurzy. Počkejte, já vás rozproudím, já vás probudím tady.
3: Teď můžete špačky. Jste si sem nevzal peřinu ještě.
1: Pojďte, já vás probudím.
4: Bude se hlasovat, nebo co?
1: Instruktor Sekera.
4: Já jsem Václav Letel Bedouc.
1: No prosím, to se hodí. Jste vedoucí, umíte řvát jistě. Zařvete mu.
4: Uá!
1: No prosím, té zvíře, vedoucí. Děkuju vám, můžete jít zase spát.
4: Uá!
1: Co to bylo? Co to bylo, vedoucí?
4: Já jsem si to zkoušel ještě jednou.
1: Já vám dám zkoušel, já do vás vidím jak do hubený. Vy to chcete zesměšnit, ty moje kurzy.
4: Jo,
1: no. Víte, kolik já to mám? Někdy to mám nahoře, někdy to mám dole. Pomůžky si musím
5: dát. Pojďte, máš to ty.
1: Já si tady ponechám oba. Raněný zachránce a já to budu řídit. Budete tady středu zachraňovat. Seznamte se mi.
4: Já jsem zachránce.
2: Raněný.
4: Zachránce.
2: Raněný.
1: Jménem se představujeme. Prosím.
4: Já jsem Vašek Datel Vedoucí.
2: Raněný Petr Seda Zvířel. Vašek Datel Vedoucí. Raněný Petr Seda Zvířel.
1: Jednou to stačilo. Šaškové nesvědomity. Včera na židle, to bude jako v lese. Vy co děláte?
4: Já jsem vedoucí.
1: No jo, jo. To nám pořád neříkejte, že jste vedoucí. Já jsem vedoucí. Já jsem vedoucí. To se někdo špatně vyspí a zítra vedoucí nemusíte být.
4: Jo.
1: Já se vás tam. Já se vás tam, co děláte v lese, vedoucí.
4: Kvůli houbám jsem tady.
1: Prosím, i vedoucí může sbírat houby. Ovšem, přátelé, mluvíme-li o houbách, pozor mi na to, naše mochu. Co je vedoucí? Co tady děláte, čumeče? Teda, co tady děláte? Tady lítá. Jste tady chladíte jak pes. Co to je? Jste zlásil, Středa.
2: Já jsem raněný Petr Středa Zvíře v lese.
1: Promiňte.
2: A vy jste mě nespravedlivě.
1: Ano, já jsem vás udeřil, to je pravda. No, vidíte, vedoucí, co se může stát? Urovnejte stromy, Středa. My kolikrát v lese kvůli houbám nevidíme raněného člověka. Na co asi čekáte, vedoucí? Na co čekáte? No jděte a zachraňte mi ho, ne?
4: Jen tak bez průpravy.
1: To je jedno, že nic neumíte. Hlavně, že se vás jmenoval. Jdeme, pojďte.
3: To se zbláznil, takhle se blíží zachránce. Na něj řídíte jak Alibaba. Se vás vyděsil. Musíte postupovat něžně jako zdravotní sestřenice. Znova.
6: Nebojte se, to jsem přece já, hodný zdravotní bratr. Kok. Kok.
3: Tak pojde, zase špatně. Vy mi ho taháte. Vy nevíte, co mu je a vy mi ho taháte. Co vám udělal? No co vám udělal?
2: Kostrč vedoucí, kostrč.
4: Já jsem Pašek datel vedoucí.
3: Nechte toho. Všechno bylo špatně. Ten materiál mizerný. Dávejte pozor. Předehraju celou záchranou lesní akci znovu. Jsme v lese, ano?
7: Ano.
3: Zbíráme houby, ano?
7: Ano.
3: Netvařte se uraženě, datel, nebo vám přistřihnu křídla. Zbíráme houby.
2: Vy ty houby rovnou jíte.
3: Najednou jsme chytrý. Vy máte úpět. Co pak, nějaký raněný právě zde v lese na odlehlém místě? Co pak je vám, dobrý muži, co pak je vám? Tak to se samozřejmě zeptám, pokud vidím, že raněný není bezvědomý. Pokud by byl raněný bezvědomý, zásadně se neptáme. To si zapište. Teď vy sám, zkuste si to.
4: I s těma houbama?
3: Samozřejmě. Celou záchranou lesní akci. Neklaňte se pořád jako šašek vedoucí. To děláte schválně tohleto, co? Jděte i nudy, tady vidíte, že jsem to vyzbíral.
4: A co je tohle?
3: To je prašivka.
4: No, to my na provozovně normálně jíme, víte?
3: Jo, tak si zejte ráno, přepočtěte lidi. A jděte i nudy.
2: Středa! Křikněte mi jen tak kvůli orientaci, předpokládám, že ten les bude hustý, jo?
3: No jo, on vám křikne, neporoučejte si. Křikněte mu, vedoucí, to má hustý.
2: Křičím kvůli orientaci. Tady jsem, tady, u toho velkýho hřibu, tady u toho velkýho...
1: To není...

0: Netancujte v tom, vedoucí, a pokračujte. Už se stalo.
1: Ale co to vidím, že zde v lese na odlehlém místě se někdo válí jako to zvíře. Nejste náhodou bezvědomí?
2: No, zatím ne.
1: To je škoda, to bych se vás nemusel ptát. Takhle se vás musím zeptat. Tak jak se máte, dobrý muži, jak se máte?
2: Ani se neptejte, dobrý muži, mám se dobře. Teď jsem se nechal zapsat do kurzů první pomoci, máme tam hodného pana Sekiru, ten...
3: Nešplhejte, středa, nešplhejte, to si vykládejte příbuzným, až se budete vracet autobusem. Teď si laskavě vyberte zranění a pokračujem. Nenapovídejte mu, datel. Vy jste jak malej datel, vedoucí. Snad víc, co mu je, ne? Co je vám středa?
2: No, tak mě je.
3: No?
2: Mě bolí.
3: Kde vás to bolí?
2: Mně se dělá...
3: Kde se vám to dělá?
2: Teda nedělá vlastně. Já mám...
3: Kde to máte?
2: Tak jako vzadu, jo. No vlastně vzadu, ne, spíš vepředu.
3: Tak středa upřímně, máte to vepředu nebo vzadu?
2: Já nevím.
1: No jo, ale jak já ho mám zachraňovat, když neví, kde to má?
3: Vymlčte. Tak mu určím zranění sám. Ostatně, přátelé, to bývá dosti častým zjevem, že raněný je tak trochu v šoku a nedovede nám přesně stanovit diagnózu svého poranění.
2: Tak
3: že...
2: vidíte.
3: Vymlčte se. Vy jste v šoku a jestli ne, tak já vás do něj brzy dostanu. Vy jste to věděl, máte běžný druh zranění. Máte trojitou zlomeninu, lítkové kosti, navíc komplikovanou ukopnutým palcem. Tak, můžete veselé upět a vy na něj zachránit ho. Mizerové.
1: Ale co to vidím, že zde v lese na odlehlém místě se někdo bál...
3: Na mě se neotáčejte, vedoucí, já v lese nebudu, musíte spolehat na sebe. Jestli vám tady vadí, tak si myslete, že jsem strom nebo medvěd.
1: Že zde v lese na odlehlém místě se někdo válí jako to zvíře. Pozor, za náma je huňatej. Tak... Jak je vám, dobrý muži, jak je vám?
2: Ani se neptejte, dobrý muži. Jsem tady na ohlodaném místě.
3: Na odlehlém místě, středa, na odlehlém. Leda, že byste to kolem sebe ohlodal sám, víte. A to nesmíte, ležíte v rezervaci, abyste to neměl tak lehký.
2: Ležím tady v restauraci.
3: V rezervaci. V restauraci jste ležel asi dopoledne, jak tak koukám. Hezky dlouho, že jo? To je materiál.
2: Dopoledne jsem ležel hezky dlouho v restauraci. A milej zlatej, co se taky nestane. Protrh se pode mnou kulečník. Na třikrát ukopnutá líková kost.
3: Líková kost, nejsme v sadu, trpíme v lese.
2: Nejsme v sadu, trpíme v lese. A když jsem to viděl, vsteky kopnu do prašivky.
3: Tak a teď vás mám středa, to mi vysvětlíte. A kde se vzala vedle kulečníku prašivka? A rychle.
2: Kde jste vzala tu?
3: Tedy já vás žádám, abyste nám vysvětlili, jak jste se skontaktoval s prašivkou.
2: Běžím do lesa se bohmatá.
3: Prosím, vaše věc. I takový jsou bohužel mezi námi. No a dál?
2: Co mi vlastně je? A když jsem to viděl, vsteky kopnul do prašivky, byla tomu komůrka zelená, lízovitá, naše nejedovatější houba.
3: Nevykládejte mu tady o houbách a nechte se ošetřit, středa, mám vás plný zuby.
2: A uchopnu si palec. Taková vám smůla, to už se mi dlouho nestalo. Ošetřte mne, prosím vás. Děkuji vám pěkně.
3: Teď vy.
1: No, řeknu vám.
3: To jste mu to moc neřekl, znova.
1: Řeknu vám, středa, teda tohle se stát mně, tak nevím, co bych dělal. ale nic z toho nedělejte. Stanou se kolikrát i horší věci, lidi přijdou po majetek, po peníze, ale vy nezoupejte, poukejte si na to a uvidíte, ono se vám to určitě zahojí a nashledanou.
3: Víte se, vedoucí, jaký nashledanou?
2: Kvůli čemu jste v lese? No kvůli čemu?
1: Kvůli houbám, ne?
2: To si myslíte vy? Kvůli poskytnutí první pomoci jsme vždycky všichni v každém lese. Tak to si musíte počínat, jděte stranou. Neklesejte na mysli, milí raněni, já vám poskytnu kvalitní první pomoc. Vaši nožku, příteli, znehybníme, k čemuž je ovšem zapotřebí, čeho? Dlahy. Pokud dla ovšem není, stačí ku příkladu toto pravítko, kterým si tak dětinsky hrajete. Převedoucí.
1: Takhle postle. Kde by se, prosím vás, v lese vzalo pravítko?
3: A to je pravda, zapomněl jsem. A to je opravdu legrat. Kde by se v lese vzalo pravítko? No?
2: Tady by se vzalo.
3: A přišel se v lese roztržitý profesor. A pravítko nám ztratil. To se v českých lesích běžně stává. Hlavně, že máme dlahu. Koukejte mu to přivázat.
1: On sebou škube.
3: Nežalujte.
1: Já nežaluju, já to jenom hlásím, je to moje občanská povinnost.
3: Vy sebou neškubejte raněný, nebo vám to špatně zroste a budete mě vyhledávat na středisku či v mé bytové jednotce.
2: Ježišmarja, jen to ne. Mně už to zrůstá.
3: No, to rád slyším. Vidíte, přátelé, výsledky kurzu jsou mezi námi. Nožička nám drží, středa si vykračuje jako živá. No a my budeme pokračovat v láce dále.
1: Prosím vás, nemohl byste ty vaše keci zkrátit?
3: Počkejte, vedoucí, než jste drsej trochu.
1: Ještě to se vám, nedá poslouchat.
2: Vám se podíváme, vedoucí, na zoube. Co kdybyste se takhle topil? No, no, no. No, situace, záchrana tonoucího. Co říkáte? Rybníček? Vodička? No, no, dovnitř, topte se mi. Topte se mi.
1: Hojte mi kachničku nebo korky!
2: Tak, tak.
1: Je to v létě?
3: No jistě, topíme se v létě.
1: Hilfe! Hilfe! Hilfe!
3: Já vám vytahuji, napichuji na stavidlo, uzdravená středa kráčí po hrázi a oživuje. Prosím, středa, oživujte.
2: No teď je na stavidle.
3: Není ožive, nasaďte mu umělé dýchání.
2: Já jemu.
3: No vy jemu, ne?
2: A odkud kam?
3: Z Prahy do Brna, čoveče, ne? No z úst do úst, dělejte. Kde jste byl, když jsme to probírali? Ten člověk potřebuje kyslík, válil se v bahně. Vydržte, utonulý, kyslík se blíží. Předáváme kyslík. Předáme se kyslík.
2: Pane instruktore, ale nešlo by udělat něco s tím jeho nosem?
3: Kdo?
2: Ač po mi s ním bude šimrat, ono má rozpláclej.
3: Buďte rád, že ho má rozpláclej, aspoň to bude těsnit. Utonulý, bude ho to šimrat?
1: Šimralo to jiný, nevím, proč by to mělo šimrat středu.
3: Slyšel jste sám, středa. Předejte dusy, teda kyslík. A už rychle.
2: On mu nedá kyslík. On nedá kyslík. A mě to bude šimrat.
3: Šimrat, šimrat, středa, tady jde o život a vy šimrat, šimrat.
2: Ale o jeho život, ne o můj. Je tady vždycky všecko šimrat, já jdu domů, nashledanou.
1: A já jdu taky domů, protože mě by se po středovi stejskalo tak.
3: Předa, vraťte mi pravítko.
2: To není vaše, to je roztrženýho profesora.
3: Počkejte, vy si o vám vzpomenete, až se utopíte v lese.
2: Neuvěřitelný.
3: Končím kurzy. Jsem silně naštvaný. To byl materiál.
2: Sejdeme se příští týden. Probereme si první pomoc při náhlém vypadnutí z letadla.
3: Vypravte si předem, kdo by chtěl být modelem raněného. Nebo s váma zatočím. Nazdar.

0: Ukážte sa.
1: Čo je, nevidíte, že čítam noviny?
0: Čo, vidíte, že to musím vyskúšať, nie?
1: No. Čo je to?
0: Kríž na uši.
1: Nič nevidím. A čo je to kríž na uši?
0: To je taký kríž, ktorý keď si dáte na uši, tak máte na ušiach taký kríž.
1: A prečo?
0: Prečo? No aby vám nebola zima. Bože, ja sa o ňo starám celý život a sa vypitujete tu. Čo píšu?
1: O futbale.
0: Čo?
1: O futbale.
0: Jaj, aké sú výsledky?
1: 4-3, 2-1, 3-2, 0-0.
0: Tento týždeň je to nejaké slabšie. Minule to bolo lepšie, asi sú z formy. Obráťte o jednu stranu dozadu, tam sú inzeráty, zoznámenia, to ma baví.
1: Zoznámenia? Aha.
0: No.
1: 48-ročná, rozvedená, hľadá partnera primeraného veku. Značka Uvidíš.
0: Tie dnešné maturantky.
1: A nájde zdravotne nezávadná inžinierka spoločníka pre voľné večery. No? Značka Preskoč múr, prestan sa zdráhať.
0: No vidíte? Vidíte? Inžinierka. Človek si myslí vzdelaná osoba a tu ho máš. Osamotená duša. Ja vám vždy vravievam, diplom to nie je všetko.
1: Ale zišiel by sa vám, čo?
0: Ale čo? Ja aj bez diplomu mám svoje zážitky krásne. Aj minule som si vyšiel len tak do voľnej prírody. Idem a zrazu som vám uvidel mŕtve rameno.
1: Čo ste videli?
0: Mŕtve rameno.
1: Mŕtve rameno?
0: Hej.
1: A hlásili ste to na bezpečnosti?
0: Nie, ja som nikomu nepovedal ani slova. Len som sa vyzliekol do plaviek a pekne som si lahol do trávy vedľa toho mŕtvého ramena.
1: Vy ste ležali vedľa mŕtvého ramena a zbytok tam nebol, len to rameno tam...
0: Nie, keď som tam prešiel, tak už tam bolo len to mŕtve rameno.
1: Oj.
0: Pohoda bola, nádherné počasie, tak si ležím pri tom mŕtvom ramene a zrazu ako sa tak dívam Pánu Bohu do okien, takto hore som sa díval Pánu Bohu do okien, pozerám sa a zrazu sa vám v okne zjavil on.
1: Kto?
0: Pán Boh.
1: A čo?
0: Polieval muškáty. A kýval na mňa prstom takto. Tak si hovorím, čo do mňa ateistu chce do Boha?
1: A išli ste potom, alebo ako?
0: No tak najprv som sa okúňal, no ale potom ma začal volať po mene. No, celá zemegula to počula, no tá blamáž. Takto ma volali. Julo, poď sem. Poď, chcem sa s tebou zhovárať medzi štyrmi očami. Poď, máš čas? No. Tak som išiel.
1: A len tak, ako ste boli v plavkách, ste tam...
0: Tam všetci chodia v plavkách.
1: Aj on?
0: Nie, on v župani.
1: A tak, to
0: on v župani. Dobre nám tam bolo, pozvali ma na obed.
1: Ano, a čo ste mali?
0: Tarhoňu. Božské jedlo. Dobre sme sa najedli a potom som s ním strávil chvíľku v dlhšom srdečnom rozhovore.
1: Sedeli sme
0: v kabinete. Cíti? Dobre vyzerá. No na tie roky. No. Sedeli sme v kabinete. Výhľad bol rovno na Božie mlyny. Mleli strašne pomaly.
1: Ale nadarmo za to. Ano. Sebo, tak to už sa dá.
0: A on, viete, čo mi povedal? Že nás pozná.
1: Ale čo?
0: Áno. Díva sa na nás, áno. Strašne sa mu páčim.
1: A ja?
0: Aj vy sa mu páčite, ale nie tak strašne.
1: No to mám z toho, že som luterán. No, vidíte.
0: A viete, čo mi ešte povedal? Že ja mám taký jemný, inteligentný výzor.
1: To vám povedal?
0: Áno, ešte si hovorím, Bože môj. Áno. Jemný, inteligentný výzor.
1: Inteligentný, no. Hej. Tak to sa vám snívalo.
0: Prečo?
1: Ja sa tu celý čas, ja rozmýšľam, kde ste to boli a to sa vám snívalo. Vy tam zaspíte niekde pri mŕtvom ramene a potom sa vám snívajú takéto veci.
0: Ale aké?
1: Tiež furt vylihujete namiesto toho, aby ste sa trápili základnou tragédiou slovenského národa.
0: A ktorá je teraz základná tragédia? V tej spleti tragédií ja teraz ani momentálne neviem.
1: No čo, neviem. More!
0: Áno, more!
1: My, taký malý, húževnatý národ, my nemáme more.
0: Áno.
1: Nehovorím veľké, stačilo by malé, moličko.
0: Malé, bez rýb! Bez rýb, bez ostrovov.
1: No ešte s troskotancov budeme živiť.
0: Ja sa čudujem tým rekreantom, prečo oni nedovážajú zo sebou z rekreácie aspoň kúsok mora?
1: Ja vám neviem, či sa more môže prevážať cez hranice.
0: Môže, v malom množstve sa môže. V 5-litrových demižónoch.
1: Tak to by šlo. Predstavte si taký Trebišov ako prímorské mesto.
0: Áno, Trebišov má charakteristickú prímorskú atmosféru. Áno. Až na to more, no tak more nemajú Trebišovčania.
1: Tí Trebišovčania by tam stáli na tom mole, všetci by boli zhromaždení, dívali by sa do diaľky. A tam v tej diaľke...
0: Nič. Akurát v diaľke
1: by sa rysoval ružomberský maják, takto. A ináč dokola nič, len Trebišov a more.
2: Ano.
1: Všetci by hovorili vidieť Trebišov a umrieť.
2: Áno. Alebo gondoly, gondoly v uliciach Michaloviec. Gondoliery by kričali, Trimajceše, Trimajceše. A gondoly by boli plné turistov z Prahy.
1: A musel by vychádzať denník Hlasmora.
2: Áno, Hlasmora by prinášal správy. Trebišov, do Trebišovského prístavu práve priplávala maďarská námorná flotila Géza. Zdrží sa tu asi 3 dní.
1: Slovenská atomová ponorka Jano zahájí plavbu okolo sveta za 80 dní.
2: Áno, v Prievidzi práve zahájili linku Prievidza, Filipíny a späť. Pri tejto príležitosti v prievidskej lodenici odmenili vzorných námorníkov. Námorníci dostali plniace pero a odznak za vzorné vlnobytie.
1: Áno. Alebo Československý rozhlas by prerušil svoje vysielanie pre náhly oznam. Oznamovali by zaoceánsky parník, spoj Filipíny, New York, Moťová, Zvolen a späť. Nemôže doplávať do Zvolena, pretože bola náhla búrka pri Palárikove.
2: Áno, áno. Pri Palárikove bývajú búrky, strašné búrky. Ja vám poviem, keby sme mali more, to by bola krása. Sadli by sme na loď, vyplávali by sme do Indie. A to by v tom bol čert, aby sme pri tej príležitosti neobjavili Ameriku.
1: Chápem vás, Krištof.
3: Teď som měl telocvik v 6C. To sú neuvěřitelní darebáci. Představte si, já jsem 15 let neskákal přes kozu. Taky už žádnou v životě nepřeskočím. I kdyby byla takováhle, ne? No, nevadí, milí žáci, já vám teď představím mladou vaši učitelku, mladou kolegyni Struškovou. Prosím. Jak vidíte, kolegyně mladá, s výukou teprve začíná. Navíc má aprobaci na matematiku, ovšem já ji teď nutně potřebuji na češtinu. Taková je situace prostě. I ona bude suplovat. Kolegyně, já tu první hodinu zůstanu s váma, abyste ztratila ten respekt. A já myslím, že jak v mém, tak ve vašem zájmu, abychom jí nedělali potíže, vyšli vstříc. Čili kolegyně, pardon.
4: Děkuji.
3: Tělocvik. Tvůj, čeština, prosím.
4: Děkuji, pane řediteli. Tak chlapci a děvčata, já bych se vás nejdříve spočítala, kolik vás chybí. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, to máme 5 žáků chybí. Jestliže je vás ve třídě 35 a 5 vás chybí, to máme 35, bez 5 se rovná 30 žáků.
3: Kolegyně, moment, pardon, to není matematika, to je čeština. Já jsem inzeroval češtinu. Čili spíše kobyla, babika, bík. Tímto směrem.
4: Ano, ale já mám aprobaci na matematiku.
3: Já vím, kolegyně, ale čeština, nedá se nic dělat.
4: Tak, že bych zkusila dát diktát.
3: Výtečně, čeština a diktát od jak živa spolu souvisely.
4: Tak děti, pište si. Silný a bystrý bík z Nového Bydžova byl odvezen do Přibyslavy.
5: Prosím, paní učitelko, proč tam byl odvezen?
4: Jak pak se jmenuješ, chlapečku?
5: Kalhous.
4: Podívej se, Kalhouzi, to ti snad může být jedno, proč tam byl odvezen, ne?
5: No a mě by to zajímalo.
4: No, tak já nevím, no tak tam byl odvezen třeba na porážku. A ty si, Kalhouzi, dej pozor taky. Nasycený syn lysého předsedy družstva se postavil k Novému Silu.
5: A co tam šel dělat?
4: To se hned dozvíš, Kalhouzi. Syn tam šel zívat a zírat. Paní Síkorová z obytného domu sypala syrové brambory do bytku.
5: Prosím, já nestačím. Co mu sypala?
4: Brambory do bytku. Bosý silák Síkora sykl. Kam se sypeš, synu? Sypu si to na sýpku, prosím, to budu sít, prosím. Já se asi sesypu.
3: Počkejte, to řekl syn?
4: Ne, to říkám já.
3: Ale kolegyně, co byste se sypala? Vždyť se tak krásně začala. Pokračujte dál. Ale vždyť čeština nejsou jenom vyňatá slova pos. Vždyť čeština, to je procházka rajskou zahradou. Taky čelíte, koksartrosis. No, to je, tak jděte do jiné souhlásky, jděte třeba do P. Jděte do P. V češtině popl tvrdejch a měkejch.
4: Tak P, pilný syn pílil na lesní pych.
3: No, není. Příliš současné to není, kolegyně. Něco takového... Tak jděte do jiné souhlásky. Valírujte v těch souhlásky. V.
4: Vír houkal a víly ve vile vily věnce.
3: Třeba.
4: To nebyly víly. já už nevím, jak dál.
3: Ale kolegyně vám chybí. Vy navodíte téma a pak vám chybí ta legenda. Vy musíte spustit vodopád těch nápadů, těch slov, vždyť v té češtině toto... No, počkejte, já vám napovím. Sválně, vidíte, třeba, co se dá vytřískat z toho loveckého motivu, jak jste nakousla? Jak jste to říkala?
4: Pilný syn cílil na lesní pych.
3: No, neřekl bych pilný syn, řekl bych pytlák. Takhle, pytlák, prosím. Pych. Tak, navodím téma a jedu. Pilný pytlák pílil na lesní pych. A teď jedu. No. Chtěl lovit a honit. I vydal se do hlouby lesa. Neměl však zbraň. Zbraň. To je cvičení na chtěl ale lovit a honit. I vydal se do křovisek. Ale nic nenacházel. Tu jako kdyby zaslechl, že víly volají. Ale to nebyly víly. To jeleni se byly svými paroly. A hlaně běželi. Kdyby měl pušku, nabil by ji. Nabil by ji. Já nevím, jak se to s tím dělá. No, nabil by ji a kuli by vypálil. To je cvičení na citoslovce. To nebudou vědět, jak to mají napsat. Ale neměl pušku, měl jen píky, pytel a ký. Pronásledoval laně dál, unikali mu. On však cílil a pílil, ale nemohl je dosíci, protože měl jen píky, kytel a pytel a ty tři věci. Tu, jako kdyby se mu zazdálo, že víla volá synu, pí. I pytlák zpytoval svědomí, zatřpitili se mu v očích slzy, vrátil se do vsi a již nikdy nepoužil píky, ký a svůj pytel si až do smrti přehodil přes rameno. A pak vstoupil do pioníra. Vidíte, kolegyně, všechno jde, když se chce.
4: Teda, pane řediteli, je vidět, že máte velikou praxi.
3: Jak to myslím? No, kolegyně, ne, já mám aprobace ještě z jiných disciplín. Třeba všimla jste si nové sbírky motýlu v našem přírodopisném kabinetě?
4: Ano, všimla.
3: Všimla? No a nic to s vámi neudělalo, kolegyně?
4: Nic, vy jste mi tam ale něco říkal o císařské louce.
3: Ano, císařská louka, to je oblast, kterou, etnická oblast, kterou bychom navštívili časem. Nebojte se, kolegyně, tam je fauna, flora. Teď si, mládenci, ze mě vemte příklad, jak se galantně chovám ke své nové kolegyni. A ne jako vy někteří, pronásledujete děvčata po chodbách a tohle jim děláte za hlavou. Jak by to vypadalo, kdybych kolegyni podrazil v kabinetě nohy a začal se s ní na zemi prát a ještě jí ukrad svačinu. No, naopak, vidíte, jak k dámě pouštím první prst.
6: Již léta pracuji jako dětský zdravotní bratr v jeslí. Práce mě velice zajímá, ale donedávna jsem s hrůzou zjišťoval, že děti, zejména hoši, se při odpoledním spánku vrtí a jsou velmi neklidní. Děti se mi probouzely vlhké a někdy úplně mokré, až přišel ten zázrak. Papírové pleny Pampers jsou skutečně nepřijatelné.

0: říkat teď já. Začínám cítit svěží vůni citrónu. Začínám cítit, že jsem úplně mokrý, ale dobře vím, že jsem vlastně suchý. Já jsem tak suchý, že se bojím, aby mi nechytla koudel.
1: Tady není žádný hřiště. Tady je školicí gororo. Kdo vypál?
2: Takže zdravím. Lid. Takže pojďme na to, ať nestrácíme čas. Kde jsme minule skončili, ví to někdo? No, samozřejmě neví. Dobře, takže prosím vás pěkně, dneska si budeme povídat o obrněných transportérech. Je to to všeobecně známý OT, což je zkrátka pro obrněný transportér. O jako obrněný, T jako T, základní, klid. Základní součást vojsek NATO. Vidím mezi váma ženy, to mě těší. Si vzpomínám, že jsem se tuhle čistě náhodou zeptal nějaké paní na ulici, jestli ví, co to vlastně obrněný transportér je, a ona pá... Ježíše, ona to pá... Jo, jestli to snad není něco s obrnou, prosím vás pěkně, ne, to je naprostý nepochopení věci, není to nic ani před, ani po obrně, ani to nespůsobuje žádný brnění, dokonce to ani není vyrobený v Brně, prostě je to OTčko, je to OTčko a pasta. OTček je několik druhů, tam se to liší podle doletu. Některý má... Klid! Některý má 500, jiný má 1000, jiný zase jinak. To se odvíjí od toho, jestli se sebou veze nádoby s vodou, ne s vodou, ale s tou hmotou. S tou hmotou na ten pohon. Teď mi to vypadlo. Muži určitě to znáte. Hmota na pohon, jak? Ne, jinak ještě... pohoná hmota! Ano, pohoná hmota. Se prodává u benzinových pumeb, tak podle toho... Já mám času dost, já jsem to podepsal na furt, takže si to rozmyslete. Nevím, čemu tleskáte. Tak podle toho může být ten dolet buď to větší, nebo delší. Ježíš, já říkám celou dobu dolet, že jo? Omlouvám se, jsem se v noci vrátil z Bruselu, promiňte mi to přetaženost. Takže samozřejmě dojest, ne dolet, ale dojíst. No nic, to není důležitý a tím se dostáváme k dostřelu. Dostřel, a to si možná už napište, dostřel je dráha, kam dopadne patron. Když do ničeho nenarazí, tak blíž, pokud ne, tak dál. Měří se to, prosím vás, pěkně v okamžiku výstřelu, to proto, aby třeba, když to OTčko jede a vystřelí takhle šikmo nahoru před sebe, tak aby se nestalo, že než ten patron dopadne, tak to OTčko si podjede a dopadne to do něj, takže ten dostřel by vyšel logicky nulovej, nebo kdyby to dopadlo za něj, tak dokonce zápornej, a to je blbost, protože nepřítel, kterýho jedeme zabít, musí být vždycky před OTčkem. Před. Nikdy ne za pravidlo číslo 1. Co se týče vnitřního vybavení OTčka, tak tam je to takový stísněný, takže vojsko, než nastoupí, si musí sundat bundy. Tomu se v terminologii vojenský říká, že vojsko provede svlek bunet. A jsou tam různý součásti výbavy přichycený různýma, kdyby to nadskakovalo. Je tam taková malá kuchyňka, kde si můžete uvařit, já nevím, třeba bombu, ale musíte mít teda jako naplněnou plynem, anebo maskama plynovýma vybavení musí být, kdyby, jak si vaříte a začalo se něco pálit, tak aby nedošlo k obětem na životech, pálit. Tím se dostáváme k palbě. Takže palbu potrhnout vlnovkou. Palbu používá většina střelných zbraní, ať už na pušnej nebo prachovej pohon. Pušky dvojtečka máte? pušky, pěchota si nosí ruku v ruce, teda pušku v ruce, to proto, aby

0: pochodu, za A teda běžení, zastarali se tomu říká běh, za B je plížení, to je, otcové vám možná říkali, to je ta známá plížba, za C je plazení, to je plazma, a za D je lezení, a to je lesba. Všechno jsou to druhy pohybu vpřed, pokud nepřítel pálí kleský, teda pokud nepřítel pálí ať už kulový nebo sněhový, je možný lesbu kombinovat s taktickým překulením do strany, a to je potom ta známá lesba s kulbou do strany. Konec závorky, tečka. No, vidíte, uteklo to jako voda, ani to nebolelo. Já vím, jsou to trochu suchý čísla, ale oni bohužel musí být trochu suchý. Teď mluvím o vážné věci. Ty čísla musí být suchý, aby se pak nestalo, že najednou bude zem mokrá. Mokrá krví, lidskou, ještě teplou krví. No nic, aby jsme nekončili takhle dosmutna, tak já teď zmizím. Ale já skutečně zmizím. To je takový můj patent, kvůli tomu jsem byl v tom Bruselu, ale musíte trošičku spolupracovat, takže prosím vás pěkně, zavřete oči. Co? Ne, já tady zůstanu, jenom tady prostě nebudu. Takže zavřete oči všichni. To je rozkaz! Takže máme zavřeno, nepřipravte se o překvapení, hned to bude. Tak, a nejsem tady. A když se to dělá ve tmě, tak je to ještě lepší. Tak vidíte.
1: Nechcete, kolegyně, mentolový bombonek?
2: Je, to já ráda.
1: Z krabičky, tak si ji nastavte, já vám nasypu. Je, mršky, ono jí vždycky vypadne moc, to je strašné. Ono to není dobrý, když je to, víte, ten mentol, když je toho moc, tak ono je to silný. No, haminky.
2: Poslyšte, nemáte vy náhodou skotský předky?
1: Já, skotský předky, jak vás to napadlo, prosím vás, Dvořák, už to jméno. Prosím vás, každý Dvořák je Čech, jak...
2: Polena, co?
1: No, až do Bůh ví, kolikátýho kolena. Prosím vás, Dvořákové, to je slavný rod český. No jistě, my jsme byli u všeho, co se šustlo v historii tohohle národa. Jeden Dvořák šidil na chlebu, druhý Dvořák ho vykoupal ve Vltavě. Jeden Dvořák táhnul ze Žižkou, jiný Dvořák dělal Zikmundovi tlumočníka. Nebo za Rakouska, jeden Dvořák pomluvil císaře pána, jiný Dvořák to na něj řekl.
2: No jo, nehoňte se. Naše jméno se taky zapsalo do historie.
1: Jo.
2: Abyste věděl, jeden z mých prapředků byl sluhou Jana Lucemburského, českého krále.
1: Prosím vás, dejte pokoj.
2: No nedělejte pokoj. No, jako byste neznal ten slavný Janův výrok, tedy od té doby značně zkomolený, jak se udatný panovník takhle otočil na mýho prapředka a povídá mu: poslyšte, Bohdal, toho Bohdal nebude, aby král český z boje utíkal.
1: Prosím vás, to je zajímavý.
2: Takhle se otočil.
1: No já vím, já jsem vždycky myslel, že on řekl, toho Bohdal nebude.
2: No na co by říkal Bohdal, když za ním stál
1: Bohdal? Když tam měl Bohdala, no jistě, no, samozřejmě. To budu teďko teprve pyšnej, že se s váma znám.
2: No, to se nedivím. Mimochodem, víte, co mě napadlo? Že si vůbec nemůžu vzpomenout, kdy jsme se my dva seznámili.
1: A víte, že já taky ne. No. Ale jo, počkejte, už si vzpomínám.
2: Víte?
1: To bylo tenkrát, jak jsem se jako čtyřletý chlapec ztratil mamince na Matějský pouti. Vy jste tam prodávala, tuším, turecký med. Ujala jste se mě.
2: Prostáku! Když... Vám byly 4 roky, tak, nebo 5 let, tak já jsem ještě nebyla na světě.
1: Že bych se mejlil?
2: No jistě.
1: Kdy jste se narodila, podle vás?
2: Co je vám potom?
1: No jistě, samozřejmě. Nakonec vypadáte mnohem mladší, než jste, totiž já chci říct naopak, že jste mladší, než vypadá.
2: Ale uklidněte se. Až mě letos bude, až budu mít narozeniny, jo? Tak si dám na dort tolik svíček, kolik mi bude let. No a pořád se mi tam vejdou a nebude to moc velký.
1: No jistě, samozřejmě. Ale já bych tam ty svíčky nedával na vašem místě.
2: Proč?
1: Budete mít hosty, hostu bude nevolno.
2: Z čeho? Z toho dortu?
1: Ne, z toho horka, z těch svíček.
2: No teda.
1: Pro jistotu, víte?
2: Víte, že já vůbec nevím, proč jsem se kdy s váma seznamoval.
1: No, ale právě kdy. No,
2: co kdy?
1: No, kdy a kde
2: ale
1: jsme
2: no,
1: se seznámili.
2: Ale to je právě to, co já nevím.
1: Poslyšte, jestli my se neznáme od jak živa.
2: To je možný, ale je to škoda. Víte, člověk si má vzpomenout, kdy a kde se seznámil. Má vidět pořád v duchu třeba ten stolek v té cukrárně, že? Nebo tu lavičku. Jo?
1: Nebo tu kubku jetele, ano, jistě. No. A teď je to jedno, prosím
2: ale
1: vás, jednou
2: jedno,
1: se známe.
2: Ale není to jedno, mě to mrzí.
1: Jednou se známe a hotovo.
2: Mě ta vzpomínka chybí. Poslyšte, jak byste se se mnou seznámil, jo? Kdybyste mě neznal?
1: Těžko, víte, já jsem dost nesmělej a taky vás znám, takže bych se s váma neseznal.
2: Dejte, pojďte si to zkusit, jo?
1: Jak zkusit?
2: No já to vidím takhle, jako já, že já se tady budu jako procházet, jo? A vy mě najednou uvidíte,
1: no
2: nebo
1: jo,
2: vy mě
1: já.
2: Uvidíte, no to je a oslovíte mě, jo? Jo, tak no jo, já už se jako procházím, jo?
1: A není to blbý?
2: Ale blbý. Já už se jako procházím.
1: Halo, pane. Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Promiňte, že vás oslovuju,
2: ano.
1: Paní, ale já vás neznám vůbec. A právě jste vás oslovuju, ačkoliv vás neznám a vy mě taky neznáte.
2: Já vás taky neznám.
1: Vy se prostě neznáme.
2: Ne, my se neznáme.
1: Já vás tady oslovuju. Já bych se chtěl zeptat, jestli náhodou nevíte, kde je tady nejbližší veterinářství.
2: To bohužel nevím, ale je někdo vám stůně.
1: Švagr.
2: Já tuším, že jste se ptal na zvěrolékaře, že?
1: No.
2: No,
1: no jo. Tak. No, on švagr je velký zvíře na ministerstvu.
2: Vy jste pravděpodobně štverák, víte?
1: Ne, já jsem, vlastně to byla záminka.
2: Záminka,
1: madam,
2: já
1: abych
2: chápu,
1: se s váma mohl
2: chápu.
1: Seznámit, rozumíte? Ano, takže už se známe.
2: Ne, ale já jsem přislychla vaše jméno.
1: Nahluchlá trošku. Ne, já jsem ho neřekl.
2: Vy jste ho neřekl.
1: Pardon, já jsem ho neřekl.
2: Ano, prosím.
1: Já se jmenuji Dvořák.
2: Ano, Bohdalová.
1: Co mám dělat? No tak, jo. Dvořák, Bohdalová, Bohdalová, Bohdalová. Ano. To je hezký jméno a takový povědomí nějaký.
2: No jistě.
1: Já vůbec, jak se na vás tak koukám, já vás od někud znám, poslouchejte, paní.
2: Třeba mě znáte z biografu.
1: To co? Je možný, z jistě. Biografu, do kterého chodíte?
2: Já myslím jako z filmu, já totiž hraji, víte?
1: Z filmu, tak já vás znám z filmu, ano. Já jenže hraji. Nevím z kterýho teďko.
2: No to je jedno.
1: Já už si taky ty němý filmy tak nepamatuju. Ale ten váš hlas je mi taky velice známý.
2: Jo, to já často, jo? Hlasově často.
1: Často, ano, já jako ano. Když vás slyším, já denně mám pocit.
2: No jistě.
1: Prosím vás, řekněte mi, ano, ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
2: Ukončete výstup a nástup,
1: ne,
2: dveře.
1: Tak
2: no prosím vás, ale opravdu to.
1: Prosím vás, jak jste říkala, že se jmenujete,
2: já
1: si to napíšu a zeptám se někoho,
2: se
1: víte, to bude nejlepší. Bohdalová.
2: Vy jste Novák, víte, nebo Horák. Co?
1: Dvořák.
2: Dvořák.
1: Já vám dám navštívení.
2: Ano, prosím. Když budete tak láskat, děkuji. Judr Kamil Berka.
1: Jo, já jsem jich našel balík a bylo mě líto vyhodit, víte. Já mám totiž, abyste rozuměla, no. Já mám totiž skotský předky, no víte? Jo. Moje babička byla rozená black and whiteová.
2: Black and whiteová, jo, tak dost. Dost, opravdu nechme toho. Já jsem od vás chtěla
1: no jo.
2: Trošičku romantiky, no že? Jo. Jenomže od vás chtít romantiku, to je jako chtít od bagru voloupat vajíčko. S váma se opravdu nedá dělat nic jiného, než uvést další číslo.
1: No, tak ho uvedem.
2: No, prosím.
1: Děkuji. Jo, tak. Anglické diskotékové zpěvačky Duo Lips. Dovolíte,
3: prosím, samozřejmě. Průkopník.
4: Co prosím, co říkáte?
3: Nic, já si jen tak pro sebe říkám průkopník.
4: Jo, takhle.
1: Vy si tak říkáte, jo, nebo?
4: Ne, já tady luším křižovku.
1: Aha, takhle, jo, rozumím.
4: Jak si momentálně právě zrovna nevím, co je přesně myšleno pod slovem průkop.
1: Jo, takhle, aha, no.
4: Průkop, neradši to náhodou vědět.
1: Průkopník?
4: Průkopník.
1: No tak to je jaksi...
4: No ne, já vás tím nechci nějak obtěžovat, ale když už tady sedíte,
1: tak... Ne, jestli, tak to mě neobtěžuje, to já vám rád poradím. No. Křížovka to není pro mě problém, to je maličkost.
4: No, no, to je pro mě taky, víte. Ale přece jenom někdy se stává, že slovo nebo otázka, která dá i vzdělanému člověku, jak si zamyslet.
1: Samozřejmě se stává, no. Dokonce mě někdy se to stane taky. No.
4: Jako já teď například právě zrovna nevím, co je přesně myšleno pod slovem průkopník.
1: Ano, průkopník, jo. No tak průkopník, to je, jaksi, to může být totiž různej, víte?
4: Ano,
1: je průkopník, ano. Ono přijde na to, kudy se ten průkopník prokopá. Jestli nějakým tunelem, nebo...
4: Ne, tak tady stojí průkopník českého divadla.
1: Aha, aha. A jakýho divadla přesně tam nestojí, že jo?
4: No to právě tady nestojí.
1: Aha, tak to je dost nejasný tohleto, že jo?
4: No právě.
1: Pač, jestli se někdo prokopal nějakým divadlem, že jo?
4: Tak by tam taky mělo stát jakým, víte?
1: No právě.
4: No tady stojí jenom v závorce Josef Kajetán.
1: Tak to je těžký tohleto, no, opravdu. Jestli to nebude třeba přímo ten pan Kajetán, Josef.
4: Myslíte? Ne, to já myslím, že ne, protože ne? To je průkopník na 3.
1: Jo. Na 3 metry, nebo...
4: Ne, na 3 písmena.
1: Jo, na 3 písmena, aha. A to myslím asi jeho jméno, ne? Zřejmě, ne? Asi.
4: Patrně, ano, patrně.
1: No jo, Josef Kajetán, to je... U nás je pomenovaný Tylovo divadlo po nějakém průkopníku.
4: A nevíte náhodou, jak se dotyčný průkopník jmenoval?
1: No to já právě nevím, to je...
4: No jo, tak to je těžký tohleto. Tak víte co, že bychom to nechali stranou zatím, ono se to nějak vystříbří.
1: No
4: a že bychom vzali další otázečku, ne?
1: Třeba, no.
4: Jestli mi v tom chcete být ještě trochu nápomocný.
1: Ale jo, to budeme mít hned, to je není problém.
4: Tak fajn, to budeme mít hned.
1: Ano,
4: tak vezmeme napřed ty lehčí, víte.
1: Třeba, ano, ano.
4: Třeba nějakou tu svislou.
1: Třeba, ano. Dovolíte si trošku.
4: Jo, prosím, založe mě. Tak nějakou tu svislou vezmu, jo? Ty lehčí, víte.
1: Ano. A ty jsou jako lehčí, ty svislí, nebo co?
4: Ne, vždycky, ne. Ale vždycky vedou tak nějak svisle, víte?
1: Aha, takhle, já rozumím. Ano.
4: Tak třeba tohleto. Vzácné zvíře Austrálie.
1: Ano. No tak, to je krásná, lehká otázka tohle, že jo?
4: Jo, vy už to víte?
1: No tak ještě ne, přesně, že, ale ono v těch zácných zvířat tam tolik nebude.
4: Samozřejmě, těch tam, kolik jich tam může být, no tak dově si takových akorát pár, víte.
1: Pár, ano, nebo ještě míň,
4: co no, právě.
1: Takže vzácný zvíře Austrálie by mohl být třeba takovej lední medvěd.
4: A to ne.
1: Co?
4: Poslíšte, to se, ne, to se mejlíte. To se mejlíte, protože lední medvědi v Austrálii nejsou.
1: No jo, no tak nejsou tam, já vím, ale právě proto tam budou vzácní.
4: No ne, já si myslím, že tam nejsou vůbec.
1: No a proč myslíte, že...
4: No, v tom vedru by tam takový lední medvěd rostál.
1: No to je pravda, to mě nenapadlo. A nebo víte, co by taky mohlo být za zvíře?
4: No.
1: Třeba nějaký docela jiný.
4: Víte, že máte pravdu.
1: Jo.
4: Šafno, vidíte, už se k tomu pomalu blížíme,
1: no, víte.
4: Teď ještě vědět o tom jaký.
1: Ano, jenom tak jaký. To už nebyl takový problém.
4: No, to se nám vystříbří, a my zatím vezmeme další otázečku, víte. Tak třeba tuhletu, když...
1: Ale jde nám to dobře, že jo?
4: No, výborně. Vždycky jenom o chlup to neuhodneme.
1: A, samozřejmě, to bude mít.
4: Tak já beru tady tuhletu. Italský výběrčí činže.
1: Jo.
4: Umíte italský?
1: Italský? No tak dovedu, částečně dovedu, ano, ano.
4: A výběrčí činže italský náhodou nevíte?
1: Výběrčí činže italský?
4: Jo.
1: No tak výběrčí činže, to je italský, myslím, jako,
4: že italský, ano. Italský je psa, ano.
1: Italský výběrčí činže, to je ten... Já mám na jazyku, to je zajímavý.
4: Já taky, ale já už dlouho nemluvil italsky, tak ono to...
1: Ano, člověk se úplně vypadne.
4: Ono,
1: to je, ano,
4: úplně. Jako já si vám například už ani nespomenu, jak se řekne italský výběrčí činže.
1: To je neuvěřitelný, člověk z toho úplně...
4: No jo, no, tak to je, že vy tak... už to taky nevíte asi, víte.
5: Ale počkej, já přemýšlím zrovna, italský to je, bajo, to je, vím to, to je ten přeci italský výběrčí činže. Jo, počkejte, není to ten, činžáno?
4: Činžáno?
5: Činžáno?
4: To ne. Poslyšte, pane, to se mejlíte. Ne, ne, no. To je správně činzáno.
5: A jo, činzáno, už
4: činzáno,
5: vím, činzáno.
4: To by musela bezpečně. Ano. A je to tavenej sejra.
5: A jo, sejra. Tavenej, že jo, takový, ano. Ano. Takový flaškách se prodává. Já.
4: No tak ono jeho víc druhů, víte. Ano. Oni jsou i mimo flaškový takový.
5: Taky, jo.
4: No jo, tak co uděláme s tím italským výběrčím činžete, činže?
5: On je jako svislej, je ten výběrčí dost těžká otázka.
4: No. No takže bychom ho nechali stranou,
5: třeba, jo,
4: výběrčího, ono se to no, vystříbří nějak,
5: ano.
4: A vezmeme další otázku.
5: Třeba, vemte další.
4: Zase nějakou tu vodorovnou, jo?
5: Něco vodorovnýho.
4: Vodorovnou, ano. Tak třeba tuhle tu množné číslo slova hudebník. To je jasný.
5: Tak pro děti.
4: Přijme na nás, víte.
5: Tak to hned napište.
4: Já to píšu rovnou. Množné číslo slova hudebník.
5: A jo.
4: Orchestr. Safra.
5: Co je?
4: Safra. Přebývá mi jedno pole.
5: Jo. Vepředu nebo?
4: Vzadu.
5: Vzadu ještě k tomu?
4: Ještě k tomu zadu.
5: No to je smůla tohleto. Když už to konečně víme, tak to mají za špatně natištěný.
4: To se potom špatně luští.
5: No právě, tohle je těžký. No jo, tak co bysme...
4: Takže bysme šli kousek dál, ne?
5: Třeba vezmeme něco... Vezmeme
4: ještě nějakou tu vodorovnější.
5: Třeba,
4: takovou,
5: ano,
4: jo?
5: Třeba.
4: Tak vezmeme třeba tuhle tu C, vezmeme C.
5: Jo, co C? To je C. Vitamin, jo, nebo co?
4: C, otázka.
5: Jo, otázka, písmeno C.
4: Otázka C, písmeno zní 12 měsíců.
5: No to chci ho znám všechny.
4: Jo.
5: To je leden, únor, březen.
4: Ano, podzim, zima.
5: Ano,
4: no jo, ale tohle to všechno má být na tři písmenka, víte?
5: 12 měsíců no. Na tři písmena?
4: No je to tady ta.
5: To je nějaký nesmysl, ne? To je, určitě něco popletli. No,
4: takže taky no. Myslím, přece nemůžete vtěsnat 12 měsíců do tří písmenek.
5: No vole, jo. No,
4: my jsme takhle mohli důmat celý rok.
5: No vole, to je nějaká...
4: Co s tím?
5: No já nevím.
4: Takže bychom to zase nechali stranou, ne? On se to vystříbří.
5: Ono se jo, budete zkuste něco.
4: On se to vystříbří.
5: Zkuste něco jinýho.
4: Takže bychom...
5: Co tam ještě máme?
4: Máme to třeba tady tohleto... tažný pták. Tažný pták.
5: To je zase taková nejasná otázka, no. Tohle, jo.
4: Ačkoliv počkat, nemohl by to být papoušek.
5: Papoušek tažný.
4: Papouš, no ten přece tahá z kastlíku ty planety.
5: Papoušek. To nemůže nic jiného být, to může být jině papoušek.
4: Tak já to napíšu rovnou, jo?
5: Napište to hned.
4: Píšu papouš.
5: No.
4: Safra. Nevejde se. Nevejde se. Nemohl by to být jenom papouš? Bez toho eku?
5: Bez eku papouš?
4: No pepouš.
5: Ale poprosím vás. Papouš. To je nějaký zmetek ty noviny, jak vám to říkám.
4: No to bychom takhle mohli hádat dlouho, víte.
5: No vole, ještě že jsme ho tak rychle prokoukli, no. Víte. No. Vy nemáte nahroštěný takový noviny doma, jo?
4: Zafra, a víte, že má?
5: Jo.
4: Jo, vy myslíte, že by to tam v tom výtisku mohlo být správně?
5: No to co, nemůže být všude špatně.
4: No že mě to hned nenapadlo. No, tak víte co, pojďte, půjdeme k nám a tam to krásně doluštíme.
5: No to je nápad, uděláme to u vás.
4: No, ještě, že nejsme nějaký malý blbci, aby jsme na tohle naletěli, víte? No.
5: Na to může naletět nějaký idiot.
4: Jo. Kdo, co?
5: Idiot, že na to může naletět nějaký, říkám jedně.
4: Co to je idiot? No, jo, idiot.
5: Idiot.
4: Naletět. No. Jo, to je pták, to já vím.
5: Ne, tak, idiot, no. To je člověk, jako vy a já, člověk.

0: Vlad. No tak dobrý, krásný. Pojď, já ti pomůžu.
1: Pojď. To už je konec?
0: No jo, už musíš. Do tašky, svačinu do tašky, klarinet.
1: Já zase někdy přijdu.
0: Navštívenku máš?
1: Navštívenku já přijdu někdy jen tak bez. Teda oblečená, ale bez navštívenky.
0: Žofie Melicharová, Zasvobodná, Jitka Mulavsková. Ahoj.

0: Než se otevře opona a herci předvedou Cimrmanovu hru, přečtu vám úvodní scénickou poznámku. Čeští cestovatelé stojí v gondole vzducholodi. Nad nimi se dme její břicho a v průhledu je vidět silueta Hradčan.
1: Vážené dámy, vážení pánové, milí Pražané, vážení pánové mecenáši naší výpravy do nitra Černého světadílu. V této slavnostní chvíli, kdy se zde na Letenské pláni loučíme s naší otčinou, chtěl bych vám poděkovat za cenné české výrobky, které nám budou platit dnem ve směném obchodu s divochy. Děkuji jmenovitě majiteli pouťových atrakcí panu Kočkovi za krásné zábavné předměty. Dále děkuji zde přítomnému panu továrníku Šrolovi z Broumova za skvělé bavlněné látky. A nemalý dík patří rovněž zde přítomnému panu továrníku Šajnostovi ze Solo Sušice za bednu spolehlivých nevlnoucích zápalek. A hle, tam to vidím paní Karolínu Světlou, Mužákovou, Rozenou Rotovou. Jejíž rodina věnovala naší výpravě takovéto tři bedny hřebíků. A na závěr, přátelé, dovětek. Někteří se našemu podniku vysmívali, jako například pražští Němci. Někteří nám dokonce házeli klacky pod nohy, jako například cestovatel Vojta Náprstek, vlastním jménem Fingerhut. A přece se našel mecenáš, který celou expedici financuje a který se dokonce rozhodl sdílet s námi slasti i strasti naší cesty. Je to velký český nižší šlechtic baron Ludvík Úvalský von Úvaly u Prahy.
2: Přátelé, já nemiluji velké řeči. Moje řeč bude prťavá. Já rád dal na tuhle avantýru peníze, poněvadž já nemám hluboko do trezoru. My teď vyletíme do povětří a celý svět bude koukat, co zase Češi jednou provedli. My víme, co děláme. Český národ je prosíravý. A jak říká zde přítomný Josef Václav Sládek, on to samozřejmě říká ve verších, já to řeknu po svém. Proč smrdět doma, když můžeme do luftu? Nazdar!
1: Děkuji panu baronovi. Duchovním pastýřem naší výpravy je bratr Cyril Metoděj.
3: Otec
1: Cyril Metoděj.
3: Ale bratr také.
1: Aha, tak bratr Cyril a otec Metoděj. Poprosím ho.
3: Doktore Žábo, já to řeknu sám. Bratr, otec Cyril Metoděj.
1: Ano, tak také jeho poprosím o pár slov, ale skutečně stručně, bratře, otče Cyrile Metoději. Ať nezmeškáme příznivý vítr.
3: Ano, příznivý vítr, to je to, co si každý z nás ve svém životě přeje. Ale co to je příznivý vítr? A co to je vítr nepříznivý? Často děkujeme osudu, že nás zavál správným směrem, ale pak přijde chvíle prozření a my zjišťujeme, že vítr, který se nám zdál příznivý, byl naopak nepříznivý.
1: Tak děkuju,
3: ale
1: bratr.
3: Ještě s jednou věcí bych se rád svěřil. Nikdo z nás, kteří jsme na palubě tohoto vzdušného korábu, nemá jistotu, že se z této plavby vrátí.
1: Ano, to je pravda.
3: Je tu však jeden člověk, který má jistotu, že se z této plavby nevrátí. Rozhlížím se okolo sebe a nevidím ho. No jak bych ho také mohl vidět, když jsem to já sám? Zůstanu totiž mezi mouřeniny jako misionář. když už stojí tato výprava, tak nekřesťanské peníze. Ať má aspoň křesťanský cíl.
1: Ano. Tak děkuju, bratru.
3: Neděkuji. Neděkuji, doktore Žábo. Pro nás Františkány je taková misie radostí. Ano.
1: Takže s Tyrem jste se rozloučili definitivně. Už ho nikdy neuvidíte, ani neuslyšíte. A o poslední slovo prosím našeho pilota, strojníka a kapitána Bohuslava Puchmajera.
4: Tak já bych řekl tak. Těleso vzducholodí je klasika plněná vodíkem. Motor je čtyrtak, 12 válec, větrem chlazený, spodem šťouchaný. Takže válců máme dost. Čili kdyby jeden kiksnul, tak to prakticky nepoznáme, protože to klidně poběží na 11 válců. Můžu samozřejmě kiksnout 2, pak by to běželo na 10 válců. Můžu kiksnout 3. Můžou kiksnout 4.
1: A tak dále, že?
4: Všem upozorňuju, že kdyby kikslo 11. Tak to, ať se na mě nikdo nezlobí, to ten jeden válec prostě neutáhne. No to po mně nikdo nemůže chtít, abych já s tou vzducholodí letěl na jeden válec.
1: Ano, to chápeme.
4: Jsme si nedomluvili. To si ten krám říte sami.
1: Bohoušku, to po tobě nikdo nechce. Přece nepoletíme na jeden válec, to dá rozum.
4: No to bych prosil. Protože ten jeden válec bude mít co dělat jenom s tím, aby pohyboval těma 11 mrtvejma válcema.
1: To je pravda.
5: Mohlo by se v krajním případě stát, že by kikslo všech 12 válců?
1: Co říkáš?
4: No tohle já nemám zapotřebí.
1: Bohoušku! Pán se jenom ptá, jenom jako kdyby pán to nemyslí ve zlém, víte, pane, on chce jenom vědět, jestli by se to teoreticky mohlo stát, víš?
4: Ano, tak samo sebou, že by se to teoreticky mohlo stát.
1: Teoreticky by se to mohlo stát.
4: Ale ne u mýho stroje. Teď k nahození motoru. My ho z úsporných důvodů nahodíme, a když vítr bude foukat jiným směrem, než my chceme letět. Jinak plachtíme bezmotorově po větru.
1: Ano, tak děkuji. A děkuji zároveň vám všem, kteří jste se s námi přišli rozloučit a doufáme, že se zase ve zdraví shledáme.
3: Ano, moji bratři doufají ve shledání, zatímco já naopak doufám, že už vás nikdy neuvidím. Neboť, jak už jsem...
1: A teď řekl... uvolněte lana a zvolejme naše vzduchoplavecké kam?
6: Nahoru!
1: Kam?
6: Nahoru!
1: Kam?

0: Podívej, doktore Žábo, jak jsou ti lidé dole, všichni maličcí. Takhle nějak nás asi vidí Bůh.
1: Ano, ano. Pane barone von Úvaly u Prahy, právě přilétáme Úvaly u Prahy.
2: Ano.
1: Vidím váš zámeček a z parku nám mávají. Vypadá to, že se všichni Úvalané seběhli, aby se s vámi rozloučili. Jejich celá horda.
2: To není žádná horda, to je moje rodina. Manželka, tchán, tchyně, bratři, sestry, strýcové, tety, moje děti, jejich děti.
3: Šťastnou cestu, muži!
4: Šťastnou cestu, děti!
2: Přivezu drobátka moje, ženuško, tatínku, maminko a všichni ostatní naschledanou. Jak je krásné mít svou rodinu takhle hluboko pod sebou. S Bohem, moji drazí, dlouho se neuvidíme. Alespoň doufám. Bylo by libo trochu hudby z mého gramofonu, panstvo. Teď už vám to můžu prosradit. Víte, proč já vám nastrkal takový peníze do týhle bláznivý luftrajze? No, abych si od nich odfrknul.
1: Nelíbí se mi, že letíme na východ.
2: Poslyšte, doktore Žábo, já jsem znal nějakýho inženýra Pulce. Nejste vy jeho otec?
1: Ne, můj syn je taky Žába.
2: Taky. Otec Žába, dítě Žába, to jsou dneska věci.
1: Bohoušku, pořád letíme na východ, není čas nahodit motor a zamířit na jih.
5: Klid, doktore, pořád stoupáme a nahoře by měl foukat severák.
2: A teď bych vám, přátelé, spustil jednu lahůdku od Fridricha Smetany.
1: O, později.
2: Píseň česká. Zpívá to smíchaný pěvecký sbor Hlahol.
1: Později, pane barone, později. Pojďte, přátelé, uděláme si briefing.
5: No, už mi taky vyhládlo. Já přinesu pánev a natlakuju vás.
1: Ale bohoušku, briefing není jídlo. To je označení, kterého užíval můj britský kolega Livingstone pro krátkou a stručnou poradu.
0: Dovol, doktore Žábo, abych úvodem našeho briefingu řekl několik slov. Přátelé, jistě všichni cítíme, že jsou věci mezi nebem a zemí, které člověk pouhým rozumem není s to pojmou.
1: To jsem ti chtěl říct, bratře, otče, ty nejsi briefingový typ. Čili takhle, pokud bude briefing, ty mlč, ano? Tak, přátelé, stručně neboli briefly. Brzy se odstaneme mezi lidožravci. Jak se k ním chovat? Tak především je třeba zjistit, v kterou denní dobu lidožrout obědvá. A jednáme s ním zásadně po jídle. Nikdy na lačno. A taky dávat si pozor na jazyk. Vyhýbat se takovým těm hloupým úslovím, jako že je tady někdo pečený, vařený.
5: Ale že je někdo nemastný, neslaný, to by se snad dalo použít. No, to by je od té konzumace spíš odradilo.
1: Stále máme briefing.
5: Nebo říct před nima, kdyby se zrozkrájel, to by byl taky pěkný šrumec, co?
1: Jistě, takové řeči je mu jenom rozdráždět.
2: Hezká česká fráze je taky, stojíš jako zařezaný.
1: Ještě to tak, pane barone, takové řeči stály už řadu cestovatelů život. Další věc, při obchodování s lidožravci uvaluje embargo na nože, vidličky, ale i hrnce, kvedlačky a hlavně sirky.
5: A co struhadla?
1: Ne.
5: Nebo mlejnek na maso?
1: V žádném případě, to jsou nápady tohleto. Tak, má někdo ještě nějaký dotaz? Pokud ne, končím briefing.
0: Tak. Bratři, evangelium svatého Matouše se praví. Zasaď dobrý strom, i jeho ovoce bude dobré. Zasaď špatný strom, i jeho ovoce bude špatné.
1: Ježišmarja.
0: A já se táži, co je mým posláním na této cestě? Zasadit strom. Je správné, abych já, sadař boží, zahajoval svou misijní činnost v zahradě ďáblově.
1: Cyrile, prosím tě, co chceš říct?
0: No, jestli musíme zrovna mezi lidožravce. Mně by se líp misionařilo mezi normálníma černochama.
1: To je možné, ale mecenáš naší výpravy na lidožravcích trvá. Víte, pane barone?
2: No ano, já chci nebezpečí. Když už jsem od rodiny, ať si ušiju adrenalin. Já o tom potom vydám knihu Český baron mezi lidožravci.
1: Bohoušku, mapa mi říká, že bychom měli trochu opravit kurz. My teď míříme někam k Turecku.
6: Tak já to nahodím. Tady je startovací lano. Je to lano trojmužný, tak za to vemte, až dám povel, tak pořádně zaberete. Jo, hlejte, jestli si chcete něco říct, tak radši teď, než to naskočí, protože pak už se nedomluvíte.
1: Tak přátelé, dokud se slyšíme, chce někdo něco, kromě bratra Cyrila, chce někdo něco důležitého říci? Pan Maron?
2: No já bych možná...
1: No?
2: A z jakého oboru by to mělo být?
1: Ale to je jedno. Hlavně, aby to bylo něco důležitého.
2: Důležitého říkáte?
1: No, tak jestli nic nemáte...
2: No ale počkejte, nespěchejte. To nejde takhle zofort. Jo. Už vím. Říkal jsem vám, že baron Ringhofer má telefon.
1: Bohoušku, můžem.
2: To je šikovná věcička. On má natažený dráty ze Zmíchova až do Štiřína.
6: Moment. Otvírám přívod paliva. Nacucávám karburátor. Uvolňuju škrtící klapku. A pozor. Start.
2: Jsem taky uvažoval, že si pořídím takovej telefon.
6: Je studenej, takže znovu nacucávám. A pozor, start! Teď je nejen studenej, ale asi přechlastanej. Takže je nacucávám. A pozor, start!
2: Ale pak jsem si řekl, jaký strašný peníze by mě to stálo, kdyby každej z tými obrovský rodiny někam telefonoval.
6: Tak, moment, puste to. Čím by to mohlo být?
1: Palivo tam jde, jinak by se to nepřechlastalo.
6: Klínovej řemen neprokluzuje, to by to ani neblaflo.
1: Bohoušku, stále letíme na Turecko.
6: Všem otázka je, jestli ten švuňk byl dost silný. Ono 12 válců je 12 válců.
1: Hele, pořád nás to nese nesprávným směrem.
6: Taky by to mohla být slabá jiskra.
1: Ty, Bohoušku, podívej. Kdyby se nám taková věc stala s automobilem, tak ty se můžeš klidně posadit do škarpy a třeba hodinku nad tím špekulovat. Protože ten automobil stojí. No. Ale tady, zatímco ty uvažuješ, ta vzducholoď letí.
6: No jo, to magneto asi hází slabou jiskru.
1: Ten vítr výší každou vteřinou unáší dál a dál pryč od toho směru, kam my chceme.
6: To bude tou slabou jiskrou.
1: Tak já nevím, Bohušku, jestli mě vnímáš.
6: Ale vnímám to, víš, že vnímám. Ale čím víc mi do toho budeš kecat, tím díl ta oprava potrvá.
1: Turecko, co jsem říkal, prosím. Turecko, jedinečná příležitost k misijní práci. Turci, zahoďte Korán, čtěte Bibli. Je obrázková.
7: Já tě píchnu do bubí.
6: jsem sešteloval to magneto a zkusíme to znovu.
7: Pánové, připravte se! Pozor! Start! Rozbijeme tábor.
1: Tady je ale teploučko.
2: Mohli bychom se chvíli opalovat a pustit si k tomu z gramofonu ten smíchaný sbor Hlahol.
7: Opalovat se můžeme, pane barone, ale obávám se, že na Hlahol není ta pravá chvíle. Lidožravci si našeho příletu určitě všimli. Pojďte, uděláme si briefing. Tak, pánové. Přistáli jsme přímo v srdci Černé Afriky, proslavené cestami velikého Livingstona. Ten tu nalezl svůj druhý domov. O zdejších domorodcích prohlásil, mám je rád jako své vlastní děti. V těchto místech se hovoří jazykem Babaru. Tomuto jazyku se tady Cyril kvůli své misijní práci naučil, no. Takže tlumočníka máme. Cyril, jak se třeba řekne dobrý den?
0: Vatapanyumba.
7: Vatapanyumba.
0: Ano, ale když chcete...
8: Za zády cestovatelů se objevili dva ozbrojení divoši.
0: Když chcete pozdravit zvlášť srdečně, zopakujete to druhé slovo. Vatapanyumbanyumba.
7: Vatapanyumbanyumba.
0: No výborně.
1: A jak se řekne s Bohem?
0: Tak oni bohů mají hodně, čili neříkají s Bohem, ale s Bohama. A to se řekne ašamodla.
7: Ašamodla.
0: No ano, i výslovnost máte dobrou.
7: No a oni budou chtít taky hlavně vědět, s kým mají jednat. Čili, jak se řekne, toto je náš náčelník.
0: Hi, och, kondom.
6: A jak jsou ty lidožravci tady ozbrojení? Mají pušky třeba?
7: Ne, třeba nože nebo oštěpy. Cyrile, jak se řekne, když mě nezabijete, dostanete dary?
0: Jo, pane doktore, podmiňovací věty. Ty oni vůbec neznají. Oni to vyjádří souřadnými větami. Něco jako v českých příslovích, tam také neříkáme, když budeš mládí lenošit, budeš muset na stará kolena žebrat. Ne, řekneme prostě mladí ležáci, staří žebráci.
7: Bratře, otče, blbče, dědo, háje! Řekni mu, že když mě nepodřízne, dostane dary.
0: No, no, to by se snad nejstručněji dalo vyjádřit, nepodřízneš, zbohatneš.
7: Tak už to vyjádřím.
0: Ňum krva al bachra chop.
7: Achavaj, achavaj.
0: Ukažte, ukažte. Chtějí ukázat dary.
7: Dary. Tak, divoši, podívejte se, co jsme vám přivezli až z Prahy. Tak, a teď do toho takhle foukněte. Zeptej se jich, jak se jmenujou.
0: Hula, hula! Uma karta, kh!
7: Uko! Lele! Ty, Uku a Lele, když vy nám pomůžete, dostanete hřebíky.
0: Bu halafa nu dolo kikuri.
7: A pestré látky.
0: Ua bofara.
7: Uje kondom!
0: Poradí se s náčelníkem.
7: Pánové, naše první setkání s lidožravci to bylo fiasko. Zatímco jeden má nůž pod krkem, druhý vykládá o souřadných větách a ostatní se opalují.
2: No, doktore, jak víte, já jsem prosíravý, ale oni přišli.
7: Chyba byla, že děláme briefing mezi lidožravci a ani jeden z nás nemá zbraň.
6: Elika, vám nebylo divný, že jsou bílí, že to nejsou černoši?
7: Ano. Je to veliká, veliká vzácnost. Už Livingstone se o nich zmiňuje, ale znali je pouze z doslechu. Nikdy je neviděl.
0: Takže to nejsou černoši?
7: Jsou to černoši. Ale jsou to černoši albíni.
9: šurum kondom k.
5: Říkají, že přivezli náčelníka.
9: Och kondom, papula mázdra k.
5: Jejich náčelník se jmenuje Líná huba.
9: Uchoba chatabu k.
5: Ale nerad to slyší.
9: Bacha papula mázdra, bala pecha nuda k.
5: A proto mu neříkají Líná huba, ale Holé neštěstí. Já jim řeknu, že náš náčelník je tady doktor Žába.
9: Och kondom, šaman kvák.
1: Ty, Cyrile, takovouhle zdlouhavou debatou přes tlumočníka bychom tu strávili leta. Zeptej se jich, jestli se nechtějí naučit česky.
9: Guma, čeko blábolak.
1: Brrrr.
5: Ne, pozor, brr znamená ano.
1: Výborně, tak se do toho pust, Cyrile, my se zatím pokusíme najít pramen Nilu. Pojďte, pánové.
9: Mládenci, tak nejdřív probereme vyňatá slova po br. Opakujte po mně. Meldo blábola k. By býti obyčej.
10: By býti obyčej.
1: Tak co, lidožravci? Jak jste daleko s výukou češtiny?
11: Ahoj, kluci!
1: Ale.
9: Jaká byla voda?
11: No. Vy dobře umyli mídlem hmyz, myš, lemíš, myslivec, litomyšl.
1: No teda, klobouk dolů, vy mluvíte česky jako...
11: Jako když pičem mrzká.
1: No, to se tady Cyril vycajchnoval. Mimochodem, kde je?
9: Cyril odešel.
1: A když se vrátí?
11: Až se jaro vrátí, o, to bude ráj, zelenat se bude celý širý kraj.
9: Luka budou vonět,
10: stromy budou kvést, a s křivány z hůru do nebe se nést. Josef Václav Sládek, k!
1: Cyril, jak je vidět, je dobrý učitel, ale pořád jste mi neřekli, kde je.
11: Cyril není.
1: A kde je?
9: Cyril není.
11: On byl dobrý. Moc dobrý učitel.
12: Ježíš, oni ho snad snědli.
9: Naučil česky, nebyl potřeba už.
12: No jo, oni ho sežrali.
9: Byla velká přestávka.
12: A jste si ho dali k svačině, co?
11: On řekl, chovejte se tu slušně, nezlobte, já jdu na lov.
1: No na lov, tak to mi spad kámen ze srdce. No,
12: počkejte, počkejte, já bych jim nevěřil. Kam odešel na ten lov?
11: Do lovišť.
12: No jo, to myslej do věčných lovišť.
1: Ale klid,
2: klid, já to vyšetřím. Kanibalové, kde jsou ty loviště?
11: V lese.
2: Kterým lese?
11: V hlubokým lese.
2: Znáš cestu? Tak znáš nebo neznáš?
11: Znám křišťálovou studánku, kde nejhlubší je les, tam roste tmavé kapradí a vůkol rudý vřes.
2: Dobře, dobře, ale kterým směrem to je? Tam? Nebo tam?
10: Tam ptáci laně chodí pít. Po javorový dnem, ti ptáci za dne bílého, ty laně v noci jen.
2: Mein Gott, ukáže mi někdo, kam odešel váš učitel, když skončila hodina?
10: Když musel lesy hluboké a kolem ticho jest. I nebes

0: i studánka jsou plny zlatých hvězd. Josef Václav Sládek, chl.
1: To je co?
2: Podívejte díky Bohu, Cyrile, ty jsi nám dal. Co se ti stalo s Rukou?
3: Nic, jenom ji opatrně držím, aby mi nespadl.
2: A kdo jako? No,
3: vidíte ho?
2: Já teda nevidím nic.
3: Vidíte ho?
4: Já taky ne.
3: No ano, to je na něm právě to úžasné.
5: Počkej, počkej, ukáž. Ty tady nic no, nemáš.
4: Teď ho vyplašil.
5: Koho?
4: To byl chameleon, ty trdlo. Víš, jaký by to byl krásný živý exponát do našeho muzea.
6: No to jo, neviditelný exponát.
7: Jelikož teď umíme česky, položí vám náčelník Holé neštěstí několik otázek. První otázka, které my říkáme zdvořilostní.
8: Co tady chcete?
2: Tak přijeli jsme sem studovat život vás primitivů. A také, abychom obohatili sbírky našeho Národního muzea. Chybí nám například lev. No představte si to, máme ho v Národním znaku a nemáme ho v Národním muzeu.
7: Druhá otázka.
8: Co je muzeum?
2: Co je muzeum? Uměl bych tím to vysvětlit, pane barone? Tak prosím.
7: To bys nepochopil. Třetí otázka.
8: Co dáš za lva?
2: Tak pro tebe, náčelníku, mám velice vzácný osobní dárek. Vybral jsem ho kvůli tvému jménu, aby ti už nikdo nemohl říkat líná hubo. Je to mluvící, rozvinovací a zavinovací jazyk. Zkus si ho.
8: Na co to je?
2: Strč to do pusy a foukni do toho.
8: To se mi líbí!
2: To si pak užijete u táboráku. A teď pojďte, uzavřeme dohodu. Vy nám pomůžete ulovit lva a my vám těm darům, co jsme vám dali, ještě nějaké přidáme.
7: Čtvrtá otázka.
8: Vy jste nám dali nějaké dary?
2: No tak ano. Frkačku a píšťalky to nepočítám, to bylo na důkaz přátelství, ale dali jsme vám přece tady ty hřebíky a tyhle pestré látky.
8: Ty vidíš nějaké hřebíky?
7: No.
8: Ty vidíš nějaké látky?
2: Ne. Ty líná hubo, poslouchej.
8: Halama krafa kl.
2: Pardon. Ty Holé neštěstí, poslouchej. Tady přece jsou barevné látky od Šrola a pod nimi bedna hřebíku od Karolíny Světlé.
8: Od Karolíny Světlé.
7: Kříž u potoka.
9: Černý Petříček.
10: Dobře, hoši, dobře.
2: Dobře, dobře. Dobré je, že umíte. Špatné je, že lžete.
7: My lžeme rádi.
2: Kdo lže, ten krade.
9: My krademe rádi.
2: Lidožravci, když vy nám budete lhát, tak my vám nebudeme věřit. A když vám nebudeme věřit, nemůžeme s vámi uzavírat žádné dohody.
8: My s váma nebudeme uzavírat žádné dohody, my vás budeme sníst.
10: Ale sníme, náčelníku.
8: A jo, dokonavé sloveso.
10: No.
8: A my vás sníme. A všechno, co po vás zbyde...
10: Pozor.
8: Zbude. Zbude si necháme.
10: Ano, správně.
5: Zbude. Jaký pak správně?
10: No, já myslím mluvnicky.
5: Mluvnicky, jo. No, které to je Holý neštěstí. Já nevím, jak je mohl ten váš Livingstone milovat jako vlastní děti. Vlastní děti. To musel mít doma pěkný spratky.
2: Co pak spratky?
8: Ale jí melí.
7: Všimli jste si, co se letos urodilo jim melí.
2: Strašně. V korunách stromu to vypadá, no, jako nějaká orlí hnízda.
10: A víte, že jim melí je cizopasník?
7: Jděte.
2: No jo, my na to chodíme se synem. Každý Vánoce.
7: A co je pravdy na tom, že přináší štěstí?
2: Jistě, jinak by to lidi nekupovali.
10: A jak vy to trháte?
2: No tak syn vždycky vyleze na strom s pilkou a já čekám...

0: na rameni. A tu já teď ze svého ramene sejmu, aby poznal, co umím. Vidíš tam nahoře toho velikého supa, jak nad námi hladově krouží?
1: Jistě, to je vometák. Jak vidí cestovatele, tak tady vartuje a čeká, že mu necháme zbytky.
0: Tak, na toho supa já teď zamířím a ty se pozorně dívej.
2: Teď se přihodilo takové nedopatření. Zhora nedopadl na jeviště mrtvý sup, ale těžká brašna kolísá ta plcha.
1: Upažte, podejte mi to. Tak tohle nám tu teď nad Afrikou lítá, jo?
0: Výjimečně, náčelníku, výjimečně. To se hned tak někomu nepoštěstí takovou věc sestřelit.
3: Teda ne.
0: Co tomu říkáte, pane barone?
4: Já neříkám nic, já jenom sírám.
1: Podívejte, co měla ta potvora v břiše. A jak se to vůbec jmenuje, tenhle pták?
3: Hovado.
4: Jinak, přátelé, jinak to bylo. Vzpomínáš si, Puchmajere, když jsme byli ještě ve vzduchu, jak jsi říkal, kde já mám tu brašnu s nářadím?
3: Nic takového jsem neříkal.
4: Ale říkal.
3: Ty máš něco s vokem.
4: To jsme si právě nevšimli, že jí ukradl ten zub.
3: Jakej zub?
4: Zub vometák.
0: Ano, Bohušku, ano. On ti tu brašnu odnesl a já jsem mu ji teď ustřelil od zobáku. To je dobré vysvětlení pro tu věc.
2: No, sláva. Teď konečně dopadl na scénu mrtvý sup.
0: Tak teď to bude trochu složitější. Teď bych to viděl tak, že ta kulka nejen ustřelila tomu vometákovi tu brašnu od zobáku, ale zřejmě ho i smrtelně zranila.
4: No ano, a protože ta brašna byla těžší než zub, dopadla dřív, co? Tím se to všechno vysvětlilo a už bych o tom nemluvil.
1: Ten váš bouchací oštěp je dobrá věc, ale jsou důležitější věci. Vy neberete například v úvahu náš hlad.
5: Milí kanibalové, sníst člověka je velký hřích.
0: Ano.
5: Bůh všechno vidí a hříšníky potrestá.
1: Tak který Bůh?
5: Který Bůh? Máme jen jednoho Boha.
1: Mají jen jednoho. Jenom jednoho. To my jich máme.
0: Cyrile, takhle se s nima nedomluvíme. Hele, my se zase půjdeme smočit do Nilu a ty je zatím obrať na křesťanskou víru. Pojďte, pánové.
5: No, mládenci, probereme Boží přikázání. Opakujte po mně. První přikázání zní, v jednoho Boha věřiti budeš.
6: V jednoho Boha věřiti budeš.
0: Zdraví dožravci. Tak co, jak vám jde katechismus?
6: Pochválen buď Pán Ježíš Kristus.
4: Až na věky.
6: Jaká byla voda?
0: Skvělá. Kde je Cyril?
6: Cyril není.
0: A kam šel?
6: Cyril odešel do lovišť.
5: Ano, to je pravda. A už tam zase našel svého chameleona. A dal se mu krásné jméno. Zmizík. No to je hezké, ne? Už si na mě zvykl, sám mi skočil na ruku. Pojď sem, Zmizíčku, pojď. Tady se pěkně posaď a čekej. No, vidíte, jak okamžitě chytil všechny barvy té látky.
0: Skutečně, dokonalé mimikry.
5: Že?
0: Můžeš si ho pošimrat pod bradičkou?
5: Ne. Můžeš, ale šimráš ho pod zadečkem.
3: A jak se ti misionářilo, Cyrile?
5: Ale dobře, podívejte, kde se narodil Ježíšek?
6: V Betlémě.
5: A kde v Betlémě?
6: Na seně.
5: Co uděláme?
6: Půjdem spolu do Betléma. Dudaj, dudaj, dudaj, dudaj.
5: Kolik máme božích přikázání?
6: 11.
0: Já jsem jim tam jedno přidal.
5: Jak zní 11. přikázání?
6: nesežereš blížního svého.

0: teď prakticky zahrajeme si všechno sníme, když to smíme.
1: Ano, ano!
0: Tak pozor. Banány jíme?
1: Ano!
0: Ořechy jíme?
1: Ano!
0: Kachnu jíme?
1: Ano!
0: Kamaráda jíme?
1: Ano!
2: Ne, kamaráda ne! Ne, ne, ne.
0: Dál, ještěrku jíme?
1: Ano!
0: Žábu jíme?
1: Ano!
0: Doktora žábu jíme?
2: Ne!
0: No
2: ne,
0: proto! Ne. Doktora žábu v žádném případě je můj chameleon!
1: Chameleon jíme!
0: No ano, chameleon jíme, ale mého zmizíka ne. Zmizíku, pojď dolů, nemyslí si, že tě nevidím.
3: Tak a teď, když jsme obráceni na katolickou víru a když víme, že vás nesmíme sníst, mohl bych si prohlédnout ten váš bouchací oštěp, co říkáte, doktore?
2: Jistě, je to opakovací kulovnice ráže 757, vyrobená ve Strakonicích.
3: Ve Strakonicích.
4: Strakonický dudák, Josef Kajetán, Tyl, Český Budík.
5: Buditel, vole!
4: Buditel, no, Český Budík.
3: A jak se s ním bouchá?
2: No, tak puška se musí nejdřív nabít, teď už je ovšem náboj v komoře. Takže stačí jenom tadyhle odjistit a tadyhle stisknout. Ale pozor, teď tady nemačka, to by bouchlo. Tak opatrně to drž, tak.
3: Máte ještě jiný takový bouchací oštěp?
2: Ne, máme jenom tenhle jeden, ale stačí nám.
5: Mají jenom jeden! Jenom jeden, jenom jeden, jenom jeden!
3: Měli jeden a už nemají žádný.
6: A jsme v řiti.
4: To ještě ne!
1: To ještě ne!
4: To nejde tak rychle. Nejdřív si vás uvaříme,
5: pak sníme
4: a my pak dlouho trávíme.
5: To nejde vynechávat, to byste nás připravili o to nejlepší.
6: Parchanti proradný.
0: To je co, podívejte
2: teď
0: se.
2: Teď máme náhledu na tvého chameleona, prosím.
0: Ale ne, zlomil jsem si ruku. To jsou nejmín tři neděle v sádře.
3: S rukou si nelámej hlavu. Jestli je špatná, hodíme ji Vometákovi.
4: Vometák je mrtvej, náčelníku.
3: No tak Vometákovo bráchovi.
0: Vidím, že se chystá oběd. Co pak bude dobrého?
3: Ano, naše kuchyně je vyhlášená. My z vás neuděláme žádné blafy. Každý si může vybrat, na jaký způsob ho budeme podávat.
7: Mně asi něco uniklo.
6: No to jo. Chtějí nás sežrat ty tví novopečený katolíci.
4: A na čem si ho uděláme? Na volej nebo na sádle, co?
5: Na čem bys nejradši byl?
6: Na živu.
5: No to ne. To nepřichází v úvahu.
4: To nejde.
2: Náčelníku, holé neštěstí. Chtěli jsme s vámi vycházet v míru a přátelství. Ale když chcete boj, dobrá. Budete boj. Pane barone, běžte a probuďte náš kmen.

0: co tomu říkáte, divoši?
1: A kolik jich tam je?
2: 20 basů, 20 tenorů, 16 altů a 32 sopránů, ty jsou nejnebezpečnější.
1: Ha, lele! A teď dávejte pozor zase, bych.

0: Kde jste přišli ke gramofonu, holomci?
1: Jeden dobrý ruský cestovatel, kterého jsme snědli, nám dal plno takových pěkných, užitečných věcí za to, že ho nesníme.
2: Mě dal brýle za to, že ho nesníme.
0: Ten by se rozkrájel za to, že ho nesníme.
2: Nechci to chytit, je to asi vlhký.
0: My máme sirky, nechcete?
3: Nechcete!
1: Sirky? Co to je sirky?
0: Tohle, když chcete oheň, tak je to raz, dva.
3: Ano, raz, dva, raz. Dva, takhle my okolo dřeva, které nechce chytit, tančíme a hned je lepší nálada.
1: A tak to bude nějaký hudební nástroj.
3: Ano, to je náš národní hudební nástroj. Solový ze Sušice.
4: Tak jako hudební nástroj by se to také dalo použít. Ale já vám teď ukážu, jak stačí jediným škrtnutím
5: dětem a blbcům sirky do ruky nepatřej.
1: Nepatřej. No tak to byl pěkný tanec. A co byste takhle řekli teď nějakou básničku, kdybychom si...
0: Ano, ano, Josef Václav Sládek, domove, domove.
2: Ano, domove, domove, ta je krásná.
4: To je pravda. A bude to zároveň důstojné rozloučení s domovem.
1: A tak to bude zase nějaký tanec, že?
0: Domove, domove, drahý a jediný, nejdražší, nejsladší, nad světa končiny. Jinde jsou krásnější, jinde jsou šťastnější, ale ty snad všechny vlasti mi milejší. Josef Václav Sládek.
3: Vidíte, vidíte. Z básničky jste celý pryč. A kdyby to Josef Václav Sládek s námi byl, tak byste ho snědli.
1: Josefa Václava Sládka bysme nesnědli. Toho bysme na nosítkách nosili. Bavlně chovali. A z každého jídla by dostal tu největší flákotu.
0: Já jsem chtěl, aby jel Sládek s námi. Povídal jsem mu, Pepíku, nechceš si taky odfrknout od rodiny? A on povídal, to bych rád, ale ne mezi lidožravce. Stačí, že si mě berou do huby školní děti.
1: Počkejte, počkejte. Vy říkáte básníku Josefu Václavu Sládkovi Pepíku?
0: No jo, to je můj kamarád.
1: Kecáš.
0: Nekecám. Ten je u nás v Úvalech pečenej vařenej.
2: Pečenej vařenej.
3: Ten je u nich v Úvalech furt.
0: Takové hezké české slovo máme.
1: Tak ty jsi ho viděl živýho. A jak vypadá?
0: No jak vypadá? Jak bych ti ho vypodobnil? Docela fešák.
1: Škoda, že nepřiletěl s vámi. Toho tak vidět na vlastní oči.
3: Ale náčelníku to by nebyl problém. Jestli chceš Josefa Václava Sládka vidět na vlastní oči, tak můžeš letět s námi.
4: To už letíme domů?
3: Ty ne, Cyrile, ty tady zůstáváš. Místo tebe by právě letěl náčelník.
4: Ale pokud jde o mne a o misijní práci, já jsem hotov.
5: No jen si nemyslím. Než postavíš kostel, faru, hřbitov.
0: Co pak hřbitov, ale i meni. Všimli jste si, co se letos urodilo i meni?
3: Strašně. V korunách stromů to vypadá jako nějaká orlí hnízda.
4: A víte, že i meni je cizopasník?
0: Jděte.
3: Pak jděte, ale jmelí. Všimli jste si, co se letos urodilo jmelí?
0: Co pak jmelí? Ale jmelí.
1: Co pak melí je dobrá věc, ale jsou důležitější věci. Když my s vámi poletíme, myslíte, že bychom mohli navštívit básníka Josefa Václava Slávka K, že by nás přijal, že by nám třeba i, já nevím, ruku podal, to asi ne, víte.
0: Ale proč ne? To ti můžu zaručit. Tak, jak ti teď podávám já, tak ti v Praze podá Josef Václav Sládek. Teda Pepik.
1: Tak a teď pozor. Náčelník Holé neštěstí něco prohlásí. My vás nesežereme, my poletíme s vámi do Prahy.
3: Na načno. No. Tak přátelé, nasedat.
1: A jak dlouho poletíme?
3: No, zvedá se Pražák. To je přímý vítr Afrika Praha. Budeme tam raz, dva, vracíme se poněkud dříve, než jste nás čekali, ale nevracíme se s prázdnou. Objevili jsme dosud neznámý kmen lidojedů albínů, což se nepodařilo ani velikému Livingstonovi, ani středně velikému holubovi, o malém náprstku ani nemluvě. Náčelník tohoto kmene, Holé neštěstí, se rozhodl, že se nechá se svými pobočníky doživotně vystavit a později i vycpat v našem národním muzeu.
6: A žije Holé neštěstí!
3: Ale přátelé, setkání s těmito lidožravci nás málem stálo život. A víte, co nás zachránilo? Básnické dílo zde přítomného Josefa Václava Sládka.
6: A žije Josef Václav
3: Ano, za setkání s nima, za příslib, že by jim mohl podat ruku, byli lidožravci ochotni ušetřit naše životy. Nože, já teď poprosím mistra, aby byl tak laskav a šel na chvilku mezi nás a splnili jim to přání. Se vrátíme našeho vzácného hosta zpátky mezi jeho blízké a na jeho počest na závěr si všichni zarecitujeme poslední čtyři verše křišťálové básně, ty verše, se kterými panu Sládkovi pomohl náš Jára Cimrman. Všichni to známe ze školy, takže když usnou lesy hluboké.
6: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, i nebesa, i Sudánka jsou plny zlatých hvězd. Josef Václav Sládek,

0: Počkejte, pojďte obrátit list. Jak se dostal Jirka Šmicr do filmu k tobě, do postřižin?
1: To by mě taky zajímalo. No, to je, já si na to pamatuju velice dobře. Honzík Hrušínský mě pozval na představení, vy jste hráli na Žižkově ještě s Žilným studiem. S Ústeckým studiem. Jste hráli, už si nepamatuju co, ale jako zaujala mě výrazná osobnost.
2: Jirkova.
1: Ale opravdu to je člověk, který má figuru. Prostě znáte to, jo? Vy koukáte se na jeviště, máte tam fůru panáku, ale jeden přitahuje v oči, protože je osobnost. A to byl v tomhle případě tady Jiří.
3: Já jenom k tomu, ona to byla taková zvláštní situace, protože pokud já, mluvíme o těch postřiženách, že ano? Pokud to je vlastně první můj takový významnější film a vím, že vám to snad rozmlouvali, to obsazení a vůbec, já nevím, tu Magdu Vašariu, nebylo to tak?
1: Ne, bylo akorát to, že všichni říkali, hele, Magda bude filmovat a televizi a nebude mít čas a Hanzlík, ten je taky všude někde a budou hrozný problémy, jestli to dá dohromady a pak jediný člověk, s kým byly problémy, jestli byl ty.
4: Jsou v životě okamžiky, na které člověk nikdy nezapomene. Pro mě jedním z nich ten, kdy jsem zbohatl. Jednoho dne mne otec náhle a nečekaně zavolal do pokoje, kde otevřel svůj psací stůl, vzal z něho peníze a dal mi je do ruky. Pak šel ke knihovně, otevřel nějakou knihu o motýlech, kterou nikdy nečetl, vzal z ní další peníze, které tam měl uloženy, a přikázal mi, abych to všechno utratil. Položil jsem peníze zpátky na stůl, i když jsem se na ně stále musel dívat. Myslel jsem si, že mě otec zkouší, že chce vidět, jak se zachovám, zda peníze odmítnu a řeknu, že jsem si je nevydělal, že mi nepatří, protože je musím vydělat poctivou prací. I když jsem si uvědomoval, že jde jen o zkoušku a že otec chce slyšet to, co mi často kladl na srdce, zdál se mi způsob, kterým to udělal, dost přehnaný. Bylo by stačilo, kdyby použil 50 koruny a já bych se zachoval tak, jak očekával. Když mi však nařídil, že peníze musím utratit do večera, uvěřil jsem, že to myslí vážně. Řekl to dokonce tak přísně, jako kdyby mi přikazoval, abych šel mít nádobí. Pozbíral jsem peníze rozechvělýma rukama, maje pocit, že bych je měl hladit. Nikdy v životě jsem takovou částku neměl v ruce. Sledoval jsem přitom nenápadně otce, který mi nedal nikdy víc než 20 korun, a to jen tehdy, když jsem splnil, co mi přikázal. Byl jsem přesvědčen, že se otec zbláznil a očekával jsem, kdy mi řekne, abych začal házet knihy z okna. Bylo mi divné, že otec vypadá docela normálně a měl jsem pocit, že třeba najednou vyskočí, zaštěká nebo provede nějakou jinou pomatenost. Napadlo mě, že třeba otec přišel o rozum jen pokud jde o peníze a že ho možná budeme muset hlídat, aby, až se bude vracet z práce, nerozdal peníze cizím lidem. Poděkoval jsem, vyčkal jsem ještě malou chvilku, abych se přesvědčil, zda si to otec ještě nerozmyslel, a šel jsem za matkou, o které jsem věděl, že jí budou jako obvykle peníze chybět. Sotva jsem se zmínil o tom, co se stalo, už mi matka přikazovala, abych šel a udělal to, co otec říká, protože druhého dne budou peníze bezcenné. Zeptal jsem se jí ještě pro jistotu, zda mohu vše utratit tak, jak chci a za co chci. A když přisvědčila, šel jsem úkol splnit. Cestou jsem uvažoval nad tím, jak je možné, aby se pomátli oba rodiče zároveň. A co udělám, až zas přijdou k rozumu a budou se peněz dožadovat. Potkal jsem kamaráda Karla, který šel utrácet peníze od rodičů i od babičky. Nevěděl také, proč je dostal, ale slyšel prý babičku proklínat komunisty. Z toho jsme usoudili, že naši rodiče jsou patrně normální. Karel řekl, že o komunistech sice nikdy moc nepřemýšlel, ale jestli to takhle půjde dál, budou mu sympatičtí Protože budeme mít zřejmě od rodičů slušné příjmy. Šli jsme do obchodního domu, do hračkářského oddělení. Koupili jsme tam dva balóny, rakety na ping-pong, několik revolverů, luk a šípy, helikoptéru a dvě stavebnice. Nakonec se kamarád ještě rozhodl koupit nafukovacího krokodýla a hru Člověče nezlob se. Když jsme zaplatili, zjistili jsme, že jsme stále ještě velmi bohatí, ale že máme plné ruce věcí. Stavili jsme se u kamaráda, kde jsme nákup nechali, a šli jsme se do kavárny Belvedere trochu osvěžit. Dali jsme si limonády a zmrzlinu. Karel chtěl zkusit, kolik sní zmrzliny, když si jí jednou může dát, kolik chce. Snědl 3,5 porce, ale pak mu bylo trochu špatně. Když se vrátil ze záchodu, řekl mi, že tam potkal jednoho kluka, který mu radil, aby nechodil pěšky, jinak že peníze neutratí. Vzali jsme si tedy taxíka a jeli jsme do zoologické zahrady. Tam jsme vynechali ptactvo a taky plazy, protože jsme si uvědomili, že čas běží. A jeli jsme zase taxíkem do města. Stavili jsme se u řeky, kde jsem dostal skvělý nápad. Zeptal jsem se majitele půjčovny lodí, zda bychom si nemohli předplatit jeden člun na měsíc dopředu. Co bych z toho měl? Ptal se zamračený majitel půjčovny. Protože jsme mu nedokázali dát odpověď, dal si ji sám. Hovno! Řekl a začal počítat, o kolik peněz přijde. Svezli jsme se tedy na člunu a pak jsme šli do restaurace, kde jsme si dali řízky, protože Karlovi už bylo zase dobře. U vedlejšího stolu seděla nějaká paní, která pila jeden rum za druhým a která si mluvila pro sebe. Stále se smála a opakovala zlatem podložený. Pak jsme si vzali taxíka a jeli jsme do Stromovky na houpačky a atrakce. Taxikář, který nás vezl, celou cestu nadával. Kamarád to počítal a zjistil, že řekl celkem 15krát banda zlodějská a 8krát svině. Projeli jsme se několikrát na ruském kole, na pekelné dráze i na Lochnesce. Pak jsme si předplatili autíčka a já řídil a kamarád přepočítával peníze. Když jsme se vystřídali, dali jsme si buřty a cukrovou vatu. U stánku svatou stál nějaký pán, který tvrdil, že je žebrák. Karel mu chtěl nějaké peníze dát, protože jich měl ještě dost. A bylo mu toho pána líto. Ale ten mu řekl, že to nejsou peníze, ale hadry. Vrátili jsme se pak do města, kde jsme uvažovali nad tím, že bychom koupili štěně kokr španěla. Ale když jsme zatelefonovali domů, dozvěděli jsme se, že psa nemáme kupovat. Tak jsme místo toho koupili rybářský prut a podběrák a šli jsme do kina. Po biografu jsme navštívili cukrárnu, kde jsme koupili dva polárkové dorty, o nich jsme věděli, že vydrží v ledničce do druhého dne. Když jsme se vraceli domů, zbyli Karlovi ještě nějaké peníze a tak koupil tenisák a kapesníky. Na ulici si to Karel uvědomil a řekl, že nechápe, proč kupuje to, co dostává pravidelně k Vánocům a co nenávidí. Mně napadlo, že třeba moc zmrzliny najednou působí nějak škodlivě na mozek. Večer, když se rozsvítily lucerny, stáli jsme před domem a nějak se nám nechtělo domů, protože jsme věděli, že den, kdy jsme zbohatli, končí. Nechtěl jsem dát najevo, že je mi to líto, a tak jsem řekl, že čas jsou peníze a kamarád přisvědčil. Pak jsem se rozhodl, že se zachovám jako statečný boháč. A řekl jsem, že mít peníze není snadné, ale že taky není snadné je utratit. A kamarád to pochopil a dodal, že to může být pěkná dřina. Doma jsem dokonce dostal chuť říci rodičům, že nechci peníze na nějaký čas ani vidět. Ale nemohl jsem se rozhodnout na jak dlouho. A tak jsem raději mlčel. I tak to vypadalo, jako by četli mé myšlenky.

0: vzpomínáte si vůbec na první smích, kdy jste rodičům udělal radost, Ježíš, ten se krásně směje?
1: No, tak to byla velice ochechulózní situace, protože já jsem, když mě bylo asi 6 let, tak jsem si přál k Ježíšku housle a ty housle jsem dostal k Ježíšku, od té doby jsem prostě byl houslista. Měli jsme takový byt, kde moji rodiče měli ložnici vedle toho, kde já jsem spal. A tak jako na Vánoce se vždycky poradovávali spolu a já jsem mezi tím, protože jsem na to neuměl, jsem si vzal ty housličky a vrzal jsem na to příšerným způsobem, ale jezdil jsem jenom jedním prstem a hrál jsem. Kde domov můj, jo? No a maminka ráno stala a říkala, tak tatínek se tak smál, že jsme nemohli. Kde domov můj? Do dneška nevím, kde to je, jo?
0: No, krásné na tom je, že vás naučil na housle Ježíšek Dalibora Nouze.
1: Nouze, no.
0: Tak já jsem taky se učil na hudební nástroj,
1: ano.
0: Ale já jsem se učil na heligon. A to no, proto, že mě tvrdili, že když budu umět na heligon, že budu mít lehkou vojnu. Měli pravdu, lehkou vojnu jsem měl, byl jsem na vojně v knihovně. A když jsem šel s tím heligonem po ulici, protože já byl takový droboučkej, slaboučkej, a teď ten heligon obrovský, tak lidi se zastavili a otáčeli a pověděli, to je ale trouba. Asi možná díky tomu jsem se na ten heligon nenaučil, na rozdíl od vás, protože vy ty housle zvládáte.
1: No tak já zvládám i třeba trumpetu.
0: Si dáváte do trumpety?
1: Ne, no to taky, ale to jako s tímhle nemá co dělat. Já jsem jako houslista už prostě bylo mi asi, já nevím, když se chodí na vojnu ve 18 nebo v 19 letech. A to už jsem byl v divadle jako koncertní mistr. V 19 už jsem měl po absolutoriu. A to byla taková situace, že já jsem přemýšlel 2 roky na vojně houslista, který nemůže cvičit, je vyřízený, že jo. Tak jsem, moje maminka je Ukrajinka, takže jako se seznámila s nějakým generálem sovětským, který byl na letišti v Budějovicích, tam je vojenské letiště, a tam on byl jako takový expert nějaký přes letadla. On neměl kde bydlet, ta matka, protože byla Ukrajinka, a on taky, tak si říkala, my máme nahoře ve vile volno a tam on by tam mohl bydlet a tohleto. A on se skutečně k nám nastěhoval. A já jsem za ním přilez a říkal jsem, já jdu na vojnu a teď jak já budu hrát na housle, to nejde, prostě se to zastaví všecko, co jsem uměl, tak hnedle o to přijdu, nemohl byste mě dostat někam k nějaký hudbě nebo něco, to nemůžu, ale přijď na letiště a já si tě vemu na letiště, já tam mám kancelář a vedle je, jo, WC a tam můžeš hrát celý den na to. Tak jo, a on přišel druhý den a říkal, musíš si dát povolení, že chceš ke zvláštní zbrani. Tak jsem si napsal, že chci ke zvláštní zbrani a oni ho odveleli do NDR. On zmizel a já ještě před odjezdem mu říkám, a jak to bude teda teď, jako, jak já budu na letišti, u koho, máte zařízený všecko, neboj se, to bude všecko v pořádku. Teď já jsem čekal, až pojedu, tak jsem si vzal housle sebou, že jo. Jeli jsme vlakem do Krumlova, a z Krumlova tam čekali nějaký auta a ty nás odvezli na Šumavu do lesa. A to byla paradesantní jednotka, kdy ty kluci, co tam byli už, tak už měli za sebou 20-30 seskoků. A já nic samozřejmě, že jo, já housle. Teď jsme tam stáli a to byly asi 4 stany v lese a já s těma houslema jsem tam stál v té řadě a tam byl major nějaký z východní armády a povídá, a na co máš ty housle? Já pám, no tak až bude čas, tak budu cvičit, no. Pá, to jsem zvědavý, kdy ho budeš mít teda ten čas, to ne. Samozřejmě jsem ho vůbec neměl ten čas. Máš, to byla jednotka, kde se smělo ležet, sedět, běhat, ale nesmělo se chodit. Kdo udělal pár kroků, tak prostě běžel 5 kilometrů. To šlo každý den, se běhalo 5 kilometrů lesem tam a zpátky. No a já úplně z toho zděšený samozřejmě, protože jsem byl 3 měsíce ženatý se subretou nádhernou, svou první ženou, s kterou mám dvojčata. tak jsem prostě běhal tam jak šílené a to bylo za čepičky, čili mě voholili do hola, že jo, vypadal jsem příšerně a spadl jsem se asi o 20 kilo. A první vlastně mě pustili na, jako na tu dovolenku takovou asi za 4 měsíce až. Ale odvezli mě do Krumlova a moje žena, ta Subreta, přijela zase do Krumlova a to bylo taková finta pro Američany, aby nevěděli, kde jsme, jo. To, tak prostě já jsem jel. No a teď já jsem, ona stála, ta Subreta, tam u nářhrnej klobouk a to a kožíšek a všecko. A já jsem šel k ní takhle a ona se pořád dívala, jako kdy přijdu a to je pán Boženko, to jsem já. A ona pa, ne, to ne, to ne. A odjela. Ne, dál jsme potom, jako to bylo už fajn, já jsem, tenhle ten člověk, který tam z té východní armády, se mu udělalo žele, jak říká Suchý, prostě zželelo se mu mně. A o mně říkal, no ale já jsem říkal, já potřebuji k muzice. A on pán, no ale na housle jako v průvodu nemůžeš hrát, to je blbost, musíš hrát dechovej nástroj. Já jsem říkal, no já se to naučím, ale já nemám trumpetu. Tak tenhle ten člověk mi sehnal trumpetu a já jsem tam cvičil, až jsem se dostal k hudbě. Byl jsem prostě trumpeťák a bylo mi báječně.
0: Protože vy jste měl tu zvláštnost, že jste byl na vojně za čepičky, za nás už jsme neměli čepičky, my jsme měli lodičky, ale hlavně
1: na nohách.
0: Vy jste, jak kdo, vy jste měl housle a neměl jste kde cvičit, já jsem na vojně neměl housle a měli jsme tam cvičák.
1: No, to je horší.
0: Během školy jste s houslema nic nevyváděl, to jste byl slušné dítko.
1: Během školy ne, během školy jsem prostě cvičil 6 až 8 hodin denně. Chodil jsem do obchodní akademie, taky blbec, páč tatínek měl hospodu v Budějovicích a chtěl, abych tam pokračoval, ale já jsem chtěl být muzikant. Takže jsem prostě, hrál jsem pořád, kluci už chodili s holkama, jo, tak na mě vždycky zvali do okna, máme pitku a všecko a holky jsou, já jsem hrál dál, jako řekněte si nohou. No až jednoho krásného dne mě to došlo, že prostě nějak něco ztrácím, co oni mají. A chodila s náma do školy velice překrásná holka. Když se vyvede jeho Češka, tak to vypadá opravdu jako, že je ze severních Čech. Krásná holka. A tady ta holka byla taková, jako, my jsme tomu říkali všemdálka, jo, ale to ještě nebylo takhle, jako, jo, bylo to jenom takové randění a tohleto. A já jsem jednou přišel do té obchodní akády ještě za ní a říkám, hele, Ireno, ty furt chodíš s těma klukama a já furt nic a tohle. A pán, odjď, jsi taky poslední, blbečku. Tam tak něco uděláme, mu pánu, tak, to záleží na tobě. A pán, půjdem do kina, jo, a pán, do kina, jo. No co tam budem dělat, jako, já pám, no budem se dívat na biograf a pak tě doprovodím domů, ne? Naivní blbec, že jo, naprosto. No a říkala, tak dobře, a šli jsme do biografu a to byl americký film, kde Dvě děvčátka a námořník se to jmenovalo. A byl to muzikální film, fantastický, nádherný, prostě nejlepší zpěváci jazzoví tam zpívali. Jo, Gwen Miller hrál a tohleto. A já, jak jsem byl muzikant, tak jsem to tam šlapal a díval jsem se pořád. Vůbec jsem si nevšiml, jako, že vedle mě je Irenka. Jo, a to se mi líbilo strašně a tohleto. Pak najednou jsem si uvědomil, že jsem tam kvůli ní taky, tak jsem takhle hráb tou rukou, jakože ji vemu za ruku a najednou ta ruka prostě začala jako můžu, no, no. Teď pracovala svým způsobem si tak a já jsem pořád jako to pracoval. A pak se rozsvítilo a já koukám a vedle mě seděla asi 40letá paní. Pač já blbec, místo aby šel doleva, tak jsem šel doprava a tam nebyla, tam byla jiná paní, jo. A půjde, ty kluku, teda to ti řeknu, jo. Tak jsem se otočil na tu Irenu, že se jí omluvím, ona už tam dávno nebyla, odešla, že jo. Tak jsem přišel do školy a připlazil jsem se za ní a říkám, Ireno, nezlob se, já jsem to se tak poplet, já jsem muzikant, víš, a to mě nedalo, a takže se nehněvej. A ona pá, ne, já jsem se dobře jsem se dívala, co tam robíš, jo, to jsem se dívala. Kdybych to bývala věděla, tak jsem poslala místo sebe babičku, ta by ti dala zakouřit. No, bylo po lásce, no.
0: A po vojně jste nastoupil do divadla?
1: Po vojně jsem nastoupil do divadla zpátky jako houslista, jako zástupce koncertního mistra, protože zakládala se tam opera a ty hráči byli strašně starý. Všichni páči, jak se jim nepočítali ty léta z první republiky, tak oni neměli nárok na důchod, jo? Takže museli hrát, aby se dožili toho minima. Jo? No, vypadalo to někdy jak schůze na hřbitově, protože to, jak jsou ty světýlka, že jo, u těch pultů, tak to je hrozný pohled. No a pak jsem se stal koncertním mistrem, protože jsem byl velice šikovný a velice jsem hrál často stát, pořád jsem cvičil jako ďábel, pač housle jsou nesměřitelný na tenhle ten čas. To byl můj nejkrásnější vlastně věk, kdy jsem jako koncertní mistr tam mezi těma dědama, prostě jsem tam byl jako vedoucí vlastně, že koncertní mistr je po dirigentovi, jako když on omdlí, tak jde dirigovat, že to já jsem dělal i dirigování a všechno. A tam byl jeden člověk, který, na kterého vzpomínám stále, jmenoval se Vojta Bačkora a byl vysoký 1,94 m. Vážil 56 kilo. Takže to bylo takovýhle nožičky, koleno, nožičky, tělíčko, vysoký krk, hlava. I hlavu měl, ne jako my máme takovou tlamu slovanskou, ale on měl takovou nordickou dlouhou hlavu. No strašně vysoký chlap. Já, když jsem si vedle něj stoup, tak on měl nohy mně sem, hle, takhle. Něco neuvěřitelného. A tenhle ten Vojta Bačkora, když jsme přišli do divadla, tak jsme vyprávěli si fóry, muzikanti jsou takový, že jako, a tak když byl dobrý fór, tak jsme se smáli, a on nikdy. A já jsem jednou k němu přišel a říkám, Vojto, proč vy se nesmějete, smích je zdravý, to se vám hebe ta bránice a je to radost vždycky, prostě je součást zdraví a proč vy se nesmějete. A on byl, a nesmíš to vykecat. Já se směju, ale uvnitř právě tadyhle. Já nemůžu jako vy he, pač na mě jsou nejdelší ústa. A kdybych se smál he, tak mi to zmizí někde tadyhle vzadu. A já nevím, co to udělá. A kdybych udělal ha, tak mi to může upadnout, to nejde. To já si nemůžu dovolit, jo. Já vám, to je blbost, jako to vám nevěřím. A jeli jsme do Ostravy na nějaký festival divadelní, a jezdili umělci tehdy vlakem, tak jsme si sedli takhle v tom vlaku, Vojta se tam popřel a začal chrápat. A teď začal dělat. A teď to otevřel a my jsme to poprvně viděli, že nekecá. Je mu úplně zmizel v obličeji. No, to byla jenom tlama, obrovitá tlama, neuvěřitelně veliká, prostě neviděli jsme, on měl nos někde tadyhle a uši mu zapadly a to všecko má, jo, takhle. Tak jsme nezvali, aby jsme ho nezbudili, prostě, tady takováhle tlama, no příšerný to. A on, nejsměšnější na tom bylo ovšem, že on, jak měl tu otevřenou hubu, tak měl oboje zuby dole. Jo, on jak nebyly ještě ty prostředky takový zubařský, tak on to měl nějak na gumičku a jsem tam zamlaskla a vypadalo to prostě v té hubě, jako že jeden chlap chrápe a druhý se mu směje. Něco naprosto neuvěřitelného. Bylo to skvělý, já na to nezapomenu, to byl takový čas nádherný v tom divadle, to byla báseň. Vám přišel jednou jeden houslista do orchestru a řekl dirigentovi, prosím vás, pane dirigente, mohl bych si nenosit smyčec do orchestru? A on byla, proč, jak budete hrát na housle? A on byla, já mám strašnou, tady mám nějakou migrénu, nebo co v tomhle tom, prostě mě to bolí a vrže to. Já když hraju, tak to dělá. Takhle. A teď ty lidi z první řady koukají a říkají, hele, ten dědek jak vrže, proč on nejde do důchodu? No a já nemůžu, páč, na to nemám nárok ještě, ví? On pá, tak si to nenožte, ale kdyby přišel ředitel, tak aspoň brnkejte, aby viděl, že něco děláte, jo. A v té době by vyměňovali ty odborníky divadelní za kádry, jo. A přišel takovej novej jako ředitel, sedl si do té lože a on byl v papírnách zaměstnaný jako ředitel. Nevěděl o divadle vůbec nic, jo. A po představení přišel a pozdravil se s hercem a říkal, já jsem nový ředitel a pěkně jste hráli, asi protože lidi plácali a když lidi plácají, tak to má úspěch, že jo? No ano, to má úspěch. Pak přišel k nám do orchestru a povídá, pěkně jste hráli, taky plácali lidi, ale soudruhu dirigente, já jsem se díval chvílema takhle do toho orchestru z té lože a všiml jsem si, že někteří hudebníci chvílema nehrajou.
0: Nevyužívají pracovní dobu.
1: My jsme ani čuměli, že jo? A ten dirigent říká, no oni mají totiž některé pauzy, víte? A on říká, tak pozor, v socialismu za pauzy nikoho platit nebude. Krásný bylo na tom Vojtovi Bačkoru, já už naposled o něm budu mluvit. Já jsem jednou za ním přišel a říkal jsem mu, Vojto, to už jsme si týkali, Vojto, proč mě máš tak rád? Ty prostě opravdu jako máš ve mně zalíbení, já vím, že třeba dobře hraju a že tohle fajn, ale proč ty máš zrovna ve mně zalíbení? A on pátý jsi to nepochopil? No, protože tě vůbec nevidím.
0: Koukal nad vámi.
1: No, jistě.
0: Když ty housle vyžadovali takovou námahu denně hrát, tak já chápu, proč jste nechal housle být a stal jste se hercem.
1: Ne, to se takhle nestalo. To se stalo tak, že režisér Macháček, my jsme hráli v klubu, jo, taky a blbli jsme u toho a tak. Já jsem byl docela takový šašour jako i k těm houslím. A on si mě vyhlíd a řekl, hele, pojď a hraj divadlo, já jsem nikdy nedělal operetu, tak uděláme nějakou operetu a já už mám takový, je to francouzská opereta a Orfeus pod světí se to jmenuje a tam ten Orfeus hraje na housle a vždycky ho hraje někdo za scénou a ty to můžeš hrát na housle, protože jsem jezdil taky ke Karlovi Zavřelovi zpívat se učit do Prahy, takže jsem mi zpíval potom v operetách, v operách, pak jsem přišel do Činohry a pak jsem začal režírovat a vůbec to. Prostě tam je můj domov v tom divadle, to je pravda. No a tak já jsem říkal, tak proč ne? A moje žena Euridiku hrála, no a tam byl takový dialog zvláštní, že já jsem jí šláp na tu tuniku a říkal jsem, zpívej. Ona říkala, nebudu, zpívej, nebudu, tak to uvidíš. A teď jsem začal hrát. A hrál jsem skutečně na housle jako a přijel do Budějovic Lála Pešek. Lála Pešek byl takový člověk s takovýma blankitně modrýma očima a všecko se mu líbilo v životě, všecko, pro všechno byl nadšenej. Já tomu říkám kurvínkové, že jsou to, jo, protože to není možný, aby se ti někdy něco nelíbilo, ale to, ty modrý oči prostě jim nedají, oni vidějí svět nádherně a krásně a mají nádherný život a jo. A on přijel se podívat na to představení, protože on, když někde něco bylo anomálního, zvláštního, tak přijel do různých divadel. A dozvěděl se, že já jako zpívám a hraju a že hraju na housle a výborně a že tak přijel do Budějovic. Tak mu dali takhle v první řadě místo. On seděl, no a teď já jsem tam hrál, zpíval a tohle a pak přišel tenhle ten ústřední prostě motiv, že jo, když jsem začal hrát na ty housle a ten Lála koukal takhle těma očima a teď se díval na ty diváky, teď viděl, že oni nic, tak povídá té paní vedle, prosím vás, ten člověk skutečně hraje na housle. A pač těch Budějcích mě všichni znali, tak si tomu nedivili, jo. A on zase si říkal, no, tak do druhý, že nech, prosím vás, ten člověk skutečně hraje na housli, já tomu rozumím, to je úžasné, oni zase nic, tak on už si říkal, jsou nějaký debilové nebo co, tak začal i se otáčet dozadu a říkal, prosím vás, já jsem Pešek z Národního divadla, já tomu rozumím, ten skutečně hraje na ty housle. No a už to bylo takový jako vrnění a tak já jsem této, při té řeji jsem skončil, jak mám, no bude bych na to nehrál, když na to umím, ne? To bylo moje první extempore v životě, jo. Telala byl tak božský, že kdekoliv jsme se setkali v rozhlase, jako v televizi nebo kde, tak vždycky říkal, vy jste mě tenkrát tak pokořil, vy jste mě tak ponížil. Já jsem jel vlakem domů a říkal jsem si, Lálo, jsi blbej, když on kdyby na to neuměl, tak by nemohl hrát.
0: Když jste hrál první Housle, to jste taky podal ruku dirigentovi.
1: No, samozřejmě. My jsme měli nejlepšího dirigenta vůbec, jakýho jsem kdy znal. Mirek Brož se jmenoval. A tenhle ten člověk byl vybavený pro tu profesi, takže měl absolutní paměť a absolutní sluch. Čili on si prohlídnul párkrát partituru, zavřel to a z paměti, jo. Ladili jsme, pač měl absolutní sluch, půl hodiny třeba. A tenhle ten ďábel, pač byl z blízkého města, on byl z Jindřichova Hradce, byl ohromnej recesista, jo. A dělal nám takový věci strašný, že třeba jsme hráli Prodanou nevěstu. A Prodaná nevěsta je velmi jednoduchá i pro ten orchestr, akorát ta předehra je taková zvláštní, pač začíná třeba jo? A on dirigoval veselé a tohleto a na dvě pořád tam a najednou zvážnil a začal dirigovat na tři takhle pomalu a zpíval do toho poem. Jo? Takhle dirigoval. Teď mi zblblí, že jo, tak jsme prostě jeli pili jo, takhle nás rozesíral. A když už viděl, že se to hejbe moc, tak začal ukazovat. O dva, tak ty jsi zpátky, ty jsi opět tak tu dopředu, ty jsi tamhle, tak dal to dohromady a pak ještě na nás dělal rypáky prostě, jako takhle. Skvělý člověk, nádherný. A měl takový nápad, že založil největší orchestr vůbec na světě. Pač jednou přišel do orchestru a pohle, hele, ty Rusové všecko mají první a všecko největší a my musíme udělat rekord a uděláme největší orchestr vůbec, který existuje, jo? Takže sebral z celého jihočeského kraje všechny muzikanty z těch škol hudebních, dětky, které už byly prostě v důchodu, prostě v sebe, z Písku, z Tábora, odevšad prostě, kde byly od dětí až prostě, který byli už schopni hrát, až po tyhle ty starce kmety, který už byli dávno v důchodu. A založil orchestr, který měl 650 lidí. A udělal koncert v Krumlově na tom otáčecím hledišti. To tam ještě nebylo tehdy, ale bylo to v té zahradě. A pozvali našeho ministra tehdy kultury, protože to byl hudební vědec, Zdeněk Nejedlý, tak ho pozvali na tu premiéru, aby viděl ten největší orchestr, že máme větší než Rusové. Jo. A on přijel skutečně a sedl si tam. Seděl a ještě požádal toho Brože, jestli by mohl sedět za ním a dívat se, aby viděl do toho orchestru všecko, jak se to tam tohleto. Páč ten věděl, že o muzice zná všecko, že jo. Tak jsme hráli a to bylo asi takových 25 autobusů jelo do toho Krumlova, jo. My jsme tam přijeli, hrálo se, já jsem seděl vedle něj jako koncertní mistr, on dirigoval a říkal, hele, tady něco není v pořádku, já mi tady furt něco chybí nebo něco je, a divný zvuk takovej, já jsem říkal, já nevím, já jsem tady dole, ty to musíš slyšet nahoře, ne, a to jsme hráli furt a říkal, to je divný. A přišel Per Gynt, tam se hrály různý věci, že? Přišel Per Gynt a to je taková skladba, kdy vlastně ty smice dělají plim, plim, plim, plim, plim, plim a fagoty. Pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, a pak jsou takový kadence. Pim, pom, pom, pim, pom, pom, pom, pom, pom. No a teď oni začali blim, blim, blim, blim, on se takhle rozhlížel a pomáhá, vole, nejsou tady fagoty. A teď mi hráli dál, samozřejmě, že jo, plim, plim, plim, plim, plim, a on nic. A najednou začala zpívat, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, otočil se na toho Nejedlý a pá, fagoty nejsou zde, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Ten zval smíchy prostě, protože to bylo něco fantastického. On furt pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, No, takhle tam pinkal a najednou ho zatahal ten za frak, ten nejedlej, to byl asi jeho první a poslední fór na světě a zaspíval. Kde jsou asi, kde jsou, kde, kde jsou, kde, kde jsou, kde? A ten Mirek to dorazil, pa, asi někde v hospodě, pam, pam, pam, pam, pam. My jsme je zapomněli v těch Budějcích, oni byli skutečně na Mariáši, jo? A nebyli tam, no. On pak přišel za náma na ten zámeček, kde jsme se převlíkali zase do normálních obleků. Šel k tomu Mirkovi a ten se mu začal omlouvat, říkal, nezlobte se, ale prostě to je 7 dětků, prostě tady chybí a fagoty nebyly, no tak mě to promiňte, my jsme asi zapomněli v Budějovicích a to víte, je to takový velký orchestr, obrovský, páté, nádherný a vůbec se nezlobím, kde by se mi stalo, že si zaspívám fagotovej part na svůj vlastní text.
0: To je nádhera. Já slyšel, že existuje orchestr bez dirigenta, orchestr se skrytým dirigentem, ale orchestr se zpívajícím dirigentem.
1: Já jsem s ním měl šílený ještě zážitek, to musím říct. My jsme spolu strašně kamarádili samozřejmě. On nasadil prostě Otela a vymyslel na konci, že nebude prostě jako ta tragédie končit diminuendem, jo, že se to prostě ztrácí ta hudba takhle, ale že naopak prostě tam bude obrovský fortissimo, aby to mělo, aby to bylo dramatický šílení a tohleto. A ten oponář, ten měl prostě takový úkol, že až to skončí, jo, tak pak teprve v tichu pojede pomalonku opona jako v krematoriu, jako páč, on se probodne, ona je mrtvá, všichni jsou mrtví hnedle. No a teď my jsme hráli a on vždycky řval u toho. On u toho řval, pač byl obrácený klidem zády, že jo, a tak když bylo forte, tak řval. A nebo si pospěloval, tak to bylo jeho, prostě pospěloval si nějaký prostě takový základní part. Ale když bylo forte, tak řval jako kůň, pač ho nebylo slyšet, že on byl otočený do toho jeviště. A my jsme přišli na takový ďábelský for, já jsem říkal jednou, on nás furt vytáčí, pač on nám dělal strašné věci, jo, různý takový. Jak už jsem říkal, s tím dirigoval na 3 a takovýhle. Tak jsem říkal, my ho musíme vytočit. A pač koncertní mistr je hned po něm, tak až bude konec a on bude řvat, on řval jak v opice příšerným hlasem, pač potřeboval tu energii, jo. Teď to šlo do toho fortissimo, on řval a my jsme se domluvili, já jsem udělal s housličkama pic a bylo ticho. A teď se tím sálem, já nemůžu na ten mikrofon, vozíval řev naprostej tůra, jo, to vůbec nemělo kulturu, to bylo a teď zjistil, že jsme sám, že nikdo nehraje, to slyšíš to. Takže co, a ty lidi koukali jak šílený. Ale protože čekal ten oponář na aplaus, až na ten aplaus měla jet potom, tak žádnej nebyl aplaus. Pač ty lidi byli tak zděšení, nevěděli, co se děje. Tak jedna paní, která ovládala tu operu, tak vstala a plazila se takhle pryč. A teď pomalonku ty lidi všichni odcházeli a furt se dívali dozadu, jestli tam leží ty lidi a říkali, tak on ji opravdu uškrtil a zabil se, jo, protože to bylo, a mysleli, že řval ten Otello, no jo. To. Ty takhle vycházeli ty lidi tiše ven, jo, ten po nás čekal, až byl aplaus, jo, pořád, takže furt nic nebylo. No a já se rychle oběhl to divadlo a tam zezadu jsem přišel se dívat, jako co tomu ty lidi říkají. Já tam už nebyl hnedle nikdo, akorát nějaký pán ještě těma lítačkama koukal na ty dva, co tam ležej, že jo. A ta paní, oni nebyli nějak Češi, ta paní ho zatahala za kabát a pá, tato, pojď domů, nebo to bude na tobě. Jseš známý divoch. No on zuřil příšerně, to bylo něco, dneska to opravdu teda ho vzalo, pač to byla premiéra, že jo. A pomstil se mi příšerným způsobem, když odcházel s Talichem na Slovensko. Pač on vlastně zakládal tam starýchem vlastně jako filharmonii Slovensku. Byl na repertoáru, byla taková barokní hra s vysokýma dvěma tenory a já jsem zpíval jednoho a jednu můj kamarád Miloš Zavřel, ten syn toho Karla Zavřela. On hrál takového jako loupežníka, já jsem hrál vojáka, takového důstojníka, který ho honí toho loupežníka. A byly tam takové barokní árie, které byly vysoko posazené, jo. Tam prostě vejšky strašné, prokastráty téměř jako takový. Víte, o co jde, že jo, takový. A teď byla premiéra, Zavřel to, odspíval tu svoji árii, pak já jsem začal, ale místo tak jsem začal zpívat. A ještě předtím musím říct, že jsme se dočetli v novinách, že rakovina hlasivek začíná tím, že se zvyšuje hlas, jo. Teď já zelenej, takhle ze mě teklo, pak jsem si říkal, tak a já.

0: a teď emigroval zase tam, odsaď sem. Vynikající režisér Hrubín, jo, Vítek, jo, skvělý člověk, nejlepší, jaký ho znám. A ten vždycky přijede a já mám nějaký zrovna, jako třeba mám launy nějaký, něco mi nejde a já jsem jako roztrpčený a nejistý si sám se sebou a všechno blbě. A on mi vždycky říká, to děláš naprosto špatně, já jsem v těch Spojených státech už 8 let. Tam se to dělá tak, podíváš se z okna, venku prší, sněží, padají kroupy, fujavice příšerná, tak si takhle roztáhni hubu, jo, a řekni, to je nádherný den, to je krásný, to je ježiš, to slunce, jak to pálí a dneska se mi všecko podaří, fantastický den, báječný den, nejlepší den, hop, hop, hop, ven. On se nabije energeticky tak, že prostě to funguje. Pamatujte si to dobře, smích je strašně zdravý a hlavně radost. Jakmile člověk začne tak hned choroba. Bůh ví kam ještě. Ale jak je člověk radostný, tak opravdu to má velký smysl. Radost je veliký štěstí, když je a když není, tak je lepší tady nebejt. Ale mně se tady strašně líbí.
1: Neměli bychom tedy zapomenout na Luďka Nekodu, protože to bylo takové vaše velké údobí spolupráce s ním.
0: No, to je pravda. A on byl úžasný, on byl hlavně byl ohromně čistý kluk takovej. Nemyslím jako fyzicky, to je jasný, ale myslím jako duchovně, což byl pro mě zase takový předmět určitých jako možností si ho dobrat někdy a jako vytočit ho malinko a že zase z toho něco vždycky bylo. On třeba nevěřil a mluvili jsme o nějakých takových jako věcech, že u divadla jsou takový vlastně v tom budějovickém divadle. To jsem mu vyprávěl, tuhletu historku, jsme hráli a když jsme měli to, tak jsme koukali prostě, jako kde jsou nějaký holky, ten mladej teda, jako ten mladej tým do hlediště, no a tam je tma, že jo, na jeviště taky tma, až tam není vidět, akorát takový výsek. A my jsme vždycky jako vstávali, když některá ta herečka chtěla být až na kraji, aby byla vidět, jo, úplně, tak vyběhla až na samou rampu. Že jo, my jsme jim říkali chtindy, jo. Chtěla být vidět, jako úplně, aby, jo, tak si tam stoupla na rampu a zpívala, že jo, tohle, a my koukali, že jo, vstávali, o, pak jsme měli pohled ze žabí perspektivy, což bylo daleko zajímavější, než ze zhora, jo. A já jsem vám vymyslel takovou hru, že budeme hrát takovou, která je která, podle zahlédnutého, jo. A měli jsme tam bubeníka a ten bubeník jediný směl do šaten dámských, když se převlíkali, jinak tam nesměl nikdo. My jsme později pochopili proč, jo. A já jsem vymyslel takovou hru, že budeme hádat, která je která a kdo z nás uhádne nejvíc těch chtint, jo, tak ten dostane od každého z orchestru malýho pomprlíka alkoholu. Ale bylo nás 76, čili to nikdy ten vítěz nedopil, že jo, to nebylo možný. A prostě takhle se to tam hrálo a dozvěděla se to moje teda příští žena, to ještě jsme chodili s tou subretou a ona přišla a šla za tím inspicientem a to byl Jarmil, my jsme mu říkali Jarmile, Jarmilo už by bylo blbý, jo, Jarmile, oni jsou u divadla tyhle ty hodně takhle, ale my jsme netušili, že jo, bubeník, jo, a takhle se tam vždycky čuměli tohle. A vždycky jsme toho člověka, který by hrál, jsme měli úzus, že ho dovedeme, nebo doneseme, nebo dovezeme domů, jo? Protože byl hotový. A to ten zbytek jsme vždycky vypili, jako, a bylo, jako byl to krásný závěr večera, že jo, po představení. A vždycky jsme ho takhle dali za dveře, zazvonili, že jo. No a on spadl dovnitř a ona nám vynadala, ta jeho žena, vždycky samozřejmě, jako dobytkové jste a co, podívejte se, jak jste ho zřídili, my jsme říkali, ne, on se zřídil. On, tak, a takhle jsme to takhle tam hráli a pak jsme přišli na to, že ho opřeme o dveře, zazvoníme a pryč, aby nám nemohla

0: vynadat, že jo, aby nás ani neviděla. No, že otevřeli se dveře, on tam spát, že jo, a ona vyletěla na chodbu a říkala, to jste teda, to je pajsavej, takový prasata jste. Pán, podívejte se na toho svýho, to je páče, ale to je vítěz, víte, on zvítězil, on vyhrál, lid máte muže, který zvítězil, víte, co to je? No, vítěz je to, je víc ožraj než vy akorát, takže to je vítězství, co to je za vítězství a hovada tohle, a mě nadalena. No a ta moje žena se to dozvěděla, teda moje příští žena se to dozvěděla a šla za tím Jarmilem, to byl inspicient, který mě zvláštním způsobem, taky jsem se mu líbil, já jsem snad pro ně typ nějaký byl, bejval teda. No, tak. No a šla za tím Jarmilem a říká mu, Jarmile, oni tam hrajou takovou hru a vymyslel to prostě ten kluk, kterýho já si chci vzít za muže, tak já to udělám tak, že pojď, já jsem přišel na takový nápad, vyměníme si prádlo, oni to poznávají podle prádla, ty mi dáš svoje prádlo, já ti dám svoje prádlo a on mě nepozná a když mě nepozná, tak mu řeknu, kdybys mě miloval, tak mě poznáš, ať mám na sobě, co chci, takže si tě nevemu, takhle to bude. No, ona mu půjčila takový ty bikinky, že on byl šťastný, že jo. A on jí půjčil trenýrky od pasu až semhle takhle. Takhle široký, ještě to mělo takový pruh, jak mělo Dynamo Moskva to nosilo. No něco strašného. A druhý den byla Figarova svatba a ona zpívala kněžnu, přišla až na tu rampu a tam že jo. Teď mi vstávali, protože jsme to nikdy neviděli, že jo. Ženská takovýhle pumpky, hnedle hrozný, prostě pod tou sukní, pač to je rokoko, čili to je pas úzký, že jo, ňadra trošku i venku malinko, jo, ale ta sukně se rozšiřuje na takových prostě prutech bambusových, čili ona, když přišla na ten kraj, tak to bylo půl metru dál, to byla výkladní skříň nádherná, že jo. Teď mi čuměli, kdo to může být. A najednou ten bubeník taky vstával a čuměl a povídá, vy volové, hraje Jarmil. On věděl, jaký má Jarmil prádlo, rozumíš tomu? Jsme pochopili, že je zle. A ten Luděk, abych u něj nepřestal, páč byl decentní člověk, tak jsme se jednou o tom bavili a pán jsou všude, Luďku jsou všude, on pán, ne, ty seš prostě takový trošku protilidský taky, to není, toto je možná v divadle ty baleťáci, jak pořád je zvedají a jo, držej je takhle a oni jsou hrendlen poloslečený nebo v tom drézu nějakým, tak se jim to třeba zvoškliví a pak se to stane, no ale jinak nikde nejsou a pán jsou všude, opravdu všude, všude. Odjeli jsme do Ostravy právě na takovýhle povídání s diváky. Přišli jsme do nějakých, to byla továrna, nebyla továrna, byly pece, jo, vysoký pece. A inženýr nějaký, který byl na tom představení, říkal, pojďte se podívat, viděl jste někdy pec? A pane Cízle, já pán, no neviděl, ne, no, akorát už se vidím, že zvolám, ale vevnitř jste nebyl, tak pojďte. No a Luděk než říkal, já jsem z Ostravy, já jsem to tady viděl pořád, já tam nemusím a pan se mě tam nechá říct samotnýho, pojď se mnou a to. Vlezli jsme tam a tam dole u pece stál takový kluk, měl boty, kraťonký, krásný vypasovaný kalhoty, tady byl nahej, no, protože tam je horko, že jo, opálený, krásný blondáček a ty to nabíral a říkal, a šup tam s tím, šup tam s tím, a hop, a nezlobně, jen tam vlez, hop tam, šup tam. Takhle, a já pán, vidíš to, dívej se, hele, a je tady, u vysoký pece, kamaráde, to už nemůžeš mi odporovat, nikdy ne. U vysokých pecí, když je tak, to je konec, to jsou všude, to chápej. On pán, ne, on je takový hravej ten kluk asi a no, pán, jo, tak je hravej, tak pojď se, pojď k němu a blíž. A teď jsme přišli k němu a ten Luděk už byl takový nejistý, ale najednou to byl v okamžik, kdy já jsem se zbláznil radostí, jo, protože on pán, Ježišmarja, pan Nekuda, no já vás miluju, já když vás, že vás uvidím živýho, to jsem netušil vůbec ani ve snu, to se mi bude zdát, ale vy jste ještě hezčí takhle než na té obrazovce, to je nádherný, já vám udělám penízek, jo. Teď ten už byl nervózní, až viděl, že to prohrál naprosto, že jo. Tak jako dělal, pojď pryč, mám pán, ne, počkejte, já vám udělám penízek. Teď vzal takovou prostě nabíračku, tam dal to červený žhavý, že? Vylil to na zem, vzal kladívko, tam to takhle na to přitlačil, pak to odříz nějakýma nůžkama, otočil to, jo, ještě jednou tam dal to razítko a ono tak pomalunku šedlo a on ještě říkal pořád, vidíte to a budete ten penízek musíte, já tam udělám dírku a můžete ho nosit na krku, to byste mu udělal strašnou radost. On už byl úplně v hajzlu a povídal, no tak naschledanou a vzal to do ruky a to mělo ještě asi 350 stupňů, jo. Tak byla, ježiš, a tenhle ten člověk povídá, já jsem netušil, že nevíte, že to je teplé.
1: Tak to by bylo. Pozri, aj voda je tu červená, ty kokot.
2: Chápete vůbec, že jsme první lidi na Marsu?
3: Hele, jestli sem ze Země někdo dokoukne dalekohledem, tak se těším na ty titulky v novinách, ty vole. Tam bude, na Marsu je tráva, lebeda a chrobák. Ale k tomu se ještě dostaneme.
2: No, a nebo tam bude lebeda a dvě hovada.
4: A nebo Slováci jako první dobili Mars. Kosmonaut Chrobák zadovážil na rudu planetu trávu a lebedu a stivriti.
3: No tak teď je nejvhodnější chvíle na hádku, ale asi vám nedochází, že jsme na Marsu, ale nemáme se jak dostat zpátky. No, takže žádný noviny titulky nebudou. Nikdo neví, že jsme tady, že jo? A na letiště jenom vyhořela benzínka, muničák a všichni si jako obvykle myslí, že tráva, lebeda a chrobák dřepějí v putice a lejou si pivo do ksichtu. Ale k tomu se ještě dostaneme.
4: Počujete ten zvuk?
2: Já nic neslyším. To znamená, že to bude jeden z neslyšitelných zvuků. Ultrazvuk, infrazvuk, nebo hukot v chládě.
3: Já taky slyším nějaký bzučení.
1: Jaj. Chalani tu pod okno mám Marťana. Ty kokot nevyzerá velmi kamarádsky.
2: Já nevidím, jak vypadá.
3: Jo, popiš nám ho.
1: Vyzerá jako můj starý otec.
2: Takže je starý? Má vračky a bílý vlasy?
1: Ne, nemá nohy jako můj starky. Má iba také, že elektrické kolesové kreslo, ale má větmi kolies a voláky pásy, či čo?
3: A co oči, jaký má oči?
1: Ako můj starky, také silné okuliare, zazera jako kokot a dvíhá hore a dole umelú ruku, rovnako jako kokot můj starky.
2: Vylezeme ven, buď je dobrá a bude s ním řeč, a nebo je debil a dáme mu nakládačku. Teda, pokud je tady sám.
3: Dobrý, tak si zavřete helmy, připněte si tašky s kyslíkem a hlavně si rozepněte pásy, nebo se daleko nedostanete.
1: Otváram východ z modulu.
3: Opatrně, nemáme schůdky.
2: Je to malý krok pro člověka, ale moc velký pro mě. Zase jsem se posral.
1: A jsou tu schodíky.
3: Tak to jsme minuli asi něco hořícího, jak to kolem nás proletělo, protože vejtřaska je na svém místě. Aspoň máme vozítko.
2: Teď se vyprdni na vejtřasko, jdeme omrknout z toho Marťana.
1: Je tu malá přitažlivost. Cítím, jako se mi v skafandri všetko humpála.
3: aha. Tam je můj starký Marťan. Přicházíme v míru.
1: Čo to trepeš, kokot, v sojuze, nie? Však to nie je mír, to je sojuz, ty kokot.
2: Sám seš, kokot, a na jiný to svádíš. On myslí, že mu nejdeme oblížit, agora.
3: Hele, asi neslyší furt hrabe pazourou v tom červeném prachu. Ale k tomu se ještě dostaneme.
1: Ako můj starký. Počkaj, nej to azda on? Štefan, ovce ti utěkají. Nič, toto by počul.
2: Ty seš debil, co by tady dělal tvůj dědek?
3: co by tady dělal? Já bych se už nedivil. Tyjo. Včera jsme si to sami říkali my a teď jsme tady.
4: Štefan, Starky můj.
2: To není on. A už nežve. Prdne mu v kouli a usmaží nás laserem nebo nás nacpe do zkumavky.
3: Evidentně nás ještě neviděl. Hele, jdu pomalu k němu, jo. Kdyby na mě zaútočil, bez milosti se na něj vrhněte.
4: Či je to můj Starky, daj mu toto. Vybral jsem z gatí oštěpok a parinicu.
2: Tvůj děda by na něj nezaútočil, ne?
4: To by si sa čudoval, je to kokot.
3: Přicházíme v Sojuzu a v míru. Mám oštěpok a parenicu.
2: Otáčí se a zvedá pas hůru. Nadaj! A hlavu ti roztrepím, ti hovedo. Já jsem tě za každým varoval. Vravil jsem ti, že ještě raz tě střetím, dobijem tě, svíňar. Koukej se, kam látíš, dvě si dal mě. Tu máš, Štefan, tu máš.
3: Nechte ho, když už je na kusy. Vidíš, že to není on, ne? A navíc jsem řekl, pokud na mě zaútočí, teď on si chtěl jenom do báglu uložit tady ten červený kamínek a vy ho tady rozmlátíte do sraček. Ale k tomu se ještě dostaneme.
2: Je to marťanský robot. Organismus by hrval bolesti a krvácel by. Tenhle ani nepnul a teče z něj volej.
4: A kolku takýchto oných tu může běhat? Stovky alebo tisíčky?
3: Ale odhadem tak 3 nebo 4. Hele, ten tvůj Štefan, kterýho si dostřískal, je sice ze země, ale určitě ne z Popradu.
2: Jasně, tady má americkou vlajku a nápis Marine USA. Roztřískali jsme americkou sondu.
4: Ještě, že nás nezbadala, poslala by domů video.
3: No právě, vy kreténi. Všichni by si dozvěděli, že jsme tady a dostali by nás domů.
2: Takže musíme najít jinou, ovšem fungující sondu, aby nás vyblejskla.
4: Ale či se bude podobat na Starkého Štefana? Znova ju dokaličím, či chci tě, alebo ní.
3: Mám takový zvláštní pocit, že ti děda Štefan něco proved.
2: Podle toho, jak mláčil do toho robota a vlastně i do mě, tak ho děda nejspíš skvaltoval už v předškolním věku.
4: Nie, mlátil ma to hej, ale nikdy ma neumaciaval, to nie. Ale keď jeho brat zomieral, všade rozprával, že mu brat zomiera na AIDS. Ale on mal volačo na mozgu.
3: A proč Štefan říkal, že jeho brácha má AIDS?
4: Že vraj až zomri, aby mu ženu nikto netrtkal. Už sa nevydala, chudák.
2: Je pěkný hajzl, ale měli bysme se už nějak pohnout. Nerad bych tady ještě víc zestárnul.
3: Ale neboj se, v kosmu se stárne pomalejc. Jestli tady s Kejstem tak na 2 roky, tak se vrátíme jak svazáci.
4: A čo s tím oným roztrypaným?
2: Měli bysme ho pohřbít. Je to vlastně regulární oběť kosmického výzkumu.
4: Je to tu samý gráter, aspoň kopat nemusíme.
3: A vy třeba jsou 2 lopaty, tak ho nějak zahrabejte a já mu pak řeknu něco hezkýho. Ale k tomu se ještě dostaneme.
2: No ta nízká přitažlivost má něco do sebe. Jednak jsem se k vejtřase dostal 2 kroky a navíc jsem unes skoro celou vejtřasko. Tady jsou lopaty. Už se těším na Jendův nekrolog. Kdybych tady náhodou zařval, tak ať mluví někdo jiný než tráva. Nechci, aby mi nad hrobem nějakej debil opakoval, ale k tomu se ještě dostaneme a debilně se uchytává.
4: Já ti můžem zarecitovat. Například Fraňo Krála.
2: Ještě jsem nesklapnul paraple, aby tobě náhodou nehráli dřív. Já bych ti zaspíval. Zasvět ty mi sluko zlatvé!
3: Hotovo. Ještě mu ta paprča umila, vykukuje z pěsku, aha, aha.
2: Hotovo.
3: Kluci, našel jsem ve vejtřasce muziku, takže jedeme.
5: Podle vlastních zkušeností se domnívám, že jsou dva druhy majitelů aut. Zlomyslní a fanatičtí. Normální není ani jeden. Ti první chválí svůj vůz ve snaze přimět naslouchajícího, aby se také napálil. Ti druzí svým chválám sami věří. Ale abych neodbočoval, jak už to bývá, byl den před odjezdem na dovolenou a já se vracel naštěstí sám z chaty. Po několika kilometrech jízdy můj vůz poskočil. Povídám si, oštia Madonna, oblíbené to úsloví mého otce, kterýž to bojoval na italské frontě. Copak, copak, pokračoval jsem česky. Pak byl na chvíli klid. Potom jsem zase řekl, copak, copak, a pak už jsem copakoval asi 10 minut. Poskoky si můj vůz v té nepatrné chvíli tak osvojil a zdokonalil, že by se dali i měřit. Byly dvě možnosti. Buď si koupit rajtky, nebo nové auto. Že bych snad sám závadu opravil, nepřicházelo vůbec v úvahu. Kromě kondenzátoru, který se mi na předchozím Spartaku porouchal, díky jemu jsem se téměř do rána procházel nádhernými zbraslavskými lesy, jsem z motoru neznal nic. Postupně jsem doskákal k benzínové pumpě, u které mě již všichni očekávali, jelikož skoky mého vozu byly patrné na značnou vzdálenost. Okamžitě mi věnovali hřejivou péči, tedy přesně řečeno mému skokanovi. Všichni jej prohlídli, i dívka, která byla spíš přes hustění pneumatik. Avšak příčina o něch skoků nebyla nikým odhalena. Pomalu se mi začala rozplývat vidina dovolené u moře. Situace nabývala na dramatičnosti, když ještě náhodní chodci, většinou dělníci z nedaleké továrny, rozpoutali rozepři, v níž každý uplatňoval svůj názor. Kde se vzal, tu se vzal, přispěchal na motorce orgán v podobě mladého příslušníka BB, který, jak už to bývá, vyvolal nepatrné leknutí, ale hned je vyvrátil, když požádal o benzín do svého motocyklu. Usměvavě sledoval celý rej kolem mého vozu a najednou řekl naprosto samozřejmou větu: dnes, proč mě nenapadla? Je z vás někdo automechanik? Následovalo hrobové ticho. Mezitím nasedl na motocykl a za chvíli se vrátil se skutečným automechanikem. Ten přistoupil k vozu, mlčel, chvíli se hrabal v motoru, chvíli poskakoval po silnici a pak se vzdal. Když odcházel, vsadil jsem v zoufalství na poslední a jedinou kartu. Zvolal jsem, nemohl by to být kondenzátor. Zastavil se, pomalu se otočil a po cestě zpátky si tiše pobrukoval: kondenzátor, to bych se divil. A skutečně se divil. Kondenzátor, který měl být vodorovně, se pootočil, byl tudíž kolmo a probíjel. Dvěma prsty ho vrátil do správné polohy, přitáhl šroub a hotovo. Pak se na mě zpytavě zadíval a již na odchodu utrousil, že mám odkud si štěstí. Nevěřím na štěstí. A proto jsem se od té doby začal intenzivně zajímat o to, proč auto vlastně jezdí.
6: Dobrý den, soudruh řiditeli, prý jste mě volal.
7: Snad dobré odpoledne, soudruh Křivánku. Opravdu vzácná návštěva. Račte se u nás posadit.
6: Děkuji, děkuji. Vypadáte báječně, soudruh řiditeli, báječně. Co milostivá paní? Teda myslím jako vaše paní choť. No, tedy manželka. Zdráva, zdráva, nebo ne?
7: Třeba to je zdravá, bohužel. Chtěl jsem říct, soudruh Křivánku, tady nejste v kavárně, ale v podniku. To, že jste tady vy, to samo o sobě je dost zázrak. Vy jste zase dneska přišel o 9:30 do práce, jak si to představujete?
6: Opravdu? Jo, víte, že jo? Ano, ano. Já už si vzpomínám, já jsem totiž byl naproti strýčkovi na letišti, on se vrátil z Buenos Aires.
7: Vy máte strýčka v kapitalistické cizině?
6: Jo, dost často. On má nějaké významné postavení na ministerstvu. Aha. Zahraničního obchodu, takže pořád podepisuje nějaké smlouvy a to, znáte to, že?
7: No vidíte, soudruh Křivánku, kdybyste si vzal příklad ze svého strýce, no, to asi. Podívejte se na jeho záslužnou činnost a podívejte se na sebe.
6: No jo, to je pravda. ta kravata jaksi barevně neladí, že? Ale to víte, ráno jsem spěchal, strýček ve vzduchu, že jo, Buenos Aires, tak pochopte, že
7: Že vám to neladí, to mě nevadí, ale vadí mě, že se flákáte, to mě vadí. A že se chováte impertinentně k zasloužilým spolupracovníkům. Do práce si chodíte jako na gábl, kdyby vám aspoň člověče tak chutnala. A co je s těmi dodacími listy za Krostroje?
6: Které dodací listy máte na mysli?
7: No které, no které, no všechny. No máte z 18. ledna, z 3. března, z 19. března.
6: Jo, to bylo Josefa.
7: Co no, a 1. dubna je apríla. Mě jsou druh Živánku aprílem, ale nevyvedete, víte? A pak dál, to bylo 15. května, 5. června to bylo, tak. No kde jsou ty dodací listy, co, kde jsou?
6: Máte úžasný přehled a paměť, soudruh řediteli.
7: Podívejte se, soudruh Křivánku, já vás upozorňuji na to, že ze všeho vyvodím patřičné ty...
6: Prémie. Já vím, důsledky.
7: Uzávěry.
6: Uzávěry.
7: Takhle by to dál nešlo.
6: No, dodací listy, já opravdu, soudruh řediteli, nevím, jak je to možné, že se mě mohli ztratit. Někdo jim musel sebrat cestu, no, snad uklízečka, nebo... Ono se tady u nás v podniku vůbec moc papíruje, řekl bych tak nějak byrokraticky, ono by to chtělo...
7: Já vám řeknu, co by to chtělo, a taky to udělám, soudruh Křivánku, protože na mě ty vaše drzosti neplatí, mladíku, na mě ne.
6: Ježišmarja, to je půl. No? To je přesně půl, dovolíte, soudružiteli, já si musím už zavolat, to je domluvený, jakmile je přesně půl, tak to já musím volat. Haló, to je Helenka? Nazdar, Helenko, tady Víťa. Kdeže máš koncert? Jo, no tak to já se tam přijdu podívat. Helenko, poslechni, jak máš teďka tu písničku, víš, jak zpíváš to? Miláčku, tu filmová hvězd. A jo, prosím tě, Helenko, ty tam děláš, počkej, Helenko, počkej, jo. Hele, ty tam děláš takhle, viď, jo. Dělej to takhle. No jo, to bude ještě lepší, no. Já ti to potom naaranžuju, no. Podívej se. Mikrofon do levý ruky, jo, a teď, hele, Helenko, jo, a 3 kroky vlevo, a 3 kroky vpravo, rozumím, no. No, klid, klid, no. No a potom bude na večeři, co? Jo? Tak fajn, tak pa, Helenko, pa. Víte, soudruh řediteli, Helence se musí volat přesně, to potom jinak nestihnete.
7: No, vy jste z těch bylo půl, no. To jste mluvil, tedy mám na mysli, jo?
6: Jo, stará kamarádka, víte, no. Tak ty dodací listiny, jo, to bude v pořádku.
7: To... No, to bych vám radil, to dejte urychleně do pořádku, soudruh Křivánku, že to by tak dál nešlo.
6: No to ne, to by nešlo. Jestli dovolíte, abych si ještě zavolal, totiž to je zase slib, víte? Pardon, to je slib a sliby se musí dodržovat. Haló, to je Ludva? Ahoj, Ludvo, tady je Víťa. Ludvo, potřeboval bych na ty zítřejší závody 2 tribunky. No, pro mě a pro Rudlu. No. Ty, poslechni. Ludvo, já jsem se díval na ten tvůj trénink, víš, posledně. Podívej se, ty nedotahuješ tu 3. otočku, víš. To ti potom disk vyletí z ruky, jo, a ztrácíš takový dobrý 3 metry. Ludvo, podívej se. Hele, to znamená ruku pěkně nad hlavu, jo, a plynule a dotahovat a švih, rozumíš? No a pak ti ten mistrovský titul nemůže ujít, Ludvo. Co, ale no tak klid, no a já ti to potom ještě ukážu, jo? No dobrý. No tak ahoj, nazdar.
7: To byl náš zlatý Ludva?
6: To byl, to je můj dobrý starý kámoš, no. Tak já ho trochu trénuju, víte. Kde pak jsme to přestali soudu? Jo, vy jste říkal, že by to takhle dál nešlo, to jste říkal, že?
7: Ano, kvůli tomu jsem vás původně zavolal, že, rozumíte, na mě se nemůžete zlobit, píle, pořádek, přesnost, to já prosím vyžaduji od všech svých spolupracovníků. Ale jestli si myslíte, že mám něco proti vám osobně, to já nemám. Já naopak, já mládí fandím, rozumíte, elán, iniciativa, rozlet, ovšem jaksi pořádek, soudruh Křivánku, to bychom si nerozuměli.
6: Jestli dovolíte, já bych si zase ještě potřeba zavolat, já tu už potřebuji Rudlovi vysvětlit, že máme tu tribunku, víte?
7: No, prosím,
6: jo, od Ludví, že to máme.
7: Že byste snad mohl od sebe, ne?
6: Jo, to bych mohl, ale pozor. Rudla čeká.
7: Jo, on čeká.
8: S
6: Spojte mě s ministra. No do pracovny. Ale no samozřejmě, on na ten hovor čeká. Teda ty ženský na těch ústěnách, to je neuvěřitelný. Aby se člověk zblázní. Rudla, jo, ahoj, Víťa. Hele, tak ty dvě biletky na ty zítřejší závody mám. No od Ludvy, no jo, jasně, no. Co? No tak přijeď pro mě vozem, no, řekněme. Tak před podnik, tak řekněme, tak v půl třetí, no já to tady tak ve dvě zabalím, co?
8: Jednou.
6: Jo, hele, Rudlo, mám pro tebe originál lahvinku od strýčka z Buenos Aires.
8: Co?
6: Jo, ty se, no jo, tak dobrý, fajn, tak tě, měj se, ahoj, Rudlo. No. Je to 14.30, že jo, 14.30 přijede Rudla.
8: Promiňte, jsou při vánku.
6: Prosím.
8: To byl.
6: Rudla.
8: Jež.
6: Tak kde pak jsme to skončili, soudruhu řediteli? Vy jste říkal, že by to takhle dál nešlo?
9: Ano, jsem říkal, že to by teda takhle dál nešlo. Ano, a já to hned zařídím. To by... Emilko.
10: Prosím, soudruhu řediteli.
9: Ty napíšeš dekret,
10: ano?
9: Že s okamžitou platností jmenují vedoucím oddělení tady soudruha Ksivánka. Jak pak se jmenuje soudruhu křesním?
6: Přece Víťa Pepičku.
9: Víťa, vypadá. Znova, jmenuji vedoucím oddělení soudruha Ksivánka Rudlu. Totiž Rudlu. Víťo, gratuluji ti, Helenko. Víťo. Tak. A teď mnoho zdaru do další práce.
6: Josef, díky.
9: Soudruh Křivánku.
6: No.
9: Já bych chtěl vyřídit pozdrav soudruhu Rudlovi, totiž soudruhu, no.
6: Já vím.
9: Jo.
6: Já vím, koho myslí. Spolehni se. Se mně.
9: Emilko? A teď mě zavolej ministerstvo. Já jim to vytmavím s těmi dodacími listy. Taková prkotina, víš? A oni nás budou otravovat samé papírování.
10: Bohužel, soudruhu řediteli, už jsem vám to chtěla říct ráno, ale
6: no,
10: zapomněla
6: co
10: jsem.
6: Pak, co pak, no.
10: Celý den dnes nejdou telefony.
9: Přineste mě, Křivánka!
6: Ty jsi mě volal, Pepo?
11: Jirko, udělej televizního hlasatele.
12: Ale to dělám pořád.
11: Jirko.
12: Ale to každej zná.
11: Udělej ho, to si všichni rádi poslechnou znova.
12: A to je jako kdybych chtěl, abys udělal ještěrku.
11: No. A proč ne? To se na desku hodí. Pozor, koukejte se.

0: To byla hezká pantomima, pěkné.
1: Díky.
0: Hezké. No ale teď něco pro ty, kteří nemají tak silnou představivost. Zavřete oči. Přicházím. Dobrý večer, vážení přátelé. Jaký je dnešní večerní televizní večer? Opravdu pestrý. V 19.30 vysíláme první vydání televizních novin. Ve 20 hodin uvedeme přílohu televizních novin. Ve 20.20 přílohu přílohy televizních novin. Ve 21 hodin a něco? To bude první díl francouzského filmu podle podle starého historického románu Viktora Hugo Chlípníci. Opravují bídníci. V českém dabingu ubožáci. Ve 22 hodin to bude druhý díl francouzského filmu o těch chudácích z Francie. No a pak vás provedeme klasickou operetou Florimorda Hervé. Je to francouz, tak asi Žorvé. Mám zelenitouche. Český manžel nic netuší. Pořad vysíláme se sníženou kvalitou zpěvu. No a na závěr se rozloučíme zprávy. No a co nám připravil druhý kanál? V 15 hodin to bude sportovní odpoledne. V prvé části budeme sledovat koule žen a prsa mužů. Ve druhé potom pražské přebory ve veslování. Ve 20 hodin to bude americký film z prostředí mládeže hippies paní Marianka Matka Bluku. Ve 21.15 pátý díl trojdílného televizního seriálu příběhu notorické alkoholičky z protialkoholní léčebny Stříbrná pila. Potom se podíváme na původní televizní inscenaci Hry ze života našich energetiků Mezi proudy. Dále to bude přepis známého románu Žila Verena Děti kapitána emigranta. No a potom přenos opery Wolfganga a Mozarta známé skladatelské dvojice Johna Dovany. No a potom to už budou zprávy. A ještě jaké bylo počasí. Počasí včera v noci na minulý čtvrtek. Celková povětrnostní větry. Teplý fronta postupuje ze severovýchodu. A ještě upozornění pro řidiče. Ve večerních hodinách se bude na některých místech vozovky tvořit tma. Srovnáme si správný čas. Je někdo ukradl hodinky. Je přesně.
2: Tak co, pane Švejnoha?
3: Dobrý den, pane Velíček.
2: Dneska nenadíráte?
3: Pak, dneska se mi nechce, já tady mám zajímavý čtení, jejte.
2: A, něco napínavýho?
3: No, to ani ne, já tady mám takovou knihu Astrologie.
2: Astrologie?
3: Jo.
2: Astrologie, no jo, to já znám, to je zajímavý, no jo. To je takový to čtení, jak se člověk dozví, proč se narodil a tak, že jo. A když umře, tak se zase dozví, proč umřel a takový, no jo, to je zajímavý.
3: No tak te... zrovna takhle to není, víte.
2: Ne?
3: Ale tady stojí takové, jako třeba, jaké kdo má vlastnosti, jaký osud ho čeká, víte, a tak podobně.
2: A jo, věci. A to by mě taky zajímalo se dozvědět, jaký mě čekají vlastnosti. To byste mě mohl z toho něco přečíst.
3: No to já vám rád přečtu, pojďte, já vám to, když vás to zajímá, jistě.
4: No jo, by mě to nezajímalo, to no, víte, že jo.
3: Posaďte se tady a já vám přečtu.
2: Samozřejmě, že je to zajímá, člověk taky rád někdy nakoukne sám do sebe, že jo.
3: No jo.
2: Poněvadž lidi se neznají, víte, ale lidi jsou potvory, vám řeknu.
3: Myslíte?
2: Věřte mi to, já to vím podle sebe.
3: Tak, já vám teda přečtu, ale napřed mi řekněte, kdy jste se přesně narodil?
2: No tak přesně to bylo, to vím náhodou přesně, protože to přesně na den mých narozenin, víte? A je to přesně 6. září, nějak po obědě, myslím, že to bylo, nebo po kafi, nebo tak nějak.
3: To jste, myslím, bík.
2: Cože jsem?
3: Bík, myslím, že budete.
2: Bík? Jako bejk, já?
3: No.
2: No tak to bych ani neřekl, snad za mladá ještě, že jo, ale... Dneska už pak to už to
3: ne... Počkejte, ne, vy myslím, budete pana.
2: Pana, já?
3: No jo, určitě jste pana.
2: Prosím vás, to už kor, ne. jsem byl třikrát ženatej, prosím vás.
1: Ale ne, pana, to znamená jako, že jste se narodil ve znamení pany, víte?
2: Jo, takhle, no tak to je možný, jo, no ale tak... jak se tohle znamení ke mně dostalo, to teda nevím, co se...
1: Tak napřed se podíváme, co tady stojí o vaší minulosti.
2: Ano, jako z dřívěžka, že jo?
1: Jo, jo, se, tak ne, tady tak... stojí, že vy jste například jako dítě a chlapec mýval hodně smůly a teprve ve vašich 20 letech se vám tato smůla protrhla.
2: No jo, a víte, že by to mohlo souhlasit tohleto?
1: Jo.
2: Smůlu, no podívej se, já pocházím z chudé rodiny, že jo? No. Já jsem například za války jsem spal s mým bratrem v jedné posteli, ve dvou jsme spali.
1: No tak to by mohlo být ono.
2: No vidíte, a teprve později, že jo, se naštěstí můj bratr oženil, no. Takže jsme pak teprve spali ve třech, že jo?
1: No tak tohle není zrovna typický příklad.
2: No, ale tak trochu přece jenom, víte?
1: No tak pro změnu se teďko podíváme do přítomnosti třeba, jo? Tak tadyhle například stojí, že vy jste teď v nějakém smolném období.
2: No jo, no to je pravda. Mě teď facko jedna smůla za druhou.
1: No jo, a taky tu stojí, že byste teď v tomto období nikomu neměl nic půjčovat.
2: Půjčovat nic?
1: No.
2: Tak jo, počkejte, no jo, to je pravda. No vidíte, to jsem měl vědět dřív, tak se mi tohle nestalo.
1: Co pak, půjčil jste někomu peníze?
2: Ale peníze ne, no ale půjčil jsem kamarádovi na 14 dní manželku, víte? A když mě ji vrátil, tak vám neměl ani korunu.
1: No takhle to tu není míněno.
2: No, ale ten směr to má, víte, no, tak trošku. No a to mě zajímalo, co tam ještě všecko o mě teďko stojí.
1: Stojí tady ledacos například. No. Taky tady stojí, že by se vám v tomhle období mohlo nějaké onemocnění stát nebezpečným.
2: Onemocnění?
1: No jo.
2: No jo, vlastně ano, to taky souhlasí, onemocnění.
1: Jo, vy jste teď něco s onemocněním nebezpečného prodělal.
2: No ano, já jsem nebezpečně jsem onemocněl na rýmu.
1: Dejte pokoj.
2: No jo.
1: Dostal jste rýmu.
2: Dostal jsem onemocnění rýmy, ale nebezpečně, víte? No představte si, já jsem měl z rýmy, jsem měl tady úplně rozříznutý čelo.
1: A dejte pokoj, z rýmy rozříznutý čelo.
2: Z rýmy, ano.
1: Jak je to možný?
2: No smůla, no. Já jsem takový smolář, no podívejte, když někdo má rýmu, že ho může kejchat, jak chce, nic se mu nemůže stát, jo?
1: No co by se mu taky mělo stát při kejchnutí?
2: No vidíte, a já jsem kejchnul akorát ve chvíli, když jsem stál před skleněnýma dveřma.
1: No jo, no tak to teda je opravdu smůla.
2: No vidíte, to souhlasí všecko. No to by mě, ale to nebylo všecko, to se mě stala ještě jedna taková věc.
1: Taky s onemocněním?
2: Taky, ale zase ne s rýmovým, nýbrž se zubním, víte, zubní onemocnění. Zkrátka chtěl jsem si dát vytrhnout zub, víte? No. A jeden známý mě poradil, řekně, že zná takovou metodu, jak si ten zub člověk může vytrhnout sám.
1: Ale kde víte? Pak to je lepší jít k doktorovi?
2: No jo, no víte, a on povedal, že si má vzít takový provázek, s tím jedním koncem přivázat ten zub, říkal, ten druhý provázek, ten druhý konec přivázat na kliku otevřených dveří, víte? A pak povídá jednoduše, dveře přibouchneš a zub je venku, víte?
1: No, takovýhle rady jde, pa.
2: No, vidíte, a já jsem tak udělal, přivázal jsem ten zub tak a na druhou, na tu kliku a zrovna, když jsem ty dveře přibouch, tak přišla do dveří manželka.
1: Jej, a co bylo?
2: Ale co bylo, co já mám povědět, já tam ten zub mám furt ještě. A manželka má tady vepředu všechny venku.
1: No, to je vidět, že máte to smolný období, no. Počkejte, ještě tady koukám. Tady například stojí, a to si radši taky dejte pozor, že by vám nějaké špatné pochopení mohlo přinést velkou nepříjemnost.
2: Špatný pochopení?
1: Jo.
2: No jo, vlastně ano, to se mi taky stalo už.
1: Nějaká nepříjemnost?
2: No ano, to jak tohle souhlasíte, neuvěřitelné.
1: A jaká nepříjemnost se vám stala?
2: No představte si, byl jsem pozvaný na takovou party jako,
1: jo.
2: Víte?
1: Jo.
2: No, dostal jsem pozvánku a na té pozvánce stálo prostě, že se koná ta party a tak a že se tam má přijít jenom s bílou kravatou. Víte?
1: Jo, takový nějaký originální nápad.
2: No,
1: víte?
2: Originální, divný, takový hloupý nápad. No nic, já jsem si tu bílou kravatu koupil, víte, a šel jsem tam, jak to stálo na té pozvánce, že jo, stálo tam jenom s bílou kravatou.
1: No.
2: A já vám tam přijdu s tou bílou kravatou a všichni ostatní tam byli oblečený.
1: No. No to je právě to, co jste špatně pochopil.
2: No asi že jo.
1: No.
2: To by mě zajímalo, co tam všechno ještě za mě čeká.
1: No já, jestli chcete, já vám tu přečtu ještě ledacos, abyste věděl, na čí máte dávat pozor.
2: No jo, ale počkejte, teď je moment, mě nějak rozbolelo břicho, já totiž To budu mít asi z toho koně, já nevím.
1: Z koně? Vy jste jet nějakého koně?
2: Ale ne, já jsem ho nejet, já jsem ho ošetřoval a krmil a tak.
1: A z toho vás bolí břicho?
2: No jo, ale to bylo tak, já byl u známých a oni tam mají koně a ho krmila, tak byste nevěřil, jaký kůň, jaký to je záludný zvíře.
1: Prosím vás, kůň záludný?
2: Ano.
1: A co se vám přihodilo?
2: Ale já nevím, jestli vám to stačí dovyprávět. No zkrátka jsem toho koně krmila tak a koukám, on takový byl nějaký smutný a tak nafouklej, víte, nic nežral, taky už dlouho nepustil žádnou koblihu na zem. No já jsem to řekl tomu mimo známému, že to je nafouklej a to s tou koblihou a tak. Ne. A on mi dal takový prášek a řekl mi, abych si ten prášek dal takhle do ruky, víte, abych si ho nasypal do ruky, tu ruku, abych dal koni takhle to předčumák a fouknul do toho, víte?
5: Jo.
2: No já jsem,
1: Počkejte, dopovídejte to, když už jste začal.
2: No já jsem to tak udělal, zkrátka dal jsem tu ruku, já co vám mám povídat, a přišel domů a běhavku a strašný, no to je bolení strašný.
1: A jak
2: no,
1: je to možný a z čeho?
2: Ale z čeho, ten kůň fouk dřív.
6: Večírek. Složí-li člověk maturitu, zařadí se ráze mezi vážené občany a čekají ho různé výhody, kterých analfabet nikdy nepozná. Maturant bez obtíží čte, lze ho jen těžko ošidit při placení v lokále, nehledě k tomu, že umí i psát, a tak může v případě potřeby informovat své rodiče, že čekají vnouče. Přitom ovšem je třeba říci, že na samotném maturitním vysvědčení ani tolik nezáleží. Tato listina se stejně brzy ohmatá, nehledě k tomu, že správně rozlitá hutná omáčka hravě překryje známky, které pokládáme za nespravedlivé. Všichni ti, kdož složili zkoušku dospělosti, mi dosvědčí, že ze všech maturitních formalit je nejdůležitější večírek, který je pravým vyvrcholením studijních let. Člověk brzy zapomene na trapné chvíle před zkušební komisí a ironické poznámky profesorů, ale co mu utkví v paměti, je právě večírek na rozloučenou, pořádan spola ilegálně, zpravidla ve vinárně nevalné pověsti. Náš dýchánek ve vinném sklípku u Šišky měl zpočátku důstojný průběh. Dostavil se i náš třídní profesor Pavel Bakoun. Nutno konstatovat, že se choval úplně jinak než za katedrou. Záhy si povolil kravatu, rošněroval boty a nevyhýbal se tanci ani vínu. Bylo zkrátka vidět, že i on si po maturitách odechl. A právem, neboť jsme nebyli zrovna třídou géniů. Při našich znalostech mohl jen málo kdo počítat se studiem na vysoké škole a většina bude ráda, když se uchytí alespoň u dráhy. Spoléhá je na nevlastního otce spolužáka Fouska, který jezdil po peroně s ještěrkou a slíbil všem protekci. Po 9. hodině došlo u Šišky k prvnímu trapnému incidentu. Naši večeři, to jest kotlet, zanesl číšník omylem do vedlejšího salonku, kde ten večer hnízdil klub přátel ptactva a my dostali jejich menu krupičnou kaši. Kdybychom předtím nepili nalačno, snad by se všechno urovnalo. Takhle jsme se ale cítili krutě ošizeni a přivítali proto větu třídního rebela Růžičky, který prohlásil. Tak takový, přátelé, mám rád. Ptáky krměj a mě sežerou kotlet. Vínem zmožený Bakoun se ho snažil uchlácholit mumláním. Do lavice, zpátky, do lavice, Růžičko. Dopiš větu, ještě nezvonilo. Ale to už jsme všichni spěchali pro svůj kotlet. Odpor přátel ptactva byl však nečekaně tuhý, zvláště když mnozí poznali v Růžičkovi lumpa, který často střílí ve stromovce pod rozdech a po nich. Po půl hodině se projevilo, že nepřátel bylo přeci jenom víc. Ustoupili jsme do svého salonku a zavřeli rychle dveře, do kterých předseda spolku ještě dlouho zlobně kloval. A tak jsme na večírku nevečeřeli. Kotlet jsme prohráli a kaši stačil Bakoun během bitky spořádat. Asi také hojně zapíjel vínem, neboť k sobě náhle přitáhl vrchního číšníka a domlouval mu. Melichárku, melichárku, řekni mi jedno, proč si mě ty 4 roky tolik zlobil? Nervózní vrchní se snažil našemu třídnímu vytrhnout, ale Bakoun ho držel pevně. Svěř se mi, melichárku, pokračoval spiklenecky. Proč si nás všechny vodil za nos? Pak se třídně obrátil k nám, zatímco číšník rudl. Koukněte se všichni na melichárka. Do školy chodil jako trhan a teď na večírku má takový krásný šaty. Řeknu ti, melichárku, ty by ti mohl závidět leckerej číšník. Až do té chvíle měl vrchní pro Bakounův omyl pochopení a dokonce byl ochoten připít si s ním natýkání. Ale když mu náš třídní zničil vínem frak a snažil se nehodu urovnat slovy, to nic, melichárku, to nic, budeš zase nosit ty svý špinavý pumpky. Došla vrchnímu trpělivost a vyhodil učitele ze salonku. Bakoun, který však nemínil jít ještě domů, se rychle vetřel do přízně milovníků ptactva, namluvivým, že umí létat, což ostatně sami před chvílí viděli. A tak pil náš učitel dále v salonku ptakomilců. Po Bakounovi odchodu ztratili zábrany i ti největší šplhouni. Jedničkář Mícha, který byl vždy vzorem slušného chování a jehož nejvulgárnějším výrazem bylo úsloví dimi k šípku, připíjel personálu vinárny vodou z květin a dožadoval se příchodu nájemných děvčat. Také ostatní premianti zapomněli na dobré mravy. Maminčin mazlíček knížátko dal k lepšímu píseň Za tou naší garáží Anča nám nedoráží a uznávaná recitátorka školy Rybínová psala na zeď Šrámkovi verše o lásce palcem od nohy namočeným šampaňském. Všichni se zkrátka bavili nenuceně, využívajíce nepřítomnosti učitele i rodičů. Jediný, kdo se příliš neveselil, byl rebel Růžička. Seděl tiše v koutku, obočí svraštěno hlubokým přemýšlením. Zabrání do víru zábavy jsme si ani nepovšimli, že se Růžička pojednou z podniku vytratil. Veselí už totiž začínalo být velmi hlučné a společnost se rozdrobila na skupinky. Pouze samotář Pecha stál za pijánem a jako vždy si čtyřmi prsty čistil nos. Také v salonku přátel ptactva se vědecké sezení měnilo v boha pustý mejdan. Je to trapné říkat, ale zasloužil se o to hlavně náš Bakoun, který zprvu seriózní rozpravu o ptáku nohovi stočil obratně na diskusi o nohách přítomných dam a s organizační schopností jemu vlastní uspořádal jejich přehlídku. Vítězkou se stala podle očekávání žena předsedy, jejíž nohy se nejvíce podobaly ptačím. Premiér spolku, nadšen manželčiným úspěchem, děkoval Bakounovi, že drží zábavu a v záchvatu velkodušnosti navrhl, aby učitel přivedl i svý maturanty. Během několika minut byla probourána skleněná stěna mezi salonky a obě společnosti splynuly v jeden družný celek. Nikomu už ani nenapadlo vzpomínat na omyl s večeří. Byla to šťastná symbióza. Členům spolku se líbily naše spolužačky a my, studenti, jsme pak připomněli jejich ženám kouzlo a poezii mládí. Před pátou hodinou raní si předseda zjednal ticho. Půjdeme domů, prohlásil. V tuto dobu se ptactvo v korunách stromů probouzí a nejkrásněji zpívá. Zatleskali jsme mu a vyšli před vinárnu. Místo slibovaného koncertu nás však čekala Růžičkova pomsta. Na chodníku před podnikem leželo dobrých 30 čerstvě sestřelených vrabců, pečlivě srovnaných do jediné strohé věty. To máte za kotlet.
5: No, ale že jsi tady vzpomínal svýho tátu, tak co kdybychom začali rodinama, z kterých jste vzešli? Co kdybys povyprávěl trochu? Tatínek známý sportovní komentátor, ty jsi musel mít dobrý dětství, ne? Jezdil často ven, vozil dárky, to muselo být pro dítě bezvadný, co?
7: Tak pro nějaký dítě určitě, jo. Můj tatínek jako jezdil s televizí po světě. Ne, že by si to balil do tašky, jako, nebo to, ale jako zaměstnanec. A on, já musím říct, že on jezdil spíš jako na východ, než na ten západ, protože to bylo pořád ten závod míru a a v Moskvě gymnastika a takovýhle, takže on mi vozil ty dárky, jsem měl plnou skříň čepic ze závodu míru. Jsem měnil akorát ty letopočty a no ale jako jezdil i na západ. Já musím předeslat nejdřív, že já jsem si třeba strašně dlouho myslel, že můj tatínek je muzikant. Že jezdí po světě s hudbou, protože když třeba byl někde na nějakém delším zahraničním zájezdě a vrátil se domů, tak se s maminkou zavřeli do kuchyně a bavili se o nějaký kapele. Já jsem úplně přesně nevěděl, jako s kým. Na mě to nepřinášeli, musím říct teda, jo, tyhle ty spory, takže to, ale potom jsem jako pochopil, co je zač, že jako komentátor sportovní a on, můj tatínek totiž s těma dárkama, jak se ptal Pepíku, on můj tatínek je takovej skromnej. Skromnej, šetřivej, spořivej. Maminka mu říká Harpagon a takže on s těma dárkama, já si třeba pamatuju, když šel poprvé na olympiádu do Sapora, to bylo v roce 1972, přijel po třech nedělích, posadil si nás ke stolu a vyndal dárky. A dal nám takový ty dvě máslíčka od snídaně, co jako zachránil v hotelu, jo. Tak to máma měla radost, že bude chleba s máslem, mně to tak nějak bylo jedno. A on ještě říká, co bylo ve škole. A říkám, dostal jsem trojku z češtiny. A on říká, jo, tak to ti to máslo zase beru. Až si to opravíš, tak se přihlaš. No bylo někdy v únoru, já jsem si to pak v červnu opravil a musím říct, že je čestný chlap, že mi to máslo zase jako dál. Akorát tím máslem se dali krémovat akorát boty už. Takže to byl první dárek, pak si pamatuju druhý dárek, co mi přivez, to bylo z Jugoslávie a přivezl mi Adidas trenýrky a tričko, takový pěkný, bílý, vypasovaný. To jsem fakt měl radost, jako boty nepřivez, ale to jsem si na cvičky domaloval ty tři pruhy fixem a skoro nikdo to nepoznal. A to opravdu jsem měl velkou radost, protože v té době kluci nosili takový ty trenýrky s pruhem. Myslím červený trenýrky s bílým pruhem.
5: Jo, takhle.
7: Na boku, jako. No a já jsem měl ty pruhy hned při prvním nošení, jo, takže. No ne, víte co, někdo to nosí do dneška, jako, že jo. Ten pruh není teda úplně bílej třeba. A spíše tak jako vzadu než na boku. A já mám kamaráda, který to takhle nosí prostě. Vzadu má ten lampas a vepředu má ještě takový ornament udělaný jako. Já ani nevím, z čeho si to vyrábí, jestli to nějak batikuje sám, nebo jak to vůbec děláš?
8: Ne, já ne.
7: Jo, takže někdo proti tobě to dělá.
8: Ne, to nejsem, že tady mluvím, tak já totiž nenosím trenýrky, nosím tanga, že, takže to mám takový důležitý upozornění pro děvčata, já mám všechno v oblečení XXL, akorát tanga M-ka. A já jsem se s tím naučil žít a jako.
7: Tak s tím se dá prakticky jenom žít, nebo přežívat, ani nic jiného s tím jako nejde.
8: Na parádu to rozhodně není. A ale já ty tanga ještě nosím opačně než patřej. Protože vepředu mi to v pohodě drží a vzadu pěkně hřejou, takže vy sami vidíte, že já nejsem to prase, o kterém mluvil Michal.
7: Já musím, že jsem jeho tanga viděl a on třeba, jak tam je normálně ta kanička, jo? Tak ona se mu jednou ta kanička zauzlovala ještě s jednou kaničkou. S tou kratší, jo. A nešlo mu to vůbec, on to potřeba rychle sundat a nešlo to vůbec dolů, nešlo to vůbec rozmotat, no.
8: Pravda, on to nešlo vlastně vůbec rozvázat. Kdyby jsme to tenkrát nerozvázal zubama, jak to mám do dneška, čeče, zauzlovaný.
7: A on už teďka tu kaničku dal pryč. Ne. Tu od těch tank.
5: Jo, takhle.
7: A nosí tam vlasec teďka místo toho, jako. On se Pepa směl, ale ten tam nosí osnatej drát, že jo, takže.
5: Proto budu poposedávat pořád, abyste jako
7: věděli. No a tak ještě, jestli se mám vrátit k tomu tatínkovi, to si vybavuju ještě potom, to už jsem chodil na konzervatoř někdy na začátku, já nevím, v 80. letech a tenkrát přišli do módy takový baťohy na záda. Já mu říkal, taťko, já bych taky chtěl takový baťoh a on měl docela dobrou náladu. tak 8 borovíček a 3 piva, že jo, to je veselý každej. Takže šel do sklepa a přines takový žlutý zaprášený baťoch a na tom baťohu bylo napsáno Sapro 1972, což mi v tom 85. udělalo fakt jako radost. A, takže on se urazil, že se jim nelíbí, zbalil ho. No a loni měl můj bratr 20. narozeniny a dostal tenhle ten žlutý baťoch, aniž by si ho přál. Ale brácha byl rád, protože to byl první dárek, co dostal za 20 let života. A navíc ty hnusné věci se zase vracejí do mody, takže on byl šťastný z tohohle toho.
8: A jenom jestli můžu, jak jsem u těch dárků, tak já jsem se narodil 20. prosince. To je 4 dní před Ježíškem.
7: Děkujeme za informaci, Richarde.
8: No, tak já, kdyby tady seděli jeho vystil, tak aby viděli, kdy jsou Vánoce. A... a já jsem vždycky hrozně záviděl kamarádům, co měli narozeniny třeba na jaře nebo v létě, že dostávali takový plnohodnotný dárek, jako třeba boty, džíny, mikiny, že, protože já 20. prosince, 4 dní před Ježíškem, přišla máma a řekla, na tady máš fixy a zbytek pod stromeček. Takže...
7: No, já mám narozeniny v červenci, to je hodně dlouho přes Štědrým dnem a vyšlo to tak nějak stejně, taky fixy. To...
8: No ale to by aspoň psali, že? Tak jako...
7: No ty ze Sapora nepsali. To.
8: No a ještě tedy den jsem těm fixům dostal zavírátka, no takže to bylo takový... Takže třeba bych dal třeba za hnusnej baťok, když se vám nelíbil nikomu.
5: Ale Michale, ty jsi vlastně jako malej hodně hrával ve filmech.
7: Tak já musím říct, že jsem nehrál jenom jako

hlavně hodnej, protože s tímhle jménem, že jo, Bukáček. Těžko může přijít do hospody a říct, čau, jmenuji se Bukáček, když vás tady zmlátím, hajzlové pitomí.

0: Já nevím, jestli je to něco jiného, kdybych přišel do tyho hospody a řekl, čau, jsem Suchánek a všechny vás tady zmátí.
1: Čověče, ty to schazuješ, ale on tam hrál s Veličinama, že jo? To byl Pešek, Medřická, nebo ne? Je to tak?
0: No, no tak tam to byl jako i první můj film, někdy v 74. roce. A hráli v tom samý, jako tyhle ty velký slavný herci, Medřická, Pešek, Vala, Galatíková, já. Takovou, musím říct, že jsem tam vytvořil takovou dobrou hereckou partu. Tenhle ten film byl jako fakt strašně dojemný o chlapečkovi z dětského domova, jak se ho furt jako se ho berou, pak ho vrátějí, on uteče zase se ho, furt takhle jako bylo dokola. A tenhle ten film dávali na Štědrý den tenkrát. A my jsme seděli celá rodina u stolu, tatínek, maminka, babička, dědeček, já, takhle jsme... Takováhle dobrá parta. A seděli jsme a koukali jsme na tu televizi. Já jsem tam hrál toho kluka. A ta moje rodina všichni podlehli té iluzi, že to je jako opravdu, že fakt je z děcáku a že tohle... A všichni do mé brečeli prostě, jo. Dojatý a koukat. A mně to přišlo jako strašně divný, že jsem byl malý kluk, jsem to nechápal, když se vidím v televizi, proč oni brečejí, když sedím vedle nich tady. Tak jsem se jako tak připitomněle smál. Tak mi dal táta facku, už jsme plakali všichni. No a tenhle ten film pak prodali do západního Německa a ty Němci taky tomu podlehli a normálně posílali dopisy do československé televize, že by si toho chlapečka rádi adoptovali. Táta tomu ty dopisy jako předali z té televize. A fakt tam paní napsala nějaká Němka, že by se ráda adoptovala toho chlapce z toho filmu, tak tatínek jí odpověděl, že adopce v žádném případě nepřipadá v úvahu, ale ať pošle televizi, mikrovlnku a pračku. A jako nic nepřišlo, no.
1: No ty jsi vlastně tím, že jsi účinkoval, tak si musel přispívat k rodinnému rozpočtu, ne? To byl placený za to, ne? Z filmu do filmu.
0: No tak já nevím, v té době taky... Já nevím, jak kolik ty honoráře byly. Já si myslím, že to bylo třeba 50 korun za den. Jo? Teď taky nevím, jestli toho tátu mýho něco stálo to, abych v tom filmu já hrál třeba. Že?
1: No právě to taky... jsem se chtěl zeptat, jestli to byl regulární kamerový zkoušky, anebo jestli to byla protekce. Tehda.
0: Tak já nevím, jestli ten táta někde jako tlačil, jak se říká, to úplně přesně...
1: To vynech, já se ptám na ty zkoušky.
0: No to je blbost, to je pravda, protože když se dal ráno třeba třešně s mlíkem, tak ani nemusel tlačit.
1: No přesně.
0: Takže to ne.
1: To bylo doma.
0: Ale je pravda, že když jsme točili tady ten o tom chlapečkovi z Český domova, tak to režíroval režisér Moskalik a celou dobu ty 3 měsíce to natáčení nosil takovou žlutou větrovku na zádech, měl nápis Sapporo 72. A nikdy na olympiádě nebyl, no. Takže, nevím, ale nějaký peníze jsem z toho asi měl, i když, jako, já nevím, naši v té době stavili takovej rodinný domek, jako nahoře na kopci v Bráníku, ale já jsem těžko jim, ono taky, no i když on ten stavební materiál byl tenkrát daleko lacinější třeba než je dneska, navíc doví, kde ho táta vůbec kupoval, co kupovali, se vůbec platil. Takže se to tak jako poskládával. My jsme třeba měli okna z Warburga v tom baráku. Ale to zase bylo dobrý, že třeba jsem přicházel domů a máma už seděla ve okně. Takhle opřená tím loktem o to. Ona v zrcátku viděla i, co se děje na dvoře třeba.
2: Řekla, Michale, dneska zlobil, nikam nepůjdeš.
0: Ne, to já jsem říkal v okna. Že to byly. Dveře jsme měli normální, jako, co? Byly sice z trolejbusu, ale otevíraly se, jako. A ono to mělo, jako, tak tohle bydlení i taky třeba výhodu, že tatínek přišel, jako, třeba z restaurace a nebyl úplně ve formě, takže třeba dokoukal se na televizi ani nespat ze sedačky, páčil na zaplý pásy třeba celou dobu. A pak jsem se o tom tu přestěhoval, až když mi bylo 15.

0: protože táta blbě zabrzdil a odjel jim ten barák do Podolí. A já jsem se přestěhoval do Nuslí, bydlím pod Nuselským mostem dneska. Ale jako vevnitř, jako nemyslím. Venku, jako v baráku.
1: To jako... se říká, že když tam lidi bydlí, tak než vylezou ven, že jo, tak v ostatní...
0: No je, u nás to je takto, tak jako normální lidi, třeba tam je jako silnice a když chceš přejít, že jo, tady když budete přecházet u kulturáku, se pojáte doleva, doprava, jdete, u nás to je doleva, doprava, nahoru a pak se to prv jako přejde. Jaký zajímavý bydlení, já musím říct, že tam je poměrně živo. Teda takhle nahoře živo, dole už jako ne potom. A no je takový morbidní o tom mluvit, jo, ale tak člověk se s tím naučí nějak. Jako žít, aby se z toho, musíme si z toho dělat trošku legraci, protože tam je to fakt strašný. Tam se třeba stalo, že nějaký chlap skočil z toho mostu do dáče, kdysi dávno. Jo. A ta dáče je úplně to, prostě tragédie, dáče je zničená. A viděl to můj známý, který tam bydlel, a ta dáče patřila chlapovi, který bydlel u něj v baráku. A tenhle můj známý to viděl, běžel o patro níž, to bylo někdy po půlnoci, zazvonil na toho majitele té dáče, ten otevřel, rozespalej a on mu říká, ty vole, máš Ferrera v autě. A on vzal takhle kladivo za dveřma, co měl, říká, já ho zabiju, hajzla. Což už ani jako nemusel, jo. A teď ještě navíc, my bydlíme v prvním patře a proti nám je benzínová pumpa. Ta pumpa má otevřeno pořád, prostě, non-stop. Jako ty, oni vůbec už 5 let nezavřeli. A já bych chtěl poděkovat tady o tu firmě Adjib za to, že se v noci nemusím svítit, když si chci číst. Moje žena se už leta nemaluje, páč má takovýhle kruhy neustále. Taky s dětma, když jdeme ráno do školy a do školky, tak na ně mluvíme nahlas česky, páč oni vypadají jako malí Vietnamci, jak to mají takovýhle. Jsou celý žlutý a mají ty sužený očička. Tam moc hezký bydlení.
1: No věřím, Geňo, na tebe jsme zapomněli, co ty a tvoje rodina?
2: Tak já jsem z normální rodiny.
0: Narodil se v malém prasečáku na okraji města.
2: Ne, tak my jsme žili skromně, že jo. Jsme neměli barák, jako měl tady kapitalistický synek, ale my jsme bydali v garzonce. V té garzonce bydlela máma, táta a já. Ta garzonka byla tak malá, že jsme museli mít přitlouklý polštáře na zdi a spali jsme ve stoje. Já byl vlastně celý mládí jsem byl nastydlej, že jo, protože když si to představíš, že takhle seš u té zdi na tom polštáři, tak se přikryješ. Usneš, ale to spíš vlastně pořád odkopanej, že? Takže jsem byl pořád...
0: No tak jak on trošku, já jsem tam jednou byl pro něj ráno, když jsme šli do školy ho vzbudit, tak všichni tři takhle spali, jo, jediná maminka byla odkopaná, on s tátou odkopaný nebyli, páč jim to normálně tadyhle na něčem drželo, to prostě radlo. Jako.
2: No tak to jsem byl mladý, dneska bych byl zase odkopaný, takže on jako to je... To a... No, pak jsme si koupili psa. To bylo, když se narodila ségra, protože ségra neměla polštář, že jo. A musím říct, že ten černý pudl na té bílý zdi vypadal skvěle. Je to jenom chvilka, stovka hřebík, pak se vymaluje. Stovka hřebík za uška, vymaluje se a není vlastně v podstatě nic poznat. A pak, když jsem u té ségry, tak moje ségra, ona má tady vzadu placatou hlavu. No ona ze zadu vypadá jako loď ze předu, ona to má osil jakhle. A se ještě musím vrátit, protože moje nejmilejší hračka. Když jsem byl malý, tak byl fotbalový míč a když se narodila ségra, tak to byla ségra. Protože jsem přišel na to, že když jsem koupil míče, tak jsem si pro něj musel dojít, když jsem nakop ségru, tak ona přišla sama. A tu placatou hlavu měla proto, protože jsem si jednou kopal penaltu a dal jsem břevno. No, pak mám mámu. Moje máma je KPK.
1: To je co?
2: To je kosmetička podlahových krytin. A prostě uklízečka, ale jako tak jako hezky znešeně. Pak mám tátu, můj táta dělal u hospodářské kriminálky a pak jsem měl dědu a děda dělal v uhelných skladech. A ono se jim v těch uhelných skladech ztrácelo uhlí a on to šel táta vyšetřovat. A máma mu říkala, no nebuď blbej, přece si nezavřeš tchána. No tak on odešel od policie a už dělali v uhelných skladech oba. My jsme měli tolik uhlí, že jsme třeba topili i v srpnu. No pak mám ségru, že o ní se o tím už jsem mluvil. Moje ségra je tanečnice. Ne kurva, tanečnice. Tady pán říkal, no jestli vypadá jako on, tak to by mohlo být levný.
0: Je to levný, pane. Já to vím, ale od tvýho táty, no. To já nevím, jako že...
2: Asi nějaká rodinná sleva. A... A pak jsem měl babičku. A to je zajímavé, moje babička ještě v 62 letech udělala provaz. Ona byla na operaci s kyčlema, nějak se to nepovedlo, takže ona to byla... Tam dali asi nějaký řemínky od lyží, on se jí to vytahalo, takže ona furt byla v podstatě v provazu. My jsme si s ní užili celá hrozně reglace, my jsme ji v zimě používali třeba jako hrablo. Jsme jí vzali tady třeba... Celý chodník na jeden zátah. A pak ještě jedna zajímavá věc. Ona měla takhle dlouhý nechty na rukách. Takže ona vždycky, když chodila na nákup, tak ty potraviny vůbec nebrala do ruky, že jo? Ale ty rohlíky a to máslo takhle nabodávala. A ty nechty takhle to házala do toho košíku. Pak teda o ty nechty přišla. Šla nakupovat konzervy, no a tam, že jo, tam. Do krve to měla. Pak teda ještě měla takový nechty na nohou. Tak chodila taky na nákup, ale to ty rohlíky nikdo nejed, takže... To je nějak tak v podstatě moje rodina, jako se dá říct.
0: Ty máš nějakou rodinu, Pepíku?
1: Já mám rodinu. Takhle, ne, vyrůstal jsem v rodině, teď mám další rodinu, že jo, to je jasný, no, mám, no. A tak záživný...
0: Co manžel, jsem... dobrý?
1: Co manžel, má... Jsem se na to připravoval celý život, na tohleto partnerství. Jsem fakt, co jsem razil tady první já, podle to registrovaný. Dvou osob stejného pohlaví. No jistě, už od mala. No.
2: A jsem registrovaný myslivec a nikdo po mně nechtěl takový ty věci, jako po tobě.
3: Jsem velmi starý klaun a jezdil jsem po světě už mnoha a mnoha cirkusy. Některé byly maličké, jen tak pro pár desítek lidí, jiné veliké, parádní, pojízdné továrny na zábavu. Stany maličkých cirkusů, šapita, byly samá záplata a koníci, kteří večer vystupovali v manéži, museli za dne tahat pestrobarevné maringotky. V programu obyčejně vystupovala celá rodina pana šéfa. Dědeček stál před branou a vyvolával: račte vstoupit, račte dále. Babička seděla u kasy a vybírala vstupné. Tatínek vystupoval jako silácký akrobat. Právě když nepředváděl koně, opici či medvěda a maminka žonglovala stříbrnými kuželkami. Dcery přecházely po drátě, synové skákali salta a míhali se v kopuli na létajících hrazdách. Žádný cirkus by však nebyl cirkusem, kdybych tam nebyl také já. Někdy veselý a někdy smutný strejda. Trochu uličník a trochu mudrc, klaun. Na ulici byste mě nepoznali. Na ulici totiž nemám červený nos a bíle obkreslené oči. Od ostatních lidí se liším jenom tím, že mám trochu víc vrásek. To od líčidla. A ozdobný prsten na levém malíčku. To z marnivosti. A tak se toulám po všech možných cirkusech, po malých i po těch největších. A protože už nemám tolik práce jako za mlada, rozložím si často do stínu šapita kempingovou sedačku a vzpomínám a sním. Tak se na to podívejte. Máme vyprodáno. Kolem je to samej autobus, samej přívěs a víkend. Škoda, že se toho nedožil neboštík táta, zvanej Rikity. Neboštík děda, známý kapitán Langas, by tomu ani nevěřil. My jsme měli před válkou slavný číslo, jenže málo peněz. Vlastnili jsme tenkrát talánek, později se tomu říkalo maringotka, vyřezávaný a malovaný, se strakatou plachtou místo střechy a dva koně pojmenovaný po našich bohatých příbuzných z Čáslavy, Havránek a Kutil. Šapito jsme nestavěli, Děda vždycky zabodl do návsi hůl, na ní pověsil kropící konev, místo kropáče do ní nasadil pochodeň a hrálo se. Někdy jsme dělali i 10 produkcí za den. Máma vybrala drobný a jelo se dál. Jednou jsme vyjížděli do městečka v Jižních Tyrolích, ani nevím, jak se to jmenovalo. Zkrátka byla to taková chrapounská díra. Já, jako nejmladší syn, jsem spával pod tím talánkem v šupleti na zásoby, protože uvnitř nebylo místo. Někdy mě zapomněli úplně zašoupnout a tak jsem z toho šuplete viděl přes přední kolo krásu krajiny. Máma s tátou seděli na kozlíku, jeden z bráchů hrál uvnitř na harmoniku a dědeček kráčel před vozem s horí v ruce a s tvrďákem na stranu. Na prsou měl čestný řád, který si sám vymyslel a ušil. Bylo tenkrát tak krásný ráno, že jsem měl dočista zbožnou náladu a kdybych nebyl v šupleti, snad bych byl utek a vrátil se třeba až druhý den, až bych měl hlad. Už jsme byli blízko u návsi a děda chtěl vyvolat reglama. Když se otevřely dveře u řeznického krámu a vyšel Tyrolák jako hora v řeznický kazajce a s rukama od krve, jak krájel maso. Dědeček se na něj usmál, protože byl od přírody přívětivej a chtěl ho pozvat na produkci. Tyrolák se ale beze slova rozmáhl svou ohromnou tlapou a srazil dědečka k zemi. Zatracený komedianti, zloděj slepic, táhněte pryč, řval na celou ulici a mlátil do dědečka, div ho nezabil. Děti, křičí děda, hurá na něj! Tyrolák se až zapotácel, když viděl, jak početná jsme rodina. Bráchové skákali z vozu jak opice a táta se pral. Táta se tak krásně pral, to nebyla rvačka, to byl balet. Za chvíli se na nás sesypala celá ulice. Ani nevím, jakým zázrakem jsem se dostal z šuplete, ale podařilo se mi kousnout surovce řezníka do lítka. Táta se oháněl dědečkovým klackem a kam mávnul, tam naskakovaly boule. Stačil jsem ještě rozbít kamenem řezníkovo okno a když se přiblížil policajt, praskla máma do koní, my naskákali na vůz a ujeli jsme. Takový bylo tenkrát krásný zbožný ráno. Od chrapounů se urážet nedáme, prohlásil děda, když jsme za městem obědvali vývar s cibulí. Maestro Rikity a kapitán Langas mají svou čest.
4: Pane ředitel, vy máte díru v hlavě.
3: To se mýlíte, klaun. Já nemám díru v hlavě.
4: Ne, a jak to, že máte na límci piliny?

0: Pane ředitel, pane ředitel, jestli pak víte, jaké zvíře je nejužitečnější?
1: To nevím, klaun.
0: Vůl, pane řediteli, vůl! Zužitkuje se z něho všechno. Maso, kůže, kosti i to jméno. Yeah!
1: Než vám řeknu, co se nám před 25 lety přihodilo ve staroslavném městě Lvově, musíte se seznámit s obsahem klasické cirkusové klauniády Klobouk.

0: dva klauni. Dejme tomu Bim a Bum, přiskotačí do manéže a vzájemně se začnou obviňovat z nešikovnosti.
1: Ty bys neuměl ani uvařit polívku,
0: říká Bim Bumovi. A Bum se rozhodne, že hned na místě před očima tisícovky diváků dokáže opak.
1: Prosím vás, půjčte mi klobouk,
0: požádá jednoho nobl pána v hledišti, který má náhodou na kolenou klobouk. A pán mu vyhoví. Bum naleje do vypůjčeného klobouku vodu. Pak do něj rozklepne vajíčko a přidá různé jiné materiály, včetně mouky, takže vznikne něco jako těsto. Salvy smíchu. Pán se nejdřív také směje, ale pak se začne rozčilovat. Přeleze přes lóže do manéže, snaží se klaunovi klobouk vyrvat, honí ho, zmaže se těstovinovým sajrajtem od hlavy až k patě a nakonec si ten klobouk narazí na hlavu. Těsto mu teče po obličeji. Nádhera, zaručený aplaus. V závěru se ukáže, že klobouk nebyl pánův, ale podstrčený, a také, že pán není platící host, ale zaměstnanec cirkusu. Tenkrát ve Lvově nám každý den hrál občana s kloboukem jistý Josef Vobruba z Plzně, starší artista. Když se oholil, oblékl si plášť a nasadil klobouk, vypadal jako diplomat. Byl jednička. Bohužel tento Vobruba dostal chřipku a my jsme se museli poohlédnout po někom jiném. Domluvili jsme se s místním člověkem, vrátným ze sousedního hotelu, který roli nobl pána s ochotou vzal. Zapomněli jsme mu ale říct, kam si má sednout. A tak se stalo, že když jsme vyvolávali, kdo je ochoten zapůjčit svůj klobouk k experimentu, nemohli jsme ho mezi dvěma tisícovkami diváků najít. Také jsme si dost dobře nepamatovali jeho tvář, protože když si někdo na někoho zvykne v uniformě vrátného, těžko ho pozná v brýlích a v raglánu. Konečně jsme uviděli klobouk ze své garderoby na klíně staršího muže, určitě toho vrátného. Když jsme mu ho brali, ani se moc nebránil. Mělo nás to upozornit, že něco není v pořádku, ale neupozornilo. Pomalu jsem lil do klobouku vodu, ale ten člověk se jen usmíval. Také smích publika nebyl ten pravý, bujný smích, na jaký jsme byli zvyklí, ale jen přiškrcené, zlomyslné uchychtávání. Umělec, jako jsem já, si ovšem zásadně nedá zvyklat sebevědomí. Přelezl jsem hrazení, uchopil vrátného za paži a přivlekl ho do manéže tak trochu proti jeho vůli. Nezlobil se. Pokrčil rameny, jakože on nic, on muzikant. A lehce se uklonil kapelníkovi na orchestřišti. Rozklepl jsem mu o čelo vajíčko. Vytáhl kapesník a otřel si tvář. Podal jsem mu ruku namočenou do těsta. Vůbec ho to nevyvedlo z rovnováhy. Není blbej, zašeptal mi Bum. Vždyť on je úplně tuhej. To ti povím, souhlasil jsem. Rozhejbej ho, povídá Bum. Naklonil jsem se k našemu vrátnému a s důrazem mu řekl. Samozřejmě tak, aby to diváci neslyšeli.
2: Dělej něco, portíre! Tohle není žádná komedie.
0: A on povídá nahlas, až to bylo slyšet do zadních řad. Kdybych to s vámi měl naskoušené, přátelé, bylo by toto komické číslo jistě mnohem vydařenější. Trochu jste mě překvapili. V kruhovém prostoru vystupují poprvé. V takovém okamžiku obyčejně s Bumem zachraňujeme situaci osvědčenými uměleckými prostředky. Bum mě nakopne a já se svalím. Já nakopnu Buma a Bum se svalí. To je trik, který nikdy nesklame. To je ta pravá podstata humoru, který očišťuje duši. Tenkrát ve Lvově jsme vykopali jeden druhýho z manéže až do dvora, aniž by se někdo zasmál. Muž, kterého jsme si spletli s hotelovým vrátným, byl hrdinný tenor místní opery Miláček Lvova. Vynikající člověk. Ani si od nás nevzal nový klobouk. O honoráři nemluvě. Jak tak dřímám na své kempingové stoličce, přištrachá se ke mně kamarád, taky starý cirkusák, a dá se nakazit mým vzpomínáním. Vypravuje historku, kterou jsem už dvakrát slyšel, ale s gustem si ji poslechnu po třetí. Příběh o fakirovi. V manéži povídá, vyžaduju od umělce uměleckou práci. Když má umělec sílu jako hroch, že uzvedne, dejme tomu, živýho vola, umím přijít a veřejně prohlásit, máš, kamaráde, větší sílu než já, seš, kamaráde, větší umělec. A teď si představte, jak mě dožralo, když jsem se u Sarasanyho setkal s fakirem. Ruce měl jak hůlky, hlavu šišatou, vyjevený hnědý oči a pořád někde stál, koukal a nehejbal se. My se dřeme jak mesci a on si stojí a kouká. Ty, kamaráde, křičím na něj já, poctivec. Ale on nic. Civí na mě tupě těma hnědýma očima a řekne hábula, bábula. Pak dá ruce křížem a pokloní se mi až k zemi. Ty rošťáku, myslím si. Ty se odvažuješ hrát svý fakirský fígle i na starýho profíka?
1: Hábula, bábula,
0: povídá a znovu vysekne tu svou mohamedánskou reverenci. Frantíku, domlouvám mu srdečně, neblbni. Já měl boudu na Matěji, jed sem žárovky a plival oheň. Tak se v tom sakra taky trochu vyznám, ne? Copak tě chce někdo připravit o chleba? Copak ani před kamarádem nemáš trochu slušnosti v těle? Přestaň s tím bábulováním a budeme bratři. Lidi, podíval se na mě jako vrah a beze slova odešel. Já si ho ale vyčíhnul večír, když vstupoval do manéže. Zaranžovaný to měl dobře. Jeden rekviziták před ním nes natácku lano. Hábula ho rozvinul a vyhodil do vzduchu. Vyletělo až někam nad osvětlovací rampu a zůstalo stát jako hůl. Pak po něm vylez asi do polovičky, zakles se nohama, vysek znovu poklonu a zaječel
1: hábula, bábula.
0: Na to slez dolů a odešel za bouřlivýho aplauzu. Krve by se byl ve mně nedořezal. Taková vostuda. Kdyby se ten rošťák aspoň nechal zamrznout v krychli ledu nebo zaživa pochovat, řekl bych budiš. Ale tohle? Když se necháváš zaživa pochovat, máš s tím přece jenom fušku. Kamarád musel před válkou, když chtěl mít aspoň nějakou tu korunu, sám vykopat v Pardubicích na náměstí hrob a z něj podzemní chodbu do sklepa jednoho baráku. A jiný kamarád se před válkou nechával na kšeft posílat zaletovaný vzinkový rakvi z Benešova do pražské Lucerny. Jednou ho dali nádražáci omylem na vejšku a hlavou dolů. Vlak měl, znáte to, kapku zpoždění a my už mysleli, že ho doktoři neprobuděj. Dočista byl modrej, když chtěl mít nějakou tu korunu. A tenhle darebák si sem přijede s takovouhle boudou. Vylez jsem si nahoru na šapito, podíval jsem se na rampu, prohlíd si ségle a hned mě bylo všechno jasný. Fakírek tam měl elektromagnet, v rozvodném voze vlastní páku a v laně samozřejmě vpletenou kovovou kouli. Zatracenej podvodníku. Počkal jsem si u elektrikářského vozu. Jak jsem uslyšel, že křičí hábula, bábula, Pohnul jsem pákou. Trochu to žuchlo. Vidíš ty, bambulo, povídám mu, když ho nesli kolem. Nic by se ti bylo nestalo, kdyby jsi nehrál na opravdovýho fakira přede mnou. Před člověkem, který rozumí umění, jako málo kerej druhej. Krasojezdci. Dva medvědi, Tuk a Tululum, vytáčeli uprostřed manéže elegantní piruety na kolečkových bruslích. Pojednou spozorovali uličku mezi ložemi otevřený vchod do stanu a za ním jakési parkoviště. Nedbali křiku diváků a vydali se do světa. Starosta města i majitel cirkusu vyhlásili cenu na jejich dopadení. Občané se zamykali v domech, policie proti nim vyslala zvláštní hlídky a zmobilizovala útvar rychlého nasazení. Zatímco vystrašené lidstvo pronásledovalo uprchlíky po silnicích, vrátili se Tuk a Tululum oklikou do své klece.
3: Nechápu, zabručel Tuk, jak může lidstvo žít v tak bláznivém prostředí. Yes, vrčel Tululum. Všude dobře, doma nejlíp.
0: Jediný, kdo měl z výtržnosti prospěch, byl králík Dubka z majetku kouzelníka Šarády, který využil zmatku, uprchl do přírody a už se nikdy nevrátil. Ráno jsem seděl ve stínu Šepita sám, dopoledne už jsme byli dva, a teď po obědě je nás pod plachtou u mé maringotky jako v kavárně. Pijeme dobrou kávu a nešetříme moudrostmi. Lidi, povídá první artista, jsou čím dál tím slabší a menší. U nás je veterinář, na slovo vzatej doktor, a ten zastává názor, že se civilizovaný člověk jaksi sesychá. Jestli nás začnou živit pilulkama, budou jednou brouzdat po světě jenom takový veliký hlavy s malinkýma tělíčkama. Dnes nabídneš v manéži obyčejnýho vosla a lidi tě ani nedonutěj vrátit vstupný. Za mýho dětství chodili na plac chasníci bojovat s medvědama. To je pravda, pokračoval druhý artista. Lidi dneska jsou menší. Ale nevymluvíš mi, že bojácný bylo lidstvo vždycky. Znal jsem koňskýho handlíře Rolfa, který měl krásný cirkus Rolf. Madame Rolfová vybírala s kasou u vchodu a on předváděl medvěda Bébu. Vážení milí a zlatí, vykřikoval vždycky, kdo by chtěl opropovat svou hromskou sílu v huňatých tlapách si na Karpat? Jeden se přihlásil. Béba hrozivě zabručel. Tu se několik rošťáků prodralo do Šapita bez placení.
1: Ven, ven, zaječela madam, honem ven!
0: Vyháněla ty lumpy, co si chtěli přijít na svý zadarmo. Lidi si ale mysleli, že se Béba splašil a že mají teda jako zdrhnout všichni. Utíkali, že zbourali židle, lože i galérku. Celý rund u Šapita rozřezali kudlama, taková hrůza je posedla. Lezli z toho stanu dírama jako brouci. Nejvíc se polekal Béba. V životě takovej tanec svýma medvědíma očima neviděl. Moh z toho mít smrt. To není bojácnost, mísl se do rozhovoru třetí artista, ale opatrnost, kterou má člověk od přírody. Já bych proto lidi neodsuzoval. Medvěd není hračka. Vem si takovýho Sameše. Má brtníka Vendu a boxuje s ním. Na desetiletýho brtníka musí 120-kilovej chlap Hrome stačit, ne? Jenže von Venda začal být před rokem nervózní. Přestal mít box rád. Jednou se dopálil, nabral Sameše docela jako člověk pravým hákem do žeber a hned na tomu zasadil prudkej direkt přední levačkou pod zuby. Zápas dopadl obráceně. Medvěd se děkoval a Sameše odnesli knockout na nosítkách. Zapomínáš podotknout, předušil ho první artista, z čeho je Venda tak nervózní? Aha, no, z čeho? Pije. Je to alkoholik.
3: Jak to?
0: Začalo to v Maďarsku ve městě Ceglédu. Vinaři nám tam dali 10-litrový soudek s vínem. Semeš ten soudek postavil do dveří vozu, medvěda přivázal k voji a odešel. Venda olíz pípu a víno mu zachutnalo. Začal mu drhnout jazyk opatro, jak se po dobrým víně stává, a chytil slinu. Ukousil tedy a obrátil do sebe celých 10 litrů. Známe to, ne? Praštil sebou jak cep, rozpřáhl všechny 4 a chrápal jako člověk. Jenom to světlý břicho se mu zdvíhalo a klesalo. Do zvěřince jsme ho museli odníst v plachtě. Vzpomínám si, přitakal druhý artista, že potom už ani nechtěl pít vodu. Věčně škemral o pivo mazavka. Chlapi, dobrý duše, mu vždycky při vejplatě stříkli do korítka nějaký ten fernet nebo rum. A tak to s ním šlo z kopce. No jo, je to tak jako u lidí. Kde pak? Tak o tu žilý pokolení, jako bejvalo, už nikdy nebude.

Já a Jarda jsme dělali fliegende. Víte, co to je? To je dřina. To je hejno hrast zavěšený až úplně v kopuli a dvě pevné lávky a síť a 70 metrů ocelového lana a kladky a háky a bedny, do kterých se to musí vždycky při přejezdu zabalit a druhý den vybalit a natáhnout. No, co bych vám povídal, určitě jste to už někdy viděli. Tak jsme to tedy dělali. Já, Jarda a Květa a Hanka, teda naše ženský. Já a Jarda jsme to dělali už od malička. Ne, nenarodili jsme se na kolách, jak se tady říká. Narodili jsme se na vesnici. Na docela malý, obyčejný český vesnici s farářem a katechetou, učitelem a starostou a policajtem a bláznem. Náš táta měl chalupu a Jardy táta měl taky chalupu. Víte, Jardo, vidíte, nic neříká. On nikdy nic neříká. Je už takovej tichej. Chodili jsme spolu do školy a tam na dvoře jsme cvičili jako na hrazdě na švestkový větvi. A jednou jsme byli ve městě v biografu na cirkusovém filmu. No, to bylo něco. My jsme nemohli ani spát a ráno hurá na švestku. Ale nebylo to ono. Potřebovali jsme hrazdu, která by lítala a my na ní mohli zase stát na hlavě. My jsme potřebovali Kopftrapez, jak se tady říká. Udělali jsme si Kopftrapez ve stodole, ale nešlo nám to a nešlo. Já měl 3 boule a Jarda 2 a pak zas Jarda měl 2 boule a já 3. Nebylo dne bez boule, bez modrýho voka, bez namožených rukou, bez kolpatur, jak se tady říká. Až se nás jednou zavolal starosta Harmáček. Co se rvete, povídá. My se nerveme, pane starosto, vysvětlujem. Tak co jste furt tak zboulovaný? Mně tady něco nehraje. Nám taky něco nehrálo. Nehrálo nám to, že nám někdo do té naší amatérské akrobatiky strká nos. Co je komu potom? Boule je soukromá záležitost. A pak se to jednou stalo. Jarda padal a padal, až se naštval a rozoupal ten Kopftrapez, jak to nejvíc šlo a zařval. Ať se třeba zabiju, ale na tom prevítu se udržím. A udržel se. Slez celý šťastný a povídá. Ty pitomče, to je všecko zemská tíže. Když se rozoupeš, ty pitomče, tak tě to mačká hlavou k tomu trapézu a nespadneš. Když se nerozoupeš, tak tě to nemačká a spadneš. Ty pitomče, my jsme něco objevili, povídá. Byl tak rozradovaný, že jsem nikdy předtím ani potom nikoho tak rozradovanýho neviděl. Už to, že tak dlouho mluvil, bylo svědectvím toho, jak byl rozradovaný. A už nás to nepustilo. Začalo nám to být jasný, že z nás sedláci nebudou a vůbec to nevadilo ani nám, ani nikomu jinému, protože jsme každej měli hromadu bráchů určených na živnost, takže měl kdo dědit. Dali jsme se k cirkusu. Učitel nás proklel v hospodě, starosta na obecní radě a farář v kostele, ale vzal to čert. Hlavně, že nás tenkrát jeden direktor zaměstnal ve velikánským fliegende, kde jsme měli umělecký jména a kde nás starý Maďar Šekery komandoval a lámal nám hřbety, jak se to patřilo u takových mladých, zdravých kluků. A přitom jsme dělali u Celtu a vláde koloně a jezdili po Německu a po Francii a po všech možných čertech. Uteklo hodně roků, to už jsme byli ženatý a dělali sami, když jsme jednou přijeli s Wolfem tam k nám, 10 kilometrů od naší vesnice. Stáli jsme u Sokolovny a koukali maličkým okýnkem z vozu, jestli neuvidíme někoho od nás, hlavně z rodiny. Ale nikdo nepřišel, protože na takový příbuzný nebyl nikdo z těch křupanů našich bráchů zvědavej.
Jarda byl ten večír nějaký divnej. Viděl jsem, že se mu potí ruce. A to je u našeho oboru dost nebezpečný, protože s pocenou rukou se špatně chytíš a i když spadneš do sítě, tak je ti kolikrát pendrek platná, protože si nespad richtik na záda. Co seš divnej, povídám, ale on nic jako obyčejně. No tak jdem, povídám auf a šli jsme. Kapela spustila fanfáry, lidi řvali, aplaus předem zaručený. Já jsem vylez první a zhoup jsem se na svůj štendr. Za mnou vylezli najednou Květa s Hankou a nakonec Jarda, divnej, jak jsem řekl. Určitě byl divnej z toho, že se na něj bráchové nepřišli podívat, že ho vyškrtli ze seznamu jako nějakýho vandráka, který dělá rodině ostudu. Máv jsem na kapelníka a lítali jsme. Já visím hlavou dolů a pěkně je chytám. Vždycky si vyčíhám ten správný moment. V mrtvým bodě odhodím, oni udělají piruet, chytnou se za hrazdu, která samozřejmě jde vždycky od jednoho z nich z lávky. Je to tip-top, je to vypočítané. Profík je profík. Ale Jarda jako kdyby nebyl profík. Je nejistý, rozklepaný, má strach a neví z čeho. Je mu trochu šoufl, nejraději by slez a šel na pivo, i když to normálně nedělá. 15 metrů je 15 metrů. Byl to slušně veliký cirkus. Síť se dole hejbe jako nějaký mořský zvíře. Všechno to někdy vypadá jako hluboko pod vodou. Když se zhoupnete, tak vás to táhne někam dolů a v mrtvým bodě se vám zdá, že se třeba utrhnete a odletíte nějakou tou škvírou v plachtě do nebe. Po celtu lítají stíny, ale ty si nesmíš ničeho všímat. Jen dvou rukou, který na tebe čekají, partnera, partnerky, tyčky, trapezu, je to jako když mají veliký hodiny několik kivadel. Tik, tak, tik, tak. Jenom v séglech to trochu praská. A když k tobě jeden přiletí, tak ho slyšíš dejchat a cítíš, že patříš k tomu aparátu, k té rekvizitě, že člověk patří k celtu a celt k člověku. Nikdy nevím, jak dlouho to trvá. Je to vždycky jenom jedna taková silná chvíle. Nemuset dávat pozor, jak jdou za sebou Trixy, tak bych si asi myslel, že je to jenom taková houpavá tento fantazie.

Pozor! Najednou jde Jarda. Chytnu ho za ty spocený ruce, jen tak. Ještě jsem po něm musel hrábnout, rozkomíhám ho, jednou, dvakrát, vypustím, on plave k trapézu, k té zatracený dětský houpačce, ale nedoplave. Aspoň já už vím, že nedoplave, točí se a točí kolem své osy, vzal špatný švunk, maká po trapézu, ale chytí se jen jednou rukou, jak po něm tápe a ta jedna ruka je moc slabá, aby ho udržela. Pustí se a letí někam do strany, narazí ramenem na kovový stožár, zatočí se kolem něj a smekne se podle něj na zem, vedle sítě. Chvíli je ticho, ale pak lidi začnou ječet. Kapela hraje dál, jak to má nařízené. Sedím na lávce a brečím a holky taky. Ale Jarda se najednou pohne, vstane, protáhne se a takovým pomalým, šoupavým krokem jde k žebříku. Koukám jako blázen. Leze nahoru a opakuje trys. Ruce má najednou suchý jako

0: Po čísle jsem chtěl být chvilku sám. Jdu pomalu kolem šapita a utírám si šosem županu hlavu. Pot mě tek po zádech čůrkem. A najednou se od forbau odlepila postavička v baretu, kalhoty pod pupkem a cigárko v puse. Jeníku, křik na mě. On na mě křik, jeníku. Dobrý večír, pane starosto, povídám. A on na to. To bylo krásný. To byl skutečně umělecký zážitek. To se tady v Oujezdě vídá málo kdy. Jste dobrý. Hlavně ten for, jak Jarouš skočil z té vejšky až na zem a zase se vydrápal zpátky nahoru. Ten máte ohromně se cvičený. Tak vám, pane starosto, děkuju, řekl jsem. Hlavně, že jste byl spokojený. V občerstvení a párky v bufetu. A myslel jsem si, ty pitomče, do smrti nikdy nic nepochopíš. Tak by mě, klaun, zajímalo, zdali pak máte také hudební nadání.
1: Je, pane ředitel, dokonce mám po dědovi Maringoce nádherný starý klarinet. Jenže už nemá struny. Pane ředitel, vím o velbloudovi, který nežere.
0: Výborně, klaun. A kde je?
1: V zoo, tam si nesmí krmit.

0: Víte, co je to pasáž z balóny? To já, plandavej Tony, vylezu do manéže s pouťovým balonem a kopu ho do publika. Lidem padají brejle a klobouky a sem tam nějaký ten balon praskne někomu o špičatej nos a je přitom veliký halo. Jednou na riviéře mě direktor povídá: Tony, dneska přijde do lože Number Eins, opravdovej anglický lord. Tak ne, abys to kopal do něj. A já zrovna jako na potvoru první ránu do lorda. Vrátil mě to first class. Páč byl zvyklej na basket. A tak jsem ho osolil znovu, až mu upad monokl. Odehráli jsme celou pasáž spolu. Pohře mě direktor vyhodil. Ale lord mě vzal za společníka, takže se vlastně nic nestalo.
1: Pane ředitel.
0: Co pak je, Klau?
1: Víte, že už jsem našel to tričko, který jsem před čtvrt rokem ztratil.
0: Gratuluj, Klau. A kde bylo?
1: Měl jsem ho pod košili, já!

Na jaře, časně ráno, když vítr voní hlínou a lesem a moje maringotka je náhodou poslední v transportu, otevřu si v zadní stěně dvířka, sednu si do nich a houpám nohama. Silnice pode mnou teče jako asfaltová řeka, traktor prská někde daleko vpředu a já mám pokaždé takovou radost ze svého putování, že bych nejraději seskočil a běžel po svých. Traktor ale jede moc rychle a mně je na bujaré utíkání moc let. Co mám dělat? Vezmu si harmoniku a hraju na ní, co mě napadne. Když jedeme po vesnici, běží za mnou děti. Jednou mě slyšel cirkusový reklamář a povídá: hrajte, strejdo, na tu harmoniku celou cestu, je to dobrá reklama. Já to ale nedělám pro reklamu. Já to dělám jen tak pro sebe. Když prší, lehnu si uvnitř vozu na palandu a dívám se okénkem ven. Zdá se mi, že jedu ve vlaku v lůžkovém vagonu, jenom s tím rozdílem, že náš vagon kodrcá po silnici a že žádný, ani ten nejpřepichovější vagon se nemůžeme maringotce vyrovnat. A jak kodrcá vůz, vyskakují mi za očima vzpomínky. Lata seděl bezstarostně na bublajícím traktoru, volant držel jen tak, aby se neřeklo, a sjížděl mírnou serpentinou do údolí, kde za traktorem drkotal klecový vůz s opicemi a dlouhá maringotka se spícími tenťáky. Najednou začaly všechny opice vřeštět. Lata uviděl trať nechráněný přejezd a za korunami stromů chvost kouře z lokomotivy. Ubrzdit tak těžký transport na několika metrech je nemožné. Lata přidal plyn, transport přeletěl boulovitý přejezd a zastavil skrabacený jako harmonika v křoví u cesty. Minuli se s rychlíkem o necelý metr. Lata se rozklepal, že si nemohl ani zapálit cigaretu. Z dlouhé maringotky vylezl zarostlý chlap. Co blbneš? Seš nalitej? Klepou se ti nějak ruce. Ale, povídá Lata, mám nějaký vlastní.

Pamatuju se, jak odešel Zeltmeister Hotovec do důchodu. Jeho nástupce, nějaký Voňka, měl vyznačit půdorys cirkusového stanu, aby se mohlo začít stavět. A dělal to poprvé samostatně a nešlo mu to. Jak se vůbec vyměří na zemi tak velký čtverec? Náhodou to bylo v Brebeří a kolem šel učitel Fajfar. Chlapče, zvolal na Voňku, jak jste nešikovný. To neznáte Pythagorovu větu? Čtverec nad přeponou rovná se součtu čtverců nad oběma odvěsnami. Chvíli měřili a chvíli zatloukali kolíky. Pak učitel odešel. Sekáč, prohodil Zeltmeister Voňka u večeře. Ten, co ho to naučil, ten Pythagoras, musel být ještě lepší Zeltmeister než starý hotovec.

0: pane ředitel, proč ten kůň nespívá?
1: Není mu to dáno, Klau.
0: Tak mu to dejte.
1: Svýho času jsem dělal ve varieté, kde byl ředitelem jistý Dreieicher. Na lidi byl ten Dreieicher jako pes a taky podle toho vypadal. Měl stahanej v obličej a modrou žílu na čele, rozklepaný ruce, křivej motýlek a věčně opocený brýle. Vy jauneráci mizerný, říkával nám umělcům. Vy budete moje smrt. Furt byste chtěli jen prachy a prachy. Já bych vás nejrač nakop až do Turecka, aby byl od vás pokoj. Vy tradiáši, vy šunti. Ale zvířata on měl děsně rád. Já tam tenkrát bruslil s třema medvědama na kolečkových bruslích. Po produkci se mi vždycky vyvedl nahoru, na nepoužívaný balkón, kde jsem je přivazoval k zábradlí. Ten Dreieicher tam za nima každý den zašel, dal jim po kostce cukru a bavil se s nima jako s dětma. Macíčkové, říkal těm chlupatým pařezům. Macíčkové, tak co? Je vám tady v teplíčku hezky? Pojď sem, gustl, no tak pojď, tady máš cukříček. Podělil je cukrem, který ušetřil sám na sobě, protože měl radši kafe hořký a drbal je v srsti. Medvědi gustl, tondl a kódl si na něj za pár dní zvykli a vždycky už na něj čekali. Jednou mu to ale nevyšlo. Dal jednu kostku gustlovi, jednu tondlovi a na kódla už se nedostalo. Zrovna jako v té říkance, co říkají mámy dětem. Jenže Dreieicher neměl kam běžet a kam se schovat. Jako ta myšička z té říkanky, protože stál zrovna v koutě a kódl na zadních proti němu. Hledal těma svýma rozklepanýma rukama tu třetí kostku, zatímco kódl vrčel a koulel po něm začervenalejma očičkama. Nemám, řekl mu Dreieicher s úsměvem a ukázal prázdný ruce. Dneska jsem na tebe, chlupáčku, zapomněl, ale zítra ti dám 2, 3, 4. Šel až na 5, protože kódl vrčel čím dál víc. Já si myslím, že se takovej brtník nedá ukolejbat žádnýma slibama. Dělá poctivě svou práci a když ho na něco navyknete, musíte klopit a žádný vytáčky. Jak tam tak Dreieicher stál a koktal, přistoupil kódl těsně k němu a vzal ho kolem krku. Nemyslel to špatně, ale Dreieicher stejně zmodral jako švestka a orosil se. Kódl mu strčil čumák pod sako a začal mu pátrat jazykem po kapsách. Asi mu přitom sem tam volí zholí tělo, protože Dreieicher začal strašně řvát. Já jsem seděl na schodech a ohromně jsem se bavil. Kdyby mě byl býval ten Dreieicher celý dny nenadával a nemenoval mě různýma hanlivýma názvama, byl bych chyt brtníka mezi ušima a bylo by po estrádě. Ale za těhle podmínek jsem se nechtěl protivit vyšší spravedlnosti. Sebělo se několik lidí a jeden z nich takovej sympatický trafikant ze sousedního baráku se mě ptá: co myslíte, mistře, že bychom měli udělat, když chceme toho medvěda přimět, aby toho člověka pustil? Přesně tak to povídá. No, povídám já, podle mýho názoru by bylo nejlepší sehnat někde trochu cukru. Ten sympatický odběh do svý trafiky a za chvilku se vrátil s pytlíkem cukru, ale práškovýho. Jo, pánové, řekl jsem, to musí být kostka. Práškovým cukrem byste kódlovi mohli tak na nejvýš poprášit hubu. A na to on se mně zdá není zvědavej. Ten sympatický chvíli přemýšlel a pak vykřik. Hele, a od čeho je vedle hospoda? Tak jsme šli do hospody. Vrchní tam stál uprostřed sálu, mnul si 5-poschodový podbradek a z očí mu koukala nechuť ke všem lidem, který chtějí být obsloužený. Vašnosti, řekl mu ten sympatický, mohl byste nám udělit audienci? Vrchní se k němu mlčky přikutálel. Potřebovali bychom jeden cukr. Vrchní ukázal prstem na dveře, jakože

0: Hlavně, aby na stole stála cukřenka. Můžete dostat irskou kávu z whisky, nabídl mi. Snad je jasný, že o kafe nejde, zvyšuju hlas. Tak proč ho chcete, ptá se. Dejte si ferneta. Ježíši Kriste, zařval jsem, obsluhujte! Dodnes mám podezření, že pro tu břečku plaval až do Istanbulu. Když jsme za hodinu dorazili do Varieté, seděl Dreieicher na mým místě na schodech, úplně skleslej a vysílenej a hejbal ohryskem nahoru a dolů jako husa, protože polikal aspirín. Kódl mlel hubou. Ukázal jsem na něj a ptám se, kde jste sehnal cukr?
1: Cukr, povídá. Žádnej cukr, stačily mu cigarety, ale měl jsem je až v zadní kapse u kalhot.
0: Tak je to všecko v pořádku, řekl jsem. Teď nám jenom zaplatíte to kafe, co jsme si kvůli vám museli dát a je to 50-50.
1: Co, kafe? Zařval. Co si myslíte, jau nerád si mizerný, nenažraný, co pak kradu?
0: Zůstali jsme stát jako solní sloupy. Než odešel, tak se otočil ke Kódlovi a řekl:
1: Zejtra na tebe, macku, Franc nezapomene, aby jsme se nemuseli zlobit, pacičko jedna závistivá. A šel.
0: Kde pak, zvířata on měl strašně rád. Jsem manipulátor. Už 30 let předvádím trik, při kterým vykouzlím svou paní z prázdního kufru. Pod přísným odborným dohledem mě tak splacatila, že jsem mohl kufr téměř o polovinu zmenšit a přece na ně v dvojitém dně zbývá dost prostoru. Stal jsem se mistrem v redukování její váhy. A co se mě včera nepřihodí? Řeknu zaklínací formuly, stisknu péro, které otvírá to dvojité dno a tam vážení najdu místo manželky lístek. Jsem v hospodě, piju pivo, baští vepřovou, pac a pusu, tvá Helenka. Kouzelník Sordini požádal majitele cirkusu o zakoupení 25 čínských králíků za účelem zlepšení svého iluzionistického čísla. Čínský králík se vyznačuje tím, že má místo kostí chrupavky a tak se snadno vejde do dvojitého dna cylindru. Znáte to, králíci z klobouku. Sordiniho přání bylo vyhověno. Čínský králík se ale vyznačuje také tím, že je k jídlu, a tak Sordini, když měl předvést majiteli cirkusu a jeho zkušební komisi nové číslo, předvedl pouze omluvný úsměv své dobromyslné tučné tváře. Napiš do protokolu, přikázal majitel cirkusu asistentovi, že si kouzelník Sordini sežral rekvizity. Asistent zapsal: Sordini Felix, odpis 25 kusů čínských králíků. Věc: neúspěšný umělecký experiment.

Dantony měl do setmělého hlediště vykřiknout jeje. V tom okamžiku se měla rozsvítit světelná fontána, orchestr měl spustit valečík Tichý Pacifik a bílá Luisa měla být do manéže na hřebci Petrofovi úplně nahá. Dantony vykřikl a sakra! Místo ve fontáně se rozsvítila světla na WC, fontána začala stříkat do lóží, na kytaře praskla struna, kytarista leknutím spadl z pódia a do manéže vjela na oslu pokladní Greinstorfová v kuchyňské zástěře. Pro tento malý nedostatek v režii se musel začátek představení opakovat. Kupte si lístek do partéru, kupte si lístek do lóže, kupte si lístek třeba k stání na kraji naší manéže. Kupte si lístek třeba k stání, neb klauň.

máme k popukání. A budete se taky bát, až bude lítat akrobat. Cirkusový muzikant musí ovládat všecko možné. Musí umět řídit traktor, spojovat maringotky do transportů, laminovat přívěsy, stavět pódium pro orchestr, zatápět v kamínkách, vařit, česat ovoce z cizích stromů, napínat lana, čili ségle, zatloukat kotvy, čili ankry, krmit lvy, zaskakovat v pokladně nebo jako uvaděč a obsluhovat světlomet. Někdy musí i hrát. V anketě Největší přání mého života odpověděl žonglér Veselka Muk těmito nehledanými slovy. Představte si vrcholek Cheopsovy pyramidy v Egyptě, jo? Představte si na tom vrcholku nůž, jak stojí na špičce. Na střence nože stojí na jedné noze stoleček, na zdviženém rohu stolečku stojí na špičce další nůž a na jeho střence láhev. Z láhve roste červená růže a na plátku růže balancuje jehla. Na jehle balancuje vlas a na tom vlasu já, pánové Veselka Muk, žongluji 16 kuželkami. Tak to je moje největší přání. Kromě toho, abych si dal tady hned teď tady u Mekáče jedno hamburgera, brambůrky, kečup a kolu. Vaše povolání? Zeptal se doktor. Unterman v cirkusu, pane doktore. Podrobněji, prosím. Tak já si takhle rozkročnu stoupnu a na mě si vleze ta moje. Pak ta moje rozpřáhne ruce a vezme na každý biceps jednoho zeťáka a zeťáci zase držej na opici ty svý, tedy naše dcery. Pak si na nás vylezou vnoučata a spojejí ruce. Na ty si klekne bratranec z matčiny strany, potom babička vystřelí z katapultu snachu, která udělá 3 salta a dopadne na bratrance. A vy to všechno udržíte? Jak kdy, pane doktore, jak kdy? Inzerát. Jeden za jeden. Vyměním jednotlivou místnost obloženou dřevem, zvláštní vchod, zánovní podvozek, kovová oj a nové pneu za 2+1 první kategorie v centru Prahy. Značka Artistův sen.

Neviděl jsem ji 10 let. Neviděl jsem ji od jednoho listopadového dne v Třešti, kdy naposled bouchla dveřmi a já za ní naposled zařval z okna, že je nemehlo a že z ní nikdy nic nebude. To máte těžký. Každá ženská je jiná. Některá ženská je v domácnosti úplně nešikovná, neumí ani vařit, ani uklízet, ani prát, ale umí, dejme tomu, balancovat na slonech, na perský tyči nebo na vysoký jednokolce. Jiná ženská je ohromně šikovná, umí kung pao, vídeňskou roštěnou, ještě 3 cizí jazyky, ale když si vám na vysoký jednokolce stoupne na ramena, má držet balanc, tak za minutu sletí dolů a máte po efektu. Člověk si těžko vybírá. Ne, že bych nepotřeboval dobrou hospodyňku, ale hlavně, podotýkám, hlavně jsem potřeboval ženskou na vysokou jednokolku. A na to neměla Máňa talent. A když nemá v mým foku ženská talent, tak jde láska stranou, kór, když je tady umělecký cíl. Seš nemehlo, řekl jsem. A nikdy z tebe nic nebude. Počkala si na vlak, co jede v 11 hodin na Prahu. Pak jsem si opatřil fousy a buřinku, předělal číslo na komický solo a rozhodl jsem se, že zůstanu opuštěným mládencem. Ne, že bych nebyl hezký. To bylo ženských, co jsem v životě potkal a co se mnou chtěli dělat. Jednou na mě jeden režisér dokonce vypsal konkurs. Dívky vhodné k zařazení do mezinárodního artistického čísla nechť se hlásí. A tak dále, a tak dále. Přihlásilo se 12 mladistvých kuchařek z domácnosti a já jsem s nima dělal zkoušky. 10 mých postupně spadlo z jednokolky na zem a 2 se vzdali. V Rasdorfu mě tamní jazzová zpěvačka nabídla, že by mě při čísle seděla za krkem a zpívala Tam za řekou vrákosí. A tak jedna dentistka mermo mocí, že pojede se mnou, že to nějak sladíme dohromady. Nevím, jak si to představovala. Já bych asi dělal lidem psinu a ona jim přitom trhala špičáky. Já ale zůstával radši sám a vzpomínal na Máňu. Ach, Máňo, Máňo, proč si byla takový nemehlo? Jak jsme spolu mohli být šťastní? Projel jsem za těch 10 let celý svět. Viděl jsem palmy v Pucláku v hotelu Ritz v Paříži, palmový háj v Palm Beach a mockrát palmovku, ale Máňa nikde. Dělal jsem ve varieté v Ústí mezi stoly. Víte, co je to dělat na parketu mezi stoly? Vy se dřete a občani večeřejí, vám hraje hudba virbl, aby si všimli, že nasazujete život a číšník do toho řve. Kdo ještě pivíčko, prosím? Konferenciér ohlásil moje číslo. Furt Frk, představitel evropské degenerace, nebo tak nějak. A já věl pod světla.

U jednoho stolu večeřela celá společnost, něco jako svatba. A tu jsem ji uviděl. Měla polévku s celestínskými nudlemi, holštínský řízek a malé pivo. Chtěl jsem na sebe upozornit, chtěl jsem, aby zdvihla oči od talíře, ale ona nic. Srkala a srkala, jako kdyby nebylo těch 10 let společného života mezi námi, než bouchla dveřma. Udělal jsem piruet a ještě jeden a pak jsem se vstekle a rychle rozjel na 3metrový jednokolce kolem parketu. U jejího stolu jsem chtěl udělat 3. piruet a rozjet se do protisměru. Ale byl tam, představte si, kobereček. Na zemi ležel takový malinký červený pitomý kobereček. Smeklo se mě po něm to kolo a několik let jsem padal dolů. Teda nepadal jsem několik let, ale zdálo se mě, že to tak dlouho trvá. Rozstříkli se pode mnou pokrmy celý tý stolní společnosti, někde za uchem mě hvízdal španělský ptáček a ruku jsem měl v něčem mazlavým, buď to byl dortík nebo gulášek nebo taky... Ale to by nebylo možný. Labužníci na chvíli oněměli, ale pak začali jeden přes druhýho řvát. Orchestr spustil, aby ten trapas nějak zakašulíroval, ale nebylo to nic platné. Zvlášť jeden pán v mořsky zelených šatech, asi to byl její manžel, mě vyhrožoval dlouholetým uvězněním. Cvikr měl na stranu, v ruce střep starýře a po kravatě mu tekla svíčková. Pomalu jsem slez se stolu. Nazdar, Máňo, povídám. Nazdar, povídá ona. A já se neudržel a jak jsme tak všecky hulákali a do toho vřeštěla muzika, jsem jí řekl. Co abychom to dali zase dohromady? Mně se po tobě moc stejskalo. Teď už bys nemusela dělat v čísle. To jenom tenkrát jsem to chtěl, jen než se trochu seberem. Usmála se a řekla, nezlob se, Franto, ale když ty seš takový nemehl, nikdy z tebe nic nebude. A já věděl, že má pravdu. A ona se stále usmívala a sbírala mě sklopy saka celestínský

Přijeli jsme s cirkusem Kamzík do malého města v severních Čechách. Bylo slunečné letní odpoledne. Vytáhli jsme stůl a židle z pokladny na dvůr, předmaštal a hráli karty. Za chvíli se k nám přiloudal ošumělej človíček, na kterým bylo na první pohled vidět, že je to pitomec. Francouzsky imbécile. Pane ředitel, řekl, jsem velký umělec, vemte mě k cirkusu. A co umíš, kamarádičku, zeptal jsem se. Mám tvrdou hlavu, odpověděl. Takový hlav je, příteličku, u nás v Čechách spousta. Máš velkou konkurenci. Vyzkoušejte si mě, zažadonil. Řekl jsem si, ještě jsme se dneska řádně nezasmáli, ať ukáže, co dovede. Dobrá, vylez na ten stůl, dej ruce za záda a skoč po hlavě na zem. Ani jsem nedořekl, už byl nahoře. Sepěl pěkně ruce za zády, zavřel oči, odrazil se a nádhernou šipkou sletěl po hlavě do trávy. Jen mu v ní zapraskalo. Nyní si zřejmě myslíte, že tenhle příběh skončí jako starý známý vtip, že se chlápek podrbe na hlavě a řekne, já už k cirkusu nechci, já to dělal poprvé. Chyba lávky. Nešťastník rozhodil ruce, zbělel ve tváři a zůstal ležet jako mrtvola. Umíte si představit, jak jsem se polekal? Telefonoval jsem na policii do nemocnice a říkal jsem si, Karlíku, tenhle vtip se ti, chlapče, nepoved. Uklidnili mě teprve chlapi od sanitky. Vaňourek, povídali a ukázali na ležícího. Byl u nás už pětkrát. Ten vydrží všechno. Má tvrdou hlavu, víte? Před rokem dovolil jednomu vágusovi, aby mu o něj ze psiny rozbil 50,5 litru a podlehl teprve při 26. Měl jste ho angažovat. Něco na tom je. Snad v příští sezóně.

Jednou v září se pomátlo počasí a začal padat mokrý sníh. Ve 2 hodiny v noci ho bylo přes 1/4 metru. Cirkus se pod jeho vahou naklonil. Plachta hrozila, že se protrhne, upínací lana praskala a všemi záplatami crčela do manéže voda. Ve 2:45 jsme se probudili my 3 klauni, Kaldo, Fredo a Zero, a v trenýrkách jsme utíkali z maringotky na místo pohromy. Oheň, vykřikl Zero. Chce to pořádnej oheň. Vzal koště a smetl na hromádku zbytek suchých pilin. Oheň, vatra, táboráček, je! Spálili jsme uprostřed manéže kus plotu, dveře od svý maringotky, postele i seslamníky, deky, kufry a myslím, že i nějaký drobnosti, jako jsou ponožky, kapesníky, trenýrky, trička, kabáty, kalhoty, svetry a kulichy. A sníh na plachtě roztál a v ranním slunci se ze šapita kouřilo jako z bábovky. Dívali jsme se na sebe s protaženými obličeji. Až najednou Kaldo zařval je! A Fredo taky je! A vlažnej se přidal je! Pane ředitel, už jste někdy viděl opravdovský Augusty jenom prádle? Neviděl, klaun. Tak se koukněte na nás. Je! Pane ředitel, už jste někdy viděl, na čem klaun spí? Neviděl. Na slámě, je! A víte, pane ředitel, čím se přikrývá? To tedy nevím, klaun. Průvodem, pane ředitel, on nemá dveře.

Jsem velmi starý klaun a jezdil jsem po světě už z mnoha a mnoha cirkusy. Na ulici byste mě nepoznali. Na ulici nemám totiž červený nos a bíle obkreslené oči. Od ostatních lidí se liším jenom tím, že mám trochu víc vrásek, to odlíčidla, a ozdobný prsten na levém malíčku, to zmarnivosti. A tak se toulám po všech možných cirkusech, po malých i těch největších, a protože už nemám tolik práce jako za mlada, rozložím si často do stínu šapita kempingovou sedačku, vzpomínám a sním.

0: Můj tatínek byl vodák každým coulem. Tatínek, jak přišel z práce, vzal pruty a šel k vodě. A po večerech, když u ty vody bylo zima a nebylo na nic vidět, tak dělal zase na destilaci takový ty hady, ty šneky, víš? Pro celý Ivančice skoro. My nemáme rádi švestky v tom pevném stavu. A se bojíme, že je to špatně vypeckovaný a nevím. Tatínek skoro pro celý Ivančice udělal ty šneky, samozřejmě na četníky, nezapomněl. Těm to dal darem, aby nezáviděli. Náš tatínek nepil, chci říct, nechodil do hospod, on pil doma jako samozásobitel. No, ale jsou v životě mužskýho, já to pozoruju na sobě, taky takový dny, jako kdyby k nám byl měsíc s tou odvrácenou stranou. Najednou člověk potřebuje chlap chlapa, aby s ním probral mezinárodní události, celostátní bilanci, si o tom popovídal a tak dále, že jo. A já jsem svíženě jednou řekl, když jsem se vracel z jedné schůze, takhle asi ve 4 hodiny ráno. A ona mi nadávala. Já řekl, Kolínko, to je taková smůla, že jsem si vzal právě tebe, která nekouříš a nepiješ. Já povídám, ty teď se ke mně chováš, kdyby mě doví, jak bylo. Víš, jak bys zvracel, kdyby všecko, co já jsem dneska vypil, vypila? Chovej se ke mně podle toho, povídá. Moje maminka proti tobě neměla vlastně žádný vzdělání. Moje maminka se vyučila švadlenou a dlouho to nedělala, pač tatínek byl takový dost čiperný, ten tatínek. Dík tomu já taky jsem na světě. Se dělá nějaký interview, tak vždycky, co považujete za nejdůležitější událost ve světě? Teď někdo říká tohle, vůbec ne, to, že jste se narodili. Náš tatínek, na rozdíl ode mě, maminka taky nepila, nekouřila, pochopitelně, tenkrát to nebylo ve zvyku, nebo tajně, že ženský kouřili ve stodole, pak byly požáry tenkrát. Požáru. Ale tatínek náš naznačil jemně mamince, že to je jeho den, den sovy. Tatínek řekl, andělko, dej mi něco malinkýho k večeři, já jdu k Johanovi, jemu to nějak špatně kape. Maminka neřekla půl slova. A když se tatínek vracel, tatínek se vracel velice brzo, pak se to tak nějak rozkapalo tam, nebo co. No tak maminka ho zahlídla a šla mu z cesty, protože věděla, že když je chlapic, no to nemá žádný smysl s ním jíst nějaký psychologický testy. Náš tatínek byl velice snadno identifikovatelný i v meze, on šel takhle. Tvrdý jako veka. A maminka dala příkazy, řekla rychle. Laďa mu bude otevřít, Maří, ty odestel v kuchyni, pač v tomhle stavu teď s maminkou spávat nesmí, pač to by nás bylo čím dál víc, furt. Řekl, a Laďa, až ho přivede, tak ho mírně podrazí, lida mu sundá boty a Mařka ho přijdu si duchnou a pak přijdu já. Já jsem tatínkovi otevřel dveře, ne, že by to neuměl, ale on nám jednou do kuchyně přišel s futrama. Takhle tam přišel junák, ty ponkajzní už byly uvolněny nějaký. A tak jsem otevřel, tatínek řekl, hodnej, dostaneš školu, já jsem měl 7 bicyklů slíbených za první rok. Ano. No a uvedl jsem tatínka do kuchyně, tam si ho mírně podrazil, tatínek spadl na postel, tam už jsem dávala boty, Mařka ho dusila. Tatínek, co to je za hru, co to se mnou děti provádí, to tohle. A můj tatínek byl vášnivý zpěvák. Ten by tě miloval nade všecko. Co? Tatínek dovedl na člověku ocenit nejvíc hlas, když krásně zpíval. A tatínek byl ještě jakovej organizátor. On nás viděl víc pohromadě, tak nám rozdával hlasy hned. Nás jednou, i 12. hlas jsem jednou obdržel. První, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý a tak dále. A tatínek řekl, první, druhý, třetí, čtvrtý, hej, Sobotěnka! A zhebnul. A to, že přestal zpívat, bylo znamení pro maminku. Ta přišla, podívala se, je správně zakrytý, protože se byl picnutý a byl to tatínek a byl to živitel. A nechala si to oproti míženě na ráno. Ono už stačilo, že tatínek zjistil, že se probudil v kuchyni, tak hned věděl, o co běží. Nasadil takový probrovinilej výraz, jak věrný džurbas. A po mamince, která už kmitala kolem plotny, tak koukala maminka jakože vzduch. Ale to jí vůbec nebránilo, aby tatínkovi nedala do velkého hrnku na kafe, ten vývar ho vězit, paž takhle se mohli picnout někde chlapi jenom ze soboty na neděli, paž v sobotu se ještě dělalo, že jo? Tak jsme měli vždycky hovězí polívku, dala mu malou lžičku, paž oproti mý ženě měla představivost. Dovedla si představit, tak tatínek tam má po včerejšku poleptaný ty trubky. tatínek nabíral pěkně a sekal, až to stíčeno, ale porád tu maminku sledoval tím pohledem. Pochopitelně, když to bylo v letě a měli jsme v Ramborovku, tak maminka kvůli tomu, že tatínek se pícnul, běžela koupit 100 kg hovězí. To maminka normálně spařila petržel a osolila to a dávala to tatínkovi, jakože to je hovězí vývar. A tatínek měl tak špatný svědomí, že mu to tak chutnalo. A teď, když už maminka ty pohledy nevydržela, tak se podívala na toho tatínka a říkala, no jenom po mě koukej, tatínku. Ty náš tatínku, máš ti tohleto zapotřebí? A tatínek se rozzářil, jak buď hapa, to víš, jo, Andělko, jinak bych to nedělal! Chápte se!
1: Co pak, pane Máca? Máte něco na srdci?
2: Takový problém. Spíš problémeček.
1: Nějaká nemoc v rodině?
2: No jde pak, všecko v pořádku. Babička je k neutahání. Ale chtěl jsem na sobotu a na neděli vyrazit konečně do přírody.
1: Pane Máca.
2: No s rodinou, samozřejmě.
1: Já vím.
2: No nadýchat se čerstvýho ozónu. A rád bych vyrazil už v pátek. Znáte to, auto bude mít jako poruchu, strčím ho do opravy a ten jeden den bych měl k dobru.
1: Tím se nikde nechlubte, já o ničem nevím, pane Máca.
2: Já taky nikomu ani muk, ale vám to přece musím říct. V pátek se totiž bere záloha. Tak jsem si myslel, kdybyste to mohla zavonačit, abych ty prachy dostal už ve čtvrtek.
1: Pane Máca, víte dobře, že to nejde.
2: Ale paní Jeřinko, proč by to nešlo, když vy budete chtít? Já to taky nechci jen tak, uděláte si večer s manželem samozřejmě. A je to, když o nic nejde.
1: A co to děláte? Někdo sem vtrhne.
2: A je to v suchu, ten jeden den přece nehraje roli.
1: Že jste to vy, pane Máce, ale prosím vás, nikdy ani slovo, měla bych z toho malé. A stavte se, já vám to připravím, jo?
2: Děkuju, Jiřinko. Kdyby mě hledal starý, tak jsem vedle. Já totiž jdu zavolat mamině.
1: Koňak. A pětihvězdičkovej. Páni, ten se ale praštil přes kapsu. A asi mu na tom moc záleží. Já ti dám maminu.
3: Tady tu máte nějaký nádrel, soudružka Drábková.
1: Ale nemůžu zavřít registraturu. V jednom kuse to padá, mám tam důležitý spisy. Musíte to spravit, pane Osáhlo.
3: Podejte mi tašku.
1: Co to?
3: Kladivo.
1: A kdy pak se k nám přijdete podívat na opravu toho gauče, pane Osáhlo?
3: No, já jsem na tom teď letě s časem. Šroubovák.
1: Už mi to slibujete rok?
3: No, není materiál, víte?
1: Takovej odborník jako vy s tím přece musí být hotovej za půl dne a materiál, to je no, pro vás maličkost, ne?
3: Půl dne sem, půl dne tam máte večer, kleště. Kdybych se nemusel v práci zdržovat s takovýhlema blbostma, už jste měla opravených 10 gaučů. Kleště.
1: Já to přece nechci zadarmo, pane Osáhlo.
3: To se rozumí, že brigádně mě do toho nelec.
1: Co takhle? Tenhle pátek, no.
3: No jo, to musím opravit vrata od garáže. Šroubovák.
1: Nedalo se to odločit na pondělí.
3: Ergo, to je materiál tohle.
1: Malá pozornost za vaši ochotu.
3: Tak já v pátek jsem u vás, nikomu ani mouk. Váš gauč jsem nikdy neviděl.
1: Děkuju vám. Jo, kdyby mě někdo hledal, tak jsem si odskočila do uštárny, jo?
3: Jo.
1: Ještě jednou vám moc děkuju.
3: Ergo, to je materiál to.
4: A sakra, Osáhlo. Vás člověk najde v podniku už jako štyrlíste.
3: A mě pošlou soudruho vedoucí tam makam jako kač.
4: Tak byste mohl konečně opravit ta vrata od garáže. Přece tam nebudu věčně stát a držet ruku na zámku, aby nás někdo nevykrál.
3: No, já jsem to měl připravený na pátek.
5: Měl? Jak to měl? Chraň vás Bůh, soudruhu, abyste to odložil na příští týden.
3: No, já vím, že je to důležitý.
5: No?
3: No tak jestli budu mít dneska chvilku čas, já tam skočím.
4: No, Osáhlo, to je slovo chlapa. No. Ovšem, přes časy za to nebudou.
3: To já bych se neodvážil žádat, soudru vedoucí. No. Já bych takhle, kdybyste mi
6: pátek dopoledne mohl dát volno.
5: Kde pak ne? S tím nechci nic mít. Zrovna se po vás bude někdo schánět a...
6: No, tak jsem šel fasovat materiál do skladu. Jde o pár hodin.
5: Ne.
6: Já bych to taky nechtěl zadarmo, já... Já bych si dovolil tady ne...
5: Zbláznil jste se, no soudru, zbláznil jste se, prosím vás.
6: To tak ne, no.
5: Počkejte, tak to teda... Jo, já jsem myslel, že je to pivo.
6: Hlavně, že to máte pod kabátem. Já jdu na ty vrata.
5: Jo, běžte. Hele, pětihvězdičkovej, páni, ti opraváři si ale žijí.
7: Nesete mi ty výkazy, kozinka?
5: Ještě ne, soudru řediteli. Já jsem zrovna zařizoval ta vrata a... Jak si, ale všecko bude ještě dnes, ještě dnes.
7: Čert ven vrata, já potřebuji výkazy, už jste mi je měl dát včera.
5: Zítra budou, soudru řediteli, já nastavím celou noc a...
7: Jestli z toho budu mít nějaký malér, tak si mě nepřejte.
5: Ale chraň, soudru řediteli, jsme nad plánem, to prosím, nebudou výkazy, to bude přímo prezent.
7: Co to máte pod tím kabátem, kozinka?
5: Taky prezent. Řediteli, to je, nerad bych urazil, ale máte prý narozeniny. A tak taková malá jaksi pozornost to od kolektivu, pochopitelně. Řediteli.
7: Pochopitelně. Ano. Jak jste na to přišli? Já jsem měl narozeniny v lednu.
5: A, my máme všecko v merku, my všecko hlídáme.
7: Ano, až na ty výkazy, že jo? No, právě. Tak víte co? Hezky se vyspěte. No, a přijeste ty výkazy v pondělí.
5: Ano.
7: A jestli je tam někde máce, tak mi ho zavolejte.
5: Zajste, soudru řediteli, zajste.
4: Někam vyrazíme, soudru řediteli.
7: Jo, zítra. Na služební cestu a vrátíme se až v pondělí.
2: A do Prčic.
7: Ne, do Plzně.
2: Já jsem chtěl vyrazit s rodinou do přírody.
7: Ale to já taky, máce. Jenže to se nedá nic dělat, služba je služba. Ale víte co? Aby vás to tak nebolelo, tadyhle máte flašku.
8: To je snad sen.
9: Proč si vlastně lidé neberou hned někoho jinýho? Protože vždycky, když jsou chvilku spolu, tak říká, podívej se, klimprcajtlík, vodvářka, křemen, podívej se, ti doma pomůžou, ty něco udělají a ty nic, člověče, jak to vypadá. Ten domácnost potom, já jsem si vzala takovýho chlapa, jsem si mohla vzít křemena. No, pořád něco vykládá doma, ta žena, kterou ze začátku jsme nepovažovali za jinou, za tu pravou. Za tu pravou jsme ji považovali a říkali jsme, když povídala, tak jsme říkali, ach, to je písnička mých rozesmátých strání. Ano, to je skřivánčí píseň mého života, bublající potůček má drahá kunhuta. No, pak ji máme doma, bublající potůček, písničku rozesmátých strání, skřivánčí píseň poněkud rázu kulometného. Přijde člověk domů, teď to tam slyší, Ježíši Kriste, tady jsi tak pozdě, prosím tě, nemůžeš přijít, podívej se, jak to tady vypadá, je to děcko velký druhý, malý, mám to tady jako schodky, jedno slíknu, druhý se zabíchu oblíkal, nedívej se na to tak pitom, mě taky odlep ten hrek, když to má přilepený. Dívej se, ty pitom čede, podívej se, tady mě kouříš, koukni se na to, jak to vypadá, ty zásony, myslíš, ty mě s těma zásonama pomůžeš, nepomůžeš mě vůbec, když přijdeš domů, jenom se rozsadíš, takhle kikně a koukáš, abys mohl škrtat ty svoje sportky, blbý, jak to tady může vypadat, potom jaká radu má slzy, když mě nepomůže, ani trošku.

0: A co má člověk dělat? Potom, jak si chodí stěžovat do výčepu, je kamarádům, co mám dělat, no?
1: Nic. Nic, žena jako časovaná mina, nechat vybouchnout, pak odklidit trosky a čekat na druhý výbuch.
2: James.
3: Prosím, pane.
2: Obed je už hotový. V pondělok bývá morka.
3: Žiaľ, pane, morka dnes nebude.
2: James, ty nedokojený mičurín. Háda mi nechceš povedať, že dnes nebudeme jesť. Prečo nie je morka?
3: Umrela nám kuchárka, pane, a už to nestihla dokončiť.
2: No to si ako predstavuje? Dám ju vyhodiť.
3: Už sa stalo, pane.
2: V poriadku, James, ale dúfam, že sa to nestane pravidlom. A čo sa jej vlastne stalo?
3: Otrávila sa, pane. Zrejme si nevšimla, že ste si ráčili v kuchyni urobiť chemické laboratórium.
2: Možno sa napila tej kyseliny, čo som dal do fľaši od minerálky.
3: Zajiste, pane. Mohla sa radšej napiť zo studne. Tam je iba acetón.
2: A kto to teraz dovarí, James?
3: Zavolal som jej sestru, pane. Možno to tu do obeda vydrží a neumrie.
2: A čo budeme teraz robiť, James?
3: Prepáčte, pane, vy naozaj chcete robiť?
2: James! Ty skrachovaný výrobca dederoniek! Samozrejme, že robiť budeš ty.
3: Jaj.
2: Ale ešte neviem, čo. Koľko je vlastne hodín?
3: Ťažko povedať, pane. Kukučku ste včera odstrelili.
2: Ten pojašený vták. Stále vykukoval. Myslel si, že ho netrafím. Tak som ho odbachol aj s domom.
3: To bol skvelý zásah, pane. Odletela polovica steny. Aspoň je tu vidnejšie.
2: Čudné. Ani barón Fusakel sa tu celý mesiac neukázal.
3: Možno je ešte stále urazený, pane. Nepáčilo sa mu, že ste pani barónku ostriali na ježka.
2: Fusakelka. Tá dôverčivá matrioška. Chcela, aby som jej oholil nohy. Doniesla si na to aj suspenzor.
3: Prepáčte, pane, zrejme ste chceli povedať džilecenzor.
2: No veď vravím, tak som jej oholil koleno ako koleno. No nie.
3: Áno, pane, aspoň nepôjde medzi ľudí a nevyvolá paniku.
2: Predstav si, James, keď mala Fusakelka 20 rokov.
3: Áno, pane.
2: Prihlásila sa do súťaže o kráľovnú krásy. A nahlásila si miery. 90, 60, 90. Vieš, kde sa to meria, James?
3: Matne si spomínam, pane. Ale pri pohľade na barónku mám taký dojem, že tých prvých 90 to bol obvod hlavy.
2: Ona a 90. Keď sa vyzliekla do plaviek, vylúčili sme ju zo súťaže.
3: Áno, spomínam si, pane. Boli ste vtedy predsedom poroty. Osobne ste premeriaval všetky súťažiace. Hlavne popri hrudníku.
2: Veď to. U fusakelky som mal o robotu menej. Potom išla revať na záchod a stretla sa tam s fusakelom. Na druhý deň sa vzali. Bol som im za svedka.
3: Áno, pane, odmietli ste sa podpísať. A ako svadobný dar ste ráčili barónovi darovať povraz.
2: To bola krásna svadba, James. 10-krát som tomu idiotovi uniesol nevestu a on ju 10-krát našiel. A to som ju 2-krát zakopal na cintoríne.
3: Našiel ju dokonca aj vo veži, keď ste ju priviazali do zvona, pane.
2: Potom sa sťažovala, že jej pol roka zvonilo v ušiach.
3: A to ste s ňou ráčili zvoniť iba 10 minút, pane.
2: A vôbec obed je už hotový?
3: Idem sa tam pozrieť, pane. Je tam akože ticho.
2: Tak choď, James, a prines už konečne tú morku. Strašné. Človek sa už pomaly nenaje ani vo vlastnom dome. Tak ako, James? Je to hotové?
3: Obávam sa, že áno, pane. Tá úbohá osoba zapla plynový varič.
2: A čo? Objavila moju 200-litrovú bombu?
3: Zdá sa, že áno, pane.
2: Takže pravdepodobne morka je upečená, nie?
3: Neviem, ako sa volala, pane, ale upečená je.
2: No tak výborne, James. Takže môžeš nosiť na stôl. Konečne sa dobre najeme. A daj si aj ty. Predpokladám, že je tam dosť pre obidvoch.
4: Ukázky, které teď uslyšíte, jsou z představení Dobytí severního pólu.
5: Tady jsme byli na rozpacích, zda je sem vůbec zařadit, protože jsou závislé na vizuálním vjemu. Ale nakonec jsme vsadili na vaši představivost.
6: Vážení přátelé, já bych vás teď poprosil o trochu trpělivosti. Víte, divadlo nedělají jenom herci. Divadlo, to jsou také pracovníci, kteří zajišťují jeho vchod v zákulisí. My v současné době scháníme nového technika. Dali jsme si do Mladé fronty inzerát a přihlásilo se nám 9 uchazečů. My bychom je postupně rádi všechny vyzkoušeli. Já vím, že si možná říkáte, proč tím otravujeme při představení, proč ho nevyzkoušíme jindy. To je totiž tak, my máme tu zkušenost, že ten pracovník nám v prázdném sále tu zkoušku udělá, ale pak přijde představení, sál je plný lidí a ta tréma, ta psychická zátěž mu sváže ruce. Takže to, co předtím hravě zvládl, najednou nejde. Takže jsme si řekli, že bychom vyzkoušeli ty pracovníky prostě v tom prostředí, ano, v jakém oni budou pracovat. Aby se nám nestalo jako třeba loni, že jsme přijali velice šikovného chlapce, ale strašného trémistu, který doslova zkazil představení. Když měl zhasnout, rozsvítit, pletl magnetofonové pásky, jeho vinou dokonce došlo ke zranění, protože na konci, když měl stáhnout oponu, tak byl tak strémován, že se jenom křečovitě držel kliky, nechtěl se jí pustit, takže jsme ho nakonec museli praštit tyčí. Tak já bych tedy rád dneska vyzkoušel jednoho z těch uchazečů. Je to pan Roman Mnicháček. Tak pane Mnicháček, vy chcete pracovat v našem divadle?
7: Ano.
6: Ano. A co vás vede k tomu, že se o tu práci ucházíte?
7: Já rád chodím do divadla.
6: Hlasitěji by to nešlo?
7: Ne.
6: Tak já to budu tlumočit. Pan Mnicháček říká, že rád chodí do divadla. Ale nespokojil jste se s tím, abyste tam chodili jenom jako divák, vidíte?
7: Ano.
6: Ano. Chtěl byste se na tom představení jak aktivně podílet, vidíte?
7: Ano.
6: Ano. No a co by vás bavilo v divadle dělat? Neslyším, pane Mnicháčku.
7: Já bych pracoval tak, aby mě v divadlu nebylo vidět.
6: Aha, tak to je zajímavé přání, vidíte. Vy jste neslyšeli. Tak pan Měcháček říká, že by chtěl pracovat tak, aby ho nebylo v divadle vidět. Ale aby byly vidět výsledky vaší práce, vidíte. Přikivuje. No, a pane Měcháčku, kde jste pracoval předtím?
7: Strašidelný dráze.
6: Teď jsem rozuměl na dráze, ale nerozuměl jsem na severozápadní. Jo, na strašidelné. Na strašidelné dráze. Ta nepatří pod ČSD. Zatím. A pane Měcháčku, jako co jste tam pracoval? Myslím, v jaké funkci? Cože jste?
7: Bral jsem
6: klobouky. Aha, bral klobouky. Ano, to znám. Rozumíte, jak ti lidé tam v tom vozíčku v té tmě jedou, tak tady soudruh jim bral klobouky. Ale vracel jste, doufám. Ano, vracel. Takže jste vlastně také pracoval v zábavném programu a také tak, že vás nebylo vidět, víte. Ano, říká, že kdyby ho nebylo vidět, že by to nebylo tak strašidelné. Tak teď přistoupíme k té praktické zkoušce. Vy jste si vytáhl tu otázku začátek představení, tak nám to ukažte. Uvedeme divadlo do toho stavu, v jakém bylo na začátku, to znamená opona je stažená, reflektory jsou zasnuté, svítí lustry. Ano, ještě ty reflektory zasněte. Ano. No a teď nám, pane Měcháčku, to představení, jak my říkáme, rozjeďte. Lustr. Ještě svítí lustr. Oponu vytáhnout nahoru. Tak vážení přátelé, stala se taková malá nepříjemnost, že pan Micháček asi tu oponu porouchal, takže nejde otevřít. Ale už na tom pracují naši technici, takže snad jde do pořádku. Čili vidíte, řeklo by se maličkost, že a jakou může sehrát roli. Myslím tedy zápornou roli. V divadelním provozu. Na jiném pracovišti, když se to stane, tak třeba v továrně, když nejde otevřít opona, tak ten provoz se celkem bez toho obejde. Ale v divadle ne. V divadle se kvůli tomu kolikrát i přeruší představení. A to je nepříjemné. Představení sotva začne, přijde vedoucí souboru, omluví se a diváci jdou domů. A vstupné se v tom případě nevrací. To je na tomto smutné. Protože část představení už byla odehrána. V každém případě je to sporné. Rozhodně by se nevracelo vstupné celé. S tím nepočítejte. Já myslím, že kdyby to někdo chtěl dát k soudu, takže by nepochodil, protože ti herci mohou vlastně tvrdit, že to představení odehráli, jenomže je nebylo vidět. A ne jejich vinou. A tak myslím, že už to spěje k zdárnému cíli. Tohle není ten technik, co ho zkoušíme. To je jeden z našich nejzkušenějších techniků. Pane Rubena. Pane Rubena, jak už jste u nás dlouho?
8: 5. rok.
6: Aha, tak vidíte, to už je náš zkušený technik. Vy tam vylezete nahoru. Mám vás přidržet, pane Rubena?
8: Můžete.
6: Ano. Protože kdybyste spadl, tak to by nebylo nebezpečné jenom pro vás. To byste mohli zabít i tady diváky, tady v prvních řadách. Možná, že by diváky zajímalo, kde jste pracoval předtím, než jste přišel k nám.
8: Udržbě veřejného osvětlení.
6: Aha, v udržbě veřejného osvětlení, no. A proč jste ho tam tuď odešel?
8: Kvůli závratím.
6: Vážení přátelé, já jsem si teď vzpomněl, že bych vám mohl říct takovou zajímavost. My chystáme na premiéru této hry takové překvapení pro diváky. Že totiž o přestávce budeme při této hře, jenom při této hře, jako jediné divadlo v republice prodávat polárku. si myslím hodí. Samozřejmě ne my. My jsme herci, že? My na to máme jiné lidi.
8: Můžete mi podat ty kleště, prosím vás?
6: Ano. My, herci, tady nemůžeme dělat všechno, že jo? Ale... Co jste říkal?
8: Přidržel byste mě.
6: Přidržet vás?
8: No, já si musím natáhnout.
6: Aha. Tak teďko, kdybychom spadli, tak bychom zabili dvojnásobný počet diváků, než posledně. Tak, prý je to už dobré, jdeme dolů. Takže můžeme pokračovat.
8: Bohužel, nejde to opravit.
6: Aha, tak asi by bylo nejlépe, kdybychom udělali přestávku. Ano, to je dobrý nápad. Tady kolega Weigl navrhuje, že by se kolegové přestěhovali před oponu, takže bychom tu první část dohráli a vy byste přišli jenom o tu hru. Tak to myslím, že je dobré řešení. Takže já myslím, jestli s tím kolegové budou souhlasit, vrátíme se k případu Mustáčka. Najednou to jde. Čím to bylo?
8: Korybut se ožvejkal.
6: Víte, že jsem si to myslel. Ožvíkaný korybut. Tak tím to bylo. Takže my se teď vrátíme k případu pana Měcháčka. No, já myslím, že se mnou kolegové budou souhlasit, že se nepočínal špatně. Tedy za to oponu nemohl. To byla technická závěr zřejmě mimo jeho možnosti. Takže já myslím, že by mohl pracovat ovšem pod dohledem. Ano, pane. Řekl jsem pod dohledem, pane Rumlá, dohledně.

0: pánovi. Pánovi. Patočka.
1: Prosím, pane barone.
0: Jestli ten pták ještě jednou kukne, tak střílel. Mám moje milostivé svolení. Pánové, děkuji vám s pohnutím, že už po třetí mě vyznamenáváte první cenou. Vaše uznání mě vhání slzy do očí a hlas mi selhává. Ale tolik vám musím upřímně říci, že jste mě učinili velkou radost a rozhodovali jste spravedlivě. Patočka,
1: prosím,
0: daj to někam, aby se to Jezusku nerozbilo. Nerozpláklo. Tak, a teď, abychom se napili na zdraví oceněného. Na zdraví.
2: Na zdraví.

0: Já se divím, že mám ještě tak pevnou ruku. Mně se ruka nezachvěje. Já střelím ku příkladu babočku v plný prudkosti. Na důkaz mého mistrovského střeleckého umění vidíte zde trofej mnou ulovený. Ovšem ten kus, co tamto vysí, ten se neskolil já, toho spálil můj dědeček. Ten byl střelen na dvakrát. To byl rekord. Ovšem, to je neuvěřitelná historie.
1: Pane barone, byl byste tak velmi laskav a ráčil nám vyprávět onu historii.
0: All right. No, musím vám říct, že můj dědeček měl ránu, jakou měl málo kdo. Tenkrát ovšem nebyly ještě zbraně jako Lancasterky. Můj dědeček měl pušku, ta se jmenovala Muškatelka. Jednou šel také v horách, takovým lesním průsmykem, a už byl unaven tím celodenním střílením a občerstvoval se višněmi, které si k tomu účelu naškubal. A jak tak kráčí a políká, tak najednou se mu zatmělo před očima. V průsmyku se mu zjevil jelen, že nábytkový vůz je proti tomu dětský kočárek.
2: Jaký to možné?
0: Dědeček neváhal, strhl pušku z ramena, namíří, cvak. Rána nikde.
1: Neměl nabito.
0: Z kraje dědeček myslel, že má ucpaný lao. Podívá se do hlavně a hlavě čistá jak zrcadlo. Nestratil ducha přítomnost, sáhnul rychle do torby. V torbě byla poslední patrona a na neštěstí bez koule. A jelen stál a díval se smutně dědečkovi do flí.

0: napadnul zase dědeček do toho horského revíru. A jak tak kráčí tím lesním porostem, najednou vidí, jak tam kvetoucí vyšeň chodí sem a tam. No to víte, pánové, to není denní zjev, aby kvetoucí strom chodil z místa na místo. Dědeček se blížil neustále za tím turistickým stromem, až přišel na Mělčinu, na Mítinu. A tam stál ten zázrak. Obrovský jelen, kterému mezi parohy z těch pecky vyrostla krásná vyšeň, která byla zrovna v květu.
1: Tak ho pěkně složil, že?
0: Jde pak. Dědeček si řekl, přece nezničím takový krásný stromeček v obalený květy.
1: A tak co s ním udělal?
0: Co udělal? Počkal si, až ty vyšně dozrají a pak ho teprve složil.
2: Prosím ho, co to dělá?
3: Pan baron s ním přál, abych celil.
2: Teď on je úplně namol.
3: Rešte prominout, pane baron, ale ono mi to vyšlo samo od sebe.
2: Samo od sebe, to přece není možné. Ze zbraní musím zacházet opatrně.
3: No, mě to takhle vzít a také.
2: Vidí to? Já nemusím ani mířit a trefím.
4: Pane barone? Pane barone? Posvěžení.
0: Ty nebudeš věřit, co se mně teď stalo po cestě ze Zámecky.
4: A co, pane barone?
0: Ty tomu nebudeš, Ronaldi, věřit, co ti teď řeknu. Tak já jdu z ty Zámecky, jako obvykle, víš, a chci si nasadit veselou píseň Skáni. A jak tak si nasadit, tak najednou koukám, za mnou slyším zvláštní funění. Ale takový ty podivný funění, že mě to... Já z kraje myslel, že jsem to já. Ale já to nebyl.
4: Je.
0: Obrátím se a za mnou ti živý medvěd.
4: Je.
0: Já tomu nevěřil, víš? Ohlídnu se rychle. Ohlídnu se. Vyvalil jsem oči a to jsem neměl dělat. To toho... Medvěda tak rozdráždilo, že se vidím, co jsem uviděl, jak se postavil na zadní nohy, víš, zuby ven. No to víš, to teďka flintu jsem neměl, nic. No tak jsem, každá rada dobrá, tak jsem si neviděl nic, no tak udec, víš, ano. Každou cestu znám, ale co ti mě napadlo, já jsem běžel směrem k Prášilovské rokli. Naštěstí přes tu rokli, ti byla natažená smrkovice, víš, dedič borovice, víš. Tak já ručkuju po ti borovici, medvěda. Pořád ti taky za mnou les. Já koukám, jestli se mě přibližuje. Najednou si ti mě napadlo podívat před sebe a proti mě druhé medvěd. Podle zubu jsem poznal, že je to samice a šla tomu samcovi naproti. Tak teď se tady medvěd, za mnou medvěd, já prostředku a pode mnou propast. A co jste udělal? Jsem mohl dělat. Nechal jsem se sežrat.
2: No snad jsem tak moc neřekl, dědečku.
5: Co? Poslyšte, kolegyně, já jsem se chtěl zeptat už prvé. No. To máte nový šaty, víte?
6: No. Líbí se vám?
5: Moc.
6: Jo.
5: Já mám všem hrozný vkus. Já jsem jednou koupil manželce klobouk, ona si ho zkusila na zahradě a od té doby k nám nepřiletěl brabec.
6: No ale tyhle šaty mi snad sluší. Já nevím, ale inšpicient byl nadšený.
5: No jo, no tak víte, ono mužskýho na dámských šatech vždycky něco natchne. Yeah. Když nic jinýho, tak vědomí, že nemusel platit. Nebo vy jste si to spíchala sama?
6: Ale no ne. Dovolte, no tak to šili v módním závodě Paleta, že?
5: Ano.
6: Podle návrhu kostýmního výtvarníka, který...

0: schválil režisér s hlavním kameramanem. No tak...
1: Člověk neřekl, kolik lidí taková pitomost zaměstná, víte.
0: Tak podle vás je pitomost starat se o to, abych já vypadala dobře?
1: Ne, takhle jsem to nemyslel. Já jenom chtěl říct, že vy to nemáte zapotřebí, kolegyně. Že vy byste nakonec vypadala výborně i v teplákách.
0: To je nápad. Proč si nevemete někdy vy tepláky, co?
1: Protože já bych v nich asi nevypadal dobře. Ačkoliv, všimla jste si, kolegyně, já jsem zhubnul.
0: Jděte, kde?
1: Krkonoši.
0: Nesnažte se mi namluvit, že jste se dal na zimní sporty.
1: Ne, já jsem byl v Krkonoších pracovně, já jsem byl na prvním ročníku krkofilmu v žiry.
0: Co to je?
1: Co to je žiry? No žiry je porota, to je to samé.
0: Ale ne, to jak jste říkal, ten...
1: Jo, krkofilm, no to je festival filmů o Krkonoších.
0: Krátkej film.
1: Údajně krátkej, ono se ovšem ukázalo, některý trvali taky 5 minut.
0: Ale
1: víte, na čem jsem se rozhodl? No. Že dám kluka na promítače krátkých filmů. To má budoucnost, poslouchejte. Protože u nás v domě bydlí jeden promítač a ten vám není doma ani tak často jako ministr zahraničí. Furt někde promítá. No to máte. Arsfilm, agrofilm, technofilm, ekofilm, etnofilm, teďko krkofilm, hlásí se Šumava, že chce šumfilm, no jo. A to nemluvím o festivalech, který znáte.
0: Jo. Teda válíme.
1: Fest válíme teda, ale my jsme odbočili,
0: my jsme mluvili o těch mých nových šatech.
1: No, hezky, opravdu.
0: No ne, víte, co by mě zajímalo?
1: Co pak?
0: Jak vypadají na obrazovce?
1: No to není problém zjistit, tady vzadu je televizor.
0: Ale no co pak můžu stát tady a koukat se současně na sebe?
1: Já, že bych se šel podívat a...
0: Jo, tak.
1: Že bych vám to řekl.
0: Vy byste to pro mě udělali.
1: No, to milé rád. A já vám to povím na rovinu.
0: Já tady počkám, jo, no. Promiňte, to důležitý. Už jste tam?
1: Já vás vidím, kolegyně.
0: No.
1: Otočte se malinko doprava. Doprava jsem říkal.
0: Já jsem levačka, promiňte.
1: A teď se otočte úplně tím, teda
0: já vím,
1: jako k publiku.
0: Já vím.
1: No a teď zase obráceně tím druhým.
0: To vím tak.
1: No. Poslouchejte, ty šaty vypadají výborně.
0: Jo, tak to děkuju. Děkuju.
1: Na revanč, kolegyně.
0: No.
1: Když už tam tak stojíte zbytečně, prosím vás, buďte tak hodná, uveďte další číslo.
0: Ano. Co to bude?
1: Eva Pilarová.
0: Co bude zpívat?
1: Něco o Duze.
0: Eva Pilarová.
2: Že to je divadlo, to je stejně krásná věc. Víte, co mě strašně zajímá na tom? Co mě fascinuje přímo? Jak lidi v divadle, jak pozorujou děj. Tak sedějí v těch řadách takhle, koukají na oponu, teď opona se zvedne. Teď celý hlediště udělá, les. To neuvěříte, tam je pár klacků takhle, jo. Pár papírů pomalovaných, chodí, les, podívej se. Teď tam někdo klepe takhle s plechem, jako dělá bouřku a takový ty, jako prosím tě, mámo, drž mě, mámo, hele, bouřka, prosím tě. Teď přijde Cyrano, má klobouk z čistírně, tadyhle, že má ceduly na tom, jo. Tam stojí, lidi, Cyrano, to je ten Cyrano, to je Cyrano. No. Teď tam se ozývá, jo, vzadu dva chlapi klacek a držou to takhle vohadr, že jo, z toho. Dělají vítr, teď vrata v obrovský na jevišti, jo, ten Cyrano jde k tím vratům, ty vrata dělají. No, tam leží technikář, dva chlapi mu šlapou na krk a on... Lidi se bojejí, vykulený v oči, že jo, tady ten Cyrano jde pomalu k tím vratům, jo, za těma vratama, tam je 10 chlapů, mají klacky takhle, že jo, ten Cyrano jenom roztrhne ty vrata, ty chlapi udělají i. Teď lidi, ježiš, jak to dopadne, ten Cyrano udělá výpad, ty chlapi udělají výpad klackama po sobě, spadne opona, jo, a vy chodíte v tom foaje, teď každej Marlboro. Pane, a nevíte, jak ono to dopadne, prosím vás? Nebo mě se líbí ty hrdinové, právě kvůli tomu to celý vypráví. Ty hrdinové nejvyšší, ty chlapi, jak tam stojí, takhle trhají si košile, že ono není to jejich, proč by to nervali? Rvou to a teď křičej tam prostě rvou. Větře, duj, smrti nebojím se tě, vysměju se ti, chá, chá.
3: Ale on takovej chudák nejenom šlápne na napínáček. Teď on řve, ale on na sobě nedá najevo, že řve kvůli tomu napínáčku. On furt řve na tu smrt, jo, co? Teď opona spadne a teď k němu jde doktor a říká, ne, injekci, ne, injekci, ne. To vám vomdlí takovej chlapne. Nebo Vávra. Hejte, Vávra, to je úplně kardina, to je školní, to je kabinetní ukázka toho, kam to až člověk může dotáhnout. Vávra, Mariša, myslím. Ten Vávra, on už to hraje po 150. On po 150. jde, ta Mariša mu tam po 150. nasype jed do toho kafe. On jde a to kafe do sebe sekne. No to je neuvěřitelný. No to je, já nevím, i ta myš, podívejte se, i ta myš, když na ní nalíčíte pastičku, doma dáte tam mandličku, jo, tak ta myš jde, kouká tady, říká si, jo, to je zajímavé. Mandlička panečku, hej, a teď kouká, strčí do toho takhle tou prackou, pastička spadne, říká, pozor, tady nemůžu. Ale ten Vávra, ten jde prostě, on je úplně jak tupej, on leze prostě. On v tu chvilku, on se sápe po tom kafi, no to kdyby mu nedali, prosím vás. Já už mám pocit, a Mariša mu tam ani ten jed nesype do toho. Kdyby mu aspoň pokaždý dala ten jed jinam, jo. Tak to vemu, vypiju kafe, nenajdu to, kousnu do chleba, jsem tuhej. Já byl na představení, takhle viděl jsem hrát zase Vávru, jak leze teď, ona mu tam sype ten jed, teď on stoupne, už se hrne po tom kafi, tak jak kdyby týden hladovej tadyhle. Tak já vstavím, říkám, Vávro, nepíte, je to otrávený. Ale on čel furt, já si říkám, on chudák neslyší asi, jo. Možná je to Moravák, tak dialektem, Vávru, nepí to, je to otrávené. No on les furt za tím kafem, teď já vlít najviště, ty technikáři mě rvali zpátky, jo. Teď ten Vávra, já držel jeho, on se sápal po tom kafi. Mně to připadalo, že vidí 1000 korun, on po tom les takhle. Já už nevěděl, co, teď se mu kop do toho kafe aspoň, jo. To se rozlilo, ona spadla opona, ten Vávra po mně. On mě držel pod krkem, škrtil mě, tak já říkám, pane Vávra, co to děláte? Ty človíčku, já jsem vám zachránil život. Zachránil život. Zachránil život. Kamaráde, ty jsi mi zničil život, protože jsi mi zkazil smrt. Proč si myslíš, že sem ty lidi chodí?
4: Ze všeho nejdříve bych vám chtěla co nejsrdečněji gratulovat k vašim 80. narozeninám.
5: Cože?
4: K vašim 80. narozeninám.
5: Jakých 80? Mně je teprve 70.
4: Ano, vaše lordstvo rád šlo zapomenout. Totiž trochu si zažertovalo, že? Narodilo se v roce 1906, není liž pravda.
5: No, 1906, to jsem se narodil.
4: Ano, ano. A teď máme rok 1986. Když to spočítáme, vyjde nám 80, ani o chlup méně.
5: 70.
4: Ale no tak 70. Ať je po vašem.
5: Moment, moment, počkejte. To jsme to spletli. 71. Já jsem starší, než jsem si myslel.
4: No. No, tak každopádně je to velmi hezký věk. Vaše lordstvo, je veřejným tajemstvím, že jste byl v mládí slavným lovcem. Mohl byste nám prozradit, kolik šelem jste za život ulovil?
5: 3.
4: No, to snad ne. Hovoří se o desítkách, ba přímo o stovkách.
5: Ne, ne. Jenom 3. Pro lov jsem neměl na ženský čas.
4: Ano, ano, vaše lordstvo. Já jsem se vás neptala na ženy, ale na úlovky. Zvířata.
5: 3 ženský.
4: No tak, no tak, vaše lordstvo. Já se zeptám jinak. Kolik tygrů jste ulovil?
5: Co to?
4: Kolik tygrů jste ulovil?
5: No tak asi tak 150.
4: Ano, ano. To je úctyhodný počet. A je opravdu vzácností, aby se člověk, který se celý život věnoval tak nebezpečnému koníčku, dožil tak vysokého věku. Povězte nám, vaše lordstvo, stalo se někdy, že jste se ocitl proti tygrovi holýma rukama? Totiž s holýma rukama. Jen tak tváří v tvář, až vám naskakovala husí kůže.
5: No, to se mi tak jednou přihodilo.
4: Ano, výborně, výborně. Povězte našim posluchačům o té zajímavé příhodě.
5: No, to bylo jednou v červenci, asi tak před 30 lety. Najednou stál přede mnou, tygr. Tygr přede mnou, krásný exemplář.
4: Aha, a vy jste neměl pušku?
5: Ne, nic. Byli jsme od sebe asi tak 3 metry. No možná ještě mý.
4: Ano, a co se stalo potom?
5: Koukal na mě. Já na tygra.
4: Ano, ano.
5: Dlouho se žádný z nás nemohl pohnout, a potom náhle krve lačně rozvzletla mu a hrozně to zařval.
4: Zařval, ano.
5: A kráčil blíž a blíž.
4: Ano, blíž a blíž.
5: Blíž. Odsal jsem kluk do mě.
4: Do vás?
5: Ne, do mě, do země. Povolil očima, chystal se skočit a
4: Potom, co se stalo?
5: Potom skočil.
4: Skočil. Ježišmarja, a co jste udělal vy? Něco jste přece musel udělat.
5: Co to?
4: Něco jste musel udělat.
5: No, jak on skočil.
4: Ano.
5: Tak jsem šel dál. Teda myslím k další kleci, tam byl papoušek.
6: Tady k tomu mikrofonu jste laskavě se postavil. Tak, děkuji vám. Milí přátelé, dovolte mi teď, abych vám představil našeho zahraničního artistu Tři v posteli. Vítám vás v našem stanu, mistře. Thanks. Mě velmi těšilo, že vás těšilo. Well, všechny nás těšilo. Několik otázek, mistře, úvodem. Já si to budu psát, mistře. Jak jste přišel ke svému uměleckému jménu Tři v posteli, mistře?
7: Well, when I was young...
6: Mistře, prosím, ono je tady poměrně málo Angličanů, česky, kdybyste byl tak.
7: Well, česky. All right. Tak když já jsem byl mladá, tak já jsem byl tři v posteli. My jsme byli tři v posteli. To byla teta Mary, můj bratr se říká, ano, Josef, a tedy Joe a můj, já správně, ale teta Mary vypadla z postel, to byl ale vagonlý postel, to byl rychlý, express, a tak ona se to zasmrtila. Upíme. Tak jsme potom zůstali my dva v posteli a potom jednou Joe, brother, se opanoval, oženil, a jeho žena se bála dělat to naše vysoko, my jsme dělali hrozně vysoko, bez, jak jsou ty díry, co nepropadne člověk. A tak ona nechtěla dělat v posteli, tak už jsme zase nebyli tři v posteli. Bratr potom postavil svůj numer, ale to už úplně jiný než v posteli. To byla perová matrace. A tak já jsem zůstal sám a říkám si pro reklam Tři v posteli. A mistře, vy jste poprvé v Praze. Yes, totiž si, oui. Excuse me. Da. Co říkáte Praze? Nazdar. V Praze vždycky říkám nazdar. All right? Já jsem myslel, co se vám v Praze myslel nejvíce líbí? Oh yes, lidi, prima. Well, moc prima lidi a nejvíce, ještě víc prima, first class, první třída ženy, ladies, moc fajn. No ano, mistře, ale co ještě je u nás prvotřídní? Všecko. Divadlo, National, divadlo, národní, yes. Muzeum, vy jste byl v národním divadle a v muzeu, mistře? No, nebyl, ale zvenku to hezky vypadá. A mistře, viděl jste nějaké pražské kulturní památky? A viděl, moc rychle nás vezli autobus, čedo, já už nic nepamatuju. Pamatuju, byl jsem v tom, jak je ten věž, jak ten měl hlad velký a hrál violin z hladu. Jak se jmenovali, prodávali Borka. Mistře snad dali Borka, dali. Nic nedali, prodávali tiket. Prodávali vstupačky. Já bych jenom rád viděl, my se přece jenom o té Praze něco podrobnějšího, byl jste v cirku. Yes, v cirku, myslíte, hned poznal, yes, moc líbilo. Praha je moc dobrá cirkusová město. Nahoře například, tak tam ten krásný kůň na Václavák, yes, Václavák, kůň Lipicán, prostě krásně. Sedí, krásně se drží, žokej, hrozně rovně, dobrá škola je to. A já jsem tady byl jsem tady v září, lidi plno pitiček dali dokola, moc rádi mají jízdu na koni. No, abych nezdržoval, mistře, teď nám snad, mistře, tři pousteli, předvedete ze přítomnému publiku vaše senzační vystoupení, 20 kostýmů na hrazdě. Sorry, já nemohu vystoupit. Proč, prosím, mistře? Já jsem si dal kostýmy, chemikaly do vaše pucovna. No, jak se jmenuje to, Fry Family. Osvobozená familie. A už týden mě říká tomorrow, zítra, tak já zítra, a když já zítra, tak oni zase zítra. A zítra.
8: Zatrolené počasí. Nebýt té bouřky, už bych tam byl. Chudák Cimrman, jistě si myslíš, že už nepřijdu, ale já přijdu. To bude tanec. Pejřil půjde ke zdi. A na jeho pěkné místo u okna si konečně lehne Cimrman. Ten jeho dopis. Jen jsem ho dostal, už jsem balil zavazadlo. Takový člověk, a oni s ním takhle zacházejí. Vážený pane inspektore, moje postel je nejdál od okna v temném koutě. Třikrát jsem u vrchní světnicové králové urgoval čisté povlečení. A když se mi ho konečně dostalo, musel jsem poslouchat na svou adresu taková slova jako kachna, potápka a bukač. Pravda, svědky na to nemá, ale mně jeho slovo stačí. Dál tady píše, když je u toho ředitel, to ona mluví, jako když másla ukrajuje. Ale když je s námi sama, štípe nás dozad a tahá za zbytky obočí. A když se nám večer nechce spát, pane inspektore, udělá si na utěrce uzel a mlátí nás hlava nehlava. Ubohý Cimrman, tak toho se dočkal na stará kolena. Ale já jí to spočítám. Já jí dám úzel na útěrce. Jen co přestane pršet. Hej holá, pane správce! Tak má ten Herberg vůbec nějakého správce? Nebo správcovou? Paní správcová!
9: Sedíš mi na noze, chlape!
8: Uj, to jsem selek.
9: Co je?
8: Paní správcová, dal bych si chléb a uzenku. uražená osoba. Nic neřekne, člověk ani neví, jestli odešla uražená nebo pro uzenku. A pro uzenku. Děkuji. Ach jo, chleba a uzenku. On neví, že až to sní, že dostane žízeň. Tak mě znovu pošle do deště, abych mu přinesla něco k pití, je-li to jedno.
10: To mluvíte se mnou?
8: Že pak.
10: Paní Zprácová, prosím vás, něco k pití.
11: To je čina. Chudák paní Vránová. Dítě se dere na svět a já uvíznu tady. Dobrou chuť, pane.
10: Děkuji.
11: Já jsem formálek, ahoj. Paněčí.
10: Velice mě těší. Mě
11: taky, pane.
8: Druhý jeli to. Viděl, že pro něco jdu. Ono řekne, paní Zprávcová, když už do toho deště jdete, jděte mi tak něco k jídlu a k pití.
11: To mluvíte k nám?
8: Ne.
11: Vy budete asi zdaleka, vidíte.
8: To on si počká, až já obsloužím jedno, je-li to. A to v tom jeho mozku. A co v mozku, v tom frejtu, co tam má. To začne vrtat. Prvě potom přijde na to, že chce taky chleba a uzenku.
10: Jedu až z Prahy, pane.
8: Pivo, to ještě ne.
10: Jsem vrchní inspektor všech starobinců.
8: To byste toho po něm chtěli moc.
10: A mám tady v kraji velice důležité řízení.
8: To napadne, až když začne jíst.
11: Paní Zprávcová, doneste mi taky uzenku s chlebem.
8: Pivo ne.
11: Já pospíchám k porodu.
10: Vy jste lékař?
11: Porodní dědek.
10: Porodní dědek, tak to jsem ještě neslyšel.
11: Tady na horách je to běžný, pane inspektor. Napadne sníh a žeňte bábu na lyžích. Tak, vy jste až z Prahy. Taky bych se tam rád někdy podíval. Paní Zprávcová, jedno pivečko. Praha. Říkávali nám, že nás tam vezmou na zkušeno. Ale sliby, chyby. Co nepochytíte z doslechu, to se nedovíte. Poslyšte, co je na tom pravdy. Teď při poporodu obejvají děti teplou vodou.
10: No, tak není to můj obor, ale tohle se, co já vím, běžně dělá.
11: Tak to se tady u nás na horách neujme. Než zatopíte, než se voda ohřeje, podpumpujete raz, dva.
10: Slyšte, a vy máte nějakou porodní školu, kurz nebo nějaké minimum?
11: Já jsem samouk. Ale snažím se držet krok s vědou. Teď jsem například zavedl to číslování, jak oni v těch porodnicích dělají. Tak já taky vždycky se zeptám, maminko, kolikátý dítě to máte? A pak mu pěkně inkou stopkou na zádička to číslo napíšu. Tak ono to nějak krásně nevypadá. Křivý nožičky, na zádech číslo. Oni vypadá jako fotbalisti. Ale když se to teď tak dělá, tak co?
12: Ruce nad hlavu a seřadit podle velikosti.
8: Jelita si tady dali sraz.
10: Promiňte, pane, ale pokud si vzpomínám, vy jste tu předtím mezi námi nebyl.
8: Ale byl. Spal jsem tamhle v koutě.
10: Paní Zprávcová, chtěl bych se najíst.
8: Skválně počítejte, kolikrát půjdu do deště.
10: Přineste mi talíř, hrnek, vidličku a nůž.
8: Talíř, hrnek, vidlička.
13: Nenávidím! Všechny vás nenávidím!
10: No.
13: A už to tak nebudu trpět, všichni sniknout, kalhoty hezky přežidle a spát.
10: To určitě. To večerka určitě. Je vždycky až v 10. Všude mají večerku v 10 hodin.
8: Dětkové plesní.
12: Já jím jedině svoje. Nikomu nevěřím. Ono to nemusí být přímo otrávený. Ale můžou v tom být uspávací prostředky. Depak, jedině svoje.
10: Promiňte, pane, ale ještě jsme se neseznámili. Já jsem vrchní inspektor všech starobinců. Doraďte být vy.
12: Já jsem jenom takovej obyčejnej. prostej, nedůležitej, nic zvláštního. Takový civilista. Tak si chodím po světě, jdu kam mě napadne, žádný důležitý poslání. Jako že bych třeba něco státnického, nebo že bych byl poslaný přímo někam. Jenom tak, bez zbraně, bez cíle. Civilista. Pihrt Josef. Pihrt Josef. Pihrt Josef.
13: No dobře, dobře, tak hodinku se ještě blbněte, ale bude se zhasnu a bude se spát.
10: To mluvíte k nám?
14: Ne, to je samomluva. Nevěřil byste, kolik lidí dneska trpí samomluvou. Pejřil taky. Celé hodiny si vydrží povídat pro sebe, ale v jeho případě se nejedná ani tak o samomluvu, jako spíš o mazanost. On se to prostě bojí říci Cimrmanovi přímo do očí a tak dělá, jako že si brebentí pro sebe. A přitom z něho vycházejí takové hnusné impertinence, jako třeba slova kachna, potápka a někdy i bukač.
12: Co chcete, to jsou normální vodní ptáci. Znám horší nadávky, třeba vůl.
14: Dobře, ale tady je třeba vědět, že Cimrman má totiž na pravé noze srostlé prsty. Ne všechny samozřejmě, jenom dva. Prostě mezi palcem a malíkem má takovou blánu. Tomu přece ještě nemusí trpět, aby se někdo válel na posteli a otravoval vzduch takovými výrazy. Mezi námi. Vrchní světnicové králové rostou na bradě slušné vousy. A také se jí nesmí říkat štětináč.
12: Jo. A to znáte, jak císař pán, teda my mu říkáme Franta Pepa jednička, jak dal tý svý milence kotě?
11: Ne, to neznám.
12: Tak ta Šratová, to je ta herečka, jak za ní císař pán pálí, měla narozeniny. A Franta Pepa jednička jí dal malýho kocourka. A ona povídá, nezlob se fanouši, ale já kočky nesnáším. A císař povídá, to se divím, vždyť vaše komorná tuhle povídala, já nevím, co ta moje milost padí na tom starým kocourovi vidí. Já, rozumíš? Na tom starým kocourovi, ne? Víš, to asi bylo za kocoura, ne? Fuj, to jsem si dal.
13: Já taky. Já taky, jo.
12: To se tak někdy povede, že jo? Ještě, že tady není žádnej takovej, před kterým bychom se museli...
13: Jo,
12: že jo?
13: Jo.
12: Že jsme tady jen tak mezi sebou. Samí obyčejní civilisti.
11: A to znáte? My mu zase říkáme starý Procházka. Jak jel starý Procházka do Prahy, tak starý Procházka...
14: Zády k publiku nemluvíme.
11: A to znáte? My mu zase říkáme starý Procházka. Jak jel starý Procházka do Prahy?
12: Ne, tu neznám.
11: Tak starý Procházka jel do Prahy. Aby se Čechům nějak zavděčil, dal si napsat tři české věty. První, že přečte při návštěvě invalidovny, druhou na dostihách ve velkých kuchli a třetí místo držícímu hraběti chůdovi. A teď přijde na tu invalidovnu a tam ho vítá delegace v čele s kanonýrem Kučerou, který přišel ve válce s prusama po obě ruce. Císař mi dá papírek a čte. Milý hrabě, vidím, že je česká země v dobrých rukou. A teď přijde na to závodiště ve velký kuchli a tam mu představí vítěze dostihu. Císař mu dá papírek a čte. Milý státní kriple, za tvoje zásluhy půjdeš do invalidního důchodu. A nakonec mu místo držící hrabě Tůl představí ve svým paláci svoji dvoumetrovou manželku. A starý Procházka zase vytáhne ten papírek a čte. Milý sportovníku, máš opravdu velkou chuchli.
12: Tak takhle. No.
11: Pěknou uniformu má.
14: Hezkou.
15: Tak jméno.
11: To jako moje jméno.
15: Nezdržujte to.
11: Formánek.
15: Celý.
11: Alois.
15: Bydliště.
11: Manětín.
15: Povolání.
11: Porodní dědek.
15: Neexistuje. Píšu porodní bába v závorce muž.
11: Ale pane poručíku, proč najednou tohleto? Myslel jsem jen tak pro pobavení.
15: Jméno otce?
11: Václav.
15: Žije?
11: Tatínek je zaplať pán Bůh naživu.
15: Zná anekdotu?
11: Jo, slyšeli. On si každej vtip rád poslechne. Ale žádnej už neudrží.
15: Matka?
11: Maminka už je 12 let, na pravdě boží.
15: Zemřela, aniž anekdotu slyšela?
11: Ne, slyšela ji. Vzala si sebou chudinka do hrobu.
15: Načež ji odnesla do hrobu? Já to tušil, je to někde tady, tady někde se to líhne. Ale já na to přijdu. Já ho najdu. Mizernu jednoho. Mizernýho. To nemějte strach.
11: On se zase převlík.
14: Asi se spotil.
15: No tak, co pak je to s váma, chlapi? Člověk se převlíkne a vy děláte jako, že ho neznáte. Nějak nám tady zamrzla zábava, ne? Víď, Václave? Vlastně ne, ne. To byl tatík, ty jsi...
11: Alois.
15: Lojza, jo. Hele, ale ta byla dobrá, jak náš panouš jel do té Prahy, jo. No, a co ty? Ty žádnou neznáš?
14: Ani ne. Já anekdoty neposlouchám, nevypravuji a ani se jim válně nesměji.
15: Já ti dám, nevypravuji, ani se jim nesměji. Ta tě pěkně vzala, ta Lojzova kuchle. Ale ze mě nemusíš mít strach. Ani jsem si tě nezapsal. No? Přestává pršet, budu muset jít. To víte, povinnost vola. Povinnost volá. Tak, paní správcová, s Bohem, pan inspektor s Bohem, pan Formánek, nashledanou.
11: Ono se to opravdu trhá. Musím k tomu porodu. I když ta Vránová 12 dětí porodila, to už rodí levou rukou. Takže možná přijdu, napíšu na záda 13 a bude to.
8: Pane Formánku, až přijdete domů, připravte rodinu na svou delší nepřítomnost.
11: A proč jako myslíte?
8: Podívejte, ten člověk, co tu byl, ten si nezapisoval anekdoty proto, že by si je nepamatoval.
11: Ne.
8: Vy jste asi neslyšel o civilních policistech, vidíte?
11: Tak něco jsem o nich slyšel.
8: Jo, tak dneska jste ho i viděl.
11: Vy myslíte, že
8: on... Jistě.
11: Prosím.
8: Člověče, podívejte se. Vy máte víc štěstí než rozum. On tady ten zápisník zapomněl.
11: To je ale terno. Ale co když se vrátí? Že bysme ho spálili?
8: To nebude nutné. Postačí, když vygumujeme Formánek Alois z Manětína a místo toho napíšeme Pejřil Karel ze Starobince. Tak, a je tam dědek.
11: Pane inspektor, já jsem samozřejmě rád, že jste mi provedl ten výmaz. Ale já nevím, jestli si to můžu vzít na svědomí, co když toho Pejřila místo mě zavřou nevinnýho člověka.
8: Podívejte se, pane Formánku, přestárlé lidi oni do vězení většinou nezavírají. Nejhorší, co by mohli Pejřilovi udělat, je, že by ho přestěhovali na jinou postel. A to by bylo jedině spravedlivé. A na jeho pěkné místo u okna by si lehl Cimrman, který potřebuje studovat, psát, komponovat, zatímco Pejřil se tam válí, mastí karty a chrní. A někdy, nebudete tomu věřit, někdy plive z okna na záhon růží. Prase! Takže Pejřila vůbec nelitujte. Podíváme se, co tu má, ne? Ten to ale pozbíral, řeknu vám. Antošík Ladislav Krejčí Kořenov vyprávěl na zabíjačce. Otec a matka zemřeli, aniž uslyšeli. Anekdota. Následník trůnu návštěvou u císaře po dešti. Slez z toho trůnu, veličenstvo, již je po dešti. Proč bych slézalo, synovče? Minule si řeklo, že slezeš, až naprší a uschne. Konec anekdoty. Smál se tovariš Písecký Karel, běhá v křečích na dvůr a zpět.
16: To se mu tedy nedivím.
17: Pane inspektore, přečtěte ještě nějakou.
16: Ale ten pihrt se může každou chvíli vrátit.
17: Aspoň jednu, já budu dávat pozor.
16: Dobře, tak dáme si třeba hned tu první. Podívejte, pane Formánku, ta je dokonce tištěná. Anekdota číslo 1. Návnada pro pánskou společnost. Schváleno ministerstvem výživy 3. ledna 1899. To znáte, jak císař pán, my mu říkáme Franta Pepa jednička, dal milence kotě? Ale tu nám přece vyprávěl. Dvojka. Návnada pro lidové vrstvy. Povím vám jednu podařenou říkanku. To se nasmějete, lidové vrstvy. V Šenbrunu střílel císař na srnu. Minul se však cíle, zapomněl si brýle.
17: No jo, pane inspektor, ale nezdá se vám, že ty úředně schválený jsou slabší než ty, co si vyprávíme my?
16: To bych řekl, pane Formánku. Vždyť ty, co opravdu mezi lidem kolují, ty vymýšlí jiná hlava. A řeknu vám taková správná protihabsburská anekdota. Ta má veliký význam. Ta působí v budově monarchie, jak říkal náš statečný Karel Havlíček, jako červotoč. Nikdo nic netuší a jednoho dne je budova rozhlodána. A pak stačí jeden mohutný lijavec, v základech to chrupne a celá budova se položí.
17: Pane inspektor, když nás tak cesta svedla, dva dobré vlastence, pojďte si zaspívat Spí Havlíčku.
16: Cože? Tuto byste rád.
17: Je to má nejmilejší.
16: No, že právě tato píseň je oblíbena u vás, u těch nejsprostších vrstev. To mě ze srdce těší. Může udejte tón, já se připojím.

0: Čech se Němce nebojí.
1: Čech se Němce nebojí. Nůže bratři české vlasti,
0: teď nám bolesti zní.
1: Zazpívejme Havlíčkově slasti, odpočívej v pokoji.
0: Rakousko je na hnoji.
1: Rakousko je na hnoji.
2: Takhle pěkně jsem tuhle písničku slyšel naposledy zpívat ve státní věznici v Salzburku. Někde jsem si tady nechal zápisník. A
3: s návrhem zaspívat tuto píseň na veřejnosti jsem přišel já. Pište si, pane poručíku, vrchní inspektor všech starobinců.
4: Ale nechte toho. Písničky nejsou můj obor.
5: Pambu, sám já zlej pryč. To je ale bouře.
2: To tady zase s kejsnem.
6: Ale řeknu vám, přesto všechno, co tady zakoušíme, není to špatné sedět si takhle v teple, co? Poslouchat, jak ten déšť krásně bubnuje do střechy. Přestaňte s tím. No a už to přestal.
2: Mně už ten déšť leze krkem.
5: Pětuško, pětuško,
6: co ty mi to udělal?
2: Mně už ten déšť leze krkem. Já mám rád, když prší, protože déšť nám houfuje lidi pod střechu. Ale ne takovýhle liják. Pro nás jsou nejlepší přeháňky. Lidi se schovají do nejbližší hospody, já si je proklepnu, vyjde slunce a jdu zase jinam. Ale tady tvrdnu se třema podělanýma civilistama, který mám notabene už dávno zpracovaný.
5: Takovej liják snad Rakousko nezažilo.
6: Pětuško, pětuško!
0: Já ho zabiju, já ho zabiju! Nauč se roli!
6: Tak znova, takovej liják.
5: Takovej liják snad Rakousko nezažilo.
6: No a možná, že už ani nezažije.
2: Jak to myslíte? To myslíte, že nebude už nikdy takhle pršet?
6: No, tak pršet možná bude, ale už ne na rakousko-uherskou monarchii, pane.
2: Ale...
6: Už ne na rakousko-uherskou monarchii, pane!
2: Ale!
5: Pětuško, pětuško, co jsi mi to udělal?
0: Co se děje, pane otče?
5: Pětuško, taková bolest.
0: Co je s paní Mlynářkou?
5: Ale odjela k matce.
0: A vy myslíte, že se nevrátí?
5: No vrátí, ale až za 3 dny. To nemůžu vydržet tohle. No
6: člověče, to jste chlap? Co to je 3 dny bez ženy? Znal jsem člověka, který vydržel bez ženy, nelžu vám. 14 dní. Pak se z toho sice zbláznil, ale vydržel.
5: Pětuško, pětuško, taková kuchařka.
6: No tak za 3 dny je zpátky a zase vám navaří, no.
5: Nechci. Co pak sakra nevěděla, že Kuba staví?
6: Pane otče, nějaký Kuba přece nemůže takové manželství. Kolik let jste spolu?
5: 23 let.
6: No, tak.
2: Ženskou musíš držet zkrátka. Jednu bych jí vrazil Kubovi druhou a byl by klid.
6: Ty hele,
2: ale v takovým mlejně se taky semelou všelijaký anekdoty. Lidi přijedou, čekaj. Neznáš nějakýho pěknýho protihabsburáka?
6: Čiliče, dejte mi pokoj teď nějakýma protihabsburákama. No,
0: klidně slehněte, pane otče, uvidíte, jak se vám uleví.
6: Myslíte?
0: No jistě, jistě.
6: Vidíte, pane otče? Znám člověka, který by vám určitě pomohl. Zrovna k němu jdu, žije tady nedaleko, ve Starobinci. No víte, každý si tam nese na hřbetě nějaké to své trápení. A on přišel na nápad, jak jim ulevit. Geniální myšlenka. Léčebné divadlo.
7: Blázen nějaký.
6: Sednou si takhle kolem stolu a on jim řekne, ty pejřile, jsi starý vysloužilec. Pořád bys někoho komandoval, ale nikdo tě neposlouchá. Ty fafejto, ty jsi chtěl být za mladá lékařem, viď? Ale na studia nebyly peníze. Každý to v sobě dusíte, stydíte se o tom mluvit a v noci vás tlačí můra. Pojďte, kamarádi, zahrajeme si o tom divadelní kus. A v tom kuse se každý bude jmenovat jinak a beze studu se z toho svého trápení vypovídá.
7: No dobře, ale 10 hodin zasnu a bude se spát.
6: 10 se zhasne a všichni spí jako mimina.
2: No jo. Každý máme nějaký starosti. Víč, Václave. Vlastně ne. To byl otec. Jakže ty se člověče jmenuješ? Počkej. Já jsem to tu někde psal, víč? No. Ale podívejme. Pejřil. Pejřil Karel. Kadlík. Kadlíku, kadlíku, dobrá kaše na mlíku. Hergot, já nějak rozvazuju. On ten civil k tomu rumu, ono to nedělá dobrotu. Člověk se začne uvolňovat, začne vykládat, jaký má důležitý poslání. No tak to teda ne. V žádném případě to musíme zase... No, tohle je jiný kafe. Ona ta uniforma člověka tak nějak zkázní. Kolik myslíš, Karle, že je v celém Rakousku takovýhle uniforem? Myslíš tak stovka, viď?
5: No tak, když říkáte v celém Rakousku, tak to mnohem víc.
2: 12. 12? Jako apoštolů. No, bylo nás 13, ale 13. zradil. No tak, zradil. Kecal. Napil se a všecko vykecal.
8: Jo? A co?
2: Všecko.
8: No co tak namátkou?
2: Namátkou? Hned to nejdůležitější. Kolik nás je? Pak teda taky ty podružnější věci. Velitel, že se jmenuje Šmíd. Hlavní stan, že je v Salzburku. Proč máme na vejložkách tchoře?
8: Jo. A proč?
2: To bys chtěl vědět, viď?
8: No.
2: Neřeknu. Jenom napovím. Co dělá takovej tchoř? Přemýšlej, Karle.
8: Ale já nejsem Karel. Karel je tady pan Alois.
2: To máš jedno. Pro mě jste všichni Karlové. No tak, Karliku, no. Co dělá tchoř?
5: Smrdí.
2: Ano. Smrdí. Smrdí. No to taky, trochu. Ale to je vedlejší. Hele, já ti to teda řeknu, protože ty bys na to sám nepřišel. Ty si totiž myslíš, že já jsem jenom nějaký obyčejný čmuchálek, který popichuje lidi, tahá z nich proti Habsburáky a pak to někde hlásí Zlatku za kus. To je žabařina. My máme velký dlouhodobý CK státní úkol, kamaráde. Najít tu líheň, kde to vzniká, najít toho mizeru, který ty smradlavý vejce snáší, zahřejvá a pouští ten puch do světa. A já, Karle, jsem na stropě.
9: Tak ale okamžitě dolů, ale...
10: Nesmysl, na stropě tam... No, prosím. Já, Karle, jsem na stopě.
2: A jo?
10: A to děláš vždycky, tohleto.
2: Tak, jo. No. A já, Karle, jsem na stopě. Teda ještě ho nemám, ale už kroužím těsně okolo a vím, je to někde tady, je to sacramentsky blízko. A jen co přejde ten všivej liák, chytím stopu a jdu po těch jeho vejcích jako tchoř. Já pak ho popadnu za límec, přivedu ho Františkovi, Pepikovi, Jedničkovi a zamelduju. Vaše císařská výsosti, poručík Pihrt, tady vám ho vedu. A Franta Pepa Jednička řekne, generále Pihrte, no ano, slyšíš dobře, Karle, generále Pihrte, splnil jste úkol. Ve 12.15 odjíždíte expresním vlakem na dovolenou do Mariánských lázní. Pohov.
10: Na obzoru se již trhají mraky.
2: Slyšíš, generále Pihrte? To je tvoje chvíle. Hej, ty tam, ty kukani. Ještě si chvíli zahřívej ty svý pukavce. Ale to, na čem sedíš, to jsou tvoje poslední vejce.
10: Musím ho okamžitě varovat.
5: Koho, pane inspektor?
10: Což pak byste to ještě nepochopil, pane Frománku?
5: Cože? Ten, kdo pro nás vymýšlí ty protihabsburský vlastenecký anekdoty.
6: Jistě, zdánlivě bezbraný stařec. O němž dnes už prakticky nikdo neví.
7: Upozorňuji, že půl desát...
6: No to pořád. Jehož spisy, místo aby v kožených vazbách zdobily univerzitní knihovny a vědecké kabinety, se válejí pod postelí.
10: Krabici od margarínu pod postelí, kde se mimochodem už měsíc nezametalo. Přestože na to vrchní světnicovou královou denně upozorní, ten člověk tady leží, nevidí tu ani na čtení, ani na psaní, zatímco pejřil u okna, pejřil, který v životě nepřečetl řádku. A se prostě přestěhuju, bude to.
7: Tak to teda ne.
10: To teda jo.
7: To teda ne. O tom tady ty nebudeš rozhodovat.
10: Třikrát jsem žádal.
7: Tak budeš po čtvrtý.
5: Pane inspektore, a to takový slavný člověk, takový vědec, si najde čas, aby nás, zprosté lidi, kurva, dobrou anekdotou povzbudil a rozesmál.
10: Na to on si čas vždycky udělá. Ale teď už musím opravdu jít. Musím tam být dřív než pyhrt. Buďte zdrav, pane Formánku.
5: Naschledanou, pane inspektor.
10: A hleďte, pane Formánku. Slunce! Mračna se rozplynula. Liák spláchl všechno staré a schnilé a ve vzduchu je cítit, jako by se co nevidět mělo narodit něco velkého a krásného.
9: Je, lidičky, už to na mě zase jde?
5: Co se, děje, pane otče, co se děje? Ukažte.
10: Vycuje.
5: Jo tak, tady, dole. Jo, my mysleli, Bůh ví co, a vy máte zácpu, člověče.
9: Ale jakou hroznou?
10: Pane Formánku, nemůžete tomu člověku nějak pomoci, vždyť jste téměř lékař.
5: Já nevím, něco takového jsem ještě nikdy nedělal. Ale snad tom nemůže být tak velký rozdíl. Já si půjčím ten uzlíček, jo?
9: Klidně. Vemte si, co chcete.
5: Tak, maminko. Vlastně, tatínku. Pěkně zhluboka dýchat. Ale ne rameny, tam nám to není nic platný. Pěkně tady dole, bránici.
9: No. Jo, Bětuško, ty bestie jedna. Ty bestie.
5: Vidíte, pane inspektor, ženská taky. Každá v té těžké chvíli toho svého proklíná. Tak, pane otče, a teď už záleží jen na vás. Musíte si věřit, že to dokážete. Už tisíce otců před vámi to dokázalo. Tak se pěkně soustřeďte. Raz, dva. Pane inspektor, otevřte okno.
9: Snad ani nemohlo být moje. To
5: ale bylo.
11: A třetí defenestrace. Vyhodili ho z okna. Tůnu.
5: Tůnu? Tolik toho snad nebylo.
11: Místo držícího hraběte tůnu. Rakousko padlo.
10: Cože? Kamarádi, slyšeli jste to? Rakousko prý padlo! Babo, ty si tady čteš noviny a Rakousko padlo!
7: Tady to není ještě
11: má. Zbohem má uniformu. Zbohem můj zápisníčku. Zbohem Mariánské lázně.
10: Jen se lučte, pihrte.
11: Zbohem generále, pihrte.
10: To je všechno?
11: Ano, skončil jsem.
10: Právě skončil. Tak jsem se toho přece jenom dožil. Přátelé, pozor! Na smetiště dějin s tou veteší.
7: Smetiště je na druhé straně.
10: Na smetiště dějin s tou veteší. Kamarádi a já navrhuji, abychom na oslavu tohoto vítězství uspořádali veliký, celoústavní maškarní bál, který by byl ještě bohatší než ten loňský. A že ten loňský, vzpomínáte si, byl pěkně bohatý. A hlavně bych se přimlouval, aby byl spravedlivý. Ne, aby zase zvítězil Pejřil s tím svým indiánem, kterého stejně všichni považovali za mašlovačku.
11: Kdo měl teda vyhrát podle tebe?
10: Například moje pumpa v zimě sklidila největší potlesk.
11: Pumpa v zimě. No. Přišel obalenej pytlema a slávou a takhle dělal rukou.
5: Ne. Mně se to líbilo.
9: Protože ti dává doutníky a vyržínka, víš, patolízale.
6: Držme se textu, přátelé, už je to jen pár stránek. Naše nová vlastenecká vláda už se postará, aby ti, kteří se nejvíce zasloužili o pád monarchie, byli po zásluze potrestáni. Odměněni. A aby největší vědci a umělci, jako jsem ku příkladu já, dostali konečně důstojná místa u oken.
10: Cože, to tam je v té hře?
6: Zatím to tady není, ale bude to tu, protože to sem právě píšu.
11: tak si tam taky napiš, že já osobně jsem to hrál dneska naposled.
0: Ale Pejřile, kdo pak by hrál Pihrta?
11: Nechte ho, poslej to, budou to hrát jiní a lepší.
0: Ale my děláme, co můžem, pane Cimrman.
3: Matej, to o vás já nemluvím, vy se aspoň snažíte, ale jsou tu jiní, kteří nejen, že nám nezametou pod postelí, ačkoliv jsou za to placeni, ale zúčastňují se této naší léčebné hry neochotně a za úplatu, ať to pan ředitel slyší,
12: tak dost. Tak tohle to mám za svoji dobrotu. 10 hodin všichni slíknou, kalhoty jestli přežidle a spát. A počítám do 10. 1, 2.
3: Nezrychlovat.
12: Nezrychluju. 3, 4, 5. Tak šup, šup, šup, šup, šup, šup. 6, 7.
3: První dědek,
12: druhý dědek, třetí dědek,
3: čtvrtý dědek.
12: Spát. A bude tady naprostý ticho, ale naprostý. Až do rána. Tak šup, podeky. Jo. Ruce na deku, v obě.
3: Štětináč!
12: Kdo to řek? Tak kdo to řek? Počkejte ráno, vy dětkové plesniví.
3: Pane Fatejto?
0: Jo.
3: Podejte mi ze stolu rukopis té mé hry. Hleďte, až půjdete ráno do města, vemte to na dráhu a řekněte strojvedoucímu Trčkovi, ať ho zaveze do Prahy. Totiž je tam v Praze takové divadlo. Ne to národní, tohle je na periférii za krematoriem. A tam vám jsou takový mladí... Tam vám jsou takový nadaní herci. A jestli ti se mé hry chopí, pak mohu klidně spát. Dobrou noc.

0: Takže ho nemusím dlouze představovat. Zpíváte rád o lásce?
1: No, podívejte, na lásce stojí vlastně celá moje image. A dostávám spoustu dopisů, ve kterých moji příznivci píší, že to dělám dobře.
0: No však také už nejste žádný nováček, máte letité zkušenosti.
1: Jo, tak zkušenosti tu určité jsou. Rád bych také pozval touto cestou všechny své příznivce na podzim do pražské Lucerny, kde oslavím kulaté výročí své umělecké činnosti koncertem nazvaným 30 let zajímám mladé.
0: Dnes se o lásce hodně mluví. Jaký je váš názor na lásku?
1: Víte, já neumím moc mluvit, já umím zpívat. Odpověď na tuto otázku najde každý, prosím pěkně každý, na mé poslední LP desce, která se jmenuje Z lásky nám slezly vlásky. A nebo vám řeknu jinou věc, poslechněte si můj nejnovější hit, jehož děj je zasazen do operačního sálu v nemocnici. Jmenuje se Láska prochází žaludkem. Víte, a já tam v tom refrénu se vracím k prvním láskám. Jo?
0: Ano. Mladí lidé vidí ve vás, zpěvácích, jo, své vzory. Snaží se vás napodobit. Víte, jaký jste ve skutečnosti, v soukromí?
1: Ano, tak jako každý jiný. Žiju skromně. Malou vilku. Malé autíčko. Malou plachetničku. Já vlastně nemám nic velkého. Kromě daní teda.
0: No a obligátní otázka. Jaké jsou vaše umělecké plány?
1: No podívejte, právě jsem dokončil svůj televizní recital, který se jmenuje Jsem obyčejný, jsem jeden z vás. Jde o fiktivní příběh, ve kterém se zvolna vracím do pracovního procesu.

0: co pak, pane?
1: Ale
0: co
1: tak
0: pak?
1: Si představte, pane, no, že mě zase tuhle chytil Hexenschuss.
0: Berete brufen?
1: Debán. To mě nepomůže. Já byl na masáži, jo.
0: No.
1: Bylo to dobrý, ale stálo mě to 1500 korun.
0: Už to je nějak moc, ne?
1: No, ona je to nějaká nová masérna, jo. Eva se to jmenuje. Nedávno to u nás otevřeli, no. Ona to vzala důkladně, jo. Se vším všudy. Stejně mi to nepomohlo.
0: No jo, a co vám všechno tak masírovala?
1: No hlavně prosím vás tajdle, jo, jak mám pod břichem, jo. Tajdle.
0: No to mi nemusíte ukazovat, já to mám taky.
1: Takovej malej výstupek. Přitom to tam mám už léta. Vůbec mi to nevadí. Ani mi to nepřekáží.
0: Jestli vám to třeba nechtěla nějak odstranit, víte, aby se vám to nedostalo do zipu?
1: Ona říkala, že prý by mě pomohli nějaký svatojánský broučci. Co to kecám? Z španělský mouchy. Já volám sestro. A kde si je mám nachytat?
0: No právě. No,
1: kvůli tomu nepojedu do Španělska. A ona má v nějakým letadlovým centrumu.
0: Cože?
1: No říkala Eros, no to je jako Aero, ne, jako letadlo, ne.
0: Prosím vás, co to je za nesmysl, já vám poradím. Až vás to vezme, dojděte si do toho reumatologického ústavu, víte, tam jsou takový ty starý, dobrý, poctivý sestry a taková sestra, ta už ví, co s tím má dělat.
1: To víte, no, že jo, taková bába se k tomu umí postavit. To není jako ty mladý fuchtle. Když ona tam prosím vás stojí, sukinky nad kolena, ještě při tom kojí.
0: Snad ne.
1: No jo, teď ona si ani nestačila oblíct pod prsenku. Káča by to má, rádio na plný pecky, v životě tam nepáchnou, v životě.
0: Co vás, kde vy jste to byl? Nesvítili tam náhodou takový červený světýlka?
1: No svítili. Červený, no, oranžový,
0: no,
1: a na zelenou jsem šel.
0: Já nemyslím semafory, vevnitř, jestli nesvítili.

0: vevnitř.
1: No vevnitř svítili jenom červený.
0: No jo, hlejte, až vás to vezme zase, jo. Upalujte domů, rozumíte? Řekněte manželce, ať vás našlape a máte klid.
1: To bych mohl, to bych mohl. Lidi od nás říkají, že prý ona šlape nejlíp z celý ulice.
0: Je přičinlivá.
1: To víte, že jo. No, ona nejvíce zajímá, ona má taky tyhle masáže, jo.
0: Jo.
1: No, a nejvíce zajímá o tyhle ty TIR.
0: No tyr.
1: No, ona toho má moc, prosím vás, tam má nervy a to byste se divili. To je, no zrovna dneska volala, jo, jak má ty nervy, že už měla v sobě od rána 10 turků.
0: 10.
1: Víte, co to je logru? Na ten žaludek? 10 turků, prosím vás. A 2 bavoráky na spláchnutí. A za celý den měla v ústech jednoho Taliána snad.
0: No to je strašné. No já to chápu, já mám taky svý problémy s těma masážema, že jo? Ale naštěstí kamarád mě poradil, že tady kousek dál bydlí nějaká paní Kadeřábková, taky masíruje a ta prej mě spraví.
1: Kadeřábková?
0: Kadeřábková nějaká.
1: Kadeřábková. Člověče, no. Teď to by mohla být moje žena.
0: Co je vás? Proč?
1: Protože já podle toho, že já se jmenuju Kadeřábek. No určitě, myslím teda. No určitě, Kadeřábek. No ale to už je trochu mocné, tohleto.
0: Já jsem to nevěděl.
1: Čověče, tady už jde o zdraví.
0: No ne, já jsem zdravý jako řípa.
1: A mě jde o vaše zdraví, mě jde o její zdraví. A notabene, když jste zdravý, tak co tam teda lezete? Pak se nedostane na ty, co to doopravdy potřebujou. Potřebujete to tak nutně?
0: No potřebuju, já už se klepu, mě už je úplně zlé, potřebuju.
1: Tak tam ještě jděte, helejte se. Řekněte jí, že vás posílám já,
0: no.
1: Na to ona hodně dá.
0: Ano.
1: Jo, a ať už nikoho jinýho nebere, že jí zkazuji jinak, že ještě nakonec zůstane v posteli.
0: Ježíš, děkuju vám, pane Kadeřábe, děkuju pěkně, děkuju, nashledanou.
1: Je to možný tohleto? Takovej mladý člověk a už má problémy. To já v jeho letech, jo, jsem si vždycky pomohl sám.

0: Dobrý den, dovolíte?
1: Už je po úředních hodinách.
0: Já vím, ale nepochybuju o tom, že vás bude zajímat jistý zločin. Jste prosím prokurátor Kolotuchin.
1: Ano, a vy?
0: Babočkov, prosím. Ředitel obchodního domu. Dovedete si to představit?
1: Proč ne? A říkáte zločin? A co se stalo?
0: No, jak už to tak bývá. Předtím jsem byl jenom ekonom, to víte, základní plat, jinak nic. A najednou ředitel, že ano. Zpočátku se sice držím. Zvykl jsem si na normální plat a tak dál, ale začínají se mi vysmívat. Jsi bábovka, Sergej Ivániči, a ne ředitel. Necháváš si štěstí frnknout. A tak mi najednou napadá, jaký jsi ty ředitel, když žiješ jako normální zaměstnanec? Ovšem zase na druhé straně, jak si postavení zavazuje, chápete, že?
1: Jistě, no a dál?
0: No, dál. Rozvedu se se ženou, vezmu si mladou, najednou košichy, šperky, přepichová dača, v létě Krym, moskviče vyměním za nejnovější typ Volhy, ani na kamarádek nešetřím, když hosti, tak ať mají vzpomínku na celý život, ne?
1: Aha, už rozumím. No a?
0: No a no, no. No a pak už to znáte, no. Z nebe nic samo nespadne. Z prodavačů musím sedřít kůži, finguju prémie, ale zhrávnu je sám. Přetřídím zboží, horší kvalitu prodám jako prvotřídní. Takový menší požárek taky není k zahození, že? Zkrátka dejme tomu, že to dělá dohromady, no, bratru, tak 15 000 rublů. Prosím vás, kolik můžu dostat?
1: To rozhodne soud. Ne já.
0: Jo, to já vím, ale já myslím, jako kolik tak podle vás, víte, no, no.
1: No, snad, abyste si rezervoval takových 6-7 let.
0: Sedm? No jo, ale přece, když se přiznám, tak můžou něco slevit, ne?
1: Stává se, že se někdo přizná k 15 tisícům a přitom dalších 10 nebo 20 někam zakope.
0: No tak to prosím, to ne, to rozhodně ne. To nepadá u mě v úvahu. Já vždycky na rovinku, prosím, víte? Když říkám 15, tak 15. Ani o kopějku víc. Tak co, to kolik by mi mohli slevit? No.
1: To ještě nevím, ale je dobře, že jste přišel sám. To bude mít nesporný vliv na rozhodnutí soudu.
0: Konkrétně, kolik?
1: No tak snad o 2-3 roky méně, ovšem říkám to bez záruky.
0: Samozřejmě, tak já vám moc krát děkuju a teď musím zase do práce.
1: No, do práce. Do práce, to snad, abyste už ani... Obávám se, že budete jaksi muset změnit obor.
0: Co, už teď, proč?
1: No to snad chápete, ne? Musím s vámi sepsat protokol.
0: Protokol? O čem?
1: Vy máte ale železné nervy, člověče. No přece o tom, že jste mi tady o sobě, jaksi tedy, k čemu jste se mi tady přiznal.
0: Já, že jsem se přiznal? Ne, to byl nějaký omyl. Já se nemám k čemu přiznávat. Já si chtěl pouze udělat jasno.
1: Co? A co tedy těch 15 tisíc?
0: Jo, no to byl jenom příklad, pane prokurátore. Kvůli informací, chápete? Mě totiž tím ředitelem jmenovali teprve dneska, před půl hodinou.

0: Dobrý večer. Tak já bych snad měl říct, o čem to bude. Je to z knížky pradávné, to musím říct, je to mnoho let zpátky, co jsem to psal, a jmenuje se Prosím tě, neblázni. Ale mezi tím vychází, zatímco čas běží, ještě znova, a ten termín Prosím tě, neblázni, je to o partnerství, ona, no, tak já k tomu řeknu jenom jedinou větu, když, čím je to inspirováno původně před těmi mnoha lety, když jsem to psal, když mě moje žena později přiznala, co si, jak jsem na ní působil, když mě viděla poprvé, tak řekla, že by si se mnou nechtěla ani dopisovat. Z toho je tahle knížka.
1: Já bych se, milí přátelé, rád věnoval chvíli technickým poznámkám, bude to asi 15 minut. Je to jedna z věcí, proč tu violu, jsem začal dobře, violu rád dělám, to je totiž veřejná nahrávka současně a je to pro nás jediná šance, jak vydávat CDčka. A my jaksi se zpěvem jsme na tom bledě. Ale jak vidíte, tak máme tady řady mikrofonů před sebou, na sobě, po těle. Všude jsou mikrofony. Chtěl bych vás znovu poprosit, pokud nemáte vypnutý mobilní telefon, abyste si je prosím vypnuli, protože když vám zazvoní, my to musíme číst znova.
0: I když by to mohlo být osvěžení, ale to...
1: No, druhá věc je, že jsem vás chtěl upozornit na tuhle drobnost, že my když uděláme chybu, tak tu větu musíme číst znova. Čili možná tady budeme do rána, ale nebojte se, my máme momenty, kdy nám to jde velice pěkně, vrací se jenom věta. No a jinak já bych k tomu tématu rád řekl, že já si pamatuju dobu, kdy ta knížka vyšla, protože to byla jedna z prvních Ivanových knih, myslím. Druhá?
0: Druhá, ano.
1: Ano, druhá. A pak jsem ztratil přehled, protože jsem nevěděl, že jich vydá tolik.
0: Já taky ne.
1: A já se naprosto identifikuju s těma tématama. Dokonce se všema, který tu dneska budeme číst, musím říct, že 100% souhlasím, že to je možná něco rodového, nebo možná zjistíte, že proto máte pochopení i vy. A dokonce za unikátní považuji pak jeden text o odnaučování kouření. Kouření je dneska téma, kde už se to nesmí ani vyslovit. Natož o tom napsat povídku. Takže já to mám rád a těším se na to, jenom k nám buďte ohleduplní, když uděláme chybu, že to musíme číst znovu. No a ještě chceš říct něco o tom, jak ses dostal k tvorbě, nebo jak to vždycky ty spisovatele říkají?
0: No to ale bych, to bych potřeboval hodně času. A jak nemůžu...
1: Nebo oni říkají vždycky, co tě vedlo k tomu, že jsi začal psát?
0: No je to... Je to takový, oni říkají takový puzení, já to nikdy neměl. A já jsem si vždycky četl od těch druhých, že jsem si představoval, že on prostě vstane z postele, všeho nechá, utíká a píše. Já jsem tohle neměl a vlastně ani nevím, jestli je v tom ten egoismus, nebo proč, nebo co. Je v tom nejvíc šetření za psychiatra. Volnit se, abych nezešil. Ale to se v literárních kruzích velmi nerado říká. Protože je to takový neprocítěný, to víš sám.
1: Neprocítěný a není to to puzení, který tě vedlo k tomu, aby si zlepšil svět.
0: To vůbec nemá.
1: Teda píšeš proto, aby si zlepšil psychický stav.
0: No, udržel se v normálu.
1: Udržel se v normálu. No tak já myslím, že je to docela dobrý, protože přinejmenším v naší rodině to zlepšuje psychický stav většinou všem členům rodiny. Rád bych vám přál, aby to tak působilo i na vás.
0: Hele, já se můžu otáčet?
1: Takhle, my na ty mikrofony nejsme tak zvyklí, můžeš. Můžeš a je to jediné místo a jediné období v našem životě, kde máme tyhle mikrofony, je viola.
0: Já vždycky, když vidím tu krasavici a toho mladíka a oni zpívají v muzikálu a teď čekám, že třeba se políbějí omylem nebo tak, že jo. A oni to mají takhle před tou pusou.
1: No dneska už to mají na různých orgánech i po těle. Dneska to mají na zádech, jo, kde je potřeba.
0: Čili otočit se můžu, jak chci.
1: Otočit se můžu, jak chceš.
0: A tohle?
1: To je další mikrofon. To jsou všecko... Takhle, když se vyjde zvukařům vstříc, končí to desítkama mikrofonů. Zvukaři jsou zvláštní... Lidé zvláštního ražení, jak říkal Stalin o komunistech, tak já to říkám s dovolením o zvukařích.
0: No víš co? Že když bys chtěl ze zdvořilosti, když se čte, tak se nedá furt číst, musí se občas jako hodit kukadla na lidi, že jo?
1: Ano.
0: A což je sice problém najít zase ten text, ale to už je naše věc. A teď je hrozný, že děláš takový jukanda.
1: No ne, tak tady se koukneš do síťky, no. Uvědomíš si zvukaře a pokračuješ v četbě, protože zvukaři jsou zvláštní lidé a lidi od filmu a podobně znají. Nejlepší záběry zničí zvukaři vždycky, protože přijdou s tím, že letělo letadlo nebo podobně, takže...
0: Ale kdybych chtěl třeba se podívat na lidi, no bude to vypadat jako, že mám nadhled, že jo, ale...
1: Takhle, podívej se, ale protože hrozí, že ten zvuk se rozkmitne, přečti pak tu větu znova radši.
0: Jo, jo, to bude hezky.
1: Tak já bych začal, jestli dovolíte, a jestli souhlasíš.
0: No, samozřejmě.
1: My musíme velice opatrně přemítat i ty stránky.
0: Jo.
1: Čili vlastně jediný, na co se tady nemůžeme soustředit, je ta četba, ale... to snad dneska oželíte, ne? Snad... Mám šlo o to taky nás vidět, tak.
0: Určitě.
1: Midlife crisis. Několik dní po 50. narozeninách jsem pocítil všechny příznaky krize středního věku. Cítil jsem se vyčerpaný a opotřebovaný. Když jsem si promítl film svého dosavadního života, zjistil jsem, že jde o banální příběh muže, který strávil většinu svého dosavadního života tím, že se myl, čistil si zuby a platil daně. Ženě jsem oznámil, že už nebudu ztrácet čas psaním vánočních karet a přát veselé Vánoce lidem, které netoužím vidět. A také jsem se přistihl, že čtu v novinách úmrtní oznámení a že si pokaždé všimnu, kolika se kdo dožil let. Když jsem pocítil, že mi klesá puls, rozhodla žena, že půjdeme oba k lékaři. V čekárně jsem si prohlédl časopisy s velkými portréty jater, žaludku, srdce, ledvin a žlučníku a pocítil jsem okamžitě tlaky a bolesti ve všech vyfotografovaných orgánech. Do ordinace jsem došel s vypětím všech sil. Nejprve hovořila s lékařem žena. Když na mě přišla řada, jmenoval jsem jednu potíž za druhou. Zmínil jsem se o tlacích v žaludku i o častém ischiasu. Také o cukání levého oka a o nepravidelném bušení srdce. Slinivku jsem doslova pomluvil. Ani o dalších orgánech jsem nemluvil pěkně. Lékař, který si dělal poznámky, chvíle mi ani nestačil tempu mých stížností. Nechybělo skutečně moc, abych svému organismu nedal celkovou výpověď. Lékař předepsal řadu kontrol. Většinu z nich bylo nutno provést časně ráno a bez jídla. Už na první kontrolu moče a krve jsem se dostavil tak zesláblý, že jsem nebyl schopen říci sestře své telefonní číslo. Po odběru krve jsem bloudil po nemocnici a marně hledal rentgen. Svěží a vyspalý lékař, který rentgen obsluhoval, mi navíc zakázal dýchat. A když prudce přístrojem trhl, spadl jsem z podstavce. Když mě lékař se sestrou kypějící zdravím dostali opět společně do správné pozice, uviděl jsem své tělo. Nebyl to hezký pohled. Páteř vypadala křehce a obnošeně, jako by ji někdo už používal přede mnou. Divil jsem se, že vůbec unese mé tělo. Pohublé orgány se hýbaly a smršťovaly tak nepravidelně, že mi hned začalo cukat oko. V životě jsem na žádné obrazovce neviděl tak mizerný program. Když mě lékař vyzval, abych se opět oblékl, odešel jsem do šatny velmi malými krůčky. Vlastně jsem odcupital, maje strach, aby se mi uvnitř něco nerozlilo nebo nerozsypalo. V šatně jsem se zděsil, že jsem náhle schroml. Chtěl jsem zavolat sestru, ale žena mě upozornila, že jsem si navlékl obráceně svetr. V kanceláři zatím lékař uspořádal malou výstavu obrázků. Byla na nich nejen má kostra, ale i kostřička mé ženy. Díval jsem se na ženin portrét a divil se, že jsem si vzal takového kostlivce. Při další kontrole sledoval jiný lékař mé vnitřnosti na zvukovém přístroji spojeném s počítačem. Nelíbilo se mi, že ke zkoušce přizval ještě jiného mladého kolegu. Nechápal jsem, proč k setkání s mou slinivkou nemůže dojít v úzkém rodinném kruhu. Mé obavy však byly zbytečné. Ani jednoho lékaře mé vnitřnosti moc nezajímaly, spíše je zajímal nový přístroj a jeho technické možnosti. Zkoušeli, co všechno lze s novým aparátem podniknout a projížděli se mými útrobami jako ponorkou po mořském dnu. Občas lékař plavbu zastavil a oznámil mi, že právě na obrazovce vidím svou slezinu, kde jsme na okamžik zakotvili. Pak přístroj natiskl spoustu obrázků a celkovou zprávu. Když jsme opustili kliniku a dozvěděli se, že orgány jsou v pořádku, pocítil jsem k ním náhle něžný vztah a navrhl jsem, abychom obrázky nalepili do rodinného alba hned vedle snímků alb. Obrázky však byly moc velké a tak jsme je dali do desek z plány bytu. Nějaký čas po prohlídkách se mi dařilo docela dobře. Ale pak mi začalo opět cukat oko. Také se mi zdálo, že mám nepravidelný puls. Navštívil jsem opět lékaře, který mě znechuceně vyslechl a dal mi prášky. Když jsem si přečetl, že lék je také proti poruchám srdečního rytmu, zjistil jsem, že mám také tuto potíž. Navíc jsem zapochyboval, zda mám správný tlak, protože mi občas také bušilo ve spáncích. Při další návštěvě mi lékař změřil tlak a řekl, že je normální. Když jsem však přišel domů, zdálo se mi, že se opět zvýšil. Zašel jsem tedy do obchodu a koupil si přístroj na měření tlaku. V návodu jsem se dočetl to, co jsem tušil, že totiž lékař nemůže poznat z jednoho údaje tlakové výkyvy a že je nejlepší koupit si přístroj a udělat lékaři statistiku tlaku. Měřil jsem se a psal údaje poctivě do sešitu. Nahlédl jsem do naučného slovníku a zjistil, že má čísla neodpovídají tlaku průměrného zdravého člověka. Navíc přístroj ukazoval jiné hodnoty, když jsem se měřil v leže a jiné, když jsem seděl. Jednoho dne neukázal vůbec žádný tlak a já se málem zhroutil. Naštěstí žena zjistila, že aparát má vybité baterie. Šel jsem do lékárny koupit nové a požádal při té příležitosti lékárníka, aby se laskavě také sám změřil. Když lékárník stál, měl tlak normální, ale když jsem ho donutil, aby si za pultem sedl, tlak se mu zvýšil. Nakonec zavřel krám a šel k lékaři. Potkal jsem ho tam, když jsem nesl lékaři svou statistiku. Lékař mě pro jistotu ještě změřil svým přístrojem. A pak jsem ho požádal, aby se změřil mým přístrojem, abychom viděli, zda aparáty měří stejně. Když se lékař změřil mým přístrojem, měl vyšší tlak, což ho velice udivilo. A pak jsme zavolali z čekárny lékárníka a změřili ho oběma přístroji. Lékárník měl normální tlak a odešel radostně do lékárny. Lékař se změřil ještě jednou svým přístrojem a měl také vyšší tlak než předtím. Řekl jsem, že to může být způsobeno rozčilením. Lékař se mnou souhlasil a řekl, že se změří ještě jednou v klidu večer. Navrhl jsem, abychom pro porovnání změřili tlak ještě sestře. Ale lékař musel opustit ordinaci a jet na návštěvu za pacientem. Protože jsem si stále nebyl jist výškou svého tlaku, pokračoval jsem ve statistice. Rozhodl jsem se, že tentokrát ji udělám skutečně důkladně. Měřil jsem se ráno, v poledne i večer. Když jsem se dočetl, že tlak po celý den kolísá, rozhodl jsem se pro měření v různých situacích. Při příští návštěvě jsem zastihl lékaře, jak si měří tlak. Když skončil, dal jsem mu svou statistiku. Můj tlak, když se oblékám, když se svlékám, když sleduji televizi, při dětském programu, při detektivce, když jedu výtahem, nahoru, dolů, když se měřím a dívám se na přístroj, když se na něj nedívám. A nechápu, proč lékař vrtěl hlavou, když si přečetl můj krevní tlak při návštěvě obchodního domu. Při nákupu a placení. Při placení byl vyšší. Zarazilo mne také, že lékař vůbec nevěnoval pozornost tomu, jaký jsem měl tlak při zalévání květin a při pronásledování mšic. Když jsem opustil ordinaci, změřil jsem se hned na chodbě domů a zjistil, že můj tlak je o trochu vyšší. Přispělo k tomu zřejmě flegmatické chování lékaře. Když jsem navštívil jiného lékaře a ukázal mu statistiku svých tlaků, zachoval se ještě hůř. Ani se na ní nepodíval. Předepsal mi aspirin a něco proti kašli. Rozhodl jsem se, že už k žádnému lékaři nepůjdu. Koupil jsem si raději kolo a začal jezdit do lesa. Několikrát jsem si chtěl ještě změřit tlak před jízdou a po jízdě, ale žena mi přístroj vzala a zamkla do skříně. V té době mi telefonoval přítel, jemuž lékař doporučil pravidelné procházky. Řekl jsem mu, že jsem si právě opatřil kolo. Cože? Kolo? Zděsil se? V tom případě máš pěknou krizi, řekl mi znalecky. Pak mi sdělil, že to všechno už má za sebou a že nechal procházek, protože mu šly velice na nervy. Zeptal jsem se ho, jak se zbavil svých potíží. Našel jsem mladou lékařku, která mi předepisuje výborné uklidňovadlo a cítím se zase výborně, oznámil mi spokojeně přítel. Přemýšlel jsem nějaký čas nad tím, co mi řekl. Pak jsem se rozhodl. Opatřil jsem si nejprve nový, elegantní sportovní oblek. Pak jsem naleštil své kolo. Zítra se na něm vydám hledat vhodnou odbornici.
2: Mohu se zeptat, chci se zeptat, musím se zeptat. Marie, jak jsem vás doprovázel na hlas?
3: Jak byla ta diplomatická fráze?
2: No, vy jste říkala, Bolku, obávám se, že o vaší klavírní hře by se dalo s úspěchem pochybovat.
3: Obávám se, pane, že o vašem pěveckém umění se prostě nedá pochybovat.
2: Jo, no tak to ber to, já to beru, no. Slyšeli jste, to byla ovšem poklona, to byla lišatka kapelníku. Já vám děkuji, Marie, že máte cit pro talenty.
3: No, tak zase si to tak neberte, co jste neuspíval, to jste uhrál.
2: No tak to ovšem, ona mě takhle vyzvedne, to mě někde pustí. No, tak to já beru, no, tu harmoniku sám. Jsem harmoniku.
3: No, žež, tak uhrál, no uhrál jste to, ale krásně. Bolek Polívka.
2: Marie Rotrová!

0: Luboš Kostelka daleko víc než my všichni, kromě toho, že s náma studoval v Brně na Janáčkově akademii muzických umění, tak se ještě staral, tak co se děje kolem, jaký je život a tvrkot. A tak věděl, že na Slovensku není čistý líh, ale že tam zase mají Montgomeráky. To bylo po válce. A tak za mnou přišel, já bydlel v továrně, kde byly demižony, to byla chemická továrna, a povídá: hele, vypušť tam nějaký 3 demižony, kluci z farmacie by měli čistý líh a já ti oblíknu. Povídá, že by dostal Montgomeráček. Tak já jsem to tomu Lubošovi takhle teda přinesl ty demižony, on pohá ve čtvrtek přijedu směrem od Půchova. Čekej, já máš Montgomerák. Já jsem čekal, skutečně prvního, koho jsem uviděl, rychle se tam otevřeli dveře, vykouk Kostek a pan Hergo, ten je přesně, že on vyskočil z toho raku, jak kdyby mě neznal, utíkal podél mě a pan Lubošku, tady Montgomeráček, on pohá, utíkej, pryč, prosím tě, po mě jde policie. Takže já jsem neměl ani demižony, on neměl líh a Montgomeráky o tom vůbec už se nám jako nezdálo. A tenhle ten Luboš Kostelka byl takový ohromný číman. On vždycky jak něco tak viděl, jemu se zdálo, že tamhle mezi domama je nevyužitý nějaký prostor, tak tam vybudoval kurty. Měl to být bazén, ale pak jsme málo vykopali, že bylo... Bylo asi takhle vody, tak z toho byly kurty, potom hrál se tam tenis a tak dále. A tenhle Kostelka jednou přišel a povídá: Laďo, co kdyby se zeptal tatínka, že bychom šli k vám na Knížskou přehradu na chatu, vzali partu takových prýma lidí, já mám 50 litrů vománkovýho vína, a protože v té době se v ústředním deníku brněnským v Rovnosti objevovaly takové rubriky, pač ještě nebyly, jak Slováci říkají, izbičky pro opilcou. Záchytný stanice. Tak vždycky toho, kdo prostě dělal nějaký virvál, tak vzali, tu fotografii z toho občanského průkazu fotografovali a bylo sdělení v novinách. Pan ten a ten, dejme tomu Adolf Jebavý, jinak řezník a uzenář, v noci zboural 3 obrubníky u chodníku a tohle plným jménem na plný pecky prostě a tohle. Tak aby jsme z toho neměli takovýhle nějaký tyhle opovídá, na té přehradě se všecko ztratí. A tak já jsem řekl tatínkovi, ten pán, tak chlapci hlavně, aby se tam nezapálili, že jo. A taková parta z divadla brněnského jsme tam šli a nesli jsme skutečně velikánský demižon 50 litrů vína, jednak to bylo těžké a pak takovýhle množství, že jo, kde by ten Kostelka v jiný sklepy neměli a tohle, to zase nebyl jeho artikl, on pracoval, říkám, v čistým líhu a v textilu a to. Lubošku, co to je za víno? A on říkal, vománkový víno. A někdy říkal, jo, vománkový, no jo. A zase ti, když se ptali, jaký vománkový, tak těm neodpověděl. Čili jsme přišli všichni celkem takový čistý, neskažený věděním. Přišli jsme tak na večer, udělali jsme táboráček takovej, sehnali se v chatě, kde byly odhořčící skleničky, že jo. Teď se nalejívalo a teď víno vám to bylo lehké, jak se říká na Moravě, lehké, ale veselé. Lidi hned začali tohle, tam někdo hrál, aniž měl kytaru, víte? Tohle. Jenže chuti bylo takové zajímavé. To víno vám chutnalo něco jako, částečně jako víno, ale taky jako griotka, víte? A jako vermu, takže, Lubošku, jak jsi říkal, že to je? Říkal, vománkový. Vománkový, no a když někdo se ptal, už potom asi potřebí, pají, dej už s tím pokoj, prosím tě. Jestli to nechutná, tak to nepínám, to chutná, a zase tohle to. Ohromný veselost, ohně, jiskry lítali až do té doby, kdy najednou z lesa, kam si předtím odskočil, výběh celý bledej asistent výtvarníka ze Státního divadla v Brně, nějaký Kraus, a povídá, co to pijeme za svinstvo. Kluci si povídají, to už jsme tady jednou řekli, když ti to nechutná, tak se zbalou, pán. Pozor, pánové, já jsem byl v lese a mě svítí hovno. Kluci si pájí, to. Pa, pojďte se podívat. Všichni jako, že bude nějaká legrace. Tak šli, ale zděsili se. Tam na takovým malým paloučku ležel něco, jako když upadne roura od toho, od neonu. Že jo? Jako taková od kostelních hodin na věži fosforesující ručička, víte? Nebo je svěst světlušek, prostě něco divného. My na to koukali, pají, jak je to možný, a on povídá, no ať nám řekne Kostelka, co to pijeme. Jaký pak prostě, když slyšeli vománkový víno. Si pají, to je pravda, jaký prosím tě tohle. A najednou jsme dostali strach, protože v té době probíhají takové různý ty procesy s těma Eisenponákama. Co když viděli na cisterně, která stála v nádraží, ty umrlčí hnáty si řekli, no nás, na nás, s tímhletím umrlčí, čepovali a oslepli a umírali potom, že jo? Tak nebo jsme dostali strach, jestli nepijeme dřevitej líh nebo něco. Pač stejně jsme nemohli poznat, jestli vidíme nebo nevidíme, pač byla tma jako v pytli. Někdo povídá, Kostelka, co to je za víno? A není to žádná legrace, podívej se na to. A Luboš Kostelka povídá, přísám vám Bohu, ta základní surovina je skutečně víno, ale podívejte se, můj strýc mu to skysalo. A protože on je takový tohle, on by to býval vyhodil. A protože já žádný sklepí neměl, takovýhle množství vína taky ne, tak vám strýčku, nevyhazuj to. No tak je to bože trošku kyselý, tak tohle to při nějaký příležitosti se to dá a on mi to dal. A naše správcová, která na všecko zná recepty a tak dál, povídá pane Kostelka, do skysaného vína je nejlepší naložit léčivý byliny. Ty jednak tu kyselost stáhnou a nevezme to vínu tu jeho chuť. Nedá to tomu žádnou chuť ze sebe, víte? Pak to seberete, scedíte a máte víno takový, jaký bylo, než skysalo, že jo? A Kostelka pán, jenže já jsem nesehnal nic než vománkovej keřík. To je na revma. On do toho narval do toho demižonu a ono mu to zhoustlo, zželatinovalo. Tak zase běžel za farmaceutama a ty mu dali čistý lík a on to ředil, hned se mu to zdálo moc řídký, tak zase tam dal keřík a tohle. A vznikl z toho takovejhle myšmaš pohálení, na kuci je to skutečně nezávadný, od dřevitým líhu to nikdy ani neslyšelo. Jenže my už jsme mu nevěřili, protože ten důkaz pravdy tam byl hrozný. Že jo, světla přibývalo. Někdo povídá, pánové, to chce doktora. Já pán, tady je takovej, ale ne zrovna Lidumil, ten nás vždycky posílá tohle. Já jsem tam, ale šepa jsem měl strach i o sebe, že jo, tak jsem šel, zabouchal jsem, tam jsem ozval, co je zase? Já jsem pán, pane doktore, první pomoc, on pán, jděte s tím někam, já jsem pán, je opravdu první pomoc. Pani doktora pán mě poslal někam tohle, já jsem to neslyšel, protože nám šlo o zdraví, řekl jsem si, musím něco spolknout, vydržet a bouchal jsem dál, až on se vykonil, pán, co to člověče děláte? Já navazoval na policii, já jsem povídal, že o první pomoc. My tam pijeme nějaký víno, o kterým říká majitel, že je vománkový, ale my máme spíš strach, že pijeme nějaký dřevitý líh, protože kamarádovi v lese z toho svítí stolice. Opa, co to povídáte? Z chlastu povídá mladý, můžou svítit jedině v oči. Ale už mu to nedalo, jak slyšel dřevitý líh a bylo, říkám toho tenkrát plno, tak se oblík, dost nadával, ale šel. Co vám to s ním udělal, když přišel na tu mítinku, to nemáte představu. Postavil se. Kouk po těch mých kamarádech, kteří tam stali jak funebráci, pač už se jim promítal ten film, jak se loučejí s rodinama, tohle slepý jsem nevidím. Kouk zas na to a povídá, pánové, to hovno skutečně svítí. Oni povídají, pane doktore, a nepřestává, my tady už také dobře. Půl hodiny to pozorujeme, je to furt lepší a lepší. On šel k tomu blíž a povídá, komu to patří. Ten Kraus najednou takovej skromnej povídá, ale to nestojí za řeč, povídá. Ten doktor povídá, pojďte sem, mládenče, že vy jste tady o něco zako. A on páno, já skoro upad, a on povídá, o tenhle pařez, vidíte, tam byl strouhnělej pařez, který sám od sebe fosforeskoval zvlášť, když dostal takovýhle hit ze zdola. My šťastný, že nemoslepnem. Ten doktor povídá, to mi musí dát ochutnat, z čeho vám tohle. A ochutnal a měl pravdu, druhý den nám svítili skutečně jenom v oči. Tak to je vománkový víno.
1: Tak mě, přátelé, trochu mrzí, že ta poezie, i když nesnad milostná, se komiku Felixi Holzmannovi mnoho nepovedla. Já to přiznávám a proto bych to rád napravil a připravil jsem si pro vás hezkou povídku, která vlastně je také o lásce. Láska nám plní pokladní biografu. O lásce bylo napsáno mnoho překrásných románů, a já jsem si o lásce pro vás připravil povídku, kterou jsem také já osobně zažil. Já jsem totiž sloužil v Žatci na vojně u tankové brigády, a samozřejmě, že to není žádné tajemství vojenské, a přitom, co tady hledáte?
2: Co říkáte?
1: Co tady hledáte na jevišti?
2: Ale já jsem vám ztratil prvé tady takový klíček malý aluminiovej.
1: Jaký
2: klíček? Tak ho tady hledám asi takhle veliký. Klíček z alumínia jsem tady ztratil. Asi takhle veliký byl aluminiový klíček z alumínia.
1: No dobře, a to musíte hledat teď, když jsem tady já.
2: No já bych ho nehledal, kdybych ho tak nutně nepotřeboval, já ho mám totiž na kolo. já mám vzadu takový zámeček na kole, víte, já tam mám uzamčený, tak
1: potřebuji... závěr.
2: No, tak potřebuji právě ten klíček.
1: No jo, dobře, ale...
2: A já ho měl v kapse, víte, já tam mám kapesní. A šáhl jsem tak jako do kapsy a vyndal jsem ten kapesník takhle. A ještě jsem slyšel, jak to cinklo a...
1: A byl pryč.
2: A byl pryč, no. Jak to víte?
1: No, když spadne, tak je pryč.
2: No jo, ano, a on spadl no. Právě takhle dolů, spadl zřejmě a byl pryč, no.
1: No jo, ale...
2: Malej takovej aluminiovej klíček to byl. Asi takhle veliký byl z aluminia. Já bych ho nehledal, víte, kdybych ho tak nutně nepotřeboval, ale já ho mám totiž na kolo.
1: No to jste říkal, ten
2: ano, já mám vzadu takový zámeček a na to jsem měl právě ten klíček.
1: No ale podívejte se.
2: A tím,
1: se.
2: Že jsem vyndal takhle kapesník, jako ještě jsem slyšel, jak to cinklo a byl pryč, no. Malej takovej aluminiovej klíček to byl. Asi takhle velikej byl z aluminia.
1: Já vás chápu, ale...
2: Já mám totiž záru na kole takový zámeček, víte? A já to mám uzamčený, tak potřebuji právě ten klíček. A já jsem šel do kapsy a tak jsem vydal tak... kapesník takhle a ještě jsem slyšel, jak to cinklo a byl pryč, no.
1: Ale podívejte se...
2: Malej takovej aluminiovej klíček to byl, asi takhle veliký byl z aluminia.
1: Myslíte snad hliníkový, ne?
2: Co?
1: Říkám hliníkový.
2: Ne, aluminiovej.
1: Podívejte se, hliník nebo aluminium, to je jedno.
2: To je jedno, ano. Ale tohle byl aluminiovej, to je to. A já musím domů, víte, poněž manželka vždycky tak kroutí hlavou, když přijdu
1: po svět. Kvůli tomu, že kroutí hlavou.
2: No jo, ale s mojí hlavou.
1: Tak je to tam právě... Ustojan, jak se to leskne, není to on? No vidíte.
2: Není, to je od holuba něco, nebo co to je.
1: No tak mi ale prosím vás, přesně řekněte, kde jste ten klíč mohl ztratit.
2: No tak přesně tadyhle vzadu, než vejdete dovnitř, tak tamhle u toho.
1: No proč hledáte na jevišti, když jste ho ztratil vzadu?
2: No jo, tam je tma, tam člověk nic nevidí.
1: Prosím
2: no,
1: vás, no, ale já ho potřebuji ruky. Teď nemůžete tady schánit, až já budu tady. Růženka pocházela z velmi slušné rodiny, já jsem znal tou rodinu, já jsem tam dokonce jako vojáka, jak je docházel. A jednoho krásného letního dne jsme byli pozváni na ples. Byl to v přírodě byl samozřejmě ples holubáří. A hrála vám tam taková velká dechová hudba.
2: Já to jsem vám taky chtěl říct, představte si, já jsem vám stál včera tady před kostelem a najednou vám koukám takhle kolem rohu, přišla paní Nováková s kočárkem, strkala kočárek takhle.
1: Prosím vás, podívejte se, vidíte, že teď tady mluvím já, tak nemůžete mluvit vy.
2: No když vy tady můžete mluvit, co bych nemohl já takhle něco vyšetřit, já nemůžete vy tady. Tohle
1: to já odejdu. No, to je tak těžké to pochopit.
2: Tohle to já nevím, co se...
1: Tak tam prostě hrála ta dechová hudba, jsem se osmělil a požádal jsem také o tanec, tak jsme šli tančit. Abych řekl něco
2: krátka, důchapného. Dobře, jsem stál včera tady před postelem a najednou vám koukám takhle kolem rohu, přišla paní Nováková s kočárkem, strkala kočárkem.
1: Prosím vás, já už jsem vás jednou upozornil, že nemůžeme oba mluvit současně na jedno.
2: No, tak buďte si jich a chvíli.
1: Byli jsme jednou pozváni na ples, hrála tam taková velká hudba poštovní.
2: Já jsem stál včera tady před kostelem. Jenom tady té paní to řeknu.
1: Zvláště, než to někdo pochopí. A tak jsme byli pozváni na ples, byl jsem velice rád, byla to naše první schůzka. Hráli jsme na tango. Si nepamatuji, si to bylo přes dvě vesnice, vlastně to tango není. Tak jsme v tance, abych řekl něco duchaplného. Říkám slečnovi. Tak podívejte se, vy si myslíte, že dělat program, jako že to nic není?
2: No to já nemyslím,
1: ne,
2: no.
1: A co?
2: To byla legrace, já jsem stál včera tady před kostelem.
1: Podívejte se mě osobně jedno, kde vy jste stál.
2: Tady před kostelem jsem stál.
1: Tady si myslíte, že je to jednoduché dělat program, tak s tou vaší Novákovou si teď tady dělejte, co chcete. To jsem zvědav.
2: No co tady mám dělat?
1: To je mi úplně jedno, já se budu s vámi dohadovat. Prosím vás.
2: No halo, pojďte sem, co tady mám dělat, halo? Halo? Co jsem to říkal? Jo, o té paní Novákový. Já jsem vám stál včera tady před kostelem a najednou vám koukám takhle kolem rohu, kde přišla paní Nováková s kočárkem. Víte, strkala kočárek takhle. A já povídám, co pak paní Nováková, máte zase rodinku, přírůstek zas. A ona vám povídá, ale to ne, ale představte si, náš táta vám dělal takovou omlazovací kůru a oni ho tam nějak zfušovali nebo co? On omlád moc, víte, svrk se, jako zase vezeme v kočárku. Legrace, co? Halo, pojďte se, já už to řek. Halo? A jo, vedro tady dneska. A přitom mám úplně studený nohy. Jestli tady fičí nebo co? No jo, utíká to. Stárnem. Až tak člověk pomyslí, jak to letí. Beethoven už umřel. Jete, umřel už. A mě vám v poslední době taky už není nějak dobře. Hlava mě bolí, víte, a ledviny mě brnějí. Tadyhle u srdce mě to píchá. A mě samotýmu taky není nějak dobře. Peníze nemám žádný. Já jsem vám minulej týden prodal kamna, abych mohl zaplatit uhlí. No, tak jsem včera, já nevím, jsem si dneska ráno měl krka, teď je mi nějak veliký límeček. Já jsem včera
1: člověče, já vás tady vzadu poslouchám. To jsou vaše rodinné záležitosti, to nikoho nezajímá.
2: No jo, tak já jsem to řekl, paní Novákový, můžete pokračovat.
1: No tak počkejte pokračovat, já jsem vás předem upozornil, že dělat program není jednoduchá věc. Ale já vám poradím, co kdybyste i vy zaspíval nějak, se na obecenstvo, obdržíte potles, ukloníte se a je to. Zpěv se tady líbí. Umíte zpívat?
2: No zpívat já dovedu, ano, nebo počkejte, neutíkejte, nebo že bychom se rozdělili trošku aspoň.
1: Jak rozdělili?
2: No, že vy byste něco zaspíval a já bych se uklonil a odešel bych třeba.
1: Člověče, umíte zpívat?
2: No já dovedu jenom, že já už jsem dost dlouho nespíval, já bych se to musel zkusit.
1: No tak si to zkusím.
2: Tak se ho zkuste.
1: Ne, já, vy.
2: Jo, já, jako ano.
1: Ano, já vám tam dám navarhaný A.
2: A, ano. A. Nebo N tam dejte.
1: Dovolte, jaký N?
2: Já budu zpívat na tý louce zelený.
1: Člověče, umíte zpívat?
2: No já dovedu jenom, že já už jsem dlouho nespíval, já bych se musel zkusit, ano.
1: To vyzkoušejte.
2: No, už to nemám nějak zrezavění nebo něco, já nevím, nebo zarostlý mechem, já už jsem dost dlouho nespíval.
1: Já vás chápu, ještě mi řekněte, že vy máte školený hlas.
2: No já mám náhodou školený
1: ale
2: hlas.
1: Ale prosím vás.
2: Vám říkám, školený hlas má, já jsem chodíval na hodiny, tu teorii, všechno jsem
1: vy
2: se učil. Vy
1: jste probíral celou teorii?
2: Celou teorii, ano.
1: No ale vidět to na vás není.
2: No jo, já jsem to všechno, to je velice zajímavý.
1: Jste zajímavý, no. Na tom sice není vůbec nic zajímavého.
2: Ale... Na té teorii?
1: No všem, že ne.
2: No to byste se divili, já vám chci říct jenom takový příklad.
1: No.
2: Kde například myslíte, že vzniká tón?
1: Maličkost.
2: No tak nemyslíte.
1: To přece v krku, v hrdle.
2: No vidíte právě, že ne v krku, v hrdle. Ani v krku, ani v hrdle. tón říkám v žaludku.
1: V žaludku?
2: V žaludku.
1: Já bych si to dokázal takový nesmysl, že tón říká v žaludku.
2: No to není nesmysl, to mě vykládal ten můj učitel žaludeční.
1: Zpěvný.
2: Nebo zpěvný, no.
1: Ale víte, že to slyším poprvé.
2: No vidíte, jak jste hloupej, tak dávejte pozor, já vám to vysvětlím. Tak když chcete zpívat, tak musíte stlačit napřed tady ty žaludeční svaly.
1: Ano.
2: Ty se stlačej a to teprve žene takhle, víte, ten průvan semhle nahoru.
1: Myslíte vzduch.
2: Nebo vzduch a ten se zachytí tadyhle, na té švestce se to
1: hlasivka, zachytí.
2: Nebo hlasivka. No a ty hlasivky, ty začnou teprve, víte, tak jako rachotit tady.
1: Vibrovat odborně, vibrovat.
2: Začnou odborně vibrovat. A tak vzniká ten tón, teda původně vlastně v žaludku.
1: To je zvláštní.
2: No jo.
1: Abyste to zkoušel tou vlastní technikou?
2: No samozřejmě, taky ano. Jsem taky tenkrát stlačil takhle ty žaludeční svaly, jenomže u mě tenkrát ten tón nešel horem. No, zkrátka není to tak jednoduchý, no, nemusíte si to zpívat.
1: Když má zpívat, tak mi ale řekněte, co tady chcete dělat. Zpívat.
2: No, jsi zakouřil, nemáte tady vajgle nějaké. No,
1: dovolte, nemůžete na jeviště a během programu kouřit. Ale vám bych kouření ani vůbec nedoporučoval.
2: Proč?
1: No proč? Co pak vy nevíte, že kouření zkracuje život?
2: Kouření?
1: No ovšem, kouření zkracuje život.
2: Jo.
1: No.
2: Jo, to nemůže zkrátit.
1: Podívejte se, víte, kolik jedna jediná cigareta obsahuje nikotín?
2: No jo, to nemůže zkrátit
1: no,
2: život.
1: Ale ten nikotín je škodlivý zdraví. Kupte si například krabičku cigareta, co tam máte napsáno? No, škodí zdraví.
2: No jo, no to víte, na lopatu vám to nenapíšou, že jo? Ale to nemůže zkrátit život, prosím vás, já vám můžu dát příkladu různých. To byly například dva bratři,
1: no.
2: Ten jeden kouřil a dožil se 98 let.
1: Tak to je čirá náhoda.
2: Náhoda, ten druhý nekouřil celý život a umřel, když mu bylo 6 měsíců, že jo. S tím vůbec nemá nic společného s kouřením, nehledě na to, že já nemám strach, že bych umřel. My už máme takový zdravý rodinný kořen, že jo, já mám například dědečka, tomu je 103 let.
1: Kolik?
2: 103.
1: 103 roku?
2: No.
1: Ty ale požehnaný.
2: No, vidíte, teď se bude ženit.
1: Prosím vás, no. Takový nesmysl, 103 roku a on se chce ženit.
2: No tak, on nechce, no, ale on musí. No.
1: Dívejte se, já už jsem vám říkal několikrát, že mě nezajímají vaše rodinné záležitosti, pochopte to.
2: No jo,
1: mě zajímá, co budete dělat na jevišti.
2: No jo, a co já tady mám dělat? Já nejsem žádný zpěvák, vy jste mi tady uvrtal. Jo, já jsem vynálezce, tak si tady dělejte, co chcete, já teď
1: to... Cože jste?
2: Vynálezce. Jako
1: jste vynálezce?
2: Zlepšovatel takový.
1: No dobře, a na jakém poli?
2: Co?
1: Na jakém poli?
2: Ne, na poli ne, já takhle...
1: Já myslím, v jakém oboru máte nějaké praktické vynálezy nebo patenty?
2: Je to různé, všelijaké praktické a nepraktické.
1: Můžete se tak vysvětlit obecenstvu, o jaké vynálezy
2: asi... No to různé věci jsem vynalez, ano, všelicos, no teď jsem vynalez například takovej tendononcieton. No zkrátka, aby se to nemuselo věšet nahoru, tak se to nechá ležet dole. Různé takové, no. Nebo jsem vynalez například takovej hrníček, který má to ouško dovnitř.
1: Prosím vás, nač takový vynalez hrníček a ouško dovnitř to nechám?
2: No to by se to neurazilo právě. Různý, no nebo jsem vynalez například umělé kuří voko.
1: Umělé kuří voko?
2: Umělé kuří voko.
1: To je váš vynález?
2: No, no to je můj.
1: No, ale k čemu takové umělé kuří voko může sloužit?
2: No to je, to vy neznáte
1: umělé kuří voko? No to já neznám.
2: Vy neznáte
1: no, tak neznám.
2: To je taková malá kulička skleněná.
1: Ano.
2: A tu když si dáte do boty,
1: no.
2: Tak vás to tlačí jako opravdový kuří voko.
1: A to jako vy si myslíte, že ten váš vynález nosí tu skleněnou kuličku v botě,
2: no.
1: Aby to někoho tlačilo, že to je nějaká slast?
2: No slast, co myslíte, když tak celý den nosíte v botě a večer, když se pak můžete zout, jak to dělá dobře.
1: Prosím vás, pochopte, že mě nezajímají ani vaše vynálezy. Mě zajímá, co budete dělat před obecenstvem na jevišti. Přece nemůžete s fiaskem odejít. Všemutně, abyste si tu napravil reputaci.
2: No tak, co kdybych sem dal trošku poezie?
1: Poezie? No. Jak poezie?
2: Já jsem totiž sám složil jednu báseň.
1: Jo, vy jste skladatel?
2: Já jsem skladatel Uhlí a Brambor.
1: Skupte, říkáte, že jste složil báseň?
2: Ano, mimo Brambor ještě báseň jsem složil.
1: No tak prosím, já myslím, že by se to a...
2: Jo, myslíte, že bych
1: měl... No určitě, chcete, abych vám to uvedl, nebo si to ohlásíte sám?
2: Tak mám říct teda to...
1: No tu báseň, jo? No to se hodí do prvního.
2: Aha, no tak já řeknu tu báseň.
1: No, to je to.
2: Aha. Tu jak jsem složil, ne? Tu jak...
1: No tu vaši.
2: Ale tu můj,
1: tu vaši.
2: Já ji řeknu celou, já mám čas, že? Já to řeknu od začátku, komplet. Vážení přátelé, zarecituju vám báseň, kterou jsem sám složil a kterou jsem nazval Loučení. Loučení. Báseň ode mne. Sakra, jak ono to jenom začíná. Dneska ráno v posteli jsem to ještě věděl. Já si přeci zase nemůžu lehnout do postele. Jo, to mám někde napsaný, tady to mám. Vážení přátelé, loučení. Báseň ode mne. To není ono. Potvrzení, že jsem normální. Tady to mám. Vážení přátelé, loučení. Báseň ode mne. Nezaplatíte-li i hned činží, taky není ono. Tady to mám. Loučení. Báseň ode mne. Oh, the dead. Blbý písmo tohle. Odejdu stranou na schránou.
3: Poslyšte, nemohl byste mě něco naučit z toho hereckého řemesla?
4: No.
3: Samozřejmě ne všechno. To bychom tady museli být nejmíň hodinu.
4: Ale co bys... co bysme tady dali hodinu? Já vás naučím něco velice rychlého a praktického. Podívejte se, herec musí na jevišti mnohokrát trpět, protože to diváci mají rádi. A já bych vůbec řekl, že taková podstata hereckého umění spočívá v různorodém trpění. Kdybyste byl tak laskav, zkuste mi zatrpět.
3: Ano.
4: Ale hezky celým tělem.
3: A nešlo by to obličejem nejdřív, abych neměl hned ze začátku takovou velkou deformační plochu?
4: Jo, takhle. Vy myslíte jako hlavou. No prosím,
3: hlavou, ano.
4: Zkusme to. To už trpíte?
3: Jako kůň, kolego. Jako kůň. Je to znát.
4: No tak, potřebovalo by to kopnout do toho bubnu. Ale uvolněte se.
3: Já už se můžu uvolnit.
4: Jednak musíme použít některé ty technické prvky. Nerad to dělám ve vašem případě. Prosím, udělám výjimku. Hlavně nesmíte stát při trpění jako svíčka. Musíte se podklesnout v celé postavě. Tak, to stačí. A teď, dávejte pozor. Obočí bych já se snažil... Jak to, vy nemáte plastiku?
3: Kdo to

0: Nebo co ty lidi mají, to celá ulice u nás uzavírala sázky, že prý mám slezný vlasy. Nebudeme se s tím zdržovat, podívejte se. Ten výraz docílíme jednodušeji. Vyndejte si zuby,
1: co?
0: On je taky hluchej.
1: Prosím vás, to jsou moje zuby.
0: A jak veliký. To jsem mě ale namíchnul, hlavně co si budou teďka lidi povídat. Ale oni si zase něco najdou, zase se něco šustne, buďte klidně.
1: To věřím. Prosím vás, když jsem tady tak trošku fušoval do toho herectví, tak mě napadlo, vy jste taky v jednom filmu zpíval.
0: No to bych tak přesně netvrdil, no.
1: No, dalo by se tedy říct, že jste takový filmový nespěvák. Nenapadlo vás, pane kolego, někdy naspívat desku?
0: No, pane kolego, to kdyby mě napadlo, tak bych si takhle napleskal přes ručičky, víte? Protože já mám takovou zvláštní vlastnost. Pokud zpívám a je mě vidět, tak je to švanda. Ale jakmile je slyšet jenom můj hlas, tak to je zvláštní, že já dělám dojem, jako když zpívá víc lidí, jako by zpívala celá rodina.
1: No ale teď tady máte při sobě jak obličej, tak hlas, takže byste nám něco mohl zaspívat.
0: Já vám tedy vyhovím, pochopitelně, udělám vám ten umělecký požitek, ovšem já bych si dovolil to zprostředkovat takovým způsobem. Nechtěl bych to dělat daleko dramatičtější tím, že bych se snažil deformovat svůj hlas podle not. Já se přizpůsobím, jak je dneska ve světě běžné, když jak si kolegové fušují vám do řemesla, jako třeba formou deklamační, ano, kolega Gaben, a ten druhý, no, jak se jmenuje?
2: I love you.
1: Anthony Quinn.
0: S dovolením, půjčíte mi vaše hudební těleso?
1: Jistě, velmi rád, ale vrátit.
0: Budou-li ovšem chlapci ode mě chtít.

Až jednou na rohu oslovím děvče a začnu o lásce pět. A ona řekne mi, pěvče, kéž by vám bylo míň let. Řeknu jí, selaví, selaví, tím to končívá, na to mě nebaví, nebaví, ale hrajte klidně dál, naposledy, la la la, la la la.

princezna s červeným beďarem na čele. V jednom malém království na Dunaji, milé děti, žila princezna, která se jmenovala Zuzana Pupínková. Měla jednu vadu, nechtěla se vdávat. Odmítla všechny ženichy urozené, ale i ty různé neurozené podruhy, slobodníky, ba i kováče. Jednou za ní přijel na námluvy maďarský princ Mikloš se svojí uherskou jízdou. Ale Zuzana jej odmítla slovy, fuj, nesnáším Uhry. Taký tedy Mikloš proklel a odjel. Když se princezna ráno probudila, měla na tváři samé Uhry, samé pupínky. Och, ten Mikloš, plakala princezna, to byl ale veliký beťár. Od té doby se, přátelé, také nikdy říká Uhříkům beďar. Všichni lékaři se pokoušeli princezně akné vyléčit, ale nepomohli jí ani 4týdenní lázeňský pobyt v erotickém salonu. Když to viděl král Vlado I. velkohubý, rozhodl, že ten, kdo princeznu vyléčí, dostane půl království, hlavně tu část Gabčíkovo nad Mároš. I ze všech stran se sjížděli princové, někdy i navzájem. Pardon. Někdy i navzájem se mezi

Bo pobrali, ale nepomohl nikdo. Nepomohl ani známý léčitel Kašpárkovský, který přijížděl právě z Čech, kde pomohl hodně lidem, hlavně od jejich úspor. Princezna ještě k tomu navíc chytla štěnice, který někdo namontoval v celém bytě. I přicházeli princové pomoci, ale pořád nic. Tak zkrachovali i princové František V., Rudolf III., Jindřich VIII., až přišel princ Stanislav IX. Přišel, dal si jednoho malého rumla a bylo mu to jasný. Jedním hmatem vymáčknul největší uhřík na princeznině čele a ejhle mikrofon Tesla byl na světě. Král Vlado I. okamžitě rozhodl vyšetřit, kdo jí to tam namontoval. Nejvíce podezřelí princové Jan a Ivan z Černé Gory byli uvrženi do podzemní kopky, kde je spolu s potkany přivítala i Lasica Zatinský. Princezna se poté odstěhovala do Čech, kde se o ní ucházel princ Ota II. Zvaný Černý. Otík si princeznu Zuzanu vzal, ba co více, pojal jí za choť do ryti. Pardon, pojal jí za choť. Tečka. Do ryti zvolal zhrzený Vlado I. A Gabčíkovo mi tu nechali. Ale to už, přátelé, a to je smutné, maďarská jízda překročila Dunaj. Princezna zatím v Čechách založil estrádní skupinu a s pořadem To bylo Slovensko jezdí po vlastech českých dodnes. Krušnohorské hospodaření. Zhruba v polovině 6. století se Krušnohorci dostali, přátelé, čirou náhodou do hospodářských potíží. Tehdy se rozhodli k radikální změně celého hospodářského mechanismu. V první řadě se rozhodli skoncovat s pěstováním citronů a banánů v Krušných horách, které se bohužel ukázalo jako naprosto blbý. Pro pořádek je třeba podotknout, že Krušnohorci pěstovali banány a citrony v Krušných horách na základě dlouhodobého plánu, který byl vypracován v dobách, když žili na pobřeží Jadranu. Celokmenová plánovací komise, která to měla na svědomí, se přesunula z části do výroby a z části do vězení. Co dál? Protože už ani tenkrát nebyly burské oříšky, rozhodli se Krušnohorci pro jejich pěstování. Když nadešel čas sklizně, vydali se na pole za zpěvu písničky Hej ho, hej ho, nač chodit do války, je lepší sedět doma a louskat buráky. Když tam došli a rozhlédli se, hlavní agronom kmene řekl památnou větu. No co? No nic. Musíme hod zase na Germány! A Krušnohorci vyrazili vyplundrovat germánský kmen lužických Srbů, kteří jim to potom pěkně oplatili. A tato řevnivost, přátelé, přetrvává staletí. Inu sousedi. Krušnohorcům nevyšel ani jejich poslední experiment, totiž skřížit blechy s bramborama a vypěstovat tak originální brambory, které se sami škrábou. Pomůže nám jenom půjčka, rozhodla rada starších a proto bylo vypraveno velké poselstvo do sousedních zemí. Část poselstva odjela do Turecka, protože model takzvaného tureckého hospodářství byl již znám v celé Evropě a u nás se udržel v podstatě dodnes. Druhá část poselstva odjela s bohatými dary půjčit si peníze do Polska. Vrátili se za týden v trenýrkách. Nakonec si Krušnohorci uvědomili, že základ stravy je živočišná výroba. Rozhodli se proto pěstovat vlaštovky na maso. A dali se do práce. Všude se zakládala vlaštovčí hnízda a tak bylo brzo všude viděti posedávat hejna tlustých vlaštovek. Datum odchytu vypasených vlaštoviček byl stanoven na 15. září. 14. září v podvečer se vlaštovky zvedly, zakroužily nad Krušnýma horama
a byli v čudu. Odletěli totiž, jako každoročně, do teplých krajin, a to přímo do Afriky. A to byla, přátelé, vůbec první pomoc rozvojovým zemím v dějinách. Krušnohorci a ženy. Krušnohorci si na rozdíl od ostatních slovanských kmenů ženy vážili. V každé vsi byla uprostřed váha, na které každý večer ženský převažovali. Poznali tak podle váhy, jak teda ten den pracovala na poli. Když přibrala, bylo zle. Krušnohorci pěstovali mnoho ženství. Každý z nich musel mít tolik žen, aby ho bez problémů uživili. Ovšem, bohužel, i krušnohorské ženy měly svá práva, byla uzákoněna v takzvaném knedlíkovém kodexu. Tak například, krušnohorské ženy nesměly mezi 2. a 4. hodinou ranní nosit těžší břemena než 200 kilogramů. Dále, nesměly dělat víc než 10 šestnáctek za sebou. Tady je taková poznámka, tu jsem nepochopil. Muži mohli udělat 10 šestnáctek za sebou. To do dneška, přátelé, nikdo nevysvětlil. Tady ne. Žena v jiném stavu nesměla již od 7. měsíce pracovat v kamenolomu. Jednou ročně mohly ženy oslavit svůj svátek, takzvaný den matek. Tento svátek mohli oslavit prací. Krušnohorská žena nemusela na veřejnosti nosit závoj, ale mohla ho nahradit podle vlastního uvážení, buď to proutěným košíkem, nebo svářeckou kuklou. Tohle to je obzvláště pěkné. Krušnohorská vdova měla právo, ba co více povinnost, následovat svého muže do nebe. O nevěře ženy rozhodoval spravedlivý takzvaný boží soud. Byla dána do klece k medvědovi, který týden nežral. Když ho zaškrtila, byla uznána za nevinnou. A tohle to je velice výhodné. Muž nesměl ženy vypudit bez řádného rozvodového řízení. Rozvodové řízení probíhalo tak, že muž přetáhl ženu bičem a řekl: táhni, mrcho. Přátelé, každá krušnohorská žena měla také právo jedenkrát ročně na splnění manželské povinnosti. Když to nešlo, měla právo požadovat tuto kratochvíli od obce. Krušnohorci a hudba. Krušnohorci, přátelé, kladli hlavně veliký význam na hudební výchovu mládeže. Již malým dětem byla vštěpována myšlenka: koho chleba jíš, toho píseň zpívej. A jednu, přátelé, krušnohorskou písničku se teďka zaspíváme my tady spolu. Vy mi budete dělat orchestr. Prosil bych zkoušku orchestru, prosím, teď. Ano, ano, má to atmosféru. Prosil bych ty basy veseleji. Ano, přátelé, to je ono. Tak přátelé, nyní ta píseň na ostro. Připravte se, přátelé, já vám to odpočítám na 3. Tudy cesta nevede k mému srdečku, ponechte si, paň mámo, vaši dcerečku. Dejte se s ní vyfotit skáčou hubatou, já mám holku z uzenářství pěkně buclatou. A tramtari, a tramtarari, a tramtara, tramtari, a tramtara, tramtara, hop! Tudy cesta nevede k mému srdečku. To už tady jednou bylo. Přátelé, já se čekal. No nevadí, no. I solistovi se to stane, zpíváme dál. Nenecháme se zbláznit, víte, ano. No jo, já vás slyším gusta, že? A nechte si jí, pan tatínku, vyspat v muzeu. Ta holka je podobná, ale komu? Mickey Mousemu. Protivná je jak činže za 3 měsíce. Chytrá je jak slepice, hrom do čepice. Neustáváme, tramtary a tramtara, bojujem. Přátelé, nepokračujte.
píseň je dlouhá. Teď přijde refrén. Tramtaria, tramtara, traria, rara, tramtaria, tramtara, rararia. A tudy cesta nevede k mému srdečku, jen si pěkně ponechte tu vaši herečku. Já mám holku krev a mlíko, pěkně z vesnice, má prouhatý peřiny na knížce tisíce. A všichni! Tramtaria, tramtara, trara, trara, tramtaria, trara, tramtara, trara. Krušnohorci a svátky. Krušnohorci byli přátelé veselí lidé. Slavili proto kdeco. Krušnohorci slavili zhruba 364 svátků ročně. To v praxi znamená, že pouze jeden den byl pracovní. Nejhorší ovšem na tom byl fakt, že se tento pracovní den nedal napracovat. Nebylo kdy. Některé krušnohorské svátky slavíme i my. Tak například. Krušnohorci slavili den dělostřelectva. Slavit se začalo už v poledne, kdy se podával slavnostní oběd, tušený hrách s fazolovou a čočkovou oblohou. Říkalo se tomu dělostřelecká příprava. Kronikáři bohužel nezachytili, jak oslavy pokračovaly, a tak se jenom můžeme domnívat, že byly veselé a bouřlivé. Krušnohorci zajímavě slavili také den dětí. Všichni museli jít spát už 5 hodin odpoledne. Muži a ženy pěkně pohromadě, navoněli se, vysprchovali se a hurá! Po 9 měsících oslavy pokračovaly. Zajímavě se slavil u krušnohorců také den myslivosti. Ten den každý od rána přemýšlel a ten, kdo něco vymyslel, dostal titul myslivec. Jen jednou byl udělen titul zlatý myslivec, a to tomu krušnohorci, který vymyslel myslivce tekutýho. Na Velikonoce odcházeli krušnohorci koledovat do ostatních slovanských vesnic v plné zbroji. Jako pomlásky používali okované cepy. Ti, kteří si vykonali kuřata, byli takzvaní kuřáci. Těm, co si vykonali čuníky, se zase říkalo čuňáci. Zajímavé je, že těm, kteří si vykonali husy, se říkalo husáci. Tento svátek byl začátkem 70. let našeho století zrušen. 30. dubna, zatímco ostatní slovanské kmeny pálili čarodějnice, krušnohorci si pěkně pálili žáhu. A pálili za pomocí vína, láku, vodokurek a hlavně feferonek. Takže je potom pálil jícen, hltan, žáha, slezina, játra, žaludek, ledviny, tenké střevo, husté střevo. A ze všeho nejvíce je pálila slinivka, přátelé. O perníkové chaloupce. Milé děti, byla jednou jedna chaloupka uprostřed lesa a tý se říkalo Perníková. Žili v ní bába s dětkem a ty prodávali dětem perník. Dávku za 1000 korun. Perník! Vařili bába s dětkem většinou ze solutonu a rohypnolu. Podle starého receptu, který si dědek přivezl z vojny, ještě když byl u Wehrmachtu. Jednou utekli z ústavu pro mladistvé feťáci Jeníček s 2 maruškama. Jedna maruška byla živá a druhá sušená v pytli. Když pak vykouřili Mariánku v pytli a neměli už ani floka, tak si alespoň sedli na lavice v parku před sekezou Lovosice a za chvíli byli zhulený, jak zákon káže. Jejich štěstí ale netrvalo dlouho. Omylem totiž zaslechli v televizi projev ministra životního prostředí, který jim tajemně sdělil, že severní Čechy už nesmrdí. Kromě Lipkovic, které je třeba zbourat. A severní Čechy budou prohlášeny za lázeňskou oblast. I uvěřili a odebrali se do lesa zemřít na otravu kyslíkem. Náhodou přitom narazili na chaloupku s perníkem. Bába a dědek se sirotku ujali a každý den jim píchli jednu dávku perníku. Jeníček za to musel převádět přes hranice Indiány
A to hlavně pak indiánské kmeny Rumunů, Číňanů a Kurdů. Tedy kmeny, o kterých se Karlu Májovi ani nesnilo. Marušku zase odvedla bába na silnici k Dubí, kde měla známého Andrzenova pasáčka Dežího Ďurku. Brzy se však přátelé o tomto nekalém podnikání dozvěděli i pánové Rumílek a Fendrich Murka, kteří nařídili policejnímu prezidentovi Novotnému, aby je zlikvidoval. Ten na ně chtěl poslat slavné želví ninji, Donatella, Rafaela, Leonarda a Michelangela, ale ministr Dlouhý rozhodl, že v rámci checkmate provede celou akci Česká rychlá rota takzvaných tchořích ninžů ve složení Aleš, Myslbek, Lada a Mánes. Celá akce byla pečlivě připravena a utajena tak, že zločinci se o ní dozvěděli z Mladé fronty Dnes už 14 dní předem. Během akce byl pak dům nalezen bohužel prázdný, a tak policie alespoň zatkla hajnýho Kracíka, který byl se svojí flaškou rumu náhodou v lese. A protože to bylo v zimě, za chvilku dorazila na běžkách i celá naše vláda. Jsem nepochopil tohle vtipa, no to je jedno. Chaloupku mezi tím přátelé obsadilo 6 medvědů s Cibulkou. Cibulka, když je uviděl, vystrčil z okna svoji střepatou hlavu ostříhanou na Havla a zařval. Všichni jste hovada a prasata. Přátelé, a jak dopadla naše povedená čtveřice? Bába s dětkem Jeníčka a Mařenku prodala na náhradní díly do Itálie. Pak si vyzvedli svoje tuční konta a v rámci malé privatizace koupili hotel Jestřáb, penzion Klára, obchodní dům Prior a nádraží Praha Holešovice. A tak bylo zlo po zásluze potrestáno.

0: Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: Znáte Fibichův poem?
3: Od Fibicha.
2: Od Fibicha.
3: Fibichův poem od Fibicha.
2: Takže ano, takže ten vám teď tady sehrajeme.
3: To vlastně bude to taková zkouška.
2: My máme za 14 dní koncert v Domě umělců, takže to bude pro nás taková.
3: Pana Kořínka, hudební.
2: Miroslav Kořínek.
3: Skladatel.
2: Ano. Prosím vás, já možná budu trošku prskat. V tom rádiu to nebude znát, ale pro vás, pro první řady je to trochu ohrožení, ale zase budeme mít krásný kontakt mezi hledištěm a jevištěm. Aspoň něco si odnesete, že jo?
3: No jo, aspoň něco.
4: Ukažte první tón, pánové.
5: Polohy?
4: Dobrý, držte. To naladíš potom.
3: Jo, to naladíme potom.
4: Tak jde.
5: Jo, je to dobře?
4: Jo,
5: je. Dobře, jedem.
4: Tak. Nehejbej s tím, je to
5: já
4: dobrý.
5: Já už teďka s tím nehnu.
4: Drž ho.
5: Já tak to držím.
4: Raz, dva, tři.

0: Bolestnění.
1: Jsou tady dva starší lidi, já a Oldřich Kaiser. Tak vám zaspívám písničku, kterou jsem zpívával, a vlastně zpívám do dneška v Ypsilonce, a před lety zpíval Oldřich Nový. Nejlepší život má přece jen fantasta, to, co nemá, to si vymyslí. Však plánů všelijakých má nasta, většinou však nesmyslí. Největší z nich ale vyniká mozkovou činností horečnou. Mžikem tak sametru staví zámky z větru, když jde večer se slečnou. Kdybych já byl náměstíčník a ty náměstíčnice, po střechách bychom šli spolu v tmách, jak stíny dva ve svitu měsíce. Bez obav, že v mléčné dráze s velkým vozem srazím se, blíž a blíž k nebi jak hvězdám výš, bych s tebou stoupal, bořím se. A kdyby snad chtěla jsi mi dát polibek z lásky bezedný, nemohl bych víc, než tobě říct,

0: Já si myslím, že bychom se vám taky měli trošku představit vůbec jako od našeho dětství až po stáří, takový stručný životopis. Já na to vzpomínám každý rok, když mám narozeniny. Přátelé, mě bude už teďka brzy 63. To je neuvěření, že jo, paní? Že to nikdo neřekne, tak vypadám báječně. No, tak my vždycky na to vzpomínáme, když mám, jsem narozen ve znamení vodnáře, 26. ledna.
1: Od čeho?
0: Vodnáře. A tak tatínek vždycky vypráví, jak šel pro mě do porodnice, tak to popisuje, jak přistoupil k prvním dveřím, tam byl nápis hezké děti, zaťukla, říkala, dobrý den, já jsem Lábus, já tu mám na oddělení syna. Ne, počkejte, ne, na našem oddělení, ne, to musíte vedle. Tak šel k dalším dveřím, tam byl nápis děti. Ne, tam jsem taky nebyl, jak tušíte. Pak přistoupil k dalším dveřím, tam byl nápis ošklivé děti. Ani tam ne. A pak tam byly poslední dveře a tam bylo napsáno Lábus. Jak vidíte, porod byl velmi těžký. Bylo to kleštěma, nebylo to nic příjemného. No tak jako děcko jsem byl takové jemně rozvedené, když od 6 let jsem chtěl být herec. Oldo, ty od kolika jsi chtěl být herec? Od kolika let?
1: Já?
0: Od 60, viď? No ale to jsou takový, víte co, děti, já si kolika také vzpomenu na mé rodiče, co si se mnou užili, protože to opravdu, to děti mají neuvěřitelné nápady, to samozřejmě vždycky dobře víte, tak si představte, já třeba na chatě v létě, 10letý chlapec, v trenýrečkách, že jo, a najednou v zemi vosí hnízdo. Co mě napadlo jako 10letého chlapečka Jiříčka, že se pokusí to vosí hnízdo rozjezdit. No nastalo to, že jsem teda vzal kolobrendu a opravdu jsem to vosí hnízdo začal rozjíždět. No samozřejmě vosy se vyhrnuly z té díry v zemi a začaly samozřejmě do mých trenýreček štípat a bodat a bodat. Přátelé, já dostal snad 30 džihadel, to bylo něco tak strašného, že já jsem začal tak strašně řvát, jsem přiběhl na zahradu k mamince. Mami, mami, teďka matka, co se stalo? Teď jsem jim to ukázal. Táto, pojď sem, stal se zázrak. No co vám mu říkali, to měsíc, co mi to splasklo, ale opravdu něco strašného teda. Nebo jsem poradil bratrovi, to jsou taky nápady, aby si strčil fazolky do nosu, že mu narostou nádherný kytičky. Jemu bylo asi 5 let a mu tam narala 20 fazol a my jsme obezli do Brnohradské nemocnice v létě. Takže to opravdu děti teda mají neuvěřitelný nápady, jo.
1: Ale ty jsi měl teda krutý dětství.
0: No.
1: Ano, tak dobře, když jsi si představil, já to řeknu ve zkratce.
0: No.
1: Oun z Liberec, zdyš, srpš, St konzerbr, damu, ausve, n, r, o, h, a mezi tím vc.
0: No.
1: To složte.
0: No tak vidíš.
1: Strašně rychle to šlo.
0: No. Dokonce si představte, že jeden čas Y v divadle jsme byli, já byl předseda ROH a Olda místo předseda. To bylo krátce před revolucí, pak vypukla revoluce sametová. Tak to se vůbec nedivím, že to bylo. To se vůbec nedivím teda. A teďka vám předudu takovou etídu začínajícího televizního hlasatele. Vlastně má úplně první živé vysílání a má strašnou trému a vlastně zároveň končí. Takže si mě představte, kamera je někde tamhle, už se právě zapíná. Dobrý večer, vážení přátelé. Jaký je dnešní večerní televizní večer? Opravdu pestrý. V 19.30 vysíláme deník ČSTTU. Vysíláme den... V 19.30 ještě vysíláme. V 19.30 Vysíláme zprávy. Tak. Ve 20 hodin a... To je blbě napsaný. A něco? To bude první díl francouzského filmu podle Klasa Casta. Podle starého historického románu Viktora Huga Chlípníci. Opravují bídníci. V českém dabingu ubožáci. Ve 20 hodin to bude druhý díl francouzského filmu o těch chudácích z Francie. pak vás podovedeme klasickou operetou Florimorda Hervé. Je to Francouz, tak Žervé. Mám zelení touche. Český manžel nic netuší. Pořad vysíláme se sníženou kvalitou zpěvu. No a na závěr se rozloučíme zprávy. No a co nám připravil druhý kanál? V 15 hodin to bude sportovní odpoledne. V prvé části budeme sledovat koule žen a prsa mužů. Ne, obráceně, promiňte. Ve druhé potom pražské přebory ve veslování. Ve veslování! Ve 20 hodin to bude americký film z prostředí mládeže hippies, paní Marianka, matka pluku. Ve 20:15 pátý díl trojdílného televizního seriálu. Příběhu notorické alkoholičky z protialkoholní léčebny Stříbrná pila. Potom se podíváme na původní televizní inscenaci hry ze života našich energetiků Mezi proudy. Dal to byl přepis známého románu Žila Verna, Děti kapitána emigranta. No a potom přenos opery Wolfganga a Mozarta. Známé skladatelské dvojice. John Dovany. Nebo někam má jít, nevíme, kam má jít John. Někam má prostě jít. No a potom to už budou zprávy. A ještě, jaké bylo počasí? Počasí včera v noci na minulý čtvrtek. Celková povětrnostní větry. Teplej fronta postupy ze severovýchodu. Ranní moč, ranní teploty, promiňte. Plus nebo mínus, odpolední plus mínus, nevím, jaké to bude. Setrvalý srab, stav. V Čechách místy, na Slovensku ojediněle. A ještě upozornění pro rodiče, pro řidiče. Ve večerních hodinách se bude na některých místech vozovky tvořit tma. Srovnáme si správný čas? No, je přesně. Vážní přátelé, protože do dalšího programu zbývá několik hodin, vyplníme je reklamou. Minuta s reklamou. Pím!
2: Váňo, kde jsi? Natáško, kde jsi? Sibírko, kde jsi?
3: Jsem v každém mléčném bife, stojím 12 korun a chutnám všem.
0: Krásné je žít, zpívají moly ve vašem šatníku. Nespívali, kdybyste použili antimolin AM10 ve spreji. Kráze, ps, jau, svíně, já!
2: Tak věru, už dělej, ten vlak nestihneme, ujede to.
3: Taťko, já nemůžu tak rychle na nohy, mám svý leta.
2: Tak sakra ženská, tak hni sebou.
3: Já nemůžu tak rychle.
2: No tak dělej, pijte šeratici. Rychlý váš krok.
3: Těžko.
0: Slovenská tlač do celého světa.
1: Ještě není čas, ne? Ještě ne, já teď. Co? My jsme takhle právě, když jsme u těch hlasatelů a hlasatelek, Tak nás různě napadaly takový různý, co by se všechno mohlo přihodit. Tak teď si ukazoval teda, když měl trému, televizní hlasatel. A pak jsme taky měli jednu etídu. A teď jsem zvědavý, jak budeš reagovat, když jsi dělal znásilnění televizní hlasatelky.
0: Tak budu znovu dělat to, co se slyšeli, ale jako je to žena a stává se tam, něco se tam děje.
3: Dobrý večer, vážení přátelé, jak je dnešní večerní televizní večer. Opravdu pestrý. V 19.30 vysíláme... No tak. V 19.30 vysíláme deník ČS... Vysíláme deník... Oh. Vysíláme zprávy. Ve 20 hodin a... Oh. A... Je blbě napsaný, já to vůbec jsem tak rozrušená, že to nepřečtu. A něco? To bude první díl francouzského filmu podle podle starého historického románu Viktora Hugo. Iga. Chlípníci. Opravují bídníci. V českém dabingu ubožáci. Ve 20 hodin to bude druhý díl francouzského filmu. O těch chudácích z Francie. A pak vás provedeme klasickou operetou Florimonda Hervé. Je to francouz zákazy žerve. Mám zelení touche. Český manžel nic netuší. Pořád vysíláme se sniženou kvalitou zpěvu. Oho, kikriki!
1: Vizitář. Tak tohle to je lidová ze Sprácheňska. Říkáš, že se ti holkama nelíbím. Zkusím na poslední kartu dát. Něco krásného ti dneska slíbím. Nech mě prosím lhát. Růžovou ti krinolínu koupím, lásko má. A pozvu tě na senzanční flám. Budeš jak v růžovém dýmu se mnou, lásko má. Parket bude patřit jenom nám. Rytmus, byť můj nepřítel, se stane sluhou mým. Doufám, že zvládnu taneční krok 3, 4 a ač nejsem básník, přesto vím, že rým hned vymyslím. Plný vzletu o tvém retu, který políbím. Na cestu kolem světa za 80 dní tě potom pozvu, jestli budeš chtít. Nebo ve stínu bíle rozkvetlých jabloní si necháme o šťastné lásce snít. Nač mi bude jen o lásce snění? Sen se mění s každým příštím dnem. Cesta kolem světa, no pro mě není, ne, ne. Mám malé přání jen, a to nech si svoj krinču, nech si ten svůj flám. Orchestr i bez nás bude hrát. Do opuštěnýho mlejnu půjdem. A co dál se bude dít, nemusí nikdo znát. Jeden z mlýnských kamenů nám za lože poslouží. Abecedu lásky doufám znáš, no aby ne. Nepřestanu dřív, než nade mnou sup zakrouží. Můj milý, no já ti řeknu, ty ho teda máš. Nalejme si tedy všichni čistého vína. Dnešní láska nemá ráda snů. Pánové, když vám selže krinolína, jděte do mlýna. Strávit s milou